Říkal si, je to Ctibůrkova maminka nebo není? Co to je za nápad v pyžamu na takové zimě? A co to provádí? Proč dělá dřepy, předklony, úklony a záklony? Proč se nejde raději zahřát do světnice? Maminka opravdu dělala dřepy, předklony, úklony a záklony. A kdyby Alík nebyl zamčený se Ctibůrkem ve světnici, lítal by kolem jako pominutý. Štěkal by střeštěje. A byl by radostí bez sebe, že má maminka hned po ránu takový smysl pro psinu, že dělá takhle kratší věci. Pan Hajný byl z toho jako v Jeříkově vidění. Na mou duši divil se, ona teď dokonce kluše, předpažuje, vzpažuje, upažuje, zapažuje a rozpažuje. Je to opravdu Ctibůrkova maminka? Ta přece nikdy nebyla na takový raný tělocvik. Na to se musím podívat zblízka. Přišel právě včas, aby zachránil, co se zachránit dalo. Pro něho bylo hračkou vyšroubovat zámek, vpustit maminku v pyžamu do světnice, pak zámek zase přišroubovat a ještě se přimluvit za Ctibůrka, aby nedostal. Za chvilku byla maminka ve svetru, v kamnech veselé praskalo a na stole stál horký zlatavý čaj a linecký koláč s rybízovou marmeládou. Nemít doma ten čaj, říkávala pak ještě dlouho maminka, nevím, nevím, jak by to se mnou dopadlo.

0: Pojď si se mnou hrát. Pojď si hrát s Piggym.
1: O lasturových penízcích. Pohádka poštovní známky z Tichomořských ostrovů. Na gazilím poloostrově odedávna platili lidé lasturovými penězi. Za ně nakupovali potřebné věci a všichni je měli ve vážnosti jako dary moře. Než vypluli na lov pežů Palatambo, z jejich ulic vyráběli peníze, konali obřady k poctě moře a všeho živého, co moře dává. Stalo se, že se otec rodiny vrátil domů bez úlovku. Jeho žena byla velmi smutná, vždyť v jejich chýši visela na stěně poslední šňůra peněz. Ptala se muže, proč se lastury vyhnul jeho člunu, že přijel domů s prázdnou. Byl si k obyvatelům moře zdvořilý, nepohněval si nikoho z nich. Otec vzpomínal, neviděl jsem nikoho důležitého, jen starý rak poustevník se na mne zaškaredil z vod a dal si mu pozdravení. Co je mi po starém rakovi, řekl muž a žena mu vyčetla. Rak patří k obyvatelům moře a my jsme v mořských vlnách jen hosté. Slušelo se, abys mořského starce pozdravil. Rozněval se a poslal lastury daleko od tvých sítí. Rozmluvu otce a matky slyšel jejich malý synek. Řekl si, pomohu otci i matce. Pozdravím úctivě každého, koho potkám. Šel k pobřeží a vyhlížel, zda připluje blíž někdo z obyvatel moře, aby mu prokázal poctu. Na pobřeží ležel jen trouchnivý kmen starého stromu. Chlapec se kmenu uklonil. Buď zdrávo, dřevo, které si bývalo stromem. Kmen odpověděl. Nejsem jen mrtvé dřevo. Obrať mě a postrč na vodu. Sloužil jsem jako člun. Posloužím i tobě, zdvořilý hochu. Chlapec postrčil kmen na vodu a usedl do něj jako do člunu. Mohl bys mě, člune, dovést do vod, kde bydlí lastury? Popros moře, ať pošle vlnu, která nás doveze k ostrovu na Kanaky. To je ostrov plžů Palatambo. Chlapec pozdravil moře a moře jim poslalo dobrou vlnu. Pluli rychle a brzy se přiblížili k ostrovu na Kanaky zemi plžů Palatambo. Nejsme tu doma, řekl kmen chlapci. Bydlí tu kohout a kasuár. Dej domácím pozdravení. Chlapec pozdravil pány ostrova a ti mu dali svolení sbírat lastury. Tolik jich můj starý břich neuveze, řekl člun chlapci. Popleť tolik košů, kolik peněz je potřeba pro tvého otce a matku. Chlapec upletl pár košů a napenil je lasturami. Dal pozdravení kohoutu i kasuárovi a dobrá mořská vlna je donesla zpátky domů. Otec a matka chlapce objímali, vždyť se strachovali o jeho život. Byl si celé 4 dny a 4 noci z domu. Poprosil jsem moře o lastury. Dobrá vlna donesla můj člun k ostrovu na Kanaky, kde jsou domovem plží Palatambo. Chlapec vyložil koše lastur a otec hned chystal vrták, aby dal lasturám podobu peněz. Nejprve s matkou lastury vyčistili, pak otec vyvrtal do každé dírku a navlékl vyrobené peníze na šňůru. Odměřil šňůru rozpětím svých paží a navlékal další a další šňůry a cítil se bohatý. I lidé ze vsi se podivili takovému bohatství a hned chystali čluny, aby se taky vypravili na lov k ostrovu na Kanaky. Tehdy donesla mořská vlna zprávu o cestě mnoha člunů z gazelího poloostrova k ostrovu Pežů Palatambo. Kohout a kasuár požádali mořskou vlnu, ať pluje pomalu. Kdyby dokázali ti lidé plout z Košilastur za 4 dny tam a zpátky, brzy by rod Pežů Palatambo na lidskou chamtivost vyhnul. Všichni Pleží by se proměnili na peníze. A od té doby trvá plavba od gazelího poloostrova k ostrovu na Kanaky 6 měsíců. Od té doby vítají lidé z gazelího poloostrova svá nemluvňátka na svět přáním. Buď velký a silný, abys mohl dobře a zdrav překonat plavbu do Nakanaky.

Ouha, jak je dlouhá, dlouhá chvíle. Jednou odpoledne se zkazilo počasí. Zrovna v tom okamžiku, kdy se Čmelda s Brumdou chtěli jen tak trošku proletět na sluníčku, kdy si Stonožka obula nové vycházkové boty, kdy paní Pučmeloudová pověsila venku prádlo. Přihnali se mraky, začalo pršet a protivně foukat. Všude bylo mokro, promlhu nebylo pořádně vidět a nikdo najednou nevěděl, do čeho by se měl pustit a co by chtěl dělat. Na louku se přiloudala dlouhá chvíle. Její začátek každý viděl, ale konec... Kde mohla mít konec? Je, ty jsi ale dlouhá, okukovali jí čmeláci, jako 10 žížal v zástupu. Dlouhá chvíle se hned ještě o kousek prodloužila a začala se vytahovat. 10 žížal... Na mě je i 20 žížal krátkých. I 30, chtěl vědět Čmelda. Dlouhá chvíle se zarazila. Do 30 počítat neuměla a tak radši zívla. Prodloužila se o další kousek a učeně prohlásila. I 20. Kilo 20 žížal si nikdo neuměl ani představit. Kdo by taky vážil žížaly, že? V každém případě však tahle dlouhá chvíle, ta musí být úžasně dlouhá. Co si myslíš o dlouhé chvíli, kvapníku, volali čmeláci. Hej, slyšíš nás vůbec? Zastav, počkej, kam

0: nesvačím, nestihnu to, nestačím, promiňte vážení, mám veliké zpoždění.
1: Běžel kolem kvapník. Kvapník běžel jako vždycky a že by se zastavil, ani náhodou. Vždyť on dlouhou chvíli vůbec neznal. My vás zkamarádíme, seznámíte se, přemlouvali ho čmeláci. Tak dlouhou chvíli si ještě v životě neviděl. Ale kvapník na dlouhou chvíli neměl ani čas, ani pomyšlení. Jak rychle přiběhl, tak zase odběhl. Já bych se ráda zkamarádila, řekla dlouhá chvíle. Ale ne s nějakým potrhlým broukem. Pro samých spěch ani neví, kde mu hlava stojí. To vy, čmeláci, a vy se mi líbíte víc. Nikam nespěcháte, jen tak koukáte. Posaďte se ke mně blíž, šveholila a protahovala se, aby byla co nejdelší. My nekoukáme jen tak, my koukáme, kdy přestane pršet. Takže teď kvůli koukání nemáme čas na kamarádění a až přestane pršet, budeme koukat dohánět, co jsme koukáním zameškali, vymlouvali se čmeláci. A já koukám, že vám vůbec nerozumím, zívala dlouhá chvíle. Koukám, že se s kamarádím radši s někým jiným. Třeba se mnou. Já mám času dost, řekl pavouk, který právě dokončil velikánskou pavučinu. Byla nádherná a pevná. V mé pavučině by se ti dobře odpočívalo, jako na hedvábné houpačce. Každý, kdo to jednou zkusil, už nikdy nic lepšího nezažil. A nevadilo by ti, že jsem tak úžasně dlouhá? Protahovala a vytahovala se dlouhá chvíle. Jako 1,20 kg žížal? Nevadilo, jen pojď dál, já tě srdečně zvu, řekl pavouk zdvořile. Ale než se dlouhá chvíle stačila uvelebit v pavučině, předběhl jí pučmelout. Přihnal se jako velká voda, udělal v pavučině díru a hrnul se rovnou k dlouhé chvíli.
2: Ale ty jsi mě tu chyběl, pučmeloude, zlobil se pavouk. Abych kvůli tobě spravoval pavučinu.
3: A co jiného bys chtěl dělat?
0: Smál se pučmeloud.
3: Aspoň nebudeš mít dlouhou chvíli. S tou se teď můžu seznámit já.
0: A také to hned udělal.
3: Všude se motám, každému jen překážím. Nemám do čeho píchnout. Dovolte, abych se vám představil. Jsem pučmeloud, jediný na světě.
0: Dlouhé chvíli se pučmelout líbil a ona se zamlouvala jemu.
3: Jsi krásně dlouhá, chceš být moje kamarádka?
2: Budeme se spolu loudat, budeme spolu bloumat,
0: šeptala dlouhá chvíle pučmeloudovi do ucha. Zkrátka, ti dva si rozuměli. Ti dva si notovali. Ale pak najednou přestalo pršet, mlha se rozplynula a bylo zase krásně. Stonožka si vyšla na procházku, Čmelda s Brumdou vyletěli na sluníčko, paní Pučmeloudové konečně uschlo prádlo a také jí napadlo, kde je asi Pučmeloud. Rozhlížela se tak dlouho, dokud ho neuviděla, a když ho uviděla, nemohla věřit svým očím. Její Pučmeloud se brouzdal v loužích a loudal se a bloumal. Co to děláš? Polekala se Pučmeloudka. Nemaš ta horečka?
3: Oh.

0: jako kilo 20 žížel.
1: Chlubil se Pučmelout. Už zase bré ptaš nesmysly, rozlobila se paní Pučmeloudová. Kdo by vážil žížaly? Pojď hned domů, já už ti tu dlouhou chvíli vyženu z hlavy. A Pučmelout svoji Pučmeloutku pokaždé nakonec vždycky poslechl. A když doma potom na zahrádce sázel fazole, opravdu si na dlouhou chvíli ani nevzpomněl. A pak už bylo pořád jenom hezky a na dlouhou chvíli neměl nikdo čas. Jen pavouk. Díru v pavučině, tu po Pučmeloudovi, pěkně spravil a teď mával na dlouhou chvíli.
2: Haló, nechceš se pohoupat v hedvábné houpačce? Moje pavučina je zase krásná a pevná.
1: Kdo by odolal pavoukovi? Ani dlouhá chvíle od něho nedokázala odejít. A zůstala u něho navždycky.

0: vidíš, ne? Koukám na televizi. A co tu děláš ty?
1: To mám pověsit záclony.
0: Babinka
1: je vyprala. Hezky doběla. Co? Posloucháš mě? Tak proč se na mě nepodíváš?
0: To co je?
1: A co ti je?
0: A co by bylo?
1: Jsi nějaký bledý. Nejsi nemocný.
0: Ne, umytý.
1: Aha. A na co se pořád koukáš?
0: Aj na fotbal.
1: Aha. A baví tě to?
0: No, bavilo by, kdybych se mohl v klidu dívat. Za chvíli bude konec a nám chybí dvě branky.
1: Ukáž. Že nechybí, jsou tam obě dvě.
0: Ale tomu ty nerozumíš.
1: No volá, branky poznám. Ty jsou přece tady ty dvě síťky. Každá v jednom rohu, že jo?
0: Mání, ustup. Máš tlusté sklo, nevidím na obrazovku.
1: A proč ti hráči tak utíkají? To aby je ten balon netrefil.
0: Prosím tě, Máničko, buď tak hodná, nesnaž se pochopit, co je to fotbal. O něčem takovém ty nemůžeš mít ani páru.
1: Náhodou, já už jsem na fotbale byla.
0: Fakt?
1: Fakt.
0: A jak se ti to líbilo?
1: Byla to švanda.
0: Jo,
1: no,
0: co?
1: Všichni pořád někam běhali a pošťuchovali se, no. A pak tam byl takový mumraj, že jeden z hráčů dokonce ztratil kalhoty.
0: No tě prsk.
1: No.
0: Ten musel být červený jak řetkvička, co?
1: To nevím. Já mu do obličeje nakoukala.
0: Víš co, jdi se raději pověsit.
1: Co?
0: Ale chtěl jsem říct, běž pověsit ty záclony, fotbal není pro holky.
1: A proč máte mít pořád nějaké výhody? Kolikrát si říkám, že bych byla raději kluk než holka.
0: Pozdě! To jsi směla rozmyslet dřív, než ti dali jméno.
1: No, to vím taky.
0: Je! Gól! Viděla jsi?
1: Bodej! Dal ho ten

0: Piggy má pro tebe spoustu pohádek a písniček.
1: No teď je s chroustem ámen, už ho ryba spolkne. Ale ne, koukejte, koukejte. Najednou se zdvihla z bána jakási příšera, strašidlo takové. Chrstla rybičce bláto do očí a vykřikla, jdeš pryč? Takže rybička zmizela, jako když do ní střelí. Pak příšera chytila chrousta za límec a vytáhla ho z vody na břeh. Tak jsem vás přeci jen zachránila. Vy tu někoho chytáte, že ano, zasykla na břehu chroustovi do ucha. Ano, blekotal namočený chroust a přitom mu stříkala voda z úst jako z vodotrysku.
0: Jste nějaký strážník? Otázala se příšera.
1: Nejsem, já jsem chroust.
0: Já jsem z Plešťule Blátivá. Bydlím tady v bahně, ale to vám povídám. Chytáte-li někoho, tak jdu s vámi.
1: Já nechytám, ale tam, ukazoval na cestičku, ten pán chytá. Na moutě kutě. Po cestě se právě hrnul potemník s deštníkem a s krtonaškou a křičeli, už ho máš, chrouste? Kde je? Bu. Začala koptat krtonoška, až se všichni polekali. Mysleli, že straší, ale ona nestrašila. Chtěla jen říci, bu, budeme ho hledat podle stop.
0: Já už něco vidím. Zajásala z Plešťule Blátivá a sehnula se k zemi. To vám byla divná osoba, ta z Plešťule. Placatá jako nějaký lupínek. Ruce měla jako podivná klepeta a bláto z ní kapalo při každém kroku. Zde vidím kapky. Tudy kráčel váš uprchlík z vody, zde je mokré stéblo a to si asi utíral ruce. A zde? Zde je celá louže. To se jistě otřepával. A zde jsou kapky rozstříkány do široka. To se jistě váš uprchlík třásl. Proč pak se asi třásl? Snad strachem? A před čím?
1: Najednou se všichni zastavili před místem, které bylo kol dokola poprášeno žlutým pylem z květů.
0: Přepaden včelami. Zde vidím stopy cizích noh. Podle pylu to byly včely. Zde vidím stopy zápasu. Koukejte, pytlík tu několikrát upadl. A pak už nevidím nic. Byl unesen. Jistě unesen včelami.
1: Kým? Ptala se nechápavě krtonožka. Chroust se nabízel, že se za včelami rozletí a hned začal roztahovat křídla, stahovat. No však víte, jak dlouho to chroustovi trvá, než se rozletí. Až z toho všichni zase usnuli, jako štěňátka v pelíšku.
0: Potemník ještě v poslední chvíli nad nimi otevřel deštník, aby se jim dobře leželo.

0: Kdo jsi? Kdo jsi?
1: A hleď mě, ty jsi můj poddaný. Já jsem král. Pojď blíž, ať tě lépe vidím.
2: Malý princ se díval, kam by si mohl sednout. Ale celá planeta byla pokryta hermelínovým pláštěm. Zůstal tedy stát. A protože byl unaven, zívl.
1: Zívat v přítomnosti krále se nesluší. Zakazuji ti to.
3: Byl jsem dlouho na cestě a nespal jsem.
1: Nařizuji, abys zíval. Nikoho jsem léta neviděl zívat.
3: Už nemohu. Už se mi nechce.
1: Tak ti nařizuji chvíle mi zívat a chvíle mi nezívat.
3: Mohu se posadit?
1: Nařizuji, aby ses posadil.
3: Vaše veličenstvo, prosím o prominutí, že se ptám.
1: Nařizuji ti, aby ses ptal.
3: A vaše veličenstvo, čemu vládnete?
1: Všemu.
3: Všemu?
1: Všemu, co vidíš.
3: A hvězdy vás poslouchají?
1: Ovšem, uposlechnou i hned. Nesnesu nekázeň.
3: Chtěl bych vidět západ slunce. Daříte slunce, aby zapadlo.
1: Budeš mít západ slunce.
3: A kdy to bude?
1: Vyžádám si ho.

0: Počkám, až k tomu budou vhodné podmínky.
1: A kdy to bude?
0: No, dnes večer. Ve 6:45. Uvidíš, jak jsou mé rozkazy plněny.
2: Malý princ zívl. Litoval, že byl tak unavený a přišel o západ slunce. A také už se trochu nudil.
1: Nemám tady už co dělat. Zase půjdu.
0: Neodcházej. Neodcházej. Jmenuji tě ministrem.
1: A čeho?
0: Ministrem spravedlnosti.
1: Ale vždyť není koho soudit.
0: To se neví. Ještě jsem nevykonal objížďku po svém království. Jsem už starý, nemám místo pro kočár a chůze mě unavuje.
1: Ale já už všechno viděl. Tam na druhé straně také nikdo není.
0: Budeš tedy soudit sám sebe. Jestli se ti to podaří, bude to znamenat, že jsi opravdu mudrc.
1: Jenže soudit sebe mohu kdekoliv. To nemusím bydlet tady.
0: Na mé planetě je někde stará krysa. Můžeš soudit tu starou krysu. Můžeš jí odsoudit na smrt, anebo jí udělíš po každé milost. Stejně je tu jenom jedna.
1: Ale já nemám rád, když se někdo odsuzuje na smrt. Odejdu odtud.
0: Ne.
1: Vaše výsost by mi mohla dát rozumný rozkaz. Mohla by mi například nařídit, abych se zdálil dříve, než uplyne minuta. Zdá se, že podmínky jsou příznivé.
0: Jmenuji tě svým velvyslancem.
2: Dospělí jsou hrozně zvláštní, pomyslel si cestou malý princ a zamířil k jiné planetě.
3: Pojď si se mnou hrát. Pojď si hrát s Piggym. Piggy má pro tebe spoustu pohádek a písniček.

0: je.
1: Jedeme na výlet
0: s rodinou zas.
1: Jedeme na výlet.
2: Nejvíc

0: bylo i hůř.
1: Jedeme na zpátek,
0: i doma je krásně.
1: Jedeme na zpátek, ať jsme tam už, ty už tam budeme.
0: Přestaňte kňourat, teď už tam budeme. Cítím v kostech,

0: mlč a seď.
1: Buňťa, kde je? Jedeme konečně.
2: No tak zlom vás.
1: Jedeme společně.
2: A hlásím ráz.
1: Nikdo nás nehoní
0: za rohem cíl.
1: Jedeme kam loni
0: a na pár chvil.
3: Kdy už tam budeme,
4: přestaňte kňoura.
3: Jednou tam budeme,
5: cítím v kostech.
0: Kdy už tam budeme, mě srdce čůrat.
1: Podstane máme, po starostech.
6: Bacha, kočka!
0: Moře počká.
6: Uhni chlapé,
7: Honza chrápe.
8: Cesta slepá,
6: brečí Pepa.
0: Smrdí ryby.
6: Wi-Fi chybí.

0: Bubeník. Jednoho večera si vyšel mladý bubeník Filibert do polí, až přišel k jednomu jezeru a tam uviděl na břehu ležet 3 bílé lněné košilky. A co pak je to za jemňonké plátno, řekl si, a jednu tu košilku strčil do torny. Doma na košilku úplně zapomněl a šel spát. Ale zrovna usínal, když se mu zazdálo, že ho někdo volá. Zaposlouchal se a uslyšel tichý hlas, který na něj volal: Bubeníku, bubeníku, vstávej! Neviděl nikoho, vždyť byla temná noc. Ale přišlo mu, jako by se mu u postele vznášela postava. Co si přeješ? Zeptal se Filibert. Vrať mi moji košilku, odvětil hlas, kterou si mi vzal u jezera. Rád ti ji dám, ale musíš mi říct, kdo jsi. Ach, pravil ten hlas, jsem dcera jednoho krále a jsem v moci jedné čarodejnice, která mne vězní na skleněné hoře. Každý den se koupeme, já a moje sestry, v jezeře, ale bez košilky nemohu zpět. Moje sestry jsou už pryč a já jsem tu musela zůstat. Prosím tě, vrať mi moji košilku. Neboj se, ubohá princezno, já ti ji rád vrátím, řekl bubeník, vytáhnul košilku z torny a podal ji do temnoty, kde jí dívka pevně popadla a chtěla uletět. Počkej ještě chvilku, řekl bubeník. Možná bych ti mohl nějak pomoci. Pomoci mi můžeš jen tak, že vystoupíš na skleněnou horu a osvobodíš mne z moci čarodejnice. Ale běda, ke skleněné hoře nikdy nedojdeš a i kdybys ji našel, nikdy se ti nepodaří vylézt nahoru. Co chci, to dokážu, řekl Filibert. Je mi tě líto a nebojím se ničeho, ale cestu, která vede ke skleněné hoře, neznám. Cesta vede přehlubokým černým lesem, ve kterém bydlí lidožrouti. Více ti říct nesmím. A pak Filibert uslyšel, jak odletěla pryč. Za rozbřesku bubeník vstal, kolem krku si pověsil svůj buben a směle se vydal rovnou do lesa. Když už pochodoval pěknou chvíli a žádné obry nepotkal, pomyslel si, musím ty dlouho spáče probudit. Otočil si buben na břicho a spustil bubenickou písničku tak z ostra, že se vyplašení ptáci s křikem zvedali ze stromů, v houštinách dupali jeleni a srnci a veverky a zajíci ustrašeně hledali svá doupata. Probudilo to i obra, který tam ležel v trávě a spal. A ten vám vyskočil a byl vám vysoký jako jedle.
1: Ty skrčku, hřímal na bubeníka. Co tu bubnuješ a budíš mne z toho nejlepšího spánku?
0: Já bubnuji, odvětil Filibert, protože ukazuji cestu těm tisícům, co pochodují za mnou. Posílají je na vás, vy obřiska, aby vás odtud vyhnali a od takových potvorných netvorů vyčistili les.
1: Ohohohoho, smál se obr. Rozšlapu vás jako mravence.
0: No, když si myslíš, že proti ním něco zmůžeš, řekl bubeník, sehneš se, abys nějakého popadnul, on ti uskočí a schová se. A když se položíš, aby se zprospal, tu vyskákají ze svých úkrytů a vrhnou se na tebe. Každý z nich má za pasem zastrčené ocelové kladivo, kterým ti prý rozbíjí lebku. Z toho byl obr mrzutý a pomyslel si,
1: ještě se s tím lstivým pronárodem zapletu. Mohlo by to pro mne skončit zle? Vlka nebo medvěda popadnu za chřtán? Ojo s ním veta, ale před těmi zemskými červíky si nemohu být nikdy a nikde jistý. Poslouchej, chlapíčku, řekl Filibertovi mile. Jen si pochoduj dál. Slibuji, že tebe i tvé druhy necháme my obrové žít v míru a pokoji. A jestli máš nějaké přání, tak si řekni, rád ti nějak pomohu.
0: No, máš dlouhé nohy, řekl bubeník, a umíš utíkat rychleji než já. Zanes mě ke skleněné hoře. Pak dám svým lidem znamení k návratu a oni vás pro tentokrát nechají v klidu.
1: Pojď sem, ty červíčku, řekl obr. Sedni si mi na záda, já tě odnesu, kam si přeješ.
0: Obr ho zvednul do výše a bubeník začal radostně bubnovat. A obr si pomyslel, to je určitě to znamení, aby se jeho lidé obrátili zpět. Po nějaké chvíli putování potkali jiného obra, který vzal bubeníka tomu prvnímu a strčil si ho do knoflíkové dírky a nesl ho dál. Bubeník se držel knoflíku, který byl velký jako mísa a vesele se rozhlížel kolem sebe. Potom přišli ke třetímu obrovi, ten Filiberta vzal z knoflíkové dírky a posadil si ho na okraj svého klobouku, kde se bubeník houpal nahoru a dolů a vyhlížel přes stromy. Když v modravé dálce uviděl nějakou horu, pomyslel si, že to musí být určitě skleněná hora. A byla. Obr učinil ještě pár kroků a byli na úpatí skleněné hory. Bubeník si přál, aby ho obr vynesl i na vrcholek. Ale obr zatřásl hlavou, něco zamumlal pod vousy a kráčel zpátky do lesa. Tak stál posmutnělý bubeník pod horou, která byla tak vysoká, jako by na sebe posadili tři jiné hory a k tomu ještě hladká jako zrcadlo. A nevěděl si rady, jak se dostat nahoru. Pokusil se sice vyšplhat vzhůru, ale bylo to marné snažení. Bylo to nicotné pachtění, vždycky spadnul zase dolů. Ach, kdybych tak byl ptákem, povzdechl si. Ale k čemu takové přání, když mu po něm křídla nenarostou? Zatímco tam tak stál a neuměl si pomoci, tu k němu dolehl křik hádky. Nedaleko se zuřivě prali dva chlapíci. Filibert šel za nimi a viděl, že byli v sobě kvůli nějakému sedlu, které před nimi leželo na zemi. Každý z nich je chtěl pro sebe. Co jste to za hlupáky, že se hádáte o sedlo a nemáte koně? Co ty víš, to sedlo je tak drahocené, že se kvůli němu stojí za to i prát, odvětil Filibertov jeden z mužů. Kdo si na něj sedne a přeje si být kdekoliv a může to být až na samém konci světa? V mžiku se tam ocitne, sotva to přání vysloví. To sedlo patří nám oběma a nyní je řada na mě, ale on mi ho nechce půjčit. Já tu vaši přirozsoudím, řekl bubeník. Ušel kus cesty a do země zarazil hůl. Potom se vrátil zpět a řekl. Utíkejte o závod k té holi. Kdo tam bude první, ten dostane sedlo. Oba muži se dali do běhu, ale sotva uběhli pár kroků, hodil sebou bubeník na sedlo a přál si být na skleněné hoře. A dříve, než by si člověk zamnul ruce, byl tam. Na vrcholku skleněné hory byla planina, na které stál starý kamenný dům. Před domem se rozkládal velký rybník plný ryb a za domem se černal hustý les. Lidi ani zvířata Filibert neviděl. Všechno bylo tiché, jen vítr šuměl ve větvích a kousek nad jeho hlavou táhla oblaka. Šel ke dveřím a zaklepal. Když zaklepal po třetí, otevřela dveře stařena, která měla obličej hnědý jako zem a oči rudé jako šarlat. Na dlouhém nose měla brýle, přísně na něj hleděla a ptala se, co si přeje.
2: Chci dovnitř, najít se a přenocovat, odvětil Filibert.
1: To vše můžeš mít, odvětila stařena. Když mi za to vykonáš tři práce.
0: Proč ne? Já se nebojím jakékoliv práce, ať je jakkoliv těžká. Stařena nechala Filiberta vejít, dala mu jídlo a večer i dobrou postel. Když se ráno Filibert probudil, stáhla si stařena ze svého suchého prstu náprstek a podala ho bubeníkovi se slovy.
1: Nyní se dej do práce. Tímto náprstkem vyber vodu z rybníka, ale musíš být hotov dříve, než bude večer. A všechny ryby, které jsou ve vodě, vylovíš, rozstřídíš podle druhu a velikosti a rozložíš na břeh.
0: No, to je mi prazvláštní práce, řekl si bubeník a šel k rybníku a začal náprstkem nabírat vodu. Nabíral celé dopoledne, ale s tak malým náprstkem by mohl nabírat 1000 let a nebyl by hotový. Když bylo poledne, pomyslel si, že je to všechno k ničemu, a že je úplně jedno, zda pracuje nebo ne,
3: A tak toho marného lopotění nechal a sednul si smutně do trávy.
2: Tu vyšla z domu dívka, postavila k němu košík s jídlem a zeptala se. Sedíš tady tak smutný, bubeníčku, co pak ti chybí?
3: Filibert se na ní podíval a viděl, jak je překrásná.
2: Nedokáži splnit ani ten první úkol. Jak bych si mohl poradit s těmi ostatními?
3: Vydal jsem se do světa, abych hledal princeznu, která tu někde měla být, ale tady jsem ji nenašel a tak asi půjdu o dům dál.
2: Jen tu zůstaň, bubeníku. Já ti pomohu. Určitě jsi unavený, polož si hlavu do mého klína a prospi se. Až se probudíš, bude tvá práce hotova.
3: Bubeník se nenechal dvakrát pobízet. Jen mu spadly oči, otočila dívka kouzelným prstenem a řekla:
2: voda nahoru a ryby ven.
3: A voda se rázem vznesla vzhůru jako bělostná mlha a spolu s oblaky odplula pryč. A ryby zapleskaly, vyskákaly z vody na břeh a položily se jedna vedle druhé podle druhu a velikosti. To vám bylo k radosti a k pokoukání. Když se bubeník probudil, uviděl, že je vše hotovo. A dívka mu řekla:
2: jedna ryba leží stranou od ostatních. Až stařena dnes večer přijde a uvidí, že se vše stalo tak, jak si přála, zeptá se tě, proč leží ta ryba tady vedle. Potom jí hoď tu rybu do obličeje a řekni: ta je pro tebe, ty stará čarodejnice.
3: Večer stařena přišla a když položila svoji otázku, hodil jí bubeník rybu do obličeje. Ale ona dělala, jako by si toho vůbec nevšimnula a mlčela. Jen Filiberta zlověstně pozorovala. Druhého rána čarodejnice řekla:
4: včera si to měl lehké, dnes ti dám něco těžšího, panáčku. Pokácíš mi tady tenhle s kolem, dřevo nasekáš na polena a ta vyrovnáš do sáhů a budeš s tím hotov do večera.
3: A podala Filibertovi sekeru, sochor a dva klíny, ale ta sekera byla olověná a sochor a klíny plechové, takže když začal kácet, sekera se ohnula a sochor i klíny také přišly ke zmaru. Inu, co s takovým nářadím? V poledne přišla zase dívka s jídlem a bubeníka utěšovala.
2: Polož si hlavu do mého klína a spi, až se probudíš, bude tvá práce hotova.
3: Potom otočila kouzelným prstenem a v mžiku celý les padnul a rachotilo to a praštělo, pak se dříví samo naštípalo a naskládalo do sáhů, jako by tu práci prováděli neviditelní obři. Když se Filibert probudil, dívka mu řekla:
2: podívej, dříví je naštípané a složené, jen jediná větev tu zbyla, ale když se dnes večer stařena zeptá, co ta větev, tak jí tou větví uhoď a řekni: ta je pro tebe, ty čarodejnice.
3: Večer přišla stařena.
4: Vidíš, jak byla ta práce lehká? A co tady ta zbylá větev?
2: Ta je pro tebe, ty čarodejnice, odvětil bubeník a udeřil ji.
3: Ale ona dělala, jako by nic necítila, zlomyslně se usmála a řekla:
4: brzy ráno mi z toho dřeva uděláš pěknou vysokou hranici, aby na ní všechno to dřevo do posledního polínka schořelo.
3: Filibert vstal za rozbřesku a začal snášet dřevo na hromadu. Ale jak by mohl jeden jediný člověk postavit hranici z celého lesa, práce neubývalo. Ale ta dívka ho v nouzi ani tentokrát neopustila. Přinesla mu v poledne jídlo a když ho snědl, položil si hlavu do jejího klína a usnul. Když se probudil, hranice hořela a ohnivé jazyky dosahovaly až k nebi.
2: Teď poslouchej, řekla dívka. Až čarodejnice přijde a bude ti dávat rozličné úkoly, dělej beze strachu vše, co si bude přát. Tak ti nebude moci ublížit. Kdyby ses ale bál, ten oheň tě popadne a stráví. Nakonec, až všechno splníš, oběma rukama ji popadni a hoď do té výhně.
3: Dívka odešla a večer se připlížila stařena.
4: Je mi zima,
5: ale je tu krásný ohýnek. U toho si ohřeji svoje staré kosti. Ale podívej, tam leží poleno, které nehoří. Vytáhni mi ho. Jestli to dokážeš, budeš volný a můžeš jít, kam budeš chtít. Tak směle, do toho.
3: Bubeník se dlouho nerozmýšlel. Skočil doprostřed plamenů, ale nic se mu nestalo. Ani vlásek mu to neožehlo. Vynesl poleno ven a položil ho před stařenu. Sotva se ale dřevo dotklo země, tu se proměnilo a stála před ním ta krásná dívka, která mu pomáhala, a podle jejich nádherných hedvábných šatů, které měla na sobě, poznal, že je to princezna. Ale čarodějnice se jedovatě zasmála a řekla: myslíš, že už jí máš, ale nemáš ji. Zrovna se chtěla na dívku vrhnout a odtáhnout jí pryč, ale bubeník babici popadnul, zvednul jí do výše a hodil doprostřed plamenů, které se za ní ihned zavřely, jako by se těšili na to, až jí budou moci strávit. Princezna pohlédla na bubeníka. Byl to věru švarný mládenec a nasadil kvůli ní život, jen aby ji vysvobodil. Tak mu podala ruku a řekla: udělal jsi pro mne mnohé, ale já pro tebe také udělám cokoliv. Slib mi svoji věrnost a staneš se mým manželem. A k mé ruce získáš ještě všechny poklady, které tu čarodejnice naschromáždila. Zavedla Filiberta do domu, stály tam zlatem a stříbrem přetékající komody a truhlice, ale to nechali ležet a vzali si jen drahokamy. Princezně se už další pobývání na skleněné hoře tuze zajídalo, tak bubeník řekl: posaď se na moje staré sedlo, poletíme domů jako ptáci. To staré sedlo se mi nelíbí, řekla princezna. Stačí mi otočit prstenem a jsme doma. No dobrá, tak nás přenes k městské bráně. A v mžiku tam byli. A bubeník řekl: nejdříve zajdu k rodičům a podám jim zprávu. Počkej tu na mne, jsem za chvíli zpět. Ach, řekla princezna, prosím tě, měj se na pozoru a nelíbej své rodiče při návratu na pravou líci, neboť jinak vše zapomeneš a já tu na tom poli zůstanu sama a opuštěná. Jak bych na tebe mohl zapomenout, podivil se Filibert a princezně rukoudáním slíbil, že se brzy vrátí v pořádku zpět. Když vešel Filibert do otcovského domu, nikdo nevěděl, kdo je. Tak se změnil, neboť ty 3 dny, které pobýval na skleněné hoře, byly tady 3 dlouhé roky. Tu se dal bubeník poznat a jeho rodiče mu s radostí padli kolem krku a on byl tak dojatý, že je políbil na obě líce a v tom okamžení mu princezna sešla z mysli. Vyprázdnil tornu a položil na stůl plné hrsti drahokamů. Rodiče nevěděli, co si mají s takovým bohatstvím počít. Tak si nakonec postavili nádherný zámek, obklopený zahradami, lesy a loukami, a žili si v něm jako knížata. A když to měli tak všechno pěkně zařízeno, řekla matka Filibertovi: našla jsem pro tebe nevěstu. Do 3 dnů může být svatba. A syn byl se vším, co si rodiče přáli, srozuměn. Ubohá princezna stála dlouhý čas před městskou bránou a čekala na jinochův návrat. Když byl večer, řekla si: určitě políbil své rodiče na pravou tvář a na mne zapomněl. Srdce se jí smutkem tetelilo jako prokřehlá pěnkava a tak otočila svým kouzelným prstenem a přála si být daleko od lidí v lesní chaloupce. Na dvůr svého otce se sama vrátit nechtěla. Každý večer kráčela do města k Filibertovu zámku. Mnohokrát ji viděl, ale nepoznal ji. Jednoho dne uslyšela, jak si lidé vyprávějí: zítra bude mít bubeník svatbu. Tu si řekla: musím jeho srdce nějak získat zpět. Když slavili první svatební den, otočila kouzelným prstenem a řekla: přeji si šaty zářící jako slunce. A tu před ní ležely šaty a tak se třpitily, jako by byly utkány ze slunečních paprsků. Když se hosté schromáždili, vstoupila princezna do sálu. Každý se nad těmi krásnými šaty podivoval a nejvíce nevěsta, které se šaty tak líbily, že šla k cizince a ptala se, zda by je mohla koupit. Za peníze je neprodám, odvětila princezna. Ale budu-li moci této noci bdít před dveřmi ženichovy ložnice, dám ti je. Nevěsta té kráse nemohla odolat a tak souhlasila. Ale namíchala ženichovi uspávací nápoj, po kterém upadl do hlubokého spánku. Když večer vše stichlo, schoulila se princezna u dveří Filibertovy ložnice, trochu je pootevřela a zavolala. Bubeníku, bubeníku, slyšíš? Co pak si na mne úplně zapomněl? Co pak si se mnou na skleněné hoře nejídal? Co pak jsem tvůj život před čarodejnicí nezachránila? Co pak si do mých rukou nedal slib věrnosti? Bubeníku, bubeníku, slyšíš? Všechno bylo marné. Bubeník se neprobudil a když se rozednilo, musela princezna odejít s nepořízenou. Druhého večera opět otočila kouzelným prstenem a řekla: přeji si šaty stříbrné jako měsíc. Když se v šatech, které byly půvabné jako měsíční svit, objevila na slavnosti, probudila opět nevěstinu žádostivost a získala od ní svolení, že také druhou noc může přebývat před dveřmi ženichovy ložnice. Tu opět volala do nočního ticha. Bubeníku, bubeníku, slyšíš, co pak si na mě úplně zapomněl? Co pak si se mnou na skleněné hoře nejídal? Co pak jsem tvůj život před čarodejnicí nezachránila? Co pak si do mých rukou nedal slib věrnosti? Bubeníku, bubeníku, slyšíš? Ale bubeník, omámen uspávacím nápojem, nebyl k probuzení. Smutně šla ráno princezna do své lesní chaloupky. Ale lidé v domě slyšeli dívčin nářek a vyprávěli o tom ženichovi a řekli mu také, že je možné, že nic neslyšel, protože mu do vína nasypali uspávací prostředek. Třetího večera otočila princezna kouzelným prstenem a řekla: přeji si šaty zářící jako hvězdy. Když se pak na slavnosti objevila, byla nevěsta nádherou těch šatů docela bez sebe a řekla: ty musím mít. Dívka jí je dala, jako ty předešlé, za svolení strávit noc před dveřmi ženichovy ložnice. Filibert ale tentokrát víno, které mu podali před spaním, nevypil, nýbrž ho vylil za postel. A když v domě vše utichlo, uslyšel půvabný hlas, jak na něj volá: bubeníku, bubeníku, slyšíš, co pak si na mne úplně zapomněl? Co pak si se mnou na skleněné hoře nejídal? Co pak jsem tvůj život před čarodejnicí nezachránila? Co pak si do mých rukou nedal slib věrnosti? Bubeníku, bubeníku, slyšíš? V tom okamžiku se Filibertovi vrátila paměť. Oh, jak jsem mohl být tak nevěrný! To ten polibek, který jsem svým rodičům dal z radosti srdce také na pravou tvář. Ten je tím vinen, ten mne omámil. Vyskočil, vzal princeznu za ruku a zavedl ji k posteli svých rodičů. To je moje pravá nevěsta, řekl. Jestli se ožením s jinou, dopustím se velké nespravedlnosti. Rodiče, když slyšeli, jak se vše přihodilo, souhlasili. Tak byla v sále opět zažehnuta světla, zazněla hudba, přátelé a příbuzní byli opět sezváni a se vší nádherou slavili tu pravou svatbu. Ta první nevěsta dostala jako omluvu další krásné šaty a odjela spokojena.

0: Digi básnička. Šedá myš. Má šedá myš, ve sklepě má skrýš. Do zahrádky vyjde vrátky a pak neví kudy zpátky. Hopsa, hejsa, hopsa, hejsi, a ty v kole taky nejsi.
1: A teď ještě jednou.
0: Šedá myš. Malá šedá myš, ve sklepě má skrýš. Do zahrádky vyjde vrátky a pak neví kudy zpátky. Hopsa, hejsa, hopsa, hejsi, a ty v kole taky nejsi.
1: Jestli se vám básnička líbila, jděte na www.pigi.cz a tam ji najdete. Mňau.

0: Létající deka. Eleonora seděla před křišťálovou koulí a smutně vzdychala. Koukala se na děti, které dováděly na koupališti. Leželi na dece, mazali se opalovacím krémem, plavali ve vodě nebo jezdili na tobogánu. Sluníčko hezky hřálo, protože byly letní prázdniny. Všechny děti si je náležitě užívaly.
1: Co tam zase děláš?
0: Zeptala se přísně její máma, čarodějnice Zinaida. Ale nic, odpověděla Eleonora a schovala křišťálovou kouli pod polštář.
1: Měla bys dělat něco pořádného, zlobila se její matka. A ne jen koukat do křišťálu. Běž učesat Mindu a naleštit koště.
0: Eleonora sice poslechla, ale nezapomněla se ušklíbnout. Minda byla jejich čarodějnická kočka, černější než saze z komína. Koště bylo létací a nablízkané bylo až. Zinaida si na něm velmi zakládala. Dělalo jí dobře, když se po jejím naleštěném koštěti na sletu čarodějnic a čarodějů všichni ohlíželi. Když byla Eleonora s prací hotova, vrátila se ke křišťálové kouli. Pohladila ji a dál se dívala na děti na koupališti.
1: Zaletím si pro něco do lesa,
0: zavolala na ní Zinaida. Eleonora se lekla a kouli raději schovala pod polštář.
2: Jasně,
0: odpověděla nahlas. Když za Zinaidou zaklaply dveře jejich chaloupky, dostala nápad. Taky si udělá výlet. Ne do lesa jako její matka, ale na koupaliště. Létající koště neměla a tak se rozhodla, že si vymyslí jiný dopravní prostředek. Jako správná čarodějnice už se toho naučila víc než dost. Stačí najít to pravé zaklínadlo a létat může cokoliv. Eleonora přemýšlela, na čem by mohla přiletět, aby vypadala nenápadně. Nechtěla na sebe před ostatními dětmi příliš upozorňovat. Očima přeletěla věci ve svém pokojíku. Židle, stůl, postel, knihovna, křišťálový lustr, plyšový had. To všechno by mohlo klidně létat, ale určitě by to vzbudilo rozruch. Znovu pohladila křišťálovou kouli. Když se podívala, jak to na koupališti vypadá, plácla se do čela.
2: Deka!
0: Vykřikla tak nahlas, až Minda polekaně naježila srst a pro jistotu vyskočila na postel.
2: Neboj, utěšovala ji Eleonora. Jen si uděláme malý výlet.
0: Pak sáhla po knize kouzel. I malé čarodějnice a mladí čarodějové mívají prázdniny, a tak není divu, že Eleonora některá kouzla zapomněla. Nalistovala si stránku s létajícími kouzly a začala čarovat.
2: Ešo ody.
0: Sotva dořekla kouzelnou formulku, deka se z postele nadzvedla a sama od sebe si plula pod stropem. I s Mindou, která nestačila vyskočit.
2: To je ono,
0: zaradovala se Eleonora. Aby mohla na deku taky nastoupit, musela ji nejprve nechat slétnout k zemi. K tomu použila další zaklínadlo. Spolu s Mindou se pohodlně usadila na dece. Pěkně uprostřed, aby při letu náhodou nevypadly. Pak stačilo vyslovit létací zaklínadlo a přání, kam chtějí letět. Brzy se obě ocitly na koupališti. Všichni byli tak zabraní do plavání, cákání a dovádění, že si létající deky nikdo nevšiml. Eleonora přistála na trávě. Zaparkovala svou deku mezi ostatní deky a s úsměvem se kolem sebe rozhlížela. Měla na sobě šaty a tak se nejprve svlékla do plavek. Pak se osmělila jít do vody. Plavat uměla báječně a pod vodou vydržela déle než ostatní. Její pradědeček byl totiž vodník. Dováděla spolu s ostatními dětmi. Ty ale nebyly ve vodě pořád. Maminky je svolávaly, ať jdou na chvíli z vody ven. Eleonora dělala všechno, co viděla u ostatních. Taky si šla na chvíli lehnout na deku ke své Mindě, která se tam lenivě rozvalovala. Dlouho ale neležela. Brzy se u její deky zastavila holčička, se kterou dováděla ve vodě.
2: Jak se jmenuješ?
0: Zeptala se holčička.
1: Eleonora,
0: odpověděla malá čarodějnice. Holčička se zamyslela a pak dodala.
2: Budu ti říkat Eli, můžu?
0: Eleonora s úsměvem přikývla.
2: Jdeš do vody?
0: Zeptala se holčička. Odpovědi se nedočkala, protože deka, na které její nová kamarádka ležela, se najednou zvedla do vzduchu. Otázka, kterou holčička položila, zněla podobně jako létající zaklínadlo. Deka se při tom rámusu, který byl na koupališti, nejspíš přeslechla.
2: Páni!
0: Vykřikla udiveně dívenka. Eleonora rychle slétla na zem.
2: Ty umíš lítat?
0: Zeptala se udiveně holčička. Ani nečekala na odpověď a začala škemrat o svezení.
3: Tak si sedni,
0: vybídla ji Eleonora a pomaloučku s ní obletěla koupaliště. Teď už se jich všimly některé další děti a chtěli taky povozit. Od té chvíle se Eleonora nezastavila. U její deky se vytvořila fronta a ona až do večera děti vozila na létající dece. Domů dorazila jen o chlup dříve než její maminka. Naštěstí. Jinak by musela vysvětlovat, kde byla a co dělala. A Zinaida by jí další podobné výlety nejspíš zatrhla. Večer usnula Eleonora o dost dříve než obvykle. Po celém dni stráveném na koupališti byla totiž pořádně unavená.

0: v restauraci. Máte prázdnou sklenici? Chcete ještě jednu?
1: Neblázněte, pane vrchní, co bych dělala se dvěma prázdnými sklenicemi?

co se stalo, když se housenka stáhla a roztáhla. Byl krásný den, lesklý a zářící jako korálek, sladký jako pytlík bombónu, veselý jako balónek z pouti. Slunce šlo nebem a hřálo, co mu síly stačily. Kytky voněly, brouci v trávě běhali sem a tam a motýly tančily nad loukou. Byl krásný den. Na velkém zeleném listě lezla housenka. Stáhla se, roztáhla, stáhla se, roztáhla. Koukej, harmonika, křikl čmelák na cvrčka. No jo, harmonika, řekl cvrček, ale nemá, do hraní se vůbec nemá. A sám zahrál, jak nejlíp uměl. A nebylo toho málo. Písnička za písničkou, jedna hezčí než druhá, všechny letěly k vysokému modrému nebi, co si po něm vykračovalo slunce. Čmelák nezůstal pozadu. Basoval, až se zvonečky na stráně rozbimbaly, až se kytky rozhoupaly jako houpačky. Housenka slyšela, jak spolu cvrček a čmelák hrají. Slyšela, co si povídají. Když jsem jako harmonika, tak jsem jako harmonika. Začnu taky hrát, co se může stát, řekla. A začala. Stáhla se, roztáhla. Stáhla se, roztáhla. Na jednom místě na listě stála, věřte mě, nevěřte, hrála a hrála. Cvrčku, Jářku, nechme všechnářku. Máme harmonikářku, křikl čmelák. A už hráli všichni spolu. Cvrček na housle, čmelák na basu a housenka na harmoniku. Písnička za písničkou, jedna hezčí než druhá, všechny letěly z trávy k vysokému modrému nebi, co si po něm vykračovalo slunce. Všechny byly lesklé a zářící jako korálky, sladké a vonavé jako pytlík bonbonů a byly veselé jako balónky z pouti.

0: Piggy cvičení a jdeme na to!
1: Ahoj děti, dnes cvičíme s Hankou Kinichovou. Ahoj Hanko,
2: ahoj, já se těším.
1: To
2: jsem moc ráda. Piggy, já jsem minule trošku ti naznačila, že ti narostlo bříško, ale to se může stát každému po Vánocích.
1: Já jsem si z toho nic nedělal, protože po Vánocích to je jasné, že nemůžeš být hubenior stolik cukrový.
2: To je jasné, ale víš co, u dětí je to velmi nebezpečné a u dospěláků už... O tom ani nemluvě. Prostě všem nám vadí, pokud jíme hodně sladkostí, hodně tuku.
1: Špičky.
2: Pojďme tomu říkat špičky, protože naše děti mají malinké špičky. Neříkám, že všechny, ale pokud jedli přes Vánoce, dá se předpokládat, že jim trošinku někde něco narostlo.
1: Hanko, já mám špiček, že se dá vyrolovat až k bradičce.
2: No a ten špiček na těch bocích můžeme nazvat šikmým břišním povoleným svalstvem. Aha. A víš, co jsou to metronomy?
1: Metronom. To je v metru, jak něco jezdí, jako vláček, tak ne?
2: Taky by sem, ale jako pojďme brázdit po tom slovu z jiné strany.
1: Metronomy, metro...
2: Když si sedneš za klavír, tak co ti tam takhle lítá, aby si hrál?
1: Já už vím, sova má u sebe na pijáně takovou trojhranou dřevěnou krabičku.
2: Přesně.
1: A z té lítá tyčinka a dělá tuk, tuk. A to je metronom.
2: Takovýto metronom teď uděláme s vlastním tělem. Piggy. Děti, pojďte na to. Lehněte si opět na záda. Žoch. Uležíš?
1: Ležím.
2: Ruce si dej do upažení. Dlaněmi na zem.
1: Upaženo je. Jakože rozhodím od sebe, jako ano. Kdybych chtěl letět jako andělí.
2: Akorát ty hřbety rukou, co máš na koberci, přilep tam dlaně.
1: Takže, dobře.
2: Bez vaděti, takže ležíme na zádech, máme rozpaženo a ruce na zemi, dlaněmi položené. A teď zdvihneme ty nohy, abychom udělali tu tyčinku. Obě nohy dáme nahoru. 3, 2, 1. Teď špičky máme nad čelem. Piggy, pojď ještě kousek jako svíčka. A teď pomalinku ukloníme nohy k pravé ruce. Bim. A k levé ruce. Bim. A zase k pravé ruce. Bim. A k levé ruce. Tak jo, takže prosím vás, pokud jste spadli stejně jako Piggy, nevadí, ukážeme si jednodušší variantu. Pokrčte obě nohy v kolenou. Malilinka tomaty je nahoře.
1: Ležím na zádech, ruce jako andělíček.
2: Ano.
1: Palec.
2: Dlaně na zemi, přesně tak. Nohy zdvižené. A teď lehce pokrčíme kolena, takže si tu páku zmenšíme. Piggy, pojď zkusíme. Doprava. A doleva. Jo, doprava a doleva. A zároveň, kromě toho, že posilujeme šik,

0: chmurné úvahy a chmurné řeči. Posetnění se Hihlík s velkou iglitovou taškou plnou ponožek vypravil do dolní čtvrti. Tentokrát se musel dost často schovávat. Buď skočil do průjezdu, nebo se skrčil za parkujícím autem a párkrát musel splynout s popelnicí. Jednou ho dokonce nějaký stařík kolem popelnice honil, ale pak se ukázalo, že nehodí jeho, ale nějakého bílého králíka. Volal na něho: Pepičku, Pepičku, vrať se. V uličkách poblíž Klimandžára se už chodci objevovali jen zřídka. Tady měl čas trochu si vydechnout. Uvažoval, co udělá. Dokonce myslel na to, jestli přeci jenom neměl vzít Ramse se sebou, nebo toho siláka Vasila. Byly to pochmurné úvahy. Kde bych asi teď Vasila a jeho dva parťáky sehnal, říkal si. Tak o tom bych něco věděla. Když Vasil, Padrát a Čango vylezli z vraku parníku a ukázalo se, že o tom, co se stalo s Tulamorem juniorem, nemají ani páru, přestože se všechno událo tady kousek od nich, šéfa popadl amok. Vzal kus klacku a mlátil je hlava nehlava. Přestal, až když nemohl popadnout dech.
1: Zítra se u mě hlaste.
0: Vyštěkl z posledních sil. Opřel se o lucernu, nepřítomně koukal kolem, zatímco ti nešťastníci se belhali pryč. V boudě za přístavištěm se dřív prodávaly vstupenky na výletní parník, ale teď byla opuštěná. Tady se schovali a vedli chmurné řeči.
2: Viděli jste, jak si mnou šéf jednal? Oj, jako s nějakou onucí,
0: zařval Vasil a v očích měl slzy lítosti. Vzpomněl si na své trudné sibirské dětství.
3: Asi bysme se z toho měli vyvlíknout, než nás to přiškrtí,
0: přemýšlel nahlas škrtič.
2: Tohle už pro nás ne, není. Já říkám, nikdy nesedej na drát, když je pod vysokým napětím,
0: řekl Padrát.
3: Šéf je raz, ale kudla Dederon se neštítí ničeho,
0: řekl Čango.
2: Ty ho znáš?
0: Podivil se Vasil.
3: Jo, párkrát vlítnul s tou svou smečkou do Eldoráda a polovinu hostů tam obral o ponožky.
2: Jak vypadá?
3: Jako feťák,
0: zarval Čango.
3: Oši má propíchnutý si chrajickama a dětskou fusekli si máči do piva. Říká tomu spíďácký dudlík.
2: Svět se zbláznil a my slušní lichožrouti jsme už odepsaní. Teď je na koni ta mladá generace,
0: odplivl si Pepa Padrát.
2: A já jdu od válu. Já mám ve svým kumbálu vanu plnou ponožek a když dostanu chuť na nějakou pěkně uleželou, tak naproti je hospoda a v ní mám pár svých štamgastů.
0: Zamrkal na Čanga.
3: U mě v Eldorádu je to samý, přitakal Čango. A navíc jeden pozná lidi.
2: A začne si vážit toho, že je lichožrout,
0: ukončil jejich debatu Vasil. Celou dobu jen poslouchal a k těm chmurným řečem se nepřipojil, až teď si vzal slovo.
2: Jak vás tak hoši poslouchám, musím vám dát za pravdu. Vím ty roha, vy šéfovi nic nedlužíte.
3: A co ty?
0: Vasil se uhodil do prsou.
2: Co asi já tak můžu dělat, když mám

0: takový skrz naskrz sraný široký srdce a věrnou naturu? Nic. Ale vy si, holubci, klidně vraťte domů.
1: A tak Pepa Padrát zamířil do svého železářství, Čango Škrtič do Eldoráda, jen Vasil nechal nohy, ať si jdou, kam chtějí.
2: Tiki kalendář! Dnes je 14. října. Kdo pak má sváteček?
3: Sváteček má Agáta. Agáta vznikla z řeckých slov, která označují dobrotu a laskavost. Agáty by tedy měly podle svého jména být taky takové.
2: Dobré a laskavé. Laskavé.
3: A mám tu jednu zajímavost. Svatá Agáta je patronkou tkalců, zlatníků a zvonařů.
2: To jsou ti, co vyrábějí zvony, zvonaři, viď?
3: Ano.
2: A patronka znamená, že na ně dává pozor. Svatá Agáta dává pozor na zvonaře.
3: No, přesně tak. A jestli nás zrovna nějaká Agáta poslouchá...
2: Nebo Agátka.
3: Tak jí přejeme všechno nejlepší.
2: Piggy má pro tebe spoustu pohádek a písniček.
4: Beran vodí ovečky na stráně a kopečky. Tam spasou do syta, večer si je spočítá.

0: Kapitola 2. Dobího varování. Byl to spíš div, že se Harry ovládl a nezačal křičet. Maličké stvoření na posteli mělo ohromné netopíří uši a vypůlené zelené oči, veliké jako tenisové míče. Harry mu bylo okamžitě jasné, že právě ty ho dnes ráno pozorovali ze živého plotu kolem zahrady. Zatímco upřeně zírali jeden na druhého, zaslechl Harry z předsíně Dudleyho hlas.
1: Pane a paní Masonovi, dovolíte, abych vám pověsil kabáty?
0: Stvořeníčko sklouzlo z postele a uklonilo se tak hluboce, až se špičky dlouhého, tenkého nosu dotklo koberce. Harry viděl, že má na sobě něco, co vypadalo jako starý povlak na polštář z rozparky pro ruce a otvory pro nohy. Nazdar, pozdravil Harry nervózně.
1: Harry Pottere!
0: Ozvalo se stvořeníčko vysokým, pronikavým hláskem a Harry si byl jist, že jeho slyšet až dole pod schody.
1: Kdo by s vámi se chtěl setkat už dávno, pane? Je to pro mě nesmírná čest.
0: Díky, řekl Harry. Opatrně se protáhl podél stěny a dosedl na židli u psacího stolu vedle Hedviky, která spala ve své velké kleci. Měl chuť se zeptat, co si zač? Ale připadalo mu to však příliš neurvalé a tak se raději zeptal, kdo si?
1: Dobby, pane. Prostě Dobby. Domácí skřítek.
0: Písko stvořeníčko. Skutečně? Protáhl Harry. Nechci být neomalený nebo tak, ale tohle není právě ta nejlepší chvíle, abych měl tady u sebe domácího skřítka. Z obývacího pokoje se ozval ječivý, neúpřímný smích tety Petunie. Skřítek svěsil hlavu. Nesnad, že bych tě viděl nerad, dodal honem Harry, jenže máš k tomu nějaký zvláštní důvod, abys tu byl?
1: Ano, pane, ovšem,
0: řekl Dobby vážně.
1: Dobby vám přišel říct, pane. Je to velice těžké, pane. Dobby neví, odkud má začít.
0: Posaď se. Vybídl ho Harry zdvořile a ukázal na postel. K jeho zděšení skřítek propukl v pláč. Ve velice hlasitý pláč.
1: Posadit, kvílel. Nikdy, ještě nikdy.
0: Harry měl dojem, jako by hlasy dole utichly. Promiň, řekl šeptem. Nechtěl jsem tě urazit ani nic podobného.
1: Urazit Dobbyho, zajíkal se skřítek. Dobby mu ještě nikdy žádný kouzelník neřekl, aby se posadil. Jako by mluvil s někým sobě rovným.
0: Harry se pokoušel syknout pst a zároveň se tvářit pozbudivě. Přiměl Dobbyho, aby si vylezl zpátky na postel. A skřítek tam teď seděl a škytal. Vypadal jako veliká, velice ošklivá loutka. Nakonec se přece jen dokázal ovládnout a kulil na Harryho očiska plná slz a nábožného obdivu. Zřejmě si moc slušných kouzelníků nepotkal, řekl Harry ve snaze mu dodat odvahy. Dobby zavrtěl hlavou. Pak bez jakékoliv výstrahy vyskočil, začal zuřivě mlátit hlavou do okna a křičel přitom:
1: Ten neřád Dobby, ten neřád Dobby!
0: Nech toho, co to děláš, sykl Harry, vymrštil se jako střela a posadil Dobbyho zpátky na postel. Hedvika se probudila s obzvlášť hlasitým skřekem a divoce tloukla křídly o mříže klece.
1: Dobby se musel potrestat, pane.
0: Vysvětlil skřítek a trošinku zašilhal.
1: Dobby málem řekl něco špatného o své rodině, pane.
0: O tvé rodině?
1: O rodině kouzelníků, u které Dobby slouží, pane. Dobby je domácí skřítek. Musí napořád sloužit jednomu domu a jedné rodině.
0: A oni vědí, že jsi tady? Zeptal se Harry zvědavě. Dobby se roztřásl.
1: Ne, pane, to ne. Dobby se bude muset velice tvrdě potrestat za to, že za vámi přišel, pane. Dobby si bude muset přivřít uši do dvířek u trouby. Kdyby se to někdy dozvěděli, pane.
0: A to si nevšimnou, že jsi přivřel uši do dvířek u trouby?
1: Dobby o tom pochybuje, pane. Dobby se každou chvíli musí za něco potrestat a oni ho přitom klidně nechávají, pane. Kolikrát mu ještě uloží, aby si přidal nějaký trestík navíc.
0: Tak proč u nich zůstáváš? Proč neutečeš?
1: Domácí skřítek se musí na svobodu jedině propustit, pane. A tahle rodina Dobby ho nikdy nepropustí. Dobby bude své rodině sloužit, dokud neumře, pane.
0: Harry vytřeštil oči. A já jsem si myslel, kdo ví, jak na tom nejsem špatně, když tu mám vydržet ještě 4 týdny, řekl. Když tě tak poslouchám, připadají mi Dursleyovi skoro jako lidumilové. A nemůže ti někdo pomoct, třeba zrovna já? téměř v zápěti zalitoval, že to vyslovil. Doby znovu propukl v díku plné kvílení. Prosím tě, zašeptal Harry, prosím tě, učíš se, jestli dárslivě něco uslyší, jestli se dozvědí, že jsi tady.
1: Harry Potter se ptá, jestli může Dobby mu pomoct. Dobby už slyšel o vaší slávě, pane, ale o vaší dobrotě neměl ani tušení.
0: Harry úplně cítil, jak rudne a řekl, všecko, co jsi kdy slyšel o mé slávě, jsou samé nesmysly. Nejsem dokonce ani nejlepší v našem ročníku v Bradavicích, to je Hermiona a ta... Hned však zmlkl, poněvadž myšlenka na Hermionu ho zabolela.
1: Harry Potter je až příliš skromný,
0: řekl Dobby úctivě a oči jak koule mu zářily.
1: Harry Potter vůbec nemluví o svém vítězství, nad tím jehož jméno nesmíme vyslovit.
0: To myslíš Voldemorta? Zeptal se Harry. Dobby si dlaněmi zakryl své netopíří uši a zasténal.
1: Nevyslovujte to jméno, pane. Prosím vás, nevyslovujte ho.
0: A provině řekl honem Harry. Znám spoustu lidí, kterým se to nezamlouvá, třeba můj kamarád Ron. Znovu se zarazil, poněvadž při pomyšlení na Rona ho také zabolalo u srdce. Dobby se naklonil k Harrymu, oči jak reflektory od auta.
1: Dobby se doslechl,
0: pronesl chrapavě,
1: že je to jen pár týdnů, co se Harry Potter už podruhé utkal s pánem zla a znovu unikl.
0: Harry přikývl a v Dobbyho očích se náhle zaleskly slzy.
1: Ach, pane!
0: Zajíkal se a utíral si obličej cípem špinavého povlaku, který měl na sobě.
1: Harry Potter je tak statečný a odvážný, čelil v životě už tolika nebezpečí. Dobby ovšem přišel Harryho Pottera chránit, přišel ho varovat, i když si za to bude muset přivřít uši do dvířek u trouby. Harry Potter se nesmí vrátit do Bradavic.
0: Do ticha, které v pokoji najednou zavládlo, doléhalo jen cinkání vidliček a nožů z dola a vzdálené hřímání strýce Vernona. Cože? Vykuktal Harry. Ale já se tam musím vrátit. 1. září začíná škola a navíc to je to jediné, co mě udržuje při životě. Ty nemáš tušení, jaké to tady je. Já sem nepatřím, patřím do vašeho světa, do Bradavic.
1: Ne, to ne!
0: Pištěl Dobby a kroutil hlavou tak prudce, až mu uši pleskaly.
1: Harry Potter musí zůstat tam, kde je v bezpečí. Je příliš slavný a má příliš dobré srdce, než abychom ho ztratili. Jestliže se Harry Potter vrátí do Bradavic, hrozí mu smrtelné nebezpečí.
0: Ale proč? Zeptal se Harry překvapeně.
1: Může za to spiknutí, Harry Potter. Spiknutí, při kterém se ve škole čara kouzel v Bradavicích mají letos stát i nejhroznější věci.
0: Šeptal Dobby a náhle se celý roztřásl.
1: Dobby o něm ví už několik měsíců, pane. Harry Potter se nesmí vystavit nebezpečí. Je příliš důležitý, pane.
0: Jaké hrozné věci se mají stát? Zeptal se Harry i hned. A kdo je připravuje? Dobby vydal podivný zvuk, jako když se dusí a pak začal zběsile tlouct hlavou o zeď. Rozumím, vykřikl Harry a uchopil skřítka za ruku, aby mu v tom zabránil. Nesmíš to říct, už to chápu, ale proč varuješ mě? Naráz mu probleskla hlavou nepříjemná myšlenka. Počkej, a nemá to náhodou, co dělat z promiň, ty víš s kým. Stačí, když zakroutíš hlavu nebo přikývneš, dodal chvatně, když Dobby znovu přiblížil hlavu nebezpečně ke stěně. Dobby zakroutil hlavou.
1: Ne, s tím jehož jménem nesmíme vyslovit ne.
0: Oči měl přitom široce rozevřené, jako by se Harry mu pokoušel něco naznačit. Harry však neměl tušení, oč jde. Žádného brata přece nemá, nebo snad ano? Dobby zakroutil hlavou, oči ještě víc rozevřené než předtím. Pak už mi ale nenapadá nikdo jiný, kdo by v Bradavicích mohl způsobit hrozné věci, řekl Harry. Konec konců je tam přece Brumbál. Víš snad, kdo je to Brumbál? Dobby se uctivě uklonil.
1: Albus Brumbál je největší ředitel, kterého Bradavice kdy měli. Dobby to ví, pane. Dobby slyšel, že Brumbálova moc se vyrovná té, jakou měl ten, jehož jméno nesmíme vyslovit, když byl na vrcholu svých sil. Jenže, pane,
0: a Dobího hlas se změnil v naléhavý šepot.
1: Jsou schopnosti, které ani Brumbál. Schopnosti, které žádný slušný kouzelník.
0: A než ho Harry stačil zarazit, Dobby sklouzl z postele, popadl jeho stolní lampu, začal se s ním mlátit po hlavě a ječel, až to trhalo uši. Dole se rozhostilo nenadálé ticho. Vteřinu na to Harry, kterému divoce bušilo srdce, zaslechl strýce Vernona, jak vyšel do předsíně a říká:
2: Ten rošťák Dudley určitě nechal puštěnou televizi.
0: Honem zmiz do skříně, sykl Harry a nacpal Dobbyho dovnitř, přibouchl dvířka a vrhl se na postel právě ve chvíli, kdy se pohnula klika u dveří.
2: Co? Tady k čertu provádíš?
0: Procedil strýc Vernon přes zaťaté zuby z tváři děsivě blízko Harryho obličeje.
2: Právě si zkazil pointu mého vtipu o japonském hráči golfu. Ještě jednou cekni a budeš litovat, že ses vůbec narodil, kluku.
0: A hřvotně vydupal ven. Roztřesený Harry pustil Dobbyho ze skříně. Vidíš, jak to tu chodí, řekl. Už chápeš, proč se musím vrátit do Bradavic. Je to jediné místo, kde mám, tedy kde myslím, že mám kamarády.
1: Kamarády, kteří Harrymu Potterovi ani nepíšou?
0: Zeptal se Dobby poťouchle. Myslím, že prostě jenom... Počkej, řekl Harry a svrštil čelo. Jak ty můžeš vědět, že mi kamarádi nenapsali? Dobby zašoupal nohama.
1: Harry Potter se na Dobbyho nesmí zlobit. Dobby to dělal jen pro jeho dobro.
0: Takže ty jsi přede mnou dopisy od nich schovával?
1: Dobby je má tady, pane,
0: řekl skřítek. Čiperně poodstoupil, aby na něj Harry nedosáhl a z povlaku, který měl na sobě, vytáhl tlustý svazek obálek. Harry ihned poznal Hermionino úhledné písmo, Ronovu nepořádnou čmáranici a dokonce i kliky háky, které vypadaly, jako by je psal Hagrid, bradavický hajný. Skřítek na Harryho úzkostně zamžoural.
1: Harry Potter se nesmí zlobit. Dobby doufal, kdyby si totiž Harry Potter myslel, že na něj kamarádi zapomněli, tak by se Harry Potter do školy už ani nechtěl vrátit, pane.
0: Harry ho neposlouchal. Chňapl po dopisech, ale Dobby odskočil z jeho dosahu.
1: Harry Potter je dostane, pane, když Dobby mu dá slovo, že se do Bradavic nevrátí. Ach, pane, čeká tam na vás nebezpečí, kterému se nesmíte vystavit. Slibte mi, že se tam nevrátíte, pane.
0: Ne, rozhodl se Harry. Dej mi ty dopisy od kamarádů.
1: Pak ovšem Harry Potter nedává Dobbymu na vybranou,
0: pronesl skřítek smutně. A než se Harry stačil pohnout, vrhl se ke dveřím ložnice, otevřel je a tryskem vyrazil po schodech dolů. Harry se vyřítil za ním, i teď se však snažil nestropit žádný hluk. V ústech měl sucho a žaludek až někde v krku. Posledních 6 schodů zvládl jediným skokem, dopadl na koberec před síně jako kočka a rozlíšil se, kde je Dobby. Z jídelny slyšel strýce Vernona, jak říká:
2: Vypravujte Petunii tu legrační historku o těch amerických instalatérech, pane Mason. Nemůže se dočkat, až ji konečně uslyší.
0: Harry proběhl před síní do kuchyně a měl pocit, že má žaludek opravdu až v krku. Mistrovské dílo tety Petunie, její puding, celá ta hora šlehačky a cukrových fialek se vznášelo málem u stropu. Nahoře na kredenci se v koutě krčil Dobby.
2: Ne! Zakrákal Harry. Prosím tě, vždyť oni mě zabijí.
1: Harry Potter musí slíbit, že se nevrátí do školy.
2: Dobby, prosím.
1: Slibte mi to, pane.
2: Nemůžu.
0: Dobby se na něj truchlivě podíval.
1: V tom případě to Dobby musí udělat, pane. Bude to pro dobro Harryho Pottera.
0: Puding dopadl na podlahu, jen to zadunělo a Harry mu se zastavilo srdce. Jak se mísa rozbila na kusy, šláčka se roztříkla po okrech a po stěnách. A Dobby s prásknutím, jako když švihne bičem, byl najednou ten tam. V jídelně se strhl pokřik a do kuchyně se vřítil strýc Vernon. Našel tam Harryho, který se s děšením nemohl ani hnout a od hlavy až k patě po něm stékal tetin puding. Zpočátku se zdálo, že strýc Vernon dokáže celou tu událost zamluvit.
2: To je náš synovec, je duševně nevyrovnaný, setkání s cizími lidmi ho vždycky rozruší, proto jsme ho nechali nahoře.
0: Vykormidloval vyděšené manžele Masonovi zpátky do jídelny, slíbil Harrymu, že jakmile odejdou, seřeže ho, až z něj vyrazí duši a strčil mu do ruky smeták. Teta Petunie vydolovala z mrazničky nějakou zmrzlinu a Harry, který se ještě pořád třásl, začal dávat kuchyň do pořádku. Možná by strýc Vernon i přesto dokázal svou zakázku dojednat. Nebýt sovy. Po večeři teta Petunie právě podávala kolem stolu krabici s mátovými bombony, když do jídelny vletěla oknem veliká sova pálená. Upustila paní Mejstlové na hlavu nějaký dopis a zase vyletěla ven. Paní Mejstlová začala vřískat, jako když ji na nože berou, a vyřítila se z domu. Cestou ještě vykřikovala něco o bláznech. Pan Mason se zdržel jen tak dlouho, aby Dursleyovým vysvětlil, že jeho žena má smrtelnou hrůzu z ptáků všeho druhu i velikostí, a zeptal se, jestli to snad měl být vtip. Harry stál v kuchyni a křičovitě svíral smeták, aby se měl čeho podržet, když se k němu strýc Vernon neúprostně blížil. Ďábelský lesk v malinkých očkách.
2: Přečti si to!
0: Zasyčel zlobně a mával dopisem, který sova přinesla.
2: No tak čti!
0: Harry vzal dopis do ruky. Přání k narozeninám to nebylo ani náhodou. Vážený pane Potter, dostali jsme zprávu, že ve vašem bydlišti bylo dnes večer v 9 hodin 12 minut použito vznášecí kouzlo. Jak je vám známo, nezletilým kouzelníkům není dovoleno používat kouzla jinde než ve škole. Takže další provozování kouzel z vaší strany by mohlo mít za následek vaše vyloučení z řečené školy. Výnos o přiměřeném omezení čar a kouzel nezletilých kouzelníků z roku 1875 odstavec C. Chtěli bychom vám rovněž připomenout, že jakákoliv kouzelnická činnost spojená s nebezpečím, že by ji mohly postřehnout osoby z nekouzelnické veřejnosti, mudlové, představuje závažný přečin podle oddílu 13 zákona o utajování vydaného Mezinárodním sdružením kouzelníků. I přesto vám přejeme příjemné prázdniny. Se srdečným pozdravem, Mafalda Hopkirková, odbor nepatřičného užívání kouzel, ministerstvo kouzel. Harry vzhlédl a naprázno polkl.
2: Vůbec si nám neřekl, že mimo školu nesmíš kouzla používat,
0: zahřímal strýc Vernon a v očích mu tančila zběsilá světélka.
2: Nejspíš ses o tom zapomněl zmínit. Asi ti to nějak vypadlo.
0: Sápal se na Harryho jako obrovský buldog s vyceněnými zuby.
2: Takže pro tebe mám novinku, darebo. Teď tě dám pod zámek. Do té školy se už nevrátíš. A nikdy. A jestli se nějakým kouzlem zkusíš dostat ven, oni sami tě vyloučí.
0: Chechtal se jako blázen a vlekl Harryho zpátky nahoru. Strýc Vernon opravdu dodržel slovo. Příštího dne ráno zaplatil zámečníkovi, aby na Harryho okno připevnil mříže, a sám pak ve dveřích ložnice udělal kočičí dvířka, kterými Harrymu třikrát denně strkali dovnitř malé dávky jídla. Ráno a večer ho pouštěli ven, aby si mohl dojít do koupelny, jinak byl v pokoji zamčený celých 24 hodin. Ani po třech dnech Dursleyovi nebudili sebemenší dojem, že by se dali obměkčit. A Harry neviděl žádné východisko z pasti, ve které se octl. Ležel na posteli a díval se, jak za mřížemi na okně zapadá slunce, a sklíčeně přemýšlel, co s ním bude. Co by mu bylo platné dostat se z pokoje pomocí kouzel, kdyby ho za to vyloučili z bradavic? Život v Zobí ulici byl však ještě úděsnější než kdykoliv předtím. Teď, když Dursleyovi věděli, že se ráno neprobudí jako netopíři, přišel Harry o svou jedinou zbraň. Doby ho možná zachránili před strašlivými událostmi v bradavicích, ale jak to tak vypadalo, čekala ho nejspíš smrt hladem. Kočičí dvířka klapla. Objevila se ruka tety Petunie a strčila do pokoje misku polévky z konzervy. Harry, kterému se žaludek svíral hlady, seskočil z postele a zdvihl ji. Polévka byla úplně studená. Přesto však jí polovinu vypil jediným douškem. Pak přešel pokojem k hedvičtině kleci a vyklopil rozmáčenou zeleninu ze dna misky do jejího prázdného krmítka. Sova se načepířila a podívala se na něj s krajním znechucením. Jen nad tím neohrnuj zobák, to je všecko, co máme, řekla Harry nasupeně. Položil prázdnou misku zase na podlahu vedle kočičí záklopky a natáhl se zpátky na postel, ku podivu ještě hladovější než před polévkou. Pokud za 4 týdny bude ještě vůbec naživu, co se stane, když se v bradavicích neobjeví? Pošlou ho někam, aby se zjistilo, proč nepřijel? Dokážou Dursleyovi přimět, aby ho pustili? V pokoji začínala housnout tma. Harry byl vyčerpaný, břiše mu kručilo a hlavou mu vířily stále tytéž nezodpověditelné otázky, až nakonec upadl do neklidného spánku. Zdálo se mu, že ho vystavují v zoologické zahradě a na kleci, že má štítek nezletilý kouzelník. Lidé na něj přes mříže polili oči, jak tam leží, hladový a zesláblý, na slaměné podestýlce. Zahledl v davu Dobrýho tvář a začal hlasitě křičet a prosit o pomoc. Dobrý však opáčil:
1: tady je Harry Potter v bezpečí, pane.
0: A zmizel. Potom se objevili Dursleyovi a Dudley sloumal mřížemi klece a smál se mu. Přestaňte, zamumlal Harry, jak mu řachtavý zvuk narážel do rozbolavělé hlavy. Dejte mi pokoj, nechte to, já chci spát. Otevřel oči. Mřížemi na okně se linulo dovnitř měsíční světlo. A někdo se na něj opravdu přes mříže vyjeveně díval. Někdo s pihovatou tváří, rudými vlasy a dlouhým nosem. Venku před Harryho oknem byl Ron Weasley.
3: Mám pro vás novou Piggy básničku.
4: My jsme malí ušáci, nemáme nic na práci. Trénujeme běh a skoky přes pařezy,
5: přes potoky,
4: učíme se kotouly,
5: nekoukáme na bouly.
3: A teď ještě jednou.
4: My jsme malí ušáci, nemáme nic na práci. Trénujeme běh a skoky přes pařezy,
5: přes potoky.
4: Učíme se kotouly,
5: nekoukáme na bouly.
3: Jestli se vám ta básnička líbila,
6: jděte na www.piggy.cz
7: a tam ji najdete.

0: Piggy reklama.
1: Prasátko Piggy vás zve do kina na nový animák Pejsek Fešák.
2: I ten nejškaradější pes na světě má právo být šťastný a mít svou vlastní rodinu. Dokáže překonat překážky a zazářit.
1: Vyhraj filmový balíček právě teď na Piggy.cz. Film Pejsek Fešák v kinech od 15. října.
0: Piggy reklama.
3: Existuje jedno kouzelné místo. Emušákov. Městečko, kde nežijí lidé, ale plyšové hračky. Chodí tam do školky, do školy, hrají si, běhají a dovádějí, zkrátka dělají vše, co dělají děti. Poměrně nedávno se v Emušákově objevil i Ferda. Plyšový žabák. Bydlí tam s maminkou Želvou a tatínkem Žabákem. Ferda nepřišel sám. Vzal sebou i své barevné kamarádky. Mouchy. Tato malá poletující stvořeníčka jsou jeho pocity. Doprovázejí Ferdu a ukazují, jak se on nebo jeho kamarádi cítí a jakou mají náladu. Kdyby mouchy, pocity, létaly i ve světě lidí, bylo by vše mnohem jednodušší. Hned bychom poznali, jak se naše rodiče nebo kamarádi cítí. Bohužel, létající kamarádky má jen Ferda. My si musíme vystačit s pocity samotnými, bez křidílek, bez bzučení. Je to těžší, ale jde to. Jen se jim nesmíme bránit, protože všechny pocity, radost i smutek, hněv i důvěra, nás životem provázejí stejně jako Ferdu jeho mouchy. Konec konců, pojďte to sami zjistit. Moucha žárlivost. Moucha žárlivost nás zlobí svým bzučením, když pozná, že někomu nepřejeme nějakou věc, úspěch či pozornost. Někdy nám ale moucha pomůže, abychom našli uvnitř sebe sílu a dokázali to, co umějí jiní. Kuba, aneb když je pokojíček pro dva. Jak už jsme řekli na začátku, plyšáci, kteří přijdou do Emušákova, nemohou zůstat sami. Neměli by kde spát, co jíst a s kým si povídat. Stejně tak, jako se Ferdy ujali jeho rodiče, i jiní plyšáci tam naleznou maminku a tatínka. Jenomže těch, které někdo někde zapomene nebo už si s nimi nehraje, je mnoho. Takže brzy po Ferdovi se v Emušákově objevil Kuba. Zelený, plyšový, želvý kluk. Rodiče Ferdy si řekli, že by byla škoda, aby Ferda zůstal sám, a domů si vzali i Kubu. Ferda byl zrovna na školce v přírodě, když si maminka s tatínkem Kubu přivedli. A i když se Ferdovi chystali napsat pohled, rozhodli se neprozradit, že ho doma bude čekat nový bráška. Chtěli ho překvapit. Tohle je váš pokojíček, Kubo. Bohužel už nemáme další pokoj, takže budete s Ferdou bydlet spolu. Nevadí ti to?
4: Jasně, že ne. Bude to super.
3: Kuba byl nadšený. Pokojíček sice nebyl velký, ale už v něm měl připravenou svou postel, stolek se židlí, skřínku na oblečení a na uvítanou, jako dárek od rodičů, také nové kolo. Doteď bydlel jen ve svém malinkatém želvým krumíři, takže mu pokoj připadal obrovský. Než si stihnul Kuba všechno prohlédnout, maminka už volala k večeři.
2: Ješ, špagety, ty mám nejraději,
3: radoval se Kuba.
4: Opravdu? Ferda taky. Myslím, že si budete rozumět, kluci,
3: žertoval tatínek.
4: A jaký je vlastně Ferda?
3: Kuba na něj byl moc zvědavý. Viděl fotky, takže věděl, jak vypadá. Zajímalo ho ale, jaký je.
4: Uvidíš v sobotu. Vrací se ze školky v přírodě. Teď jes, ať ti to nevystydne.
3: Pobídla Kubu maminka. Kuba se sobotního rána nemohl dočkat. A bylo tu. Společně s rodiči se vydal Ferdovi naproti k autobusu.
4: Už jedou,
3: vykřikoval Kuba. Autobus zastavil. Ferda vyběhl jako první a skočil tátovi okolo krku.
4: Tati, bylo to bezvadný, musím vám toho tolik vyprávět. Víte, co se stalo, když...
3: Počkej, rychlíku, na povídání ještě bude dost času. Teď bychom ti chtěli s maminkou někoho představit. Tatínek poodstoupil a Ferda si všimnul, že za ním stojí malý želvý plyšák.
4: Tohle je Kuba, tvůj nový bráška.
3: Kuba se usmál.
4: Ahoj!
3: Jak bráška? Ferda tomu nerozuměl. Stejně jako ses k nám s tatínkem dostal ty, dostal se k nám i Kuba, vysvětlovala Ferdovi maminka.
4: Aha, no tak ahoj,
3: řekl Ferda.
4: Ale stále to moc nechápal. Byl překvapený. On u nás i bydlí?
0: Bydlím, máme teď společný pokojíček,
3: odpověděl Kuba za rodiče.
4: Vezmeme kufr a jdeme domů. Ferda nám bude vyprávět zážitky, seznámíte se a maminka udělá něco dobrého k obědu, zavelel tatínek.
0: Dal bych si špagety, mňam! Mám na ně chuť celý týden,
3: řekl Ferda.
4: Kuba měl špagety ve středu, vymyslíme něco jiného, ano?
3: Odpověděla maminka. Od té chvíle začal Kuba Ferdovi vadit.
4: Nejenom, že se s ním musím dělit o pokoj, ale ještě mi sní moje oblíbené jídlo.
3: Zlobil se v duchu, ale nedal na sobě nic znát. Když přišli do pokojíčku, všimnul si Ferda nového kola.
0: Jupí, konečně mi naši koupili kolo, koukej, je parádní,
3: jásal Ferda.
4: Víš, to je vlastně moje kolo, ale klidně si ho půjčuj,
3: nabídl Ferdovi Kuba.
4: Jak tvoje kolo? Na co bude želvě kolo? S tím svým velkým krunýřem se na něj stejně nevyškrábeš,
3: zlobil se Ferda. Kuba začal pofňukávat. Vypadalo to, že se každou chvíli rozpláče. Moc se těšil na nového bráchu. Doufal, že si budou rozumět. Tohle nečekal.
4: Nebůl, jsem to tak nemyslel. Jasně, že umíš jezdit na kole, to byla jen sranda. Ty jsi to nepochopil?
3: Ferda měl strach. Bylo mu jasné, že kdyby se rodiče dozvěděli, jak se ke Kubovi chová, dostal by co proto. Kuba znejistěl. Trošku se mu ulevilo, že to byl jen vtip, ale zároveň cítil, že Ferda proti němu něco má. Ale nechal to být. Večer, když už Kuba spal, přistála na posteli hned u Ferdova ucha moucha a začala šeptat.
2: Zzz, dej mu pod hlavu smradlavou ponožku, ať má smradlavý sny. Co když ho rodiče mají radši než tebe? Dej si pozor!
3: A byla pryč. Ferda vstal a opravdu dal Kubovi špinavou ponožku pod polštář, jak mu moucha žárlivost poradila. Pak usnul. Během týdne si Ferda všímal toho, jak se rodiče Kubovi věnují. Pořád se ho na něco ptali, vyprávěli mu různé zážitky, maminka mu podstrojovala a kupovala oblečení. Pozvala i babičku s dědou, aby se s Kubou seznámili. Když se s nimi seznamoval Ferda, musel jít on k ním. Všechno mu připadalo strašně nefér. O víkendu vyrazila celá rodina na výlet. Ferda už měl dlouho slíbeno, že se zajdou podívat na rozhlednu, která stála na kopci, nedaleko Emušákova.
4: Asi v půli cesty si maminka všimla, že Kuba už nemůže. Znala to sama, přeci jen, že lvy jsou pomalejší, na zádech nesou těžký krunýř. Zastavili se. Ty už nemůžeš, viď? Zeptala se maminka Kuby.
0: Ale jo, já to zvládnu. Jen jsem se nějak celý týden dobře nevyspal a jsem unavený.
4: Odpověděl udýchaný Kuba. Vypadalo to, že už doopravdy nemůže.
0: Tak počkej tady, my na rozhlednu půjdeme sami, že jo, tati?
4: Zkoušel to Ferda. V žádném případě. Společně jsme vyrazili, společně se vrátíme. Rozhodl tatínek.
0: Ale tati, slíbili jste mi to. To jako teď budeme dělat jen to, co zvládne on?
4: Zlobil se Ferda. Za prvé, Ferdo, není to žádný on, ale Kuba. Za druhé, kdyby to bylo opačně, taky bychom bez tebe nešli. A za třetí, aby si věděl, ráno za námi Kuba přišel a poprosil nás, abychom to nové kolo nechali tobě. A ty takhle? Cestou domů všichni mlčeli. Rodiče se na Ferdu zlobili. Kuba byl smutný a Ferda naštvaný.
0: To určitě. Myslí si, že mi nechá kolo. A já si pak nebudu všímat toho, že ho mají naši radši, říkal si.
4: Když dorazili domů, maminka přišla za Ferdou do pokoje. Poznala, že ho něco trápí. Co se děje, Ferdo?
0: Ferda mlčel.
4: Na maminku se ani nepodíval. Ona ale pokračovala.
0: Řekni mi, co tě tak rozzlobilo.
5: Máte ho radši než mě,
4: vyhrkl Ferda. Maminka se na něj překvapeně podívala.
0: Ty si opravdu myslíš, že máme Kubu radši než tebe? Jak jsi na to přišel, prosím tě?
5: Jak? Pořád si s ním povídáte, kupujete mu věci, děláte to, co chce dělat on. Na mě jste úplně zapomněli.
0: Moc mě to mrzí, Ferdo, jestli ti to tak připadá, ale samozřejmě to tak není.
4: Vzpomeň si na sebe, když jsi přišel do Emušákova. Nikoho si neznal, bylo ti smutno a vše bylo nové a těžké, pamatuješ?
0: S tatínkem jsme se ti vše snažili co nejvíc usnadnit. To samé děláme i pro Kubu.
4: Ty jsi měl naopak výhodu. Všechnu pozornost jsme mohli věnovat jen tobě. Teď ji dělíme mezi dva, vysvětlovala maminka.
0: Když maminka odešla z pokoje, sednulo si Ferda na postel a přemýšlel o jejich slovech. Za chvíli se objevil Kuba. Prošel kolem Ferdy, vylezl na svou postýlku a schoval se do krunýře. Najednou bylo v pokojíčku ticho. A tak tomu bylo i další a další den. Vždy, když spolu zůstali kluci sami, Kuba zmizel v krunýři. Ferda si najednou uvědomil, že přes všechnu tu žárlivost vůbec nevnímal, že když byl s Kubou, už nebyl v pokojíčku sám. Měl si s kým povídat a hrát? Vždyť Kuba byl docela normální, fajn kluk a vlastně s ním byla celkem sranda. Večer, než usnul, uslyšel Ferda zase mouchu žárlivost.
2: Něco mu proveď,
0: šeptala.
2: Kšt!
0: Ferda mávnul rukou a zahnal ji. Možná tenkrát, když dal na její radu, způsobil právě ono to, že byl Kuba unavený a neměl dost sil na výlet. Vytrestal tak i sebe. Vzpomněl si teď, večer pod peřinou, kolik stihnul Kubovi za tu krátkou dobu provést lumpáren. Zastyděl se. Uvědomil si totiž, že Kuba na něj byl vždycky hodný, nikdy nežaloval a s tím kolem. Myslel to určitě dobře. Kvůli škodolibosti neviděl, že rodiče ho mají rádi určitě úplně stejně jako Kubu. Vždyť Ferdovi maminka včera udělala špagety, jen tak, a před spaním mu dává pusu stejně jako dřív. Jen ji teď dává i Kubovi.
4: Asi všechno vzal za špatný konec.
6: Čauec, řekl ráno Ferda přátelsky.
5: Ahoj,
6: opatrně odpověděl Kuba.
5: Půjdeš odpoledne na hřiště se mnou?
6: Zeptal se Ferda.
4: Kuba byl překvapený.
6: Když chodili za ostatními plyšáky, Ferda šel vždy kus před ním, někdy mu dokonce nadával, že je pomalej želvák a někdy to vypadalo, že se za něj stydí. Tentokrát ne. Ferda s Kubou šli spolu. Po cestě potkali plyšovou ještěrku.
5: Koukám, že jste nasadili želví tempo,
6: posmívala se.
5: Hele, všímej si svýho a nech bráchu na pokoji,
6: zavolal na ní Ferda.
4: Kuba se usmál. To bylo poprvé, co se ho brácha zastal.
6: Na hřišti už bylo plno plyšáků. Dováděli, jezdili na skluzavce nebo si hráli na pískovišti.
5: Zahrajeme si stolní fotbálek, Kubo,
6: zeptal se Ferda.
5: Ve dvou to jde líp?
4: Jasně!
6: Hráli proti Ježkovi a Krtkovi a dali jim na frak. Kuba byl totiž na fotbálek machr. Společně šli i z hřiště domů. A tak už tomu bylo každý den.

0: Pipk.
1: Vy máte ale hloupého psa, stěžuje si sousedovi nevrlý penzista. Bydlím tu už přes půl roku a ten blázen na mě pořád štěká.
0: Štěkal akorát poprvé, vysvětluje klidně soused. Teď už vás zdraví.
2: Je, já je znám, oni moc nezdraví.
3: Zubava.

0: rada říká ti, jak se doma chovati.
1: Čím začneš ráno nejdřív, Máničko?
0: No, jako dobře vychované dítě si vyčistíš zuby.
2: Kde pak? Nejdřív se probudím.
0: No.
2: Já si neumím čistit zuby, když spím. Vy ano?
0: No jistě, že ne, ale potom si hned vyčistíš zuby, Žano. Umíješ se a učíš se, Žano?
2: Ne, kde pak?
0: Jak to, že ne?
2: No, vy se myjete v posteli, pane Spejble. Tedy já nejdřív vstanu.
1: No, tak to je snad samozřejmé, Máničko. A po vyčištění zubů, umytí a učesání uděláš co?
0: No.
1: Umíješ.
2: Se ještě jednou. A proč? Asi do zásoby, dívko, kdybys nestihla večerní mytí.
1: Ale ne.
0: Jistě, že ne.
1: Umíješ po sobě umývadlo, že?
0: Umývadlo, že?
1: Po každém mytí.
0: Ano, po každém.
2: Aha, no a pak jdu do kuchyně a řeknu bábince, přeji ti dobré jetro, bábinko.
0: No, ano, doma se nemá zapomínat na pozdrav.
1: Správně.
0: Ani tobě by pusa neupadla, kdybys mě tak hezky pozdravil, Hurvajs.
2: Klidně, tati, od dneška ti budu říkat, přeji ti dobré jitro, bábinko. Je?
0: Manko,
2: pan Spejbl přece není bábinka.
0: No jistě, že nejsem bábinka.
2: No, není bábinka. Jemu se řekne, přeji vám dobré jitro, pane Spejbl.
0: Ano, samozřejmě.
2: No? Fakt, a tati, mám ti vykat pořád, nebo jenom po ránu?
1: Ale tak vlastnímu otci přece nebudeš vykat,
0: hudinku. Co to povídá, víč?
1: No, ale hezkým pozdravem mu zpříjemníš ráno.
0: Ano, abych do nového dne vykročil s úsměvem.
2: Když bábinku pozdravím, tak snídám.
3: Dáš mi? Co? Řeč?
2: Ale ne.
3: Ty s babinkou nemluvíš?
2: Nejsi trochu natvrdlý. Snídám. Nasnídám se.
1: Ano. Lepší je vstát o nějakou tu minutu dřív a nasnídat se pěkně v klidu. A ne dojídat housku ještě na schodech, že ano?
0: A další věc. U stolu si zásadně nečešu.
3: Co by jsi taky česal, tatí?
1: Pan Spejbl myslí, že ani rozcuchaný...
3: Jak se může rozcuchat, když jeho vlas patří dávné minulosti?
1: Ani rozcuchaný člověk se u stolu nečeše.
0: Samozřejmě.
1: No. Zrovna tak si tam nečistí nehty, když má za nimi smutek.
3: Ten rozcuchaný člověk?
2: To jsou dva, Hurvínku. Jeden je rozcuchaný, druhý má smutek za nehty.
3: No to se nám tedy sešla pěkná společnost.
0: To byl příklad, že ano.
2: Jo tak!
1: Hurvínku!
0: Hurvajs.
1: Jak se to chováš?
2: Ještě přijdu o uši.
0: To je taky velmi nespůsobné.
1: Ano.
3: Přijdu o uši a proč?
2: Kde bych nosila náušnice? Že ano, pane Spejbl?
0: Ale ne, tak jsem to nemyslel, Máničko. Myslím, že je neslušné vydávat různé zvuky.
1: Ano.
0: Že ano.
1: No.
3: Jaké zvuky?
0: No, třeba kýchat, až se třese celý dům.
2: Hepčí, pozdrav pámu.
1: Ale kde pak, Máničko? Ve slušné společnosti se to přejde bez poznámky.
0: To hepčí.
1: Ano,
0: víš, jak...
1: no. Pochopitelně kýcháš do kapesníku.
0: Ano.
1: A co nejtlumeněji.
0: Samozřejmě.
1: A totéž se týká smrkání a kašlání. Popotahovat.
2: Stejně neumím moc nahlas.
1: Se nemá vůbec, Máničko.
0: Vůbec, Máničko, vůbec.
1: No. A zívání se dá ovládnout,
0: jistě,
1: že?
0: Ale když už si přeci jenom zívneš, to se taky stane, paní Kateřině.
1: Ano, jistě.
0: Tak, Hurvínku, pamatuj, zakryješ si ústa rukou a řekneš, no co řekneš, Hurvajs?
1: No?
2: Auvajs.
0: Proč Auvajs?
3: Protože jak se znám, tati, tak se do té ruky rafnu.
0: A nikam se nerafneš, řekneš pouze promiňte. To stačí, rozumíš?
1: Ano. Takže co jsme si řekli o chování doma, stačí jako první rada.
4: Raz, dva, tři.
5: Mám staré rádio, to mi říká staré zprávy, proč by to vadilo? Hlavní je, že ho to baví. Mám starou babičku, taky říká staré zprávy, taky ji necpeme každý měsíc do opravy.

misku a v ní jenom staré jídlo. Koukám se chviličku a hele, zas už se hýblo. Mám starou ledničku, ze které se jídlo valí. Až jednou ochutnám, tak už pak nebudu starý.

0: Figy cvičení
1: s Hankou.
0: Cvičíme s Hankou Kirchovou. Ahoj, Hanko.
2: Ahoj, ahoj, Piggy, ahoj, děti. Já doufám, že se vám cvičení aerobiku líbí, protože bych se mu chtěla věnovat dnes ještě jednou.
0: Mně se líbilo moc. Já si pamatuju, Hanko, ponyho a lyžování a panáka.
2: Ale víš, který pohyb já mám určitě nejradši? Maminka nebo starší sestra určitě budou tento výraz znát. Je to side to side.
0: Hanko, side to side, to je také anglicky, já to znám otcovi. Side znamená strana. To je
2: no
0: něco
2: ale
0: se stranou.
2: Piggy, ty jsi mi teď ohromně nahrál, protože já jsem se dnes chtěla s dětmi učit cvik, kterýmu se říká houpání ze strany na stranu. Ano, správně říkáš, side to side, a tento výraz budou znát možná rodiče nebo starší sestra. Super, Piggy. Takže díky, sovičce děkuju ještě víc, ale teď už jdeme na to. Abychom tento prvek zvládli, tak nemůžeme dnes stát ve snožení, ale Piggy, uděláme jednoho panáka, hups.
0: Kopítka od sebe.
2: Výborně, a máme roznožení. A správné houpání tělíčka ze strany na stranu vypadá takhle, doprava a doleva.
0: A takže tu nožičku odlepím, kopítko odlepím od země.
2: No, drž, kopítko sice odlepuješ, ale aby správně byl tento cvik proveden, tak potřebuješ ťuknout špičkou kopítka o zem.
0: A kopítko odlepím, ťuknu.
2: A když je to houpání těla ze strany na stranu, tak my sice pracujeme od pasu dolů, ale horní část našeho tělíčka nedělá vůbec nic.
0: Mě to chupadá.
2: Tak, aby se narovnal, tak zkus udělat při každém zhoupnutí pohyb ramenama dozadu. Takový malinký kroužek, malinký kroužek, malinký kroužek. Piggy cvičí a já vám teď popíšu, co všechno protahujete. Když děláte kroužky dopředu a dozadu, tak si protahujete prsní svaly.
0: Ťukám kopítkem, ťukám přitom.
2: Ano, a já teď ještě napřed bych chtěla vysvětlit, co se děje na horní části těla. Tam protahujete prsní svaly a to, co vás bolí asi nejčastěji, a to jsou záda. Takže ještě jednou moc povelů a trošku možná zmatek. Stojíme v roznožení, houpeme tělíčkem na jednu a na druhou stranu a přitom děláme kroužky oběmi ramínky dozadu.
0: Takže ručičky jenom visí.
2: Ručičky jenom visí. Piggy.
0: A pracují ramínka.
2: Pojď se postavit do snožení.
0: Snožení? Aha.
2: Děti, vy už určitě taky stojíte patičkama u sebe a máte vytočené špičky. Dáme si hluboký nádech, obě ruce zdvihneme nahoru, podíváme
0: až
2: se
0: hlavu,
2: za nimi
0: až nad hlavou.
2: Otevřeli jsme krásně plíce a opět pouštíme ruce dolů, výdech. A klidně můžete, děti, nahlas nabrat vzduch. Otevřít plíce a zhluboka vydechnout. A ještě jednou nádech a výdech. A já už teď můžu udat povel, skočte si do panáka. Panák je teď.
0: Kopička od sebe.
2: Ano, a můžeme začít provádět houpání ze strany na stranu, kdy budeme provádět pohyb ramen.

0: tom čase bydlel v Jičíně a vařil tam pivo, sládek, kule. Jméno měl divné, ale pivo vařil dobré. A proto ho ve městě rádi strpěli, i když to byl veliký řimbuch a zem se pod ním lámala jako marcipán. No v celém Jičíně byla jenom jedna židle, která ho unesla. Rumcajs neměl sládka rád. On mu často chodil po pasekách v lese Řáholci a hledal tajné kořínky do piva. Tlápy měl jako haratláp, kam šlápl, tam vždycky něco vyvedl.
1: Proč mi, kule, nechodíš v lese po lidsku? Vyčítal mu Rumcajs.
0: A kule opatrně udělal krok a zatlápnul bažantici na vejcích. Udělal druhý a zaril se patou až na dno jezevčí komory. Bokem otloukal duby i buky, až se z nich loupala kůra. No, to byl sládek kule. Tou dobou Cipísek dotrhával druhé šaty a pouštěl se pořád hlouběji do lesa Řáholce, až měla manka strach, aby ho nepopadly divoženky nebo aby se nepopálil o ohnivého muže.
1: Ať si Cipísek užije ode všeho, říkal na to Rumcajs.
0: Jednou Cipísek zašel až nejhlouběji do lesa. Stromy tam nešuměly, ale šeptali a nikdo jim nerozuměl. A byla tam tma. Kdo tam přišel, dostal strach a vrátil se. Cipísek udělal ještě krok za tmu a stojí u studánky, o které se v Jičíně říkalo, že ji hlídají víly. A kdyby prý ji neuhlídali, museli by odejít a venku v poli by je vítr rozfoukal. Víly tam seděli. Bylo jich 7. Já jsem Cipísek. My jsme víly. Řekli víly a jemnými prstíčky odstrkovali smetí, co napadalo do studánky. Já vám pomůžu. Tak dobře, řekli víly a udělali mu mezi sebou místo. Je, vy jste hezké.
2: Povíme ti za to pohádku.
0: Povídali mu pořád stejnou pohádku, ale byla stále jiná. Cipísek tam chodil každý den. Měl už mezi vílami vysezený důlek. Víly se divili, jak je možné, že někdo může vysedět v zemi důlek. Když ale Cipísek přišel k studánkovým vílám po 9, vidí, že pletou kabelky ze zelené trávy a pláčou přitom. Proč pláčete?
2: Jen se podívej.
0: A ukázali na studánku a ona byla vyschlá, není v ní ani očko vody. Vy jste tu studánku vypili?
2: Ne, ona přestala.
0: No a proč přestala?
2: To nikdo neví.
0: Řekli víly, dali si kabelky z trávy pod rameno a že půjdou. Nikam nechoďte. Já se nejdřív podívám, proč ta studánka přestala. Hledal hluboko v lese Řáholci a pak ještě na samém krajíčku a vidí tam pod trnkou sedět člověka. Ten člověk si hověl v hlubokém dolíku a chrápal, jako když se přesýpá štěrk. Všude pod ním prýští ze země pramínky vody, ale za ním je sucho jako v hrachovině. Před ním je vody dost, ale za zády mu vadne tráva. Cipísek zavolal tomu Řimbuchovi do ucha. Vstávej! Řimbuch zachruněl, jako když se v lomu sype kámen.
1: A co bych vstával? Já jsem kule, sládek z Jičína.
0: Vstávej! Sedíš na žilkách, co vedou vílám vodu do studánky.
1: Sládek kule sebou zavrtěl v dolíku a spal dál.
0: Jestli ta studánka neobživne, víly budou muset z lesa a rozfouká je vítr.
1: Jach, udělal sládek kule a spal dál.
0: A tak si Cipísek našel malého červeného

mravence a pustil ho Sládkovi za košili. Mravenec se dal do Sládka jako kleštičkami. Sládek kule vykřikl. Vyletěl na nohy a žene se do Jičína, aby mu Sládková vyhnala mravence z košile. Když už kule netiskl tolik zem, voda se vrátila do žilek a studánka se probudila. Víly se k ní sesedly a odstrkovali prstíčkem smetí. Na večer se ty víly trochu lekly, to, když Runcaj z posedmé vystřelil z pistole píchou, jakého má synka.

0: Dnes je 14. října. Kdo pak má sváteček?
1: Sváteček má Agáta. Agáta vznikla z řeckých slov, která označují dobrotu a laskavost. Agáty by tedy měly podle svého jména být taky takové.
0: Dobré a laskavé. Laskavé.
1: A mám tu jednu zajímavost. Svatá Agáta je patronkou tkalců, zlatníků a zvonařů.
0: To jsou ti, co vyrábějí zvony, zvonaři,
1: ano,
0: viď?
1: Ano.
0: A patronka znamená, že na ně dává pozor. Svatá Agáta dává pozor na zvonaře.
1: No, přesně tak. A jestli nás zrovna nějaká Agáta poslouchá...
0: Nebo Agátka.
1: Tak jí přejeme všechno nejlepší.
0: Piggy má pro tebe spoustu pohádek a písniček.

0: Jak se štěňátko vydalo na cesty. Jaro vytahovalo kytičky ze země, tráva se zelenala a na dvorku bylo veselo. Všichni se zbíhali, aby jim neutekly žádné novinky. Slepice s kuřátky, kravička s telátkem, žabičky, pan kačer, králíci a ovšem také naše štěňátko. I pár myšek se krčilo v koutku a včeličky jim létaly nad hlavami. Proč ten rozruch? Proč ta sláva? To Špaček se vrátil ze svého zimního pobytu a teď všem vypravoval, co viděl, co zažil a jak se měl v dalekých krajích.
1: Nikdo z vás neví, jak svět za humny vypadá,
0: naparoval se.
1: Myslíte si, že všude jsou jen pole, louky, náves, bláto? Jsem tam nějaký ten rybník, ale já viděl města. Města, která byla větší než 50 našich vesnic, možná než 100 našich vesnic.
0: Pyšně se rozhlédl kolem, jaký udělal dojem a načechral si peříčka. Zvířátka posedávala ani nedutala. Jen telátko slabě zabučelo a hned dostalo od maminky přes zadeček.
1: Ale co města? Města mě moc nelákala. Tam je jen spousta lidí, co pořád někam spěchají a spousta aut, co troubí. Městům jsem se raději vyhýval a vzal jsem to kolem přes lesy a hvozdy. Lesy hluboké, hvozdy černé. No potom jsem se dostal do hor. A ty hory byly tak vysoké, že mi málem kvidilka upadla, než jsem je přeletěl. A mezi nimi byla jezera, kde z jednoho břehu nedohlédneš na druhý. Dovedete si to představit?
0: Rozhlédl se, jestli pozorně poslouchají. Všichni vrtěli hlavami, že nedovedou, jen králík ne.
1: Králíku, ty spíš?
0: Zamračil se Špaček.
2: Kde pak bych spal?
0: Probral se honem králík a napil se vody.
1: A koruna všeho, milý zlatí?
0: Pokračoval Špaček po dramatické pauze.
1: Já viděl moře. Víte vy vůbec, co to je moře?
3: Nevíte.
1: Moře není žádný velký rybník ani jezero. Je to taková spousta vody, že ji ani měsíc na nebi neobhlédne, ani sluníčko nestačí dojít z jednoho konce na druhý.
0: Sluníčko na nebi si myslelo své, ale nechalo Špačka mluvit. Jen ať se vypovídá, vždyť ani on neví, jak je moře veliké.
1: A to moře je plné velryb, které jsou velké jak lodě. A kolem nich skáčou hejna stříbrných ryb. Vyskakují nad hladinu jak ptáci, létající ryby. O tom jste ani neslyšeli.
0: No to se ví, že jsem neslyšelo. Vzdychlo štěňátko samo pro sebe. Nic jsem neslyšelo ani nevidělo. Jsem jen hloupé vesnické štěně. A bylo náramně smutné. Proč se může Špaček vydat na takovou dalekou cestu a ono se musí spokojit se zaprášeným dvorkem a mrňavým rybníkem? Proč nemůže vyběhnout na vysokou horu a z jejího vrcholku se rozhlédnout po půlce zeměkoule? To totiž Špaček zrovna vykládal, že takové vyhlídky jsou všude, jen ne tady v tom našem zapadákově. Všichni šli spát, na Špačka zapomněli, ani mu moc nevěřili, ale štěňátko o jeho vyprávění celou noc přemýšlelo. A trápilo se. Proč nemůže žít tam, kde jsou ty vysoké hory a velká města a moře? Moře by chtělo vidět ze všeho nejvíc. Moře s velrybami, velkými jak lodě. Vždyť ani neví, jak taková loď vypadá. Určitě ne jako lodička, v které kluci skotačí na rybníku. O, jak se litovalo, že se nenarodilo někde jinde. Štěňátko usínalo smutné, ale probudilo se veselé. Co není, může být. Když to dokáže Špaček, proč bych to nedokázal já?
3: Rozhodlo se, že o tom nikomu neřekne. Vyprosilo si v kuchyni pár placek, zbalilo je do ranečku, hodilo si ho přes rameno a vydalo se na cestu.
4: Kam pak tak pospícháš? Kuň, kuň, kuň, kuň, kuň.
3: Volali za ním žabičky, ale štěně dělalo, že neslyší. Na takovou velkou cestu přece nemůže tahat žádnou žabí omladinu. Za chvíli by fňukali, že je bolí nožičky. Vyrazilo skoro v poledne a když se přiblížil večer, už ho taky nožičky pěkně bolely. Ještě, že tam byl potok, kde se mohlo napít chladné vody a že mělo v ranečku placky. Chtělo sníst jen jednu, aby mu zůstalo něco na zítřek, ale placky byly tak dobré, že zbaštilo všechny. Něco k jídlu v té cizině určitě najde. Špaček neříkal nic o tom, že by si musel dělat zásoby. Našlo si kupku sena, svalilo se do ní a spalo pokojně celou noc. Ráno štěňátko vyskočilo, napilo se z potůčku a hajdy na cestu. Pořád čekalo, kdy uvidí ta velká města a vysoké hory. Ale kolem se jen táhla pole s rašícím osením a sem tam nějaký hájek. Asi to k tomu moři bude pěkně daleko. V břiše mu kručelo, ale žádné placky u cesty nerostly, natož aby tam byl buřtík. Zaradovalo se, když v příkopu našlo jablíčko, ale bylo asi z minulého podzimu, protože chutnalo moc divně. Večer už mělo velký hlad. A když vidělo poblíž cesty chaloupku, ve které se svítilo, opatrně zaklepalo na dveře. Snad dají pocestnému kousek chleba a trochu mlíčka. Ale to si dalo. Kde se vzal, tu se vzal, byl tu velikánský pes a štěkal a kdyby štěňátko honem neuteklo, asi by ho pokousal. To není jako u nás, myslelo si štěně smutně. Pomalu se vleklo dál, až u starého dubu našlo mezi kořeny jamku a tam se skrčilo. V bříšku mu kručelo a moc litovalo, že si nějakou tu placku nenechalo. Ráno se mu už ani moc na cestu nechtělo. Ale co by to bylo za štěňátko, kdyby se takhle hned vzdalo, když se špaček dostal až k moři? Ale špaček má křidýlka. Vítr ho nadnáší, nemusí si šoupat nožičky po kamení. A nachytá si mouchy. Trochu smutně ťapkalo dál. Konečně se v dálce objevilo něco velikého, vysokého a špičatého. To bude jistě hora, zaradovalo se a hned se mu běželo veselý. Teprve teď ho napadlo, že vlastně neví, jak taková hora vypadá. O tom špaček nic neříkal. Je celá z kamení nebo je porostlá mechem? Roste na ní něco dobrého? To bylo teď moc důležité, jestli na ní roste něco dobrého. Doběhlo na úpatí a radostně se pustilo vzhůru. Jo! Co je to? Zakviklo štěňátko, když se hned o něco píchlo do pacičky. Konzerva. Otevřená konzerva tu byla. A ke všemu prázdná. To je ale divná hora. Z čeho vlastně je? Támhle vidělo hrnec. Támhle zas rozbité láhve, kusy papíru a pytlíky. Vůbec se mu to nelíbilo. Hora se pod ním všelijak hýbala a na hlavu mu spadl kus dřeva, až se mu udělala boule. No tohle už nikdy nebude špačkovi věřit. Pak najednou ucítilo vůni, kterou dobře znalo. Hurá! V jednom z těch pomačkaných pytlíků objevilo krajíc chleba. Byl tvrdý a okoralý, ale štěně ho sluplo jako báječnou pochoutku. Neříká se nadarmo, že hlad je nejlepší kuchař. Ale ostatní pytlíky byly prázdné. Našlo jen pár zkažených brambor a do těch se mu nechtělo. Šláplo na něco slizkého a ošklivého a sjelo po zadečku dolů. Jsem sice statečné štěňátko, ale šplhat po těch ošklivých věcech zase nahoru nebudu.
0: Rozhodlo se.
3: Špaček si to vymýšlí. Hory jsou jen smetiště a on z té výšky nic nevidí. A kdo ví, co je v tom moři?
0: Natáhlo se do trávy a lízalo si rozříznutou tlapku. Ale brzy usnulo, protože bylo hrozitánsky unavené. Na oblohu se vykulil měsíček a paprskem pohladil zmožené štěňátko.
3: Ach, ty malý neposedo, ty jsi zdal, ty můj statečný cestovateli, vždyť ty bys teď ani netrefil zpátky.
0: A hned zavolal na hvězdičky, aby mu svými kouzly pomohly. Hvězdičky se radovaly, že udělají dobrý skutek. Měsíc z nich svými paprsky spletl kolem pejska síť a už ho nesl do výšky a do dálky. Štěně se probudilo a udiveně zíralo dolů na krajinu zalitou jasným měsíčním svitem. Ach, tady jsou ty hluboké lesy a černé hvozdy. Tady jsou světlem zalitá města a kolem nich vysoké hory. A v dálce se blížilo něco obrovského stříbrného a dýchalo to mocným dechem sem a tam. Z hladiny se vynořila velikánská ryba a kolem ní skákalo do výšky hejno stříbrných rybek. Tak to je to moře, žaslo štěně. Špaček mluvil pravdu. Je to nejkrásnější voda na světě. Měsíc povozil štěně do sytosti nad mořskou hladinou a potom ho s pomocí hvězdiček nesl zpátky nad městy, horami, řekami a lesy, až na louku za dvorkem. Ráno se štěně probudilo a překvapeně zíralo, kde to je. Žádná ošklivá hora, ale také žádné moře ani lesy. Jen jeho boudička a před boudičkou miska plná dobrot. Mělo velikánskou radost, ale vůbec nechápalo, co se to stalo. Zdálo se mu to všechno, ale jestli se mu to zdálo, tak od čeho má rozříznutou packu? Nejdřív si pěkně naplnilo bříško a pak se rozhodlo, že teď bude všem vyprávět, co zažilo.
3: Ale vždyť by mi to nikdo nevěřil, vzdychlo si. Co pak štěňátka létají?
0: Mrklo na sluníčko, které všechno vědělo, a smálo se.
4: Bude to naše tajemství, sluníčko,
0: zavolalo štěně.
4: Tvoje, moje, měsíčka a hvězdiček.
5: Digi básnička.
6: Tajný noční ples. Noc je temná, tma je tmoucí. Tou tmou tmoucí jdou dva brouci. Tichounce a bez hlesu šinou si to do plesu. V hloubi noci, v hloubi lesa, tajný spolek brouků plesá. Dlouhým lesním paloukem hopkuje brouk za broukem. Pak ples končí, zem se slehne, ani stéblo se už nehne. Kde jsou brouci? Kdo pak ví? Tmoucí tma, už růžový.
7: A teď ještě jednou.
6: Tajný noční ples. Noc je temná, tma je tmoucí. Tou tmou tmoucí jdou dva brouci. Tichounce a bez hlesu šinou si to do plesu. V hloubi noci, V hloubi lesa tajný spolek brouků plesá. Dlouhým lesním paloukem hopkuje brouk za broukem. Pak ples končí, zem se slehne, ani stéblo se už nehne. Kde jsou brouci? Kdo pak ví? Tmoucí tma už růžový.
7: Jestli se vám básnička líbila, jděte na www.pigy.cz a tam ji najdete.

0: Tučňáci, čtveráci. Chcete vědět, co dělají malí tučňáci v neděli? Běhají po břehu oceánu, šplhají po skalách, strkají se a prostě si užívají. Úplně zbytečně jim maminky říkají: pozor, spadnete a otřete si zobák. Ti malí neposlušní tučňáci stejně pokaždé spadnou a odřou si zobák. To se potom rozlobí jejich tatínkové a nejradši by jim za trest zakázali televizi. Jenže zrovna tihle tučňáčci televizi nemají. Maminkám a tatínkům pomůže až pořádná vichřice s vánicí. Teprve pak přestanou malí tučňáci šplhat po skalách a radši se včas někde přikrčí, aby je to divoké povětří neodfouklo. Jenže ani ta největší vichřice s vánicí netrvá věčně. Nakonec se vždycky zase udělá hezky, tučňáčci si otřepají sníh a znovu se rozběhnou na všechny strany. Až když neděle skončí a nastane pondělí, tak si maminky a tatínkové mohou trochu oddychnout, protože jejich tučňáčci jdou do školy. Oddychnout si tedy nemůže paní učitelka. Má na starosti plnou třídu různých žáků. Úplně vpředu mají svá místa rackové, kteří bez přestání mávají křídly, vyrušují a paní učitelka, aby je pořád překřikovala. Hned za racky se vrtí, strkají se a vyskakují malí tučňáčci. A až docela vzadu se v téhle škole na břehu oceánu povaluje několik tuleňů. Ti jediní nevyrušují. Prostě proto, že jakmile do školy přijdou, okamžitě usnou. Jednou v pondělí ráno paní učitelka řekla: dneska mě každý z vás pěkně poví, jak se jmenuje. Začnou třeba rackové. Rackové hned začali křičet jeden přes druhého:
1: já jsem chechtavý, já mořský, já taky mořský, bílý, malý, velký, bouřní.
0: Nakonec si paní učitelka zacpala uši a řekla, že už to stačí. Teď, že by se mohli představit tuleni. Jenže tuleni spali tak tvrdě, že je neprobudil ani křik racků. Nevadí, máme tady dnes stejně jenom dva tulení žáky. Prozradí nám svá jména až na konci vyučování, rozhodla paní učitelka. Ale tučňáků přišlo hodně. Tak jak pak vám říkají? Tučňáci koukali jeden na druhého, ale mlčeli. Styděli se. Tak třeba ty? Ukázala paní učitelka na toho nejmenšího. Čípak ty jsi?
2: Humboldtův, písknul tučňáček. Já jsem taky Humboldtův,
0: pochlubil se hned ten vedle. A hned se hlásil třetí a pak další a další. Vyskakovali a vykřikovali: Humboldtův, Humboldtův, Humboldtův. No, bylo jich nejmín 20, nebo snad 30. Paní učitelka je ještě zatím nestačila spočítat. Ale určitě to byli samí malí Humboldti. Stejně se jmenovali, stejně vypadali, stejně poskakovali a váleli se smíchy, jak jim to všechno připadalo legrační. Něco podobného paní učitelka ve třídě nikdy nezažila a tak řekla: hlavně se držte pohromadě, ať se mi nepostrácíte, protože teď půjdeme radši všichni ven, dokud svítí sluníčko. Ve třídě zůstali jen ti dva tuleni, kteří stále ještě spali. Jak už to tak na březích velikého oceánu bývá, chvíli tam sluníčko svítí, ale najednou zase ne. Sotva vyšli ven, přihnala se vichřice. Nejdřív rozfoukala na všechny strany racky, pak se pustila do tučňáků. Ale ti se hned přikrčili, jak je to v neděli naučili jejich tatínkové a maminky, a také se pevně drželi pohromadě, jak jim to řekla jejich paní učitelka. Jen ten nejmenší tučňáček, Humboldtův, ten se nijak krčil míň a asi se málo držel. Vichřice ho vzala a odletěla s ním pryč. Pak bylo zase hezky. Tučňáci si otřepali sníh a hned, že půjdou nejmenšího brášku hledat. Radši pošleme tuleně, rozhodla paní učitelka, protože jsou z celé třídy největší. To byla pravda, ale tuleni spali pořád tak tvrdě, že než je stačili probudit, znovu se zamračilo a přiletěla zpátky ta sněhová vichřice. Tučňáčci se zase přikrčili a drželi se pohromadě, jak nejlíp uměli. Když konečně bláznivé povětří utichlo a tučňáci se mohli v klidu otřepat, natřásli sněhu takovou hromadu, že ho bylo dost na pořádného sněhuláka. Ale než ho stačili postavit, zasvítilo sluníčko a ze sněhové kupky se vyhrabal nejmenší Humboldt.
2: Ahoj, řekl. Tak už jsem zpátky. Nejdřív mě to odfouklo a pak zase přifouklo. Vsadím se, že takhle letět povětřím by nedokázal ani ten největší tučňák.
3: To je pravda,
0: zívali tuleni, kteří se konečně probudili.
3: A tučňáčci, ti si dovedou užívat v pondělí stejně jako v neděli.
0: A pak šli všichni domů, protože ten den už škola na břehu oceánu skončila. Jen se nikdo nedozvěděl, jak se vlastně ti dva tulení jmenovali. Škoda. Snad to povědí zítra.
4: O osiřelé skleničce. Žilo bylo 6 sestřiček stejných skleniček. Všechny měly stejně dlouhé štíhlé nožky a těla jako zvonečky. Vyrobili je z čirého průhledného skla. Vypadali velmi elegantně a vznešeně. Bydleli na skleněné poličce v dřevěné leštěné skřínce v obývacím pokoji. Jejich sousedy byly samé noblesní věci. Porcelánové sošky rozkošných dámyček v roztomilých šatičkách, barevné mísy s ovocem jako živé, ale celé ze skla, jiné rodinky skleniček podivných tvarů, několik různě silně zlacených šálků z růžového porcelánu, s nimi ale nebyla žádná řeč, byli to jedináčci, a úplně vzadu se o sklo opíral prastarý krajkový vějíř. Byla to vybraná společnost. Nikdo neurozený, obyčejný se na skleněnou poličku nemohl dostat. Sestřičky skleničky si toho moc považovaly, že mohou přebývat na tak výhodném místě. Pravidelně je oprašovali, leštili a obdivovali. Navíc naše sestřičky skleničky měly tu nevídanou výhodu mezi všemi ostatními nádherami z prosklené skříňky, že byly pravidelně zvány ke slavnostní tabuli. Vždycky, když se sešla rodina a prostíralo se na velkém, kulatém, rozkládacím stole v pokoji, byly sestřičky skleničky vybrány, aby posloužily. Většinou do nich nalévali červené víno, protože svým zvonkovitým tvarem k tomu byly nejvíce vhodné. To pak sestřičky přímo zářily. Rubínová barva vína v nich zvláště vynikala. Skleničky hrdě vypínaly nožky a rozevíraly své zvonečky, které vypadaly v tu chvíli jako kalichy vzácných rostlin. Ve skřínice se jich všichni vážili. Nejčastěji ze všech se totiž dostali do společnosti a mohli pak vyprávět, jaké to venku je. Dokonce nejstarší z obyvatel skleněných poliček v dřevěné prosklené skřínce, mrzutý ručně malovaný porcelánový čajový šálek, rád poslouchal jejich vyprávění. Sestřičky se chichotaly stříbrnými hlásky a brebentily o tom, co bylo na stole za nádobí, co bylo na stole za jídlo a pití a kdo u stolu seděl a co vyprávěl. Samozřejmě, že popletli, co mohli. Jistě rozuměli jen málo čemu, ale byli zábavné. Jednoho dne se jich do skříňky vrátilo jen 5. Posmutněle cinkali něco o nešťastné náhodě, o těžkém ocelovém noži, co vyklouzl při mytí z ruky a roztříštil křišťálový kalich jedné ze sestřiček skleniček. Ale rychle přestali být smutné a za krátkou chvíli zase vesele zvonili své spletité historky, své zamotané příběhy a popletené vtipy. Pořád jich ještě zbývalo 5. Za krátkou dobu se přihodilo další neštěstí. Tentokrát mohli průběh události sledovat všichni obyvatelé dřevěné skřínky. Seběhlo se to hrozně rychle. Skleničky nastoupily jako obvykle na tác, aby se nechali ještě naposledy přeleštit, než se postaví každá na své místo na slavnostně prostřeném stole. V tom kolem velikou rychlostí proběhl veselý zlobivý pejsek. Podnos se nějak zakymácel a jedna ze skleniček se skutálela na zem. I když spadla do měkkého koberce, rozbila se. Teď už zbývaly skleničky jen 4. Přestali být tak častými hosty na slavnostních tabulích. Spíš je zvali na soukromá večerní posezení, kde nevadilo, že jich je už tak málo. Ještě pořád jiskřili červeným vínem, ještě pořád odrážely světlo svíček ve slavnostních svícnech, ještě pořád vypadali slavnostně a vznešeně, ale bylo jich málo. K obědům a večeřím už je na stůl nezvali. Skleničkám to sice bylo trochu líto, ale protože měli spoustu historek z minulosti, měli o čem cinkat. Jednoho večera 2 skleničky postávaly na nízkém stolku u krbu. Byl to takový tichý večer. Maminka s tatínkem seděli v pohodlných křeslech, popíjeli červené víno, pozorovali hru plamenů v krbu a povídali si. Černý kocour Bertík seděl mamince na klíně a ona ho hladila. Hlasitě předl. Veselý zlobivý pejsek Hafánek ležel pod tatínkovým křeslem, podřimoval a občas ze sna zakňučel. Čas pomalu plynul a kocourka přestalo bavit ležet na klíně. Vstal, protáhl se, seskočil na zem a vydal se pokojem ke dveřím. V tom se Hafánek probudil a uviděl před sebou černého kocoura. Zaštěkal a vyrazil za kocourem. Ten vyletěl na stůl, pes za ním, maminka křičela, tatínek se smál a obě skleničky se poroučily na zem. Na zemi před krbem zůstaly v loužičkách červeného vína jen střepy. 5. sklenička přišla o život při pravidelném předvánočním úklidu. Vyklouzla mamince z ruky, když ji leštila a rozbila se na parketách. Poslední sklenička osiřela. Zůstala sama v leštěné dřevěné skřínce. Teď už se ven nedostala. Padal na ní prach. O osamělou skleničku nikdo neměl zájem. Brzy přišla do skříňky nová rodina skleniček. Vypadaly velmi krásně, vzácně a ušlechtile. Poslední stará, osamělá sklenička najednou překážela. Při dalším úklidu ji odsunuli do kuchyně. Tam stála na obyčejné dřevěné poličce mezi houfem různých sklenic a skleniček. Některé vypadaly staře a unaveně, jiné byly mladé, bláznivé a veselé. Některé možná kdysi byly i vzácné, jiné se ani nepokoušely tak vypadat. Co se ale zdálo zvláštní a co naši skleničku nejvíce překvapilo, byla úplně jiná nálada. Všechny skleničky se k sobě hezky chovaly, Žádná se nepovyšovala. Novou kamarádku všechny pěkně přivítali, vyptávali se jí na její život, politovali její nešťastně rozbité sestřičky a přijali ji jako novou příbuznou. Na dobré věci se rychle zvyká. Sklenička brzy zdomácnila a chichotala se s ostatními. Když tak jednou postávala s kamarádkami u dřezu a čekali na umytí od malinové šťávy, co měli děti k svačině, zavzpomínala na své skleničky sestřičky. Jak se pořád snažili být vznešené a jak je starožitný růžový porcelánový šálek stále napomínal a jak si je něžné, ale velmi namyšlené sošky vždycky pohrdlivě měřili a sykali, aby bylo ticho. To se přece nedá vůbec srovnat, povzdychla si sklenička. Teď si užívám daleko víc legrace a vůbec mě ten život najednou baví. I bez té vznešenosti.
5: Čáp sedí pod dubem, hraje v karty s holubem.

0: štěpky.
1: Honzík ukazuje otci vysvědčení.
2: Teda něco tak strašného jsem ještě neviděl. Zhrozí se otec.
0: Já taky ne, tati. Až včera jsem to našel. Ve tvých věcech.
3: Tomu patří.
4: V jednom malém domečku, vprostřed modrých zvonečků, žila byla jedna koza. Ta se jmenovala Róza. Měla 7 děťátek z kotačivých kůzlátek. Jednou z rána koza vstala, svým kůzlátkům povídala. Dneska máme pondělí, musím na trh pro zelí. Navařím vám zelnou kaši, abychom se poměli. Kůzlátka se radovala. Ne, abyste otvírala. Pak si nový klobouk vzala, zástěru si uvázala, vrátka pěkně na zámek. Buďte hodná, mek, mek, mek. A kůzlátka slíbila. Koza Róza šla a šla a takhle si zpívala. La, la, la, mek, mek, mek, mám já 7 kůzlátek. První bílé, druhé černé, třetí pěkně dvoubarevné, čtvrté celé strapaté, páté strakamakaté, šesté to je kozlíček, sedmé mámin mazlíček. Jen co Róza zašla za les, chlupatý vlk z lesa vyles. Spustil hlasem vlčím basem. Kůzlátka má děťátka, otevřete maličko, vrátka, nevrátka, nesu dobré zelíčko. Ale kde pak kůzlátka? Jenom mrknou přes vrátka, uvidí tam vlka stát. Začnou se mu takhle smát. Ty jsi divná maminka. Ta naše má bílé vousy, na vradičce si je nosí. Jak tohle vlk uslyšel, svěsil uši, zpátky šel. Však se zeptá v lese lišek. Vem si chmíří z pampelišek, radili mu tety lišky. Tak má z pampelišek vousy, chvíli si je pyšně nosí. Pane, tomu říkám brada. Tak a honem zpátky, trada, honem zpátky za kůzlátky. Otevřete kůzlátka, milá, to jsem já, bradička bílá. Nesu sladké zelíčko, tak otevřete maličko. Ale kde pak kůzlátka? Jenom kouknou přes vrátka, vlk má bradu jako mrak. Na mou duši, je to tak. Ty jsi divná, maminka, bradu máš. A kde máš rohy? Vlk hned natahuje nohy, honem zpátky do lesa. Co radíte, tety lišky? Dej si za uši 2 šišky. To je nápad. A hned zpátky rohatý zas za kůzlátky. Spustí hlasem vlčím basem. Otevřete kůzlátka, milá, to jsem já, bradička bílá. Pěkné růžky mám, zelíčko vám dám. Ale kde pak kůzlátka? Jen se smějí přes vrátka. Naše maminka má hlásek, jak když zpívá koni pásek. A v tobě to všechno skřípe, jak když kamení se sype. Bradu máš, rohy máš, no ty ale vypadáš. Tu nejmenší kůzlátko nastavilo zrcátko. Vlk se zahlíd, strachy mek, honem se dal na útěk. Ten vám ale utíkal, jak když za ním z flinty pálí. Polem, loukou, po silnici, podle plotů přes vesnici, všichni se mu posmívali. A jak běžel, zakop, spad, plác a rovnou do rybníka. Smála se mu i ta štika. To vám bylo divadlo. Utopil v něm obě šišky, I ty vousy z pampelišky. A jak to dál dopadlo s veselými kůzlátky? Když se Róza vrátila, kůzlátka už dávno spala. A co ráno? Ráno vstala, zelnou kaši spořádala. Tak, a to je konec pohádky.

0: cvičení a jdeme na to!
1: Ahoj! Dnes s Hankou Knichovou a s Pigim, který má švihadlo?
2: Výborně,
1: Pigi. Budeme cvičit.
2: Já ti za to moc chválím a taky bych chtěla zkontrolovat, jestli naše děti mají švihadla, jestli si je pořídili. Co říkáte?
1: Švih sem, švih tam.
2: Já vás slyším, jak říkáte, já jsem zapomněl, já mám. Výborně, ať to dopadlo, jak to dopadlo. Naším dalším úkolem bylo zjistit od našich rodičů, babiček nebo dědečků, kdo to byli sokolové a jakým pozdravem se zdravili. Pigi, zjistil jsi něco o tomto?
1: Já jsem zjistil, že byl pán, který se jmenoval Tyrš.
2: Ano.
1: A ten pan Tyrš vymyslel báječné cvičení.
2: Ano.
1: A že byly doby, kdy se v Čechách hodně cvičívalo a skoro každý do toho sokola chodil.
2: Výborně.
1: A cvičil.
2: Řekl jsi správně, do sokola. Pak se na nějakou dobu na sokolovny zapomnělo, zavřeli se a já jsem moc ráda, že jsou teď opět otevřeny a že děti mohou pokračovat a mohou se zdokonalovat v čem? Ve všech pohybových dovednostech. A když takový trénink v sokolovně končil, tak vždycky pan trenér řekl, milé děti, 3x nazdar.
1: A děti odpověděli, zdar, zdar, zdar a křičelo se na celou tělocvičnu a fakt se hulákalo a běželo ven.
2: A já si myslím, že i toto vám řekli vaši rodiče, prarodiče a že se na to nezapomnělo. Ale pojďme zpátky k trénování. My jsme si řekli, že si musíme připravit švihadla. Tak ať už je máte nebo nemáte, byla bych tedy radši, kdybyste je měli, protože už bychom dnes měli přes to švihadlo opravdu přeskočit a ne si pořád hrát jenom na něco neviditelného.
1: Hanko, my jsme minule skákali, když jsme stáli na jedné noze, ale já ať trénuju, jak trénuju, tak mi to nejde.
2: Pigi, já jsem to potom taky probírala, že jsem asi možná dala těžkou variantu hned na začátek. Tak já věřím, že jsem vás tím neodradila. A jak Pigi mi napovídá, budeme skákat snožmo.
1: Snožmo znamená na obou nožičkách.
2: Přesně tak, budeme skákat snožmo na obou nožičkách. Připravte si ale teď už opravdové švihadlo. Držíte ho za zády v pravé a v levé ruce.
1: A péru jako pérák,
2: no, víc? Teď ještě nebudeme pérovat, teď stůj pevně. Jenom si to švihadlo vyhoď nad hlavu rukama. Nechej ho spadnout na zem a přeskoč přes něj.
1: Počkej, teď mi spadlo na hlavu.
2: Piky, to musí být švih.
1: Dobrá.
2: To musí být švih. Švih.
1: Šup, hadlem už ho máme švih. Předu, už ha. Máme předu.
2: A teď udělej hop přes to švihadlo.
1: Na to, co leží na zemi.
2: Jo. A máš ho zpátky kde?
1: Za zády.
2: Tak, ještě jednou tenhle ten nácvik. Takže děti, švihadlem švihneme nad hlavu, pomalinku zám spadne na zem a my ho přeskočíme.
1: Hop.
2: No a teď...
1: To je jako s tím míčkem, veď taky jsme skákali dopředu.
2: To je ono. Protože my se musíme naučit, jak ty jsi sám řekl, nejdříve pracovat s oběma nohama a potom s jednou nožkou. A teď už teda opravdu zkusíme s tím výskokem, aby se nám švihadlo nikde nezašmudrchalo, aby jsme přes něj přeskočili, aby jsme se na něm neoběsili. Výskok teď. Držíme pevně švihadlo v pravé a v levé ruce a několikrát poskočíme bez přehození švihadla nad hlavu.
1: Poskakujeme
2: a perujem. A děti, přeskočíme švihadlo a hop! Povedlo se.
1: Ano.
2: Já už jsem léta tady neskákala při švihadlo. Já se přiznám, že mi to nepovedlo a zůstalo mě, prosím vás, na kotnících. I to se může stát, takže já vylezu ze švihadla. Už jsem zase před ním a, promiňte, za ním. Držíme švihadlo. Pigi, ještě jednou pérujeme v kolenou. Děti, pérujte v kolenou. Ela. Hopla.
1: No a teď já ne.
2: Teď zase ty ne. No tak nevadí, máme třetí nácvik. Děti, připravte se. Držíme stažené půlky u sebe. Pérujeme v kolenou. Pigi, soustřed se na výkon. Švihneme švihadlo nad hlavu, přeskočíme.
1: Hopsa.
2: Výborně. Jak se říkalo, když se vyskočilo dvakrát přes švihadlo?
1: Zdar.
2: Ale ne, dvojšvih.
1: Aha, dvojšvih.
2: Dvojšvih, protože se dvakrát švihlo. Ale to je těžká věc, my se děti časem dopracujeme, ale teď si ještě rychle složíme švihadlo na jeho délku a chytíme ho do obou rukou a dáme ruce do vzpažení.
1: To znamená, dám si ho na půlku.
2: Ano, slož si švihadlo na půl.
1: Chytím jednou ručičkou jeden konec a druhou ručičkou druhý konec.
2: Zdvihneš ho nahoru.
1: Všechno dávám nahoru, jako kdyby švihadlo byla vlastně tyčka.
2: A já mám úplně ruce dopnuté v předloktí. Jdeme do výponu, to znamená, že se postavíme na špičky.
1: Na špičky, jako když se trají nahoře jablíčka na stromě, ano.
2: A zase se pustíme zpátky na paty, ruce tam necháme. A pojď ještě jednou, Piggy, děti, pojďte do výponu. Trháte jablíčka a pustíte dolů. Já musím Piggyho dnes velmi pochválit. Nejenom, že mi krásně pomáhá vést toto cvičení a ovládá krásně názvosloví, ale hlavně mu skoro šlo líp to přeskakování přes švihadlo než mě. Děti, vy doma trénujte. A
1: Hanko,
2: já...
1: Hanko, víš, no, co mi jde nejlíp?
2: No.
1: Řekni to na zdar a já řeknu zdar, zdar, zdar.
2: Tak jo, milé děti, dnešní hodině třikrát na zdar.
1: Zdar, zdar, zdar, zdar, zdar, zdar, zdar, ahoj.
3: Dotek.

0: Pozvání do Akademie věd na sebe nedalo dlouho čekat. Do města se slétli vědci a badatelé z celého světa. Profesor Kadeřábek vyhlásil několik opatření. Při jeho přednášce nesmí být v sále žádná televize, žádné fotoaparáty, žádné mobily a hlavně žádní psi. Po obou stranách přednáškového pultu musí stát dva vzrostlé fíkusy v květináčích. Přátelé, pochopte, na tento okamžik jsem se těšil celý život, přemlouval ve své pracovně Ramsese a Hylíka. Víte, co to je? Stanout před Akademií věd? Nevěděli. Copak vy byste nechtěli stanout třeba na měsíci? Nechtěli. Rázem z vás budou nejslavnější lichožrouti na světě. Celebrity. To vám nic neříká. Celebrity jim nic neříkali. Ramíku, Hylíku, já vás musím představit vědeckému světu jako dva živé exempláře. Zoufal si profesor Kadeřábek.
1: My nejsme žádní exempláři.
0: My jsme docela obyčejní lichožrouti. Ale když si pan profesor začal rvát vlasy a škubat vousy, slíbili, že přijdou. A smím sebou vzít Egona? Zeptal se Hylík. On je vědec. V jakém oboru? Spozornil profesor.
1: Je to muzikant, řekl Ramses.
0: V oboru svateb a pohřbů, oznámil hrdě Hylík. Na to profesor namítl, že do Akademie věd mají přístup jen učené hlavy. Hylík odpověděl, že sice neví, jak panu Vavřincovi šlo učení, ale za to ví zcela jistě, že má v hlavě pouze vrchní sestru Helenku Reskovou. V tom případě letuji, uzavřel celou záležitost profesor Kadeřábek. Dotek slávy ho zcela proměnil. Začal se chovat jako šéf.
2: Tak, hoši, máte na 2 hodiny rozchod.
0: Hylík s Ramsesem sehnali ke dveřím.
2: Nikam. Dostali jste osobní volno, ale jen proto, abyste se dali do pucu. Já se taky připravím a za 2 hodiny čeká před domem taxík. Hurá na Akademii!
0: Profesor Bujaře vyskočil. Dopadl do sedu na měkký koberec. Roztáhl ruce, vzepřel se na obou dlaních, hlavu stáhl mezi kolena a udělal kotrmelec. Oba lichožrouti krátce a zmateně zatleskali, ale profesoru Kadeřábkovi, když se zvedal z koberce, už hučel v hlavě potlesk akademiků, mocný jako Niagara.

0: Dnes je 14. října. Kdo pak má sváteček?
1: Sváteček má Agáta. Agáta vznikla z řeckých slov,

Vodníkova dcera. Nebýt zelenočky, byla by Marta na dobrodružství se zlatou studánkou brzy zapomněla. Ale to krásné zelenooké dítě jí bylo živou připomínkou, aby pamatovala na vodníka, jehož štěstí bez děky zničila. Dnem návratu pominulo kouzlo, proutí ubývalo, až došlo. Uplynulo 10 roků. Z Marty byla hezká a bohatá nevěsta i zelenočka pomalu dorůstala. Dědeček byl už velmi starý a vetchý a vnučka musela pomýšlet na vdaní. Ženichů se hlásilo mnoho, ale podivným osudem se do jejího srdéčka dostal mladý mlynář, který měl svůj mlýnec nedaleko na řece. Malá zelenočka našla v mlynáři zalíbení, celý den mluvila o mlynáři a mlýně. Marta ji ráda poslouchala.

byla slavná svatba. Pozváno bylo půl vsi a druhá polovina dostala výsluškou koláče. Zelenočka byla družičkou. Hospodářství prodali a všichni se nastěhovali do mlýna. Zelenočka, která na statku bývala klidná, ba až zádumčivá, ožila. Všude jí bylo plno. Ráda pomáhala při práci, ale jak měla chvilku volnou, už byla v šalandě, v mlýnici, nebo se dívala, jak se kola točí. Na večer se dávala ráda u splavu a poslouchala jeho hučení. Mleči se do mlýna jen hrnuli. Ve štěstí plynula léta, až i z ní byla krásná panna. Ráda se koupávala a plavala nejlépe ze všech děvčat. Měla mezi prsty u nohou plovací blány. Ani si nevšimla, že ostatní je nemají. O svém podivném původu neměla tušení. Ptávala se po rodičích, ale říkali jí, že už dávno zemřeli. Jednou po velké vodě seděla zadumána u splavu. Náhle se jí zdálo, že z hukotu vody rozeznává jakýsi zpěv. Napjala pozornost a opravdu zněla z vody trhavá píseň. Zelené oči, pojďte k nám, dokud čas, než vám vypadne první vlas. Zelené oči, pojďte k nám, na světě stárnutí, šalva a klam. Zelené oči, pojďte k nám, ve vodě šťastně budete žít, rusalek mládí na věky mít. Zelené oči, pojďte k nám. Pod splavem se ozvalo šplouchnutí, jakoby velká ryba skočila po kořisti. Zelenočce se zdálo, že ve vlnách se mihla dívčí hlava s černými vlasy a zelenýma očima, jaké měla ona sama. Seděla do noci u splavu, ale zpěv se již neozval. Melodie jí tak zalehla do duše, že mimovolně sama opakovala: zelené oči, pojďte k nám. Od toho dne zesmutněla. Celý den čekávala v rozechvění, až nadejde večer. Pak pospíchala k jezu, kam ji táhla vábivá píseň. Vždycky se spod splavu ozvala. Jen když bylo nebe zasmušené, bylo ticho. Mlynářce byla její zamlklost nápadná. Ptala se, ale nic z děvčete nedostala. Jednou zaslechl mlynář, jak u náhonu zpívala píseň rusalek. Poznal hned příčinu dívčiny zamlklosti. Pověděl to ženě a přemýšleli, nebylo by lépe děvčeti vše

říci. Ponenáhlu poznávala sama, že není z lidí. Jednou z nenadání se přihnal příval. Ke stavidlu už nebylo možno přistoupit. Lávka byla odplavena a voda se hnala přes hráze. Všecka chasa i mlynář se ženou stály bezradně a lomily rukama. Rozběhla se zelenočka ke stavidlu, vběhla do bouřící vody a hle, vlny opadly. Vytrhla klínek, stavidlo zapadlo. Mlýn byl zachráněn. Když se vracela k ostatním, uslyšela ustrašený výkřik mlynářčin. Mlynářka s dviženou rukou ukazovala na stavidlo a přes rty jí přeběhlo: tvůj otec. Ohlédla se a viděla, jak vodník leze přes stavidlo do řeky. Stála jako hromem omráčena. V mysli se jí rozjasnilo. To, co nejasně tušila, stálo nyní určitě před ní. Byla dcerou vodníkovou a domov její byl ve chladných vlnách, jež ji vždycky tolik vábily. Vběhla do své komůrky. Za chvíli vešla i uplakaná mlynářka a pověděla jí všechno. Plakali obě. Zelenočka příliš poznala život lidí, aby nepochopila Martinu touhu po domově v onom čase, jejž strávila ve Zlaté studánce. Na večer šlo děvče ke splavu, ale nečekala, až zazní vábivá píseň z vln. Zaspívala ji sama. Sotva zazněly první věty, vyplynula na povrch vody překrásná vodní ženka. Rozpěla náruč a zelenočka skočila k ní. Hledali ji, volali, plakali, neboť ji měli opravdu rádi. Ale nedovolali se. Jednou večer stála mlynářka s mužem na lávce pod mlýnem a hleděli do zelených vln. Zticha se ozvala z vody známá jim melodie. Zelené oči, děkuji vám. Vrátila se ke svým družkám do rodného živlu, kde ji čekalo věčné a radostné mládí. Kdežto mezi lidmi by byla zestárla, jakmile by ztratila první vlas. Sedával jsem často pod splavem a při velkých vodách zhučení vod slýchal jsem onu tránou vábivou píseň.

0: Pojď si se mnou hrát. Pojď si hrát s Piggym.
1: Mám ploché nohy po tetě a fantazii po svém strýci. Už dlouho šlapu po světě a nevím, co mám o něm říci. Kdysi jsem sníval o Nilu a pak se plavil po Vltavě. Já věřil spoustě omylů a dodnes nemám jasno v hlavě. Nemám jasno v hlavě.

a čekám, co se ještě stane. Mám pořád v duši dítěte a říkají mi, starý pane, já si to věsem založen, při smutných filmech slzy roním a měl jsem taky málo žen. Teď už to asi nedohoním, už to nedohoním.

0: Medvěd v horké vodě. Paddington nevěděl, co očekávat, až paní Ptáčková otevře dveře. A tak ho příjemně překvapilo, když je přivítala statná, ale mateřsky vypadající dáma s prošedivělými vlasy a veselýma očima. Když spatřila Juditku, spráskla ruce: "Pro pana Jána, ty už si přijela," vyhrkla zděšeně, "a já sotva domila nádobí, nejspíš budeš chtít svačinu, viď?" "Dobrý den, paní Ptáčková," pozdravila Juditka, "ráda vás zase vidím. Co ten váš revmatismus?"
1: "Horší než kdy předtím," začala paní Ptáčková, ale v tom se zarazila a upřeně se zadívala na Paddingtona. "Co tu, prosím, tebe máš?" zeptala se. "Co je to?"
0: "To není to," odpověděla Juditka. "To je medvěd, jmenuje se Paddington." Paddington nadzvedl klobouk.
1: "Medvěd?" opakovala paní Ptáčková pochybovačně. "No, zdá se, že je dobře vychovaný, to je jisté."
0: "Bude u nás bydlet," oznámila Juditka. "Emigroval z Jižní Ameriky a je úplně sám a nemá kam jít."
1: "Bude u nás bydlet?"
0: Paní Ptáčková znovu spráskla ruce.
1: "Jak dlouho?"
0: Juditka se tajuplně rozhlédla kolem sebe a teprve potom odpověděla.
2: "Já nevím," řekla.
0: "To záleží na okolnostech."
1: "Pro všechno na světě," vykřikla paní Ptáčková, "to jsi mi měla říct dřív. Nedala jsem do pokoje pro hosty čisté povlečení ani nic podobného."
0: Pak se znovu podívala na Paddingtona. "I když jak se tak na něj dívám, možná je to tak lepší."
1: "Nic se neděje, paní Ptáčková," řekl Paddington. "Myslím, že se půjdu nejprve vykoupat. Měl jsem menší nehodu s dortíkem."
0: "Ach tak," paní Ptáčková jim podržela otevřené dveře. "V tom případě pojďte dál, jen dejte pozor na koberec. Zrovinka ho vyčistili." Juditka vzala Paddingtona za tlapku a jemně ji stiskla.
2: "Ve skutečnosti jí to nevadí," zašeptala. "Myslím, že se jí docela zamlouváš."
0: Paddington se zadíval na vzdalující se postavu paní Ptáčkové.
2: "Vypadá trochu přísně," poznamenal.
0: Paní Ptáčková se otočila.
2: "Co jste to říkal?"
0: Paddington nadskočil leknutím.
2: Já,
0: zakoktal se.
2: "Odkud, že jste to říkal, že jste z Peru?"
0: "Přesně tak," odpověděl Paddington.
2: "Z nejtemnějšího Peru."
0: Paní Ptáčková se na chvíli zamyslela. "Tak to máte rád pomerančovou marmeládu. Radši skočím do obchodu pro další."
2: "Vidíš, co jsem ti říkala?"
0: zaradovala se Juditka, když se za paní Ptáčkovou zavřely dveře.
2: "Líbíš se jí."
0: "Ale jak může vědět, že mám rád pomerančovou marmeládu?" podivil se Paddington.
2: "Paní Ptáčková ví úplně všechno, úplně ovšem," vysvětlila mu Juditka. "Teď pojď se mnou nahoru a já ti ukážu tvůj pokoj. Býval můj, když jsem byla malá, a je tam po stěnách spousta obrázků s medvědy, takže se budeš cítit jako doma."
0: Vedla ho nahoru po dlouhém schodišti a celou dobu něco brebentila. Paddington šel těsně za ní a opatrně se držel u strany, aby nepošlapal koberec.
2: "Tohle je koupelna," řekla Juditka. "A tady je můj pokoj. A tady Jonatánův, to je můj bratr. Brzy se s ním seznámíš. A tohle je pokoj maminky a tatínka." Otevřela dveře. "A tenhle bude tvůj."
0: Paddington za ní vešel dovnitř a málem omdlel překvapením. Nikdy takhle velký pokoj neviděl. Byla tam veliká postel s bílým povlečením, přiražená u jedné stěny, a u druhé stěny několik velkých beden. Na jedné z nich stálo zrcadlo. Juditka povytáhla zásuvku.
2: "Tomuhle se říká prádelník," vysvětlovala. "Můžeš si do něj dávat všechny své věci."
0: Paddington se podíval na prádelník a potom na svůj kufřík.
2: "Já toho nejspíš až tak moc nemám." To je ta potíž, když je někdo malý. Nikdo nepředpokládá, že by něco chtěl.
1: No, uvidíme, co se s tím dá dělat, řekla Juditka tajemně.
2: Zkusím maminku poprosit, aby tě vzala na jednu ze svých nakupovacích výprav,
0: poklekla k němu.
2: Pojď, pomůžu ti vybalit. To jsi moc hodná,
0: zápolil Paddington se zámkem,
2: ale asi není moc s čím. Mám tu sklenici pomerančové marmelády, jenže už v ní skoro nic není. A to, co zbylo, chutná jako mořské řasy. A několik centavos, to jsou takové jihoamerické pence. Páni, zvolala Juditka, ty jsem ještě nikdy v životě neviděla. A jak se lesknou? Však je taky řádně leštím, vysvětloval Paddington. Neutrácím je.
0: Vytáhl pomačkanou fotografii.
2: A tohle je moje teta Lucie.
1: Nechala si tu fotografii pořídit těsně předtím, než odešla do domova pro staré medvědy v Limně.
2: Vypadá moc milé, řekla Juditka. A velice moudře.
0: Všimla si, že Paddington smutně kouká někam do prázdna a rychle dodala,
1: no, nechám tě tu, ať se můžeš vykoupat a pak přijít dolů pěkně vymydlený.
0: V koupelně jsou dva kohoutky, jeden je označený teplá, druhý studená. Je tam i dostatek mýdla a čistý ručník a také kartáč, aby si mohl dobře vydrbat záda.
2: To zní dost složitě.
0: Vylekal se Paddington.
2: Nemohl bych si raději jen tak sednout do kaluže?
0: Juditka se zasmála.
1: Mám dojem, že by to paní Ptáčková úplně neocenila.
2: A nezapomeň si vyčistit uši. Máš je celé černé.
1: Ale ty mají být černé,
0: volal za ní Paddington rozhořčeně, když Juditka zavírala dveře. Vylezl na stoličku u okna a vyhlédl ven. Dole byla veliká, zajímavě vypadající zahrada s rybníčkem a několika stromy, které se budou báječně hodit na lezení. Za stromy se, kam až oko dohlédlo, táhly další řady stromů. Usoudil, že bydlet celý život v takovémhle domku musí být moc pěkné. Zůstal u okna a přemítal o tom, dokud se sklo nezamlžilo a on už nic neviděl. Potom zkusil na zamlženou část napsat packou své jméno. Začínal si přát, aby nebylo tak dlouhé, protože mu brzy došlo místo a také bylo těžké ho napsat správně. Ale konec konců vylezl na prádelník a zahleděl se na sebe v zrcadle.
2: Je to velice důležité jméno. Na světě asi nežije mnoho medvědů, kteří se jmenují Paddington.
0: Kdyby tak věděl, že přesně to samé právě Juditka říkala panu Fouskovi. Rodina vedla v jídelně válečnou poradu a pan Fousek bojoval předem prohranou bitvu. Že by si Paddingtona měli nechat, napadlo první Juditku a byl s ní v tom zajedno nejen Jonatán, ale i maminka. Jonatán sice ještě Paddingtona neviděl, ale představa medvěda v rodině se mu tůze zamlouvala. Znělo to velmi významně.
2: A navíc, Karle, přidala se paní Fousková, teď ho přece nemůžeš vyhodit, nebylo by to správné?
0: Pan Fousek si povzdychl. Dobře věděl, kdy prohrál. Ne, že by si také nechtěl Paddingtona nechat, ve skutečnosti byl stejně nadšený jako všichni ostatní, ale jako hlava rodiny měl pocit, že by měl situaci probrat ze všech úhlů.
2: Myslím si, že bychom to měli nejprve někam nahlásit, usoudil. Ale proč, tati, vykřikl Jonatán, navíc by ho mohli zatknout za uprchlictví, když to uděláme.
0: Paní Fousková odložila pletení.
2: Jonatán má pravdu, Karle, to přece nemůžeme dopustit. Vždyť neudělal nic špatného, jsem si jistá, že nikomu neublížil, když cestoval v záchranném člunu.
0: A pak je tu otázka kapesného, dodal pan Fousek již mírněji.
2: Nejsem si jistý, jaké kapesné dávat medvědovi.
1: Může dostávat libru týdně jako ostatní děti, navrhla paní Fousková.
0: Pan Fousek si pečlivě zapálil dýmku a teprve poté odpověděl.
2: No, dobrá.
1: svolil nakonec, ale ještě se samozřejmě musíme zeptat paní Ptáčkové. Zbytek rodiny vítězoslavně zajásal.
2: Tak se jí raději běž zeptat, rozhodla paní Fousková, když se Rámus utišil. Byl to přece tvůj nápad.
1: Pan Fousek si odkašlal. Trochu se paní Ptáčkové bál a nebyl si jistý, jak se na to bude tvářit. Už chtěl navrhnout, že by bylo lepší to nechat ještě chvíli uležet, když v tom se otevřely dveře a v nich se objevila paní Ptáčková a v rukou držela tác se svačinou. Na chvíli se zastavila a rozhlédla se po dychtivých obličejích kolem sebe.
2: Tak se mi zdá, řekla, že mi chcete oznámit, že jste se rozhodli si Paddingtona nechat. Můžeme, paní Ptáčková, prosila Juditka. Prosím, určitě nebude zlobit.
1: Paní Ptáčková položila tác na stůl. To se ještě uvidí. Různí lidé mají na zlobení různé názory. Ale když se to tak vezme, zastavila se u dveří, vypadá jako medvěd, který myslí věci dobře. Takže vám to nevadí, paní Ptáčková, zeptal se jí pan Fousek. Paní Ptáčková se na chvíli zamyslela.
2: Ne, vůbec mi to nevadí. Vždycky jsem měla pro medvědy slabost. Bude pěkné mít jednoho v domě.
3: Mám pro vás novou Piggy básničku.
4: Perníková chaloupka.
5: Odkud ten náš holub letí?
4: Letím z lesa, milé děti. Vrků, vrků, vrků.
5: Co's tam viděl, holoubku?
4: Perníkovou chaloupku u černého smrku.
5: Viděl jsi také Mařenku?
4: Jak pak by ne, holenku. Viděl jsem jí s Jeníkem. Krmili se perníkem.
5: A když z okna na zahradu vystrčila baba bradu, nebáli se, holoubku?
4: Kde pak? Zamkli chaloupku na cukrový klíč a už byli pryč.
3: No a teď ještě jedno.
5: Odkud ten náš holub letí?
4: Letím z lesa, milé děti. Brků, brků, brků.
5: Co's tam viděl, holoubku?
4: Perníkovou chaloupku u černého smrku.
5: Viděl jsi také Mařenku?
4: Jak pak by ne, holenku. Viděl jsem ji s Jeníkem, krmili se perníkem.
5: A když z okna na zahradu vystrčila baba bradu, nebáli se, holoubku?
4: Kde pak zamkli chaloupku na cukrový klíč a už byli pryč.
3: Jestli se vám ta básnička líbila,
6: jděte na www.piggy.cz a tam ji najdete.
7: Jouzo, ty jsi pořád stejný, jako jsi byl. Ve škole ti šly jenom počty. Dějepis tě nebavil, v mateřském jazyce samá hrubka. A teď chceš na našem hrádku pěstovat žampiony jenom proto, že to vynese peníze.
8: Já jsem vedoucí samoobsluhy a tudíž obchodník soudruhu řediteli. Jsem zvyklý stále počítat. A prosím, přijďte se podívat do knihy přání a stížností. Ani jeden zápis. Čisté listy. Což ovšem neznamená, že jsem proti památkám nebo proti mládeži. Naopak, pionýři já mám rád. Ale uvažte, co pak takový dítě může samo udělat na věži střechu? No,
9: to by bylo úrazu v obci Doláky.
8: Počkej, švagrová, počkej. Řekni, chlapče, umí střechu? No vidíte, neumí střechu a pláče. Taková střecha by přišla na cirka 50 tisíc. A může naše družstvo takovou částku dát?
10: Tolik nemáme.
8: No, naproti tomu můj návrh nevyžaduje žádné náklady. Naopak, hrad může chátrat veselé dál a přitom nám bude vydělávat slušné částky.
10: Tak já dávám hlasovat. Kdo je pro žampiony? A kdo je pro děti?
11: Je to 2-2.
12: Jednou jsem dostala peníze, které jsem si mohla uložit do pokladničky, protože jsem pomáhala jednotit řepu. To jsme dělali společně, my všechny děti z Bulerbinu. Vlastně jsme měli Lasse, Bosse a já jednotit řepu, co patří Melangordenu, a Ole tu, co patří Sir Gordonu, ale místo toho jsme si navzájem pomáhali jednotit všechnu řepu dohromady. Dostali jsme zaplaceno za každou vyjednocenou řádku. 4 koruny za ty dlouhé a 2 za ty nejkratší. Měli jsme na sobě zástěry z pytloviny, abychom si neotlačili kolena. Brita, Anna a já jsme měli na hlavách šátky a maminka řekla, že vypadáme jako malé babky. Měli jsme sebou plechový džbán plný šťávy, kdybychom dostali žízeň. No, žízeň jsme dostali okamžitě. A tak jsme si vzali dlouhá stébla slámy, strčili je do džbánu a klečeli jsme kolem něho a pili. Bylo to strašně prima srkat šťávu slámkami a tak jsme pili a pili a najednou byl džbán prázdný. Ale Lasse vzal džbán a běžel do lesíčka k prameni a přinesl nám vodu. A pak jsme pili vodu. To bylo zrovna tak zábavné, ale už ne tak dobré. Nakonec se Ole natáhl, jak dlouhý, tak široký na zem a řekl: slyšíte, jak to ve mně žblunká? Měl plný žaludek vody a my všichni jsme poslouchali, jak to v něm žblunká.

0: Když jsme jednotili řepu, celou dobu jsme se bavili a vyprávěli si pohádky. Lasse začal vyprávět strašidelné historky, ale ty vůbec nejsou strašidelné, když svítí slunce. A tak si Lasse vzpomněl, že budeme závodit v tom, kdo dovede nejvíc klít. Ale Brita, Anna a já jsme se k tomu nepřidali, protože paní učitelka řekla, že klejí jenom hlupáci. Lasse zkusil klít jen tak trochu pro sebe, ale asi mu to moc dobře nešlo, protože toho brzy nechal. Nejvíc zábavy bylo při jednocení první den. Potom to bylo trochu nudné, ale museli jsme přesto pracovat dál, protože všechno muselo být hotovo. Jednou, sotva jsme začali, řekl Lasse Olovi: Petruska saldo bum bum. A Ole mu odpověděl: Kolifink, kolifink. A Bose řekl: Mojsi dojsi Filibom ararat. Zeptali jsme se, co tím myslili, a Lasse řekl, že je to taková zvláštní řeč, které rozumějí jenom kluci. Řekl, že pro holky je to příliš těžké.
1: Ho, ho,
0: řekli jsme, stejně tomu sami nerozumíte. Náhodou tomu rozumíme, řekl Lasse. To první, co jsem řekl já, znamená, dnes je krásný počasí. A pak odpověděl Ole: ovšem, ovšem. A potom řekl Bose: štěstí, že tomu holky nerozumějí. Potom mluvili celé dlouhé litanie tou svou řečí. Nakonec řekla Brita, že my máme také svou zvláštní řeč, které rozumějí jenom holky. A pak jsme tou řečí začali mluvit. A tak jsme klečeli v řepništi a mluvili jsme těmi našimi různými řečmi celé dopoledne. Nezdálo se mi, že by byl mezi nimi zrovna nějaký rozdíl, ale Lasse řekl, že naše řeč je blbá. Řeč kluků, že je prý mnohem lepší, protože se podobá ruštině.
1: Kolifink, kolifink, řekl zase Ole.
0: A tolik už jsme rozuměli řeči kluků, že jsme věděli, že to znamená ovšem, ovšem. A od té doby neříkáme Brita, Anna a já Olovi jinak než Ole kolifink. Jednou dopoledne, když jsme si udělali přestávku a zrovna jsme seděli na hromadě kamení a pili čokoládu a jedli namazané chleby, které jsme si přinesli, nebe se docela zatáhlo a přišla strašná bouřka a padaly kroupy. Napadlo jich tolik, že byly opravdické závěje, zrovna jako v zimě. Začali jsme utíkat. Byli jsme bosy a jak jsme utíkali v závějích, mrzly nám nohy. Letíme ke Kristin do Lévnesu, řekl Lasse. Děláme vždycky to, co Lasse řekne, tak jsme to udělali i teď. Kristin bydlela v malém červeném domečku kousek odtud. Utíkali jsme tam a naštěstí byla doma. Kristin je už stará, vypadá jako babička, ale je hrozně hodná. Byla jsem u ní už hodněkrát. Je mi náčku dětí, řekla a spráskla ruce. A pak ještě dodala: chudáčkové malí. Rozdělala v pokoji v krbu velký oheň, abychom si mohli sundat mokré šaty a ohřát si nohy u ohně. A pak nám Kristin pekla oplatky v železné formě, kterou držela nad ohněm. Taky nám uvařila kávu v konvici, která stála na třech nožkách přímo uprostřed plamene. Kristin má tři kočky a jedna z nich právě měla koťata, která teď ležela v koši a mňoukala a byla hrozně roztomilá. Byla čtyři a Kristin řekla, že je musí dát pryč a nechat si jen jedno, protože jinak by měla dům plný koček a neměla by sama kde bydlet. Je, nemůžete nám je tedy dát, vykřikla Anna. Kristin řekla, že bychom si je samozřejmě mohli vzít, ale co prý by tomu řekly naše maminky, kdybychom přinesli domů koťata. Koťata má přece každý rád, řekla Brita. A tak jsme žadonili a prosili, abychom to mohli aspoň zkusit. Představte si, že to vyšlo přesně. Jedno kotě do Norgordenu, jedno do Melangordenu a jedno do Sergordenu. Lasse vybral kotě pro nás. Bylo takové strakaté s bílou skvrnou na čele. Brita a Anna dostali celé bílé a Ole dostal černé. Když nám šaty uschly, šli jsme s našimi koťaty domů. Jsem ráda, že kočičí mámě aspoň jedno kotě zůstalo, protože jinak by jí nezbylo žádné dítě. Naše kotě jsme pojmenovali Mourek. Brita a Anna pojmenovali to své kotě Micka a Ole to svoje Macour. Žádné z našich maminek to nevadilo, že jsme si přinesli domů koťata a směli jsme si je nechat. Hodně jsem si s Mourkem vyhrála. Přivázala jsem na provázek papírový střapeček a běhala jsem s ním kolem dokola a Mourek běžel za ním a snažil se ho chytit. Lase a Bose si s ním napřed taky hráli, ale brzy je to přestalo bavit. A tak jsem musela sama dohlížet, aby dostal jídlo. Pil mléko v kuchyni z malé misky, ale vůbec ne tak, jak to dělají lidé. Vystrkoval jazyček, který byl docela růžový, a mléko vylizoval. Přichystala jsem mu košík, aby měl kde spát. Hezky měkce jsem mu v něm ustlala. Občas jsme pouštěli Mourka, Micku a Macoura, aby si spolu hráli na trávníku, protože to byli sourozenci a byli jistě rádi, že se mohou sejít. Vydělala jsem si při jednocení řepy 90 korun a dala jsem si je do pokladničky, protože si chci spořit na kolo. Na červené kolo.

0: Pepík. Nemocnice je nemocnice. Když se tam člověk dostane, hned se začne bát. Neví totiž přesně, co mu je. A neví, co s ním budou dělat. Taky neví, kdy ho pustí domů a jestli se uzdraví. Leží v pyžamu v posteli, kouká do stropu a je mu ouvej. Jako třeba Pepíkovi. Když Pepíka přivezli do nemocnice, ani o tom nevěděl. Ujížděl velkou rychlostí houkající sanitkou, které všechna auta uhýbala z cesty. Jen co poprvé otevřel oči, uvědomil si, že ho strašně bolí hlava. Vůbec nevěděl, kde je, a všechno se s ním motalo. Do očí mu svítilo ostré světlo a z toho světla vystupovalo několik hlav v zelených čepicích. Vypadali jako mimozemšťani. A Pepík si pomyslel, že je nejspíš na Marsu. No prosím, už kouká, řekla jedna hlava. Ale trvalo to, co? Zasmála se druhá. Dobrý den, pane, tak jak se máme? Ptala se třetí a čtvrtá hned utěšovala. To bude dobrý, my tě dáme dokupy. Pepík si hlavy podezíravě prohlížel. Oči byly trochu člověčí, ale pusu neměli vůbec. Dolní část obličeje jim zakrývaly zelené roušky. Třeba mají v hlavě místo pusy jen díru, otřásl se chlapec. V zápětí zjistil, že nemůže hýbat nohou a že ho bolí celé tělo a hlavně ta hlava. I nos se mu zdál trochu divný. No čepic, pomyslel si. Asi mě předělávají. Za chvíli ze mě bude taky Marťan. A máma mě ani nepozná. Nadzvedl opatrně ruku a viděl, že je úplně zelená.
1: To koukáš, co? Jsi zelenej jak Marťan.
0: Komentoval to další hlas. A Pepík věděl, že se nemýlil. Sebral všechnu odvahu a vypravil ze sebe. A vy jste hodní, Marťani? Zelené hlavy se rozchechtaly.
1: To víš, že jo,
0: ujišťovali ho. Ale Pepík jim moc nevěřil.
2: Ale jsi statečnej, to ti teda povím.
0: Pokračovala jiná Marťanka a píchla mu injekci.
3: Ty jsi musel letět takových 5 metrů.
0: Já letěl? Raketou? Divil se Pepík.
1: Kde pak raketou? Letěl z pohlavě, z kola.
0: Z jakýho kola? Žasl Pepík a představoval si nějaký vesmírný satelit. Z velkýho?
1: Z jízdního.
0: Vysvětloval ten, co stál u hlavy, ale Pepík nechápal. Vůbec si nepamatoval, že spadl z kola. Nepamatoval si vůbec nic. To se někdy stává, když se člověk uhodí do hlavy. Po chvíli přemýšlení poznamenal.
3: Se divím, že se tady dá dýchat,
0: že je na Marsu kyslík.
1: Kyslíku tu máme dost, ty mudrlante. Za chvíli ti ho dám.
0: A teď už počítej do 10. Než napočítáš, tak už budeš spát.
3: Spát? Ale mě se ještě nechce,
0: bránil se Pepík.
3: A jak dlouho vy, Marťani, vlastně spíte? Kolik hodin?
0: Nikdo mu neodpověděl. Všichni měli spoustu práce.
1: Takže Pepík začal poslušně počítat. 1, 2, 3, 4 a už spal. Zaječelo to Pepíkovi u ucha.
3: Tak co, letíme?
1: Byl to malý Marťánek. Trochu připomínal gumovou rukavici. Prohlížel si Pepíka a vesele se šklebil od ucha k uchu.
3: Přitom dělal ve vzduchu kotrmelce.
1: Letíme! Přikývl Pepík a chytil se jeho malé zelené ruky. A tak letěli. Viděli všechno z výšky. Mars byl celý červený. Nikde žádné stromy, jen hory a krátery.
3: Je pěkný počasí, vykoupem se.
1: Lákal Pepíka Marťánek a to už prolítli horkým jezírkem. Pepík jen tak stačil zadržet dech.
3: Chy, chy, chy. A ještě jednou.
1: Chechtal se Marťánek a tentokrát se vnořili do ledového jezírka. Vrrr, vyrazil ze sebe Pepík.
3: Moc otužilý nejsi, hošánku.
1: Zašklebil se jeho zelený kamarád.
3: Zkusíme něco mezi.
1: Za malou chvíli přistáli u zelených vodopádů, kde byla voda tak akorát. Létali teď skrz vodopád sem a tam a výskali přitom. Když je to přestalo bavit, zelená ručička vytáhla Pepíka zas nad oblaka a Pepík viděl jen špičky hor, které čněly nad mraky. Sem tam to z některé hory kouřilo.
3: To jsou sopky?
1: Divil se Pepík.
3: Kde pak sopky?
1: Vyprskl pobaveně Marťánek.
3: To naše mámy vaří oběd. Máš hlad? Zvu tě.
1: Dodal.
3: Tak jo,
1: zajásal Pepík a to už se snášeli k jedné kouřící hoře.
3: Mamí, vezu návštěvu.
1: Volal Marťánek a na ta slova z jednoho otvoru ve skále vykoukla zelená hlava v červeném šátku. V zápětí vyšla ven Marťánkova máma v zástěře a s vařečkou v ruce.
4: A heleme se, člobrda,
1: řekla a zvědavě si Pepíka prohlížela.
4: Tak pojď, si celý bledonký, potřebuješ mňamulo, po něm pěkně zezelenáš.
1: Usmála se a spiklenecky na Pepíka zamrkala. Vešli do Marťanského domečku. Všude blikala světýlka, jako když se člověk ocitne mezi spoustou vánočních stromečků. Pepík se chvíli rozhlížel a pak uviděl něco jako sporák. Z něhož vyletovaly barevné blesky. Mezi jiskřivými výboji se vznášely zelené palačinky. Marťánkova máma popadla jakousi svítící tyč a začala palačinky napichovat a točit s nimi.
2: Chuťá, puťá!
1: Povzbuzovala je a malý Marťan hned vyskočil a napíchl si jednu palačinku na ukazováček. Pěkně to zajiskřilo. Pepík to po něm zopakoval a taky mu to pěkně zajiskřilo. Točili zelenými palačinkami na ukazováčku a zubili se na sebe. Tak co, jak vám chutná mňamulo? Ptala se máma.
3: Žůžo, žůžo!
1: Olizoval se Marťánek a Pepík se přidal.
3: Mňamulo je mňamózní.
2: To si budu pamatovat,
1: usmívala se máma.
2: Moje mňamulo je mňamózní.
1: Pepík zblajzl další palačinku a zapil to zeleným nápojem, co mu podala máma Marťanka. Najednou se mu chtělo hrozně spát.
3: Hajaja!
1: Zeptal se ho Marťánek a Pepík přikývl.
4: Hajaja, hajaja.
1: Ze snu Pepíka vytrhl až jemný hlas mámy.
0: Jozívku, prober se, už to máš za sebou.
2: Otevřel oči a divil se.
3: Tak já nejsem na Marsu, mami.
1: Máma se usmála. Kde pak na Marsu? Jsi v posteli, v nemocnici. Sletěl jsi z kola a pořádně ses vysekal. Přinesla jsem ti ty tvoje časopisy o vesmíru a o mimozemšťanech, aby ses nenudil.
0: Pepík si přitáhl časopisy k sobě a úplně zapomněl, že ho něco bolí.
3: Mami, až přijdem domů, musíš mi udělat mňamulo. Jedl jsem ho na Marsu a je vážně mňamózní.

hlí, ta ustříhla si cop. Ta v potu tváře žehlí, ta hlavu má jak snop. A tu je salon krásy, až touhle voňavky. Ach, na co myslí asi? No na co?

0: vtip. Proč kohout při kokrhání zavírá oči?
1: Nevím proč.
0: Aby slepice viděli, že to umí naspaměť.

0: Prostě tak se nevrátím.
1: To se tedy vrátíš, jinak ti namlátím šošolku.
0: Cože? No dovol, Taťuldo, proč mě chceš mlátit? Vždyť to všechno je jenom hra.
1: Já se splet. Já nechtěl říct šošolku, ale

0: zahraj džunu, džunu, džunu, džunu.
1: No, no, no, to je něco jiného. Namlátit mě nebo šošovičce, to je rozdíl.
0: To tedy je? Šošovičku nemusím honit po bytě.
1: Hele, Taťuldo, a co je to vlastně ta šošovička?
0: No co asi, čočka.
2: Teda, pane Spejble, vy jste tak vzdělaný.
0: No.
2: Kdo by to do vás řek?
0: No.
2: Kam vy na ty vědomosti chodíte?
0: Když jsem byl mladý, tak jsem sloužil u sedláka.
1: Jo?
0: To nevíte?
1: To tedy ne.
2: Vyprávějte.
3: Přehánějte.
0: Poslouchejte.

0: plače doma v komoře.
1: Bodejť by neplakala. Vždyť je to k pláči. Za rok služby si vysloužit jedno kuře. To se spíš divím, jak jste při takovéhle chudobě mohl najít děvče.
0: Jak by ne? Já byl paní Kateřino Fešák.
1: Ano?
0: Když jsem sloužil v Miloticích, měl jsem nové šaty. Kabát jsem měl papírový, slaměné kalhoty a střevíčky z husí košky. Punčošky ze sítí, každičky se zastavoval, jak se mě to svítí. Klobouk jsem měl z pavučiny, za ním myší pírko. Když mě nechceš, vem si, co chceš, má zlatá panenko.
1: Jo, tak to ano. To jste byl opravdu fešák.
0: A nejenom já. I ten sedlák, u kterého jsem sloužil, se uměl vyparádit. Sedlák, sedlák, sedlák, ještě jednou. Sedlák, sedlák, sedlák, sedlák, je velký pán. On má pás na břiše a na svým kožiše. Tuli, tuli.

0: Pompej.
1: To tedy je, jen si to poslechněte.
2: Vzal si sedlák selku slepou, klicnu hlukou, kosu tupou, seče hetra, mu za chalupou.

0: Cheyenne lupa, yendo lupa, se la se, Cheyenne lupa.
1: No, tak to se tedy sedlák se selkou moc nenajedli.
2: No, to tedy ne. A když si na to ta selka stěžovala, uklidňoval ji sedlák.

0: tebe.
1: Chudák Selka.
2: Jo, člověk si musí moc dobře rozmyslet, koho si vezme.
1: A nejenom člověk, bábinko, to i takový komár.
2: Nepovídej.
3: Vážně? Povídej.
4: Ne, děti, nic, dneska nebude, prostě nic.

0: Figy cvičení
1: s Hankou.
0: Ahoj holky a kluci, já dnes mám s sebou švihadlo, je to tak správně, Hanko?
2: Je to úplně správně, kluci a holky, já vás také zdravím.
0: Ale... My totiž cvičíme s Hankou Kinichovou.
2: Figy, poslouchej mě, my sice máme švihadlo, ale já bych se teď na chvilinku chtěla z moderní gymnastiky, ve které se právě švihadlo používá, přenést do gymnastiky sportovní a zeptám se vás i tebe, co tedy je a na čem se cvičí, když půjdete do sportovní gymnastiky.
0: Sportovní gymnastika, trrrá, jak už jsme si říkali, ta má nářadí, takže se skáče přes kozu, která stojí v chlívku a dělá mé.
2: No, přes kozu se sice skáče, ale nestojí v chlípku, ale stojí v té nářadovně. Pak se taky chodí na kladině a my si teď na takovou kladinu budeme hrát a použijeme k tomu právě naše švihadlo.
0: Hanko, kladina to je taková velká kláda na nožičkách.
2: Přesně tak, taková kláda na nožičkách, ale ještě než začneme cvičit, tak se vás musím zeptat, jestli jste už někdy byli v cirkuse.
0: Cirkuse byl každý, určitě každý, anebo aspoň každý zná cirkus třeba z obrázku nebo z filmu.
2: A znáte taky provazochodkyni?
0: Já znám krasojezdkyni, mě se tam jedna líbila.
2: Krasojezdkyně je taky dobrá, ale ať už to byla provazochodkyně nebo krasojezdkyně, obě dvě dámy musely mít vypracovanou rovnováhu.
0: No, jak se vypracovává rovnováha?
2: Rovnováha se vypracovává hlavně myslením na to, že nesmím spadnout, to je základ, pevná vůle. Pak je taky rovnováha o tom, že se musím koncentrovat a soustředit.
0: Aha.
2: A taky je rovnováha o tom, proč se tady společně setkáváme, protože my spolu posilujeme svaly.
0: To znamená, když jsem se postavil na jednu nohu a začal jsem dělat... Tak
2: ano.
0: Jsem neměl rovnováhu, viď?
2: Říkáš to úplně naprosto správně. My si tu rovnováhu můžeme právě tímto typem cviku vyzkoušet. Takže děti, postavte se na jednu nohu, je mi jedno, jestli to bude lžícová noha, anebo ta druhá srdíčková. A stojíme a zdvihneme koleno té nohy druhé. Zdvihneme koleno nohy druhé. Teď musíme spevnit zadeček, narovnat záda a ruce vám dám do upažení.
0: Já si připadám jak pták plameňák.
2: Jsi jako pták plameňák, říkáš to dobře. A aby si jako pták plameňák se brzo nerozletěl, tak musíš držet ty svaly, o kterých jsem ti teď říkala. Pevný hýždě, pevný bříško a rozloženou váhu do obou paží. Děti, staří se vám to?
0: A kolínko mám propnuté nebo
2: teď pružím? Teď ho máme prosím pěkně dopnuté.
0: Uh-huh. A můžu si zkusit i zapružit, vej?
2: Zapruž si. A já bych vám zkusila, děti, dát další úkol. Když teď zvihnete hlavu nahoru a zavřete oči, tak je to velmi těžká věc, protože Pigouš už to zkouší,
0: no.
2: Samozřejmě se správně kejve doprava a doleva, protože tohleto je trénink velmi těžký. Radši rychle, Piggy, radši rychle ty oči otevři. Děti, vy taky. A pojďte se to s náma vyzkoušet ještě. Uvolněte ruce a začínáme se soustředit. Díváme se očima do jednoho bodu a stojíme na jedné noze a koleno druhé nohy zdvihneme. Zpevnilo se nám bříško, stáhly se nám hýždě a

0: na švihadlo.
1: Ale jako hada, který někam jde, viď? Ne jako hada, který třeba spí stočený.
0: No, na toho bych radši nikdy nesahala, na tož tak šlapala. Dáme si švihadlo na dlouhýho hada. Mm-hmm. A pravou nohou se na něj postavíme tak, aby nám ani špička, ani pata netrčely se švihadla do stran.
1: Takže teď už stojím opravdu jako provazochodem.
0: No, ještě nestojíš určitě, protože já vidím, že Piggy trošku stojí špatně. Já ještě jednou budu říkat, co máte přesně na švihadle dělat. Palec zadní nohy stojí přesně za patou přední nohy. A ruce si dáme
1: zadní nohy za patou přední nohy, jo.
0: Jo, ruce si dejte do upažení.
1: Ako, to je moc těžké.
0: Já vím, že je to těžký. Tak víte co, děti, slezeme ze švihadla a dáme si to radši jenom volně v prostoru. Postavte se a palec zadní nohy dejte za patu přední nohy.
1: A teď budu potřebovat celé to tělo vypjaté, víš?
0: Teď si potřebuješ lehce pokrčit kolena, podsadit pánev, jejda, to je moc těžký na vás, děti.
1: Půlky k sobě,
0: děkuju. Vemte si ruce, které dáte do upažení a ukloňte se doprava a doleva.
1: To jsem jako letadlo.
0: Jako letadlo a já jsem původně si myslela, že budeme dneska dělat holubičku, ale myslím si, že by toho bylo příliš. Vy do příště budete trénovat rovnováhu tímto způsobem.
1: A můžeme to zkusit i se zavřenýma očima, Hanko?
0: Zavřenýma očima určitě, ale v každém případě je to Piggy o něco těžší, ale vy jste zdatné děti. Já věřím, že budete do příště, než se zase spolu potkáme, trénovat a já už se s vámi dnes rozloučím. Ahoj!

Venku pršelo a doma moju nic nebavilo. Tatu sice už povyrostl a začínala s ním být spousta zábavy, jenže teď spal a moja ho samozřejmě nesměla budit. Co bych tak dělala? Pofňukávala. A od takového pofňukávání nebývá daleko krošťárně. Rozhlížela se po pavilonu, až zavadila pohledem o podřimující kambu. Mám to! Opatrně se k ní připlížila, zhluboka se nadechla a paf! Vybafla na kambu, ta věkla a zmateně se kolem sebe rozhlížela. Smála se moja, ale když viděla, jak moc se kamba lekla, uvědomila si, že to asi nebyl nejlepší nápad. Mojo, to se přeci nedělá, takhle někoho vylekat. To se může i šeredně nevyplatit, domluvila jí kamba a pak se usmála. Ačkoliv, jak kdy. Jednou, když jsem byla ještě malá... Jú, povídej, babičko, zaradovala se moja. Povídej, jaké to bylo v pralese. Kamba se nejdřív trochu ošívala, ale po chvíli začala vyprávět. Kdysi dávno, bylo mi tenkrát asi jako je teď tobě, začaly v našem pralese řádit pytláci. Jedna gorilka se chytla do jejich pasti. Rodiče ji naštěstí včas našli a vysvobodili, ale měla ještě dlouho bolavou ručičku. A jeden gorilý kluk ze sousední klupy se ztratil na dobro. Dospělí proto začali přemýšlet, jak se s pytláky vypořádat, jenže ne a ne na něco přijít. Na tohle ani gorilí síla nestačí, řekl nakonec vůdce klupy. A kdo je ještě silnější než my? Jedině sloni. Jenže ti jsou moc bázliví a lekaví. Vzpomeňte si, jak na ně ti naši dva malí uličníci Akiba a Panga vybafli. Sloni se vyděsili, začali utíkat a zdupali nejlahodnější aframon a povalili ty nejkrásnější banánovníky. Kdepak? Sloni nám nebudou nic platní. Asi se budeme muset odstěhovat. Akibovi s Pangou, kteří poslouchali za stromem, při těch slovech zatrnulo. Že by se měli stěhovat? Teď, když si uklouzali nejlepší skluzavku v celé Africe, začali si špitat, co by šlo proti těm pytlákům podniknout. A druhý den časně ráno oba zmizeli. Nejdřív se šli podívat, jestli se sloni jako obvykle krmí v bambusové mokřině. Byli tam? Tak se do toho pustíme, zašeptal Panga. Akiba přikývl. Musíme. Gorilí kluci si plácli dlaněmi a rozešli se každý na opačnou stranu. Panga se plížil kolem slonů na druhý konec bambusové mokřiny. Akiba mířil pytlákům přímo do

náruče. Když byl Akiba u pytláckého tábora, schoval se a chvilku odpočíval. Pak vyrazil. Jedním skokem byl v táboře, druhým přistál náčelníkovi pytláků na zádech, při třetím srazil z ohniště hrnec s polévkou a čtvrtým byl z tábora venku. Opice jedna drzá, křičela jedna polovina pytláků. Za tu ale bude peněz, volala druhá půlka. A všichni pytláci popadli sítě a lana, pušky i mačety a pustili se za Akibou. Akiba běžel, co jen to šlo, k bambusové mokřině, slonům a k pangovi. Pytláky slyšel blízko za sebou, neměl však čas se ohlédnout. Jen aby mě ty lumpové nechytli. Utíkal a utíkal. Pytláci mu byli v patách. Naštěstí se ale bambusová mokřina blížila. Už i panga schovaný na druhé straně slyšel supění pytláků a praskání větviček. Ještě chviličku. Panga nabral dech a nejsilněji, jak jen dokázal, vybafl na slony. Sloni se lekli a stroubením se dali na úprk. Řídili se pryč od pangy vstříc Akibovi a pytlákům. Takovou melu prales ještě nezažil. Země se třásla a stromy padaly. Za slony zůstávali stát jen ti nejstarší pralesní velikáni. Akiba na jeden takový ohromný strom čas vylezl, ale pytláci nevěděli, kam se vrtnout. A sloni už byli přímo u nich. Valili se jako lavina a žádná síla na světě by je nedokázala zastavit. Několik pytláků se podobně jako Akiba pokusilo najít záchranu na stromech. Šplhli však příliš pomalu a neobratně. Ostatní se otočili a uhánili zpátky k táboru, jenže velikaným slonům člověk neuteče. Bůh, hrub, trách, práska. Sloni odhazovali prchající lumpy choboty, nabírali je na kly a do několika svými ohromnými těly i narazili. Pytláci mohli být rádi, že vyvázli živí. Skrvavení a plní modřin se odpotácili z pralesa a víckrát se nevrátili. Vydechla moja, která měla strach, jak to všechno dopadne. Že to ale byli šikulové, ti Akiba a Panga. Mít je za kamarády, to by bylo. A radostně se rozběhla podívat, jestli už se probudil tatu, aby si spolu zahráli na pralese.

0: Dnes je 14. října. Kdo pak má sváteček?
1: Sváteček má Agáta. Agáta vznikla z řeckých slov, která označují dobrotu a laskavost. Agáty by tedy měly podle svého jména být taky takové.
0: Dobré a laskavé. Laskavé.
1: A mám tu jednu zajímavost. Svatá Agáta je patronkou tkalců, zlatníků a zvonařů.
0: To jsou ti, co vyrábějí zvony, zvonaři,
1: ano,
0: viď?
1: Ano.
0: A patronka znamená, že na ně dává pozor. Svatá Agáta dává pozor na zvonaře.
1: No, přesně tak. A jestli nás zrovna nějaká Agáta poslouchá...
0: Nebo Agátka.
1: Tak jí přejeme všechno nejlepší.
0: Piggy má pro tebe spoustu pohádek a písniček.

0: Česká pohádka o kocouru, kohoutu a kose. Jeden otec měl tři syny. Nejstarší se jmenoval Martin, druhý Matěj a nejmladší Michal. Všichni tři byli již odrostlí, když se jim otec roztonal a pomalu chystal se k smrti. Když viděl, že se přiblížila jeho poslední hodinka, zavolal si své chlapce k loži a pravil. Víte, děti moje, že nemám jiného bohatství než tu chalupu, kocoura, kohouta a kosu. V chalupě přebývejte a z těch tří věcí si každý jednu vezměte. Nevaďte se, buďte vždy svorni a Pán Bůh vám požehná. To dořekl a umřel. Když synové tátu pochovali, rozdělili své dědictví. Martin si vzal kosu, protože ji uměl dobře sekat. Matěj si vzal kohouta a Michal si vzal kocoura. Ale, milí bratři, řekl Martin, doma všichni zůstat nemůžeme, sice bychom hladem pomřeli. Pobuďte vy dva zde a nějak si zatím pomozte. Já půjdu s kosou do světa. Měli se všichni tři rádi. A co chtěl jeden, to chtěl také druhý. Proto nestavěli se nijak proti bratrovu návrhu. Martin vzal kosu a šel do světa. Chodil dlouho a dlouho, ale nikde práce nenašel. Konečně přišel do jedné země, kde byli lidé tůze hloupí. Když přichází k městu, potká člověka a ten se ho ptá, co nese. No co, co? Kosu nesu, odpověděl Martin. A co to je? A nač? Tím se tráva požíná. Jakže? Tím se tráva podžírá? Žasl zvědavec, jenž poslední slovo nějak přeslechl. I toť výborná věc. My tady v naší zemi rukama trávu musíme trhat, což stojí nás veliké namáhání. Kdybys chtěl jít k našemu králi, ten by ti toho podžírače jistě dobře zaplatil. Když myslíš, rád to udělám, odpověděl Martin a šel s oním člověkem ke králi, který se tomu nástroji velmi podivil. A hned Martina zjednal, aby šel na královská luka trávu podžírat. Martin šel. A s ním množství diváků. Ale Martin nebyl hloupý. Vrazil kosu v půli louce do země, řekl jednomu služebníku, aby přinesl v poledne oběd pro dva, a pak odehnal z louky všechny diváky. V poledne, když přinesli služebníci oběd pro dva, divili se, že je takový kus louky posečen. Bude váš podžírač také jíst? Ptali se Martina. Když dělá, musí se krmit. Ale jděte, jděte a nechte nás o samotě. Sloužící odešli a Martin snědl oběd pro dva sám. Toť jsem měl výborný nápad, že jsem chtěl oběd pro dva. Kdyby byli přinesli jen pro jednoho, nebyl bych se najedl. Tak dělal den co den, až všechny louky posekal. Když dosekal, šel si ke králi pro peníze s kosou na rameni. Tvůj podžírač tedy sám trávu podžírá? Ptal se král. A zdali pak bys nám ho tady nechal za 1000 zlatých? No, stojí ovšem za víc, ale dávám ho za ty peníze. Pravil sekáč, složil kosu a vzal peníze, šel domů. Král dal kosu postavit do pokoje, aby se jí nic nestalo. Přišel druhý rok, tráva narostla a byl čas, aby se pokosila. Tu poručil král, aby se vynesl podžírač na louku. S největší slávou přišli na louku, vrazili ho uprostřed do země a odešli pryč souce v domění, že to nemá podžírač rád, když se někdo na něho při práci dívá. Poledne se přihnali s obědem, dychtiví spatřiti, co už je uděláno. Ale kosa stála, kam ji ráno postavili. To jim bylo divno. Položili oběd k ní a šli ke králi s vyřízenou. Vždyť loni bylo hned první půl dne tolik podžíráno, když s ní ten člověk přišel, Proč asi nechce dělat? Myslel si král a vrtil hlavou. Ale večer přišel služebník zase, řka, že kosa se louky ani oběda netkla. To je asi očarovaná, řekl král. Dejte jí vysázet 20 ran a neudělá-li ještě nic, zakopáme ji. Na slavný rozkaz přinesli na louku lavici, položili kosu na ni a byřici vysázel 20. Kosa vyskakovala po každé ráně nad lavici, ale z kterého všetečku švihla přes nos. On ji očaroval, křičeli všichni. Zakopejte ji! To také učinili. Zakopali kosu do země a podžírali trávu rukama, jako kdy jindy. Zatím měli bratři dobré časy a žehnali otci, že jim zanechal tak výnosné dědictví. Za nějaký čas, když peníze docházely, řekl Matěj. Teď půjdu já se svým kohoutem do světa. Snad ho tak dobře odbudu, jako ty kosu. Jindí, ale jdi hodně daleko, kde jsou hloupí lidé. V Čechách bys mnoho nedostal, radil mu Martin. Matěj vzal dědictví a šel. I přišel zase k jednomu městu a potkal pána. Co pak to neseš, člověče? Ptal se pán. Nesu kohouta, odpověděl Matěj. Takových ptáků zde nemáme. K čemu je dobrý? Ten pták přivolává den. I to je divdivoucí. My musíme po každé den vyprovázet tam za ten vrch a ráno mu zase jít naproti, což nám dělá veliké nepohodlí. Kdyby měl ten pták takovou vlastnost, zaplatil by ti ho král mnoha tisíci. Vždyť se můžeme přesvědčit, řekl Matěj a šel s pánem ke králi. Milostivý králi, ten člověk má ptáka voláka, který den přivolává a když jde spát, jde den také spát. I to by bylo penězi k nezaplacení, jeli tomu tak, jak povídáš. Milostivý králi, můžeme se brzy přesvědčit, řekl Matěj. Dali tedy kohoutovi zlatou posadu a kohout spokojen novým bytem brzy se uhnízdil. Netrvalo dlouho a den odešel, aniž ho byl kdokoliv vyprovodil. Král byl rád a rána se ani dočkat nemohl. O půlnoci vstali a dávali pozor, jak bude kohout den přivolávat. Byla hodina, nic. Byly dvě, kohout zakokrhal. Všichni se rozděsili, jaký to divný zpěv. Byly tři hodiny, kohout zase kokrhal a tak pořád až do 4 hodin, kde se již docela rozbřesklo. Když král viděl, že kohout opravdu den přivolal, poručil, aby dali Matějovi z pokladnice 5000 zlatých a vším, aby ho uctili. Matěj schrábl peníze, dobře se najedl, napil a potom králi poděkoval a odešel domů. Bratři ho s radostí přivítali a měli se zase nějaký čas dobře. Že však s penězi nehospodařili, rozkoulali se jim dosti brzo. Když jich bylo už na mále, Michal řekl, nyní, bratři, půjdu já do světa a po svém štěstí se ohlédnu. Snad dostanu za kocoura také tolik, co jste dostali vy. Zase ho bratři napomenuli, aby šel hodně daleko, kde jsou lidé hloupí, že v Čechách by nic nedostal. Michal strčil kocoura do pytle a šel. Dlouho chodil, než přišel do země, kde lidem nerozuměl. Ale než došel hlavního města, naučil se tolik, že se mohl trochu smluvit. Před městem ho potkal zase jeden pán a ptal se ho, co to nese v pytli. Kocoura, odpoví Michal a ukazuje mu ho. I to je divné zvíře. A k čemu je dobré? Chytá myši. Ať jich je cokoliv v domě, všecky je zlapá. I strč honem toho lapáka do pytle a pojď ke králi. My máme v zámku tolik myší, že nám div po posteli neběhají a král by dal nevím co, kdyby se někomu podařilo ze zámku je vypudit. Toť bude snadná pomoc, odpověděl Michal. Strčil kocoura do pytle a chvátal za pánem. Když přišli ke králi, pán řekl. Milostivý králi, ten člověk zde má kocoura lapáka. To je zvíře, které lapá myši. A kdyby vaše milost poručila, on by ho prodal. No je-li to pravda, rád ho koupím. Milostivý králi, jen mi pověste, kde je jich nejvíce a hned se přesvědčíte, jak je můj kocour umí škrtit, řekl Michal. I vedli Michala do komory, kde jich bylo nejvíce, takže se pod nohama jen hemžili. Michal rozvázal pytel, kocouru vyskočil a způsobil takovou porážku mezi myšmi, že nebylo možné jedné utéci. Král měl nesmírnou radost a hned poručil, aby se Michalovi vyplatilo 10 000 zlatých. Michal si poskočil, když měl tolik peněz a s veselou se vracel domů. Za 2 dny po jeho odchodu napadlo králi, co bude asi ten lapák žrát, až nebude myší. To nikdo nevěděl a Michal byl ten tam. I poručil král, aby sedl jezdec na nejrychlejšího koně a Michala dohonil. Michal kráčel zatím spokojeně cestou, kudy do města přišel. 4. den slyší najednou za sebou jezdce, který zdaleka na něho volá. Zastaví se tedy, jezdec přijede a začne se Michala polovic německy, polovic česky něco ptát. Ale Michal mu nerozuměl. Aby mu ulehčil, ptá se ho po německu. Was? Ale na tu otázku se jezdec obrátí a ujíždí, jako by ho vítr unášel. Michal si pomyslí, tenhle je blázen. A jde s pánem Bohem dál. Všecek uřícen, uprášen, vrátil se jezdec zpátky a sotva skočil z koně, běžel ke králi a oznamoval. Milostivý králi, smutná novina. Až kocuru zlapá myši, bude po nás veta. Kdo ti to řekl? Ptal se ulekaný král. Ten člověk, co nám prodal kocoura. Na cestě jsem ho dohonil i ptám se, co bude to zvíře žrát, až všechny myši zlapá. A on mi řekl, vás. Hned zvolal král celou svou radu a jednalo se, co s kocourem začít. Po dlouhém rokování se usnesli, že ho nechají v komoře zavřeného a že tam postaví dvojí stráž, aby nemohl ven. Tu chvíli dostal nejvyšší generál rozkaz, aby postavil 4 silné a neohrožené muže ke komoře na stráž. Noc a den stál na každém rohu jeden a strachy umíral, kdykoliv to v komoře zarachotilo. 2. noc však bylo ticho, protože kocour všechny myši zlapal. Ráno, když se v komoře ještě nic nehýbalo, myslel si muž blíže okna stojící, co to asi znamená. Osmělil se tedy a nahlédl do komory. Ale běda! Kocour seděl na okně a jak zahlédl vousatou bradu a huňatou čepici, lekl se, vyrazil okno a byl ten tam. Druhý muž zaslechl křik. I běží se podívat a tu vidí vojáka ležet bradou vzhůru. Tryskem pádí do zámku a volá. Ach, zle je milostivý králi, ten ukrutný myšilapák dostal se z komory a zakousl mého kamaráda, co stál u okna. Bůh ví, kde běhá a co již lidí zadávil. O, to je neštěstí, to je neštěstí. Hned se všechny domy spozavírali, kde kdo byl, schoval se a král poručil, aby se pluk nejsednatějších vojáků v těžkém brnění přistrojil a na kocoura vytáhl. To se také hned vyplnilo, ale ačkoliv se honilo 3 dny, po kocouru nebylo ani památky. Bratři zatím svorně žili pospolu a poněvadž věděli, že už nemají nač se spoléhati, lépe hospodařili nežli předtím, často říkajíce, zaplať pánbů, že jsme se v mládí něčemu naučili, neboť nyní vidíme, kterak hloupý člověk každou hloupost draze platí, že v mládí moudrosti se nepřiučil a tak vhodnou dobu zanedbal.
1: Vigy básnička.
2: Obdivuji hady. Lituji veliké hady. Vím, že se svíjejí hlady. 4 metry dlouhý had jen tak nezažene hlad. I když něco uloví, půl těla dál hladoví. Od soboty do pondělí trvá, než se nacpe celý. Obdivuji hady, že neumřou hlady.
1: A teď ještě jednou.
2: Obdivuji hady. Lituji veliké hady. Vím, že se svíjejí hlady. 4 metry dlouhý had jen tak nezažené hlad. I když něco uloví, půl těla dál hladový, od soboty do pondělí trvá, než se nacpe celý. Obdivuji hady, že neumřou hlady.
1: Jestli se vám básnička líbila, jděte na www.pigy.cz a tam ji najdete. Mňau.

0: Ptačí nevěsta. Byl jeden princ, jezdil světem a hledal si nevěstu. Princezen viděl dost a všelijakých, ale žádná v jeho srdci ohýnek lásky nezažehla. Tak si zoufal, že snad do smrti sám zůstane. A možná by lepší smrt byla než takové smutné živobytí, říkal si. A už jej ta myšlenka neopustila. Na tomto světě štěstí najít nemohu, snad mě čeká na onom. Vystoupil tedy na vysokou horu, že se z ní vrhne dolů do propasti. Život si ukrátí a do nebe se rovnou cestou vydá. Jak se ale nad propast naklonil, někdo na něj volá.
1: Nečiň toho, mládenče. Pro jiné můžeš mnoho vykonat.
0: Princ se zarazil. Kdo pak to mluví? Otočí se a vidí. Stařec velebný za ním stojí. Vousy mu až po pás sahají.
2: Co bych pro koho mohl udělat? Snad někoho zlatem podarovat, ale to je vše.
1: Mohl bys mnoho životů zachránit a ještě nevěstu si vysloužit, nad kterou na světě není.
2: Je-li tomu tak, pověz, co mám učinit. Poslechnu tě jako otce.
1: Podívej se na vedlejší horu. Desítky mramorových sloupů na ní stojí. To ale nejsou sloupy, jsou to skamenělí lidé. Čarodějka Dlouhý vlas je zaklela a v zajetí drží i nejkrásnější dívku světa. Ty všechny můžeš vysvobodit.
2: Ale jakým způsobem těm nebohým mohu pomoci?
1: Musíš čarodějku překvapit, za vlasy ji uchopit, v těch je její síla. Jen do očí jí pohlédnout nesmíš, to bys skamenil jako ostatní. Až tě bude prosit, abys jí pustil, požádej o jednoho z ptáčků, co jí na klíně sedí.
2: A který to má být?
1: To ti povědět nesmím, ale jestli dobře vybereš, mnoho lidí vysvobodíš a získáš panu, že jí na světě rovno není.
0: Princ byl se vším srozuměn a hned se vydal na vedlejší horu. Šel opatrně úžlabinami, aby jej zlá žena nezahlédla. A když došel mezi mramorové sloupy, schovával se za nimi. A tu vidí krásný dům. Před domem černá žena sedí, tvář má jako noc. Kadeře jí až na zem splývají a na klíně jí hejno ptáčků zpívá. Čarodějka Dlouhý vlas. Princ se k ní opatrně zezadu připlížil a než se zlá žena nadála, za vlasy jí uchopil.
3: Kdo jsi? A čeho žádáš?
2: Jsem princ z daleké země. A žádám tě o nevěstu, co jí na světě rovno není.
3: Mezi ptáčky se to děvče zatoulalo. Poznáš lidi? Je tvá.
0: Dívá se princ. Ptáčků je zde všelijakých, jako duha barevných. Jen jeden je šedý, obyčejný, to zakletá princezna nebude. Tu ale šedý ptáček, jako by mu myšlenky četl, tak smutně zaspíval, že se princi srdce sevřelo.
2: Tohoto ptáčka chci.
0: Čarodějka vykřikla nevolí, kroutí se jako had, ale princ ji za vlasy pevně drží, kolem ruky si vrkoče ovinul.
3: Dobrá, ptačí nevěsta je tvá.
0: Souhlasila nakonec čarodějka. A jak to řekla, proměnil se šedý ptáček v krásnou dívku. Takové na světě rovno není. Dívá se na ní princ, dívá, srdce mu plamenem hoří a ani si nepovšiml, že se také mramorové sloupy proměnily, teprve až když mu lidé začali děkovat, že je osvobodil. Mračí se čarodějka, dlouhé vlasy zlatým hřebenem češe, ale nad těmi, co už jednou osvobozeni byli, moci nemá. To leda, že by jí princ do očí pohlédl, pak by aspoň on skameněl. Ale proč by to dělal? Do tváře nevěsty se dívá, pro nic jiného pohled nemá. Vede dívku dolů z hory, za ním zástup lidí následuje. Vítá je moudrý stařec.
1: Za osvobození poděkujte, nadále dobře žijte.
0: A bylo tomu tak. Princ přivedl svou nevěstu na zámek, slavila se svatba. A pak už jen dobře žili, spravedlivě vládli a děti na svět přiváděli. Na ukrácení života naštěstí v nebi princ už nepomyslel. Říkal si, že ráj je na zemi, po boku milované a milující ženy.

0: Piggy reklama.
1: Prasátko Piggy vás zve do kina na nový animák Pejsek Fešák.
2: I ten nejškaredější pes na světě má právo být šťastný a mít svou vlastní rodinu. Dokáže překonat překážky a zazářit.
1: Vyhraj filmový balíček právě teď na Piggy.cz. Film Pejsek Fešák v kinech od 15. října.
0: Piggy reklama.

0: Kapitola 11. U růží. Byla to opravdu růžová brána. Zdobily ji obrazce vysázené z rubínů a vypadaly nadýchaně jako nejjemnější krajka. Šedozelená přistoupila k podlouhlému zrcadlu ve středu, dýchla na ně a na zamženou plochu napsala prstem. Eniky, beniky, rikety, pikety. Zrcadlo se pootevřelo a v odkrytém okénku se objevila hezká hlava vosy.
1: Čím vám mohu sloužit, excelence?
0: Zeptala se medovým hlasem.
2: Potřebuji kočár, abychom se dostali rychle do paláce růží, protože jsme se opozdili.
1: K službám, excelence.
0: Rázem jednotlivé části brány sklouzly jedna do druhé a vytvořily elegantní kočárek, do kterého se zapřáhly čtyři vosy. Jejich křídla se rozvířila jako vrtule letadla a už jsme ujížděli korálovou alejí. Dojeli jsme na nádvoří růžového paláce a tam nás uvítalo sedm šípkových poupat, kterým výborně slušel jejich spola rudý a spola zelený stejnokroj, stejně jako jejich ušlechtilé chování. Poupata nás zavedla do sálu, kde všechny stěny byly vyloženy zrcadly.
2: Na konci sálu je chodba a ta vede přímo k fialkám,
0: řekla mi šedozelená. Ale marně jsem se dívala po té chodbě. Na zdech, na stropě, na podlaze, všude se zrcadlil můj obraz. Brzy jsem ani nedovedla poznat, kde vlastně v tom sále stojím. Dostala jsem závrať a musela jsem se opřít o žábu, abych neupadla.
2: Neboj se, Aničko,
0: uklidňovala mě šedozelená.
2: V těch zrcadlech bydlí skřítkové, kteří by nás chtěli zatáhnout do svých skleněných pokojíčků, ale zapomínají, že my nemůžeme žít bez vzduchu jako oni. Jen pěkně otevři oči. Však uvidíš, že skřítkové poznají, jak se marně namáhají a vymažou tvůj obraz jako gumou.
0: Opravdu. Žasla jsem, když jsem viděla, jak můj obraz mizí počínajíc s hlavou a pak už jsem se mohla pohodlně rozhlížet po sále. Všude byly jen polštáře, lenošky, křesla, lehátka a pohovky, na nichž polo seděly a polo ležely růže a vybraně se spolu bavily. Hlavičky se jim vynořovaly z pěny krajek. Růže se neustále pudrovaly velikými pudrovátky a jak dýchaly, vzduch kolem nich byl plný vůně. Ale co bylo nejpodivnější, stále volali na dlouhá zrcadla, která k ním přibíhala na jejich sebemenší pokyn. Růže si tu přibarvily trochu rty, tam upravili pěkně řasy a pak propouštěli s úsměvem zrcadla, která se jim zdvořile uklonila a spěchala k dalším růžím, jež na ně už čekali. Jakmile šípkové poupě ohlásilo šedozelenou, všechny růže se zvedly a postavily se do špalíru. Šedozelená jim obřadně tiskla drobné ručky, které jí podávaly. Byla jsem velmi hrdá na takové krásné přivítání a hluboce jsem se růžím uklánila, jako kdyby ty rozkošné krásky vítaly také trochu i mne. Došli jsme už na konec sálu a chtěli jsme vstoupit do chodby, jež vedla do jeskyně fialek, když z ní vyběhl kos a udýchaně volal.
3: Konečně jsem vás našel, excelence. Hledám vás už půl hodiny. Královna Flóra přijela s velkým spěchem a volá vás.
0: Žába silně zbledla a spozorovala jsem, že se zachvěla.
2: Vždyť její výsost měla přijet až za měsíc,
0: zašeptala šedozelená.
2: Uložila mi přece, abych dnes odpoledne předsedala plesu, který se pořádá na rozloučenou s fialkami.
3: Muselo se přihodit něco neobyčejně vážného,
0: přiznal Kos.
3: Protože královna má velmi špatnou náladu. Povídá se, že skupina malých holčiček zničila na lukách víc než polovinu pryskyřníků, které byly poslány dnes ráno na zem.
0: Při těch slovech jsem cítila, jak se mi třesou nohy. Šedozelená, které bylo stejně nevolno jako mě, na mě kývla a řekla Kosovi.
2: Dobře, oznamte její výsosti, že přijdu okamžitě.
0: Kos i hned odletěl. Rozčilené růže se zas vrátily na svá lehátka a šedozelená mě zatáhla do jednoho kouta a šeptala mi.
2: Za nic na světě tě tady už nikdo nesmí vidět. Nevím, co by se s tebou stalo, kdyby se Flóra dozvěděla, že jedna malá holčička pronikla až do jejího království. Zvláště je-li Kosova zpráva pravdivá.
0: Za řeči vytáhla z šatů maličký zlatý klíček a zaklepala jim na stěnu. Jedno zrcadlo se pootevřelo a uvnitř se objevilo točité železné schodiště.
2: Seběhni po těch schodech,
0: dodala šedozelená.
2: Tam dole najdeš starou jabloň a ta ti ukáže cestu k domku, kde bydlí pšenice. Je to má nejlepší přítelkyně. Je velice hodná a schová tě do té doby, než pro tebe přijdu a odvedu tě na zem.
0: Objala jsem žábu a poděkovala jsem jí hlasem, který se chvěl slzami. Jakmile jsem vkročila na schody, zrcadlo se za mnou zavřelo a snad navždy mě odloučilo od té, která jediná mě mohla zachránit.

0: Papoušek se ještě nevrátil do klece, říká maminka Haně. Nevíš, kde je?
1: Ne, maminko, ale před chvílí jsem slyšela mluvit kočku.
2: No ale kočičky, co jsou slušný, tak ptáčky nejedí.
1: No ale neskoušel bych to. Přeci jenom znáš to, tebe se to netýká, ale většina kočiček jsou dravci.

Dnes jsme šli s mým člověkem na procházku kolem rybníka. Tam chodím nejraději. Na břehu se vyhřívají zelení skokani a já je vždycky vylekám. Běžím kus před mým člověkem, protože on neumí chodit potichu a skokany brzy vyplaší. Já našlapuji pěkně potichoučku a překvapím tak alespoň toho skokana, co sedí na kraji. Když už jsem docela blízko, tak na něj najednou prsknu. Skokan hup do vody a za ním všichni ostatní. A protože jsou to žáby zvědavé, vypoulí hned oči nad vodu a dívají se, kdo je to vylekal. Já se rozběhnu až k samé vodě a oni žbruňk zmizí pod vodou. Je to moc pěkná zábava. Najednou se na cestě objevilo něco, čeho se bojím ze všeho nejvíc. Hejno malých lidí. Říká se jim děti. Byli to kluci, křičeli, přední tlapky nad hlavou a najednou z toho hejna slyším tenký, zoufalý hlásek. Volal o pomoc. Nebyl to lidský hlas. Podíval jsem se na svého člověka a můj člověk se podíval na mne. Rozběhli jsme se k tomu hejnu lidských kluků. Můj člověk se zlostí, já se strachem. Jeden z kluků držel koťátko, které velice naříkalo. Ostatní mu ho chtěli vzít. Můj člověk zakřičel, kluci se zalekli, koťátko se klukům vyškublo a utíkalo ke mně. Můj člověk vzal koťátko a šli jsme domů. Koťátko bylo mého rodu, malá modrooká siamka. V chalupce jsem jí odvedl do svého pelíšku, pořád se tetelila strachy, byla velice uplakaná. Umyl jsem jí a po našem povídám, čípak číčo si? Dovedla ze sebe vypravit jenom kik. Ukázalo se, že vůbec nic jiného neumí. Mňoukat pořádně neuměla, pořád jen to vyděšené kik, kik. A řekli jsme si s mým člověkem, že jí budeme říkat kiki. Člověk nalil do mé misky mléko, pozval jsem kiki, aby si se mnou trochu lízla. Trochu se osmělila. Když jsem jí zamával před čumáčkem ocáskem, zkusila ho tlapkou chytit. To bylo dobré znamení, povídám jí, už se kiki neboj. Zůstaneš u nás navždycky. Kiki se na mne hloupoučce podívala, zamyslila se a udělala loužičku. Kiki, to v chaloupce nesmíš. Kiki se na mne zas tak hloupoučce zakoukala, zívla a šla do mého pelíšku. Tam se stočila do kolečka a usnula. Ani se před spaním neumila. Viděl jsem, že s Kiki budou starosti. Že jí musím naučit, kam se venku chodí vyhrabat důlek, do kterého se dělá loužička a že jí také musím naučit, jak se to všechno má správně zahrabat. Zkrátka, že jí musím dát slušné kočičí vychování.

0: jsme s Hankou Kejnychovou. Hanko, ahoj.
1: Ahoj, Figi.
0: Já ti musím něco říct.
1: No povídej.
0: Já jsem dnes ráno šel do studia kolem takového velikého keře. A najednou z toho keře se ozývalo pip, pip, pip, pip, pip, pip, pip, pip, čim čarára, no, víš, kdo tam byl?
1: No, nechám se podat, co to mohlo být za ptáčka?
0: Bylo tam moc vrabečků.
1: Moc vrabečků, moc čim čaráků, vy?
0: Já jsem se zastavil a dlouho jsem na ně koukal a poslouchal jsem je a to bylo moc veselé, to jsou krásní ptáčkové.
1: A mě teď napadá, když Piggy slyšel ptáky čvan čaráky, je...
0: Je, ptáky čvan čaráky, to je hezký.
1: Čimčaráky, čimčaráky. Zpívá, co kdybychom si na takové ptáčky čvančaráky teď zahráli.
0: Yeah.
1: Tak.
0: Jak si růžové prasátko budeme hrát na ptáka čvančaráka.
1: Děti, já si teď strašně ráda zazpomínám na názvosloví. Když vám řeknu, že se máte postavit rovně do snožení, stáhnout zadeček, tak si to určitě všichni vybavíte, Piggy už nádherně stojí rovně. Dejte si ruce na ramínka a je s nás ptáček, čvančaráček během slabé chvilky. Piggy, takový ptáček poskakuje. Co dělali ty ptáčci na tom keři?
0: No skákali z větvičky na větvičku.
1: Aby se nám lépe skákalo, vymysli nějakou písničku, na kterou bychom mohli skákat.
0: Třeba. Hop, dva, aram, čam, čam, hop, a čím ča, čím, čam, čam, hop, dva, aram, čam, čam, hop, a čím ča, čím, čam, čam.
1: Ještě jednou,
0: hop, a aram, čam, čam, hnča, čím, ča, čím, čam, čam, hop, a ram, čam, čam, čím, ča, čím, ča, čím, čam.
1: Už to máme, výborně, děti, text písně máme, ruce na ramínka, nohy do snožení, Piggy zpívá, já zkusím ten text ještě vylovit v hlavě, ale v každém případě poskakujeme po celém prostoru, který jste si ke cvičení dnes doma připravili. 3, 2, 1, teď.
0: Hop a ram, čam, čam, čim, ča, čim, ča, čim, ča, ram. Hop a ram, čam, čam, čim, ča, čim, ča, čim, ča, ram.
1: Ví.
0: A ram, čam, čam, čim, ča, čim, ča,
1: Piggy se nám rozjel. Hop a ram, čam, čam, Piggy, stop. Opustíme malé ptáčky čvančaráky a zahrajeme si teď na velkého vrabce. Sraste si paty k sobě. Stáhněte zadeček, vtáhněte břicho.
0: To je takový vrabec v horinkách.
1: Piggy, natáhni obě ruce do strany, jak pravou,
0: do
1: tak
0: strany.
1: Levou.
0: Takže mám velikanánskou,
1: protože ty jsi ochránce svých malých ptáčků, čvančaráků. A frčíme do pravé strany, ukloňte se stranou vpravo.
0: Takže onu těličko a frčím za tou...
1: Spodní rukou a teď se potoč. Ano, teď na druhou stranu, ale já si myslím, že děti víc pochopí, když jim řekneme, že se máme pomalinku točit dozadu. Udělám velký kroužek, takže ptáček krouží, dívá se po svých vrabčácích.
0: A
1: malí vrabčáci kolem něj poskakují a zpívají
0: hop a ram čam čam, čim ča čim ča čim čam čam, hop a ram čam čam, čim ča čim ča čim čam.
1: A já se z toho asi zblázním, tak se dneska rozloučíme, mějte se hezky, ahoj Piggy, ahoj děti, ahoj.
0: Čim čará.
2: Rodinná pouta. Ramses se probudil celý rozlámaný, ale padre si připadal čilý jako za mlada. Udělal pár dřepů, vzpažil, rozpažil, srovnal si dech.
3: Vstávej, ochu, dovedeš mě k ním, řekl rozhodně.
2: Ramses si nedokázal vzpomenout, kdy naposledy jeho otec půdu opustil. A vůbec... Proč se tak najednou změnil?
3: Rodinná pouta, zvolal padre. Jednou to, chlapče, pochopíš.
2: Vzal batoh a naplnil ho podřadnějšími ponožkami. Ramses si hodil batoh na záda. Ze schodů mu musel ještě pomáhat, ale jakmile vyšli na ulici, Tulamor senior navzdory své tloušťce nabral docela svižné tempo. Byla neděle ráno, většina lidí odjela už včera na chalupy a kdo ve městě zůstal, tak ještě pospával. Ani se nemuseli schovávat. Přesto trvalo nejméně hodinu, než došli k řece. Ta cesta se protáhla i proto, že otec už město pomalu nepoznával. Všechno mu připadalo cizí. Kdyby s ním nešel Ramík, snad by ani na nábřeží netrefil. Když se blížili k mostnímu oblouku, vzal Ramses otce za paži. Vypadají dost divně. Nesmíš se jich leknout.
3: Co? Já? A lekat se? Hochu, ty snad o mě nic nevíš.
2: To je pravda, pomyslel si Ramses.
3: Tak kde jsou?
2: Stekal se otec už zase jako velký šéf. Pánové, halo, nespíte? Dobrý den, zavolal Ramses. Věděl, že tahle parta, co žije svobodně u vody, má svou hrdost. Musí se na ně zdvořile. Schodil ze zad batoh s ponožkami.
0: Něco jsme vám přinesli. Můžete si udělat piknik.
2: Pomalu se sem začali trousit ze všech škvír pod mostem.
3: To je dost,
2: zavrčel padre. Ta cesta ho pořádně sebrala. Schoval se do stínu a utíral si pot z čela. Slunce začalo pálit.
0: Nazdárek, mládenče,
2: pokynul Ramsesovi ten stařec se žlutým plnovousem.
0: Pořád tu někoho hledáš?
2: Bratra, řekl Ramses, ten, co jste ho vytáhli z vody a pak se ztratil, byl určitě Tulamur junior. Stařec si ho prohlížel.
0: Nejspíš jo, připustil. Podoba by tu byla.
3: Tak to vyklopte, co víte.
2: Padre vystoupil ze stínu a rozkročil se, aby vynikla jeho bachratá majestátnost.
0: To je velký šéf.
2: Proběhl jako tichá pošta hloučkem tuláků.
3: Osobně, zavrčel a ujal se výslechu. Tak po pořádku, kdo z vás ho vytáhnul z vody?
0: Z nás nikdo. Rybář ho chytil a vyhodil na břeh.
2: Odpověděl stařec popravdě.
3: A kdo ho viděl první?
0: Carlos.
2: Ozvalo se pár hlasů z hloučku. Ten se o něj postaral.
3: Carlos.
2: Tulamur senior se zarazil. Zase musel popadnout dech.
3: A kde je? Je tady někde. Přivedte mi ho.
4: Žádný příkazy. Tady ne. Tohle je naše svobodný území.
2: Ozval se odněkud hlas. Postarší hubený dlouhán s hlavou plnou plstěných copánků se skočil z betonové zítky a ledabile přicházel.
3: Carlosi.
4: Tulamore. Ušklíbl se dlouhán. Pořádně si přibral, amigo. To dělá ta tučná strava. Senior si dopřává pouze vlněný podkolenky. Ale ať je to licháček z té nejlepší ovčí srsti, pane vrchní, že jo? Jako bych tě slyšel.
3: Přestaň, řekl Tulamur senior.
2: Řekl to docela mírně.
0: Takhle si nikdo nedovolil s mým otcem mluvit. Jak je to možné?
2: Pomyslel si Ramses. Bylo to moc divné. Určitě se dobře znají.
0: Tiki kalendář! Dnes je 14. října. Kdo pak má sváteček?
5: Sváteček má Agáta. Agáta vznikla z řeckých slov, která označují dobrotu a laskavost. Agáty by tedy měly podle svého jména být taky takové.
0: Dobré a laskavé. Laskavé.
5: A mám tu jednu zajímavost. Svatá Agáta je patronkou tkalců, zlatníků a zvonařů.
0: To jsou ti, co vyrábějí zvony, zvonaři,
5: ano, ano, ano.
0: A patronka znamená, že na ně dává pozor, svatá Agáta.

Jednou se vracel Forman Šejtroček s nákladem z Děčína. Silnice se u Vokšic točila kolem lesa a kopec Šibeňák, pod kterým stála Šejtročkova chalupa, už byl na dohled. Ale Valach Žemlička, Formanův pěkný hnědák, táhl vůz nepořádně. Pořád jakoby zahlížel mezi stromy. Co tam pořád vidíš, povídá Šejtroček. A v tom vyšla z lesa panenka a přidala se k vozu. Kam jedeš, Formane? Šejtročkovi se na té panence něco nezdálo. Ukázal bičem před sebe. Pořád rovně po silnici. Panenka sebrala sukni do hrsti a chystá se vyskočit na vůz. Vezmeš mě sebou? Rozmyslím se, povídá Šejtroček a pořád si ji prohlíží. V tom řekl. A víš, že nevezmu? Vlasy máš divně podkroucené. Jsi víla a ne zrovna z nejlepších. To bych dojel do pěkného. Stejně jednou dojedeš, křikla ostřicovým hlasem víla a skočila do lesa. Celou cestu k Jičínu Šejtroček radši opatrně objel každý kámen, aby nevyšlo na vílí slova. Když přijel domů do chalupy, jeho žena Julča na něm hned všecko poznala. Jsi divný, řekla, jako ošlehnutý od zlého vílího podívání. Taky, že jsem jednu takovou potkal, na to Šejtroček, a hnal jsem ji od vozu. Pak mi hrozila. Julča ani slovo, dokud spolu neseděli ve světnici za stolem. Potom z velké starosti povídá. Než smočíš lžíci v talíři, řeknu ti, Šejtročku, něco pro dobré zapamatování. Takových panenek je v tom lese 11. A jsou lidem jen pro neštěstí a pro škodu. Dám pozor, povídá Šejtroček. Na čtvrtý den už se mu to všecko vytřáslo z hlavy. Jel tenkrát stejnou cestou a v tom začne Valach Žemlička táhnout přes krok a čím dál hůř. Jdou na tebe bzíkavice, zvolal z kozlíku Šejtroček. Žemlička se ohlídne přes plec. Vedeš vůz znova k vílímu lesu. Šejtroček si ukázal bičem. Támhle jsou Vokšice a támhle les. Taky, že vedu. Valach Žemlička sám chtěl jít do Hatou, aby objeli jinudy. Šejtroček ho ale vede k lesu krátkou opratí. Kudy jsem namířil, tudy taky projedu. A neprojedeš, to křiklo z Vokšického lesa 11 panenek. Každá je na tisíckrát zlá. Vyrojili se na silnici a obskočili vůz. A neprojedeš, volají jedna přes druhou. Nejhůř ta, co jí Šejtroček nesvezl. Dnes mě svezeš, řinčí ostřicovým hlasem. Šejtroček se jen dívá z kozlíku na to vílí rojení. V tom ho stáhli z vozu, ta 11. mu skočila na záda a přichytila se ostrými nehty. Ostatní šlehají Šejtročka lískovými pruty po lítkách. Ženou ho dál do lesa. Valach Žemlička chtěl věrně za Šejtročkem. Přes příkop se dostal, ale v lese by byl ostromý, rozbil vůz. Zatočil zpátky na cestu a hnal se k Jičínu. Div z náprav nevyskákali zákolníky. Panenky víly s Šejtročkem zatím pořád hloub do lesa. Ta, co se mu veze na zádech, volá na ty druhé, šlehejte ho ostružinou. Víly si cestou uštipují pichlavé ostružiní, aby Šejtroček musel ještě víc do skoku. Valachem si mě svést nechtěl a teď mám tebe za valacha, volá ta na zádech. V Šejtročkovi už hraje dech jako ve varhanách a kolena se mu začínají lámat. Julča zatím vyhlížela Šejtročka z okna chalupy a na silnici je pořád prázdno.

Předpolednem se tam ale strhlo takové rámusení, že Julča vyběhla přes celý dvůr. A je tu vůz, náklad na něm je zpřeházený a u oje se třese valach Žemlička dobíjela spěněný. Šejtročka, nevezeš? Povídá z největší starosti Julča. On sám teď veze, na to Žemlička, tu 11. výlu. V příští chvilce už byla Julča nahoře na kozlíku a Žemlička otočil vůz. A jedou zpátky silnicí, ještě na ní neulehl prach. Julča ani nesáhne po obratích, jen Žemličkovi promluví k levému nebo k pravému uchu. Tak kočírují víly. Dojeli k Vokšickému lesu a dál, že musí Julča sama. Seskočila z kozlíku a vběhla do lesa, kde válo, svezla se po vánku a kde hřálo, nesla se silou sluníčka. Tak to znají víly.

0: Šejtročkem zatím bylo čím dál hůř. Zlé panenky ho ženou ostružinovými proutky, ta jedenáctá se mu natřásá na zádech. Na první pasece neměl už Šejtroček dech. Na druhé pasece mu únava sahala po srdci. Formani ale mají truhličku, kam sami sáhnou, když už nikde není nic. Na třetí pasece se Šejtroček zastavil a opřel se do kramfleku. Dál už ani krok. V tu chvíli se na něho zlé panenky sesypaly. A není na světě člověk, co by vydržel jedenácterou vílí zlobu. Jenže, když už se mu mrákotilo před očima, slyší Šejtroček hlas. Na mé slovo, ať všecky panenky zahodí proutky. Všecky zlé panenky se potom hlase ohlídly. Na kraji paseky stojí Julča a znovu volá. Vyznám se ve vílím a proto na mé slovo dejte, než vám udělám jinak. Jenže zlé panenky se zatím rozkoukaly. Ta jedenáctá křikla. Vždyť si sama. A všecky znova na Šejtročka. V tu chvíli Formanu Šejtročkovi tikala poslední vteřinka. Julče vyběhly z očí slzy. Zlým panenkám se od nich zmáčely sukně, že byly těžké k neunesení. Všecky zlé panenky popadaly do borůvčí. Když se to stalo, odvedla si Julča Šejtročka k vozu. A pak je Valach Žemlička vezl domů do chalupy pod kopcem Šibeňákem. Než vjeli do Jičína, zkusil Šejtroček švihnout bičem. Ozvalo se prásknutí jako jiskra. No, z nejhoršího už jsem venku, povídá Forman Šejtroček.
1: Pojď si se mnou hrát! Pojď si hrát s Piggym!

0: a měl 3 syny. Když jeho čas vypršel a z tohoto světa odebírati se měl, optal se jich, co by který chtěl, aby mu zanechal. Starší 2 prohlásili, že by chtěli být králi jako pan otec. Nejmladší, Petřík, však pravil takto. Já si otče víc nepřeju, než aby mě měl každý rád, kdo se na mě jen podívá. Otec tedy dal každému požehnání na jejich vlastní přání a umřel. Po smrti otcově umínili si bratři jít na zkušenou do světa. Starší 2 oblékli se okázale jako princové. Nejmladší Petřík s nimi šel jako chudý pocestný. Na nocleh přišli do jedné krčmy v lese. Princové se ubírali do izby a Petřík vešel do kuchyně, ale krčmářka zle se obořila. Co tu chce ten otrhanec? Hybaj! Obrátila se na něho s vařečkou, ale v tom okamžení ji všechna zlost přešla a otrhanec se jí velmi zalíbil. I vzala ho do izby, předkládala mu lepší jídla než princům, lepší víno k pití a měkčí lože mu ustlala. A ráno, když měli odcházeti, dala mu do ruky čutoru s vínem na rozloučenou. To, aby sis na mě vzpomenul, kdykoliv se z ní napiješ, zůstane vždycky plná. Petřík poděkoval dobré krčmářce a ubíral se s bratry dále. Čutura byla opravdu plná nejzácnějšího vína. Všichni z ní pili do sytosti a přece z ní neubylo. I viděl, že krčmářka měla pravdu a velice se z toho daru těšil. Bratři mu to dost záviděli, ale když se na něho podívali, závist je přišla. Na nocleh přišli opět do velkého dvorce. Princové zase všude napřed a Petřík, že byl ošumělý, zůstával pozadu. Když bratři se dali k večeři, šel a též přisedl. Tu se hospodyně rozhněvala a vzkřikla. Jak se můžeš opovážit, ty trhane? V tom ale na ní pohlédla a bylo po zlosti. I hned k němu přistoupila s úsměvem, nejlepší jídla mu předkládala a modré z nebe by mu byla snesla. Večer ho na svoje vlastní lože položila a když se ráno pryč ubíral, dala mu dárek. Tady máš ubrousek, aby sis na mě vzpomenul. Kdykoliv ho prostřeš, budeš mít na něm jídel, co hrdlo ráčí. Petřík hospodyni pěkně poděkoval a odešel s bratry dále. A tak už nemuseli hledat krčmu ani se o jídlo starat. Ubrousek jim dal, co jen hrdlo ráčilo a čutora dala víno nejzácnější. Večer opět přišli na nocleh do jednoho zámku, kde prince velmi vlídně přijali a o Petříka se nestarali. Ale málo si z toho dělal, ometal se po dvoře, dokud se mu líbilo, a pak vešel do izby, kde druzí besedovali. Paní ihned vyskočila, chtěla ho dát vyhnati, otrhance, ale sotva se na ní podívala, její srdce zjílo. Dala mu hned krásné šaty, posadila ho do čela stolu, nejlepší jídla mu předkládala a nemohla se na něho vynadívat. Pak hezké lože mu připravila jako princovi. Ráno při odchodu mu dala 3 klobouček se slovy. To, aby sis na mě vzpomenul, když si ten klobouček nasadíš na levé ucho, bude ze všech 3 rohů střílet, když na pravé bude hrát tuze pěkná muzika do tance. Petřík paní co nejpěkněji poděkoval, schoval klobouček a ubíral se s bratry dále. i přišli do jednoho velkého města a v hospodě se dověděli, že král té země má jedinou krásnou dceru, ale nadmíru svéhlavou. Král by byl rád, aby se již vdala, ale ona žádného z ženichů, kteří na námluvy přijížděli, ani vidět nechtěla. A když přece jezdit nepřestávali, vyžádala si na otci, aby směla každého ženicha zavřít do vězení a hladem a žízní ho mořit. A tu přišli do města naši tři princové a umínili si ucházet se o ni. Jak si řekli, tak i udělali. Šli tedy k zámku a princezna, jak je oknem přicházet viděla, rozkázala, aby je i hned chytili a do vězení zavřeli. Tak se i stalo. A ke dveřím postavili stráž. Bratříčkové, to nic, že nás zavřeli. Napijme se a buďme veselí, řekl Petřík, vytáhl čutoru, napil se, dal bratrům, zavolal také stráž, aby se napila, stráž přivolala druhé, ti třetí a do vězení se cesta netrhla. Petřík dal každému, kdo přišel, napít vína, jakého ani na královském stole nebylo, a kdo se napil, zpíval a smál se na celé kolo. Když král slyšel výskot opilých služebníků, ptal se, co se to na zámku děje, a tu mu vypravovali o podivné vězňově čutoře, z které ustavičně teče nejvzácnější víno, aniž by v ní ubývalo. I zachtělo se králi čutory a vzkázal vězni, aby mu ji dal. Ale Petřík zase vzkázal králi, že mu tu čutoru dá, jen když mu dovolí u princezny na lože po celou noc stát. I podivil se král té žádosti, ale že se mu té čutory tu zechtělo, šel k dceři a řekl jí, co Petřík žádá. Princezna nechtěla přivolit. Ale když král řekl, že jí dá do jizby na stráž 12 mužů, svolila. Večer dovedli Petříka z vězení do princezniny jizby, kde bylo již o něch 12 mužů. Princezna ležela na loži přikrytá a na tváři měla hustý závoj. Petřík se postavil nepohnutě k loži, ale nespatřil do rána ani její prst. Ráno ho odvedli do vězení a když si naplnil několik nádob vínem, odevzdal čutoru králi. Bratři ho plísnili, že budou mít žízeň a že nedostanou pití. Jen se nebojte, vždyť máme ještě co pít i jíst, jen buďme veselí, těšil je Petřík. Prostřel ubrousek a přichystal skvostnou hostinu. Jedli, pili a kdo jen přišel, dostal jísti, kolik chtěl. I zbíhali se lidé ze všech stran na tu nevídanou hostinu. Divil se zase král, jaký to zhon lidu, a když slyšel o divotvorném ubrousku, zachtělo se mu jej také. I vzkázal vězni, aby mu ubrousek dal. Ale ten mu zase vzkázal, že jej dá, ale jen když ho nechá přes noc u princezny na lože stát. Král vše řekl dceři a slíbil, že jí pošle opět 12 mužů na stráž. Princezna se už nezdráhala, neboť se přesvědčila, že se vězeň počestně choval. Na noc odvedli tedy zase Petříka k princezně, u níž stála již stráž. Jako první noc, tak stál u ní Petřík i druhou noc až do rána, aniž by jen prstíček její zahlédl. Ráno, až ho do vězení odvedli, udělal si zásobu jídel a pak ubrousek králi odeslal. Bratři ho ještě více plísnili, neboť se báli hladu.
1: Jen se proto netrapte, bratříčkové. I kdybychom neměli co jíst a pít, máme aspoň střelbu a muziku. Smál se Petřík, posadil si klobouk na levé ucho a ten spustil tak líbeznou muziku, že každý byl jako okouzlen a bylo mu do tance. Zapomínali na jídlo, pití i na všecky obtíže a jen poslouchali. I k uším královým se ty zvuky zanášely a poslouchal unesen nevěda, odkud ta kouzelná hudba přichází. No a teď si zase uspořádáme jinou zábavu, řekl vesele Petřík, nasadil si klobouček na pravé ucho a v tom okamžení strhla se taková střelba, že se zámek otřásal. Lidé z rozkoše tak náhle vytrhnutí mysleli, že svět se boří a horem pádem utíkali kam, který jen mohl. Král všecek zděšen také vyběhl ven v domnění, že nepřátelské vojsko zámek dobývá, ale tu mu povídá jeden sluha, že si tu zábavu uspořádal jeden z vězňů a začal vypravovat o divotvorném kloboučku. Když to král slyšel, rozkázal vězni, aby zanechal střelby a ten klobouk mu dal. I vzkázal Petřík králi, že klobouk mu dá jen tenkrát, jestli ho nechá přes celou noc u princezniných nohou klečet. Na ta opovážlivá slova šel král opět k dceři na poradu. Dlouho nechtěla princezna přivolit, až když jí vypravoval o divotvorném kloboučku vězně, dala se přemluvit. A otec slíbil, že jí 24 mužů dá na stráž, aby se jí nestala potupa. Na noc dovedli Petříka do princezniny jizby, kde již stála určená stráž. Ten poklekl na lože k jejím nohám a nepohnutě se na ně díval. Ležela závojem zakryta, jako by z kamene vytesána byla, ale nedalo jí to. Ráda by zvěděla, co je zač ten, co tak usilovně o jediný její pohled se uchází, že za ní i největší bohatství svoje dal. Pomalu, pomalinku odhrnula závoj, jen co by očkem na něho pohlédla. Nevěděla však, co jí čeká. Jakmile ho spatřila, náhle se do něho tak zamilovala, že hned závoj odhodila a stráž pryč poslala. Divil se král nemálo, když ráno stal a viděl, že dcera jeho a vězeň se mají rádi, že ona jiného za muže nechce než jeho. Dal jim tedy požehnání. Princové byli hned z vězení propuštěni a slavila se hlučná královská veselka. Po veselce vrátili se bratři Petříka nazpět do svých království a litovali velmi, že nežádali od otce též takové dědictví jako on. Oni byli králové a nic více, ale jeho měl každý rád, kdo se naň podíval. Měl vzácné dary, krásnou ženu a k tomu ke všemu stal se nakonec jako oni také králem.

0: Igi básnička.
1: O trpaslíčkovi.
0: Byl jednou jeden trpaslíček.
1: A ten měl dlouhou zlatou niť.
0: A na té niti zlatý klíček.
1: Uměl s ním všecko otevřít.
0: Malinké zámky na ovoci.
1: Otvíral na zahrádkách v noci.
0: Zatímco sadař tvrdě spal.
1: Napil se šťávy a šel dál.
2: A teď ještě jednou.
0: Byl jednou jeden trpaslíček.
1: A ten měl dlouhou zlatou niť.
0: A na té niti zlatý klíček.
1: Uměl s ním všecko otevřít.
0: Malinké zámky na ovoci.
1: Otvíral na zahrádkách v noci.
0: Zatímco sadař tvrdě spal.
1: Napil se šťávy a šel dál.
2: Jestli se vám ta básnička líbila,
3: jděte na www.pigi.cz a tam ji najdete.

0: Kdysi dávno, kdesi daleko odsud, byl mramorový les. A v něm se čas od času děly neuvěřitelné věci. Jedné sluné a teplé soboty uprostřed léta přiběhla na zelenou mítinu muchomůrka zvaná Tečka. A plakala, a plakala, a plakala. Co se stalo? Vykřikl překvapeně Strakoš, starý a moudrý hřib od statečného dubu, udivený tím, že muchomůrka zavítala až sem. Zoufalá Tečka měla mokré oči, mokrý kapesník a klobouk nakřivo, takže většinu svých puntíků cestou postrácela. Ráno přiběhl jelen zlatoparoháč, lkala muchomůrka. Funěl a dupal jako smyslů zbavený. Předstíral, že mě neslyší a pošlapal všechny mé kamarádky. Strakoš se zachmuřil. To je vážná věc. Pokýval hlavou a na dlouhou, předlouhou chvíli se odmlčel. Popravdě řečeno, nevěděl si rady. V mramorovém lese se totiž děly poslední dobou samé nevídané věci. Jakoby se s nimi roztrhl pytel. Ale Strakoš uvažoval dál. Muchomůrky zlobí, že s nimi v lese není k vydržení. Potřebovali by potrestat, to ano. Jenže co, když jednoho dne jelen zlatoparoháč pošlape i jiné houby? Co potom? Co pak? A nakonec usoudil. Nebezpečí hrozí všem. A proto musíme jelenímu řádění učinit přítrž. Ovšem ještě v tu samou chvíli zapochyboval o správnosti takového rozhodnutí. Muchomůrky znal až příliš dobře. Věděl, jak se chovají k ostatním houbám, jak se kdy chovali a s největší pravděpodobností se budou chovat i nadále. Bylo mu jasné, že si příliš schovývavosti nezasluhují. Ale odmítnout pomoc je tuze ošemetná věc. A tak rozhodl. Jdeme ke stříbrnému smrku. A vyrazil, provázen plačící muchomůrkou. Jak známo, stříbrné smrky jsou nejen stříbrně modrozelené vznešené stromy, ale především mohutné stromy, jejichž kmeny se vypínají do oblak v skutku královsky. V jejich korunách proto hledá úkryt každý, kdo touží po klidném a bezpečném domovu. Stříbrný smrk, jenž vévodil mramorovému lesu, obývala moudrá sova. Vystudovala snad 3 univerzity najednou a byla tudíž ještě vzdělanější nežli Strakoš. Není se čemu divit. Vždyť sovy se dožívají vyššího věku a tak mají na studium více času. Když poutníci dorazili ke stříbrnému smrku, zaklepali uctivě na vrásčitou kůru kmenu. Nikdo se neozval, ale kdo čeká, dočká se. Dočkal se i Strakoš. Po půl hodině se sova konečně objevila. Co pak se stalo tak výjimečného, že vidím pohromadě hřib s muchomůrkou? Zeptala se rozespale. Byla to v skutku moudrá sova. Potom vyslechla celý příběh, pokývala rozčepířenou hlavou a po další půl hodině, kdy vypadala jako, že tak trochu spí a trochu, že přemýšlí, řekla. Jelen zlatoparoháč dostal jelení nemoc. Snaží se udělat z mramorového lesa rovinu. Tato nemoc pochází od holandských jelenů z krajů rovinatých. A po další půl hodině pokračovala. Jediné, co můžete udělat, je sehnat mramorový kořen, jehož odvar by jelena uzdravil. Pak sova odlétla neznámo kam. Lehce se řekne, sežeňte mramorový kořen, ale kde takovou věc hledat? To ani Strakoš, ani muchomůrka nevěděli. Slyšela jste někdy něco podobného? Ptal se Hřib. Jen vzdychala zoufalá Tečka.
1: Jak máme hledat mramorový kořen, když nevíme, odkud začít?
0: Tak začneme od začátku, rozhodl Hřib a posadil se pod stříbrný smrk. Dal hlavu do dlaní a jal se přemýšlet nahlas. Od začátku? To bych musel začít v našem lese. Náhle vyskočil a samou radostí začal poskakovat. Už to mám, náš les, mramorový kořen v mramorovém lese. Musíme hledat ten nejstarší, nejsilnější a nejkrásnější kořen, podle kterého dostal náš les své jméno. A měl pravdu. Houby začaly hledat, až našli. Kde, to nikomu neprozradili. Ale druhý den se vařilo, míchalo a ochutnávalo. Sotva les zahalila tma, ukápl strakoš několik slziček vzácné tekutiny, zlatoparoháči na zlatý paroch. Ráno se jelen probudil, táhle zatroubil a odešel na pastvu, jako by se nechumelilo. Všechny muchomůrky pečlivě obešel, některé dokonce i uctivě pozdravil. Muchomůrky si tak oddechly, že byl jejich vzdech slyšet široko daleko. Byly zachráněny. A nejen oni, ale také všechny hříbky, lišky, holubinky, bedly i kustřebky, zkrátka houby mramorového lesa. Naštěstí, protože jaký by to byl les, kdyby v něm nerostly houby.

až jednou. Víte, co udělám, až jednou bude na zemi všechno v pořádku? Až budou žít všichni lidé rozumně a bude věčný mír? To budu mít svou bílou štíhlou loď. A s tou bílou štíhlou lodí popluji až tam, co je to zelenomodré, čistěnké moře. To moře bude prohřáté od slunce a uprostřed toho moře zastavím. A potom začnu tichounce pískat jednu takovou tajemnou písničku. A tu začnou odevšad připlouvat duhové rybičky a budou naslouchat. Až jich bude mnoho, přemnoho, začnou vystrkovat z vody růžové tlamičky a začnou tu tajemnou písničku tichounce zpívat. I začneme pomalu plout od ostrova k ostrovu, od pobřeží k pobřeží a stále budeme všichni zpívat tu tajemnou písničku. A všude budou přibíhat na břeh lidé a děti a zvířátka, budou přilétat ptáci a motýly a všichni budou s podivem naslouchat té tajemné písni a budou pozvolna přidávat své hlasy k našim hlasům. Když tak obeplujeme všechno kolem dokola, bude tou písní znít celý svět a každému bude, jako by tu píseň pradávno znal, jako by ji měl odjakživa uloženou v srdci. A všichni se přitom budou usmívat a budou se držet za ruce. A i když bude mít každý jinou tvář, v srdci budou mít všichni společnou radost a lásku. Nad námi budou zářit zelené, stříbrné, zlaté i rudé hvězdy a bronzový měsíc a jasné, hřejivé slunce. Ale my budeme všichni dobře vědět, že ze všech nejkrásnější je naše země. A potom, v kterou si chvíli, otočím svou štíhlou loď a pojedu domů. Protože to nejhezčí místo na světě bude vždycky doma. U maminky.

kopce pěšky, z kopce koloběžkou. Jela teta Beška za tetou Bleškou. Našla ji uprostřed práce na zahrádce, jak skořápce míchá pivo vařečkou. Tam Bleším domečku, na krčím kopečku ve všivé zahrádce. Slepičí skořápce. Bleška pivo vařila. Bleška fňuká, že je to práce těžká, na to Veška ať po dvaru nezmešká. Tom Bleška vařečkou trhne a už se do piva zvrhne a opaří se Bleška. Tam Bleším domečku, na krčím kopečku ve všivé zahrádce, slepičí skořápce. Bleška pivo vařila, celá se opařila. Teta Veška ani chvíli nemešká, začne křičet, že to Bleška nepřečká. Koloběžka plná vervy, řve na ní nervy, mi nervy, to je jediná vařečka. Tam Bleším domečku, na krčím kopečku ve všivé zahrádce, slepičí skořápce. Řve vařečka na Vešku, Veška na koloběžku, Bleška pivo vařila, celá se opařila. To a slyší to veliký mrak, chtěl by taky pomoct, ale neví jak. Jak byl velký, tak byl hloupý, spustil dolů velký kroupy a za kroupa maliják. Podemlel domeček, zatopil kopeček a potlouk zahrádku, odplavil skořápku. I vařečku, i Blešku, koloběžku, i Vešku, alil, alil, alil, až se vylil a nebyl. I ta sebelepší vůle zaniká, když z vůle vzniká z vůle a panika.

0: Pane doktore, hurá, už vím, že nejsem žížala.
1: Raduje se pacient psychiatrické léčebny. Najednou se podívá z okna a znejistí.
0: A pane doktore, myslíte si, že už to ví i ten kos?

0: A znáš tuhle? O princezně na hrášku? Byl jednou jeden princ a ten si chtěl vybrat za manželku nějakou opravdovou princeznu. Projezdil už svět křížem, krážem, poznal spoustu krásných dívek, ale u žádné si nebyl úplně jistý, jestli je to princezna opravdová. Jednou večer, když byl princ doma na zámku, venku lilo jako z konve a blesky jeden za druhým osvětlovaly temnou oblohu. A tu na zámecké dveře kdo si zaklepal.
1: Běž otevřít, řekla královna služebníkovi a šla se s ním podívat, kdo to v takovém počasí přichází.
0: Za dveřmi stála krásná dívka. Byla ale celá promočená, zablácená a unavená z cesty.
2: Mohla bych, prosím, u vás na zámku přespat? Zašeptala jemným láskem. Jsem princezna z duhového zámku.
1: Ale jistě, pojďte dál.
0: Souhlasila královna a pomyslela si,
1: však se hned přesvědčíme, jestli jsi opravdová princezna.
0: Poslala dívku do jídelny a sama pospíchala do ložnice. Sundala z královské postele všechny peřiny a matrace a úplně dolů položila malé zrnko hrášku. Potom vzala 7 tlustých matrací a položila je na to zrnko. A na matrace položila ještě 7 silných prachových peřin. A na takovéhle posteli měla princezna tu noc spát. Ráno se královna zeptala,
1: tak jaká byla noc? Jak pak se vám spalo v naší posteli?
2: Děkuji za nocleh, odpověděla dívka. Ale spalo se mi moc špatně. V posteli bylo něco tvrdého, ani jsem usnout nemohla. Celou noc jsem se převalovala a jsem samá boule a modřina.
0: Princ se zaradoval. Jestliže ta dívka přes 7 matrací a 7 silných prachových peřin ucítila hrachové zrnko, byla to jisto jistě opravdová princezna. Princ si ji vzal za manželku a to hrachové zrnko je dodnes vystaveno v zámecké klenotnici, kde si ho každý může prohlédnout.
1: Jestli mi nevěříš, běž se tam podívat.

se podívám, novou cestu tady mám. Letadlem zas poletím, je mi celkem jedno kam. Tak globus roztočím.

0: Figy cvičení
1: s Hankou.
0: Ahoj děti, ahoj Hanko Kynichová.
2: Ahoj Piggy, ahoj.
0: Co budeme dneska dělat?
2: Přesně to, co teď tady děláme. Vy nás sice děti nevidíte, ale my tady tančíme.
0: Já se tady válím.
2: Ale neválí se. On tady háže rukama, nohama, kopítky. A já bych se dnes chtěla bavit o tom, co se děje v našem těle, když se nehýbeme, když celý den sedíme. Když ze školy přijdeme a zase sedíme, když pak jedeme někam autobusem a tam si zase sedneme. Prostě v našem těle se děje co?
0: V našem těle se děje válenda.
2: Válenda. A ta úplně našim svalům nedělá dobře. Nedělá dobře ani našemu trávení, zažívání, náladě. Protože prostě pro tělo je přirozené, tak jak pro všechny zvířátka. Pro tebe, Piggy, určitě taky. Se proběhnout třeba na hřišti. Vem si takového kocoura Vojtu. No. Ten, kdyby neběhal, tak se zblázní.
0: No, to je
2: Veverka,
0: pravda.
2: Veverka, laskonka, leze po stromech. Jaké máš ještě kamarády, kteří...
0: Veverka, laskonka, ta se míhá v kuchyni, takže
2: z ní vidíš
0: jenom žíznivou čáru.
2: Přesně tak. A protože tento pohyb jim dělá radost, tak já to musím říct i našim dětem a i tobě. Když se nebudeme hýbat, tak se nám naše svaly zkrátí, což znamená, že nás budou bolet. Ochabnou, to znamená opět, že nás budou bolet. Budu se zadýchávat, když poběžím na autobus, nebudu mít žádnou fyzičku a to určitě budou znát rodiče, kteří třeba míň sportují. Ono potom jednou v životě stejně přijde na to, že se musí začít každý z nás hýbat, protože to prostě je pro naše tělo přirozené.
0: Hanko, a jak se dá přinutit medvěd Hugo, který pořád jenom leží a jí sušenky a čte, aby si s námi šel zaběhat s Vojtou a se mnou?
2: A to je otázka strašně těžká, protože když to v člověku není, tak se to v něm dá těžko objevit. Já vždycky na to odpovím, že v podstatě člověka musí dohnat až nějaký zdravotní problém, aby si uvědomil, že tělo se musí hýbat.
0: To bych Hugovi nepřál.
2: To no, já bych taky samozřejmě nepřál.
0: Tak já se pro něj hned odpoledne stavím a budeme někam ven.
2: Budeš jeho dobrý kamarád, který ho tak nějak přemluví k tomu, že třeba půjdete na dlouhou procházku se zámínkou, že tam třeba koupíte lahev medu. Tam bys ho mohl dostat, ne?
0: Tak my nemusíme zrovna do obchodu. My můžeme třeba jít za zajícem Antonínem na procházku.
2: Přesně
0: to,
2: tak.
0: Co může?
2: Takže jestli, děti, vy máte nějakého línějšího kamaráda a máte ho moc rádi, tak mu prostě jenom vymyslete nějakou vtipnou hru anebo nějakou zábavu, která bude mít sportovní charakter. Dá se lyžovat,
0: pouštět drak,
2: jít někam na dlouhou procházku, jít s pejskem, no prostě cokoliv.
0: A nebo uspořádat velký kuličkový turnaj.
2: A nebo diskotéku, děcko, je to úplně jedno. Takže Piggy, pojď, my si teď tady zatančíme. Děti, mějte se hezky, pusťte si doma kazeťák, nebo nějakou písničku. A zasportujte si,
0: ahoj. Víš co, Hanko, pustíme si písničku.
3: Na pasekách zrály trávy a Víla Amálka měla moc práce. Každou paseku musela obtancovat z konce do konce, aby se semínko široko rozlítlo. Dvě paseky už obtancovala a na třetí byl kout, kde rostla stará kopřiva. Jedovatě se rozhlíží a volá ostrým kopřivým hláskem. Jestli já jednou někoho žahnu. To jsi tak zlá, řekla Amálka a zastavila se v tanci. Jsem jaká jsem, křikla kopříva. Jen si zkus udělat ještě krůček. Ale já musím ten krůček udělat, řekla Amálka, protože jinak by na tomhle místě napřes rok nevyrostl keříček trávy. Udělala krok a kopřiva jí žáhla. Víly mají kůži jemnou jako omžení na jablíčku. Amálka vykřikla, schoulila se do trávy a dala se do pláče. Máš, co jsi chtěla, sykla kopřiva. Amálka plakala, jenže vílí slzy zem nepije. Je z nich potůček, ale rybka v něm nemůže žít. Kde si víla jednou poplakala, tam navěky teče potok bez rybičky. Potok běžel až na druhou paseku, kde sekala trávu kordulkám. Srp měla ostrý jako nový měsíček a sekala do nůše trávu pro širokou bábu. Najednou přiběhne voda a nůše se na ní rozkolíbala jako kolíbka. Kordulka ji chytila za popruh a povídá. To je ale divný potok, docela bez rybičky. To asi někde pláče víla. Srp jí zůstal v ruce a rozběhla se víla na pomoc. Na třetí pasece našla Amálku. Kdo ti co udělal? Řekla Kordulka. Já? Povídá pyšně kopřiva. Šlehla jsem jí a tebe šlehnu taky. Ohnala se po Kordulce jako želízkem. Jenže Kordulka se schovala za zástěru, máchla srpem a kopřivu pocekla. Potom utrhla větvičku máty. Od máty se udělal takový vítr, že to Amálce ofoukalo všechnu bolest. Poskočila si a řekla Kordulce. Ty se nebojíš víly? Kordulka na to, bojím, ale nechci, aby víly plakaly. Schovala srp za záda a rozběhla se zpátky k nůši na druhou paseku. Nůše už tam nebyla. Vzala ji voda. Uplavala po potůčku z amálčiných slz. Stojí tam ale široká bába a povídá, kde je nůše, co jsem ti půjčila na trávu? No kde ji máš? Kordulka se podívala dolů po potoce. Odnesla ji voda. A to já mám pro tvé pletichy s vílami přijít o nůši? Rozkřikla se široká bába. Ulomila si březovou metlu a rovnou s ní Kordulce po lítkách. V tu chvíli přiběhla z lesa víla Amálka. Hned Kordulku nech. Poroučí mi ta pravá, ohnala se široká bába slovem po Amálce a seká Kordulku březovou metlou. Ať se tedy stane vílí spravedlnost, řekla Amálka. Sklonila se nad potůčkem, rukou udělala znamení a pošeptala slovo, co nikdo nezaslechl. Potůček se otočil. Běží teď od konce na začátek. Běží a přinesl zpátky nůši. Amálka ji vylovila a posadila ji široké bábě na záda. Dostala se zpátky svou nůši, řekla. Tím se stalo půl spravedlnosti. A teď se stane celá. Když dopověděla, utrhla bylinu kejchavici a podala ji Kordulce. Foukni přes tu bylinu proti široké bábě. Kordulka foukla. A jak široká bába táhla vzduch, vletělo jí semínko kejchavice do nosu. Široká bába

0: 6. října. Kdo pak má sváteček?
1: Sváteček má Agáta. Agáta vznikla z řeckých slov, která označují dobrotu a laskavost. Agáty by tedy měly podle svého jména být taky takové.
0: Dobré a laskavé. Laskavé.
1: A mám tu jednu zajímavost. Svatá Agáta je patronkou tkalců, zlatníků a zvonařů.
0: To jsou ti, co vyrábějí zvony, zvonaři,
1: viď?
0: A patronka znamená, že na ně dává pozor. Svatá Agáta dává pozor na zvonaře.
1: No, přesně tak. A jestli nás zrovna nějaká Agáta poslouchá...
0: Nebo Agátka.
1: Tak jí přejeme všechno nejlepší.
2: Honza, který se vydal do světa, obešel les a když v dálce uviděl na kopci zámek, pohladil si zelené kalhoty z žabí kůže, které dostal od vodníka a zvolna stoupal k bráně. Jdu za princeznou, hlasitě oznamoval stráži. Jsi ohlášený? Zeptal se voják a nedůvěřivě si ho prohlédl. Nejsem. Chtěl bych vidět princeznu Melanii. Hlásil sebevědomě Honza. Ty hlupáku, myslíš, že na tebe čeká? Už klíbl se první voják. Ať už jsi pryč, hadrníku. Nakopl ho druhý. Honza takové přivítání nečekal. Zahanbeně se plížil kolem zámecké zdi, až se dostal k vysokému železnému plotu. V tom si ho všiml starý zahradník, který za plotem kropil růže. Co tu hledáš, mládenče? Zavolal a pustil ho dovnitř. Chtěl jsem poznat princeznu, přiznal Honza. Chodím světem, učím se řemeslům a hledám si nevěstu. A nechceš se u nás učit zahradníkem? Zeptal se děda. Tak princeznu poznáš nejlíp. Je divoká a zlá. Každého zahradníka už vyhnala. Jen já jsem vydržel. Jsem starý, na mě si tolik netroufne. Dobrá, budu se učit zahradníkem, souhlasil Honza. Tady máš kytici růží, dones ji princezně. Uvidíme, s jakou tě přivítá, povídá zahradník. Honza si oprášil zelené kalhoty, popadl kytici a uháněl. Už od vchodu slyšel princeznu. Zrovna hubovala služkám, že jsou špatně umytá okna, že je smetí na podlaze a že ty křepelky k obědu byly málo slané. Honza si dodal odvahy, zaklepal a vešel do pokoje. Dobrý den přeju, krásná princezno. Nesu vám růže, ukláněl se. Princezna už chtěla něco křiknout, ale jak zahlídla Honzu v zelených gatích, zarazila se. Ty jsi náš nový zahradník? Zeptala se. Ano, princezno, kýval Honza. Pěkný mládenec, řekla Melánie a obešla Honzu kolem dokola. Líbíš se mi. Každý den mi budeš nosit čerstvé květiny a odpoledne mě budeš na zahradě houpat na houpačce. Udělám všechno, co vám na očích uvidím, krásná princezno, sliboval okouzleně Honza. A hned se běžel pochlubit starému zahradníkovi, jaké v něm princezna Melánie našla zalíbení. Dej si pozor, chlapče. Panská láska po zajících skáče, kroutil nevěřícně hlavou zahradník. Ale Honza byl na zámku spokojený. Učil se sázet fialy a okopávat astry, naučil se kosit kosou a sekal zámecké trávníky. Když mu bylo moc horko a od práce ho bolela záda, houpal princeznu Melánii v síti pod jabloní, nebo si s ní házel míčem. A po celém zámku se začalo šeptat, že se princezna zamilovala. Co se s tou naší Melánii stalo? Divil se sám král. Nekřičí? Nelítá po zámku jako splašená? Je jako vyměněná? Je zamilovaná do zahradníka, špitala královna. Do zahradníka? Ach ne, můj nástupce nemůže být zahradník, lekl se král. No co s tím uděláme? Dáme mu nějaké úkoly, napadlo královnu. Král chvíli přemýšlel a pak si nechal Honzu zavolat.
3: Milý Honzo, řekl mu, po celém zámku se šeptá, že se princezna Melánie do tebe zamilovala. Ale já ti nedám svou dceru jen tak za ženu. Musíš splnit 3 úkoly.
2: Dobrá, kývl Honza.
3: Za naším městem je rybník, povídá král. Uprostřed toho rybníka je malý ostrov, na něm roste jabloň a ta plodí zázračná červená.

0: červená omlazující jablka. Kdo jablko sní, nebude stárnout. Ty mi jedno to jablko přineseš. Hned, pane králi, kasal se Honza, kterému přízeň princezny Melánie dočista zamotala hlavu. Došel až k velikému rybníku, na zázračnou jabloň uprostřed však sotva dohlédl. Jak se k ní dostanu? Někde tu není v rákosí schovaná loďka a já plavat neumím. Chvíli chodil po břehu sem a tam a pak si řekl. A co bych se trmácel? Král to stejně nepozná. Utrhl poblíž v zahradě jedno červené jablíčko a nesl je do zámku. Tady je to omlazující jablko, pane králi, povídá. Král jablko snědl, bylo trochu trpké. Už mládnu? Zeptal se královny. Kde pak, pane králi? To se pozná až za pár let, řekl chytře Honza. Teď jste ještě mladý dost. Král nevěděl, jestli jablko bylo kouzelné nebo ne, tak honem povídá. Dám ti, Honzo, radši druhý úkol. Půjdeš na západ od zámku, je tam hustý les. V tom lese hluboká rokle. V rokli hlídá hrnec plný zlaťáků ušatý skřet. Jen na chvilku o půlnoci usne. Ty se tam vypravíš a ten hrnec zlata mi přineseš. Vojáci tě k rokli dovedou. Honzovi se do lesa moc nechtělo, ale co na plat musel jít? Byla v něm malá dušička. Zlato ve tmě svítilo a vedle něj seděl ušatý skřet. Po chvilce zívl a schoval se do skály. Honza skočil a popadl hrnec, ale ouha, zlato bylo těžké. V tom uslyšel skřeta, jak začal ve skále brumlat a harašit. Honza se lekl, vysypal zlato a s prázdným hrncem lezl nahoru. Za sebou slyšel jen křik ušatého skřeta. I vojáci nahoře se lekli a utíkali, co jim nohy stačily. Honza rychle nahrábl do hrnce listí a běžel taky. Zastavil se až na zámku. Vysypal listí před krále a povídá. Bylo tam zlato, pane králi, ale jak jsem vylezl z rokle, ten skřet mi to zlato začaroval. No, co měl král dělat? Honza v rokli byl, že nepřinesl zlato. Možná nebyla jeho vina. Tak povídá. Jdi se vyspat, Honzo. Ráno ti dám třetí úkol. Ale ráno nemohlo krále nic napadnout. Radil se s královnou, na pomoc jim přišla i princezna Melánie. Až královna povídá. Honzo, když se chceš stát králem, musíš se chovat jako král. Přinesu ti královské šaty. Oblékneš si je a uvidíme, jak v nich budeš chodit. Přinesla Honzovi krajkovou košili, brokátovou kazajku a modré sametové kalhoty. Honza se začal ošívat. Košili a kazajku, že si vezme, ale kalhoty ne. Prý si nechá svoje zelené. Už je máš trochu odřené, obleč si ty sametové, prosila ho princezna. Ale Honza, že ne a ne. Vyběhl na zahradu a král s královnou i jejich dcera za ním. Zastavili se až u kašny. Trošičku ho namočíme, pak se svlékne. Špitla královna panu králi do ucha. Společně Honzu popadli a hub. Už byl v kašně. V tom se stalo něco podivného. Honzovi kalhoty zhnědly, potrhaly se, zbyly z nich jen cáry. Princezna Melánia hleděla na tu proměnu celá skoprnělá. A najednou začala křičet. Takového otrhance jsem chtěla za muže. Žeňte ho pryč, ať hned zmizí, nebo na něj pošlu psi, dupala vztekle. Vidíš, Honzo, na krále se nehodíš. Už klíbl se král. Jdi, odkud si přišel. Pojď, Honzo, dám ti jedny svoje kalhoty, povídá mu starý zahradník. Já ti říkal, že panská láska po zajících skáče.
1: Piggy má pro tebe spoustu pohádek a písniček.

0: kapitola 11. Famofrpál. Jak nastal listopad, začalo být velice chladno. Hory kolem školy byly teď ledově šedé a jezero vypadalo jako skalené ocely. Každé ráno pokrývala všechno jinovatka. Z okna nahoře viděli Hagrida, jak rozmrazuje košťata na famfrpálovém hřišti, zachumlaný v dlouhém spratkovém kožichu, v rukavicích z králičiny a v obrovských vysokých botách z bobří kůže. Famfrpálová sezóna začala. V sobotu měl Harry po dlouhých týdnech tréninku hrát své první utkání. Nebelvír proti Zmiozelu a pokud by Nebelvír vyhrál, dostali by se ve školním přeboru na druhé místo. Téměř nikdo ještě Harryho neviděl hrát, poněvadž Wood rozhodl, že pokud jim má posloužit jako tajná zbraň, musí ho prostě držet v tajnosti. Zpráva, že hraje chytače, se nicméně nějak dostala ven a Harry nevěděl, co mu vadí víc. Ti, kdo mu vykládali, jak bude úžasný, anebo ti, kteří mu slibovali, že pod ním budou běhat se žiněnkou. Bylo opravdu štěstí, že se teď kamarádil s Hermionou. Nevěděl, jak by bez ní zvládl všechny domácí úkoly při všech těch trénincích na poslední chvíli, které od nich Wood vyžadoval. Navíc mu půjčila knihu Famfrpál v průběhu věků a Harry zjistil, že je to velice zajímavá četba. Dozvěděl se, že ve Famfrpálu je celkem 700 přestupků proti pravidlům a úplně všech, že se hráči dopustili při utkání světového poháru v roce 1473. Že chytači bývají obvykle ti nejmenší a nejrychlejší z mužstva a ty nejtěžší úrazy při famfrpálu se zřejmě stávají právě jim. A že při famfrpálu sice jen zřídka kdo přišel o život, za to soudci občas zmizeli a teprve za několik měsíců je objevili v Sahárské poušti. Od té doby, co ji Harry a Ron zachránili před horským trolem, nebrala už Hermiona porušování školního řádu tak přísně a díky tomu se oba v její společnosti cítili mnohem příjemněji. V den před Harryho prvním zápasem si všichni tři o přestávce vyšli na studené nádvoří a Hermiona pro ně vykouzlila zářivě modrý oheň, který se dal přenášet ve sklenici od zavařeniny. Stáli k němu zády a ohřívali se, když se na nádvoří objevil Snape. Harry si okamžitě všiml, že profesor kulhá. Ron, Hermiona i on si stoupli blíž k sobě, aby oheň nebylo vidět. Byli si jistí, že se to nesmí. Něco v jejich provinilých tvářích na neštěstí vzbudilo Snapeovu pozornost a tak přikulhal k ním. Oheň sice nezahlédl, zdálo se však, že hledá důvod, aby je vybeskoval.
1: Co to máte, Potter?
0: Byl to famfrpál v průběhu věku. Harry mu knihu ukázal.
1: Knihy z knihovny se nesmí vynášet ze školní budovy,
0: prohlásil Snape.
1: Dejte mi ji. Srážím Nebelvíru 5 bodů.
0: Pravidlo si právě vymyslel, zamumlal Harry rozhořčeně, když Snape odkulhal pryč. Co se mu asi stalo s nohou? To nevím, ale doufám, že ho pořádně bolí, řekl Ron roztrpčeně. Tak co, vrátil ti? Zeptal se Ron, když se k ním Harry zase připojil. Co se stalo? Harry oběma šeptem sdělil, co právě viděl. Chápete, co to znamená? Skončil bez dechu. Snape se v předvečer všech svatých určitě pokoušel obejít toho tříhlavého psa. Tam měl namířeno, když jsme ho zahlédli. Ať už ten pes hlídá cokoliv, Snape se toho chce zmocnit. A vsadím své koště, že toho trola pustil dovnitř on, aby od sebe odvrátil pozornost. Hermiona jen vyvalila oči.
2: Ne, to by neudělal,
0: namítla.
2: Vím, že není zvlášť příjemný, rozhodně by se ale nepokoušel ukrást něco, co Brumbál dal hlídat.
0: No Mauroši, Hermiono, ty si snad myslíš, že všichni učitelé jsou andělé, nebo co? Utrl se na ní Ron. Souhlasím s Harrym, od Snape se dá čekat úplně všecko. Ale čeho se chce zmocnit? Co ten pes vlastně hlídá? Ještě v posteli zněla Harrymu v hlavě tahle ta otázka. Neville hlasitě chrápal, Harry však nemohl usnout. Snažil se na to nemyslet. Potřeboval se vyspat, musel se vyspat, poněvadž za pár hodin měl hrát svůj první famfrpálový zápas. Jenomže na to, jak se Snape tvářil, když Harry zahlédl jeho nohu, nemohl jen tak zapomenout. Ráno příštího dne bylo velice jasné a chladné. Velkou síň naplňovala lahodná vůně opečených uzenek a spokojené tlachání všech, kdo se těšili na pořádný famfrpálový zápas.
2: Musíš k snídani něco sníst?
0: Já nic nechci.
2: Alespoň kousíček topinky,
0: přemlouvala ho Hermiona. Nemám hlad. Harry se cítil hrozně. Za hodinu už bude na hřišti. Potřebuješ mít sílu, Harry. Právě chytače se soupeř vždycky snaží vyřídit, řekl Seamus Finnegan. To ti děkuju, Seamusy, řekl Harry a díval se na něj, jak si nakládá na uzenky spousty kečupu. V 11 hodin to vypadalo, že celá škola je na tribunách kolem Fanfrpálového hřiště. Mnoho studentů mělo dalekohledy, sedadla se sice dala zvednout vysoko do vzduchu, přesto však občas nebylo snadné sledovat, co se děje. Ron a Hermiona si v nejvyšší řadě přisedli k Nebilovi, Seamusovi a Deanovi, tomu chlapci, který fandil West Hamu. Jako překvapení pro Harryho udělali z jednoho prostěradla, které prašivka rozkousala, veliký prapor. Stálo na něm: za prezidenta chceme Pottera. A Dean, který uměl kreslit, pod heslem namaloval velikého nebelvírského lva. Pak ještě Hermiona udělala malé důvtipné kouzlo, takže kresba zářila nejrůznějšími barvami. V tu chvíli se už v šatně Harry a ostatní členové mužstva převlékali do svítivě červených fanfrpálových hábitů. Zmiozel měl hrát v zeleném. Vůd si odkašlal, aby zjednal ticho.
3: Takže hoši,
0: řekl.
2: A děvčata?
0: Podotkla střelkyně Angelina Johnsonová.
3: A děvčata?
0: Souhlasil Vůd.
3: Dneska nás to čeká.
2: Náš nejdůležitější zápas,
0: řekl Fred Weasley.
4: Ten, na který jsme všichni čekali,
0: řekl George. Umíme Oliverovu řeči na spaměť, vysvětoval Harrymu Fred, poněvadž jsme byli v mužstvu už loni.
3: Nechte si to vy dva,
0: okřikl je Wood.
3: Tohle je nejlepší mužstvo, jaké Nebelvír má po kolika letech. Říkám vám, že dneska vyhrajeme.
0: Přeletěl je všechny pronikavým pohledem, jako by chtěl říci nebo.
3: Takže už je čas, přeju vám všem hodně štěstí.
0: Harry vyšel za Fredem a Georgem ze šatny a doufal, že se mu nepodlomí kolena, když vykročili na hřiště a uvítali je nadšený pokřik. Utkání soucovala madame Hučová. Stála uprostřed hřiště s koštětem v ruce a čekala na obě mužstva.
2: Očekávám od vás všech naprosto čestnou hru,
0: prohlásila, když se všichni shromáždili kolem ní. Harry si všiml, že se přitom jakoby obzvlášť významně obracela na kapitána Zmiozelu Markuse Flinta z pátého ročníku. Harry si říkal, že Flint vypadá, jakoby v sobě měl trochu trolí krve. Koutkem oka zahlédl vysoko na tribuně vlající prapor, na kterém nad hlavami diváků stálo: za prezidenta chceme Pottera. Srdce mu poskočilo v hrudi a hned pocítil větší odvahu.
2: Nasedněte na košťata, prosím!
0: Harry se s námahou vyškrábal na svůj Nimbus 2000. Madame Hučová hlasitě odpískala na stříbrné píšťalce začátek utkání. 15 košťat se zvedlo a stoupalo výš a výš. Byli ve vzduchu.
5: A tam rálu se okamžitě zmocňuje Angela Johnsonová z Nebelvíru. To děvče je vynikající střelkyně a přitom je i docela poledná.
2: Jordane!
5: Omlouvám se, paní profesorko.
0: Zápas komentoval Lee Jordan, přítel dvojčat Weasleyových, a profesorka McGonagallová na něj zblízka dohlížela.
5: A teď se doslova řídí dopředu, hezky podává Alice Spinettové, což je úspěšný objev Olivera Wooda. Loni tu ještě byl jako na hranice. Ta vrátí Johnsonové a ne. Samra teď má Zmiozel, zmocnil se ho jejich kapitán Markus Flint a hned vyráží. Letí jako orel, aby, ale ne. Nebelvírský brankář Wood ho vynikajícím způsobem zastavil a Samrálová Nebelvír. Teď je to nebelvírská střelkyně Katie Bellová, pěkně Flinta podletěla, stoupá vzhůru nad hřiště a ajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajaj dává zmiozel. Adrian Passi teď stále rychleji míří k brankovišti, ale zastavil druhý potlouk. Poslal na něj Fred nebo George Vizliovic, neřek to vám tedy zjistě je, tak si takto nebelivrský odrážeč dobře zahrál, sám rál má znovu Johnstova a před sebou má volno, už vyrazila, to děvče opravdu letí. Právě se vyhnula potlouku, který se na ní hnal, už je o brankoviště, toto Angelino, toto, Franka sled si se vrát dolů, minul, gól, Neverville dává gól.
0: Chladný vzduch naplnilo jásání fanoušku Nebelvíru. Spolu s nimi bylo slyšet skučení a nářek zmiozelských.
4: Uhněte trochu, posunte se kousek.
2: Hagride.
0: Ron a Hermiona se přimáčkli k sobě, aby Hagrid měl dost místa a mohl se k ním přisednout.
4: Díval jsem se od sebe z hájovny,
0: řekl Hagrid a poklepal na velký dalekohled, který mu visel na krku.
4: Ale to není takový, jako když je člověk tady ve obecenstvu. Zlatonka se ještě neobjevila, co?
0: Ani nápad, řekl Ron. Harry zatím neměl nijak moc práce.
4: Ale nepřišel ani k žádnému maléru. A to se taky počítá.
0: Mínil Hagrid, zvedl dalekohled a zahleděl se nahoru na malou tečku, což byl Harry. Vysoko nad nimi Harry klouzal nad ostatními hráči a vyhlížel, až se objeví Zlatonka. To byla součást jeho a Woodova plánu hry.
3: Drž se stranou, dokud zlatou nezahlédneš,
0: přikázal mu Wood.
3: Nechceme, aby na tebe útočili dřív, dokud to nebude nutné.
0: Poté, co Angelina vstřelila branku, udělal Harry několik přemetů, aby dal průchod svým pocitům. Teď už zase létal nad hřištěm a bedlivě vyhlížel zlatonku. V jednu chvíli postřehl, jak se něco zlatě zablesklo. Byl to však jenom odlesk náramkových hodinek jednoho z Weasleyových dvojčat a jednou se proti němu zase vyřítil jeden z potlouků, spíš jako dělová koule než co jiného. Harry se mu však vyhnul a pak se už za ním přihnal Fred Weasley.
6: Všecko v pořádku, Harry!
0: Stačil ještě křiknout a zuřivou ranou odrazil potlouk směrem k Markusu Flintovi.
5: Zamral má zmiozel, střelec pasty se už vyhnul dvěma potloukům, oběma vidlijovým a srkyni Belové a žene se, okamžik přátelé, že by to byla zlatá.
0: Davem to zašumělo, když Adrián Passy upustil Camrál, jak se ohlížel přes rameno na něco zlatého, co se mu myhlo kolem levého ucha. Harry to postřel. S krajním vzrušením se vrhl střemla v dolu tam, kde zahlédl zlatý záblesk. Ovšem zmiozelský chytač Terence X ho uviděl také. Těsně vedle sebe se řítili ke zlatonce a zdálo se, že všichni střelci najednou zapomněli, co se od nich očekává, jak to viseli ve vzduchu a jen přihlíželi. Harry byl rychlejší než Hicks. Teď už viděl ten malý kulatý míček s třepotajícími křidélky, letící vpřed jako střela, nasadil ke strhujícímu závěru. Ráz. Po celém hřišti se rozlehl vzteklý řev fanoušku Nebelvíru. Tom Markus Flint úmyslně vletěl Harrymu do cesty, Harryho koště vybočilo ze směru a ten se ho držel ze všech sil, aby nespadl dolů.
3: Foul!
0: Křičeli fanoušci Nebelvír. Madame Hučová něco hněvivě říkala Flintovi a pak nařídila volnou ránu na branky ve prospěch Nebelvíru. Ve všem tom zmatku ovšem zlatonka zase zmizela z dohledu. Dole na tribuně Dean Thomas vykřikoval:
7: pošlete ho ven, sudí! To bylo na červenou kartu!
8: Tohle není fotbal, Deane,
0: vysvětloval mu Ron.
8: Při vamprpálu se nevylučuje. A co je ta červená karta?
0: Hagrid však byl na Deanově straně.
4: Tak by ti pravidla měli změnit. Flint mohl Harryho schodit dolů.
0: Limu Jordanovi bylo zatěžko zůstat nestraný.
5: Takže po tom zjevném a nechutném úskoku...
6: Jordane!
0: Zahřímla profesorka McGonagallová.
5: Chci říct po tom úmyslném a odporném faulu...
6: Jordane, já vás varuji!
5: Ano, podátku. Flint málem zabil nebelvírského chytače, ale to by se samozřejmě mohlo stát každému. Takže trestné střílení ve prospěch Nebelvíru, které zahrává Spinetová a bez potíží ho proměňuje a hraje se dál. Sam Ral má i nadále Nebelvír.
0: Stalo se to ve chvíli, kdy se Harry vyhnul jinému potlouku, který mu proletěl nebezpečně blízko kolem hlavy. Jeho koště sebou nenadále škublo, až se vyděsil. Na zlomek vteřiny si myslel, že spadne. Uchopil pevně násadu oběma rukama i koleny. Něco takového ještě nikdy nepocítil. Pak se to stalo znovu. Jakoby se ho koště pokoušelo schodit, jenže koštěta Nimbus 2000 se přece nemohou z ničeho nic rozhodnout, že schodí toho, kdo na nich sedí. Harry se snažil zamířit zpátky k nebelvírskému brankovišti. Měl sto chutí Wooda požádat, aby ohlásil odechový čas. A pak si uvědomil, že ho koště vůbec neposlouchá. Nedokázal ho otočit. Nebyl schopen ho vůbec ovládat. Koště kroužilo vzduchem sem tam a každou chvíli sebou průce škublo, až se na něm málem neudržel. Lee dál komentoval zápas.
5: Umíče zmiozel, sám rád má plyn. Obešel Spinetovou, obešel Velovou, teď dostal pořádnou do obličeje podloukem. Doufám, že mu aspoň přerazil nos, jenom se žertoval, paní profesorko. A zmiozel dává go, no to sadne.
0: Fanoušci zmiozelu jásali. Nikdo jakoby si nevšiml, co vyvádí Harryho koště. Vynášelo ho výš a výš, pryč od hřiště a přitom sebou trhalo a zmítalo se.
4: Nevím, co si to Harry vymýšlí.
0: Zabručil Hagrid a upřeně ho pozoroval dalekohledem.
4: Kdybych nevěděl, že to není možný, řekl bych, že si s tím koštětem neumí poradit. Ale to by přece Harry...
0: Náhle si diváci na všech tribunách začali na Harryho ukazovat. Jeho koště se točilo a převracelo a on se na něm jen stěží dokázal udržet. Pak celý dav naráz vyjekl. Harryho koště sebou divoce škublo a on se svezl dolů. Teď už se koštěte přidržoval jen jednou rukou a visel ve vzduchu.
8: Že by se tím koštětem něco stalo, když do něj Flint vrazil?
0: Nadhodil šeptem Simus.
4: To není možný,
0: řekl Hagrid a hlas se mu třásl.
4: S košťatama nemůže nikdo nic províst, leda nějaký zlej černokněžník. S koštětem Nimbus 2000 by tohle žádný školák nedokázal.
0: Při těch slovech Hermiona uchopila Hagridův dalekohled, ale místo, aby se dívala nahoru na Harryho, začala si horečně prohlížet dav pod nimi.
8: Co děláš?
0: Zabručil Ron. Tvář měl šedou jako popel.
2: Já to věděla,
0: vydechla Hermiona.
2: Podívej se, Snape!
0: Ron popadl dalekohled. Snape stál uprostřed protější tribuny, upřeně se díval na Harryho a bez přestání něco šeptem mumlal.
2: Určitě v tom má prsty, nejspíš chce Harryho koště uřknout,
0: mínila Hermiona.
8: Co budeme dělat?
2: Nechte to na mě.
0: Než Ron stačil říct jediné slovo, byla Hermiona pryč. Ron namířil dalekohled zpátky na Harryho. Jeho koště se teď komíhalo ze strany na stranu tak prudce, že už se nemohl dlouho udržet. Všichni na tribunách teď byli na nohou a zděšeně se dívali, jak oba výsměvově letí vzhůru a pokoušejí se stáhnout Harryho do bezpečí na jedno ze svých košťat, ale k ničemu to nevedlo. Pokaždé, když se k němu přiblížili, koště poskočilo ještě výš. Snesli se tedy níž a kroužili pod Harrym. Zřejmě doufali, že ho chytí, kdyby padal. Markus Flint se mezi tím zmocnil Camrálu a dal 5 gólů, aniž by si toho někdo všiml.
8: Hermiono, dělej!
0: Zamumlal Ron celý zoufalý. Hermiona se protlačila až k tribuně, kde Snape stál, a teď běžela jako o závod řadou za jeho zády. Dokonce se ani nezastavila a neomluvila se, když smetla profesora Quirrella po hlavě o řadu níž. Když dorazila ke Snapeovi, přidřepla si, vytáhla svou hůlku, zašeptala několik dobře volených slov a z její hůlky vyšlehly jasně modré plameny přímo na lem Snapeova hábitu. Trvalo možná 30 vteřin, než Snape pocítil, že hoří. Jeho nenadálý výkřik Hermioně potvrdil, že dokázala, co měla v úmyslu. Schrábla oheň zpátky do malé nádobky, kterou měla v kapse, a prodrala se hořejší řadou naspátek, aby Snape vůbec nepoznal, co se vlastně se běhlo. Stačilo to. Vysoko nad hřištěm se Harry v tu ránu dokázal vyškrábat zpátky na své koště.
8: Už se zase můžeš dívat, Neville,
0: řekl Ron. Posledních 5 minut totiž Neville jen vzrykal do Hagridovy kazajky. Harry teď spěšně mířil k zemi, když všichni uviděli, jak si přidržel ruku u úst, jako kdyby měl zvracet. Dopadl na všechny 4, zakašlal a pak mu do ruky vklouzlo něco zlatého.
2: Mám zlatonku!
0: Vykřikl a mával si nad hlavou a zápas skončil v naprostém zmatku.
7: On nechytil, on málem spolkl!
0: Skučil Flint ještě 20 minut na to, ale nic nepořídil. Harry neporušil žádná pravidla, ale Jordan nadšeně vyhlašoval výsledek zápasu.
9: Neville vyhrál v poměru 170 bodů ku 60.
0: Harry však už jeho hlášení neslyšel. Seděl v Hagridově boudě s Ronem a s Hermionou a obr mu chystal šálek silného čaje.
8: Možná to Snape,
0: vysvětloval Ron.
8: Hermion a já jsme ho viděli. Ani na chvíli z tebe nespustil oči a šeptem přitom zaklínal tvoje koště.
4: Hlouposti,
0: řekl Hagrid, který až dosud neslyšel ani slovo o tom, co se odehrálo na tribuně jen několik kroků od něj.
4: Proč by Snape měl něco takového dělat?
0: Harry, Ron a Hermiona se podívali jeden na druhého a uvažovali, co mají říct. Harry se rozhodl, že mu poví pravdu. Na něco jsem totiž přišel, řekl Hagridovi. V předvečer všech svatých se Snape pokoušel obejít toho tříhlavého psa, ale ten ho pokousal. Myslíme si, že chtěl ukrást to, co ten pes hlídá, ať už je to, co je to. Hagrid upustil čajovou konvici.
4: Jak pak jste se dozvěděli o Chloupkovi?
0: O Chloupkovi?
4: Jo, on je totiž můj. Koupil jsem ho od nějakého chlápka z Řecka, s kterým jsem se loni seznámil v hospodě. A počil jsem ho Brumbálovi, aby mu hlídal...
0: Co aby hlídal? Vyřekl Harry dychtivě.
4: Ale nic, už se mě na nic neptej, poněvadž to je přísně tajný.
0: Jenže Snape se to pokouší ukrást.
4: Hlouposti, Snape je učitel v Bradavicích, ten by nic takového neudělal.
2: A proč se tady pokusil Harryho zabít?
0: Vykřikla Hermiona. To, co se událo toho odpoledne, zřejmě opravdu změnilo její názor na Snape.
2: Přece poznám, když se někdo pokouší někoho usknout, Hagride. Přečetla jsem o tom všecko. Nesmíš přitom z toho druhého ani na chvilku spustit oči a Snape ani jednou nezamrkal. Já jsem ho viděla.
4: Říkám ti, že se mejlíš. Nevím, proč by Harryho koště vyvádělo takový věci, ale Snape by se nepokusil zabít nějakého studenta. Teď mě poslouchejte všichni tři. Pletete se do věcí, do kterých vám nic není. Je to nebezpečný. Zapomeňte na toho psa. Zapomeňte na to, co hlídá. Do toho mají co mluvit jenom profesor Brumbál a Nikolas Flamel.
0: Aha, řekl Harry. Takže do toho je zapletený někdo, kdo se jmenuje Nikolas Flamel? Hagrid teď vypadal, že má vztek sám na sebe.

0: Meďo! Meďo, ahoj, Meďo!
1: Ahoj, Meďo, ahoj, pěkně, ahoj.
0: Meďo, pojď si hrát, Meďo!
1: Nezlob se, já teď nemůžu.
0: A proč ne?
1: Mám nějakou důležitou práci, víš?
0: Práci? Ty máš, Meďo, práci?
1: Jo.
0: A nemůžeš jí nechat na později a jít si raději se mnou hrát, Meďo?
1: Mohl bych, Piggy, ale nechci. Víš, jak rád čtu knížky.
0: No, to tady ví každý.
1: No, a chtěl jsem si nějakou půjčit otcovi. Jenže ona zrovna uklízela a tak mi řekla, že jí mám pomoct a pak, že mi tu knížku půjčí.
0: Aha.
1: To víš, bez práce nejsou koláče.
0: Cože? Ty dostaneš otcovi i koláče? To bych klidně šel s tebou.
1: Ale ne, Piggy. Ty si popleta. To se přece tak říká, protože když něco chceš nebo potřebuješ, tak se o to musíš nějak zasloužit nebo přičinit.
0: Jak to souvisí s koláči?
1: No podívej, lidé chodí do práce, aby dostali peníze a mohli si koupit, co chtějí a potřebují. A děti se musí učit.
0: Aby dostali pěkné známky ve škole.
1: Tak a něco uměli. A nebo musí pomáhat doma, aby pak na ně měli rodiče víc času.
0: A aby s nimi mohli jít třeba...
1: Na procházku a tak. No prostě, když něco chceš, tak tě to nejdřív stojí nějaké úsilí.
0: Aha, už tomu docela rozumím. Hele, tak já stejně půjdu s tebou. Pomůžeme sobě oba. Bude to rychleji hotové. A ty mi pak budeš za odměnu číst,
1: tak
0: jo?
1: Tak bys byl moc hodný, Piggy.
0: Bez práce nejsou koláče.
2: My lidé jsme na tom slétáním asi jako krtek. Najdou se však mezi námi takoví darebáci, kteří na letícího orla dokáží vystřelit. Rána se ozvala z blízkého lesíka a krtek tam hned utíkal.
3: Nestřílejte, mohl byste trefit orla.
2: Ale myslivec se jen zachechtal. To právě chci. A zamířil po druhé. Naštěstí orel mezitím nabral výšku a žádná flinta už na něj nedosáhla. To krtek dopadl hůř. Veliká myslivcova tlapa po něm hrábla a stiskla, že chudinka sotva popadal dech.
3: Pust, čemu ti budu?
2: Ale s myslivcem nebyla rozumná řeč. Dám tě svýmu klukovi. Přál si k narozeninám čelenku z orlích pér, jakou měl ten Vinetou, tak takhle dostane aspoň mluvícího piši švora. Zabručel vstekle a zavřel krtka do myslivecké brašny.
3: Kde je udělá piši švor? Zadím se, že se mě do nás teď dáme od okura.
2: No, vlastně se krtek ani moc nespletl. Dali ho do prázdného akvária a se jim tam už dávno všechny rybičky nudou umřely. A není divu. S mysliveckým klukem nebyla o moc větší zábava než s jeho tatínkem. Pořád jen na krtka hloupě koukal a čekal, kdy začne za sklem chroupat čerstvou mrkvičku.
3: Tuhle, a morce, neraduj, stejně ti uteču.
2: Ani krtek sám netušil, že to bude tak brzy. Orel však má orlý zrak a vidí i z veliké výšky, co se kde na zemi šustne. Přece v tom krtka nenechá. Snesl se tiše až k myslivně a vší silou zaútočil. Proletěl zavřeným oknem a je tu. Myslivecký kluk se honem běžel schovat do komory a ječel, jako by ho na nože brali. Tatí, tatí! A myslivecký hafan štěkal o 106. Ale orel na nic nedbal. Mocným máchnutím křídel smetl na zem skleněnou desku z akvária a krtka vysvobodil. Pak už stačilo otočit na okně kličkou, to krtek hravě zvládl a cesta byla volná. Mezi orlými spáry se krtek cítil v bezpečí a letělo se mu krásně jako na rogalu. Nadarmo se však neříká, nekřič hop, dokud nepřeskočíš. Rámus myslivně probudil myslivce, ten sáhl na věšák po brokovnici, otevřel okno a zamířil po třetí. A tentokrát se bohužel trefil. Orel jenom bolestně zanaříkal, vysoko v povětří se zamotal a klesal k zemi. Ještě dobře, že dopadli tak daleko od myslivny. Tady už nebyl revír toho bouchala, který si taky říká myslivec, ale těm ostatním je leda pro ostudu. Krtkovi se dohromady nic nestalo, padl do peří. Za to věrný orel na to doplatil. Ležel v trávě jako tělo bez duše, oči zavřené a pravé křídlo mu krvácelo. Co teď?

0: a krtek upaloval k silnici, až se za ním prášil. Trefil podle sluchu. Jezdilo tam auto za autem. Jedno z nich naštěstí byla sanitka.
1: Zastavte, tady jde o život.
0: Zastavili a ničemu se nedivili. Sanitka je na takové případy zvyklá. Odbočila na kraj lesa, pak z ní vystoupili tlustý pan doktor a dva sanitáci s nosítky a krtek je odvedl lesní pěšinou až k orlovi. Ten chudák vypadal. Ještě hůř než před chvílí. Tak co pak to tu máme? No jo, pravé křídlo zlomené, otřes mozku. Taky si, kamaráde, ztratil hodně krve. No, budeš muset s námi. Zahůlal pan doktor, když orla vyšetřil. A dál šlo všecko jako na drátkách. Rychle na nosítka, s nosítky do sanitky, zapnuli houkačku a jeli.

0: Kloboukov.
1: Kloboukov je malé městečko.
2: A v něm hospoda u Kloboučku.
0: Divadlo pod Kloboukem, biograf v Klobouku.
1: Mají tam dvě hlavní ulice.
0: Velký Klobouk
1: a
2: malý Klobouk.
1: A v nejbližším okolí tři kopce.
2: Nejvyššímu říkají Cylindr,
0: nižšímu Bouřka
1: a nejnižšímu Potápka.
0: Pýchou kloboukovských je rybník Klobouk.
1: V městském znaku Kloboukova je buřinka.
2: A nejoblíbenější píseň je Pod kloboukem, za kloboukem, husy se pasou. To se ví, že místní uličníci zpívají Pod klobrcem, za klobrcem.
1: Byly takové časy, že kloboukovské občany nic na světě nezajímalo víc než jejich klobouky. Raději nejedli, nepili, ale klobouk na hlavě museli mít. Seděli s kloboukem na hlavě i u oběda a nesundávali ho ani na noc. Jen ti opatrnější v kloboucích nespali a zavěšovali si je nad postele jako nebesa.
0: Kloboukovský řezník Jelito Antonín nosil na hlavě klobouk vysoký jako řeznický špalek obtočený věncem buřtů a dietních párků, které v noci svítily jako neonová reklama.
1: Jeho žena, paní řezníková Amálie, si dokonce dala ochočit malé prasátko, aby vydrželo sedět bez hnutí na jejím kloboučku a nosilo jí štěstí.
2: Zámečníku Odemykáčovi se div hlava neulomila pod kloboukem ověšeným železnými zámky, paklíči a závorami. Jeho obličej se pod tíhou rozplácel od ucha k uchu a čelo spadlo až na bradu.
1: Místní hospodyně nosili na hlavách čerstvě upečené makové buchty, šňůru s vypraným prádlem, zelenou petrželku,
0: vidličky a nože,
1: vanilku a muškátový květ,
2: kartáč na boty,
1: žehličku,
0: otevírák na pivo,
1: šitíčko,
2: leštěnku na nábytek
1: a jiné potřeby.
2: Jejich klobouky byly tak vysoké, že si k ním kloboučník Vendelín musel přistavovat žebřík, aby na ně dosáhl. Být v Kloboukově kloboučníkem bylo velké utrpení.
1: Jednou přišla do Vendelínova kloboučnického krámku paní správcová a poručila si, aby jí ušil klobouk vysoký jako kostelní věž i se zvonicí ve špici, aby se při každém jejím kroku zvon rozhoupal a zvonil.
2: Tenkrát kloboučníka Vendelína přešla trpělivost. Zapíchl jehlu do malého polštářku na jehly a utekl z města.
0: Rozhněvaná paní správcová si dala ruce v bok a rozkřičela se na celý Kloboukov.
1: Raději chci být muchomůrkou v krásném klobouku, než první dámou v tomhle městě, když tu máme tak líného a nešikovného kloboučníka.
2: Jen to dořekla, změnila se doopravdy v muchomůrku. Stála na prahu Vendelínova krámu a nemohla se ani hnout.
0: I ostatní obyvatelé Kloboukova začali měnit podobu.
1: Z paní učitelové se stála bedla.
0: Řezník se změnil v křemeňáka.
2: Švec v modráka.
1: Ze slečny sekretářky byla houba Liška.
2: Z uctivého holiče Klouzek.
0: Hřib Satan v sobě skryl školního inspektora.
1: Slečna z pošty se změnila v holubinku.
2: A školní děti v kuřátka.
1: Uprostřed ulic, na chodníkách, na schodech, v obchodech a bytech stály místo lidí houby. Město stichlo na mnoho let a zdálo se, že už se k bývalému životu neprobudí.
2: Kloboučník Vendelín prochodil zatím celý svět. Vyráběl klobouky pro krále a pro královny. Všichni jeho práci obdivovali a dostal za ní mnoho peněz.
0: Ale veselo mu nebylo. Stesk po domově začal jeho cestu obracet a jednoho letního rána se objevil na prahu rodného města.
1: Sotva prošel městskou bránou, musel se zastavit, jak ho překvapení k zemi přibylo. Kam se podíval, všude samé houby. Ani v hospodě nebyla živá dušička.
0: Místo hospodského u výčepu našel jenom podborováčka.
2: Na tuhle záhadu se musím nejdřív nasnídat,
1: řekl si Vendelín, vzal z hospodské lavice proutěný koš a těšil se, jakou si udělá smaženici. Ale sotva sebral první houbě klobouček, změnila se houba v místního listonoše Šustélka. Kýchl nejprve listonoš a pak hned začal Vendelína líbat a objímat.
3: Vendelíne, Vendelínku, ty jsi nás zachránil. Člověče, vždyť každá ta houba, co tady stojí, je nějaký občan Kloboukova.
1: Sotva Vendelín uslyšel, že houby jsou vlastně lidi, sbíral jeden klobouk za druhým a házel je do proutěného koše.
0: Na prahu svého krámku našel muchomůrku.
2: A to bude paní správcová,
1: uhodl Vendelín a sundal muchomůrce červený klobouk. Paní správcová se vrhla Vendelínovi kolem krku a prosila ho, aby jí odpustil, že byla na něho před lety zlá.
2: Vendelín se ze samých rozpaků podíval do svého koše a jaké bylo jeho překvapení. Místo kloboučků, hříbků, lišek a křemeňáků byly v koši slamáky, širáky, barety a buřinky. Poznal v nich klobouky, které kdysi šil. Chtěl je lidem zase rozdat, ale nikdo už o takových kloboucích nechtěl ani slyšet.
1: Teď sedí Vendelín před svým krámkem. Zapálil si dýmku a spokojeně vypouští obláčky kouře ke kloboukovskému nebi.

0: Proucí halo celé rodiny, potřebujem přes něj jdoucí přesýpací hodiny. Tomu, kdo nám odpoví, dáme poklad medový. Do týdne,
1: do týdne,
0: do týdne,
1: do týdne.

0: Při hodině dějepisu se učitel ptá žáka. Milane, co víš o významných matematicích starého Řecka?
1: Milan odpoví. Všichni zemřeli.

0: Byla to dlouhá, svízelná cesta domů. S bolavýma nohama a s prošlapanými podrážkami došla čtvrtého dne ráno do svého domku.
1: No, že jsi konečně zpátky, přivítal jí Havran Abraxas.
0: Seděl na komíně a ustrašeně vyhlížel svou paní.
1: Ty ale vypadáš uprášená od hlavy k patě. A vůbec, cože kulháš, myslel jsem, že si bereš koště.
2: Brala jsem si,
0: vzdychla malá čarodějnice.
1: Brala, zakrákal Havran. Co to znamená?
2: No, to znamená, že je fuč.
1: Koště?
2: No, je fuč,
0: opakovala malá čarodějnice. Tu se Havranovi rozsvítilo.
1: Tak tě tedy přece načapali, to se dalo čekat. Moc bych se divil, kdyby se tě nevšimli, však jsi nic jiného nezasloužila.
0: Malé čarodějnici bylo všecko jedno.
2: Spát, myslela si, já chci spát.
0: Odbelhla se do komory na postel a spala jako sisel ještě dlouho do druhého dne. Když se vzbudila, seděl Havran na čele postele.
1: Tak co? Vyspinkala?
2: Celkem ano,
0: zívla malá čarodějnice.
1: Tak snad mi teď konečně láskavě vysvětlíš, co se vlastně stalo.
0: Malá čarodějnice tedy povídala.
1: To směla při své lehkomyslnosti ještě štěstí, řekl nakonec Havran. Teď ale koukej, abys do příštího roku byla dobrou čarodějnicí.
2: Já si dám záležet, slíbila. Od teďka už nebudu cvičit 6, ale 7 hodin denně. A kromě toho budu dělat ještě něco stejně důležitého.
1: Jo, a co pak?
2: Budu se mstít.
1: Ke? A komu?
2: Hromnici Bimbule. Ta babizna za celou tu patálí může. Kdo pak proti mně poštval ostatní?
1: Mošem, pravil Havran. To bylo od ní vyložené zprostáctví. Ale mstít se?
2: Přičaruju jí prasečí rypák,
0: vyhrožovala čarodějnice.
2: A oslí uši a telecí paznechty.
1: Prosím tě, je to čarodějnice jako ty, řekl jí na to Abraxas. A obratem si to všechno zase odčaruje.
2: Myslíš? No, jen počkej, však já si něco vymyslím, s čím si teta Bimbula tak snadno neporadí.
1: O, možná, řekl Abraxas.

0: učím ho štěkat. Pro mě to nic není. On mi bude na oplátku radit při učení.
1: A teď ještě jednou a pomalu.
2: Tati, kup mi pejska.
1: Nejlepší je štěně.
2: Budu ho brát na procházku. Třeba 100krát denně.
0: Naučím ho štěkat. Pro mě to nic není. On mi bude na oplátku radit při učení.
3: Jestli se vám ta básnička líbila,
1: jděte na www.pigy.cz a tam ji najdete.

0: jak ty jsi krásná pano.
1: Ruce máš celé poškrábané, to se ti stalo cestou?
0: To se tak někdy klukům stane, když výjdou za nevěstou.

0: Pojď si se mnou hrát! Pojď si hrát s Piggym!
1: Objev profesora Kadeřábka. Kdyby Hihlík nebydlel za diplomem, ale za nástěnným kalendářem, možná by si všiml, že je pátek 6. června 2008. Co všechno už od včerejška zažil, jak ten čas najednou rychle utíká. No, jak komu? Třeba pro Tulamora juniora byla každá hodina dlouhá jako noc a den. Až do včerejška si žili jako v bavlnce a teď spadl po hlavě do něčeho, z čeho se nedalo uniknout. V té průhledné skleněné kleci mu byla lichožroutí schopnost splynout s okolím k ničemu. Profesor Kadeřábek ho měl pořád na očích. Seděl v křesle před teráriem a sledoval každý jeho pohyb jako nějaký napínavý film v televizi, i když to byla nuda. Přestože měl uvnitř dost místa, aby se mohl procházet nebo dělat kotrmelce, lichožrout

se ani neprocházel, ani nekotrmelcoval. Hrůzou se bál pohnout. A přitom musel vědět, že pan profesor není žádný kruťas. Nebylo na světě druhého člověka, který by lichožrouty tak miloval jako on. Teď dokonce před klecí dělal opičky. Tahal se za vousy, hýbal ušima, pumpoval lokty jako slepice křídly a k tomu poplašeně kdákal. No dělal prostě všechno, co mu připadalo směšné, jen aby svého zajatce zbavil strachu a trochu ho uvolnil. Nic nepomohlo. Čím víc se snažil, tím zoufaleji se Tullamore junior tvářil. Profesor usoudil, že z hladu. Rozbalil pár upeninových ponožek a jednu z nich rozstříhal na drobné kousky. Opatrně přizvedl poklop a hodil je do terária. Lichožrout se k ním opatrně přiblížil, měl už pořádný hlad. Vždyť od včerejšího večera nejedl a teď bylo popolední. Nabral si kus ponožky, zažvíkal jednou, dvakrát, pak skřivil obličej a vyplivl celé sousto. Profesor si hned udělal poznámku do bloku. Plive nepoužitou ponožku. Proč? Dává přednost použitým či dokonce zavánějícím? Prozkoumat. Prohlížel si ten žvanec za sklem lupou. Žádný podnětný pohled to nebyl. Pak zkoumal tu druhou ponožku z páru. Mnul je v prstech, čichal k ní, zkusil do ní kousat, ale nic vědeckého ho nenapadlo, dokud si nevšiml cedulky přichycené k ponožce s ponkou. Stálo na ní 65% bavlna, 35% umělé vlákno, prát při teplotě 40 stupňů Celsia. Zkušený badatel vytušil, odkud vítr fouká. Do bloku si poznamenal. Vadí mu silon, baští pouze přírodní materiály, bavlnu vlnu hedvábí, prskoumat. Vylovil z terária kousky ponožky a rozhodl se, že ten rozžvíkaný podrobí dalšímu zkoumání pod mikroskopem. Předtím ale vyštrachal z botníku starou vlněnou fusekli, nastříhal z ní pár soust, hodil je do terária a zíral. Hladový Tullamore junior se po nich vrhl a zhltál je s odpuštěním jako hladový pes. Lichožroutům chutnají vlněné ponožky, zaznamenal do bloku profesor a pro sebe si řekl, žerou je jak vsteklí, toto je můj nový objev.

Na venkově bylo překrásně, bylo léto. Žito zlátlo, oves se zelenal, seno stálo na zelených lukách v kupkách a procházel se tam na svých dlouhých červených nohách čáp a hovořil egyptsky, protože se naučil této řeči od matky. Kolem polí a luk se prostíraly veliké lesy a uprostřed lesů byla hluboká jezírka. Na venkově bylo opravdu překrásně. Uprostřed sluneční záplavy stál starý panský dvůr s hlubokými strouhami kolem dokola a od jeho zdí až dolů k vodě rostly veliké lopuchové listy. Byly tak vysoké, že pod největšími mohly malé děti stát vzpřímené. Byla to divočina jako v nejhustším lese. A právě tam se uhnízdila kachna. Měla vysedět kačátka. Ale začínala toho mít skoro dost, protože to trvalo již dlouho a jen málo kdy jí přišel někdo navštívit. Ostatní kachny se raději proháněly po strouhách, než aby se štvali k ní do kopce, vysedávali pod lopuchami a štěbetali s ní. Konečně jedno vajíčko po druhém pukalo a ozývalo se z nich píp, píp. Všechny žloutky oživly a vystrkovaly hlavičky. Dlidli, už, pobízela je kačena a kačátka si tedy pospíšila, jak mohla. Rozhlížela se pod zelenými listy na všechny strany. Maminka je nechala rozhlížet, jak jen chtěli, protože zeleň prospívá očím. Jak je ten svět veliký, divila se všechna kačátka, protože teď měla mnohem víc místa, než dokud byla zavřená ve vajíčku. Myslíte si, že tohle je celý svět? Poučovala je maminka. Svět se táhne ještě daleko za naší zahradu, až do farářových polí, ale tam jsem nikdy nebyla. Tak co? Jste tu už snad všichni? Vstala z hnízda. Ba ne, nejsou ještě všichni. Největší vajíčko tu dosud leží. Jak dlouho to ještě bude trvat? Už toho začínáme mít věru dost. A znovu se uvelebila do hnízda. Jak se daří? Zeptala se stará kachna, která přišla na návštěvu. Jednomu vajíčku to trvá hrozně dlouho, stěžovala si hnízdící kachna. Stále se ještě neproklubává. Ale podívej se jen na ostatní. Jsou to nejkrásnější kačátka, jaká jsem kdy viděla. Podobají se všechna svému otci, tomu darebovi, ani mě nepřijde navštívit. Ukaž mi to vejce, co se nechce proklubat, řekla stará kachna. Věř mi, je to krůtí vejce. Také mě tak jednou napálili. Co jsem se s těmi mláďaty pak nasoužila? Co ti budu povídat, báli se vody. Nemohla jsem je tam za nic dostat, ať jsem na ně káchala a po nich lapala a chňapala, nic nepomáhalo. Ukaž mi to vejce. Inu, ovšem, je to krůtí, nech je být a uč raději ostatní děti plavat. Zůstanu přece jen ještě chvíli na něm sedět, prohlásila kachna. Když na něm sedím už tak dlouho, tu chvilku to už taky vydržím. No, prosím, řekla stará kachna a odešla. Konečně velké vejce puklo. Píp, píp, zapípalo mládě a vyvalilo se ven. Bylo velikánské a ošklivé. Kachna se na ně zadívala. Jaké je to kačátko hrozně veliké, divila se. Žádné z ostatních tak nevypadá. Že by přece jen bylo krůtí. Však se to brzy pozná. Půjde do vody, i kdybych je tam měla sama schodit. Příštího dne bylo překrásné, nádherné počasí. Slunce svítilo na všechny zelené lopuchy při zdi. Kachní maminka se přikolébala s celou rodinkou k strouze. Žbluňk skočila do vody. Dli, dli, dli, volala. A jedno kačátko po druhém žuchlo dolů. Voda se jim zavřela nad hlavou, ale hned byla zas na hladině a pěkně plavala. Nohy jim pracovaly sami od sebe a všechna vesele plula i to ošklivé šedé káče.
Ba ne, to není krocan, říkala si Kachna. Jen se podívejte, jak krásně pracuje nohama a jak vzpříma se drží. Je to moje mládě. Ostatně je v jádru přece docela hezké, když se na ně pořádně podíváš. Lidli, pojďte pěkně se mnou. Povedu vás do světa a představím vás na Kachním dvorku. Jen se pěkně držte při mě, aby vás nikdo nezašlápl a mějte se na pozoru před kočkou. Dorazili do Kachního dvorku. Byl tam příšerný rámus, neboť dvě rodiny se praly o úhoří hlavu. A tak jí tedy dostala kočka. Vidíte, tak to chodí na světě, řekla Kachní maminka kačátkům a olízla se kolem zobáku, protože si také dělala na úhoří hlavu laskominy. A teď na nohy, přikazovala. Leďte si pospíšit a ukloňte se pěkně tamhle té staré Kachně. Je nejvznešenější ze všech zdejších, má v sobě španělskou krev, proto je tak silná. Jak vidíte, má kolem nohy červený klůcek. To je neobyčejně krásné a je to největší vyznamenání, jakého může Kachna dosáhnout. Znamená to, že by velmi neradi oni přišli a proto jí má každý zvířata i lidé dobře poznat. Pospěšte si a nestavět nohy dovnitř. Dobře vychované káče dává nohy pěkně daleko od sebe, jako tatínek a maminka. Podívejte, takhle. Ukloňte se teď a řekněte pěkně kách, kách. Kačátka udělala, jak ji maminka nařídila. Ale ostatní kachny si je prohlíželi a hlasitě káchali. Vydaj ještě tuhle čelátku, jako by nás už nebylo dost. A jak to jedno káče vypadá, fí, to tu nestrpíme. Jedna kachna se hned k němu rozletěla a štípla je do šíje. Necháš ho? Zavolala kachní maminka. Vždyť nic nedělá. Ale je příliš velikánský a nápadný, prohlásila kachna, jež ho štípla. A tak ho musíme štípat. Máš hezké děti, maminko, řekla stará kachna s hadříkem na noze. Všechny jsou hezké, až na jedno. To se ti nepovedlo. Přála bych si, abys je předělala. To nejde, vaše milosti, řekla kachní maminka. Není hezké, ale má nesmírně dobré srdce. A plave krásně, jako kterékoliv jiné kačátko, a skoro ještě lépe. Věřím, že vyroste do krásy, nebo že časem bude trochu menší hromotluk. Leželo dlouho ve vejci a proto nemá postavu, jak se patří. Poškubala kačátko za krkem a uhladila ho pěkně na hřbetě. Kromě toho je to kačer, dodala. A tak na tom tolik nesejde. Doufám, že bude hodně silný a že se životem dobře protluče. Ostatní kačátka jsou roztomilá, chválila stará kachna. Chovejte se tu jako doma a najdete-li úhoří hlavu, tak mi ji můžete přinést. A byli tam tedy jako doma. Jen ubohé kačátko, jež se proklubalo z vejce poslední a vypadalo tak ošklivě, kde kdo štípal, škubal a zlobil. Jak kachny, tak slepice. Je to takový hromotluk, říkali všichni. A krocan, který se narodil s ostruhami a který si proto myslil, že je císař pán, nadmul se jako loď s plnými plachtami, rozběhl se na kačátko a hudroval, až celý zrudl. Ubohé kačátko nevědělo, co dělat, kam se vrtnout. Trápilo se, že je tak ošklivé a že je celému kachnímu dvorku na posměch. Tak proběhl první den a později to bylo čím dál horší. Všichni ubohé kačátko štvali. I vlastní sourozenci byli k němu zlí a jen říkali, kdyby tě tak chtěla kočka vzít, ty šeredo. I maminka si povzdechla, kdybys raději byl někde za horami. Kachny ho štípali, slepice ho klovali a děvečka již dávala drůbeži po něm kopla.
A tak kačátko uteklo. Uletělo přes plot. Ptáčci v jeho křoví zděšeně vzlétli a kačátko si myslilo, to proto, že jsem ošklivé. Zavřelo oči a utíkalo dál. Došlo až k velikému močálu, kde hnízdili divoké kachny. Zůstalo tam celičkou noc. Bylo velmi unavené a utrápené. Ráno divoké kachny vzlétly a uviděli nového druha. Kdo jsi? Ptali se ho. Kačátko se otáčelo na všechny strany a zdravilo, jak nejlépe umělo. Ty jsi mi pěkný šereda, říkali kachny. Ale co na tom, když se nemíníš přiženit do naší rodiny? Chuděra kačátko nemyslilo vůbec na ženění. Jen kdyby tak smělo zůstat v rákosí a napít se občas močálové vody. Leželo tam plné dva dny. Tu přiletěly dvě divoké husy, nebo správněji dva houseři. Neuplynulo dosud mnoho vody od té doby, co se vyklubali z vejce, byli proto poněkud prostořecí. Poslyš, kamaráde, volali na ošklivé kačátko, jsi takový šereda, že se mi docela líbíš. Pojď s námi a buď tažným ptákem jako my. Hnedlínko vedle na sousední močále bydlí několik roztomilých, nádherných, divokých hus, samé slečny, a volají, hej, hej, můžeš ještě udělat štěstí, přestože jsi takový šereda. Pif, paf! Rozlehlo se po jednou shora a oba houseři spadli mrtví do rákosí. Voda se zbarvila do krvava. Pif, paf! Zaznělo znovu a z rákosí vylidla celá hejna divokých hus. Znovu třeskly rány. Byl veliký hon. Lovci obklíčili močál, a někteří seděli i ve větvích stromů, vybíhajících daleko nad rákosí. Modravý kouř se táhl v obláčcích mezi tmavými stromy a válel se daleko nad vodou. Bahnem se řídili psy. Plesk, plesk. Sítí i rákosí se kymácelo na všechny strany. Byla to hrůza pro ubohé kačátko. Otočilo hlavu, aby jí schovalo pod křídlo, ale přímo vedle něho náhle stál velikánský pes. Jazyk mu visel daleko z chřtánu a oči mu svítily příšerně zle. Natáhl rozevřenou tlamu až ke kačátku, vycenil ostré zuby a plesk. Odcházel, aniž se ho dotkl. Zaplať pámbu, povzdechlo si kačátko. Jsem tak šeredné, že mě ani pes nechce. Leželo docela tiše, zatímco broky svištěly rákosím a třaskala rána za ranou. Teprve když už den pokročil, rozhostilo se zase ticho. Ale ubohé kačátko se dosud neodvažovalo zdvihnout. Čekalo ještě několik hodin, nežli se rozhlédlo, a pak pospíchalo, jak mohlo z močálu. Utíkalo přes pole a louky. Byl silný vítr, takže se jen s námahou prodíralo vpřed. K večeru došlo k chudičké chaloupce. Byla tak ubohá, že sama nevěděla, na kterou stranu spadnout, a jen proto zůstávala stát. Vítr kolem kačátka fičel, že si muselo přisednout na ocas, aby odolalo jeho nárazům. A bylo stále hůř. V tom kačátko spozorovalo, že dveře chaloupky vypadly dole ze závěsu a visí proto nakřivo. Takže by se mohlo vzniklou skulinou protáhnout do světnice. A hned to udělalo. V chaloupce bydlela stařenka s kocourem a slepicí. Kocour, kterému říkala synáček, dovedl ježit hřbet a příst. Dovedl i jiskřit, ale toho museli hladit proti srsti. Slepice měla malé krátké nožky a říkali jí proto krátkonožka. Snášela pěkně vajíčka a stařenka jí měla ráda jako vlastní dítě. Ráno hned spozorovali cizí kačátko a kocour začal příst a slepice kdákat. Copak,
řekla stařenka a rozhlédla se. Neviděla však už dobře a myslela si, protože kačátko je tučná kachna, která se zatoulala. To je mi vzácný úlovek, libovala si. Budu teď mít kachní vejce. Jen není-li to kačírek. Musíme to vyzkoušet. Kačátko bylo tedy přijato na 3 neděle na zkoušku, ale vajíčka se neobjevovala. Kocour byl pánem v domě a slepice milost paní. Říkali vždy my a svět, protože věřili, že jsou jeho polovicí. A to lepší polovicí. Kačátku se zdálo, že je možno mít i jiné mínění, ale to slepice nestrpěla. Umíš snášet vajíčka? Zeptala se ho. Neumím. Tak drž zobák. A kocour se ho otázal. Umíš ježit hřbet, příst a jiskřit? Neumím. Nech si tedy své mínění pro sebe, když hovoří rozumní lidé. Kačátko vysedávalo v koutku a bylo mu smutno u srdce. A tu se rozpomnělo na svěží vzduch a na sluneční svit. Přepadla je podivná touha plout po vodě, že nakonec nemohlo jinak. Muselo se svěřit slepici. Co je to s tebou? Zeptala se. Nemáš nic na práci, proto dostáváš roupy. Snášej vajíčka nebo přeď a přejde tě to. Ale když je to tak krásné plout po vodě, řeklo kačátko, je tak krásné, když se ti nad hlavou zavře voda a potopíš se až na dno. Inu, to je mi opravdu náramný požitek, řekla slepice. Zbláznilo ses. Zeptej se jen kocoura. Je nejmoudřejší ze všech, koho znám, jestli pluje rád po vodě nebo se potápí. O sobě ani nechci mluvit. A zeptej se i naší vrchnosti, stařenky. Moudřejšího stvoření, než je ona, není na celém světě. Myslíš, že jí láká plavat a mít hlavu pod vodou? Vy mi nerozumíte, že hrálo kačátko. Když my ti nerozumíme, kdo by ti už měl rozumět? Nechceš snad přece být moudřejší než kocour a než naše stařenka? O mě už nemluvíc. Jen se dítě nedělej a děkuj stvořiteli za všechno, čeho se ti tu dostalo. Nedostalo ses do teplé světnice a do společnosti, kde můžeš lecos pochytit? Ale jsi žvanílek a není zrovna nejzábavnější zabývat se s tebou? Mně můžeš věřit. Myslím to s tebou dobře. Říkám ti nepříjemnosti a podle toho se poznají praví přátelé. Hleď jen, abys snášelo vajíčka a naučilo se příst nebo jiskřit. Myslím, že se vydám do širého světa, řeklo kačátko. Jenu tak si jendi, odpověděla mu slepice. A kačátko šlo. Plavalo po vodě, potápělo se, ale všechna zvířata je pro jeho ošklivost přezírala. Nastal podzim. Listí v lesích zežloutlo a zhnědlo, zmocnil se ho vítr, takže tančilo do kolečka a vysoko ve vzduchu bylo cítit zimu. Mraky visely těžké kroupami a sněhovými vločkami a na plotě havran křičel zimou krá, krá. Bá člověka mrazilo už jen při pomyšlení na tu zimu. Ubohému kačátku se opravdu nevedlo dobře. Jednou večer, když slunce právě překrásně zapadalo, vyletělo z křoví hejno nádherných velkých ptáků. Kačátko dosud nikdy nevidělo někoho tak krásného. Byli oslnivě bílí, s dlouhými ohebnými krky. Byly to labutě. Vyrážely nesmírně podivuhodné zvuky. Rozpěly nádherná dlouhá křídla a odlétaly ze studených krajů do teplejších zemí k širokému, volnému moři. Stoupaly vysoko, převysoko.
a malému ošklivému kačátku bylo podivně u srdce. Otáčelo se na vodě do kolečka, natahovalo za nimi vysoko krk a vyrazilo výkřik tak hlasitý a podivný, že jemu samému z toho bylo úzko. Nemohlo na ty krásné, šťastné ptáky zapomenout. A když je ztratilo z dohledu, rychle se potopilo až na samotinké dno. Když zase vyplulo, bylo na dobro jako ztracené. Nevědělo, jak se ti ptáci jmenují, ani kam letí, ale přesto je milovalo jako dosud nikoho. Nezávidělo jim ani trochu. Jak by je bylo mohlo napadnout přát si takovou krásu? Bylo by bývalo šťastné, jen kdyby je byly kachny trpěly mezi sebou. Je ubohé, ošklivé stvoření. Zima byla tuhá, nesmírně tuhá. Kačátko muselo plavat sem tam po rybníce, aby nemohl úplně zamrznout. Ale každé noci se otvor v ledu v němž plavalo úžil a úžil. Mrzlo až praštělo. Kačátko muselo neustále pracovat nohama, aby se led úplně nezavřel. Nakonec únavou zmalátnělo, zůstalo nehybně ležet a zamrzlo v ledu. Časně z rána šel okolo sedlák. Uviděl kačátko, sešel k němu, rozbil dřevákem led a odnesl je domů ženě. Tam přišlo zase k sobě. Děti si s ním chtěli hrát. Ale kačátko myslelo, že mu chtějí ublížit a vletělo v poděšení rovnou do krajáče mléka. To se rozstřiklo po světnici. Selka vykřikla, rozmáchla se a kačátko vlétlo do máselnice a pak do sudu s moukou a zase z něho vyletělo. Pane, to vypadalo. Selka křičela a oháněla se po něm pohrabáčem a děti klopítali jedno přes druhé, chtějíce je chytit a smáli se a křičeli. Ještě štěstí, že byly dveře otevřené. Kačátko vyletělo mezi křoví do čerstvě napadaného sněhu a zůstalo tam ležet jako ve mdlobách. Bylo by příliš smutné vypravovat o vší bídě a utrpení, jež kačátko zakusilo za té kruté zimy. Když sluníčko začalo zase hřát, leželo v močále mezi rákosím, skřivánci zpívali, a bylo překrásné jaro. Pojednou kačátko roztáhlo křídla, zašuměla silněji než dříve a nesla kačátko mocně vpřed. Nežli se nadálo, octlo se ve veliké zahradě, kde kvetly jabloně, kde voněl šeřík a sklánil se na dlouhých zelených větvích k hladině křivolakých průplavů. Jak tam bylo krásně, jak jarně a svěže. Právě proti kačátku se vynořily z houští tři krásné bílé labutě. Zašuměly křídly a pluly nesmírně lehce po hladině. Kačátko poznalo ty nádherné ptáky a zmocnil se ho podivný smutek. Poletím k ním, k těm královským ptákům, uklovou mne k smrti za to, že já takový šereda odvažuji se k ním přiblížit, ale ať... Lépe, když mě oni usmrtí, než aby mě štípali kachny, klovali slepice, kopala děvečka z drůbežárny, a než v zimě zase tak trpět. Vletělo na vodu a plulo k nádherným labutím. Uviděli je a zamířili k němu šumíce křídly. Jen mě ubíte, řeklo nešťastné stvoření a sklonilo hlavu k hladině, očekávajíc smrt. Ale co to v čiré vodě vidí? Uvidělo pod sebou vlastní obraz. Není již nemotorným, špinavě šedým ptákem, ošklivým a všem odporným. Je labutí. Nevadí, narodíš-li se v kachním dvorku, jen když si z labutího vejce. Mladá labuť byla nesmírně šťastná, vzpomínajíc na všechna utrpení a na všechna protivenství, jež zakusila. Dovedla teď ocenit své štěstí, všechnu nádheru jež jí kynula. A velké labutě pluly kolem ní a hladili jí zobákem. Do zahrady přišlo několik dětí, házeli do vody chléb a zrní a nejmenší z nich zvolalo, je tu nová labuť. A ostatní také zajásali, přiletěla nová labuť.
tleskali a tančili kolem a běželi pro tatínka a pro maminku. Házeli do vody chléb a koláče a všichni říkali, ta nová labuť je nejhezčí, je tak mladá a krásná. A staré labutě se jí ukláněli. Tu se jí zmocnil velký ostych. Ukryla hlavu pod křídla, nevěděla, co počít. Byla nesmírně šťastná, ale ani trochu pyšná, protože dobré srdce nikdy nespyšní. Vzpomínala si, jak jí pronásledovali a jak se jí posmívali. Teď slyšela všechny říkat, že je nejkrásnější ze všech těch překrásných ptáků. Šeříky skláněly větve až k ní na hladinu a slunce svítilo teple a krásně. Křídla mladé šťastné labuti zašuměla, její štíhlá šíje se narovnala a labuť ze srdce zajásala. O tak velkém štěstí se mi ani nesnilo, když jsem byla ošklivým kačátkem.

0: Halo?
1: No, no.
2: Huku.
0: Halo? Huko? Piggy?
1: Huko! Huko!
3: Justino!
1: Justino! Justino, co je? Co
0: tu pískáte? Co to děláte?
1: My si tu hrajeme na les.
4: Já jsem kukačka.
0: Já ti dám kumpačku. Kukačku. Vstávat a mazat máslo.
4: Ne mazat máslo. Louskat jazykové oříšky.
0: Pánové, já mám pro vás slovní náladu. Záhadu. To budete zívat. Zírat.
1: To jsi hodná, co?
4: No.
1: A nepočkalo by to chvilku?
4: Mně se zrovna totiž tak hezky kukalo, víš? Hele.
0: V žádném případě jsem tu na kvok. Na skok. Na zahradě mám spoustu práce, tak se rychle proberte a otloukejte. Poslouchejte.
1: Tak my už teda posloucháme, no.
0: Takže, víte, co je to pometlo?
1: To jsem já.
0: Cože? Co to plácáš?
1: No, tak to mi vždycky říkáš. Ty mi to říkáš, že jsem pometlo.
0: Hugo, ty víš, co je to pometlo?
4: To je Piggy.
0: A teď to máte. A já mám bod. A jste namazaní? Protože já jsem mazaná. A proč jsem mazaná? Protože jsem vybrala slovo z domácnostní oblasti. Protože tomu rozumím. Protože jsem domácnostní kachna.
4: Justína. Kdo si to víme? Ale co je to pometlo? To nevíme.
1: No to nevíme.
0: Pometla, nebo jinak taky ometadla, či metly, jsou zásadní v kleci, totiž věci. Jsou to totiž co? Koš?
1: Koše?
0: Ťata? No.
1: Koše.
4: Ťata. Košťata.
0: Z březového proutí, no.
1: He, Justino, a jak to pometlo z březového proutí vypadalo?
4: To by mě teda taky zajímalo.
0: To vám hned povím. Březové proutí s drobnými větvičkami na konci se vázalo dohromady buď proutkem a později drátem. Pometlo bylo užitečné v každém kamení. Stavení. Lidé si je dělali sami nebo je kupovali na trzích, protože bylo potřeba uklízet jak v domě, tak na dvorku, ve stodole, ve stájích a jinde. Bylo jich potřeba mít víc. Pometly se vymetaly i pece a kamna.
1: A dneska už pometla nejsou.
4: Já jsem jedno takové pometlo už viděl.
1: Jo.
4: No, na obrázcích od Josefa Lady. V knížce o kocourovi Mikešovi. Já myslel, že se tomu říká prostě koště.
0: No, dnes se pometlům říká jinak než dřív. Košťata. A vyrábí se taky jinak.
4: No a tahle ta pometla nebo metly přece kromě uklízení sloužily ještě taky...
1: K čemu?
4: No, jak to říct?
0: No.
4: Když někdo zlobil, tak přece dostal pometlem.
1: Jo.
4: A čarodějnice přece létají na koštěti.
1: Ale
4: na pometlu...
1: Hugo! Že ty do toho vždycky musíš dát něco, co já dost nerad slyším. Já mám rád čarodějnice, i s pometly, jenom v pohádkách. Proč říkáš, že někdo dostal pometlem od čarodějnice?
4: Já jsem neřekl, že někdo dostal pometlem od čarodějnice. Já jsem řekl, že čarodějnice létají na pometlech. I když v knížce Josefa Lady Bubáci a hastrmani je celé vozítko udělané z takových pometel.
1: Jo?
4: Letí na něm strašidlácký tatínek.
1: Strašidláci mají děti?
4: No, ti, o kterých pan Lada napsal v téhle knížce, ti mají. Ta knížka popisuje jejich veselé příhody.
1: Děti!
4: Mám ji tady. Já ti z ní hned něco přečtu. Chceš?
1: To bych chtěl. Bubáci a hastrmani, to se mi líbí.
4: A ukážu ti to pometlové vozidlo. Jsou to kouzelné létající saně nebo něco takového.
1: Jo, tak pojď, jdeme si číst.
0: Co to je, toto?
4: My jsme si chtěli chvilku číst. Tak pro dnešek už se dokukalo.
1: A docvrdlikalo, tak.
0: Ale co to je? Tohleto?
4: Co?
0: Piggy, co?
4: No, co?
0: Mám bot, ne?
1: Máš.
0: Mám bot. To je paráda. Když na vás člověk vyzraje, tak si běžte číst.
1: Tak ahoj.
0: Já běžím.
4: Ahoj.
0: No, já běžím zase na zahradu. Snad mě tam trkne nějaké další máslo. Vlastně oříšek, tedy tento nonc, slovo, no, tomu říkám významný úspěch, vyloženě významný úspěch pro kachny celého světa, takové jednoduché slovo a oni nevědí, co to znamená, tyhle dva já nachytám, to si

hroznech, které rostly vysoko. Už dávno neměla liška takový hlad. A jako z udělání nebylo do čeho kousnout. Táhla se schlíple k vesnici, kde doufala ukořistit něco na zub. Cestou přišla k vysoké zdi a přes ní visely hrozny vína. Když liška uviděla zralé plody, v nichž slunce jen jiskřilo, samou chutí se jí začaly zbíhat sliny. Opatrně se rozhlédla a když nikoho neviděla, mlsně natáhla krk a co jí síly stačily, odvážně vyskočila. Ale marně, hrozny rostly příliš vysoko. Liška na ně nedosáhla. Jen jí zuby cvakly na prázdno. Vyskočila podruhé, ještě výš, ale na hrozny zase nedosáhla. Div si jazyk nepřekousla, jak jí znovu zuby cvakly na prázdno. A tak se odrazila po třetí s vysoko nataženým krkem, ale jen slabě rozhoupala nejnižší hrozen a bezmocně se skutálela ke zdi. Zklamaná a zlostná schlíple stáhla ohon a na hrozny se už ani nepodívala. Jen sliny polkla na prázdno a když odcházela, pro útěchu si říkala, to bych tomu dala, zbytečně bych se namáhala, ať si visí. Co je mi po nich? Jistě jsou ještě kyselé, trpké. Kdo by je jedl? V té chvíli se podobala člověku, který haní a pomlouvá vše, čeho sám nemůže dosáhnout a co nemůže dokázat. Thank you.

0: Dědeček vyloví zlatou rybku. Rybka dědečkovi povídá: když mě pustíš, splním ti tři přání.
1: Dědeček se na ní zadívá a odpoví: to ti nepomůže. Já jsem kouzelný dědeček.
2: Vestrašení amatérka. Proti lidem, jak se zdá. Hrozná perchta z rožů berka. Bílá paní, to jsem já. Strach s dobovým koloritem je můj žertík nevinný. Kdo miluje hovory,

0: No, ale já si stejně radši pískám.
1: A potom krtek s ptačím mládětem pluli pořád dál a dál a kudy pluli, všude se krtek ptáků vyptával, jestli se jim v povodni nestratilo jedno ptačí mláďátko. Ale většinou ho všichni odbili.
2: Tohle přece není kuře,
1: zakoukali slípky pohoršeně.
2: Podívejte se na ten zoban, naše kuřátka mají zobáčky jako máčky.
1: Ani u holoubků krtek nepochodil.
2: Čím bychom to tvoje mrně krmili? Brzy by nám snědlo celý holubník.
1: Tím krtkovi připomněli, na co až doteď vůbec nemyslel. Že ptačí děti se musí krmit. A dokud tomu svému nenajde maminku, musí je nakrmit sám. Naštěstí každá velká voda něco bere a něco dává. Když vpluli do jedné zatopené chalupy, krtek v ní objevil tolik věcí, že by stačili nakrmit celé hejno ptačích mláďat. A ptáčeti, jak se patří, chutnalo. Brzy ale krtek zjistil, že chalupa není tak docela opuštěná. Za komínem číhal kocour Macour a už se drápal oknem do kuchyně. Hele, ptáček, mňau, to si pochutná.
0: Tak to teda ne, kocoure.
1: Krtek popadl ptáče a honem nasedli na štokrlátko, které plulo nohama vzhůru zatopenou kuchyni. Ještě, že krtek ani v tom zmatku nepustil z tlapek dřevěnou vařečku. Co by si teď bez pádla počali? Voda by s nimi v povodní mávala a strkala, jak by se jí zachtělo. Jako s támhletou psí boudou. Božinku, je to ku uvěření. Někdo zapomněl u boudy na řetěze uvázaného psa? Vždyť se může utopit.
0: Neboj se!
1: Krtek zapádloval k psí boudě, s ptáčátkem v podpaží na ní vyšplhal a pejska odvázal. Ten byl rád.
3: Děkuju, krtku,

0: asi tam, kam odplulo taky krtkovo štokrle a dřevěná vařečka. Takže zbyl krtek na střeše psí boudy docela sám. Bez lodě, bez pádla, jenom s ptačím mláďátkem.
1: A s tou vítrnicí.
0: Naštěstí měla psí bouda dost rozumu a pomalu se klidnou vodou šinula ke břehu. Pomalu, pomaloučku, až byla tak blízko, že krtek mohl vyskočit a za řetěz ji vytáhnout z vody. A na souši je psí bouda o moc lepší než nejlepší loď. Je to domek se vším všudy. Však se v ní taky krtek a ptačí mládě hned zabydleli a v minutě usnuli.
2: Digi básnička.
3: Kašel.
4: Po městě chodil kašel a zrovna mě si našel. Ale už běžím z nákupu, nesu si láhev sirupu.
3: A tak se, milí zlatí, ten kašel zase ztratí.
4: Yeah.
2: A teď ještě jednou.
4: Po městě chodil kašel a zrovna mě si našel. Ale už běžím z nákupu, nesu si láhev sirupu.
3: A tak se, milí zlatí, ten kašel zase ztratí.
2: Jestli se vám ta básnička líbila,
5: jděte na www.pigi.cz a tam ji najdete.

Stvoření čertovýho syna. Jak stvořili čertovýho syna, to taky stálo v písmě svatým. Ale kněží to odtamtáť vyškrtali, jenže se to přece ví. Tak když pambu upaťchal z bláta prvního člověka, ďábel porád pozadu očumoval, porád vokolo ocáskoval a pak uhňácal takovejch hned sedm. Tamten byl, jak je to zapsaný, k obrazu božímu. A tyhle všecky měli zasejt z kontrfej svýho mistra. Jak by to taky jináč mohlo bejt? Měli po celém těle černý štětiny jako rochně, hlavu jako chrulaj a drápy v ostrý panečku jen škrábnout a cáry by z toho lítali. Jo, ale ještě se žádnej ani nehejbal. Pambu tomu člověku vdech duši, von hned kon prokouk a začal se radovat. Jak by se taky neradoval, když tam měl všeho. Teďka ďábel na to vostal broulat jako nejedlej na jelito. Ale sám to nedoved, aby mu taky tak těch sedm synů vyskočilo. Porád si neuvěděl rady, jak do toho. Tak se ho pán Bůh ptá, chceš? Mám ti zbudit jednoho nebo všech sedm? Ďábel si myslel, zatím stačí taky jeden, jako má on, tak povídá, prej jednoho. No ten jeden teda hnedko vyskočil, očima vokolo koulil jako nevím co a jen se to na něm ježilo. A pambu mu povídá, hrome vstaň a pruž do otce svýho až do dne soudního. Tak milej syn se taky hned do toho dal a jen do toho třískal hůř než zjednanej. Ten ďábel neměl ani kudy utíkat,

0: porád za ním a jen bije. Vždycky prásk po něm, rána jako hrom. Pámbu se tomu jenom smál, tam těch šest si někam skoval a až bude soudnej den, zbudí je prej taky, aby svýmu bratroj pomohli. Lidičky, to bude teprve mela. Pán Bůh sedmkrát zaplatí. Náš farář vždycky kázal, co se dá knězi nebo chudým, že to Pán Bůh sedmkrát zaplatí. Tak starý Flousek, když to nakázání slyšel, myslí si, no, to by bylo dobře. Vzal krávu a vede ji na faru, že to a to. No, farář ji rád přijal. Ale Flousek čeká 4 dny, týden a zas týden a ono nic. Tak si došel na faru a do milýho faráře se pustil, že to je hrdlou lež, co nakázání poudal, a že to je hanba, že může takhle hrdlouhat. No ale farář se o to bránil, zhádali se a tak daleko to udělali, že se usaděj, který druhýmu ráno dá dřív dobrý tro, tenže vyhrá. Tak milej Flousek přemýšlí, jak tole províst. Napadlo ho, že před farářovejma okny je lípa, tak si na ní ules a vostal tam do rána. Koukal zrouna do okna. Ráno kuchařka faráře zbudila a když přinesla vodu, na farářovi mejt nohy a meje, von poudá. Vejš ne, tam vostávají páni pokolinští. Ale mila vejš, tak von zas vejš ne, tam je papež. No ale umila ho až na papeže. Tak teď mil zase von i. Vzal to hezky nad kolena, ona brekne, vejš, že nesmí, tam je Řím. No co, aby si sjel papež do Říma? No tak jel. Za chvíli farář se přičouhal ven, a kdepak by si na co byl pomyslil? Flousek na něj z lípy brečí, dobrý tro, pane farář, dobrý tro. Inu člověče, o který chvíle tady jste? Ale co jel papež do Říma? Tak milej farář se lek, umluvil ho, jen aby byl tiše a že mu dá ještě víc, než se usadili. No a dal. Tak Flousek děkoval Pánu Bohu, že to přeci jen pravda, že se mu 7krát odměnil.
1: Piggy má pro tebe spoustu pohádek a písniček.

0: O Jasanové paní, která k vlastním mužem byla prokleta a dlouhý čas v Jasanovém stromu žila, než se mezi lidi mohla vrátit. V hlubokém údolí mezi pohořím Džbánem a rovinami je na opukových skalách zřícenina starého hradu. Kdysi tu stával pevný hrad a jeho čeleď chránila kraj kolem dokola. Džbánský rytíř si prý jednou přivezl na svůj hrad mladou a krásnou paní. Odkud byla, nikdo nevěděl a ona sama o tom nikdy nemluvila. Bloudila hradem jako bezduchá, sotva promluvila se služkami a rytíři se vyhýbala, kde mohla. On byl člověk prchlivý a nikam daleko pro slova nechodil. Když se jednou spolu střetli u večeře, rytíř vzkypěl hněvem. To jsem si přivezl pěknou ženu, kloudného slova od ní neuslyším, nic nechce, o nic neprosí, chodí jako ve snách. Služkám pro posměch, že se o nic nestaráš. Zbytečně se zlobíš, můj pane. Nikomu jsem křivého slova neřekla a se služkami si poradím, když je potřeba. Omlouvala se paní mírným hlasem, ale to rytíře ještě více popudilo. Tvůj otec mi tě dal s náležitým věnem a já mu slíbil, že se o tebe dobře postarám. Jestli tu nejsi spokojena, jen řekni a nevěš pořád hlavu. Paní se zaleskly v očích slzy. Na rytíře se však podívala přísným pohledem. Ty dobře víš, že mám ráda jiného, ale na má slova si nedbal. Jsem a budu ti poslušnou ženou, ale nemám se z čeho radovat. Jestli mne nerad vidíš, jen řekni a já ti půjdu z očí. Když rytíř viděl, že si s ní neporadí, vstal od stolu a dveře za ním s třeskotem zapadly. Nebylo to dobré živobytí na hradu Džbáně. Rytíř s rytířkou byli jako vítr a voda. Pořád byla mezi nimi nějaká váda a kloudného slova jeden na druhého nepromluvil. Služky si začas na paní zvykly a měly ji rády, protože nikdy nikomu neublížila, na žádnou z nich nekřičela, všechno vyřizovala s nimi po dobrém. Paní rytířka sedávala nejraději na nádvoří pod starým velkým jasanem. Říkávalo se, že hrom do jasanu neuhodí a v tom stavení, před kterým roste, nikdy se neuhnízdí hadi ani štíři. Začas paní porodila dcerku. Když rytíř první dítě spatřil, zdálo se mu, že má zrovna tak smutné oči jako jeho matka. Přestože čekal syna, byl s dcerkou spokojen a ptal se paní, co by si přála. Dej porazit starý jasan a udělat z něho kolébku, aby zlé mocnosti neměly k dítěti moci. Prosila ho paní, ale rytíř se jejímu přání podivil. Co tě to jenom napadlo? Ten strom už tu stojí po staletí a nikdo z našeho rodu by ho neporazil. Moje stará kolébka byla dost dobrá pro mne, musí být tedy dobrá i pro mou dceru. Přivezu ti z města raději nový závoj a na šaty, aby ses měla do čeho strojit. Paní rytířka znovu muže prosila, ale on nedovolil strom kácet. Potom přišlo zase mnoho všedních dnů a vše se vrátilo ke starému. Paní byla také veselější, když své dítě kolébala. Za pěkných dnů dala vynést kolébku vždycky pod ten starý jasan a usedla tam na lavici. Jednou paní nad kolébkou usnula v pravé poledne a když se probudila, našla ji prázdnou. Hned spustila veliký křik a volala na služky. Kam jste dali mé dítě? Proč jste ji odnesli? Služky přiběhly a kroutily hlavami, oni dítě neodnesli. Paní ale plakala a křičela nad prázdnou kolébkou. Když celý hrad prohledali, stará chůva jí řekla: nedobře si, paní, dělala, když si v šesti nedělí chodila s dítětem z komory. To prý mají divoženky na ně nejvíce spadeno a za poledne je mohli z hradu tajně odnést. Buď ráda, že ti nepodstrčili svoje dítě, to bys měla teprve veliké trápení. Na večer se vrátil domů rytíř z lovu a když se dověděl, co se stalo, rval si vlasy. Potom vtrhl k paní do komory a křičel: proč si o dítě lépe nedbala? Stejně nemáš celé dny nic jiného na práci. Kéž bys byla raději tím starým jasanem, který dobře střeží náš hrad už po celá pokolení než mou ženou. Jak to rytíř řekl, paní mu před očima zmizela. Marně se po ní ohlížel a volal. Nikde jí nebylo. V jednom dnu tak přišel o dítě i o ženu. Za rok se rytíř znovu oženil a přivedl si na hrad novou paní. Byla hezká a veselá, pravý opak té prvé. Všude jí bylo hned plno, s rytířem si uměla poradit a brzy byla ona paní na džbáně a vše se vedlo tak, jak si sama přála. Ale stejně rytíř nedošel svého štěstí, protože s ní neměl žádných dětí. Pak do toho přišla vojna a rytíř musel na čas do světa. Když se vrátil, už se mu jezdit nikam nechtělo, jen do lesů na lov, kde mohl být sám. Jednou uviděl v lese překrásnou pannu. Než ji ale mohl oslovit, zmizela mu v nejbližší houštině. Pustil se za ní, ale dostihnout ji nemohl. Kam se jen mohla podít? Divil se a v tom se za ním ozval hlas.
1: Neboj se, rytíři. Panu ještě uvidíš, já sama tě k ní zavedu.
0: Když se rytíř ohlédl, uviděl za sebou divou ženu. Nebyla hezká, vlasy měla jako vrbové proutí a kolem těla byla opásána dlouhou trávou. Ruce a nohy měla hnědé a popraskané jako stromová kůra. Kdo jsi a kde ses tady vzala? Zeptal se rytíř a sahal po meči.
1: Jsem divoženka a bydlím v tomhle lese už 300 let. Protože se mi kdysi tu zastesklo, vzala jsem jednou za poledne tvé ženě z kolébky dítě. Od té doby vyrostla tvá dcera v panu a je na čase, aby si ji odvedl na svůj hrad.
0: Rytíř byl jako ve snách. Nevěděl, co má odpovědět. Srdce mu tlouklo až v krku, ale poslušně šel za divoženkou, která ho vedla hlouběji do lesa. Když prošli několika houštinami, přišli k velikému stromu, který svými větvemi chránil zelený palouk. Pod ním v trávě seděla krásná panna a dívala se na něho.
1: To je tvoje dcera Jasana,
0: řekla rytíři divoženka.
1: Dobře ji opatruj a nedej jí nikým ublížit, ať nepozná tolik hořkosti jako tvoje první žena.
0: Než mohl rytíř divožence poděkovat, zmizela v lese jako stín. Panna se beze strachu dívala na rytíře a když ji vybídl, aby šla s ním, podala mu ruku. Na cestě našel svého koně, panu na něho vysadil a vrátil se s ní na hrad.
2: A podívejme se, tohle jsou k nám hosti. Koho pak si to přivedl?
1: To je má dcera Jasana. Přivedl jsem ji, aby tu žila s námi. Kdo by se jí chtěl křivým slovem nebo pohledem dotknout, bude mít se mnou co dělat.
0: Řekl rytíř rozhodně a dovedl dceru do domu.
2: Tohle bude pěkné hospodářství, zlobila se rytířka. Snad nechceš, abych slečně posluhovala. Brzy bych se dočkala špatných konců.
1: To po tobě nežádám, ale měj ji jako svou dceru, když stejně žádných dětí už u nás nebude.
0: Pana se každému líbila, jenom rytířce ne. Ta na ní pořád něco viděla a v ničem se s ní nemohla shodnout. Před rytířem se však měla na pozoru, ale když odjel na lov, hned se do Jasany pustila.
2: Jsi jako dřevo, k pořádné práci se nehodíš a chodíš tu jako královna. Nebýt toho, že bych s tvým otcem po dobrém nevyšla, dávno bych tě už vyhnala z hradu.
0: Pana si na rytířku nikdy otci nestěžovala. Ve všem se jí snažila vyhovět, ale stejně se jí nezavděčila. Když měla trochu volného času, nejraději sedávala na lavici pod starým Jasanem, jako kdysi její matka. Nejednou jí tam otec zahlédl a vzpomněl si na svou první ženu. Ale co bylo pryč, už se vrátit nedalo. Až jednou, když zase rytíř nebyl doma, rytířka měla zlý den. Na každého se zlobila a nejvíce na nevlastní dceru. Jak jí přišla do cesty, sesypalo se na Jasanu plno zlých slov. Pana, jak mohla, utíkala se vyplakat pod starý Jasan. Když jí rytířka viděla oknem, zavolala pacholky a poručila jim, aby ten starý strom podřezali.
2: Ale pospěšte si, abyste byli s tou prací hotoví dřív, než se pán vrátí z lovu.
0: Pacholci vzali pily a sekery a šli porazit Jasan. Pana je na kolenou prosila, aby to nedělali, ale oni jí řekli.
3: Co můžeme dělat jiného? Jak naše paní poručila, tak se stane.
0: Sotva zaťali sekeru do kmenu, ze stromu se ozvaly lidské vzdechy. Pacholci už chtěli všeho nechat, ale rytířka znovu na ně z okna křičela, aby si pospíšili. Zasekli tedy po druhé a po třetí, potom nasadili pilu a starý kmen podřezali. Pana prosaný pláč neviděla ani na oči a když podťatý strom padl na zem, hrozně vykřikla. V tom se kmen rozpadl na dvě půle a v něm se objevila Jasanová paní. Byla krásná a sotva vykročila z kmenu, rozepjala náruč a volala. Dcero, dítě moje, teď už mi tě nikdo nevezme. Pacholci a služky padli na kolena a dívali se na ní jako na zázrak. Jeden starý sluha si vzpomněl, že už tu paní kdysi viděl.
2: Vždyť to je naše rytířka, co ji pán kdysi proklel.
0: Hned šel kolem jeden hlas a k druhé rytířce se brzy doneslo, co se na nádvoří hradu přihodilo. Než se vzpamatovala, stráže otvírali bránu a rytíř se vracel z lovu. Když uviděl zhluk lidu, rychle si pospíšil a chtěl vědět, co se tu stalo. Jakmile spatřil vedle Jasany svou první paní, klekl před ní na kolena a prosil za odpuštění.
4: Dávno už je všechno odpuštěno a za námi, řekla Jasanová paní. Nebýt toho, že tvá druhá žena poručila skácet ten strom, snad bych v něm byla zakleta po staletí.
0: Všichni kolem se radovali, když rytíř vedl paní s dcerou do paláce. Jen druhá rytířka se neradovala a tajně skládala své věci do truhlic. Dobře věděla, že tu není už pro ní více místa a mrzelo ji, že tomu všemu sama pomohla. Druhého dne odjela z hradu bez rozloučení a nikdy se nevrátila. Rytíř s Jasanovou paní žili na hradu Džbáně ještě pěknou řádku let
4: a nikdy nebylo mezi nimi více pohody jako tehdy. Pro dceru Jasanu si přijel mladý rytíř a odvezl ji sebou na svůj hrad. Dávno už je hrad Džbán v rozvalinách, ale Jasanová paní se tu prý objevuje na jaře, když kvetou stromy. Kdo ušetří květů, toho podaruje zlatou mincí, za kterou si každý může koupit své štěstí.

0: Václav Cibula.
1: Španělské pohádky.
0: Zlatý kočár. Byl jednou jeden král a ten si přál mít zlatý kočár. Zavolal svého komořího a řekl mu: můj milý komoří, už mám všechno, co si král tak veliké země může přát. Jenom zlatý kočár mi chybí a to mě trápí. Musíš najít někoho, kdo by věděl, jak takový kočár získat. Královská pokladna je prázdná a zlata bych v ní nenašel ani na prstýnek. Kdo mi dobře poradí, dostane mou dceru za ženu. Kdo špatně, přijde o hlavu. Komoří se uklonil a pravil: nedělej si starosti, náš králi a pane, hned zítra dám rozhlásit po celé zemi tvé přání. Když ho král milostivě propustil, komoří si dal přivolat královského trubače a řekl mu: můj milý trubači, dostali jsme svízelný úkol. Hned zítra dáš rozhlásit po celé zemi, že náš nejmilostivější pán a král hledá někoho, kdo by mu poradil, jak získat zlatý kočár. Kdo poradí dobře, dostane princeznu za ženu. Kdo poradí špatně, ztratí hlavu. Trubač se uklonil a řekl: nedělej si starosti, pane komoří, zítra bude vědět celá země, že náš pán a král zatoužil po zlatém kočáře. Trubač objel celou zemi a všude hlásal královo přání, avšak nenašel se jediný člověk, který by věděl, jak opatřit tolik zlata. Až jednoho dne zaklepal kdosi na bránu králova paláce a zvolal: lidé dobří, honem mi otevřte, jdu za králem. Stráž pootevřela bránu. Co chceš našemu králi? Zeptal se voják stroze a příchozí odpověděl: přináším dobrou zprávu. Chci poradit králi, jak získá zlatý kočár, po kterém tolik touží. Strážný otevřel bránu do kořán a spatřil před sebou venkovského chudáka, záplatovaného od hlavy až k patě. Ale urostlý byl, to musel strážný uznat, široký v ramenou, rovný jako jedle, oči mu svítily jako dva uhlíky. Honem si to rozmysli, řekl strážný, copak nevíš, že v králově pokladnici je prázdno jako na vinici začátkem zimy? Chceš přijít o hlavu? Kat už má dlouhou chvíli. Chtěl zase bránu zavřít, ale venkovan řekl rychle: kdo tady mluví o katovi? Já si jdu pro princeznu. Neslyšel jsi snad, co dal vyhlásit náš pán a král? Strážný tedy znovu otevřel a jenom si povzdechl: tak pojď dál. Komu není rady, tomu není pomoci. Bude tě škoda. Zavedl mladého muže ke králi. Král si venkovana pozorně prohlédl a řekl: zdá se mi, že máš víc odvahy než rozumu. Pověz mi tedy, jak získám zlatý kočár. Takový zlatý kočár můžeš mít docela snadno. Jenom se divím, že si na to nepřišel sám. Král se zavrtil na trůně a řekl přísně: když jsi tak moudrý, poraď. A mladý venkovan řekl: stačí, když z jara třikrát za sebou nepřijde mráz a když v létě tři dny za sebou pořádně zaprší. Král užasl a odpověděl: musím se přiznat, že ti nerozumím. Můžeš mi to vysvětlit? Venkovan se podivil: co je na tom tak složitého? Takovou věc pochopí každé malé dítě. Poslouchej dobře. Když přijdou jarní mrazy, všechno ti na polích i v sadech zmrzne a nic se ti neurodí. Když mrazy nepřijdou, vzejde ti obilí na polích a v sadech rozkvetou všechny stromy. A dál, když začátkem léta pořádně nezaprší, stromy ti uschnou a obilí zežloutne. Ale když pěkně zaprší, všechno se zazelená a budeš mít takovou úrodu, že se ti zlato do pokladnice ani nevejde a ještě ti zbude na zlatý kočár. Král sklonil hlavu a dlouho přemýšlel. Potom vstal a zvolal. Přiveďte princeznu. Čeká tu na ní někdo, kdo si zaslouží, aby si vzal mou dceru za ženu.

o hloupém muži. Žili jednou v jedné vsi žena a muž. Žena měla svého muže ráda, jenom ji trápilo, že všechno poplete. Když ho poslala pro olivy, přinesl kukuřici. Když ho poslala pro kukuřici, přinesl kohouta. Když měl něco vyřídit, buď to vyřídil obráceně, nebo to docela zapomněl. A tak to šlo den ze dne, pořád dokola. Jednou potřebovala žena jehly na šití a poslala pro ně muže do města. Vrátil se až večer. Žena se zeptala, kde má jehly, a muž odpověděl: potkal jsem na cestě vůz se slámou, volci nemohli do kopce a kočí mě prosil, abych mu trochu zatlačil. Hodil jsem jehly do slámy, aby mi nepřekáželi, a pomohl jsem mu. Ale už jsem je pak nenašel, i když jsem prohrabal celý náklad. Žena začala bědovat. Kam si dal rozum hodit jehly do slámy? Taková věc se přece zapíchne do kabátu. Počase poslala žena muže ke kováři, aby přinesl železný hák do stáje. Muž si vzal od kováře hák a vzpomněl si, co mu žena radila. Chtěl zastrčit hák do kabátu, ale rozpáral přitom kabát na tři kusy. Když přišel domů, žena se rozlobila. To tě nenapadlo, že taková věc se nese přes rameno? Muž kajícně přiznal, že ho to opravdu nenapadlo, a poprosil ženu, aby už se nehněvala. Uteklo pár dnů a žena poslala muže do sousední vsi, aby koupil vepře. Muž koupil vepře a hned si vzpomněl, co mu žena radila. Vzal vepře za nohu, hodil si ho přes rameno a zvesela si vykračoval domů. Když vkročil do dvorku, prasátko už nedýchalo. Žena bědovala a naříkala: kde si nechal rozum? Něco takového se přece přiváže na provázek a popohání se klackem nebo holí. Po nějakém čase ho poslala žena na trh pro džbán. Muž koupil džbán, přivázal ho na provázek a táhl ho za sebou. Sotva vyšel z města, ulomil si v křoví silný klacek a každou chvilku pěkně džbán popohnal. Když přišel domů, měl na provázku jen hliněné ucho. Žena se rozplakala a dlouho si stěžovala na svůj osud. Nakonec zvolala: příště už nikam nepůjdeš, raději si všechno vyřídím sama. Muž ji chtěl udobřit a řekl mírně: ano, to jistě bude lepší. Já zůstanu doma a o všechno se postarám, než se vrátíš. Po několika dnech chtěla žena poslat muže do města na trh, ale hned si pomyslela, jak by to zase dopadlo. Zavolala ho a řekla mu: musím jít do města. Poslouchej dobře, co ti povím. Zůstaneš doma a budeš hlídat, aby kozy neutekly do kukuřičného pole. Kdybys měl žízeň a šel se do sklepa napít vína, pořádně sud zavři. Vzpomněla si na hrnec plný cukru a řekla: hlavně nechoď k tomu velkému hrnci v předsíni, protože je v něm jed. A ještě dávej pozor na slepici a na kuřata, aby je nezadávila liška. Budeš si to pamatovat? Muž všechno poslušně opakoval a žena odešla do města na trh. Sotva za ní zaklapla vrátka, muž se posadil na dvorek a dával pozor na slepici, aby ji neodnesla liška. Slunce však pálilo a muž dostal žízeň. Vstal, šel do sklepa a vytáhl zátku ze sudu vína. V tom si vzpomněl, že nemá sklenici. Strčil tedy do otvoru palec a dlouho přemýšlel, co má dělat. Jak tak stál, spatřil na schodech psa. Přivolal ho, strčil mu ocas do otvoru a běžel si do světnice pro sklenici. Sotva našel sklenici, uslyšel, jak přes plot volá soused: hej, pojď rychle, kozy se ti pasou v kukuřici. Rozběhl se do sklepa pro psa, ale pes zatím utekl a ve sklepě bylo po kotníky vína. Vrátil se rychle do světnice, popadl z truhly pytel mouky a vysypal ji ve sklepě na zem, aby se víno vsáklo a žena nic nepoznala. Pak chtěl jít vyhnat kozy z kukuřičného pole, ale sotva vyběhl na dvůr, uviděl, jak mu liška odnáší slepici. Posadil se na práh, dal si hlavu do dlaní a začal žalostně naříkat.
Co si jen počnu? Může mít někdo na světě větší smůlu než já? V největším zoufalství si vzpomněl na hrnec s jedem. Vyskočil, běžel k hrnci, nabral jed na prst a lízl si. Jed byl sladký jako cukr, chutnal mu a tak vyjedl celý hrnec až do dna. Chvíli čekal, až jed začne působit, ale jed byl asi starý a ztratil účinek. Muž se rozlobil ještě víc, popadl cep, vyhazoval ho do vzduchu a čekal, až mu cep spadne na hlavu a zbaví ho všeho trápení. Tak ho spatřila žena, když se vrátila z města. Muži, vykřikla, co to děláš? Ztratil si rozum docela? Muž hodil cep do studny a vyprávěl jí, co se přihodilo. Žena ho vyslechla, objala ho a řekla, víš co, já ti odpouštím. A slíbila, že mu už nikdy nebude nic vyčítat. Muž byl zase rád na světě a oba pak spolu žili šťastně ještě dlouhá, dlouhá léta.

Naše babička nám na dobrou noc nespívala jenom pomalé ukolébavky, ale třeba i tuhle tu veselou písničku. Písničku o komáří svatbě. Komáři se ženili, bzum, bzum, ženili, kapku vína neměli, bzum, bzum, neměli. Komáři se ženili, ženili, kapku vína neměli. Přiletěl k ním slavíček, bzum, bzum, slavíček, přines vína žejdlíček, bzum, bzum, žejdlíček. Přiletěl k ním slavíček, slavíček, přines vína žejdlíček. Komáři se opili, bzum, bzum, opili, až komára zabili, bzum, bzum, zabili. Komáři se opili, opili, až komára zabili. Komár leží v komoře, bzum, bzum, v komoře. Muška pláče na dvoře, bzum, bzum, na dvoře. Komár leží v komoře, komoře. Muška pláče na dvoře. Neplač, muško, co ti je? Bzum, bzum, co ti je? Vždyť ti komár ožije. Bzum, bzum, ožije. Neplač, muško, co ti je? Co ti je? Vždyť ti komár ožije. Těžké jeho ožití. Bzum, bzum, ožití. Když je na smrt zabitý. Bzum, bzum, zabitý. Těžké je ho ožití, ožití. Když je na smrt zabitý. Sádlo z něho vybrali, bzum, bzum, vybrali, za 5 zlatých prodali, bzum, bzum, prodali. Sádlo z něho vybrali, vybrali, za 5 zlatých prodali. Vidíš, vidíš, co se může stát na komáří svatbě. Tak a teď si tu písničku spolu ještě jednou zaspíváme.

Těžké jeho ožití, bzum, bzum, ožití, když je na smrt zabitý, bzum, bzum, zabitý. Těžké jeho ožití, ožití, když je na smrt zabitý. Sádlo z něho vybrali, bzum, bzum, vybrali, za 5 zlatých prodali, bzum, bzum, prodali.

0: Biggy hádanka. Teď je jedna z dvorečku. Běží kolem sestřička, žlutounka je celička. Naše máma slepice se zobala nejvíce. Kdo pak ví? Který pak ptáček má maminku slepičku a tatínka kohoutka?
1: Housátko.
0: Kocoure Vojto, ty no. Si ze mě děláš zase legraci.
1: Jo, je to kuřátko.

Kolo, kolo, koloběžka, ta by stála za pokus. Kolo jízda, poloklus. Dospělí to neocení, pro ně koloběžka není. Nemáte však ponětí,

0: Setkáme se s překážkou,
1: ubrzdíme to podrážkou.
0: Kdo neumí říditi,
1: dá si odstan hliníky.
2: Dá si odstan hliníky.
0: Setkáme-li se s poruchou,
1: dojdeme k cíli porukou.
0: Setkáme-li se s bahnem,
1: okamžitě zahneme.

0: Jedničku.
1: Pavučinka. Nad tím naším paloukem mluví pavouk s pavoukem. Co to vidím, drahé dítě? Kdo tě učil soukat nítě? Tohle má být síť? Kdo si myslíš, že se chytí do tak potrhaných sítí? Všechny mouchy uletí ti, ty jsi truhlík, viď?
2: A ten malý pavouk na to. Když já strašně škytám, táto, a jak škytnu? Škyt! Přetrhnu si nit.
3: A teď ještě jednou.
1: Pavučinka. Nad tím naším paloukem mluví pavouk s pavoukem. Co to vidím, drahé dítě? Kdo tě učil soukat nítě? Tohle má být síť? Kdo si myslíš, že se chytí do tak potrhaných sítí? Všechny mouchy uletí ti. Ty jsi truhlík, viď?
2: A ten malý pavouk na to. Když já strašně škytám, táto, a jak škytnu, škyt, přetrhnu si nit.
3: Jestli se vám básnička líbila, jděte na www.pigy.cz a tam ji najdete. Mňau.
4: Igunovy přípravy na nový život. Pana Vavřince se kupodivu tohle všeobecné vzrušení nijak moc netýkalo. Profesora Kadeřábka neznal a pokládal ho za šarlatána, který využil situace a chce se za každou cenu zviditelnit. Ha, já bych vám, milý pane, mohl o lichožroutek a o Kilimandžáru vyprávět, ha, ale nechám si to pro sebe. Ani mě nenapadne chodit s tím do televize. Já mám teď docela jiné starosti, říkal si. To byla pravda. Egon žil jenom návratem Helenky. Už se mu podařilo zjistit, že vrchní sestra nepřiletí s ostatním letadlem, nýbrž se vrátí domů tím starým kamionem. Cesta se pochopitelně protáhne, příjezd je očekáván v sobotu v odpoledních hodinách na centrálním náměstí, kde převezme štafetu nový kamion, mířící zase do Afriky. Egon se dal do gruntování. Začal u ledničky a skončil v prádelníku. Z ledničky vyhodil do odpadků všechny nedojedené konzervy a z prádelníku všechny licháče, aby si Helenka nemyslela, že je nějaký nepořádník. Vymetl i pod postelí a pak si na lůžko pověsil její fotografii v rámečku. Najednou se mu do hlavy zavrtala znepokojivá myšlenka. Jak to vlastně budou žít ve třech? Teď, když Hihlík zůstal sám, bude ho jistě víc potřebovat. A co na to Helenka řekne? Nebo si Hihlík už je přece velký, někoho domů přivede. To by ještě šlo, ale co když pak přijdou děti? Teď, když Hihlík už nemá dědu a jeho rodiče jsou v Africe, proč by si nemohl pořídit děti? Tohle se panu Vavřincovi honilo hlavou. Napadlo ho, že se musí podívat, jak to vlastně v tom Hihlíkově pokojíku vypadá. Sundal ze skiny diplom, ale žádná dvířka tu neviděl, jen pár pavučin. Jak je to možné? Kudy s dědou dovnitř a ven chodili? Vzít si kladívko a zeď proklepat, aby našel to duté místo, ho nenapadlo. Na to nebyl dost praktický. A tak diplom nejlepšího trubače zase pověsil na skobu a řekl si, že se na to Hihlíka zeptá. Ale kdy? Teprve teď si Egon uvědomil, že Hihlíka už několik dnů neviděl. Nevěděl, že je teď pořád s Ramíkem a že u něho na půdě i spí. Ale zarazilo ho, že si toho vůbec nevšiml. A jak by mohl, když měl plnou hlavu slečny Helenky, že?

0: Maminko, děti ve škole mi říkají, že mám velké a špičaté zuby.
1: Ale Pepičku, přece bys jim nevěřil. Vždyť ty máš zuby jako perličky.
0: Fakt.
1: Ale teď už běž do pokojíčku, abys nám tu nepoškrábal podlahu.
0: Maminko!
1: To bylo u upíru.

0: kosatkové a šmakovinky. Ahoj, ahoj, ahoj. Mávám vám ze své kuchyně, kde jsem připravená nejen já, Veverka Laskonka, ale i můj věrný učeň a pomocník Piggy.
1: Nazdár! Bude dort! He.
0: Nebude, Piggy. Děti jsou u rádí, jsme tady všichni a můžeme začít s dnešním receptem.
1: Takže ten dort...
0: Piggy, nach toho.
1: Bude dort?
0: Dort nebude.
1: Och jo! Než jsme začali vysílat, tak si říkala, že to bude sladěvoučké. Takže dort!
0: No ale dort ne. Ale sladoučká pochoutka to bude. Poslouchej. Uděláme si teplý sendvič s arašídovým máslem a banánem. Co ty na to?

0: a med. Máme všechno?
1: Všechno nahromadě!
0: No tak jdeme na to. Poprosím tě, aby ses nejdříve postaral o arašídové máslo.
1: Jo. To já už se právě tak jako starám s radostí.
0: Píky, ty mlsouné, vždyť tam nic nezůstane.
1: Ale říkala, že se o něj mám postarat. Tak...
0: No ale namaším, prosím, oba plátky chleba.
1: No tak dobře, na to tam snad ještě zbylo. Co dál?
0: Teď oba ty natřené krajíce malinko posypej s kořicí.
1: Je, teď mi tam té skořice spadlo nějak moc.
0: Ukáž, to je v pořádku, skořice víc nevadí. A teď oloupej banán a nakrájej ho na kolečka.
1: Také můžu tím nožem, který je kulatý, vy?
0: Ano, a těmi kolečky pak oblož jeden z krajíců.
1: To mám ty banány dávat na to arašidové máslo?
0: Ano, a pěkně zhusta. Ještě banán trošičku pokapeme medem. Tak, a přiklopíme druhým krajícem.
1: Tak to tam dám. Takhle, už to mám.
0: Výborně, a teď přijde na řadu opékání. Takže...
1: Já to řeknu. Pomoc dospělého.
0: Právně. Vy doma si zavolejte na pomoc dospělého. Vždy mu pomůžu já. Na pánvičce na mírném ohni rozehřejte trošku másla a na něj pak přijde sendvič. Opékejte ho opatrně a pomalu, ať chleba nespálíte a z obou stran. Chlebík se opeče jako topinka a navíc teplem se krásně spojí všechny chutě, které jsme ukryli dovnitř. Arašidové máslo, med, skořice a banán.
1: Kam se na tohle hrabou všechny dorty světa? Juhu! Už to bude, Laskonko. Můžu to už spučnout. Zbíhají se mi sliny, voní to... Já už to nevydržím.
0: Ustahuji pánvičku z plotny a dávám ti sendvič na talíř. Ale opatrně, ať se nespálíš. A teď prosím, omluvte Piggyho. Pochutnává si a myslím, že se nebude moc rozloučit jako vždycky. Má plnou pusinku, jak slyšíte. A pokud se sliny zbíhají i vám a chtěli byste si recept vyzkoušet, najdete ho jako vždy v mé sbírce nejlepších veveřích receptů na www.piggy.cz. Pa, pa, pa, mlsotkové a šmakovinky, mějte se hezky.

0: O dvou neposedných žížalách. Na věčně mokré a blátivé loučce u záhybu řeky žily dvě žížaly. Jmenovaly se Žužla a Bužla. A byly to kamarádky. Takové kamarádky, co se musí jedna před druhou pořád vytahovat. Jenomže oni se vytahovali tak, že Bužla, aby byla o kousíček větší, se natáhla ještě a ještě a ještě a praskla. A byly z ní dvě malé bužličky. Chudinka Žužla, celá polekaná, dala ty dvě bužličky zase rychle k sobě, aby ještě srostly opět v jednu dlouhou bužlu. Chtěla mít jednu pořádnou kamarádku a ne dvě trpasličí žížaly. To by tak ještě scházelo, aby jedna bužla měla proti ní druhou na pomoc. Ty by pěkně ukřičeli, upovídali, uchechtali, že by to ještě nakonec prohrála. A tak se Žužla s bužlou pořád vytahovali. A když něco dokázala Žužla, hned bužla šla a chtěla provést ještě odvážnější kousek. Tak jednou přišel na loučku roztržitý rybář a začal hledat pod kameny žížaly jako návnadu na ryby. To bylo něco pro Žužlu. Nenápadně mu vlezla po zádech až do kapsy kabátu a když si tam za chvíli sáhl pro kapesník, vytáhl s ním něco, co vypadalo prach zatroleně jako žížala.
1: To nemůže být žádná žížala, i když tak vypadá, řekl si a promnul si oči. Co by dělala v mé kapse, když jsem si ji tam nedal? Přece nejsem blázen.
0: To se ví, že blázen nebyl, jen trochu roztržitý, jak bývají někteří rybáři. Když bužla viděla, jak skvělý kousek se povedl její kamarádce, hned chtěla provést ještě něco skvělejšího. Všimla si, že rybářovi chybí u jedné šněrovací boty tkanička. Vlezla si tedy do dírek v botě místo ní a lehce se zašněrovala. Nedalo jí to ani tak moc práce, protože ta bota byla prázdná. Rybář se totiž přezul do vysokých gumových bot. A proč se vlastně přezul? Myslíte, aby se nenamočil? Chyba. Přezouval se proto, aby rybkám nenašlapal. Měli tam vždycky vzorně uklizené oblázkové dno. Tedy se přezul jako vy, než vejdete do třídy. No, a když si večer zase obouval své staré šněrovací boty, všiml si, že jedna ta tkanička je taková zvláštní, pružná.
1: To teď vyrábějí zajímavé tkaničky, řekl si. Tahle vypadá skoro úplně jako žížala. Ale žížala to být nemůže. Co by dělala žížala v botě? A protažená dírkami? Nejsem přece blázen.
0: Když rybář odcházel, bužla se pomalu a pohodlně vyšněrovala a vrátila se k Žužle. Obě se potom zase jedna před druhou vytahovaly, jak si z toho roztržitého rybáře vystřelili a které z nich se to líp povedlo. Žužla tvrdila, že se jí hrozně divil a říkal, že je blázen. Bužla ale křičela, že se jí taky divil a taky říkal, že je blázen. A tak se Žužla a Bužla ne a ne a nemohli dohodnout, které z nich se to povedlo lépe. Rybář se vrátil domů nejen bez tkaničky, ale i bez ryb. Jak taky mohl nějakou chytit, když místo, aby měl dvě žížaly na háčku, měl jednu v kapse a druhou v botě. To měl z toho, že chodil na loučku, kde bydlely jen dvě žížaly, za to ale nejneposednější vytahovalky z celého okolí. Ještě že je neslyšel, jak se mu potmě chechtají. Vy si myslíte, že se žížaly nemohou smát? Tyhle se smály. A jak?

0: Jak vodník rozesmál malého smutného klauna. Bylo krásné letní odpoledne. V mírném vánku se na rákosí houpaly vášky a tu a tam líně kvákla žába. Na kraji rybníka ležel v mělčině sumec a jen občas se převalil ve sluncem rozehřáté vodě. Vodník Žblabuňka seděl na vrbě a také odpočíval. A jak tak sedí a lenoší, zaslechl najednou nějaké podivné břinkání a troubení a jakoby bubnování. Táhlo se to odněkud z veliké dálky, ale každým okamžikem to bylo o malonko hlasitější. Vodník se rozhlíží, ale nikde není nic vidět a ten randál se přibližuje a je čím dál tím silnější. I ten sumec v mělčině se přestal převalovat a zajel ke dnu.
1: Ale vždyť je to muzika, ožil Žblabuňka, že by muzikanti ze vsi.
0: Ale muzikanti ze vsi to nebyli. Vodník natahuje krk jako užovka hlavu z vody.
1: A najednou teď tam dole u spáleného mlýna, spoza mlýna vyšel slon. Vodník div nespadl z vrby a za slonem vyšly bílí koně s huňatými chocholy na hlavách a stříbrnými uzdami a táhnou barevné maringotky. A teď muzikanti, celá kapela. A muzikanti hrají a břinkají a za nimi jdou klauni, žongléři, kouzelníci a polikači ohně, kejklíři, tanečnice v nadýchaných sukinkách a provazochodci, medvědář s medvědem a klece se zvířaty, krotitel s opicí na rameni a nakonec jde žirafa s dlouhým krkem jako kostelní věž. A kolem toho pobíhají, povykují a křičí děti ze vsi. Ale vždyť je to cirkus,
0: zaradoval se Žblabuňka a najednou byla louka vedle rybníka plná pokřikování a prospěvování. Někdo troubil na trumpetu a do toho řval lev a pobíhaly tanečnice a za chvíli stál na louce obrovský stan.
2: To je šapito, cirkusový stán, vysvětloval vodník jednomu malému pulci, který zvědavě vykukoval z vody.
1: A teď upaluj domů, to není nic pro tebe.
0: Když se setmělo, rozzářil se cirkusový stan tisíci barevnými světly. Kapela vyhrávala a u vchodu do stanu se tlačilo plno lidí ze vsi. Přišel dokonce i pan starosta. Vodník si tu podívanou nechtěl nechat ujít a šel taky. Svátečně se vystrojil, za klobouk si strčil rákos a sedl si hned do první řady, aby dobře viděl. A už to začalo. Domané, že se důstojně vkolébal slon. Obecenstvo jenom vzdychlo, jak byl veliký. A za ním cvičené opice, kouzelník a mořská pana v sudu, koně, co umějí tancovat a klanět se, a fakír, co si lehne na hřebíky, jako by to byla peřina. Pod kopulí stanu létali cirkusáci z jedné hrazdy na druhou a úplně až nahoře ve špici chodil někdo po provaze. Vodník Žblabuňka na tu nádheru koukal, ani nedýchal. Potom přišel krotitel ve zlaté uniformě jako císařský generál. Měl obrovské kníry nakroucené nahoru do špičky a v ruce držel dlouhý bič.
2: Ten má kníry jako náš sumec, pomyslel si vodník, ale sumec je má víc dolů.
0: Za krotitelem vběhli do manéže lvy. Sedli si na velké, barevné krychle, řvali a cenili zuby. Kapela přestala hrát, jako když utne. Jenom malý buben bubnoval. Největší lev otevřel tlamu a krotitel mu do ní strčil hlavu. V tom okamžiku lev tu svou obrovskou tlamu zavřel a lidé si mysleli, že lev krotiteli hlavu ukousl. Ale najednou lev zazýval a krotitel živý a zdravý se ukláněl na všechny strany a práskal bičem.
2: No to jsou mi věci, kulil vodník oči. To musím doma taky vyzkoušet, ale raději se Sumcem, ten nemá zuby.
0: A už přiběhli klauni. Měli pestré plandavé šaty, obrovské boty a pomalované obličeje. Skákali, dělali kotrmelce, tropili si žerty z ředitele cirkusu i z obecenstva. No to se divákům moc líbilo, nejvíc dětem. Když se Žblabuňka vracel z cirkusu domů, povídá si:
2: no, bylo to krásné, ale ten nejmenší klaun byl nějaký smutný.
0: Měsíc svítil jako rybí oko a rybník se v měsíčním světle jenom třpitil. Vodník ještě obhlédl, jestli je všechno v pořádku, a už chtěl zmizet pod vodou, když se na stavidle něco pohnulo. Žblabuňka kouká, on tam někdo na stavidle sedí. Má to pestrý šaty a pomalovaný obličej. Je malý, smutný klaun. Vodník přišel blíž a potichu, aby malého klauna nepolekal, pozdravil. Klaun zvedl hlavu a upřel na vodníka své velké smutné oči. Až Blabuňkovi se zdálo, že se v měsíčním svitu na klaunově pomalované tváři zaleskla slza.
2: Ty jsi taky klaun?
0: Zeptal se malý klaun.
2: Ne, já jsem vodník, řekl Blabuňka. Možná, že tak trochu vypadám jako klaun, ale klaun nejsem.
3: Vodník, a co tady děláš?
2: No, já tady bydlím,
0: řekl Žblabuňka a ukázal na vodní hladinu.
2: V noci jsem pod vodou a přes den se starám o rybník, víš, a taky pomáhám lidem.
3: To je dobře, že pomáháš lidem,
0: řekl malý smutný klaun.
3: Aspoň někoho máš, kdo tě potřebuje.
2: Ještě mám ryby a vodní víly, řekl vodník.
3: Já nemám nikoho,
0: řekl malý klaun.
3: Mě nepotřebuje nikdo.
0: A pokrad mu si rukávem utřel oči, aby to vodník neviděl, ale tento stejně zahlédl.
2: Jak to, že tě nikdo nepotřebuje, divil se Žblabuňka. Každý večer rozdáváš smích a dobrou náladu. Já jsem tě viděl v cirkuse a moc se mi to líbilo.
0: Malý klaun vzdychl.
3: Mě nerozesměje nikdo. Já už jsem rozdal tolik smíchu, že už pro sebe žádný nemám. Na mě už žádný nezbyl.
0: Vodník se poškrábal na hlavě. Bylo mu malého smutného klauna líto. Rád by mu pomohl, ale nevěděl jak. A najednou dostal nápad.
2: A víš ty co? Ty jsi mě rozesmál v cirkuse a za to teď rozesměju já tebe.
0: A než k tomu mohl malý klaun něco říci, vodník Žblabuňka se uklonil zrovna tak, jak to dneska viděl v cirkuse. Malý smutný klaun seděl na stavidle a svýma velkýma vážnýma očima vodníka pozoroval. A ten se činil, jako kdyby dělal klauna po celý život. Rozepnul si svůj dlouhý zelený kabát a na hlavu si posadil veliký list blatouchu. Pak se rozeběhnul, skočil na hladinu rybníka a klouzal po vlnách. Potom se houpal chvíli na vrbě, kvákal a nafukoval si jako žába a všelijak se šklebil. A když začal dělat na vodní hladině kotrmelce, malý smutný klaun se trochu pousmál. A vodník vyplazoval jazyk, hýbal ušima, pískal na rákosovou píšťalku, ale schválně falešně, a koulel očima. Pak mu z rukávu začaly vyskakovat žáby, ale to už se malý klaun smál na celé kolo. Žblabuňka se doklouzal po hladině rybníka až před stavidlo, na kterém rozesmátý malý klaun seděl a uklonil se.
3: Bravo, bravo,
0: tleskal malý klaun a už vůbec nebyl smutný. Vodník si utřel spocené čelo a zafuněl.
2: No, není to lehké být klaunem.
3: A teď už nebudu nikdy smutný,
0: zeptal se malý klaun. Žblabuňka zavrtěl hlavou.
2: Už nikdy, ale kdybys chtěl, můžu ti ještě dát kouzelný letní nový květ na zahnání smutku.
0: Malý klaun vykulil své velké hnědé oči.
3: Kouzelný letní nový květ? A ten bys mi opravdu dal?
2: Dal, řekl vodník. Ten zažene každý smutek. Mám to vyzkoušené, dodal ještě.
3: Ten bych chtěl, řekl malý klaun. Ten bych moc chtěl.
0: Žblabuňka šáhl do šosu a vylovil bílý letní nový kvítek.
2: Tady je, řekl. A dobře ho opatruj.
0: Malý klaun si prohlížel svýma velkýma hnědýma očima letní nový květ.
3: My máme u nás v cirkuse taky kouzelníka, řekl. Ale vyčarovat kouzelný kvítek proti smutku by určitě neuměl.
0: Potom poděkoval a utíkal zpátky do cirkusu. A vodník slyšel, jak si cestou prospěvuje. Druhý den večer seděl žblabuňka v cirkuse zas. A když přiběhli klauni, plácal, až mu stříkala voda z rukávu. A klauni se tužili, dělali takové legrace, až se cirkusový stan smíchem otřásal. A nejlepší ze všech byl malý klaun. Však mu také diváci tleskali nejvíc. Ředitel cirkusu stál ve své parádní uniformě u vchodu do manéže a jenom pochvalně pokyvoval hlavou. Když se na konci představení všichni cirkusáci klaněli a loučili s diváky, zadíval se malý klaun svýma velkýma hnědýma očima na vodníka. Pak na něj šibalsky jedním okem mrknul a nenápadně ukázal na klopu svého pestrého kabátu. Měl tam zastrčený malý, bílý letní nový kvítek. Druhý den hned z rána cirkus odjel. Na louce, v místech, kde stála manéž, zbylo jenom velké kolo podupané trávy a pár přetržených vstupenek, se kterými si pohrával vítr. Vodník žblabuňka se už nikdy s malým klaunem nesetkal, ale od ostatních vodníků, kteří také cirkus viděli, se doslechl, že je pořád veselý a všichni ho mají rádi. A když tak jednou večer za svitu měsíce seděl žblabuňka na vrbě a vzpomínal na malého klauna, potichu, jen tak pro sebe, si zabručel.
2: A jestli pak on by se na mě zlobil, kdyby se dozvěděl, že to s tím kouzelným kvítkem nebyla tak docela pravda, že jsem mu dal ale úplně obyčejný leknín z rybníka.
0: Potom zavrtěl hlavou.
2: Ne, ne, určitě by se nezlobil. Když mu to pomohlo, tak to vlastně ani žádná lež nebyla. Když se to tak vezme, on to vlastně kouzelný kvítek byl.
0: A vodník se zadíval na hladinu rybníka zalitou měsíčním světlem. A v tu chvíli se mu zdálo, že vidí velké hnědé oči malého klauna a to jedno velké hnědé oko na něj šibalsky mrklo.

0: Figy hádanka.
1: Rád jím dříví, celý les mě živí. Nikdy, nikdy nezahálím. Říkají, že tuze pálím.
0: Už víte, co to je?

0: Lucy, bacha!
1: Počkej. Už je tady.
2: Hele, malička, radši se nám ukáž. My o tobě stejně víme.
0: My jsme vidět až s prvním nočním ptákem.
2: Ahoj.
0: Ahoj.
2: Prosím. Povídám ahoj. To je pozdrav.
0: A vták, ahoj.
2: Hele, my jsme to včera nedomluvili, protože jsi zmizela jako duch.
0: To my tak mizíme. Jsem ráda, že jste opět přišli. Zachvátil mě po vás veliký stesk, ale tatínek není rád.
2: Tatínka občas zachvátí velký stesk, viď?
0: Ano, on má prudkou letoru.
3: To bude asi ten klacek, co s ním natřel Leuzu.
4: Ale letora je povaha, prosím tě.
5: Leontínko! Leontínko! Leontínko!
6: Kde se může toulat? A pak, že nestárnu. Tak jednoduchý kouzlo a já ho zvorám. Leontínko!
0: Tady jsem!
5: Odhoďte zbraně, zvlčá pážata. Se mnou byste se chtěla měřit?
2: Kluci, nemá to cenu, je pancéřovaný.
5: Snad byste se se mnou nechtěli potýkat, cházko drzá.
2: Koukněte, pane rytíř, buď se dohodneme, anebo bude boj.
5: Kuš.
2: Jaký pak kuš, když se máme dohodnout?
0: Tatínek myslí, abych mu přinesla kuš, asi vás chce postřílet.
5: Počkej, Leontínko, to je přece dlouhý Janek. No ovšem, jako bys mu z oka vypadl. Zatím si jenom Janek. Dlouhý teprve budeš.
2: Jmenuji se Honza Dlouhý a chci s vámi jednat o našem hradě.
5: Tvůj prapraděd byl rakovný muž. V bitvě u Vurstu mi zachránil život.
2: No tím spíš se můžeme dohodnout. V noci bude hrad váš a ve dne náš.
5: Pamatujte si, hrad tento patřil od věku brtníku z brtníku. A nikomu jinému patřit nebude. Jsem rytíř slavného řádu. Červené sedmi, bílé lilie a černé...
0: Černé díry.
3: Jsi v pořádku, tatínku?
6: Jsem v pastice, Nuško, a dnešní dávku kouzel už se vyčerpal.
0: Tu jámu nastražil na vás.
2: Halo, pane rytíř, teď se nám bude líp jednat, že jo? Když přistoupíte na naše podmínky, my vás vytáhneme.
6: A mě nevytáhnete, pášata.
1: Máme na to techniku.
6: Po žebříku vám nepolezu.
1: Něco lepšího.
2: Tak jak se dohodneme, no?
6: Tak dobře. Ve dne váš, v noci náš.
1: Jste raněn, pane?
6: Ne, to je od vlhka.
1: Něco vám na to dám?
2: S vlhkem skoncujeme. Brtník dostane novou střechu.
3: Dřevo máme slíbený, ještě řemesníky a pustíme se do toho.
1: Kdybyste si laskavě odšruboval ty kalhoty, já bych vám to koleno namazal.
6: Dovolíš, hochu? Co je to za lechtvar?
1: No, francovka. Ale tím se má člověk namazat. Teda namazat koleno.
6: Jak jste pošetilí. Tak znamenitým nápojem si mazat tělo.
1: Ale...
0: Půlnoc. To bude domatanec. Naschledanou, pane rytíř. Kluci, pojďte.
2: Naschledanou.
7: Naschledanou.
2: Dobrou noc.
0: Ahoj.
2: Ahoj.
0: Přijdete zase?
2: Jasan.
0: Jasan to znamená, že ano, nebo že ne?
2: Jasan to je jako, že tutově přijde.
0: Tutově.

0: písnička.
1: Ponorka. Měl jsem dotaz na norka. Víš, co je to ponorka? Norek dumá a pak poví, je to vdova ponorkovi.
2: A teď ještě jednou.
1: Ponorka. Měl jsem dotaz na norka. Víš, co je to ponorka? Norek dumá a pak poví, je to vdova ponorkovi.
2: Jestli se vám básnička líbila, jděte na www.pigy.cz a tam ji najdete. Mňau.

0: Vždycky, abych čekala já na něho. Mani, ty už seš tady?
1: Ne, nejsem,
0: jak vidíš. Čekáš dlouho?
1: Nečekám vůbec.
0: Tak co tu děláš?
1: Přemýšlím.
0: A na co myslíš?
1: Na nic.
0: Škoda, já myslím, že na mě.
1: No teď.
0: Aha, tak to já zase půjdu.
1: Ne, počkej, Ringo, pojď sem. Nikdo. Pojď, budeme dělat hlouposti.
0: Tak jo, hele, převrátíme tuhle tu lavičku.
1: Ale ne, tak jsem to nemyslela.
0: A jak teda?
1: No, všimni si těch dvou na vedlejší lavičce, no.
0: Já koukám na ně, no, a co?
1: Hádej, co dělají, no?
0: No, nevím, no. On jí chce ukradnout z pusy žvejkačku.
1: Ale ne. Hurvinku, co ti dává pan Spejbl před spaním?
0: Multivitaminovou tabletku.
1: Ale to taky. Ale co? Pusu. Pusu ti nedává?
0: No, když je ještě vzhůru, když se vrátím domů, tak jo.
1: A líbí se ti líbání?
0: Ne.
1: Proč?
0: Vždyť je to nehygienické.
1: Jak to?
0: Pak to. Ta Julda pořád líbal našeho kanára. A ten z toho pošel.
1: A co taková láska? Ta ti nic neříká.
0: Co je s ní?
1: No, kdyby ses chtěl oženit.
0: Já se ženit nebudu.
1: A proč ne?
0: To bych pak měl děti. A ty by mě ukradli všechny moje hračky.
1: Ach jo, s tebou není vůbec žádná zábava. Tak já už raději půjdu.
0: Počkej, kam jdeš?
1: K jednomu milionářovi na večeři.
0: Páně, a kam to bude?
1: K McDonaldovi.
0: A s kým tam jdeš?
1: S Jarouškem.
0: Páni, s tím třeba s prdélkou?
1: No co? Pusu? Tu mi ještě nedal. Ale brýle mi už rozbil třikrát.
0: Hele, a můžu jít s vámi?
1: Jo, ale až budeš vědět, co je to láska. Měj se, haha.
0: Páni, asi si ji přece jenom vezmu. Je to třída. A navíc ji líbím, takže má vkus. No jo, ale Lucka má zase tak krásně chlupatý morče. Ach jo.

0: Ze dvora vyběhne tele a za ním farmář.
1: Kam běžíš, Franto? Volá za ním soused.
2: Vím já, to se zeptej toho telete.
3: A na co se ho má zeptat?
4: Kam se běží, přece?

0: jednotkové a šmakovinky. Vítám vás u vašeho oblíbeného pořadu se mnou, s Veverkou Laskonkou a je tu se mnou i Piggy.
1: Piggy, co to děláš?
0: Ahoj. No, nebyla jsi tu, tak já jsem chtěl přivítat naše posluchače. Myslíš, že to poznali? Že jsi to nebyla ty? Nepoznali, vsaď se. No. To mi to náhodou čuprénio, něňo, šikulindovský. Jo.
1: No to ano, ale už jsem tady, tak už budeš jenom Piggy.
0: To mi jde nejlíp na světě, být Piggy. To nikdo neumí, tak jako já.
1: No, to máš pravdu.
0: Ale teď si chrochtala. Ukáž.
1: Nejde mi
0: nikdy,
1: to.
0: Nikdy správňácký pašíček nebude, máš to marný, nemáš ucásek kroucený do ruličky.
1: No, tak se neurážej. Já jsem se taky neurazila, když jsi na mě hrál.
0: Promiň, já jsem na chrochtání háklivej.
1: A já ještě jednou zdravím všechny naše pravidelné posluchače. Dnes budeme pro změnu zase jednou péct.
0: A co?
1: Našla jsem jeden nový recept. Vyzkoušela jsem ho. Všechno se moc povedlo. Tak se o něj s vámi podělím. Budou to citronové sušenky.
0: Citronové
1: sušenky. Co je? Nemáš radost? Já myslela, že máš sušenky rád.
0: To mám, ale citronové.
1: No, co je na tom špatného?
0: No, jestli nebudou kyselé. Znáš to, že? To se říká, když se nůž, ale děsně šklebí, když krájí citron. Sušenky by přece měly být sladké. Já místo sušenek, kyseláky, asi nerad.
1: Piggy, neboj, to je jasné, že sušenky budou sladké a po citronu rozhodně nebudou kyselé, protože do nich přijde jen citronová kůra. Ale nepředbíhej, uvidíš, že ti nakonec budou chutnat.
0: No, tak dobře, tak to zkusíme a já se rozhodnu až potom, až ochutnám, jo?
1: Tak je to správně. Přece nebudeš o něčem říkat, že ti to nechutná, když si to ještě neskusil.
0: No, kachna Justýna to takhle dělá, co jí známe.
1: No, ale ty jsi naše veselé chrochtátko prasátko Piggy.
0: A ne kachna. Jo, kdybych byl kachna, to bych si dal.
2: Tak jdeme na to, co mám nachystat.
1: Dneska budeme muset i trochu

0: vlastně od vás.
1: Prosím, já budu vážit.
0: Jasně, Piggy. Tak odvaž 125 gramů másla, 100 gramů práškového cukru, 200 gramů hladké mouky. To jsou věci, od kterých budeme dnes potřebovat přesné množství. Máš?
1: Počkej, to je složitější. Pojď se koukat a říkej mi, jestli to mám dobře.
0: Tak 125 gramů másla. Máme.
1: Jo?
0: 100 gramů cukru.
1: Práškového.
0: Ano. Máme ještě tu hladkou mouku.
1: To bylo kolik gramů?
0: 200 gramů.
1: Máme. A ještě něco dalšího je potřeba?
0: Ještě prosím nachystej jedno vajíčko, dále nastrouhanou kůru ze dvou citronů. Tu už jsem připravila předem. Tamhle leží. Než budete strouhat kůru, citrony pečlivě omejte pod vodou. A kdybyste doma neměli dva citrony, můžete použít i pomerančovou kůru. Nebo podle chuti namíchat citronovou a pomerančovou kůru. Kde jsme to skončili?
1: U vajíčka a citronové kůry.
0: Takže nám chybí ještě půl lžičky prášku do pečiva, špetka soli a trošku hnědého krystalového cukru na posypání sušenek. Ale ten nemusí být.
1: Všechno nachystané, všechno, co jsi řekla. No, dneska je to tedy kapánek složitější. Tak by to mělo být o moc lepší.
0: Bude to tak dobré, jak to uděláme.
1: Tak dělej.
0: Teď ještě nádobí. Tak, mísu, struhadlo, vařečku, plech, pečící papír, kousek potravinové folie, vykrajovátko, vál, váleček.
1: To všechno je.
0: No a jelikož budeme péct, tak samozřejmě. Co?
1: Co budeme péct, peče se v troubě. Aha, pomoc od někoho dospělého, viď?
0: Přesně tak. Zdá se toho dneska hodně, viď?
1: Právě, je to složitárna.
0: Tak velká složitárna, jak ty říkáš, to tedy rozhodně není. Když si to takhle pěkně nachystáme předem, bude to raz, dva. Není to nic tak složitého. Do mísy dejme odvážené a změklé máslo.
1: Máme.
0: A nasypej práškový cukr.
1: Robot kuchyňák nastupuje. Bing, bing, sip, sip, sip, sip, sip, sip, sip, sip, sip, sip, sip, sip, sip, sip. Hotovo!
0: A teď zapni funkci míchání kuchyňáku. Máslo a cukr je třeba společně rozmíchat, aby vznikla jedna hmota. Takový skoro krém.
1: Robot kuchyňák míchá. Míchy, prasknu smíchy. Takhle to má vypadat. Zdá se mi to nějaké divné.
0: Děláš to dobře, Piggy. Vy se doma, děti, nelekejte, když to ze začátku půjde trochu stuha. Máslo a cukr se ale nakonec spojí. Až se to stane, přidejte vajíčko.
1: A jo. Kde to už vypneš předtím?
0: Výborně. Vidíš, jak se vyplatí chvíli se snažit. Takže teď to vajíčko. Já ti ho tam klepnu, Piggy.
1: Klepej.
0: Tak. A celé to ještě jednou dobře promíchej.
1: Provedu. Míchám. Sotva přitom dýchám.
0: Dál do misky přidáme mouku. Připravenou kůru z citrusů, prášek do pečiva a špetku soli. A teď, jestli pak to uhodneš, Piggy, co pak budeme dělat
1: Teď. Nejem zase míchat?
0: Přesně tak. Ale můžeš se do toho pustit vlastními tlapkami, tedy kopítky. To je na to nejlepší.
1: Kopítkama? Mám to těsto hňoucat kopítkama? To je paráda! Musím to celé prostě uhňácat do hrubany, viď? Tak jo, hňoucám. To je jako když děláš koule z bláta třeba, nebo bábovičky na pískovišti, nebo jako když sochař hňoucá hlínu na sochy, viď? Že to je stejné, že jo, že jo?
0: Že sochař tomu ale neříká, že hňoucá, ale říká, že hněte.
1: Jo, nejsem sochař, já jsem hňoucač, tak hňoucám.
0: Uhňoucal si to těsto krásně. To je nádhera, jak rychle vznikne krásně hladké těsto, když se zpracovává jen tlapkami. Vlastně rukama.
1: Kopítky! Já vždy cinky jenom kopítky. No fakt, tyjo, to je těsta, že by se z něj dala udělat šála na zimu. A nebo plát pro rytíře na brnění.
0: Já teď to těsto od Piggyho vezmu, než s ním zase něco vyvede. Udělám z něj kouli, zabalím ho do potravinové folie a dám ho takhle zabalené v té folii aspoň na jednu hodinu odpočívat do lednice.
1: A co budeme dělat mezi tím?
0: Já už jedno těsto připravila předem. Tak dej to tvoje těsto pěkně do ledničky a vytáhni místo něj to, které tam je pro tebe nachystané, a hned budeme pokračovat.
1: Tak jo, já jdu ledničkovat. Jo, to bude operace.
0: To zvládneš. Nachystám zatím vál a plech. Dětem s tím pomůže doma někdo dospělý. Vál i váleček trochu posypu hladkou moukou, aby se mi těsto nelepilo. Na plech dám pečící papír. A jdeme na to. Vyválím těsto asi na půl centimetrový plát.
1: Je, to je ten plát na to brnění pro rytíře.
0: Díti, podívej, teď přijde to nejlepší. Vykrajování. Piggy, to je tvoje práce, to tě bude bavit.
1: Jupi, jupi, jupi. Tak já si vezmu třeba tady to prasátkové vykrajovátko.
0: A víš, že jsem to čekala, že sáhneš zrovna po té prasátkové formičce.
1: No, já ji mám nejradši. A hotovo, nesmíš se mi, to prasátka jsou nejlepší.
0: Ale máš tam i medvídkovou formičku, abys mohl udělat speciální sušenky pro Huga.
1: Jo, ten bude rád. A neruš, prasuju. Teda prasuju, pracuju. Já prasátkuju a pak budu medvědovat.
0: Vykrojené tvary skládáme na pečící papír na plech. A pokud budete chtít, můžete každou sušenku ještě maličko posypat. Pár krystalky hnědé

0: kuličky se pečou asi tak 10 až 15 minut. Ale nezapomínejte, že každá trouba peče trochu jinak. Tak sušenky prostě hlídejte a až začnou zlátnout, jsou hotové a je pravý čas je vyndat. Tak co, Piggy? Hlídáš je?
1: Hlídám.
0: Zlátnou.
1: Nevím.
0: Ukáž. Ukáž. No a je to.
1: Už můžu ochutnat. Medvídka třeba. Prosátka by mi bylo líto. Tak medvídka.
0: Nebuď tak nedočkavý. Ještě jsou úplně horké.
1: To nevadí. Já si opatrně jednoho vezmu. Radši si vezmu dvě sušenky. Takže medvídka i prasátko. Jen jestli to nebudou kyseláci, když jsou s tím citrónem, víš?
0: No, tak, co na ně říkáš, Piggy?
1: Počkej, já je pofoukám a... No, nejsou kyselé, nejsou, já nevím, asi
0: nejsou
1: ne.
0: Kyselé, že?
1: Tada, laskonko, to jsem překvapený, jsou skvělé. No a jak krásně voní. Víš co, já si vezmu ještě klidně prasátka.
0: A Hukovi můžeš hned odnést medvídky.
1: Ještě pár.
0: Ten bude mít radost.
1: Aby ne, když je to taková lahoda.
0: Doufám, že vám budou také chutnat, děti. Celý recept i postup najdete opět na www.piggy.cz v mé, tedy laskončině, sbírce nejlepších veveřích receptů. Příště zase naslyšenou.
1: Na ochutnanou. Ahoj.
0: Ahoj.
1: No, jestli je lepší medvídek nebo prasátko, ale prasátko zase, oušinka a medvídek, oušinka.

0: logopedická pohádka na L na začátku slov bez R a Ř.
1: Líná Lída a laskavá Lada. Na louce u lesa žijí dvojčata Lída a Lada. Obě jsou stejně líbezné, avšak povahou se liší. Lída, to je takový líný lenoch, kdežto Lada, to je hodné a laskavé děvče. Zatímco líná Lída jen leží, pije limonádu a láduje se laskominami, laskavá Lada lidem pomáhá, kde se dá. Umí se ohánět lopatou i látat ponožky. A jak se lenochům často stává, Lída je najednou nemocná. Lada zve na pomoc souseda, jenž umí léčit. Soused povídá.
2: Lído, nesmíš jen ležet, jíst a pít ledové limonády. Máš nemocné ledviny. Pomohou ti lázně.
1: Lada lamentuje. Lázně nejsou laciné. Nevíte o něčem levnějším? Soused odpoví.
2: Jedna legenda povídá, že v loupežnickém lese je léčivá studánka a její voda léčí všechny nemoci.
1: Laskavá Lada jásá. Já se loupežníků nebojím a léčivou vodu Lídě donesu. Loučí se s Lídou a vydává se na cestu. Jde Lada luční pěšinou, listnatým lesem. Cestou potkává laně, lišky, lasičky. Tu jí do cesty vstoupí dva loupežníci. Lada se lekne, avšak hned jim povídá o Lídě a léčivé vodě. Loupežníkům je Lady líto. Taková líbezná dívka a lopotí se lán světa za léčivou vodou. Loupežníci povídají.
2: Studánka je pod ledem a ten taje, jen když někdo v lese zpívá. Pomůžeme ti.
1: A spustí.
2: Loupežník je lesa pán, dej sem studno vody čbán.
1: Popěvek letí lesem. Liškám to lomcuje ušima, lekají se a honem lezou do svých doupat. Lada zkouší jinou písničku.
3: Studánko beze dna, lámej své ledy, dej Ladě lahvičku léčivé vody.
1: Ladné tóny se linou lesem. Studánka začíná tát a už v ní není led, jen léčivá voda. Lada ji lije do lahve. Díky Ladinu zpěvu se i loupežníci stávají lepšími lidmi. Nabízejí svoji pomoc, vždyť znají cestu lesem lépe než Lada. Spěchají domů za Lídou. Jediný lok léčivé vody a Lídina nemoc mizí. I lenost je ta tam. Může za to léčivá voda? Kdo ví? Vždyť lékem nad léky je láska. Loupežníci už nikdy loupit nechtějí, jsou z nich poctiví lidé a libují si, jaké mají líbezné nevěsty.

Ruská pohádka Mluvka bohatýrem. Bylo to za časů cara Vladimíra. Tehdy žila kdesi na širé Rusy stařenka, která měla jediného syna. Jmenoval se Foma a byl jednooký. Jednoho dne Foma vyjel na pole, aby je zoral. Jeho koníček byl velmi ubohý. Tu Fomu zachvátil zármutek i sedl si na mes a seděl. Nablízku něho byla hromada mrvy a kolem ní kroužila a bzučela hejna much. Foma vzal do ruky dlouhý prut a udeřil jim do houfu much. Potom počítal, kolik jich jednou ranou zabil. Již napočítal 500 a ještě tam leželo množství nespočítaných. I měl za to, že je jich tak nesčíslné množství, že je není možno ani všechny spočítati. Přistoupil ke svému koníčkovi a i na tom sedělo 12 velikých ovádů, které ihned jednou ranou své dlaně usmrtil. Na to vrátil se jednooký Foma domů k matce a prosil ji, aby mu dala své požehnání. Neboť, povídá, pobil jsem nesčíslný počet vojáků a hned to pak ještě 12 mocných bohatýrů. Pusť mě tedy, mamičko, stanu se bohatýrem. Orati a síti, to není práce bohatýrská, jež se pro mě nehodí, protože ta přísluší sedlákovi. Matka mu tedy požehnala krekovným činům a vypravila ho na cestu, aby se mohl proslavit. Foma si vzal na rameno ostrý srp, na pas si zavěsil košík z líčí a do toho položil zubatý nůž. A tak jel jednooký Foma cestou necestou do dalekých krajů, až přijel ke kamennému sloupu. Nemá je ani zlata, ani stříbra po ruce, ale jenom kousek křídy, napsal tedy křídou na ten sloup. Tudy jel Foma, slavný bohatýr, který jednou ranou porazil 12 mocných reků a na to nesčíslné vojsko přemohl. Potom jel dále. Toutéž cestou ubíral se po chvíli i bohatýr Ilja Muromec. Přijel ke sloupu a přečetl si nápis. Věru, tudy musel se bráti znamenitý hrdina, neboť nepoužil ani zlata, ani stříbra, jenom křídy. Pravil k sobě Ilja a připsal k tomu. Za hrdinou Fomou jel tudy hrdina Ilja Muromec. Za nějakou hodinu dohonil Fomu a pravil k němu. Slavný bohatýre, co myslíš, jak mám jeti, před tebou nebo za tebou? Úzkost ho patrně jímala z onoho nápisu křídou. Jeď za mnou, vzkřikl na něho Foma a hrdě pobídl svého koně. Zanedlouho jel také Aljoša Popovič kolem toho kamenného sloupu. Zdálí již viděl nápis, který zářil jako oheň. Četl nápis Fomův a také nápis Ilji Muromce. Vyňal kus ryzího zlata z torby a připsal na sloup. Za Iljou Muromcem jel tudy Aljoša Popovič. Dohonil Ilju Muromce i povídá mu. Pověz, Iljo Muromče, zdali mám jeti před tebou nebo za tebou? Mě se neptej, zeptej se mého staršího bratra Fomy, zněla Rekova odpověď. Aljoša Popovič dojel k Fomovi a ptá se ho. Fomo, smělý bohatýre, jak poručíš jeti Aljošovi Popoviči? Jeď vzadu za mnou, odpověděl Foma. Tak jeli v řadě za sebou, cestou necestou, do dalekých krajů. Až přijeli ke krásným zahradám. Ilja Muromec a Aljoša Popovič postavili si tu krásné bílé stany.
Foma však si rozložil na trávu jen pod vlékačky. Náhodou tyto zahrady byly majetkem samého ruského cara a proti tomu carovi vytáhl tou dobou čínský císař do pole se 6 mocnými vojsky. Ruský car poslal Iljovi Muromci zprávu. Císař čínský zdvihl válku proti mně, caři ruskému. Chcete mi přispěti ku pomoci? Když Ilja Muromec ukázal tento list Fomovi, Foma obracel list sem a tam, poněvadž dobře čísti neuměl, potřásl jen hlavou a konečně řekl: pro mě budiš. Čínský císař brzy přitáhl blízko k městu. Ilja Muromec a Aljoša Popovič přišli k Fomovi a promluvili k němu slova bohatýrská. Nepřítel táhne proti carovi a již stojí před městem. Musíme města hájiti. Půjdeš ty sám, nebo pošleš nás? Jen jdi ty, Iljo, můj molotče, řekl Foma a ani brvou nehnul. Ilja Muromec tedy vyjel a porazil všecky nepřátele. Brzy na to přivedl zase čínský císař 6 jiných bohatýrů a nad to nové nesčíslné vojsko vytáhl s nimi. Ilja Muromec a Aljoša Popovič přišli zase k Fomovi a tázali se ho. Pověz, Fomo, slovutný bohatýre, půjdeš ti sám do boje nebo pošleš nás? Jen jdi ty, Aljoško, povídá Foma, jako by se nic nestalo. Aljoša Popovič tudíž vytáhl do pole a přemohl nesčíslné vojsko i 6 udatných bohatýrů. To řekl čínský císař. Mám ještě jednoho jediného bohatýra, kterého jsem chtěl ušetřit, ale nyní i toho vyšlu. A zase císař čínský přitáhl s nesmírným vojskem, veda sebou též onoho proslulého, udatného bohatýra. I pravil čínský císař svému hrdinovi. Ruský bohatýr nepřemohl nás silou, ale lstí. Proto, co bude ruský bohatýr dělati, dělej ty po něm. Ilja Muromec a Aljoša Popovič přišli zase k Fomovi a tázali se ho. Půjdeš ty sám, nebo pošleš nás? Půjdu sám. Přiveďte mi mého oře. Rozhodl se Foma. Koně bohatýrů pásly se na šírem poli a škubali trávu. Ale Fomova kobila stála v ovesném poli a hltavě polikala oves. Ilja Muromec přistoupil ke kobile Fomově, ale ta, že se dosyta nenažrala, začala kousati a vyhazovat kopyty na všechny strany. Tu dopálil se Ilja Muromec, chytil herku za ocas a přehodil ji přes plot. Ale Aljoša Popovič mu řekl, jen aby to neviděl Foma, slavný bohatýr, sice by nám zatopil. Síla přeci není v koni bohatýra, nýbrž v bohatýrovi samotném, pravil Ilja Muromec a přivedl herku Fomovi. Ten sedl si na koně a myslel si, pro mne mohou mě třeba zabíti, aspoň nebudu mít z toho ostudu. Na to zvolna vyjel. Přikrčil se ke krku kobylky a zavřel pevně oči. Čínský bohatýr však vzpomenul si na rozkaz svého pána i sehnul se také a rovněž zavřel obě oči. Na to Foma seskočil z kobylky, sedl si na kámen a začal brousit svůj srp. Čínský hrdina ho napodobil, seskočil z válečného oře a jal se brousit válečný meč. Tu spozoruje, že Foma má jen jedno oko otevřené i pomyslí si, jedno oko přivřel. Dobrá, já ho přelstím a zavřu obě oči.
Sotva však oči přivřel, usekl mu Foma srpem hlavu. Pak vzal válečného oře za uzdu a chtěl na něho vyskočit, ale nemohl se naň vydrápati. Proto přivázal k oře stoletému dubu, vylezl na strom a seskočil rytířsky na koně. Sotva kůň ucítil jezdce, vzepjal se a vytrhl dub i z kořeny. Pak pádil vší silou pryč, vláče je za sebou mohutný strom. Foma křičí: pomoc! Pomoc! Ale hloupí Číňané, že rusky nerozumí, s křikem rozutekli se na všechny strany. Bohatýrský kůň rošlapával je kopyty a srážel je stoletým dubem k zemi. A tak všechny do jednoho pobil. Tu napsal císař čínský Fomovi list. Nikdy nebudu proti tobě válčiti. S tím byl Foma docela spokojen. Také Ilja Muromec a Aljoša Popovič žasli a obdivovali Fomu, slavného bohatýra. Potom jel Foma k ruskému cáři. Čím se ti odměním, slavný hrdino? Tázal se ho cář. Vezmi sobě z mých pokladů zlata, kolik ti libo, nebo přijmi polovici mého slavného cárství. Či chceš moji překrásnou dceru? Jen mi dej svoji překrásnou dceru a pozvi na svatbu mé mladší bratry Ilju Muromce a molodce Aljošu Popoviče. Odpověděl Foma a hrdě vypěl svá prsa. Tak se oženil jednooký Foma s překrásnou dcerou ruského cara. I kdekdo obdivoval se jeho udatenství a slávě, kterou mnohdy bývají zahrnováni netoliko lidé opravdu velicí svými činy, nýbrž i někdy velicí lidé toliko hubou, jako byl Foma, o němž vypravuje tato pohádka.

všichni psíci z naší čtvrti, je se chčící kopři chrti, vydali se spontánně na náměstí fontáně. Koná se tam představení, které nikde jinde není. Hraje tam psí divadlo, na to teda divadlo. Osoby a obsazení. Pudl. Šlechtic, který zchudl. Pokr. Hráč, co hraje pokr. Fousek. Má tam vtipný kousek. Čokl. Rytíř, který zmokl. Kolie. Ještě ho polije. Setr. Lord, co ztratil

0: oční čtvrti, je zlehčící o tři krti. Vydali se spontánně na náměstí Fontáně.
1: Další čuhující má v roli samý škrt. Rek. Tomu zbyl jen štěk. Teriér. Navrch interiér.
0: Na špice, zbyla jenom inšpice.

0: Figy hádanka.
1: Nohy tenké jako žíně, bydlí přímo na komíně.
2: Dlouhý zoban, klapy klap, ten se hodí k lovu žab. Kdo je to? Kdo pak ví?
3: Lovu žab se hodí čáp.
0: To se rýmuje. U lovu žab se hodí čáp.
4: Prasátko Piggy vás zve do kina na nový animák Pejsek Fešák.
5: I ten nejškaredější pes na světě má právo být šťastný a mít svou vlastní rodinu. Dokáže překonat překážky a zazářit.
4: Vyhraj filmový balíček právě teď na Piggy.cz. Film Pejsek Fešák v kinech od 15. října.
0: Piggy reklama.
6: Ale jsem z toho úplně hin. Kde to mám najít? To je samá holínka. No jistě, na zahrádku. No, něco takového to bych snad, abych si... No já tedy nevím. Po babičce. No jistě, to je jediná možnost. Šmankoté, za chvíli jsou tady. Já jim dám oříšky, to budou čubrnět. No jistě, že jim nedám oříšky. Občerstvení mám samozřejmě připravené. Pohostit návštěvu je základní slušnost. Já to vím, já to chápu. Hugovi se to musí připomínat, mně ne. Je, panenko Skákavá, už jsou tady. No. Panenku Skákavou už jsme rozlouskli. To jsme nedávno měli jako koblížek. Totiž oříšek. Jenže já nemám pořád ještě pokupě ten dnešní ořech. Už vím, v krabici. Budu ho mít v krabici.
7: Justino, jsi doma?
6: Hugo! No jistě, že jsem doma. Tak, pojď dál.
7: Ahoj, co se děje? Venku je hrozná zima a ty mě tam necháš stát?
6: Nemusíš se hned tak rozčilovat. Hledám pravici.
7: Pravici?
6: A krabici.
7: Krabici?
6: No krabici, no jistě, po babičce. Něco v ní je? Oříšek v ní je. Ty se klepeš. Neklepej se, zahřej se hned. Mám tu čaj.
7: Jo.
6: Kde je Piggy? Nepřišel s tebou.
7: Piggy to vzal napřed klas konce. Říkala, že mu dá nějaké cukroví, ať to prý máme příjemnější, když jsou ty Vánoce.
6: Příjemnější? Máš snad něco proti mému výtečnému cukroví?
7: Jakože příjemnější, no nemám, ale ty máš přece vždycky na něco speciálního chuť, ne?
6: No ano, to je pravda. Ale mám tu svoje cukroví. Připravit malé občerstvení pro hosty je naprostá...
7: Slušnost, já vím. Nemusíš mi to pořád opakovat, Justino.
6: Tak, k mému cukroví přidáme laskončino. Uvidíš, že to moje bude, ale mnohem víc to... Tento nonc to.
7: No, tak to určitě. Víc tento nonc bude zcela jistě. Kam jdeš?
6: Zatím se posaď. Já musím ještě něco najít.
7: A co hledáš, já ti pomůžu?
6: Krabici. Nepleč se, nehýbej se. Seď a pij čaj. To je moje domácnost. Domácnost. Moje domácnost. Moje krabice. Já mám ve věcech pořádek. Já mám ve věcech pád. Řád. Jenom tu krabici jsem někam...
7: Říkáš něco, Justino? Já tě neslyším. Počkej, jdu za tebou.
6: Ha! Tady je. Ah, no jistě, je tu.
7: Co?
6: Škrpál. Hops! Tak jsem...
7: Piggy, jsi v pořádku. Justino, co blázníš?
8: Co to bylo?
6: No, co by to bylo, Piggy? Ty jsi jak hrom do ložnice. Do police.
8: Já?
6: No ano, ty.
9: Vždycky se připleteš do cesty.
8: Já jsem se nepřipletl. Já jsem otevřel dveře a hned jsem dostal do čumáčku, rocháčku. Tady tímhle tím, co to je?
9: To je můj dnešní oříšek.
8: Ugo, rozumíš tomu?
7: No, co pak se tomu dá rozumět? Nesměl jsem se hýbat, Justýna hledala krabici, pak ji našla, vytáhla z ní tuhletu starou botu a z ničeho nic tu botu mrskla na dveře.
8: No a já jsem zrovinka v tu chvíli vletěl dovnitř.
7: A ještě to má být tvůj dnešní oříšek? Teda.
8: Dnešní oříšek zní dostat botou na čeních? No to neznám.
9: Ale kde pak? Donesl si od Laskonky to potrubí? Cukroví?
8: Cukroví donesl?
9: No, výborně. Jsem s ním? Ochutnám. No tak, to se dá jíst. Dá se to jíst? Aby jeden neurazil, tak si pár kousku cukroví vezme. Ale řeknu vám, že přece jenom Justýniny tradiční kachní perničky, to je jiná laskomina.
7: No, nedají se ukousnout, na to žvíkat.
9: No dovol, aspoň hodně dlouho vydrží, podle toho se pozná kvalita. Ne, jako tyhle, že jen co strčíš cukroví do zobáku, mlaskneš, pošmákneš si a je klíč.
8: Co?
9: Moje cukroví nám vždycky vydrží až do léta.
8: A pak ho nenápadně vyhazuješ, co?
9: Takže, můj dnešní oříšek zní. Škrpál. Já ti dám, vyhazuju.
8: Škrpál. Nevím, neznám to. Nevím.
9: A tady si proč asi?
8: No.
9: Aby se snažil na to přijít. Takže přepišlej.
8: Co?
9: Přemýšlej. Byl jsi trefen.
8: No, trefila jsi mě tou botou, ale proč to nevím teda, to nevím.
9: To ti vysvětlím potom. Teď hádejte, huš. Totiž šup. Co je to škrpál?
7: Jestli to má mít nějakou souvislost s tím, jak si trefila Piggyho, tak škrpál bude asi ta bota, ne?
8: Takže je to bota! Škrpál je bota!
9: No správně. Dneska to máte lehké, když jsou ty Vánoce. Vezměte si můj perníček.
8: Začínám si tu připadat jako v perníkové chaloupce, Hugo. Hugo, vem si perníček od Justýnky, no. A pak si trochu pohrajeme s píčkou.
7: Ještě, že tu zbylo pár těch laskončených plněných ořechů. Já bych ty perníčky dnes nedal. Já si ty výborné Justýniny perníčky vezmu sebou, abych si je užil doma. A teď si dám pár těch obyčejných laskončených oříšků.
9: Dobře, já ti pak zabalím plnou krabici. Dělala jsem trojitou várku letos.
8: Tak to máme co drobit ptáčkům až do podzimu.
7: Chudinky ptáčkové, to budeš hodná, Justýno.
9: Zpět k ořechům.
7: Skvělý nápad. Laskončiny ořechy jsou rozhodně dobré téma.
9: Ne ořechy. Ořechy. Slovní oříšky. Škrpál. Jsou Vánoce, takže body dostaneme všichni, že? Hugo, magisul.
8: Co?
9: Zapisuj.
7: Justýno, ale...
9: Ano,
7: ale...
9: Škrpál je bota, jak jste správně říkali. No a já jsem vám ho chtěla ukázat názorně. A jelikož máme Vánoce, tak jsem předvedla známý vánoční klik.
8: Co?
9: Totiž zvyk.
7: No, na Vánoce se háže střevícem.
9: Zcela správně, Hugo. No a škrpál je střevíc. Tady někde jsem si to napsala, kde se to vzalo, to slovo. Tady. Slovo škrpál pochází z italského slova scarpa, které znamená,
7: No,
9: samozřejmě střeví.
7: Aha.
9: různých nářečích toto slovo přežívá dodnes. Říká se škrpál, škarpál, škarbal, škrbol nebo škrbál. Škrpál může taky souviset se slovem krpec či krpce.
7: A to je zase co? Krpce?
9: No to nevím. Kvůli tomu tu dneska nejsme. Já teď vysvětluju škrpál a na krpce není čas.
7: Tak to si zapíšu a podívám se na to do příště.
9: Ale zpět ke mně. Tedy zpět ke škrpálu, kde jsem to... kdybys mě nepřerušoval, Hugo.
7: No, promiň.
9: Tady jsem skončila, aha. Tak, to je všechno.
8: A jak je to s tím vánočním zvykem? Co to je za zvyk? Hodit škrpálem po přicházející návštěvě, to je zvyk?
9: Čemu se smějete? To byla nehoda, za kterou si Piggy může sám. Snad se před otevřením dveří plete. Klepe, ne?
7: No, dobře, Justino. Tak už nám konečně řekni, jak to je s tím házením?
9: Dávejte pozor. Je to vyloženě vítězná, líbezná záležitost. Mladé dívky o Vánocích takhle věštily ženicha, jestli se v příštím roce provdají nebo ne.
7: Mladé dívky.
9: No, Piggy, Hugo. No, okamžitě se uklidněte. Co to do vás vělo? Čemu se smějete? Ještě jsem to tento noc nedořekla.
7: Dobře, promiň. Pokračuj.
8: Tak nám řekni, jak se věští ten ženich.
9: No, na Štědrý den se postaví zády ke dveřím a přes rameno směrem k těm dveřím hodíš svůj střevíc.
8: Škrpál!
9: No, škrpál. Pokud špička střevíce ukazuje směrem ven ze dveří, tak to znamená, že se provdáš. A pokud špička ukazuje do místnosti, tak to znamená, že se na ženicha ještě čočka.
8: Co?
9: Totiž kočka. Ne, počká.
7: Aha. A Justino, ty s tím střevícem hodila?
9: No ano. Hugo, co je to za otázky?
7: A trefila si Piggyho.
8: Jo.
9: Nehoda, omyl.
7: No jistě, ale napadá mě, neznamená to třeba, že Piggy je ten ženich?
8: Ne, to nejde. Hugo, to
9: samozřejmě nikoli.
7: Ženich ti přišel až do domu.
8: Nech toho.
9: Je snad Štědrý den. Hugo, není. To byl jen takový zkušební hod.
7: Piggy, jestli se nechceš ženit, myslím, že bys měl na Štědrý den zůstat někde v bezpečí.
8: Hugo, ty jsi teda kamarád. To opravdu jsi kamarád.
9: Tato věžba je platná pouze na Štědrý den. A trefení do rypáčku se nepočítá.
7: Ale
9: chtěla
7: počítá.
9: Jsem vám jen svůj... No, ale Hugo, chtěla jsem vám jen svůj dnešní oříšek ukázat v praxi. Tak, jak se říká. Myslím, že bych si za tuhle, tento nonc, jo, originalitu zasloužila ještě jeden bod na nic. Tedyž, ale ne, navíc, ano.
7: Hugo,
9: vezměte si radši perníček, to vám zalepí papuly.
7: Justina a Piggy se budou brát.
8: Ne, nebudou.
9: Hugo,
8: dám perníček.
9: Já už to nikdy neudělám.

0: flek.
1: Co je to za dotaz?
2: Proč se mě ptáte?
3: Co je to za dotaz?
4: Já bych rád řekl tohleto.

0: do pěti pro děti.
1: Je legrační se stát prasátkem Piggym.
2: Je legrační se stát jedním z prasátek.
1: A pak si s dětmi hrát, to je moc prýma.
2: A pak si s dětmi hrát, mňau.
1: Já bych rád řekl tohleto.

0: jim packu.
1: A nebo pařátek.
2: Jsou kamarády zvířátek.
0: Co svět by dělat mohl, aby byl hodný.

0: básničku.
1: Užovka se, milí drazí, celý život jenom plazí.
2: Užovky jsou bez nohou, zatančit si nemohou.
0: No a teď ještě jedno.
1: Užovka se, milí drazí, celý život jenom plazí.
2: Užovky jsou bez nohou, zatančit si nemohou.
0: Jestli se vám ta básnička líbila,
3: jděte na www.pigy.cz a tam ji najdete.

A bylo jaro, všechno, všechno kvetlo. A ty včely tolik bzučely, a ta tráva byla taková veliká, a ta rosa jako granáty, a ti ptáčci tolik zpívali, a ti cvrčci, ale ti se něco nacvrčeli. A Janinka už byla u broučka, a kmotříček, a kmotříčka, a beruška, a čekali, až jen slunce zapadne. Brouček byl takový silný a veliký. Všichni si stoupli kolem něho a tatínek, že má něco na srdci. Milý broučku, já mám radost, maminka má radost a my všichni máme radost, že už dnes poletíš. To je dobře, pán Bůh to tak chce. Ale my nebudeme vždycky pohromadě, musíme se rozdělit, aby lidé všude viděli. A tu mám o tebe strach. Jen jestli ty budeš hodný a budeš-li pořád pěkně svítit. Já bych měl velkou žalost a maminka také a kmotříček také a my všichni, kdybys neměl pěkně poslouchat. A přitom tatínek div neplakal a maminka opravdu plakala. Janince taky stály slzy v očích a i broučka by byli málem rozplakali. Tu se ještě ozval kmotříček. Milý broučku, už máš přece rozum a slyšíš, že si všichni přejeme, abys pěkně poslouchal. Já ti řeknu jen to, že kdybys neměl pěkně poslouchat, ty bys sám nejhůř přitom pochodil. A teď už poletíme. A letěli, ale jen nízoučko a pomalinku, aby jim mohla maminka i kmotřička a Janinka i Beruška stačit. Až přiletěli tam za potok a přes vrch, odkud bylo vidět daleko, daleko do širého světa. Tu kmotříček, aby prý se Janinka a Beruška vrátili. A tak se vraceli a povídali si, jaké má brouček krásné světlo. Kmotříčka myslela, že je krásné žluté jako zlato. Mamince se stálo víc do běla, hodně jasný. Beruška tvrdila, že je do růžova. Janinka pak měla za to, že je takové, jaké mývají brouci, když ponejprv letí. Oni pak letěli. Vlevo kmotříček, vpravo tatínek a brouček v prostředku. Na západ se nebe rtělo a broučkovi se srdce v těle smálo. A letěli, až tam na konci lesa bylo něco vidět. Tatínku, podívejte se tamhle, co pak to je takové velikánské? To je hajného chaloupka. A tatínku, kdo pak to je ten hajný? I vidíš ho, však jde tamhle naproti nám. A hajný přicházel naproti ním. Takový veliký a měl široký klobouk s pérem a po straně takovou tašku a přes rameno velikánskou pušku. Ale tatínku, já se bojím. I neboj se, on je rád, že mu posvítíme. A letěli a svítili a dívali se a povídali, ale tuto najednou před nimi strašně zahučelo. Bylo to takové veliké jako mračno, mělo to oči jako řažavé uhly a zobák takový zahnutý a drápy až hrůza a brouček byl už všecek bez sebe. Tatínku, já půjdu domů, ach, tatínku, já půjdu domů. I ne, broučku, toto. Co pak by si doma pomyslili, kmotřička a Beruška a Janinka? To se nesmíš bát. Broučci se nic nebojí. Vždy to byla sova a ta broučky nežere. Ona broučky nežere? Ne, brouček je jí málo. Ona raději nějakou myšku nebo žabku. A zas letěli. A tak svítili a svítili. A když už slunko začalo vycházet, rozhodli se, že poletí domů. A letěli. Však už na ně doma čekali. A když je viděli, vyběhli jim naproti maminka a kmotřička a Beruška. A pak, že budou večeřet, hlad už bez toho měli. Ale když nenechali broučka ani se najíst, pořád, aby jim vypravoval, jak se tam měli. A brouček vypravuje a už se mu zavírají oči. A tak šli spát a spali a krásně se jim to spalo.

0: Piggy vtip.
1: Maminka volá na Petra. Péťo, nevíš, kde je náš kanárek?
2: Někam zmizel, odpovídá Péťa.
1: A kam?
2: Nevím, já mu chtěl jenom vysavačem vyčistit peříčka a najednou byl pryč.
3: Hej, čau kluci a holky, vylišáci, vyrušťáci, respekt. Dobře mě poslouchejte, já vás teďka naučím song, který jsem zpíval mámě, když mi byly 3 měsíce.

do dětských koutků. Žádný krmiče tudlíkama, co si hrajou na hluchý, když na ně křičím. Je důležitý věřit si, že to dokážeš. Stačí jim odhodit lávičku se sunerem, vyskočit z kočárku a jít rovnou tam, kam tě to táhne. Jedině tak si tě konečně všimnou. Jedině tak se z tebe stane mimino, který tenhle battle vyhraje. Yeah, yeah, vyhraje, yeah.

0: signál obnoven.
1: Pojď si se mnou hrát. Pojď si hrát s Piggym.
2: Jej, Piglík tu spí. Ozvalo se za malou chvilinku odkud si z hora. Několik broučků a mušek, kroužících ve vzduchu, poznalo Pitlíka a hned se všichni snesli k zemi. Koukejte, jak si odfukuje. Vydá ho o spalce. Co pak se mu asi zdá?
3: Rokovali, chodili kolem něho a přitom všichni šlapali v rozlitém inkoustu.
2: A co je to tady?
3: Zarazili se před bílým papírem přichystaným pro plány.
2: To vypadá jako nějaké cvičiště. Zacvičíme se na něm.
3: A za chvíli broučci a mušky seřazení v řady pochodovali, otáčeli se, běhali útokem a cvičili prostná po bílém papíře a ovšem dělali za sebou nohama čáry od inkoustu, že tam za chvíli nebylo skoro ani místečka čistého.
2: Pro pánečka, koukejte se, co jsme to provedli, vykřikl najednou jeden mol a když to všichni uviděli, sebrali rychle nohy na ramena, roztáhli křídla a zmizeli na všechny strany zrovna v pravou chvíli.
3: Neboť právě se vracel starý tesařík s mladým, aby se podívali, jak je Pitlík se svou prací daleko.
4: Koukejte ho, chlap jeden líná, chrápe tu, místo aby dělal, zvolal hrubě starý tesařík.
5: Otče můj, co to díš, odpověděl vzdělaně syn. Nelaj Pitlíkovi a pozři na jeho rysy.
4: Co mám pozřít jeho krysy? Ptal se nechápavě otec.
5: Pozřít máš, podívat se máš na jeho rysy. Jak to narýsoval, ký to umný plán, kružnice, přímky, spirály, smyčky, takového plánu jsem si, otče, vezdyž dál, jásal mladý tesařík nad počmáraným bílým papírem. Ký to div, že se po také práci oddal snům. Otče, chutě do práce, nemeškejme podle toho plánu stavěti.
3: Starý tesařík se v tom plánu nijak nevyznal, no, ten mladý také ne, ale začali stavět. Nosili třísky, svazovali je trávou, sykali větvičky, rozkousávali kůru, dávali jedno přes druhé, no, kroutili to podle toho, jak se broučci na papíru otáčeli. Chvilku jim to padalo na jednu stranu, tak to tam podepřeli, chvilku zase na jinou, tak to podepřeli na druhé straně a za hodinku byli to. Pilní chlapíci měli stavbu ne jako prašnou bránu, ale jako opravdovou popletenou babylonskou věž. Odevšad něco trčelo, všude něco překáželo, všude něco viselo a padalo, ale bylo to vysoké a dole to mělo díru jako vchod a to jim stačilo.
5: Nuž, necht nyní náš bohatýr procitne, řekl mladý tesařík zářící pýchou nad zdařilým dílem a zatahal Pitlíka za nohu.
2: Co je?
4: Kde je plán? Vyhrkl Pitlík.

Lík a začal hmatat kolem sebe. Tesaříci čekali, co řekne, až uvidí postavený dům, ale Pytlík najednou jakoby skameněl. Chaloupky si vůbec nevšímal a jen očima doširoka otevřenýma hleděl přímo před sebe na cestičku. Hrůza! Po cestičce vážně kráčeli. Potemník, Krtonoška, Chroust a Splešťule blátivá rovnou k němu. Ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta! Začala najednou Krtonoška, tesaříci mysleli, že je to nějaký kulomet a utekli pryč. Ta-ta-ta-ta-tam! Dokončila koktavá Krtonoška a ukázala na Pytlíka. Za ním! Zavelel Potemník, který už ho také spatřil a už se zahájil ohromný útok na Pytlíka. Kam se honem schovat? Pytlík viděl díru do babylonské věže a vletěl dovnitř. Pro následovatelé za ním. Pytlík viděl v babylonské věži jakousi skulinku, tak honem ven. Ale jak vyrážel ven, srazil podpěry, trámy a třísky a bumbu, rumbu, třísk a prásk. Celá stavba se zřítila. Spadly kamínky, kůra, sloupy a stropy, všecko křížem krážem na Potemníka, Krtonošku, Chrousta a Splešťuli blátivou tak prudce, že ani Potemník neměl čas nad všemi roztáhnout deštník. Tesaříci, kteří k té spoušti polekadně přiběhli, měli co tahat, když je chtěli dostat ven. Teprve, když si nešťastníci narovnali údy, ohmatali boule, když zjistili, na kterou nohu kulhají a kterým prstem nemohou hýbat, začali se ptát po Pytlíkovi. Ale ten už byl pryč. Daleko, daleko pryč. Právě se procházel u růžového keře.

0: Kapitola čtvrtá. Proč je lepší, když kočka nemluví lidskou řečí?
1: Profesor Kurama seděl ve své laboratoři u okna a zamyšleně vyhlížel ven.
0: Spozoroval, že venku na lavičce sedí jeho známá holčička a čte knížku.
1: I hned se za ní vypravil.
2: Nazdar, holčičko. Co pak to čteš?
3: Pohádku. Čtu si pohádku o tom, jak můžeme rozumět řeči zvířat a ptáků. Znáte ji?
2: Znám. To si nasadíš kouzelnou čapku a hned víš, co si povídají, že?
3: Ano, tak je to.
1: Tu dostal pan profesor nápad.
2: Co kdybych vynalezl přístroj, pomocí kterého by zvířata a ptáci mohli mluvit lidskou řečí?
1: Jen to domyslel, už neměl žádné stání.
0: Ani se s holčičkou nerozloučil.
1: A pospíchal do laboratoře.
0: Bez otálení se dal do práce.
2: Musí to být malý strojek. Tak malinký, aby se vešel ptákům do hrdla.
1: Jako obvykle nespal.
0: Pracoval několik dní a několik nocí, dokud nebyl s vynálezem hotov.
1: Pak vyhlédl oknem ven, ale holčičku v parku nespatřil.
2: Aspoň si teď chvilku odpočinu.
1: Pan profesor si lehl na pohovku přímo v laboratoři.
0: Protože byl unavený, usnul tvrdým spánkem. Spal dlouho, už byla tma, když se probudil. Pohlédl na stůl a zjistil, že jeho nový vynález je pryč.
1: Co se přihodilo? Prohledal celou laboratoř. Přístroj nikde. Podíval se pod stůl, kde ležela jeho kočka a škytala.
0: Škytala a panu profesorovi se zdálo, že docela jasně slyší lidskou řeč.
4: Co pak, tohle je nějaká myš? Kočka si tady nemůže ani pořádně zívnout, aby jí hned něco nespadlo do krku.
2: Cože?
1: Pan profesor vytřeštil oči.
2: Ty jsi vážně spolkla můj strojek.
1: Kočka pohlédla přezíravě na pana profesora a pravila.
4: Nevím, jestli to byl zrovna váš strojek, ale každopádně jsem ho spolkla. Spadl mi totiž přímo do pusy.
2: To je nadělení. Nemohla bys mi ho vrátit?
4: Ani mě nenapadne. Co jednou spolknu, to nikdy nedávám zpátky.
1: Řekla kočka, dlouze zívla, protáhla se, vyskočila na okno a byla venku.
2: Počkej, neutíkej.
0: Volal za ní profesor, avšak po kočce nebylo ani slechu, ani vidu.
1: Pan profesor spěšně zavolal do redakce nejrozšířenějších novin.
2: Utekla mi kočka, která mluví lidskou řečí. Prosím vás, napište do nejbližšího vydání výzvu, aby mi byla vrácena, jestli ji někdo chytí.
0: Ze sluchátka zazněl smích.
5: Pan profesor zase celou noc studoval a je teď poněkud přepracovaný, že ano?
1: Když po několika dnech profesor Kurama otevřel noviny, upoutalo ho titulek.
2: Senzace? Kočka mluví?
0: Přesně tak to tam bylo. Velkými písmeny a černé na bílém.
1: A pod tím fotografie kočky. Profesor Kurama se bez meškání odebral do redakce, aby si kočku odnesl domů, ale ta o tom nechtěla ani slyšet.
4: Jsem teď nejslavnější kočka na světě.
0: pravila pyšně.
2: Jen nepovídej. Náhodou si spolkla strojek. Na tom přece není nic slavného. Jsi úplně stejná jako ostatní kočky.
4: Říkejte si, co chcete, ale já se proslavím. Udělám něco moc slavného.
1: Kočka naježila vousiska a prskla nepřátelsky na pana profesora.
2: A čím by ses chtěla proslavit, prosím tě?
4: Třeba poletím v raketě do vesmíru.
2: To není nic nového. Tak už létali psi a opice.
4: Ale ti nemluvili lidskou řečí a proto nemohli říci, jak vypadá země z vesmíru.
2: To už všem pověděl člověk, že je země modře zbarvená.
1: Kočka otráveně mžourala na pana profesora.
0: Pak souhlasně přikývla.
4: Dobrá, nevzlétnu tedy v raketě, ale v balónu. Budu první kočka na světě, která poletí balónem do vesmíru.
2: To je nesmysl,
1: namítl profesor Kurama.
0: Chtěl ještě dodat, že balón nemůže letět do vesmíru, protože tam není vzduch. Ale raději mlčel. Stejně by mu kočka nerozuměla.
2: Buď rozumná, kočko. Nejlíp uděláš, když se vrátíš se mnou domů.
4: Ani nápad,
1: odsekla kočka a pak hlasitě vykřikla.
4: Páni novináři, dávejte dobrý pozor. Já, slavná mluvící kočka, zítra startuji do vesmíru. Nepoletím raketou, nýbrž v balónu. Napište o tom do všech novin. Hovořte o mém činu v televizi.
6: Výborně.
2: Výborně.
6: Výborně. Výborně.
1: Volali novináři a shromáždili se kolem kočky.
0: Profesor Kurama si zhluboka povzdechl.
1: Nadešel den, kdy měla kočka odletět s balónem do vesmíru.
0: Lidé z celého města se shromáždili a nedočkavě vyhlíželi.
1: Když kočka viděla ty nepřehledné zástupy, dělalo jí to moc dobře a div nepraskla pýchou.
0: Jen profesor Kurama si dělal starosti.
2: Nezlob se, kočko, ale měla bys toho raději nechat, dokud je čas.
1: Avšak kočka o tom nechtěla ani slyšet. A nejen to, před celým tím shromážděním začala profesora Kuramu pomlouvat.
4: Jen se na něj podívejte,
0: vřískala.
4: Říká si profesor a neumí ani chytat myši. Ani na plot nevyleze, ani rybu pořádně neokouše, tak jako já. A ve tmě vůbec nevidí. Náš pes o něm říká, že chodí strašně pomalu. Včera v laboratoři mi to povídal.
1: Pan profesor se zarazil. Vlastně to všechno bylo pravdivé, co tu kočka vyprávěla.
4: Taky mi štěbetali vrabci na střeše, co všechno profesor Kurama tropí.
0: Pokračovala kočka.
4: Vyplivuje z okna pecky, kouše si nechty.
1: Lidé se náramně bavili a pokřikovali na pana profesora.
6: Plive z okna a kouše si nechty.
1: Pan profesor byl velice smutný, neboť právě zjistil, že i zvířata dovedou pomlouvat.
0: Všecek zatrpklý se vrátil domů.
1: Kočka se chystala ke startu do vesmíru.
0: Lidé se zájmem pohlíželi na balón, který se pomalounku zvedal od země.
1: Kočka byla na vrcholu blaha, když viděla tolik dychtivých zájemců.
4: Jsem jediná kočka na světě, která se proslavila,
1: myslela si.
4: Určitě mi postaví pomník. Jak pak asi budu vypadat jako pomník? To mi budou ostatní kočky závidět. A nejen kočky, nýbrž i psy. To je báječný pocit.
0: V tom se k jejímu balónu přiblížila vrána. Kočka ji spatřila.
4: Ach, vrána. Vrabce už jsem jedla, ale vránu ještě nikdy. Že bych zkusila, jak chutná?
1: Ani nedomyslela a už vyšplhala na okraj koše, který nesl balón.
0: V té chvíli zapomněla na svůj let a na celý vesmír.
1: Skočila po vráně, jenže ta jí samozřejmě uhnula.
4: Pomoc!
1: Stačila ještě vykřiknout, ale to už padala k zemi.
0: O kočce je známo, že dovede skákat z velké výšky. Když se řítí ze střechy třeba hlavou dolů, dovede se těsně nad zemí otočit a dopadne na nohy.
1: Ale tentokrát to bylo něco jiného. Když kočka myslela, že už se blíží k zemi, obrátila se, ale zmýlila se, neboť padala dál. Znovu se obrátila, avšak pořád letěla vzduchem. Začala se jí točit hlava.
4: Pomoc!
0: Vykřikla ještě jednou a pak se velkým žuchnutím dopadla na zem.
1: Spadla právě na zahradu profesora Kurami. A při nárazu jí vylétl z krku strojek, který předtím spolkla. Strojek narazil na kámen a rozbil se.
4: Mňau! Au, au, mňau, au, au.
0: Naříkala kočka.
1: Odpusťte mi to, pane profesore, teď už vím, že jsem vás měla poslechnout. Nezlobte se na mne. Chtěla říci.
0: A ona to určitě říkala, jenže pan profesor slyšel pouze
4: mňau, au, au, mňau, au, au, mňau.
2: No, dobře, jen pojď ke mně. Kde pak tě co bolí?
1: Profesor Kurama ji vzal do náručí a kočka se schoulila do klubíčka.
0: Pan profesor viděl oknem, že v parku na lavičce sedí holčička.
2: Musím jí o tom vyprávět,
0: řekl si.
1: Kočka se zvedla a zlostně seskočila na zem.
0: Nedovedla už sice mluvit lidskou řečí, ale rozuměla tomu, co pan profesor povídal.

0: V jednom lese, ani ne blízko, ani ne daleko, se večer procházel měsíc. Šel pomalu, pomaloučku a dával pozor, jestli borovice dost voní, smrky rostou rovně a jestli všechny malé sojky spí. A tu se najednou z houštiny pod třemi smrky ozvalo tiché žalování. Docela tichoučké, ale měsíc ten slyší všechno. A tak hned uslyšel i ten pláč.
1: No, no, no, no. Ve svém lese znám přece každý pařez, každé kukaččí zavolání, ale ať mě tma spolkne, jestli jsem tu něco takového někdy slyšel. A co pak mi to tady sedí pod kapradím? Kabátek zelený, oči jako dva povidlové vdolky. Kdo pak jsi?
2: Já jsem, prosím, drak.
1: Oh, drak?
2: Vlastně spíš dráček.
1: A jak se jmenuješ?
2: Melichárek.
1: Ať mě tma spolkne. To si musím napřed srovnat ve své stříbrné hlavě. Drak a v mém lese. Kde pak ses tu tak najednou vzal?
2: Já jsem, prosím, utekl.
1: Utekl? A odkud?
2: Z pohádky.
1: Ale co pak to se smí? Pořádný drak z pohádky nemá co utíkat. Jenže ty asi budeš nějaký pěkný dračí panáček. Tak se mi zdá, že si na tebe budu muset posvítit.
2: Ale pane měsíc, jaký já jsem drak? Hlavu mám jen jednu a ještě malou a dokonce trochu šišatou. No, jen se prosím koukněte. Když se narovnám, nejsem větší než smrkový pařízek. A to ještě stojím na špičkách. Já jsem opravdu jenom takový docela obyčejný dráček. Dokonce nejím ani princezny. Už se do pohádky nemůžu vrátit, to snad uznáte.
1: Sakulente. Ať mě tma spolkne, jestli vím, co budeme dělat.
2: Tak to je pěkné nadělení. Tma na krku a já nemám kam jít.
1: Hlavně nebreč. Já to nemám rád. A pláčem se nikdy nic nespraví, to si, Melichárku, pamatuj. A potom v mém lese musí být pořádek. Každý tady má domov a jenom ty mi tu sedíš pod kapradím a nevíš, kam jít.
2: Právě. A teď už si pro samou tmu nevidím ani na špičku nosu.
1: Sakulente, ty jedno dračisko. Nebreben ti pořád, rozeženeš mi všechen rozum. Tak ty nemáš kam jít.
2: No.
1: Co kdybys zůstal u mne a dohlížel mi na pořádek?
2: A to se mám, pane měsíc, stěhovat na oblohu? Už jste někdy viděl draka, aby se kutálel po obloze jako pomeranč? Co kdybych uklouzl a byl bych na to tata dole? Když spadne drak, to je, prosím, hrozná rána. A v tu ránu vám vyplaším celý les?
1: No to bych věru nerad. Tak to musíš bydlet v lese. Vím o jednom starém dubu u Mechové paseky. Bydlela v něm veverka Terka. Měla tam pokojíček jako klícku, ale přestěhovala se o dva stromy dál. Prý pro lepší výhled. Ale jestli tě do toho prázdného dubu pustí, to nevím. No, zkusit to můžeš.
2: Takže mám jít bydlet na strom? Joj! To se mi náhodou líbí. To se mi náhodou líbí.
1: Sakulente, Melichárku, co mi tu najednou poskakuješ jako splašený vrabec? Ještě mi pošlapeš stříbrné střevíce. A měsíci musí přece střevíce svítit na celé kolo.
2: Nezlobte se, pane měsíc, to já ze samé radosti.
1: Z jaké radosti? Děláš, jako kdybys už měl vyhráno. A co když tě do toho dubu Terka nepustí? Co potom?
2: Je mi nánku, pane měsíc, snad by nebyla taková.
1: Taková nebo maková, to se ještě uvidí. Ráno se jí pěkně zeptej, ale to ti povídám. Až ráno, teď s ní nebude žádná řeč, je to takový spáč, sedmi spáč. Vlezeš si potichoučku do dubu a dneska se tam vyspíš. Však se projednou nic nestane.
0: Měsíc vzal dráčka za ruku a vedl ho na mechovou paseku. Stříbrně svítil na cestu a les voněl, až to zpívalo, a měsíc zpíval s ním.
1: Tiše, tiše, les už spí, ať ho nikdo nevzbudí. Dříme smrk i malá liška, spí i zlatá pampeliška. Teď už mohou chodit ven jenom hvězdy.

0: Ráno se první probudilo sluníčko. Uklonilo se zemi, nebi i vodě a pak se otočilo na podpatku tak prudce, že celý svět rázem proloupl očka. Jen Melichárek ve starém dubu spal a spal, ať mu sluníčko nahlíželo do okýnka sebe víc, ať ho budilo sluníčkovým hlasem, jak chtělo, nic nepomáhalo. Na víčkách mu seděl sen jako přilepený. Ale najednou ten sen vyplašil nářek. Jajajaj, to je nadělení, to je ale nadělení, jajajajaj. Sen uskočil, Melichárek konečně otevřel oči.
1: Joj, copak, slyšel jsem nějaké naříkání, že by loupežníci ukradli červenou karkulku anebo vílu? Kam se jenom schovali? Dočista nikoho nevidím. A přece, Neverku. A mračí se, zástěrku má umouněnou a ty tlapky. Veverko, Veverko, kde jsou loupežníci?
2: Loupežníci.
1: Loupežníci ukradli karkulku anebo vílu.
2: Karkulku a vílu taky? Ale já ty loupežníky neviděla. A poslechni, co tu děláš ty? Taková podezřelá osoba.
1: No dovol, já nejsem žádná osoba, já jsem prosím drak.
2: Co to povídáš? Draci jsou přece jenom v pohádkách.
1: Však já také z jedné pohádky přišel.
2: To jsou mi noviny. Tak ty jsi přišel z pohádky. A jak se jmenuješ?
1: Prosím, Melichárek.
2: A co děláš na tom dubu?
1: Prosím, já jsem tady spal.
2: No tohle. Ty... Draku, jak si to představuješ? To je můj dub.
1: Když já neměl kde spát, tak jsem si myslel, že...
2: Myslel, nemyslel. To je mi pěkný pořádek. Vloudit se do cizího bytu.
1: Já jsem se prosím nevloudil. Já se chtěl dovolit.
2: Chtěl, ale nedovolil. To jsou mi divné způsoby.
1: Měsíc mi poradil, abych se zeptal ráno.
2: Zeptat se ráno, jestli tu můžeš spát, když už ses vyspal. A ještě si bude dělat legraci. A strašit mě loupežníky.
1: Jeminánku, co pak si to o mě myslíš? Já jsem přece slušný drak. Měsíc mi řekl, že tu smím zůstat. A já se tě na to chtěl dnes ráno zeptat. Myslel jsem, že by to šlo, když ses přestěhovala o dva stromy dál.
2: Ale tenhle dub je taky můj. Dostala jsem ho od prababičky.
1: Poslechni, Terko, nejsi ty lakomá. Co pak může někdo bydlet ve dvou bytech najednou?
2: No tak... Když se ti ten dub tolik líbí, no, tak si ho nech. Alespoň budu mít souseda.
1: Líbí se mi. A moc. Spalo se mi tu jako v pohádce. Celou noc jsem nevěděl o světě. Až teď mě probudilo nějaké naříkání. Povídám si, Melichárku, někoho ukradli loupežníci.
2: Kde pak loupežníci? To jsem naříkala já.
1: Ty?
2: Mám veliké soužení. Zadělala jsem si na buchty. A těsto už nakynulo. Roste. A já ho čím dál víc. Ale já pořád ne a ne zatopit.
1: Je. Tak to přece stačí říct. V kamnech ti zatopím raz, dva.
2: Ty bys to uměl.
1: Když mi pomůžeš, seber honem pár smrkových šišek.
2: Je, těch je tady zrovna na seto.

0: šišek máme celou hromadu. A jsou pěkné, voňavé. Z těch bude plamínek jako malovaný. Dýchnu dračím dechem. A je to. Jú, Melichárku, v komíně to udělal. Co pak v komíně? Hlavně, že ti v kamnech hoří. Tak, no a abych zase šel, taky musím vařit. Poledne se blíží, ale pro pánička, já si v pohádce zapomněl kuchařskou knihu.
1: A protože dračí vaření bez kuchařské knihy není žádné vaření, zavřel Melichárek svůj nový byt na dubovou petlici a hurá, koupit novou kuchařku. Když se vracel domů, slunce pálilo a prstem si na něj ukazovalo. Vidíš, to máš z toho dlouhého vyspávání. Teď máš bříško plné hladu. Dej si pozor, Melichárku, nebo se schneš na placičku. A sluníčko mělo pravdu. Jak se drak nenají, svrkává se, svrkává, až je z něj, co pidi drak.
0: Už jsem takhle dost maličký. Honem, abych už byl doma u starého dubu. Tak se mi zdá, že doma na mě někdo čeká. A podívejme, Terka. A jakou má čistou zástěrku.
2: Něco jsem ti, Melichárku, přinesla. Jestli pak uhodneš, co je to?
0: Jak bych to mohl vědět? Je, mináčku, plný talíř buchet.
2: Jsou s mákem.
0: Makové buchty, ty já moc rád.
1: A tak si Terka s Melichárkem sedli pod starý dub a jedli, až to všechno snědli. Nezbyl ani drobeček. A než si slunce s měsícem vyměnilo stráž, měl Melichárek kamarádku i nový domov.

co neměl ani kožich, tak chudý ten zajíc byl. Nakonec se málem celých 100 let dožil a písničkám svůj život zasvětil. O, a písničkám svůj život

0: Pyšné zvyky, pyšný krok, vzadu vějíř plný ok. Kdo je to?
1: Mňau, už víte.
2: Nějaká paní, co jí utekly punčochy.
3: Víš, o kom se říká, že je pyšný? Opravdu hodně pyšný. Mezi ptáčky ten nejpyšnější.
2: Já už asi vím. To bude páv.
3: A

0: Piggy, chceš slyšet vtip?
1: Že váháš, tak jsem s ním, než přijde Justýna. Ještě, že chodí většinou pozdě. Určitě by to zase nepochopila a chtěla by to vysvětlovat. A než by jí to došlo, byly by Vánoce.
0: Právě. Hele, tak poslouchej. Sluha Žán říká lordovi, lorde, v jídelně hoří.
1: Kdo je to lord?
0: To je pán šlechtic. Ten má sluhu a ten sluha říká, lorde, v jídelně hoří.
1: To je bezva vtip.
0: To není celé.
1: Promiň.
0: No. A ten lord odpoví, to nevadí, Žáne, posnídám v loveckém salonku. Teď už je to celé.
1: Aha.
0: No, tak to se mi asi moc nepovedlo. Tak počkej, tenhle bude určitě lepší. Ptá se lord sluhy. Žán, má citron zobáček? Ne, pane. A nožičky? Nikoliv, sire. A má citron křidélka? Nemyslím si, milorde. Aha, v tom případě jsem si do čaje vymačkal kanárka.
1: A co je s tím ohněm v tom salonku?
0: V jakém?
1: No v tom loveckém.
0: No to byl jiný vtip, ne ten o tom kanárkovi.
1: Ale byl to stejný pán, teda ten lord, ne?
0: No to je možné, že to byl ten samý lord, ale vtip. To byl úplně jiný.
1: Já to asi nechápu. Ono mu tam hoří a on si mačká do čaje kanárka. No to je nějaké divné.
2: Co se tu tady děje? Že vy jste na mě nepočkali a už hádáte. Já vás slyšela, jen si nemyslete. Slyšela jsem všechno. Když hoří, mačká si do čaje kanárka. To je, pane Oříšek, pěkné. No. Ale co to znamená, to tedy nevím.
0: Ahoj, Justýno.
1: Ahoj. Nebo s Oříšky jsme nezačali. Kanárka nehádáme. To mi tady jenom Hugo něco říkal.
2: A co? No, řekni mi to taky.
0: No, to není důležité, Justýno. Můžeme jít rovnou louskat ten jazykový oříšek, co jsi připravila. Dneska si na řadě ty.
2: Proč mi to nechceš říct, Hugo? Piggy? Je to snad něco tajného?
1: No to není, Justýno. Hugo mi vykládal vtip o kanárkovi a o lordovi a jak hoří v salonku. A tak ten
0: nehoří.
1: Lord říkal si, že hoří vždycky, když mačká kanárka, tak hoří.
0: Nesmysl, to jsem neřekl.
1: No tak jsem to nepochopil, teda asi. Asi nechápu tvé vtipy, že jo? Asi už jsem se pojustinil, že jo?
2: Cože? Co jak proč? Vtipy?
0: No ty přece vtipy nemáš ráda, ne?
2: Já vtipům především velice rozumím.
0: Jistě.
2: Vtipy jsou vážná věc a je třeba si vždycky vtipy dobře vysvětlit, aby se chápalo, co je na tom vtipného. Protože někdy tedy řeknu vám, na vtipek nenajdu vtipného totiž nic.
0: No tak honem, co jsi pro nás dneska připravila za oříšek, tak? No.
2: A co s těmi vtipy? Budete mi vysvětlovat vtipy?
1: No, my ti nebudeme vysvětlovat vtipy, ale mě by hlavně zajímalo, kde to vlastně hořelo, když mačkali kanárkovi do zobáčku ten čaj, to by
2: kanárek je zajímavý ptáček. Nevím, jestli by pil čaj, kdyby hořelo, ale vím určitě, že kanárek ten oheň nezaložil. Kanárek nemá u sebe sirky.
1: No jasně, protože nemá kapsičky.
0: A dost.
2: Co dost?
0: Dost. Dost těch kanárků, soustřeďte se. Konec vtipů a lordů a kanárků.
2: To je nějaký oříšek? Lordi, vtipy, kanárci?
0: Ticho.
2: No dovol, Hugo. My se tady bavíme a ty nám nasazuješ psí hlavu.
1: Co nám nasazuje? Nic mi nenasadil.
2: No vlastně, to je můj oříšek na dnešek. Já jsem měla připravit na dnešek oříšek a tenhle jsem zašla, našla, úplně to ze mě vyletělo, sádlo, samo. Takže já se ptám, co znamená, když se řekne, že někdo někomu nasazuje psí hlavu.
1: No to je stejná draskárna, jak u toho tvého vtipu, Hugo. Mačká se kanárek a nasazuje se psí hlava, že?
0: Jak to říkala? Nasazovat hlavu?
2: Psí hlavu. Hugo, prosím tě, prober se si, jak tento nonc zpomalený jilm, totiž ten film.
0: Nasazovat psí hlavu.
1: To by mohl vědět Egon, to je pes.
0: No.
2: Víte? Nevíte?
1: No. Já teda takhle z hlavy nevím.
2: No jistě. Hugo?
0: No já, abych se přiznal, tak mi to taky nic moc neříká, to je divné. Ale jak říkal Piggy, Egon by o tom mohl něco vědět.
2: Egon? Proč zrovna Egon?
1: No protože je pes, ne?
0: A reportér?
2: No jistě. Ale Egon tu teď není. Hádáme my tři, tak šup.
1: My asi nevíme.
0: Nevíme, no.
2: Mám bod?
0: Máš. A vysvětluj.
2: No jistě. Když někomu nasazuješ psí hlavu, znamená to, že o něm co? No?
1: Co?
2: No? Co? Že o něm říkáš to nejhorší.
1: Jak to myslíš?
2: No třeba, že ho pomlouváš, očerťuješ, očerňuješ, tak.
1: A on přitom nic neudělal?
2: Ano.
0: To je docela zajímavé, Justýno. Jen by mě vlastně zajímalo, proč se říká zrovna psí hlava? Mm. Že je tam zrovna pes, chápeš? Proč ne jiné zvíře?
1: Kočičí,
0: nevíš to náhodou?
1: Kočičí, žirafí,
2: No, tak to, tento nonc pes, pes, no, no, to si zrovna nepamatuju.
0: To je škoda, to by mě zrovna zajímalo.
1: Mě taky.
2: No, jistě, ty, aby ses nepřidal, Piggy. Aha. Teď jsem si vzpomněla, ano. Mám tu sebou tu encyklopedii,
0: encyklopedii.
2: No, tento nonc. No, to je ono, tu encyklopedii, ze které jsem dnešní oříšek brala.
0: Ano.
2: Pro jistotu. Tušila jsem, že mi můj bod nebudete přát. A co jsem to?
1: Co si to?
2: No, tento nonc. Ano.
1: Tam
2: by mohlo být to, na co se ptáš, Hugo.
0: To je dobrý nápad, Justýno. Ukaž, já to najdu.
2: Ale bod mám i tak, že? Vysvětlit jsem to vysvětlila.
1: No.
2: To, co chce Hugo, to už je zajíc.
1: Co?
2: Ne, zajíc je Antonín. Já myslela navíc. Ano, navíc.
1: Klid, Justýno. Nikdo ti tvůj bod nevezme.
2: Můj.
1: No. Stejně nikam ty body nepíšu, že?
2: Co jsi to říkal?
1: Nic. Jak je to s těmi psi, Hugo? Našel jsi to?
0: Je to tady. Celá záležitost s používáním psů v tomto i v mnoha dalších úslovích má kořeny už v Bibli.
1: Tam píšou?
0: No. Ano, v těch tuze starých dobách, v těch zemích, odkud Bible pochází, se pes měl za nízké a nečisté zvíře.
1: Takže pejsci vždycky nebyli domácí člověčí mazlíčkové a kamarádi, jako je to teď u nás?
0: Ne, oni měli psy za něco podřadného, symbol špatnosti. Píšou tady, že se tak říkalo lidem, kteří v nic nevěřili, lidem bez víry. Že se to vlastně používalo jako nadávka. Zajímavé. Když nad tím tak přemýšlím, opravdu je spousta výrazů spojená se psy. No, tak schválně, vzpomenete si na něco?
1: Studený jako psí čuma.
0: Bezva. Zima jako v psinci.
2: Psí víno, psí počasí, psí život.
1: Neštěkne po tobě ani pes, víš, Justýno?
2: No dovol. Jsi nějak drzí, růžovko.
1: No,
2: prý neštěkne. To by se civil. Divil.
0: Musíme se zeptat Egona. Mohla by to být pěkná reportáž.
1: Myslíš o tom, na koho štěkají psi?
0: No, ale nevím, jestli by ho to neurazilo.
2: Egona.
1: Proč by ho to urazilo? Jednou se to někde píše, tak proč by o tom mohlo natočit reportáž? Mix Live, Pix Live.

0: Iggy básnička.
1: Měsíčku, můj měsíčku, pes na tebe vrčí, že jsi upustil hvězdičku do hustého smrčí. Než ponocný odtroubí, hledej mezi mraky, ráno půjdu na houby, pomohu ti taky.
2: A teď ještě jednou.
1: Měsíčku, můj měsíčku, pes na tebe vrčí, že jsi upustil hvězdičku do hustého smrčí. Než ponocný odtroubí, hledej mezi mraky, ráno půjdu na houby, pomohu ti taky.
2: Jestli se vám básnička líbila, jděte na www.piggy.cz a tam ji najdete. Mňau.

0: bychom měli dohromady 65 a 3. Celkem vydařil.
1: Kdo se vypařil?
0: Vydařil. Ovšem v některých ukazatelích mi tu ještě zůstávají nějaké nesplněné parametry.
1: Promiň, Taťuldo, že tě vyrušuju, ale nemohl bych ti nějak pomoci?
0: To víš, že nemohl. Zatrat se peně. Tady ten nám schází, no jo, ty nám vypadl.
1: Já bych se po něm podíval, možná, že si zakutálel pod kanapé.
0: Kdo je pod kanapém?
1: Nemohu to říct s určitostí, ale asi ten, co ti vypadl.
0: Ale prosím tě, vypadl. To je jako, kdybychom hledali včerejší den, že ano.
1: A proč bychom ho hledali?
0: Já ho taky nehledám.
1: Ale říká si, že ti vypadl.
0: Chlapče, já zde dělám celoroční bilanci.
1: A co to je? Celonoční bilance?
0: Ale nikoli v celonoční, celoroční.
1: Co je to celoroční bilance?
0: Ale to je takové zúčtování celého roku, že ano. Člověk se poslední den v roce ještě jednou podívá, co všechno udělal, na co zapomněl, co mu ten uplynulý rok přinesl.
1: Co mu odnesl?
0: No to také. No a tak to tu prostě všechno přehlížím a vidím.
1: Co vidíš?
0: Že jsme to celkem vzali, tak říkajíc, za správný konec. Že jsme ten rok jen tak neprolajdačili.
1: Ty myslíš, že rok má nějaký konec?
0: No samozřejmě, každá cesta má někde svůj konec. Jenom jitrnice má dva konce, chápeš?
1: Že rok není jitrnice, to chápu. Ale kdy ho je konec, Taťuldo?
0: No samozřejmě na konci. 31. prosince na Silvestra. Dnes mu bude slavnostně odzvoněno.
1: A kdo mu slavnostně odzvoní?
0: Každý, kdo se zasloužil o to, aby ten rok byl úspěšný, aby byl úrodný a radostný.
1: Takže když jsme ho, jak říkáš, neprolajdačili, můžeme mu i my slavnostně vyzvánět?
0: No ano, no chlapče, to máme přece za odměnu.
1: Jenom mi pořád není jasné, proč je konec roku.
0: Protože všechno hezké jednou končí.
1: A co bylo tak hezké?
0: No, to bys měl vědět ty sám, ne? Příkladně i to, že jsme si tak pěkně v průběhu roku připomínali některé lidové zvyky a obyčeje.
1: Ovšem, když jsme ti s Máničkou na počátku roku zahudli ony novoroční koledy, neříkal si, že je to hezké?
0: No ono na tom vašem vřískání také nic krásného nebylo.
1: Byl to ovšem starý lidový zvyk.
0: No chlapče, přiznejme si, že nám v tom uplynulém roce nevyšlo všechno tak, řekl bych, akurátně, že ano, jako příkladně některé vaše koledy a jiné legrácky.
1: Ale protože je konec toho minulého roku, můžeme vzít všechno hezky od začátku a ještě lépe. Taťuldo, pamatuješ si, jak jsme ti s Máničkou na začátku roku zaspívali?
0: No bodej, teď jsme o tom hovořili. Samo sebou, že si pamatuju. Samo sebou, když jsem se tehdy

0: vtipk.
1: Ve škole. Proč se, Pepíčku, pořád ohýbáš pod tu lavici?
2: Prosím, já mám rýmu a maminka mi přišila kapesník na kapsu, abych ho nestratil.

Takže pane Sisal, kde máš to zemník? Ukažte mi pravou kapsu. Nemáš to tam, no dobře, ukaž mi levou kapsu. To mě tam taky nemáš. A vidím ti na tváři, kde to máte. No vydá. Aha, vy to máte v botě.

0: pojď si se mnou hrát. Pojď si hrát s Piggym.
1: Peč nám spadla, peč nám spadla, kdo pak nám ji postaví? Hurvínková, tedy moje, politika. Dobrý večer.
2: Ano, ano, Hurvínku, správně si řekl večer.
1: No?
2: Jdeš pozdě, tu jsi zase musel zůstat po škole.
1: Nemusel, ale zítra chci zůstat doma, víš, tak jsem si to nadělával.
2: Ale to je pořád dokola. Vysvětli mi, co ti na škole vadí.
1: Na škole nic.
2: No tak.
1: Budova je to pěkná. I novou střechu nám na ní dali. Jenom s učiteli tedy je to horší, ano, ano.
2: Prosím tě, proč?
1: Představ si, taťuldo, vůbec nic neví.
2: Co to tady plácáš?
1: Neplácám. Tak hele, třeba naše učitelka, jo?
2: Co je s ní?
1: V jednom kuse se mě na něco ptá.
2: A co ty?
1: Nic. Nechám ji, ať si na to přijde sama.
2: Je, no jo, no, tak. Tak vysyp, co jsi zase vyvedl.
1: Ani nic, jen jsem si zahrál na politika, víš?
2: Jo, no jo. A jak se to tedy hraje?
1: A trošku jsem si při vyučování zdřímnul a...
2: Její danánky. A dál?
1: Dál jsem si taky trošku zdřímnul.
2: A dál?
1: Dál jsem si...
2: Hurvajs?
1: A dál se pančelka zlobila, že spím.
2: No a?
1: A tak jsem jí diplomaticky řekl, že je to směšné obvinění. Štvanice na mou osobu.
2: Pro pána Jána. A co ona?
1: No.
2: No?
1: Že mám jít k tabuli a...
2: A?
1: A tak jsem jí řekl, že své místo neuvolním. Protože by mi ho někdo zasedl. A když chtěla, abych jí dal žákajdu, tak jsem jí moudře odpověděl, že to nejdřív musím probrat s partnery.
2: Šmankote.

0: dál, že jsem jí nedal, co? Co je? No to si myslím taky tohleto. Jo, jo. No, a pak mě za trest zkoušela z Archimédova zákona.
1: A jejda.
0: Viď? A já jí diplomaticky odpověděl, že tento zákon je třeba zvážit ve druhém čtení, jelikož má řadu chyb.
1: Je, tak to zírám.
0: Ona taky zírala, jak směle politikářím, že prý, kde jsem na ty řeči přišel, říkala pančelka, tak jsem jí řekl, že v televizi.
1: A co na to říkala pančelka, paní učitelka?
0: Zlobila se, že nemám koukat na politické horory, ale na večerníček. A pak taky říkala, že máš tatildo zajít do školy.
1: Ajajaj. No, to ti děkuju. To zas bude ostuda, tohleto. Hernajs, Hurvajs, od koho máš ty hloupý řeči?
0: No, od tebe.
1: Hurvajs, já s tebe snad jednou ztratím rozum a bude zle.
0: No to bude, protože malé věci se špatně hledají, říkala pančelka.
2: Piggy má pro tebe spoustu pohádek a písniček.
3: Kdy jsme spolu vlastně chodili?
4: Víš, že si to vážně nepamatuju?
3: Myslím...

0: Kmotra čarodějnice. V lesní chaloupce chudičkého dřevorubce narodila se holčička. První děcko obyvatelů této samoty. Manželé měli radost z hezoučkého děťátka. Avšak působilo jim velikou starost, koho by měli požádat o kmotrovství. A když se o tom spolu radili, vstoupila do jejich chýše vzácná paní. Krásně oblečená a drahými skvosty ověšená. Prý zabloudila, kdyby tedy muž nebo žena byli tak hodní a ukázali jí cestu do města, že se jim dobře odmění. Chystáme se právě do města, prohlásil dřevorubec Tomáš. Může jít tedy vzácná paní s námi. A ona že půjde. A zatímco jí Tomášova žena nabídla černý chléb a kozí mléko, paní se zadívala na novorozeně. Hezoučké, děťátko, hezoučké, je vaše? A když jí přisvědčili, už se zase dotazovala. A kterak mu říkáte? Holčička ještě není pokřtěná, odpověděla žena. Právě jsme ji chtěli nést do kostela. A kde pak máte kmotrů? Tomáš se poškrábal za uchem. Jsme chudáci, nemáme známých. Chtěli jsme cestou nebo ve městě někoho poprosit, aby naše dítě podržel v kostele na rukou. Ale tu službu vám mile ráda prokážu, nabídla se paní. Manželé jí vroucně poděkovali. Budou se pyšnit tak vzácnou kmotřičkou. Musíte však učinit, oč vás požádám, řekla paní. Ale všechno učiníme, vzácná paní, děkovali manželé. Dítě se musí jmenovat po mé matce, vyhražovala si paní. Manželé se divili, proč nemá být holčička pokřtěná jménem kmotřičky. Ale neodvážili se odporovat. Mladé matce vlastně bylo vhod, že bude mít Anušku, sama se totiž jmenovala Anna. A ještě něco, ozvala se paní. Až děvčeti bude 16 let, přijdu si pro ní, odvezu si ji do svého domova, potěším se s ní a zase vám ji přivedu, ano? S touto podmínkou byli manželé hned srozuměni. Potom šli s kmotrou do kostela. Matka nesla dítě. Když vstoupili do města, uklouzla kmotra a s výkřikem padla k zemi. Tomáš jí pomáhal vstát, ona se však nemohla udržet. Ach, ach, naříkala. Pochroumala jsem si nohu, nemohu jít dál. Zaneste mě někam do domu, aby mě lidé ošetřili, já se vám odměním. Ale kterak to bude s tím kmotrovstvím? Rozpačitě se otázal Tomáš. Víte co, dejte mne zapsat jako kmotru. Jsem Valpurga z Černodolu. Dítě ať podrží někdo jiný na rukou, tu službu vám zajisté každý rád prokáže, když mu povíte, jaká mě stihla nehoda. Až bude dítě pokřtěno, přineste je ke mně a přiveďte také mojí zástupkyni, ano? Urozená paní byla donesena do domu měšťana Víta, kde ji vložili na postel a pečlivě ošetřili. Měla pravou nohu silně oteklou a zardělou. Tomáš a žena šli do kostela. Žena kostelníkova ochotně podržela holčičku, které dali jméno Anna. Potom šla s manželi do domu měšťana Víta. Dřevorubcova žena ukázala urozené paní děťátko. Všem bylo s podivením, že kmotra neuvítala dítě po křesťansku, aniž je požehnala křížem. Odměnila štědře kostelnici a potom vložila do peřinky váček se zlaťáky. Na její žádost byl Tomáš i obě ženy vyčastovány z kuchyně měšťanovi, paní z Černodolu chtěla to zaplatit, avšak hrdá měšťanka to odmítla. Kostelnice odešla a brzy poté také manželé, když byli k mutře poděkovali a když jí také slíbili, že budou dcerku dobře vychovávat, aby vyrostla ve zdraví. Za 16 let si pro ní přijedu. Sotvaže manželé vyšli z města, kmotra zhodila obvaz z nohy a zvolala radostně.
1: Otok se ztratil, noha už nebolí.
0: Skočila z postele a bez obtíží přešla pokoj. Měšťan i měšťanka vyvalovali oči. Tak brzké uzdravení zdálo se jim zázrakem. Paní se s nimi rozloučila, poděkovala za jejich péči a odešla. Manželé Vítovi se dívali za ní. Najednou se jim ztratila, jako by se byla do země propadla. Podivná žena, kroutil měšťan hlavou.
1: Ano, skutku podivná, souhlasila měšťanka.
0: Skoro bych si myslela, že se bojí posvátných věcí. Pokřtěnému dítěti neřekla ani Pán Bůh požehnej, ani je nepokřižovala. A také to je divné, že jí stihla nehoda, když měla vejít do kostela a potom se tak brzy uzdravila. Ale ve zhonu života zapomněli brzy na urozenou paní. Anuška v lesní chaloupce utěšeně rostla a byla svým rodičům největším potěšením. Tomáš byl pilný pracovník a proto dosud neproměnil ani jediného zlaťáku, které byla Anuška dostala do vínku. Schovával jí je jako věno. Dívenka netrpělivě očekávala, až si pro ní přijde její urozená kmotra, o které jí rodiče často vyprávěli. Ačkoliv měla ráda své rodiče, přece toužila poznat život lidí vznešených. Potěší se s kmotrou a potom se zase vrátí do lesní chaloupky k milým rodičům. V ten den, kdy dosáhla 16. roku, zůstal Tomáš doma. Všichni svátečně oblečeni očekávali příchod vzácného hosta. A kmotra skutečně přišla. Zdálo se, že ani o den nezestárla, ačkoliv od její poslední návštěvy uplynulo již 16 let. Provázely jí dvě služebné, každá nesla vak. Manželé uctivě uvítali kmotru. Anuška jí políbila ruku. Aj, pěkně si vyrostla. Se zalíbením prohlížela si jí paní. Statné je z tebe, děvče. Máš hodné rodiče, že tak svědomitě pečovali o tvé zdraví. Žena Tomášova zvala paní, aby okusila, co uchystala k jejímu uvítání. Paní však s úsměvem kázala otevřít jeden vak. Služebná vyložila z něho nejzácnější lahůdky, bylo jich tolik, že pokryli celý stůl. Když všichni pojedli, byl otevřen druhý vak, jenž obsahoval drahocené šaty a skvosty. Služebné oblékly Anušku, matka s úžasem spínala ruce a šeptala blaženě se usmívajíc. Jako princezna, a teď doprovoďte svou dceru, vyzvala paní Anuščiny rodiče. Před lesem čeká kočár. V něm odvezu Anušku do svého domova. Vrátí se k nám brzy, vidíte? Zeptala se matka, které se zmocnil žal, že bude odloučena od milé dcery. Inu, až po vás zatouží, nebudu ji zdržovat, odpověděla paní. Vyšli z chaloupky. a po nějaké době dostali se k silnici, kde stál nádherný kočár, do kterého byli zapřaženi 4 bujní vraníci, lesknoucí se zlatem a drahokamy. Na kozlíku seděl bohatě oděný kočí, u otevřených dvířek kočárů klonil se lokaj. A teď se rozlučte, obrátila se paní k obyvatelům lesní chaloupky. Líbali se, objímali, slzeli, jak to bývá, když milované dítě poprvé opouští na delší dobu své rodiče. Posléze usedla Anuška do kočáru, vedle paní, jim naproti posadili se služebné, lokaj zavřel dvířka, vyskočil na kozlík, kočí šlehl do koní a kočár zmizel jako blesk. Zarmoucení rodiče smutně se ubírali domů. Zatím jela Anuška v kočáře. Jízda byla tak rychlá, že dívka nemohla ničeho rozeznat z okolí. Posléze kočár stanul před nádherným zámkem z bílého mramoru se zlatými věžemi. Hned přispěchalo množství služebnictva, jež hlubokými poklonami vítalo svou velitelku. Anuška domnívala se, že snad sní, když jí kmotra vedla síněmi, jež oplývaly nádherou. Všude vzácné hedvábí, stříbro, zlato, drahokamy. Posléze uvedla jí kmotra do pokoje, v němž bylo všechno bílé. A zde budeš bydlet, Anuško, řekla přívětivě. Veškeré moje služebnictvo musí tě poslouchat jako mne samu. Když si Anuška odpočinula, přišla pro ní služebnice a dovedla jí do nádherného večeřadla, jež bylo skvěle ozářeno zlatými lampami. U stolu, pokrytého křišťálovým, stříbrným a zlatým nádobím, seděla již kmotra a vedle ní 2 dívky. Dcera Dřevorubcova zvěděla od paní, že také těmto 2 dívkám byla před 16 lety kmotrou a že jsou teď u ní na návštěvě. Jmenují se Mariška a Jitka. Dívky se navzájem seznámily a hned k sobě přilnuli vroucím přátelstvím. Na zámku měli zlaté časy, takže na svůj domov skoro zapomínali. Jednou seděly dívky v čarokrásné zámecké zahradě a bavili se zpěvem. Z nenadání stanul před nimi zhrbený stařeček, jenž se smutně zadíval na překvapené dívky a pokyvoval hlavou.
1: Ubožátka, ubožátka,
0: promluvil třesoucím se hlasem. Zpíváte si bezstarostně a netušíte ani, jak hrozný osud vás zde očekává. Dívky zbledly a v jejich obličejích zjevilo se nesmírné zděšení. A kdopak si, dědoušku, o jakém nebezpečí mluvíš? Otázala se Anuška. V tom bylo slyšet kvapné kroky. Stařeček honem vklouzl do křoví a zašeptal. Nezmiňujte se o mně, nezmiňujte se o mně. A zmizel. A již to byla paní zámku. Pátravě se rozhlížela na všechny strany. Kdo pak tady byl? Otázala se přísně. A tu Jitka, která nedovedla nic smlčet, pověděla o stařečkovi a jeho výstraze. Kmotra se zaškaredila, odvrátila se a vykřikla něco v podivném jazyce. Poté se otočila k dívkám a s usměvavou tváří řekla. Nebojte se ničeho, já vás dovedu ochránit. Ten stařec je ubohý blázen. Avšak už nikdy vás nepřijde strašit, nikdy, nebojte se. Dívky však nenabyly své dřívější bezstarostnosti. Sedávaly nyní smutně, mlčky, často si i zaplakaly. Jejich tváře bledly a protože ztrácely chuť k jídlu, začaly hubnout. Marně snažila se kmotra všelikerými radovánkami je rozveselit. Velmi jí to zlobilo. A kdykoliv se dívala na uvadlé tvářinky, již tak donedávna ještě kvetly jako růže, vždycky zamumlala. Děj se, co děj, oni musí zase zčervenat a zesílit. A když Anuška prosila kmotru, aby ji zase odvezla domů, že se jí už stýská po rodičích, urozená paní přislíbila, že všechny tři dívky doprovodí k jejich rodičům, chce však je tam přivést v obličeji pěkně kulaté a červené, aby se snad neřeklo, že se u ní měly zlé. Dívky se umoudřily. Zármutek jim už nebral chuť k jídlu a k nemalé radosti k motřině zase zesílely, bledé jejich líce pokryly se nádechem růžovým. Zatímco Anuška byla na zámku své kmotry, vzpomínali dřevorubec Tomáš i jeho žena na dceru a skoro se mrzeli, že se Anuška tak dlouho nevrací domů. No, pomysleli si, že se jí asi daří příliš dobře a proto do lesní chaloupky nepospíchá. Jednou přišel k ním zhrbený stařeček a poprosil o trochu vody. Žena mu přinesla vodu a také kus chleba i hrnek mléka. Zatímco jedl, vyprávěl manželům, že přichází z královského města, kde tou dobou snad každý člověk láme si hlavu. Král totiž má tři prince, švarné jonáky. Jmenují se Mirko, Stanko a Petko. Jedné noci měli všichni týž sen. Zdálo se jim, že přišli do nádherného zámku, kde bylo jako po vymření. A potom vstoupili každý do jiné komnaty a v každé komnatě seděla spanilá dívka. V komnatě, do které vkročil Mirko, byla dívka zlatovlasá. Stanko uviděl v jiném pokoji dívku hnědovlasou. Petko zase v jiném dívku černovlasou. A každá ta dívka plakala a ruce spínala. A najednou všechno zmizelo a princové slyšeli jen hrůzné vití. Tento podivný sen postrašil prince i jejich otce. Obávají se neštěstí a rádi by věděli, co ten sen znamená. Král slibuje velkou odměnu tomu, kdo sen dovede vyložit. Avšak ani nejmoudřejší lidé se v tom nevyznají. Kdyby dosud žila moje maminka, ona by sen jistě vyložila, řekla žena dřevorubcová. Mě také naučila vykládat sny, ale mnoho jsem zapomněla. Ale počkejte, právě si vzpomínám, říkávala matička, když se zdá vznešeným lidem o paně. Znamená to, že se vydají na dalekou cestu. Když ta pana pláče, znamená to, že je někde zakletá nebo uvězněná osoba. Když spíná ruce, prosí o vysvobození. A slyšet vlka vít znamená veliké nebezpečí. Jdi tedy, milá ženo, do hradu a vylož princům jejich sen, domlouval jí stařec. Ale děte, pověz jim to sám, dědoušku, vybízela jej žena. Dostane se ti odměny. Stařec se usmál. Já do města už nepůjdu, čeká mě jiná cesta. Jen jdi ty do zámku, snad ti to bude štěstím a jiným také. Vypravila se tedy žena s Tomášem do města a na zámku vyložila v přítomnosti krále princům jejich podivný sen. Byla štědře obdarována a potom se vracela s mužem domů. Princové tiše se spolu radili. Potom poklekli před králem a nejstarší Mirko promluvil. Otče, požehnej nám. Pojedeme hledat ony dívky a vysvobodíme je. Pomněte však, drahé děti, že vás čeká veliké nebezpečí, připomínal král. Bůh a náš meč nás ochrání, zvolali princové.
1: Jenom zbabělec nepomůže, když jej někdo prosí o pomoc.
0: Král tedy svolil, požehnal jim a princové vyjeli z hradu. Dojeli na křižovatku, kde se cesta rozbíhala třemi směry. Nevěděli, kterou cestou mají se dát. V tom se před nimi objevil zhrbený stařeček. Aha, nevíte kudy kam? Jen jděte prostřední cestou. Až dojdete konce, uvidíte strom s červenými listy. Povězte mu, proč jdete do světa. A on vám poradí. Tak řekl, stařiček se rozplynul jako dým. Jeli tedy princové prostřední cestou, až uviděli košatý strom, jehož listy rděly se jako zralá jablka. Princové poklekli před stromem a nejstarší Mirko pověděl mu o stařečkovi a prosil o radu. Strom se zatřásl, jako by jim vichr cloumal. A když se zase utišil, bylo slyšet hlas. Jeďte podle řeky k východu slunce, uvidíte zámek z bílého mramoru se zlatými věžemi. V zámku se však neukazujte, zajděte s koňmi do modré jeskyně, tam se ukrýte. A když nastane noc, zavolejte třikrát. Modrá jeskyně, červený strom ti vzkazuje, abys nám poradila. Princové poděkovali stromu a jeli dál. Konečně uviděli nádherný zámek. Jehož mramorové stěny svítily jako sníh za jasného dne a jehož zlaté věže zářily jako slunce. Nejeli k zámku, ale hledali v okolí modrou jeskyni, ve které se ukryli i s koňmi. Když nastala noc, princové třikrát zavolali. Modrá jeskyně, červený strom ti vzkazuje, abys nám poradila. V jeskyni se rozjasnilo, jako když slunce vysvitne. A když svit uhasnul, bylo slyšet zvučný hlas. V mramorovém zámku se zlatými věžemi jsou tři pany, o nich se vám zdálo. Hrozí jim nesmírné nebezpečí, aniž by o tom sami věděli. Pokud je nevysvobodíte, než měsíc bude v úplnku, pany propadnou strašnému osudu. A kterak jich máme vysvobodit? Ptal se nejmladší Petko. Zítra ráno jeďte k západu. U silnice najdete kovárnu. Požádejte kováře, aby vám překul vaše meče v živém ohni. Kdyby se zdráhal, řekněte mu, že vás posílá červený strom a modrá jeskyně. Hned učiní vše, oč jej požádáte, a udělí vám jakoukoliv radu. Ráno poděkovali princové modré jeskyni a vyjeli po silnici k západu. Několikrát se ohlédli po skvostném zámku, který svítil bělostí a zlatem. V němž dleli tři dívčiny, jímž hrozí tak velké neštěstí. Konečně zaslechli pádné rány, uviděli kouř a oheň. Před kovárnou stál muž obrovské postavy. Pozdravil prince a ptal se jich, čím jim může posloužit. Tyto meče nám překuješ v živém ohni, žádal Mirko. Zasmál se kovář. Kdo jak těživ slyšel o živém ohni, drazí páni, není ho vůbec na světě. A přece je, prohlásil Stanko podrážděn. Červenému stromu a modré jeskyni věříme. Oni nás sem posílají, aby z nám přispěla radou i skutkem. Jak uslyšel kovář o červeném stromu, o modré jeskyni, hned zval prince do svého příbytku, přinesl jim občerstvení a odnesl jejich meče do dílny. Když se vrátil, podal princům meče, jež byly nyní mnohem pádnější a ostřejší. Překul jsem je v živém ohni. Nikdy se vám nepřirazí, nikdy nestupí. Nač ale potřebujete takové meče? Sami ještě nevíme, odpověděl Mirko. Ty nám zajisté poradíš, až ti všechno povíme. A tak pověděli. A kovář stále kýval hlavou. Milí princové, chválím vaši statečnost a odhodlanost. Nesmím však zamlčet, že jdete vstříc strašlivým dobám. Nelekneme se ničeho, za své bratry odpověděl Mirko. Bůh a naše meče nás ochrání. Kovář pochvalně zakýval hlavou. Důvěra v Boha a ve vlastní sílu činí divy. Tedy vám poradím, co máte dále činit. Dříve však vám povím něco o paní Bílého zámku se zlatými věžemi. Je to čarodějka. Tím nebezpečnější, že o její zlé moci lidé nevědí. Kde kdo ji považuje za urozenou paní Valpurgu z Černodolu. A všichni ji ctí a milují pro její domnělou šlechetnost a lidumilnost. Vpravdě však je to stvoření tygra ukrutnější. Její moc spočívá v obrovském vlku, kterého chová na zámku v tajné komnatě a o němž nikdo neví. Aby nepozbyla své čarodějné moci, jest povinna každoročně v určitý den předhodit vlkovi 3 pany, jež pak dravec rozsápe a pohltí. Tyto pany však musí být dobře živené, zdravé a ve tvářích červené a nesmí být starší 16 let a 3 měsíců. Čarodějnice získává je tímto způsobem. Každý rok nabídne se za kmotru 3 děvčátkům z chudých rodičů, bydlících někde na samotě. Když dívky dospějí 16. roku, přijde si kmotra pro ně, aby si je odvezla na svůj zámek a rodičům slíbí, že se dívky po některé době k ním zase vrátí. Na zámku pečuje o ně, aby byly dobře vyživeny a ve tvářích červené. A potom je obětuje vlku. Oh, ale to je hrozné, otřásl se Stanko. A což se rodiče neschánějí po dětech, když se k ním už nikdy nevrátí, divil se Petko. Jakmile jsou dívky roztrhány, čarodějnice uchystá 3 voskové postavy, které jsou dívkám nápadně podobny. Vsadí je do kočáru a odjede s nimi. Zámecké služebnictvo myslí, že jejich paní odvezla živé hosty. Cestou však figury se zničí ohněm a čarodějnice dojede k rodičům svých kmotřenek a oznámí jim, že podlehli nemoci a že jim ve své domovině vystrojila slavný pohřeb. A protože obydlí rodičů jsou příliš vzdálena jejího zámku, nemohou se ubožáci vydat na cestu tak dalekou, aby se pomodlili u hrobu svých dětí. Čarodějnice už zase schání jiné oběti. Právě má na zámku zase 3 dívky. Nebudou-li vysvobozeny, než bude měsíc v úplňku, roztrhá je vlk. My je vysvobodíme, volali princové. Dobrý muži, pověz, co máme učinit. Čekejte vždy po západu slunce v úkrytu, odkud dobře uvidíte zlaté věže zámku, jež září ve dne v noci. Uhasne-li tento lesk, je to znamením, že čarodějnice mešká v koupeli, ze které nesmí dříve vyjít, dokud voda v lázni nezbělela jako mléko. V té době nemá čarodějnice moc. Stává se člověkem jako kdokoliv jiný. Musíte si pospíšit, abyste se dostali nepozorovaně do zámku, abyste našli skrýž vlka a tuto šelmu, abyste svými meči ubili. Potom jí vyjmete srdce a hodíte je čarodějnici do koupele. Tím budou dívky vysvobozeny. Pamatujte si však, vyjde-li čarodějnice z koupele dříve, než jste všechno vykonali, změníte se ve vlky a potom sami roztrháte ony pany. Kterak ale najdeme skrýž vlka a koupelnu čarodějnice? Starostlivě se ptal Petko. Kovář podal jim železnou kuličku. Až vkročíte do zámku, hoďte tuto kuličku na zem a jděte za ní. Povede vás tam, kam máte jít. Vše ostatní záleží jenom na vás. Princové poděkovali kováři a jeli k zámku. Ukryli se na blízku a když slunce zapadlo, pozorovali zlaté věže. Zářili jednu noc, zářili druhou. Teprve třetího dne po západu slunce uhasl jejich lesk. Princové připlížili se ke zdi, jež ohraničovala zámeckou zahradu. Přelezli hradbu a šťastně se dostali do budovy, kde byla už tma. Mirko hodil na zem železnou kuličku. A hle, vyšlehlo z ní jasné světlo a kulička dala se do pohybu. Držíce v rukou vytasené meče šli princové za kuličkou. Cestou nikoho nepotkali, ničeho neslyšeli, zámek byl jako po vymření. Konečně kulička stanula u zdi. Princové marně hledali dveře, až bystro zraký Petko uviděl hlavici zlatého hřebu. Domnívali se, že tímto hřebem otevírá se tajný vchod. Snažili se hlavicí otočit, povytáhnout nebo jí stisknout. Hřeb však zůstával nepohyblivý. Princové byli nesmírně rozčileni ztrátou drahého času. Když se jim nepodaří vhodit srdce vlka do vody, pokud v ní čarodějnice mešká, budou zakleti ve vlky lidojedy. Stanko bez děky udeří mečem na hlavici. Zazněl slabý rachot. Zeď se otevřela. Vstříc se jim vyřinulo osilňující světlo. Odhodlaně vkročili do nádherné komnaty, kde na hebké podušce spočíval obrovský vlk. Zdálo se, že spí, ale nespal. Neboť sotva, že se princové k němu přiblížili, vyskočil, vycenil hrozné tesáky a vrhl se na vetřelce. Rozpoutal se strašlivý zápas. Princové byli svými meči do šelmy, jež však každou ránu odrazila tlapami. A když konečně Mirkovi se podařilo udeřit vlka přes hlavu, z meče vyletěly jiskry, jako když ocel narazí na ocel. Vlk měl tělo skutečně jako z oceli. Každý jiný meč byl by už dávno se přerazil. Jejich zbraně však byly překuty v živém ohni a proto byly nezničitelné. Zuřivý zápas brzy vyčerpal síly obou mladších bratrů. Meče jim vypadly z ruky. Nečinně byli nuceni přihlížet zápasu Mirka se šelmou. Nejstarší princ už také umdléval. Vlk stával se stále smělejším. Již dvakrát skočil na Mirka, avšak princ přece jej vždy odrazil. Vlk zase skočil po princi, přeletěl jej však a dopadl za ním a převalil se na záda. Mirkovi neušlo, že spodní část těla dravcova je měkká. Kvapně přiskočil a vlka probodl. Poté vyňal srdce šelmy a s bratry šel za kuličkou, která se opět dala do pohybu. Dovedla je ke zlatým dveřím, které byly pootevřeny. Vrazili do pokoje, kde ze zlaté vanny ozývalo se šplouchání vody. Princům se ulevilo. Čarodějnice dosud mešká v koupeli. Mirko přiskočil blíže a hodil srdce vlka. Avšak nedohodil. Srdce spadlo na podlahu. Čarodějnice dala se do křiku, ale nesměla z koupele, neboť voda ještě nezbělela. Mirko zdvihnul srdce a prudce jí mrštěl. Voda zašplouchla, zazněl hrůzný výkřik, zlatá vana zmizela a na podlaze ležela čarodějnice a byla mrtvá. Kulička opět se dala do pohybu, princové za ní. Přišli do růžové síně, v ní seděla ustrašená Mariška. Nic se neboj, krásná pano, řekl Mirko. Vzal ji za ruku a vyvedl ven. Kulička je dovedla do blankitné síně, kde se třásla Jitka. Neboj se, krásná pano, nic se ti nestane. Těšil jí Stanko, vzal ji za ruku a vyvedl ven. Pak se dostali do bílé komnaty, kde nalezli uděšenou Anušku. Petko ji vzal za ruku a řekl laskavě. Neboj se, krásná pano, už jste všechny vysvobozeny. Princové vedli dívky ze zámku. Tam stálo všechno služebnictvo a v jejich čele zhrbený stařeček nám již známý. Podařilo se, zvolala radostně. Princové, odveďte si domů svoje nevěsty. Jsou ovšem z rodu chudého. Teď však jsou bohatější než váš otec král. Tento zámek se všemi nesmírnými poklady patří jim. Čarodějnice, kmotra, je mrtvá. Vlka už není. Jsem dobrý duch Blahoš. Ze své moci činím dívky paními veškerého majetku čarodějnice. A než se vzpamatovali, stařeček zmizel. Princové šťastně dojeli domů s vysvobozenými dívkami. Král ochotně svolil ke svatbě. Byla hlučná a veselá. Na čestném místě vedle krále seděli rodiče dívek a Tomáš a jeho žena samozřejmě také. A slzy blaženosti kanuly jim z očí. Od té doby nebyla již žádná čarodějnice kmotrou a také už nebude.

0: Prochází se plavčík po Lipenské pláži. Nudí se. Občas koukne na hladinu. Náhle přiloží hlásnou troubu k ústům a volá na jednu z lodí.
1: 99! 99! Jste za červenou bojí! Vraťte se!
0: V zápětí za ním doběhne kolega a povídá.
2: Vždyť máme lodě jen do 80.
0: Plavčík opět přiloží troubu k ústům a volá k jezeru.
1: 66! 66! Máte nějaké problémy?
3: To znamená, že ta lodička tam byla bříškem nahoru a on ta čísla viděl obráceně.

0: Krkouni. Aneb dobrodružství na planetě Bimbuli. Na námět Romany Andělové napsala Zuzana Pospíšilová.
1: Byl jsi někdy dlouho nemocný? Nebo snad v nemocnici? Zkrátka zažil jsi někdy nudu? Hrozná věc. Ale nic v našem životě není přece náhoda. Věříš na zázraky? Myslím, že bys měl. Protože mně se opravdu jeden takový stal. Tím zázrakem je planeta Bimbule, kterou ti chci právě představit. Doufám, že tě očaruje stejně jako mě.
2: Moc mě těší, že ti můžu představit planetu Bimbuli a provést tě všemi jejími taji a kouzly, která skrývá. Věř nebo ne, od země nás dělí jen ždibínek duhové cesty. Ale to si nech jenom pro sebe. Nerada bych uvítala na Bimbuli nějaké darebáky a zlouny. Těm je k nám vstup přísně zakázán. Provedeme tě Bimbulí zemí. Seznámíš se s profesorem Bimbulíkem a křehoučkou Bimbulinkovou vílou Bimbulinkou se srdíčkem na dlani. Možná se ti občas zamotá ze všech těch jmen jazyk, ale ani já na tom nejsem o nic lépe. Nemysli si. Zaručeně nejvíc legrace si jistě užiješ s mými kamarády krkouny. Ovšem pozor, nejsou ani krkaví, ani hamouni. Prostě na mě jen neustále vystrkovali ze všech koutů své zvědavé krky a díky nim dohlédli vždy mnohem dál než já. Tak prostě krkouni. Jejda, málem jsem zapomněla říci to nejdůležitější. Že jsou to moji oživlí plyšáci. Ale to je strašně tajné. Vlastně tu nejsou tak úplně náhodou. Přála bych si, abys na našem výletě na Bimbuli zažil spoustu zábavy. Ať se ti na ní líbí stejně jako mě s krkouny. Tvoje Adélka.
3: Najdu já si učedníka kluka.

0: Zem. Bude z něho mistr kovář, mistr jako já jsem. Pořádný chlap, jak se patří, který všechno zmůže. A tak budu nástupce mít a Tereska může. A tak budu nástupce mít a Tereska může.
1: Mám pro vás novou Piggy básničku. Josefčíci, ty jsi hoví, vždyť to jsou psi salámoví.
2: Podívej se, mámo, sama, je to salám s nožičkama.
3: A teď ještě jednou a pomalu.
1: Josefčíci, ty jsi hoví, vždyť to jsou psi salámoví.
2: Podívej se, mámo, sama, je to salám s nožičkama.
1: Jestli se vám ta básnička líbila,
2: jděte na www.pigy.cz a tam ji najdete.

0: Pálu.
1: Na tomto místě se ve scénáři paní Drncová zeptá: a jak se vám u nás líbí, páni vyslanci? A vyslanci odpovědí písničkou Čechy krásné, Čechy vaše. Je složená, ale do filmu se nevešla. A tak vám ji skladatel Uhlíř a já, scenárista Svěrák, zaspíváme.

0: figy hádanka. Nemotora, skoro slepý. Hlína se mu na nos lepí. Pracuje i v neděli. Razí v zemi tunely.
1: Mňau, už víte. Je to znám, ten má kapsičku.
0: Je to krteček.
1: No.
0: Ale ten pravý, kterého najdeš v přírodě, ten kapsičku nemá.
1: Nemá.
0: Ale ten krteček od pana Millera, kterého znají všechny děti, ten kapsičku má.
1: Právě.
0: Protože má modré

0: soutěži. Raz, dva, tři, čtyři. Zastavit, stop!
1: Čelé!

0: Tady mohl zamilovat.
1: No do koho? Do koho asi? Nic si z toho, chlapče, nedělej. Zubejda to taky chytla. Celou noc blouznila a doteďka jsem jí musela učit polku.
2: Piggy má pro tebe spoustu pohádek a písniček.

netopíří kouzlení. Zdravím vás, moji milí malí přátelé netopíří magie. Mávám vám na pozdrav svými sametovými křidélky a jsem šťasten, že jsme opět spolu. Nachystejte si své kouzelnické sešity. Právě začínáme. Dnes si zakouzlíme podvodní hladinou. V minulosti jsme již několikrát experimentovali s různými hustotami tekutin a dnes se k tomu malinko vrátíme. Uděláme si malou podmorskou sopku. Není třeba se bát, sopka bude malinká, bezpečná a překrásná na pohled. Budete žasnout. Nejprve si ale nachystejte vše potřebné. Průhlednou sklenici, vodu, olej, ten vám půjčí maminka z kuchyně, tekuté potravinářské barvivo, sůl a lžičku. Bez dalších odkladů jdem rovnou na náš hokus pokus. Tak. Naplňte sklenici do 2/3 vodou. Máte? Skvěle. Teď budeme pokračovat s olejem. Do stejné sklenice k vodě opatrně nalijte olej. Vidíte to, co já? Mevuji. Olej zůstává nahoře nad hladinou vody. Nalijte ho tolik, aby horní olejová vrstva byla zhruba centimetrová. A teď to malinko zamotáme a přidáme trošku magie. Až si tenhle experiment sami pořádně prozkoušíte a jak se říká osaháte, můžete pak v této chvíli vyzvat dobrovolníka z publika, aby přistoupil. Dejte mu potravinářské barvivo a pověřte ho úkolem kápnout barvivo do vody. Zní to jednoduše, nespa? Jen ať to zkusí. Kapka totiž zůstane v olejové vrstvě. Až do vody se kapky barviva nedostanou. Ale díky tomu, co vám teď prozradím, budete znát trik, jak kapku barviva krásně až do vody dostat. Je to jednoduché. Obsah vaší sklenky ze zhora osolte. No ano, slyšíte správně, přidejte jen trochu soli a zkoumejte, co se bude dít. Když přidáte jenom špetku soli, když přidáte půl lžičky soli, když do sklenice hodíte celou lžičku soli nebo dvě, pokračujte v přidávání soli a dobře pozorujte, co se děje. Sůl narušila neproniknutelnou olejovou vrstvu. A jestli vidím dobře, voda se začíná obarvovat. Barevné kapky začínají vířit a vytvářet ve vodě obrazce. Podobně to opravdu vypadá, když se v moři objeví pravá podmořská sopka.

jak je to možné? Jak se stalo, že barva se najednou dostala do vody a předtím to nešlo? Vysvětlím hned, Linko. Jakmile nalijeme olej do vody, zůstane na povrchu, protože má menší hustotu než voda. Přidávaná sůl se potopí až na dno, protože je těžší než olej i voda. Sebou až ke dnu sůl pronese do vody jak kapky barviva, tak malé částečky oleje. Jakmile se ale sůl začne rozpouštět, uvolní všechny chycené částečky a ty putují zase zpět k hladině. Barvivo se cestou rozpustí ve vodě a společně s těmi malinkatými bublinkami oleje udělá ve sklenici nečekané barevné rodeo. Opravdu krásný a živoucí experiment. Barvivo pronikající z rozpouštějící se soli do vody vypadá jako malý výbuch podvodní sopky ve vaší sklence. Ano, ano, tak to celý náš pokus pojmenujeme. Výbuch podvodní sopky. Magnifik! Děkuji za vaši vzácnou a mě tak milou pozornost a těším se na naše příští setkání. Sametová křídla vávnou, pohladí tě po čele, v roji jisker zmizí přítel, který kouzlí vesele.

0: Pane zmrzlinář, máte pomerančovou zmrzlinu?
1: Ano, mám, dáš si, chlapče?
0: Ne, tak to nechci. A máte citronovou zmrzlinu?
1: Ano, báječnou, vem si.
0: Ne, tak to ne. Máte pistáciovou zmrzlinu?
1: Ano, mám dva kopečky pistáciové.
0: No, tak to já taky nechci. Aha. Já si dám trakturkovou.
1: Trakturkovou, jistě. Trakturkovou. Tady není trakturková. Nemám trakturkovou.

0: Bruto!
1: Trakturková.
2: Pohádka pátá o loupežnickém děvčátku.

0: Cesta vedla tmavým lesem, ale kočárek zářil jako plamen. Najednou se z lesa vyrojili loupežníci. Zář z kočárku jim padala do obličeje, až zrak přecházel. Zlato, zlato, volali. Zastavili koně a vytáhli malou Gerdu z vozu. Je tlustá, je pěkná, je vykrmená oříšky, řekla stará baba loupežnice s dlouhým ježatým vousem a obočím přes oči splývajícím. Dobrá pečinka jako z vykrmeného jehňátka. To si pochutnáme. Vytáhla svůj blízkavý nůž, až se zacpitil. Ach, šla z ní hrůza. Au! Vzkřikla v tom baba. Její vlastní dceruška, kterou nesla na zádech a která byla náramně divoká a nespůsobná, kousla ji do ucha. Ty ohyzná ropucho, zvolala matka a pustila Gerdu. Ať si se mnou hraje, křičelo loupežnické děvčátko. Ať mi dá svůj rukávník, své krásné šaty a ať spí vedle mne v postýlce. A kousla po druhé, až baba loupežnice vyskakovala do výše a otáčela se kolem. Všichni loupežníci se smáli a říkali, hleďme, jak tančí se svou ropuchou. Já chci do kočárku, volalo loupežnické děvčátko. A co poručilo, to se muselo stát. Tak bylo rozmazlené a tvrdohlavé. Sedli si s Gerdou do kočárku a jeli cestou necestou hlouběji do lesa. Loupežnické děvčátko bylo tak velké jako Gerda, ale silnější a mělo temnější pleť. Oči mělo úplně černé a dívalo se jimi téměř smutně. Vzalo malou Gerdu okolo pasu a pravilo. Nezaříznu tě, dokud se na tebe nerozhněvám. Zajisté si nějaká princezna. Nikoli, řekla malá Gerda a vypravovala všechno, co prožila a jak má velmi ráda Káje. Loupežnické děvčátko se na ně dívalo velmi vážně, pokyvovalo trochu hlavou a řeklo, oni tě nezaříznou, ale když se na tebe rozhněvám, udělám to sama. Osušilo Gerdě oči a strčilo obě ruce do rukávníku, který byl velmi hebký a v němž bylo tak teplo. Tu se kočárek zastavil. Byli na dvoře loupežnického zámku. Dnes v noci budeš spát se mnou u všech mých zvířátek, řeklo loupežnické děvčátko. Dostali jíst a pít a šli potom do jednoho kouta, kde byla rozestřena sláma a pokrývky. Nahoře sedělo na bydlech a laťkách asi 100 holubů a jak se zdálo, ta holuby spaly. Ale přece se trochu otáčeli, když děvčátka přišla. Ti všichni jsou moji, řeklo loupežnické děvčátko. Pak chytilo nejbližšího holuba, drželo jej za nožičky a hýbalo jim, až zamával křídly. A tadyhle je můj mazánek. Loupežnické děvče táhlo za parohy soba, který měl okolo krku lesklý mosazný kruh a byl uvázán. Toho musím také držet zkrátka, sice by utekl. Každičký večer jej lechtám na krku ostrým nožem a toho se on bojí. A děvčátko vytáhlo dlouhý nůž ze skuliny ve zdi a jezdilo jim sobovi po krku. Ubohé zvíře tlouklo kolem sebe a loupežnické děvčátko se smálo. Potom táhlo Gerdu sebou na lože. A nůž míváš u sebe, i když jdeš spát? Ptala se Gerda bázlivě. Spím pokaždé s nožem, pravilo loupežnické děvčátko. Nikdy nevíme, co se může stát. Ale vypravuj mi ještě jednou, co jsi mi vypravovala dříve o malém Kajovi a proč jsi vyšla do širého světa. A Gerda vypravovala od začátku. Lesní holuby přitom vrkali nahoře v kleci a ostatní holuby spali. Loupežnické děvčátko ovinulo ruku Gerdě okolo krku, v druhé ruce drželo nůž a spalo, až hlasitě oddychovalo. Ale Gerda nemohla zamhouřit oči, neboť nevěděla, zdali zůstane naživu. Loupežníci seděli kolem ohně, zpívali a popíjeli a baba loupežnice metala kozelce. Našemu děvčátku přebíhal mraz po těle, když se na to dívalo. Tu pravili lesní holuby. Kru-kru, kru-kru, my jsme viděli malého Káje. Bílá slepice nesla jeho sánky a on seděl ve voze sněhové královny, která jela do lesa nám nad hlavou, když jsme leželi v hnízdě. Dechla na nás mladé i zemřeli všichni, kromě nás dvou. Co to povídáte, vy tam nahoře, volala Gerda. Kamže jela sněhová královna, víte něco o tom? Jela patrně do Laponska, neboť tam je stále sníh a led. Jenom se zeptej soba, který stojí uvázán na provaze. Je tam led a sníh, je tam krásně a dobře, pravil sob. Tam můžeme volně poskakovat po velkých lesklých údolích. Tam má sněhová královna svůj letní stan, ale její pevný zámek je nahoře blízko severní točny na jednom z ostrovů, které se nazývají Špicberky. O, Káji, můj malý Káji, vzdychla Gerda. Lež klidně, řeklo ze spaní loupežnické děvče, sice ti vrazím nůž do břicha. Ráno Gerda vypravovala všechno, co jí lesní holuby řekly. Loupežnické děvčátko se přitom tvářilo velmi vážně, pokyvovalo hlavou a pravilo. To je jedno, to je jedno. Víš, kde je Laponsko? Ptalo se soba.
1: Kdo pak by to měl lépe vědět, nežli já? Pravilo zvíře a oči mu zářily. Vždyť jsem se tam narodil a tam jsem byl vychován. Tam jsem skákal po sněhových pláních. Poslyš, řekl loupežnické děvče Gerdě. Jak vidíš, všichni naši muští odešli. Ale matka, tu ještě je a zůstane zde. Ale ráno se vždycky napije z velké láhve a pak si na chvilku zdřímne. Potom ti něco udělám pro radost.
0: Když se pak matka napila ze své láhve a trochu si zdřímla, šlo loupežnické děvčátko k sobovi a pravilo.
1: Měla bych vlastně náramnou chuť ještě mnohokrát tě polechtat ostrým nožem po krku, protože pak vždycky tak hezky vypadáš. Ale to je jedno. Uvolním tvůj provaz a pomohu ti ven, abys mohl utíkat do Laponska. Vezmi nohy na ramena a dones tuto holčičku do zámku sněhové královny, kde je její kamarád. Slyšel jsi bez tak, co vypravovala, vždyť hovořila dost nahlas a ty pokaždé posloucháš.
0: Sob vyskočil radostí do výše. Loupežnické děvče na něj posadilo Gerdu a bylo tak prozíravé, že jí k němu pevně přivázalo, ba ještě jí dalo místo sedla malou podušku.
1: To je dobře, pravilo. Tady máš svoje střevíčky, neboť tam bude zima. Ale rukávník si nechám, je příliš hezký. aby tě nezáblo do rukou, vezmi si ohromné rukavice mé matky. Budou ti sahat až k loktům. Oblekni si je. Tak. A nyní máš ruce jako moje ohyzná matka. Gerda plakala radostí. Ten tvůj pláč nerada vidím, řeklo loupežnické děvčátko. Nyní se máš právě vesele dívat. A tady máš dva bochníky chleba a šunku, abys neměla hlad. Obě přivázalo dozadu na soba. Potom otevřelo dveře a zavolalo všechny velké psy dovnitř. Pak přeřízlo provaz svým nožem a řeklo sobovi, tak běž, ale dej pozor na děvčátko. Gerda vstáhla ruce s velkými rukavicemi k loupežnickému děvčátku a dala mu zbohem. Potom letěl sob cestou necestou přes hory a doly, skrze velký les a přes bažiny. Utíkal, jak mohl. Vlci vyli a havrani křičeli. Co chvíli se na nebi zablísklo, až celý obzor hořel jako v červených záplavách. To je moje stará severní záře, pravil sob, hleď jak svítí. I běžel ještě rychleji ve dne v noci. Chléb již byl sněden a šunka také, když se dostali do Laponska. Šestá pohádka Laponka a Finka. Zastavili se před náramně chatrným domem. Střecha mu sahala až k zemi, a dveře měl tak nízké, že chtěl-li někdo ven nebo dovnitř, musel lézt po břiše. Nikdo nebyl doma, kromě staré Laponky, která smažila ryby na olejové lampičce. Sob ji vypravoval Gerdin příběh, ale dříve svůj vlastní, neboť se mu zdál mnohem důležitější. Gerda byla zimou tak skřehlá, že ani nemohla mluvit. Ach, vy ubožátka, řekla Laponka, to musíte ještě běžet daleko, na 100 mil odtud, do Finska, neboť tam přebývá sněhová královna v létě a zažehuje každičký večer modré světlo. Napiši několik slov na sušenou rybu, neboť papír nemám. Odevzdejte to tam nahoře mé známé Fince a ta vám poradí lépe nežli já. Když se Gerda ohřála, najedla a napila, napsala Laponka několik slov na sušenou rybu. Upozornila Gerdu, aby dopis dobře uschovala a potom ji opět dobře přivázala na soba. Ten se dal zase do běhu. Na nebi se opět blízkalo a celou noc plála překrásná modrá severní zář. Tak se dostali do Finska a zaklepali u oné Finky na komín, neboť její stavení nemělo ani dveře. Uvnitř bylo horko, takže Finka chodila skoro úplně nahá. Byla maličká a náramně špinavá. I hned svlékla malou Gerdu a zula jí botky a rukavice, aby jí nebylo příliš horko. Potom položila sobovi kus ledu na hlavu a čtla, co bylo napsáno na sušené rybě. Čtla to třikrát, až to uměla z paměti. Potom hodila rybu do hrnce, neboť se ještě dala dobře jíst, a Finka nikdy nic nepohodila. Pak jí sob vypravoval nejprve svůj příběh, potom příběh malé Gerdy. Fince svítili oči, ale neřekla nic. Jsi velmi chytrá, pravil sob, a já vím, že dovedeš svázat všechny větry světa jedinou nití. Rozváželi lodník jeden uzel, dostane dobrý vítr. Rozváželi druhý, zavane to prudce. A rozváželi třetí a čtvrtý, zaburácí takový vichr, až se lesy vyvracejí z kořenů. Nechtěla bys dát tomuhle děvčátku nápoj, kterým nabude síly 12 mužů, aby přemohlo sněhovou královnu? Síly 12 mužů, zasmála se Finka, to by toho asi spravila. I šla potom k jakési poličce, vyndala odtud kus černé zbalené kůže a rozbalila ji. Byla na ní napsána podivná písmena a Finka čtla, až jí pot stékal po čele. Avšak sob opět prosil velmi naléhavě za Gerdu a ta se dívala tak prosebnýma očima, plnýma slz, že Finka začala zase svítit očima. I zatáhla soba do kouta a šeptala mu, kladouc mu čerstvý led na hlavu. Malý Kaj je opravdu u sněhové královny. Má tam všeho podle libosti, nač si jen vzpomene. A myslí, že se mu dostalo nejlepšího údělu na světě. Ale to je tím, že mu vlétla střepina skla do srdce a kousíček do oka. Ty je nutno nejprve vyndat, sice se nikdy nestane opět člověkem a sněhová královna nad ním podrží svou moc. Ale co pak nemůžeš dát malé Gerdě něco, čím dostane moc nade vším? Nemohu jí dát větší moc, než již má. Což nevidíš, jak je tato její moc veliká? Nevidíš, jak lidé a zvířata jí slouží? Jak se pěšky a k tomu bosa dostala tak daleko do světa? My jí nemusíme dávat moc, ta tkví v jejím srdci. Spočívá v tom, že ona je rozkošné, nevinné dítě. Nedostane-li se sama k sněhové královně a nevindá-li sklo z oka malého Káje, nemůžeme jí pomoci. 2 míle odtud začíná zahrada sněhové královny. Dones tam tu dívčinu. Posaď ji k velkému keři s červenými jahodami, které rostou ve sněhu. Nezdržuj se a pospěš zase zpět. I zvedla Finka malou Gerdu na soba a ten pak utíkal, jak nejrychleji dovedl. No, vždyť nemám své střevičky, vždyť nemám své huňaté rukavice, volala malá Gerda. Spozorovala to, když jí začalo zápst. Ale sob si netroufal se zastavit. Utíkal, až přiběhl k velkému keři jahod. Tam složil Gerdu a políbil ji na ústa. Přičemž mu kanuli po tvářích slzy velké jako hrachy. Potom ubíhal zas, jak dovedl, zpět. Ubohá Gerda tu stála bez střevíčků a rukavic uprostřed mrazivého ledového Finska. I rozběhla se dále, jak jen mohla. Náhle k ní přicházel celý šik sněhových vloček. Nepadali z nebe, neboť to bylo docela jasné a svítilo severní září. Nýbrž pobíhali po zemi. A čím více se blížili, tím byli větší. Gerda si ještě pamatovala, jak hezké byly sněhové vločky pod zvětšovacím sklem. Ale zde vypadaly docela jinak. Byly velké, živé a strašlivé. Byly to přední stráže sněhové královny. Měli nejpodivnější postavy. Některé vypadaly jako oškliví, velcí dikobrazy. Jiné jako spletence hadů, kteří vystrkují hlavy. A jiné jako tlustí medvídkové se zježenou srstí. Všechny sněhové vločky svítily bělostí. Všechny byly živé. I začala se malá Gerda modlit. Bylo zima, že viděla svůj dech vycházející z úst jako pára,
0: která se stále zhušťovala a brala na sebe podobu malých, jasných andělíčků. Ti rostli a rostli, jakmile se dotkli země. A všichni měli přilbu na hlavě a oštěp a štít v rukou. Množili se a množili. A když Gerda skončila modlitbu, byli jich kolem celý šik. Bodali oštěpy do strašlivých sněhových vloček, až je roztříštili v tisíce kusů. A malá Gerda šla docela bezpečně a vesele kupředu. Andělé ji hladili nohy a ruce, takže již tolik necítila, jak je zima. A šla rychle vpřed k zámku sněhové královny. Ale nyní se nejdříve podíváme, jak se dařilo Kájovi. Nemyslil vůbec na malou Gerdu a tím méně tušil, že ona stojí před zámkem. Sedmá pohádka o tom, co se dálo v zámku sněhové královny a co se přihodilo potom. Stěny zámku byly z poletujícího sněhu a okna a dveře z řezavého větru. Bylo tu nasta sálů, všechny tak, jak je sníh navál. Největší se táhl na mnoho mil. Všechny byly osvětleny severní září a byly náramně velké, ale prázdné a ledově chladné a zářivé. Nikdy sem nepřišlo ani tolik veselí, jako bývá na plese medvědů, když jim vichr k tomu hraje a ledoví medvědi chodí po zadních nohách a chovají se vybraně. Nikdy se tu nekonaly hry se zástavami a vyplácením, ba nebyly tu ani kávové schůzky bílých liščích slečinek. Prázdno a zima bylo ve velkých sálech sněhové královny. Severní záře svítila tak pravidelně, že bys mohl vypočítat, kdy bude svítit nejvíc a kdy nejméně. Uprostřed prázdného nekonečného sněhového sálu bylo zamrzlé jezero. Led na něm byl roztříštěn na tisíce kusů, ale každý kus byl přesně takový jako druhý, že to bylo opravdu umělecké. A uprostřed něho seděla sněhová královna, když byla doma. Říkala, že sedí na zrcadle rozumu a to, že je jediné a nejlepší na tomto světě. Malý Káj byl zimou celý modrý, ba skoro černý. Ale nepozoroval to, neboť mu královna polibkem odčarovala pocit zimy a jeho srdce bylo takřka rampouchem. Chodil a tahal několik ostrých, plochých ledových ker, které přerozmanitě skládal, neboť z nich chtěl něco sestavit. Počínal si jako ostatní děti, když skládají dřevěné destičky ve všelijaké tvary. Kaj také sestavoval tvary a nejumělečtější z nich byla ledová hra rozumu. Zdálo se mu, že jsou ty tvary znamenité a důležité. To způsobovala ona střepina skla, jež mu tkvěla v oku. Kaj sestavoval rovněž tvary, které tvořily psané slovo, ale nikdy nedovedl sestavit slovo, které nejvíce chtěl, totiž věčnost. A sněhová královna pravila, sestavíš-li to slovo, staneš se svým samostatným pánem a já ti dám celý svět a ještě pár bruslí. Ale on to nedovedl. Nyní odletím do teplých zemí, řekla sněhová královna. Chci se tam podívat do černých kotlů.
1: Těmi kotly myslila hory, chrlící oheň, sopky, Etnu a Vezuv, jak my jim říkáme. Trochu je pobělím, pravila, neboť to dělá dobře citrónům a vinné révě. Sněhová královna tedy odletěla a Kai seděl úplně sám v prázdném ledovém sále dlouhém mnoho mil. Díval se na ledové kry a přemýšlel a přemýšlel, až to v něm praskalo. Úplně tuhý seděl tiše, že by smyslil, že je na dobro zmrzlý. V tom právě vešla Gerda do zámku velkou branou zřezavých větrů, ale ona se pomodlila večerní modlitbu a větry se utišily, jako by chtěli usnout. A Gerda vstoupila do velkých, prázdných, studených sálů. Tu spatřila Kaje. Poznala ho, padla mu okolo krku a zvolala: Kaji, můj miláčku malý Kaji, tedy jsem tě přece našla. Ale on seděl úplně tiše, strnulý a chladný. I vytryskly Gerdě horké slzy, padaly mu na prsa, pronikly až k srdci, roztavily rampouch a strávily střepinu zrcadla uvnitř. Kai se na ní podíval a ona zpívala píseň Vzkvétají růže v údolích, radostné jaro voní v nich. Tu vypukl Kai v pláč, plakal, až mu střepinka skla vypadla z oka, poznal Gerdu a jásal. Gerdo, miláčku, malá Gerdo, kde pak jsi byla tak dlouho a kde jsem byl já? I rozhlížel se kolem. To je zde zima a tak prázdno a všechno tak veliké. Kai se přivinul ke Gerdě a ona se smála a plakala radostí. Bylo to tak krásné, že i kusy ledu tančili radostí kolem. Když byli kusy ledu unaveny a lehli si, tvořili právě ono slovo, o němž sněhová královna řekla Kájovi, že se staví-li je bude svým pánem a ona mu dá celý svět a k tomu ještě pár nových bruslí. A Gerda jej líbala na tváře, až opět rozkvetly. Líbala mu ruce a nohy, až byl opět čilý a zdravý. Jen ať si sněhová královna přijde domů, jeho osvobození je tu napsáno zářivými rampouchy. I vzali se za ruce a šli z velkého zámku. Hovořili o babičce a růžích nahoře v podstřeší. A kudy šli, utišili se větry a zazářilo slunce. Když se blížili ke keři s červenými jahodami, stál tu sob a čekal. Měl s sebou mladou sobí samici, jejíž vemeno bylo plné, dala oběma dětem své teplé mléko a políbila je na ústa. Potom oba soby odnesli Kaje a Gerdu nejprve k Fince, kde se ohřáli v její horké světnici a poradili se s ní o zpáteční cestě, a potom k Laponce, která jim ušila nové šaty a upravila sáně. A sob a mladá sobí samička poskakovali a utíkali s nimi až na hranice země. Tam, kde vyhlížela první zeleň, rozloučili se děti se sobí a s Laponkou. S Bohem, řekli si navzájem. První ptáčkové začali cvrlikat a les měl zelené pupence. Z lesa vyjela na krásném koni, kterého Gerda znala, byl kdysi připřážen k zlatému kočárku, mladá dívka se zářivě červenou čapkou na hlavě a s pistolemi po boku. Byla to loupežnická dívka, kterou omrzelo být doma i chtěla nejprve na sever a později jiným směrem podle toho, co jí napadne. Poznala hned Gerdu a Gerda poznala ji. To bylo radosti. Jsi ty ale chlapík a dovedeš se potulovat, řekla malému Kájovi. Ale ráda bych věděla, zasloužíš-li, aby někdo pro tebe běžel až na konec světa. Ale Gerda jej pohladila po tvářích a ptala se po princi a princezně. Ti odjeli do cizích zemí, pravilo loupežnické děvčátko. A Vrána také? Ptala se malá Gerda. Vrána je mrtva, odvětilo děvčátko. Její krutká přítelkyně osiřela a nosí černý pásek okolo nožičky. Ale teď mi povídej, jak se daří tobě a jak ses dostala ke Kájovi. A oba, Gerda i Káj, vypravovali. A byla tam papírová zem a vy jste se propadli až sem, řekla loupežnická dívka, když dokončili. I podala jim oběma ruku a slíbila, že pojede-li někdy jejich městem, zajde k ním na návštěvu. Potom jela dále do širého světa. Ale Káj a Gerda šli ruku v ruce a kudy kráčeli, bylo krásné jaro s květinami a zelení. Kostelní zvony vyzváněly a oni poznali věže velkého města, v němž bydleli. I šli do něho a rovnou k babiččiným dveřím po schodech do světnice. V té stálo vše na témž místě jako dříve a hodiny říkali tik-tak, tik-tak a ručičky se otáčely. Ale když procházeli dveřmi, spozorovali, že se stali dorostlými lidmi. Růže na zim se kvetly a dosahovaly až do otevřených oken. Tu také stály obě dětské stoličky. Káj a Gerda si sedli každý na svou a drželi se za ruce. Zapomněli na chladnou krásu u sněhové královny jako na těžký sen. Babička seděla v září božího sluníčka a čtla hlasitě z Bible. A Káj a Gerda se dívali sobě navzájem do očí a náhle porozuměli staré písni. Vzkvétají růže v údolích, radostné jaro voní v nich. I seděli tu oba dorostlí a přece děti. Děti srdcem. A bylo jaro. Voné, krásné jaro.

0: Piggy vtipk.
1: Chápečku, jak se dostanu nejrychleji na nádraží?
2: Musíte utíkat. Ale kterým směrem?
0: No to už mu právě neukázal.

0: proti bledému. Kupte mu pramen zdraví z posázaví.
1: Dneska jsem pro ryby nějaký bohatě zásoben.
2: To je smůla, my dneska zrovna nemáme chuť. Já bych akorát chtěla...
1: No pojď dál, holčičko, a kup si.
2: Já bych chtěla opravit tady tu hrubku.
1: To jste pionýři? Co já s 200 prybiňákama?
2: Posázavý podle vzoru stavení.
1: Smradi, já bych vás... Ha! Je, Kaško, vyvoči. Promiňte, prosím.
3: No, prosím.
1: Já nerad.
3: Zelí.
1: Ano, zelíčko. Kvalitní. No.
2: A zelí taky, Jouzo.
3: Co mám dělat?
1: Nic, nic, to se sebere. No, vidíte. Tak, přijďte zás.
4: Prasátko Piggy vás zve do kina na nový animák Pejsek Fešák.
5: I ten nejškaredější pes na světě má právo být šťastný a mít svou vlastní rodinu. Dokáže překonat překážky a zazářit.
4: Vyhraj filmový balíček právě teď na Piggy.cz. Film Pejsek Fešák v kinech od 15. října.
6: Zlato a železo. Zlato se jednou vydalo do světa. Šlo a šlo, až na jednom místě uslyšelo u silnice nářek a vzdychání. Co je to, řeklo si zlato. Přišlo blíž a spatřilo kovárnu, ve které kovář velkým kladivem bušil do rozžhaveného železa. Železo při každé ráně sténalo a jeho utrpení nebralo konce. Proč tolik běduješ? Zeptalo se zlato železa. Všechny kovy jsou tepány a i já, vzácné zlato, mám stejný úděl. Lidé po mně dychtí, ale byto jsem stejně jako ty.
7: Jak můžeš srovnávat náš osud?
6: Vydechlo železo hořce.
7: Jsem sice kov jako ty, ale přesto je mezi námi rozdíl. Tebe tepe železo, ne zlato, a trpět od cizince je běžné. Mně však bije vlastní bratr a takové bolesti se žádná jiná nevyrovná.

Igi básnička. Nejradši se pase vepř neboli prase, protože mu všecko chutná, kulatí se v pase. A teď ještě jednou. Nejradši se pase vepř neboli prase, protože mu všecko chutná, kulatí se v pase. Jestli se vám tahle básnička líbila, tak běžte na www.pigy.cz a tam ji najdete.

0: Piggy hádanka.
1: Čtverokoní se tu honí, čtverokoní pod jabloní. První zelený, druhý červený, třetí zlatý, čtvrtý bílý. Zkuste hádat, lidi milí, co je to?
2: Tak co, už víte?
3: Koní?
1: První zelený, travička. To máš pravdu.
3: No.
1: Druhý červený, to znamená třeba vlčí máky na louce.
3: A, kytička.
1: Kytička. A třetí zlatý, to je přece zlaté podzimní listí. A čtvrtý bílý, to je sníh. Je to jasné, je to jaro.
3: Léto.
1: Podzim.
3: A zima.
1: Ano.

0: Pojď si se mnou hrát. Pojď si hrát s Piggym.
1: O fazolce. Na vyasfaltované cestičce leží fazolka. Kdo si ji tam vytrousil? Fazolce se to moc nelíbí. Jednak je na ní moc ze všech stran vidět a asfalt také není nic moc pro fazolku. Najednou je u ní myš. Očichá ji a už ji chce popadnout, ale fazolka řekne, ani se mě nedotkni. Jsem časovaná bomba a bouchnuli obě uši i s fouskama ti utrhnu. Myška se zalekne a hop skok pryč. Ale už je tu vrabec. Klofne do fazolky a už ji chce popadnout, ale fazolka se nedá. Ani se mě nedotkni, darebáku. Jsem časovaná bomba, jestli bouchnu, všechna pírka z tebe otrhám. Ostudného naháče z tebe udělám. Vrabec se hrůzou naježí a frnk pryč. Ale už je tu mravenec. Obejde dvakrát fazolku, tykadlí omaká a už ji chce táhnout pryč, ale fazolka na něj vybafne. Ani se mě nedotkni, jsem časovaná bomba, počkám, až budu v mraveništi, tam bouchnu a celé mraveniště vyhodím do povětří. Ale mravenec se směje. Jen klid, fazolko, my máme u mraveniště bezpečáky, ti tě už odjistí, takže nevybouchneš. A vleče jí trávou dál, jako by se nechumelilo. Fazolka křičí, pomoc! Ale mravenec na to nedbá. Jak jí ale vleče kolem jedné žížalý chodbičky, nějak nedává pozor a fazolka mu do ní zapadne. A Rome, zakleje mravenec a začne se hrabat za fazolkou. Ale z podnožek se mu sype dolů hlína, takže než se k fazolce dohrabe, vlastně ji celou zahrabe. A Rome, to jsem to vymňoukl, řekne si mravenec, vyleze zase pospátku z žížalý chodbičky a jde hledat něco jiného. Fazolce to tam ale ku podivu docela vyhovuje. Jednak na ní není odevšud vidět a hlína je rozhodně lepší než asfalt. I usne po chvilce a zdá se jí takový hezký, kulatý sen. A když se z toho snu probudí, vystrčí ze země své dlouhé, štíhlé tělo plné zelených listů na dýchání, plné šlahounků na ovíjení, za chvíli rozkvete spoustou nádherných květů, přilétnou včely a opelí je, z nich budou co nevidět lusky a v nich plno, plničko fazolek malých časovaných bombiček.

Ahoj, písklata, myšáci a myšťulinky, vaše internetová myška Bibi přišupajdila. Co přišupajdila? Přisvištěla jako hrst peří vystřelená z turbíny. Jsem rychlá jako trefa do černého a myškuju hlavně kolem klávesnice. Dneska jsem pro vás vyšmejdila jednu zvláštní libůstku. Hledala jsem nejrůznější zajímavosti a legračnosti a narazila jsem na něco, no řekla bych, přinejmenším pozoruhodného. Věděli jste, že je den, který je věnovaný polštářovým bitvám? Já myslím, že každej ví, co to je polštářová bitva. Pokud si vzpomínám, tak polštářovou bitvu určitě líčí některá z kapitol knížky o Petru Panovi. A polštářová bitva je něco, co určitě zažije každý, kdo má doma sourozence nebo jde někam ke kamarádovi na přespávačku. Polštářová bitva je prýma dětská zábava. A teď vám povím o tom dni polštářových bitev. V jeden den v roce se v různých městech světa pořádají veřejný polštářový bitvy. Tisíce lidí v různých místech přijdou světový den polštářových bitev oslavit. A jak jinak, než pořádnou polštářovou řežbou? Ten bláznivý den je přesně stanovený, už 5 let připadá na 6. dubna. Polštářová bitva trvá vždycky jen něco kolem hodiny. Kdo by to taky díl vydržel, že jo? Vypadá asi takhle. Lidi přijdou třeba na náměstí, je potřeba velký prostor, protože o tuhle švandu je fakt zájem, chodí na ní davy. Donesou si polštář a

co jsem si omylem drobátko prohryzla. Znáte to, divoký sny, že jo? Možná se mi zdálo, že mě pronásleduje žralok nebo pterodaktyl. Tak jsem je odnesla ke kachně Justýně, ta mi na ně frkla záplaty a slouží pěkně dál. Na polštářovou bitvu jsou ale jak dělaný. Tak doufám, že se brzo dočkáme s kamarádama a zabitvíme si jako bitevníci. Tak mě napadá, jak by bylo prýma, kdyby si všichni vládcové a potentáti mezi sebou vyřizovali účty jenom polštářovýma bitvama a nehnali proti sobě doopravdický vojáky. Po bitvě by šli všichni vojáci společně na limču a bylo by to vyřešený. Až si vygooglíte videa z toho, jak taková obr polštářová bitva na náměstí vypadá, uvidíte, že to je taky pořádnej maglajs. Letím šmédit dál. Mějte se. Peace, plata.

0: Tak co, fešáci? Nechcete se svést?
1: No. Ty ho znáš?
2: No jasně, to je můj táta.
1: A který?
2: No přece náhradník.

0: Máma říká, že každý prima muske už je dávno vdanej.
1: To se musí umět hledat.
0: No jako moje máma.
1: To já si vzal jen kravatu, představil jsem se jako ministr, měli jsme řízky, plzeňský pivo a už jsme kamarádi.
0: Já až budu velký, taky budu rozvážet mlíko. Já budu taky po tátovi. Horolezec.
2: V životě každého člověka jsou chvíle, kdy má pocit, že se nestačí ani zastavit, nebo alespoň

0: Ohlédnout. U mě ten kolotoč začínal ráno. Vypravit Vaška do školy, letět na zkoušku do divadla, pak s plnými taškami domů a pokud jsem měla večer představení, dát pár instrukcí naší náhradní babičce, která se o Vaška starala, když jsem musela odejít z domu. U někoho ten kolotoč trvá týdny, někdy měsíce. Mně se ty chvíle protáhly na 8 let.
1: Tady.
2: Jo. Chceš, že ti prohlídnu doma? Dostane čisté pyžamo a 8 ať zhasne. A Karlo, žádnou čokoládu.
1: Aničko, a co večeře?
2: Stihnu to sama. Vašku? Vašičku? Já vím, že jsi doma. No ne. Tady někdo umyl nádobí. Tady chce asi někdo za odměnu polárku. Pusinko moje. Tak kde pak je ten můj hodný chlapeček? Co to je?
3: To je pes.
2: Co jsi mi slíbil, že necháš všechny cizí psy na pokoji?
3: To není cizí pes. To je Arnošt. Umí vyklepat prachovku.
2: Prosím tě.
3: Kdyby se ti líbil, mohl by být náš.
2: A kdo by se o něj staral? Večer si ho vezmeš k Valentům? A v noci s ním bude chodit Karla, ne?
3: Kdyby tu byl táta, tak bych nemusel k Valentům. Ani já, ani ten pes.
2: Ty jsi se prostě rozhodl, že mě budeš trápit. Neslíbil jsi mi, že už o tom nebudeš mluvit?
3: Když já bych chtěl taky kamaráda.
2: Dostaneš psa. Hezčího, ale až budeš větší.
3: On je hodnej. Kamarádi se s dětma. Chytá druhou ligu.
2: Kdo, ten pes?
3: Ne, jeho pán je prima. Brankář.
2: Prosím tě, co to plácáš? Jaký brankář?
3: No přece náš školník. Určitě se ti bude líbit.
2: Proč bys se mi měl líbit?
3: Protože není ženatej.
2: Tak podívej se. Toho psa okamžitě vrátíš a o vdávání nechci slyšet ani slovo.

0: krucina, zase budu mít modřinu.
1: Pálí si ho hulvát, ale Julinka by měla být něžná a jemná.
0: Jenomže to nebyl Páris, ale ten bídák Romeo. Dík.
2: Zvykla jsem si na myšlenku, že už se nikdy nic nestane. Že už mě nic nemůže překvapit. Milovala jsem Vaška, i když mi přidělával čím dál tím víc starostí. Milovala jsem svou práci. Na jeviště jsem zapomínala na celý svět. Jediný člověk, který mi mohl pomoci, stával v přítmí hlediště. Dodnes vidím tu jeho neproniknutelnou tvář, kamenný výraz. Jeho oči jsem spíše tušila. Přitažlivý, úspěšný mladý muž, Jindřich, můj šéf a partner. Náš vztah už trval 4 roky. Jeho manželství ve skutečnosti neexistovalo a přesto o rozvodu nemluvil. Věděla jsem, že nepřekonatelným problémem je pro něj Vašek. Můj život byl věčný stres mezi tím, co chtěl Jindřich a jaké představy měl Vašek.
3: Jednou, to už je dávno, ještě jste ani nebyli na světě, šel tatínek koupit mamince dárek k narozeninám. Ještě nevěděl, co to bude, ale už byl rozhodnutý, že něco pěkného. Taky šel sobě koupit nové kalhoty, aby se mamince líbil. A šel se také podívat, jaké jsou k dostání kočárky, protože jste se měli zrovna narodit. Přišel do obchodu, prohlížel si kalhoty a přemýšlel, jestli si má koupit ty zelené nebo ty modré. Voňavku pro maminku už měl, na kočárky se také podíval, takže už jen ty kalhoty. Zalíbily se mu ještě jedny, červené. Sice si říkal, že mu třeba nebudou slušet, ale pak ho napadlo, že jednou může mít také něco veselého. Až budete na světě, že se zrovna vám budou určitě líbit. Najednou se v obchodě ozvalo hlášení. Pozor, pozor, žádáme všechny nakupující, aby se okamžitě sebrali a utíkali rychle domů. V zoologické zahradě se splašila všechna zvířata, tygři, lvi, sloni, hadi, krokodýly a vůbec utekli a teď pobíhají všude možně. Proto běžte honem domů, ať vás nesežerou, nekousnou nebo tak něco. Konec hlášení. Nastal zmatek. Lidé pobíhali sem a tam, někteří se už chystali, že v obchodě přenocují, než někdo tu divou zvěř pochytá. Ale hned tu bylo další hlášení. Pozor, pozor, zvláštní hlášení. Kdyby tu chtěl někdo zůstat, tak nemůže, protože všichni, co tady pracují, musí jít také domů a dávat pozor, aby se jim do bytu nevplížili jedovatí hadi. Proto budeme zavírat, tak šup, šup, ať už jste všichni pryč. Nedalo se nic dělat, všichni museli jít. Tatínek ještě rychle zaplatil za ty červené kalhoty a šel taky. Lidé kolem něho utíkali, ale tatínek nespěchal. Takového levharta stejně nepředběhnu, říkal si. A tak kráčel v ruce taštičku s voňavkou pro maminku a se svými starými kalhotami, protože ty nové, červené, si hned oblékl. Venku už byl také zmatek. Lidé pobíhali sem a tam, schovávali se v autech, v domech, v průjezdech. Někteří ujížděli pryč a všichni křičeli, pištěli a kolem chodila policie a říkala: jen klid, vážení občané, máme to pod kontrolou. A ta policie měla na sobě masky zvířat, co se prodávají v obchodě. Opiček, vlků, prasátek, kočiček, aby si ji ty divoké šelmy, až se objeví, spletly se zvířaty. A policie s nimi promluví zvířecí řečí, kterou se naučila v policejní škole. Jenomže tím vznikl ještě větší zmatek. Lidé nepoznali, že je to policie v maskách a ještě víc pištěli a utíkali pryč. Netrvalo dlouho a celé náměstí bylo úplně prázdné. Ona se trošku bála i ta policie a zalezla za dveře do domu, i když to jinak nikdy nedělá. Tatínek jde přes náměstí a píská si. A jak tak píská, najednou se k němu ze všech stran začínají slézat hadi. Ti totiž na pískání vždycky přilézají a někdy i tancují. Tatínek se trochu bál, jak by ne, ale věděl, že dokud píská, je to dobré. A tak pískal a pomalu couval ke kašně, co stojí uprostřed náměstí. Pískal a pískal a přitom opatrně lezl na tu kašnu a hadi pořád za ním. Přelezli okraj kašny a spadli do ní. A když tatínek viděl, že všichni hadi už jsou v kašně, přestal pískat, rychle zaklapl mříž a všichni hadi byli polapeni a už nemohli ven. A ze dveří domů na tatínka volala ta policie v maskách zvířátek. My jsme to viděli a zavoláme do zoo a oni si zase ty hady odvezou. Děkujeme na 100 000krát. Není zač, odpověděl tatínek a chtěl jít dál. Ale najednou vidí, že za rohem ulice, kam měl zrovna namířeno, na něho zírají dva krokodýlové a cvakají zubatýma hubama. A je, řekl si, to bude těžká věc. Ale pak ho něco napadlo. Vytáhl z tašky ty svoje staré kalhoty a na každé nohavici udělal suk. Zrovna stál vedle opuštěného stánku, kde prodávali párky v rohlíku. Tatínek ty zasukované nohavice starých kalhot naplnil párky a kalhoty omotal okolo sloupu po uliční lampy. Každému krokodýlovi nastrčil jednu nohavici a jak krokodýlové ty nohavice z párky hltali, úplně se zamotali okolo té lampy, že nemohli tam ani zpět. Zůstali trčet a museli čekat, až je někdo osvobodí. A zase ze dveří domu vystrčila hlavy maskovaná policie a volala na tatínka. Děkujeme na 100 000krát. Ale tatínek neříkal nic, protože se k němu blížili tygr, lev a další dravci a chtěli ho sežrat. Už to vypadalo zle. Ale na poslední chvíli dostal tatínek zase nápad. Vytáhl z tašky tu voňavku pro maminku a celý se postříkal od hlavy k patě. Něco takového šelmy sežrat nemohou, protože to nevoní masem. A šelmám se z té voňavky udělalo tak špatně, že se okamžitě svalili, omdleli a zůstali ležet. Voňavý tatínek ještě stříkl šelmám trochu voňavky pod nos, aby se hned tak neprobudili. Ale maminka, ta by tou voňavkou voněla krásně a nikdo by neomdlel, to jistě ne. Už zbýval jenom slon a ten se právě vynořil z vedlejší ulice a hrnul se na tatínka. Ale sotva tatínka dobře uviděl, začal se strašně smát. Troubil chobotem a nakláněl hlavu. Moc se mu totiž líbily ty tatínkovi červené kalhoty a myslel si, že tatínek je ta červená čepice, co jí slon kdysi nosíval v cirkuse. Natáhl chobot, tatínka zvedl a dal si ho na hlavu. Tatínek neváhal, chytil slona za uši a už ho rovnou řídil do zoologické zahrady. Tam měli strašnou radost a poslali nákladňáky, aby dovezli i ta ostatní zvířata. Omylem sice přibrali i tu policii v maskách zvířátek, ale tu pak zase pustili. Všichni byli rádi, tatínkovi děkovali a taky mu řekli, že kdykoliv může do zoologické přijít i s vámi a s maminkou. Jenom si musíte koupit lístek, ale to se rozumí samo sebou. Tak tam někdy běžte. Ale teď už jděte spát. Ať jste zítra tak šikovní a silní, jako ten váš tatínek.

0: na něm babičku. Kdybych mu dal obroku, hned mu bude do skoku. Babička se bude koupat v našem potoku.
1: Guvernér horního města. Dederonova eskorta odváděla Hejlíka mlčky a zachmuřeně jako nějakého zajatce. Nechápal, co se stalo a proč se Dederon s juniorem na schůzku s velkým šéfem nedostavili. Má právo to vědět, byl přece velitelem akce. Co bylo, to bylo. Určitější odpověď nedostal. Vrata do Kilimandžára byla přepažena prkny, ale pro lichožrouty se všude nějaká skulina najde. Uvnitř se schromáždil celý Dederonův gang. Hihlíka vedli špalírem jako uličkou hanby. Na konci stál Kudla Dederon a vedle něho Tulamor junior.
2: Pohleďte, co čeká každého zrádce,
1: zvolal Dederon už zase slavnostně a spisovně a vyrval Hihlíkovi z ucha spínací špendlík.
3: Strčíme ho mezi krysy? Zeptal se horlivě jeden z jeho strážců.
2: Ještě ne, řekl Dederon. Chci, aby byl přitom.
1: Pak vyskočil na barový pult a Tulamora juniora pozval k sobě.
2: Poklekni, přikázal.
1: Položil před něho plechový tác. Tulamor junior políbil punčochu se stříbrným podvazkem. Dederon ho udeřil tácem do hlavy.
2: Tím to tě slavnostně pasuji na rytíře podvazkového řádu a svého pobočníka.
1: Pravil a nejdřív levé a pak pravé ucho mu propíchnul spínacím špendlíkem. Davem proběhla vlna vzrušení. Byla to nejvyšší pocta. Nikdo z nich neměl privilegium dvou spínacích špendlíků.
2: Nikdo z vás neměl tak těžkou přijímací zkoušku,
1: odpověděla to zahučení Kudla Dederon.
2: Tulamor junior s mou pomocí zničil impérium svého otce, komotra všech komotrů, a proto tady a teď jmenuji guvernérem horního města.
4: Ať žije guvernér Tulamor!
1: Ozývalo se ze všech stran a do toho vykřikl zoufalé Hejlík. Tulíku!
2: Odveďte ho!
1: Poručil Dederon.
3: Tam?
1: Zeptal se ten horlivý strážce. Dederon přikývl.
2: A my máme důvod k oslavě, zvolal. Od dneška nám patří celé město.
5: Tajný noční ples. Noc je temná, tma je tmoucí. Tou tmou tmoucí jdou dva brouci. Tichounce a bez hlesu šinou si to do plesu. V hloubi noci, v hloubi lesa, tajný spolek brouků plesá. Dlouhým lesním paloukem hopkuje brouk za broukem. Pak ples končí. Zem se slehne, ani stéblo se už nehne. Kde jsou brouci? Kdo pak ví? Tmoucí tma už růžový.
6: A teď ještě jednou.
5: Tajný noční ples. Noc je temná, tma je tmoucí. Tou tmou tmoucí jdou dva brouci. Tichounce a bez hlesu šinou si to do plesu. V hloubi noci, v hloubi lesa, tajný spolek brouků plesá. Dlouhým lesním paloukem hopkuje brouk za broukem. Pak ples končí, zem se slehne, ani stéblo se už nehne. Kde jsou brouci? Kdo pak ví? Tmoucí tma už růžový.
6: Jestli se vám básnička líbila, jděte na www.pigy.cz a tam ji najdete.
1: V domku na kraji vesnice pod kopcem Šišákem hospodařila jenom babička a vrchní dohled měl jezevčík Balík. Byl důležitost sama, protože než pán s paničkou a Aninkou odjeli na dovolenou, dostal za úkol, aby na celý dům dával pozor. Taky měl opatrovat slepice, chránit je před liškou. A hlavně nesměl zlobit babičku. Příkaz plnil svědomitě, snad až na to zlobení.
4: Co pak asi naši dělají u toho moře?
1: Zavzpomínal jednou Balík, když k němu Prundibára přišla na odpolední rozhovor.
3: Co by dělali? Koupou se,
1: mínila kočka.
4: Jak se můžou koupat, když je to moře celé černé? To by se pěkně umazali. Jak znám Aninku, tak do té špíny nestrčí ani prst.
3: To jsem teda blázen, proč tam jeli?
1: Podivila se Prundibára.
4: No právě, taky mi to vrtá hlavou. Proč vlastně lidi jezdí na dovolenou?
1: Jezevčíci jsou přemýšliví psi, to ví každý. A tak Balík přemítal.
4: A proč nás nevzali taky?
1: V zápětí dostal nápad.
4: Ty, Prundibáro, co kdybychom si udělali dovolenou sami?
3: Já jsem pro,
1: zajásala kočka, a bylo rozhodnuto. Ráno po snídani se oba vydali na cestu. S babičkou se ani nerozloučili. Balík s čenichem u země běžel jako první, když v tom ratatata, ratatata, kdo si po nich začal střílet. Jezevčíkovi se všechny čtyři tlapky zarly do měkké půdy, kočce se zježily všechny chlupy a hrozivě vyklenula hřbet. Jestli na ně někdo míří, určitě se toho hřbetu poleká. Jenomže střelba se ozvala znovu a přicházela odkud si z koruny dubu.
3: Kdo to? Co to?
1: Balík s Prundibárou se rozhlédli a už ho spatřili. Střelce jednoho. Měl červenou čepici a černý kabát, jenže nestřílel.
4: Mlátil zobákem do stromu, až třísky létaly. Co tu děláš takový, Rámus?
1: Štěkl na něj rozlobeně Balík.
4: Co pak nemůžeme mít o dovolené trochu klidu?
3: Tak si odjeďte jinam, tady se pracuje,
1: odsekl pták. A zase ratatata, ratatata.
3: A hele, dodal v zápětí, už ji mám.
1: A zálibně vytáhl z vysekaného otvoru tučnou larvu.
3: Že ho to baví, datla protivnýho,
1: ušklíbla se Prundibára.
3: Proč si radši nechytí nějakou myš? U toho se takový Rámus nenadělá. Ještě teď se celá třesu.
1: A Balík jen rozvážně přikývl hlavou. Šli dál, až dorazili na čerstvě pokosenou louku. Slunce na ní právě dělalo z mokré trávy suché seno. Kol dokola to vonělo a Prundibára usoudila, že právě tohle je příhodné místo, kde si může vyčistit kožíšek. Začala se olizovat, když najednou z ničeho nic zemětřesení. Zadunělo to, zem se rozvlnila a náhle se právě na místě, kde si Prundibára hověla, udělal náramný kopec.
3: Pomoc! Pomoc!
1: Zaječela vyděšeně kočka.
3: Balíku, kde jsi? Zachraň mě!
1: Balík všeho nechal a upaloval k Prundibáře, až se mu uši třásly. Sotva si však k té hromádce čichl, hned věděl.
4: To je jen krtek, neboj, já mu domluvím, aby tu nepřekážel.
1: Udělal z předních tlapek dva bagry a hlína jen lítala. Za chviličku krtka měl.
4: Co si to dovoluješ? Dělat zemětřesení, když tu jsme na dovolené,
1: spustil jezevčík z hurta. Krtek však nepřišel do rozpaků, jen trochu mhouřil oči před tím nenadálým světlem. Tak zaprvé řekl. Tady nemáte co dělat,
4: protože se tu staví podzemní tunel. Za druhé, koukejte zmizet, než přijdete k úhoně. A za třetí, jestli neposlechnete, propadnete se do podzemí a bude s vámi amen. To se ví, že na to balík s Brundibárou nečekali a honem upalovali dál. Zamířili k potoku. Tam se chtěl balík napít, ale sotva se naklonil nad vodou, co si vedle něj žuchlo. Balík zavětřil. Žába. Brundibára se na ně rozmrzele usápla. Co sem skáčete, osobo?
3: Co bych neskákala? Tudy vede moje cesta ze školy domů a vy mi na ní sedíte.
4: To kočku docela popletlo.
3: Vyračte chodit do školy, zeptala se úctivě. Kvak, kvak, přesně tak. Tamhle u keře mám soukromou žabí školu, kde učím rosničky dělat počasí.
4: Brundibára přikývla, ačkoliv netušila, oč jde. Balík ovšem pochopil a hned vyzvídal. A jak se to počasí dělá? Žábě svým zájmem zřejmě polichotil a proto hned spustila.
3: Není to nijak složité. Když chceme, aby bylo hezky, vylezeme někam nahoru, na kameny, kvak, na větev a tak. A když chceme, aby pršelo, kvak, zůstaneme pěkně u dna potoka. A to je vlastně všecko. Kvak.
4: Tak vidá, zauvažoval balík. Velké a důležité věci jsou vlastně docela jednoduché. A předpovídat počasí svede každý. Než mu však tahle myšlenka proběhla hlavou, ozvalo se odkudsi z hůry.
3: Láry, fáry, tak to není. Počasí se pořád mění.
4: A přidal se veselý trylek. Tohle byl pro změnu skřivan. Najednou však zmlkl, složil křídla a jako kámen padl k zemi. Balík vyjekl hrůzou. Za to Brundibára zůstala klidná.
3: Neboj, to skřivani dělají, nic se mu nestane. Radši pojď.
4: Kam?
3: Přece domů. Dovolená skončila. Už jsme toho viděli i zažili víc než dost. A jak se říká, všude dobře, doma nejlíp.
4: Tak jo, přikývl balík. Vezmeme to tamhle tudy a jsme v chalupě pod šišákem co by dub.
3: Tak moment. Podle mě musíme jít tudyhle, odporovala Brundibára.
4: Každý ukazoval na jinou stranu. Naštěstí oba trošinku slevili a po chvíli se dohodli, že půjdou pořád rovně. Šli a šli, polem, lesem, loukou, až najednou balík povídá. Vidíš tamhle tu vesničku? Vypadá zrovna jako ta naše. Brundibára pohodila hlavou.
3: A vidíš tamhle tu chalupu? Má zrovna takový dvorek, jako je náš.
4: Žeby? Vykřikli najednou a oba se dali do běhu. Samozřejmě byl to ten jejich, i když nikdy nepochopili, jak to je možné. Šli přece pořád rovně, pořád za nosem a vrátili se tam, odkud vyšli. Inu, to bude asi tím, že země je kulatá.
7: O nečištěných zoubcích. Tak už? Naléhavá otázka se nesla domem dnes ráno, snad už po 150. Kdy už půjdeme? Ozvalo se pro změnu. Až si vyčistíš zoubky. Odpověděla babička a bylo jasné, že nemá cenu smlouvat. Až si Zuzanka vyčistí zoubky, vyrazí. Kam? No přece na pouť. Je sobota. Konečně sobota a ona půjde s babičkou na pouť. Vždyť se na to těší celý týden. Ale abychom to nezamluvili. Zoubky. Zuzanka rozmrzele vstoupila do koupelny. Otočila kohoutkem. Prout vody se vyřítil stejně nedočkavě jako vozíčky z vrcholu horské dráhy. Zuzance při té představě jemně zašimralo v žaludku. Ten pocit vážně miluju, pomyslela si. Horská dráha je fakt bezva. A co teprve centrifuga, řetízák, lochneska, houpačky a těch dobrot. Cukrová vata, zmrzlina, pražené mandle, turecký med. Jdeme! Z natěšených představ ji vytrhlo babiččino zavolání. Jupí! Vykřikla holčička, bleskově zavřela kohoutek a vyběhla z koupelny. Zuzančin kartáček smutně vykukoval z kelímku a jeho suché štětinky jakoby říkali: tak zase nic. Připadal si strašně zbytečný a není divu. Všechny ostatní kartáčky spokojeně osychaly a jejich štětinky oddychovaly po dobře odvedené práci. Jen on už několik dnů, vlastně týdnů, čekal. Čekal, až se Zuzanka umoudří a začne si čistit svoje malé mléčné zoubky. Zuzanka s babičkou dorazili na pouť. Čím začnu? Rozhlíželo se děvčátko. Ampliony kvílely jako o život a vyzývaly k okamžité návštěvě rozličných atrakcí. Hudba hrála tak hlasitě, že donutila přítomné pohybovat se v jejím rytmu. Z každého koutu se vynořovaly pouťové dobroty, až se sliny v ústech zbíhaly. Jednu cukrovou vatu, prosím. Objednala si Zuzanka první z laskomin a fascinovaně sledovala, jak se růžová vlákna lehounce ovíjí kolem dřevěné špejle. A pak se to stalo. Zuzanka okusila první sousto. Lahoda. Sladká chuť se jí rozlila na jazyku. Už se třásla na další sousto. Jenže co to? Nedokázala otevřít pusu. Zuby i rty byly těsně semknuté a ať se snažila, jak chtěla, nepodařilo se jí je pootevřít ani o milimetr. Jakoby jí pusinku stiskla neviditelná ruka a zoubky slepilo to nejpevnější vteřinové lepidlo. Po několika neúspěšných pokusech Zuzanka vstekle mrštila cukrovou vatou do odpadkového koše. Ty nebudeš? Podívala se babička. Zuzanka zavrtěla hlavou a rozladěně vyrazila vpřed. Zuzi, počkej, kam se ženeš? Volala za ní překvapeně babička. Na centrifugu, chtěla odpovědět holčička, ale místo toho se ozvalo jen... Bože, dítě, co se to s tebou děje? Provrtávala je babička zkoumavým pohledem. Zuzanka pokrčila rameny a dala se do pláče. Po tvářích se jí koulely slzy jako hrachy. Ramínka se otřásala. Neplakej, holčičko, konejšila je babička. Tobě není dobře, viď? To bude nějaká viróza. To je jako, když to na člověka hodí. Pojď, Beruško, půjdeme domů, odpočineš si a uvidíš, že ti bude hnedka líp. A tak šli. Zuzanka odevzdaně míjela střelnice obtěžkané pestrobarevnými květy papírových růží, houpačky letící až do mraků i stánky s bohatě zdobeným perníkem. Bývala by koupila ten s nápisem Mamince nebo Moje zlatíčko. Ale co pak si o něj může říct? Se svěšenou hlavou prošla kolem strašidelného zámku. Jindy býval zlatým hřebem poutě. Dnes mu však nevěnovala jediný pohled. Stejně jako Šaškovi lákajícímu k návštěvě malinkatého varieté svým ne, prohloupí, kdo k nám vstoupí. A ctěná dámo, ctěný pane, uvidíte nevídané. Doma se bez jediného slova schoulila do dědečkova ušáku a doufala, že se zbaví myšlenek, které se jí zběsile honily hlavou. vlastně jedné jediné myšlenky. Proč? Proč má ústa zamknutá jako těžké dubové dveře? Proč jsou zavřená jako brána, která už dávno ztratila svůj klíč? Klíč. Myšlenka prolítla hlavou jako blesk z čistého nebe. Ale já přece mám klíč, křičela Zuzanka v duchu a řítila se chodbou rovnou do koupelny. Třesoucí se rukou nanesla pastu na zubní kartáček a s napjatým očekáváním ho zvedla k semknutým rtům. Ústa se otevřela. Jo, funguje to. Kartáček se mohl pustit do práce.
8: Konečně!
7: Pečlivě a systematicky očistil každý zoubek, každou štěrbinku. Nevynechal jediné místečko. Po dobře odvedené práci šťastně oddychoval v kerýmku. Musel rychle nabrat síly. Zuzanka ho bude znovu potřebovat už brzy ráno. Půjde totiž s babičkou na pouť.
9: Rybářova rodina byla nejchudší z celé vesnice. Žili v malé chaloupce na břehu řeky, kde rybář lovil ryby a rybářka je pak prodávala na trhu. Na trh ale stále častěji přijížděli bohatí rybníkáři a brali rodině obživu. Sotva se uživili, zvláště teď, když se jim narodila dceruška Anička. Rybářka Barbora ji nosila sebou na tržiště, zabalenou jen do tenké peřinky, a záviděla bohatým měštkám, které se ve dne oblékaly do hedvábí a v noci spaly na poduškách z prachového peří. A co teprve záclonky, které jim vlály v oknech honosných domů na náměstí? Bára se svojí chudobou užírala, ani sluníčko pro ní nesvítilo. Stará hrnčířka, co měla na trhu stánek vedle ní, se už na to nemohla dívat a proto poradila. Každý rok na květnou neděli se prý v kopci pod svatým Prokopem otvírá skála. Je plná pokladů, zlata a drahých kamenů. Hlídají je permoníci a jen oni posoudí, kdo potřebuje jejich pomoc a kolik si smí z bohatství odnést. Hrnčířka nasadila Báře brouka do hlavy. Proč by to nemohla zkusit? Nadešel kýžený den. Bára zaslechla v dálce polední zvonění, když se skalní stěna pod svatým Prokopem opravdu rozestoupila. Žena přitiskla Aničku k sobě a srdnatě vešla dovnitř. Mezi kameny tu stály otevřené truhlice. V nich se leskly dukáty, tolary i drobné groše. Z malých truhliček vykukovaly perly a náhrdelníky. Bára stála jako uhranutá. Trvalo chvíli, než mezi balvany zahlédla malé postavičky permoníků, kteří si ji zvědavě prohlíželi. V tom z pozaskalního výčnělku vystoupil dlouhovlasý permon v protkávaném kabátě. Vrchní pokladník. Co potřebuješ, vybafl. Přišla jsem poprosit o trochu peněz, pípla nesměle Bára, ale to už se kolem něch zhlukli další permoníci a permoničky. Dobře, kývl pokladník, tak do toho. Nemáš moc času, za chvíli se skála zavře. Rybářka odložila peřinku s Aničkou mezi balvany, vykasala si zástěru a pustila se do pokladu. Vybírala největší mince, nejtřpitivější šperky, pak už brala, co bylo po ruce, jen aby byla zástěra plná. Skalní brána se pomalu, pomaloučku začala zavírat. V poslední chvíli vyběhla Bára ven. Před očima se jí míjalo všechno, co si bude moci koupit. V tom upustila všechno, co nesla. Vzpomněla si na dcerušku. Otočila se a běžela zpátky ke skále, ale po obrovské bráně nebylo ani památky. Na její volání a zoufalé prosby nikdo neodpovídal. Anička zůstala uvnitř. Už dlouho nám tu nikdo nenechal, děťátko. Budeme se o ně starat. Jsme přece permoničky, chůvičky, brebentili Celinka s Dolinkou a už připravovali Aničce měkoučkou postýlku. Nejdříve ji vyslali mechem, ten přikryli jemným plátnem a peřínku vycpali sojčím peřím. Bráškové permoníci zavěsili postýlku pod strop, aby se mohla pěkně houpat. Nic z toho Bára nevěděla, jenom plakala a plakala. Její muž se sbíral všechny poklady, které vynesla ze skály a vrátil je na úpatí kopce. Třeba to permoníky obměkčí, ale nic se nedělo. Půjčil si tady krumpáč, páky, palici, snažil se dostat do skály za každou cenu, ale i to byla marná snaha. Bára divže nezešílela. Nikam nevycházela, zůstávala sama, jen se svými slzami, ani s mužem nepromluvila. Teprve teď pochopila, že měla daleko víc než mnozí měšťané za nádhernými záclonami. Léto skončilo, dozářil podzim a přihlásila se dlouhá zima. Pro rybářovu rodinu to byly smutné Vánoce. Jenom naděje, že jaro jim vrátí Aničku, jim dodávala sílu. I ve skále věděli, že se blíží jaro. Chůvičkám to nedělalo žádnou radost. Co když si pro Aničku nepřijde, zkoušela Dolinka maminku. Bude před skálou dávno předtím, než se brána otevře, nepochybovala máma permonice. Už si u nás zvykla, nebude chtít odejít, řekla Celinka, když se na zemi objevily první sněženky. Máma permonice se mračila. Její permoničky, chůvičky jí dělali starost. A pak se to stalo. Anička se ztratila. Všichni ji hledali po skalních průrvách, škvírách, nahlédli do každého výklenku, ale holčičku nenašli. Máma permonice si zavolala Dolinku a Celinku. Kam jste ji schovali? Udeřila rovnou. Permoničky mlčeli, lhát neuměli a pravdu říct nechtěli. Je to člověk. Musí se vrátit mezi lidi, řekla máma přísně. Je skoro jako my, tiše protestovala Celinka. A co ještě neumí, to se naučí, přidala se Dolinka. Ne, ještě se nestalo, abychom porušili pravidla, která jsme uzavřeli s lidmi. A nestane se to ani tentokrát. Brzy ráno vzbudila máma permonice, Dolinku i Celinku a všechny tři se vydali k rybářské chaloupce. Oknem nakoukli dovnitř. Na posteli ležela Barbora, byla jí sotva polovina. Průsvitné ruce ani neudržely hrnek bylinkového čaje, který jí podávala bába kořenářka. Na smutek není léku, utrápí se k smrti, říkala právě babka rybářovi, který se skláněl nad ženou. Do květné neděle zbývá ještě pár dní, zamumlal. Pak se vše rozhodne. Domů do skály se všechny tři permonice vracely mlčky. Mlčeli i u večeře. Potom si Celinka s Dolinkou dlouho špitali. Konečně vstali, vzali mámu za ruku a vedli ji do nitra kopce. Aniččina komůrka byla krásně vyzdobená. Holčička to byla moc spokojená a společnost jí dělala parta rozpustilých myšáků. Ke kopci pod svatým Prokopem přišli rybářovi spolu. Jakmile se ozvaly zvony, začala se skalní brána otvírat. Bára na nic nečekala, hned se vrhla dovnitř. Cestu jí však zastoupil pokladník. Chceš peníze? Šperky? Ne. Chci svou Aničku. Zlata si nevšímala, rozhlížela se jen po Aničce. Když ji spatřila, sevřela ji v náručí a už se hnala ven. U brány se přece jenom otočila. Mezi kameny vykukovaly hlavičky permoníků. Děkuju. Děkuju vám všem, zašeptala.
10: To snad ne, to ne, tohle to. To ne, ten čaj se nedá pít.
11: Je, fuj. Má úplně děsně strašně hrozně příšernou chuť.
12: Copak? Copak se nad tím čajíčkem tak ošklíbáte?
11: No.
10: Když ty jsi nám ho zapomněl osladit, tati.
11: No, dal jste nám ho dočista hořký, pane Spejble.
12: A nesedím vedle v pokoji? To nemáte pusu, abyste si řekli?
11: No, my si ho prosím chtěli osladit sami, jenže...
12: Neříkejte mi, že jste nenašli cukr. Pro vaše poučení, to je taková bílá moučka.
11: No, prosím, tu jsme našli, jenže...
12: Aha, už vím. Vy jste si ho přesladili, že ano?
10: Ne. Pane, taťoldo.
12: Kdybys nepovídal, mysleli jste si, že čím víc, tím líp. Ukaž, já ho schválně ochutnám. Vždyť je slaný.
11: No, protože sůl je taky taková bílá moučka, pane Spejble.
12: Máničko, copak nerozeznáš sůl od cukru?
11: No, na pohled ne.
12: No, tak proč si tu moučku neochutnala?
11: Prosím, já tu moučku ochutnala, pane Spejble.
10: Jenže až v tom čaji.
11: Ano.
12: Jinou, jak se říká...
10: Jestli pak uhádneš dívtko, co má taťulda na jazyku.
11: Slano.
10: A to nemyslím. O co? Že zase přijde přísloví.
12: Správně. Na to padne přísloví jako ulité. Líná huba, holí neštěstí.
10: Holí neštěstí co?
12: Co?
10: Co mu tou holí udělá?
11: Co, hrvínku, ty si ale. Líná huba, holí neštěstí přetáhne. Žána, pane Spejble, holí přetáhne.
12: Šmankote.
11: Za trest, že něco provedlo.
12: Ale ne holí, holí jako klackem.
10: Ne holí jako klackem. Ty myslíš holí jako holí.
12: Líná huba holí neštěstí, myslím.
10: Tomu nerozumím, tati.
11: Já taky ne, pane Spejble.
12: Čemu nerozumíte?
10: Ty jsi říkal, že přísloví je ustálený lidový výrok, který vyjadřuje...
11: Zpravidla obrazně, jste říkal?
10: Ano, nějaký obecný poznatek, je to tak?
12: No správně, a co ti na tom vadí?
10: Že tohle není žádné přísloví.
12: Ale, a dej pokoj, a co to tedy je?
10: Nesmysl.
12: Hurvínku, tak dlouho se chodí se džbánem pro vodu, až se ucho utrhne.
10: Proč mi to povídáš?
12: To ti opravdu nic nenapadá.
10: Napadá, že asi spravujou vodovod, když se musí někam pro vodu.
12: A víc tě nenapadá?
10: Víc mě nenapadá.
11: Mě prosím napadá, pane Spejble.
12: A co, Máničko?
11: Že ta porucha už musí trvat dlouhatanananánskou dobu.
12: Jak jsi na to přišla?
11: No, jak se pro tu vodu pořád chodilo a chodilo.
12: No a dál.
11: A chodilo a chodilo.
12: No a dál.
11: No a chodilo a chodilo.
12: Tak se konečně vymáčkni.
11: No já jen, abyste si dovedl představit, jak dlouho se chodilo. No, tak to ucho se napřed. Natrhlo?
12: Natrhnout se může látka nebo papír, Máničko, ale ne ucho džbánu. Řekni třeba naprasklo.
11: Ano, prosím. Jak se pořád dál chodilo a chodilo?
10: A chodilo a chodilo?
11: Tak se nakonec uprasklo.
12: Šmankote, ucho se přece utrhne a ne upraskne. A to má být vysvětlení?
11: Ano, prosím. Ledaže?
12: Ledaže co?
11: Ledaže ten džbán byl vadný výrobek.
12: Maničko, prosím tebe, kdyby byl vadný, tak by se s ním nemohl chodit a chodit a chodit, ale hned by...
10: Ruplul a ruplul a ruplul, žáno, tati.
11: No, tak nějak to muselo být.
10: Jsi úplně vedle, dívtko.
11: Jak to?
10: Tebe nenapadlo, Máni, že s tím džbánem mohl někdo cáknout? To tě nenapadlo?
11: To mě nenapadlo.
12: A řekl bys mi laskavě, proč by s ním měl někdo cáknout?
10: Vztaky, že tak dlouho neteče voda.
11: Ano.
12: Toho bys byl schopen jedině ty.
11: No, ale mohl s ním taky cáknout náhodou, pane Spejble. U něco zavadil, v zamyšlení přehlédl.
12: Třeba 10patrový dům, že ano, dost. Vy budete tak dlouho pokoušet moji trpělivost,
10: až se ucho utrhne, Máni. Já už vím, jak to taťulda myslel.
12: No. Já už se tě bojím zeptat, jak.
10: Vždyť je to úplně jasné. Tak dlouho se chodí se džbánem pro vodu, až se ucho utrhne. To znamená, že když se něco provádí pořád a pořád, tak to jednou špatně skončí.
11: Aha, když budeš mít pořád a pořád nějaké připomínky, dostaneš pohlavek.
12: Že vám to ale trvalo.
10: No jo, ale?
12: Jaké ale zase, jaké ale?
10: Prosím tě, nerozčiluj se, taťulínku, nerozčiluj se. S tou lidinou hubou mi to pořád není jasné. To žádné přísloví není a není a není.
12: Ale proč ne? Lídá huba, holí neštěstí. Co se ti na tom nelíbí?
10: Co pak je vousaté to neštěstí, aby je holila ta huba?
11: To se ví, pane Spejble, neholila by je. Sám jste říkal, že ta huba je líná.
12: No je, ale...
11: No, a když je ta huba líná, tak by poslala to vousaté neštěstí k holiči. Ta by akorát sama holila.
12: Šmango, ty co to zase meleš o nějakém holení? Čím by asi tak holila? No čím?
10: Čím? Jazykem. Přeci se říká, má jazyk jako břitvu.
11: No, no. A kde je jazyk, pane Spejble? Pufe, aha.
12: No jo, dobře. No? Moje chyba, uznávám. To je z toho, když člověk nemluví, jak se patří. Spisovně, že ano? Správně to přísloví zní. Líná huba, holé neštěstí. Holé, jasné?
10: Jasné, ale stejně tomu nerozumím.
12: A proč zase?
10: Holé neštěstí? No to znamená, že má pleš, když je holé.
11: A může být vůbec vlasaté neštěstí, pane Spejble? Nebo dokonce naondulované?
12: Šmanko, to je slovo holé, je tady použito ve významu úplné, dokonalé. To přísloví říká, že líná huba je dokonalé neštěstí. Rozumíte?
11: Snad ano.
10: No, docela, jenom ještě, tati. No. Hele, už jsi viděl někdy nějakou pracovitou hubu, tati?
11: No, já tedy ne, pane Spejble. Kolikrát sám říkáte Hurvínkovi, pusou to neuděláš.
12: To přeci neznamená, že za vás umyje nádobí, ale že má člověk pusu otevřít na správném místě.
10: A dá se taky otevřít na nesprávném místě, tati?
12: No to bych prosil.
11: Ano.
10: Ale mám pořád na stejné místě, tati, přímo pod nosem, jinde ji otvírat neumím.
11: Prosím, já taky ne, a nikam se mi nestěhuje.
12: Na správném místě přece znamená to, že ano, v pravou chvíli, no.
11: A je taky levá chvíle, pane Spejble.
10: Opak pravé chvíle je přece nepravá chvíle, dívko.
11: Aha.
10: A jak tak na taťuldu koukám, nastala teď nepravá chvíle na další otázky.
11: No to je strašná škoda. Já měla ještě jednu maličkatou otázečku.
12: Když už jsem vám to přísloví tak krásně vysvětlil, ať máš docela jasno.
11: No?
12: Tak ven s tím.
11: No, tak pane Spejble, já vám věřím, že líná huba je dokonalé neštěstí. Ale... Proč?
12: Co jsem vám tu celou dobu vysvětloval, Máničko? Proč, proč? Například proto, že si pak sladíte čaj solí, když jste líní se zeptat, kde je cukr.
11: Aha, jakože se má člověk zeptat, když neví.
10: A proč nám to neřekl rovnou, tatí? Stačilo přece, abys řekl, líná huba, holé neštěstí.
11: No.
10: Žádno, žádno.

co postavili čerti v Segovii. Jako v dobách slávy staré Kastýlie, i dnes je Segovia pěkným městem. Ale tenkrát se tu některým lidem nežilo lehce. A zvláště ne mladé služce Marii. Sloužila u jakéhosi šlechtice, který si vystavil sídlo na kopci. Takže i když byl pán docela vlídný a nikdy ji zbytečně nepeskoval, přece jen spokojena nebyla. Musela totiž několikrát denně nosit ve štoudvích vodu ze studny na náměstí a to se cestou do paláce pořádně prodřela. Jednou, bylo to v sobotu na večer, ji zase poslali pro vodu. Poněvadž byla Marie poslušná, popadla štoudve a šla. Jenže za vraty div nenatahovala moldánky. Měla přece s přítelkyněmi umluveno, že půjdou na slavnost a místo toho snad bych i čertu upsala duši, jen kdybych ty štoudve nemusela tát. Povzdechla si služka nahlas. Vážně? Jen abych tě nevzal za slovo, krásná panenko. A před Marií stál kavalír v purpurovém plášti, vysokých botách s pérem za kloboukem. Byl to pohledný mládenec. Přívětivě se usmíval a snad právě proto mu děvečka v žertu odpověděla, co by ne, když tohle zařídíš do rána, dřív než kohout zakokrhá, upíšu se ti třeba krví, chceš-li? Kavalír se smál, koulel svýma jiskrnýma očima a potom, kde se vzal, tu se vzal, objevil se v jeho ruce pergamen i ostře zašpičatělý prk. Zkusíme to tedy? Sklonil se k Marii a vzal ji za bělostnou paži. Ani trochu tě to nezabolí. Co pak o to? Nejsem přece ze skla, ušklíbla se děvečka. Víc mě zajímá, jak splníš svůj slib ty. A bez rozmýšlení se bodla brkem do ruky, aby v zápětí podepsala podávaný pergamen. Ještě si ani nestačila pořádně přečíst, co vlastně podepsala, když jí ten veselý panáček pergamen vytrl a vykřikl několik nesrozumitelných slov k temné obloze. Země se s rachotem zachvěla. Na mnoha místech z ní vyšlehly plameny a v jejich záři spatřila

sloupoví na vrcholu spojované úzkými mostními oblouky. Nestavěli však most, ale akvadukt a přímo k paláci, kde Marie sloužila. Vysoko nad Segovií se začalo tyčit ďábelské dílo a jak noci ubývalo, chýlila se i stavba ke konci. Čerti pracovali ze všech sil a když se na východě objevil první proužek světla, zbývalo nasadit poslední veliký kámen. Sám Satanáš, vládce pekel, se ujal toho úkolu a nesl balvan z hor k akvaduktu. Snad jen několik metrů měl ještě urazit, avšak najednou do dunění hromu zaznělo první kohoutí kokrhání. Satanáš vstekle odhodil kámen a země ho opět i s jeho společníky pohltila. I bouře se náhle uklidnila a městem povíval mírný jitřní vánek. U jednoho z pilířů akvaduktu otevřela oči děvečka Marie. Ani nechtěla uvěřit tomu, co vidí. Potom spozorovala vlastní krví spečetěný úpis, který ležel vedle ní. Rychle ho tedy roztrhla na malé kousíčky. Domnívala se, že snad teď celá stavba zmizí. Ale akvadukt stál pevně, jako stojí v Segovii dodnes. Ještě téhož dne zasadili zedníci onen kámen, co Satanáš zlostně odhodil, a Marie nemusela už do konce svého života chodit se štoudvemi provodu až na náměstí. Co ještě dodat? Nejen Marie, jejíž duše se pro nesplněný slib ďáblové nemohly zmocnit, ale i celá pokolení měla ušetřenou dřinu.

0: poslyšte se mnou příběh, který se před dávnými a dávnými časy v pohádkové zemi udál. V té zemi, kde žil moudrý král Míroslav a zemi sousední, kde se narodila neméně krásná, ale pyšná princezna Krasomila.
1: Jsou se svou prací hotovi, králi. Vaše podobizny jsou už vystaveny a všichni očekávají, kdy si je jasnosti prohlédnete.
2: Pojďme. Musím jednu z nich co nejrychleji poslat princezně Krasomile.
1: Chtěl bych upozornit vaši jasnost, že ani jednomu z umělců se nepodařilo přesně vystihnout vaši podobu. Vaše tvář všechny ty obrazy daleko předčí.
2: Ani jsem si nepřál, aby mi malíři krásy přidávali. Jsem už dávno rozhodnut vybrat ten nejméně podařený. Jistě se princezna nebude hněvat, když ve skutečnosti budu o něco hezčí než na plátně.
1: Rozhodněte, jak myslíte, jasnosti.
2: Ty zatím připrav dary pro princeznu a vzkaž poslům, ať se přichystají na cestu.
1: Vše už je přichystáno, jen zlatý rám posázený drahými kameny je ještě v síni s vašimi podobiznami. Hned, jak se pro některou rozhodnete, může poselstvo vyrazit.
2: Děkuji ti, milý správče. Od této chvíle budu neročkavě čekat, s jakou se moji poslové vrátí.

0: Pozdraven, pane a králi náš.
1: I vy buďte pozdraveni. No proč mlčíte? Co vzkazuje princezna Krasomila?
0: Odpověď je tak strašná, že se jí až ostýcháme vyjevit.
1: Jen mluvte, ať řekla Krasomila cokoliv.
0: Od krále jsme byli v Lídně a pohostině přijati. A celý dvůr byl potěšen, že vaše jasnost chce za paní mít princeznu Krasomilu.
1: A co Krasomila?
0: K té jsme šli až druhý den. Žádnému z nás nebylo ale dovoleno ani se dotknout její ruky. Jen lem jejího roucha jsme políbit museli.
1: A obraz?
0: Vaše jasnosti. Vaše podobizna.
1: Mluvte bez ostychu.
0: Na obraz vaší jasnosti jen pohodlivě pohlédla. A když nám ho zpět podávala, řekla, ten král zde vyobrazený není hoden, aby mi obuv zavazoval.
2: Oho. A co bylo dál?
0: Krev nás hanbou pálila. Ale starý král nás prosil, abychom pravou příčinu zamlčeli, že on sám mnoho od své dcery zkusí, ale že se to vše dá napravit a princezna, že jistě musí svolit.
2: Tak proč se tedy vracíte se zlou zprávou?
0: Taková královna by se nám nezdála být pravou matkou podaných. Proto jsme nedbali prosby jejího otce a ihned odjeli.
1: Moudře jste jednali. A to ostatní už ponechte na mě.

0: Krasomilo! Krasomilo! Krasomilo, už hodnou chvíli tě hledám v paláci i na zahradě.
1: Hraj si s míčem, otče. A když si hrají s míčem, nechci, aby mě někdo rušil.
0: Chtěl jsem s tebou ještě jednou promluvit.
1: O čem, tatínku?
0: Však víš, Krasomilo. Co pak to jde? Odpovídat nápadníkům tak, jak si naposled odpověděla králi Miroslavovi?
1: Co jsem řekla, to jsem řekla. Víš přece, za jakého muže se jedině provdám?
0: Pořád opakuješ jedno a totéž. Můj muž musí krásou, vznešeností, ano. Uměním a šlechetností se nad jiné skvíti, sice mým nikdy nebude.
1: Ano, přesně tak.
0: A kterou z těchto ctností postrádal král Miroslav? Vždyť si ho ani nikdy neviděla, nikdy se s ním nemluvila.
1: Přesto ale vím, že nemá ani jednu z těch vlastností, které nesmí můj muž postrádat.
0: Ale dceruško, to přece nemůžeš.
1: To je všechno, co jsi mi chtěl říct.
0: Všechno.
1: No.
0: Ne. Málem bych zapomněl. Přijal jsem do služby mladého muže a udělal ho vrchním zahradníkem.
1: Ano.
0: Zdá se mi ale k tomu úřadu být příliš učeným. Vyzná se totiž stejně dobře v zahradnických pracech jako v literárním umění a v hudbě. Proto jsem ho s radostí na náš dvůr přijal. Tak jedinečného muže tu ještě nemáme. Co myslíš?
1: Nic. Ještě jsem ho neviděla.
0: Myslel jsem, že tě to potěší.
1: A vyzná se v hudbě, říkáš?
0: Hraje skvěle na harfu.
1: A jinak?
0: A jinak je to člověk ušlechtilých mravů.
1: Pošli pro něho. Dovolím mu, aby se mi přišel ukázat.

0: Nejhlubší poklonu skládám k vašim nohám, milostivá princezno, a čekám na vaše rozkazy.
1: Jaké je tvoje jméno?
0: Míroslav.
1: Dobře, Míroslave. A teď smíte políbit lem mého roucha. Otec mi řekl zahradníku, že se vyznáš v hudbě.
0: Nemnoho, milostivá paní.
1: No, zkusíme to. Já jsem si už dávno přála najít učitele, který by mne ve hře na harfu doučil.
0: Bude-li moje skromné umění 100, aby tuto službu zastalo, budu šťastný.
1: Ostatní ti řekne král. No, můžeš odejít.
2: Nuže, krasomilo, přijala jsi Míroslava za učitele?
1: Zkusím to s ním. Teď jenom přemýšlím, kdy bych s hodinami měla začít.
2: Míroslav, já si při jeho jménu vždycky vzpomenu na krále Míroslava. Mm. Denně se strachuji, že tu urážku od tebe nesnese a vypoví mi vojnu.
1: Netrap mě už, otče, co pak si musím vzít každého krále, který mě požádá o ruku?
2: Jak myslíš, dceruško? Dělej, jak myslíš.

0: zahradníku, rozhodla jsem se, že začneme s hodinami hned dnes.
1: Jak si přejete, princeznu?
2: Ale teď už se mi zase nechce hrát na harfu.
1: Začneme tedy až zítra.
2: Jenomže já chci začít co nejdříve.
1: Budu tady na zahradě. Když si budete přát, nechte mne zavolat a hned začneme.
2: Tak už jděte, zahradníku.
1: Jak poručíte, princezno?
2: Zahradníku!
1: Ano, princezno.
2: Rozmyslela jsem si to. Chci hrát hned teď.
1: Ano, princezno.
2: Usedni k harfě a hraj.
1: Když dovolíte, milostivá paní, raději bych poslouchal vaši hru.
2: Co se to opovažuješ? Řekla jsem hraj. Chci vědět, kdo mne bude vyučovat.
1: Jak si přejete?
2: Nebo nehraj. Raději mi řekni, kdo byl tvým učitelem.
1: Můj otec pro mne vybral nejlepšího harfenistu ze země krále Míroslava.
2: Zase ten král Míroslav. Od rána do večera neslyším nic jiného.
1: Dlouhá léta byl mým učitelem.
2: A kromě něho a tvého otce, slyšel tě vůbec někdo na harfu hrát?
1: Několikrát jsem měl tu čest hrát na dvoře krále Míroslava.
2: Tak teď už toho mám dost. Pořád jen Míroslav a zase jen Míroslav. Co pak mě ten člověk bude pronásledovat až do smrti?
1: Odpusťte, milostivá princezno. Nechtěl jsem...
2: Jak to nechtěl? Řekla jsem hraj a ty nehraješ. Tak... Tak hraj!
3: Tatínku.
4: Co pak tě trápí, dcerunko?
3: Neustále přemýšlím o našem vrchním zahradníkovi. Práce mu pod rukama jenom kvete a přitom...
4: Něco zanedbal?
3: Ne, tatínku.
4: Také jsem s ním spokojena. Každý den jsou v předpokojích čerstvé a zcela vzácné květiny a náš zámecký park se za ten půlrok, co u nás slouží, proměnil v rajskou zahradu.
3: Rozumí květinám, jako by s nimi od malička vyrůstal.
4: I jeho řemeslo se dědí z otce na syna.
3: Ano, ale kde se pak naučil hrát na harfu?
4: To nevím, dcerunko.
3: A slyšel jsi ho někdy hrát?
4: Ještě ne, krasomilo. Musím se přece zabývat také jinými věcmi než zahradou a harfou.
3: Ale Míroslava by si směl poslechnout, jeho hudbě se nevyrovná žádná jiná na světě. Když ji posloucháš, jsi okouzen stejně, jako když procházíš zahradou, kterou vypěstoval.
4: To je všechno moc hezké, ale nemusíš trávit celé dny hraním na harfu.
3: Ale tatínku vždyť...
4: Já vím, pracuješ také na zahradě, všechno vím. Vím také, že v pondělí pomáhala Míroslavovi řezat růže, úterý jste spolu zalévali celou zahradu a včera mi komoří oznámil, že jsi mu dokonce dovolila, aby ti políbil ruku. To se přece na královskou dceru nesluší.
3: Ale tatínku...
4: Nezapomeň, že si takhle nevyznamenala ani jednoho prince, který se o tebe ucházel.
3: Tatínku...
4: Tak buď zase poslušná a rozumná dcera.
3: Ano, tatínku...

0: Když poslouchám tvoji hru, Miroslave, je mi tak pěkně i úzko zároveň. Ale tahle tvoje poslední píseň byla zvlášť krásná.
1: Byla to píseň na rozloučenou, milostivá princezno.
0: Proč na rozloučenou?
1: Zítra musím odtud pryč.
0: O čem to mluvíš?
1: Dostal jsem zprávu, že se musím co nejdříve vrátit zpátky domů.
0: Ale to nejde. Ne. Já nechci, abys mě opustil.
1: Musím, vzácná princezno. Doma mě potřebují. A váš otec si také nepřeje, abych tu déle zůstával.
0: To není pravda.

0: Je to tak, dceruško. Dnes ráno jsem Miroslava ze služby propustil.
1: Ale to přece nemůžeš,
0: otče. Už jsem řekl.
1: Tatínku, prosím tě, nevyháněj Miroslava od našeho dvora. Já už si ani nedovedu představit, že bych měla žít bez něho. Miroslave, moc tě prosím, zůstaň tu se mnou.
0: To je tedy ten muž, kterého miluješ?
1: Ano, otče, miluji ho.
0: A jestli pak si nezapomněla, že mu chybí jedna z těch ctností, které jsi vymínila pro svého manžela?
1: Vím, že Miroslavovi chybí vznešený rod, ale přesto ho miluji. A milovala bych ho, ať by byl králem nebo zahradníkem.
0: Dobře tedy, ať je tvým mužem ještě v tuto hodinu. Ale v mém zámku nezůstaneš, byl bych všem prosmích.
2: Milostivý králi, nemohu svolit, aby byla princezna kvůli mě nešťastná. Odejdu odtud. A vy, prosím, na všechno zapomeňte.
0: Ne, už jsem řekl. Nebudu déle trpět princezniny rozmary. Pošlete okamžitě pro zpovědníka a kněze. A pro princeznu doneste co nejprostší šaty. Hned po obřadu opustí mé království.

0: Jak vidíš, Miroslave, tak dlouho jsem hledala hodného a moudrého muže, až jsem ho přece jenom našla.
1: Když ale pomyslím, že stačilo vybrat si kohokoliv jiného a všichni by ti snášeli modré z nebe.
0: Vždyť bych byla nešťastná.
1: A v té bídě, která nás oba teď čeká, budeš spokojena.
0: Tak docela v bídě přece jen žít nebudeme. Něco peněz ještě máme? A až dojdou, prodáme všechny drahé šaty a místo nich si koupím prostší. Stejně bych v nich nemohla vyjít na ulici.
1: Jsi hodná, Krasomilo. Ale takovou oběť přece nemohu přijmout.
0: Dost už těch řečí. Raději se poohlední po nějaké práci, pro mne i pro sebe.
1: Vypravím se za bratrem. Snad mi nějak pomůže.
0: A nezapomeň poprosit také o práci pro mne.
1: Podívej, co ti nesu, Krasomilo. Bratr mi pro tebe dal trochu ovoce.
0: A co je v tom druhém uzlíčku?
1: Práce pro tebe, podívej.
0: To je nádherně hebonké plátenko. A co z něj mám ušít?
1: 20 košil pro jednu dámu ze dvora krále Miroslava. Když to uděláš brzy, dobře ti zaplatí.
0: Tak to se do toho raději pustím hned.
1: Jak jsem jen mohl královské dceři připravit takové živobytí? Ty všem rozkoším zvyklá, máš nyní dělat na pány a nouzi snášet.
0: Vždyť jsem to sama chtěla. Tvoje láska mi všechno vynahradí.
2: Cože neseš ty košile tak pozdě?
0: Odpustíte, prosím. Šila jsem ve dne v noci, abych s nimi byla co nejdříve hotova.
2: Nejsi moc dobrá, švadlena. Hloupých 20 košil a my na ně museli čekat celé 3 dny.
0: Ale vždyť já jsem dělala, co bylo v mých silách.
2: Neodmlouvej. Raději mi je ukaž. Nemohu přece zaplatit, co jsem neviděla.
0: Tady jsou, milostivá paní.
2: To je ale opovážlivost. Takhle je už mudlat.
0: Ale to přece není.
2: A tenhle rukáv je určitě špatně vsazen.
0: Milostivá.
2: A jak jsou celé pomačkané? Co pak neumíš ani složit košile?
0: Vždyť jsem je prala, škrobila i žehlila.
2: Co si dělala, mě nezajímá, vidím, co odevzdáváš.
0: Vždyť jsou jako padlý sníh.
2: Nebudu se s tebou dohadovat. Vidím, jaké dílo donesla a podle toho ti zaplatím.
0: Děkuji vám, milost paní.
2: Původně jsem ti chtěla dát celý 1 zlatý za každou košili, ale takhle dostaneš za všechny jen 5 zlatých.
0: To přece nemůžete, vždyť jsem šila celé 3 dny a 3 noci.
2: Tak si ty peníze vem a běž, nebo zavolám stráž.
0: Ale já...
2: Taková žebrota! 5 zlatých za odbytou práci a ještě jí to není dost!
3: Co je to za spor?
2: Milostivá paní, tahle ženština donesla 20 už mudlaných košil a teď se jí zdá 5 zlatých málo.
3: Řekla jsem přece, že má dostat 20 zlatých. Tak jí je vyplať. Já jsem s její prací spokojena. A ty si pamatuj, že se takhle v našem království se švadlinami nejedná.
0: Nejprve jsem měla dostat jen 5 zlatých. Komorná nebyla zleda s čím spokojená, nakonec mě chtěla ošidit. Ale pak přišla paní domů a když si mou práci prohlédla, poručila komorné, aby mi vyplatila celých 20 zlatých.
1: Vždyť jsem ti říkal, že tam tvou práci dobře zaplatí.
0: To zaplatili. Ale když jsem si uvědomila, že i u nás doma tak moje komorné jednali se švadlenami a dělníky, bylo mi do pláče.
1: No, všechno dobře dopadlo, tak co se budeme trápit? Raději poslouchej, jakou ti nesu novinu.
0: Novinu?
1: Náš pan král si přivezl nevěstu. A zítra bude na zámku veliká hostina, při které jí všem představí.
0: Tak konečně se ten váš král Miroslav pro některou rozhodl. Co se mě jenom kvůli němu tatínek natrápil?
1: Mohla bys tam dostat práci.
0: Jakou?
1: Budou připotřebovat mnoho kuchařek a kuchařů a každý dostane za ten den 1 zlatý.
0: No co? Vařit umím, zkusím se o to místo přihlásit.
1: Tam mnoho práce nebude.
0: Zkusím to. Tolik peněz za jeden den tak snadno nevydělám.
1: Já si budu také hledět nějakého výdělku a večer pro tebe přijdu.
4: Děkujem, děvenko, ty jsi jako vítr.
0: To víš, kuchaři, máte tu práci, že nevím, kde mi hlava stojí.
4: A nehoň se tolik, děvenko, času je dost. Kdyby tu bylo ještě pár takových pracovníků, jako jsi ty, neměl bych už vůbec co dělat.
0: Já jsem vám chtěla jenom trochu pomoci, když tu bude taková sláva.
4: Tak teď si chvilku odpočiň. Třeba si vem tamhle kousek dortu a trochu se posilni. Bez toho si jistě neměla od rána v ústech.
0: Děkuji, kuchaři.
4: Jej, málem bych zapomněl. Byl tady sluha, že prý mají páni ještě nějaké přání. Tak se běž zeptat, oč jde.
0: Hned tam doběhnu, kuchaři. Tady je ale lidí. A tenhle pán, snad to není sám král.
1: Prosím vás, děvenko, zavolejte někoho. Potřebuji zavázat střevíc.
0: Když dovolíte, králi, sama vám jej zavážu.
1: Dovolím, děvenko.
5: Kuchaři, máš tu prý dívku, která před chvilinkou králi zavazovala střevíc?
4: Ano, ano, to by mohla být jedině tamhleta. Jinak se odtud nikdo ani na krok nehnul.
5: Pošli ji ke komorné. Pan král to poručil.
4: Ano, milost pane.
3: Tady si máte vybrat jedny šaty a tady klenoty. Já vás pak ustrojím.
0: Ale to se přece nesluší. Já, prostá ženská, nesmím chodit po pansku.
3: Náš král vás chce za tu pozornost, kterou jste mu prokázala, vzít dnes večer k tanci.
0: Pro boha, to přece nejde. Co by tomu řekl můj muž?
3: Je to vůle a přání královo.
0: Já a s králem tančit? Do těch šatů se ustrojit? Ne, to neudělám.
1: Ani když já tě o to poprosím?
0: Jasnosti. Ne, to nejde.
1: Co pak jsi mě nepoznala, krasomilo?
0: Miroslav. Ty jsi král této země?
1: Ano, má drahá.
0: S ním či bdím? Proč jsi to všechno udělal?
1: Pamatuješ se snad, s jakou odpovědí si moje dvořeniny poslala nazpět?
0: Ale to už přece dávno není pravda.
1: Tenkrát jsem přísahal, že chci tvou hrdost ponížit. Tvůj otec mi v tom pomohl. A tvoje láska mi byla nápomocná.
0: A tak dlouho jsi mě trápil.
1: Nebyl bych tě tak dlouho zkoušel, kdyby to nebyl tvůj otec přikázal. Trpěl jsem s tebou.
0: Můj otec?
6: Ano, dcero. Je to tak, jak říká Miroslav.
0: Tatínku.
6: Vím, že ta zkouška byla trpká, ale věř mi, bude blahodárná pro tebe i pro tvé děti.
3: A tak končí příběh o moudrém králi Miroslavovi a pyšné princezně. Když hosté viděli novou královnu v drahém zlatem vyšívaném rouše a královském diadému, byli její krásou okouzleni, neboť při vší spanilosti nastoupila teď v její tváři místo hrdosti a pýchy přívětivost a dobrota.

vynáší. Tak to je a tak to chodí při Mariáši.

vážení a milí, vítejte u mého pravidelného mokřadu, totiž pořadu. Mluvím k vám já, domácnostní kachna Tlustýna, Justýna, vaše oblíbenkyně. Proč jsem tu dnes sama? Protože ten růžovka Piggy se projevil jako nedochvilný pták, totiž ten žák. Začnu dnes bez něj. Aspoň vám toho řeknu víc. On mě stejně jenom to, tento nonc, plete. Dnes bych vás ráda seznámila s tím, co na vás čeká na zahrádce na podzim. Nejen tedy, že se dočkáte venku krásně zbarvených listů, stromů a keřů, ale podzim je také dobou sklizně a také dobou výstavby. Totiž výsadby. Co je to výsadba? Sázení. Něco se vyseje. Tedy se to vysadí. A tomu se říká výsadba. Na podzim se sázejí cibuloviny a také ovocné stromky a růže. Nejprve ale jedna důležitá klec. Totiž věc. Co je na podzim nejdůležitější? Na podzim je nejdůležitější hrabat, hrabat a hrabat. Listí samozřejmě. Listy, které byste nechali jen tak ležet, by vám na záhoncích a v trávě mohly nadělat pěknou paseku. Neplechu, no, to je jedno. Některé listy totiž obsahují látky, které jsou škodlivé, například pro trávník nebo další rostliny a stromy v zahradě. Proto opakuji, hrabat, hrabat a hrabat. Schrabávejte listí na jednu zvláštní hromadu, kde se samočasem rozpadne. Kromě ovocných stromů zrají také šípky, které se v zimě budou výborně hodit na zdravý, utužující šípkový čaj. V šípkách je spousta vitamínů. No a samozřejmě ořechy. A dýně. Dýně se u nás pěstují už dlouho, ale pochází odkud? No, až z Jižní Ameriky. Já dýně pěstuji. Pěstuji je jak? Výtečně. Pěstuji dýně okrasné neboli tykve a dýně, které jsou lahodné k jídlu. Sklizené by měly být ještě před prvními mrazíky. Ty by je mohly poškodit. A jak poznat zralou dýni? Jejich slupka je matná, na rozdíl od nezralých plodů. Ty mají slupku lesklou. Dýně jsou zkrátka oživením nejen kuchyně, ale i zahrady, protože, jak jistě víte, mívají často zářivě oranžovou barvu a mohou narůst do opravdu velkých rozměrů. A kromě toho, a k tomu se brzy dostaneme, až se sem přihrne Piggy, se dýně dají vydlabat a pak se jim vykrojí obličejík. No, znáte to, bu, že no, no jo, o čem to jsem tento nos. Jo, ano, ano, až podzim pokročí, nezapomeňte na kamínka, totiž na krmítka. Ptáčkové vám budou vděční, pomůžete jim přežít studenou a dlouhou zimu. No jistě. Krmítko. Musím Piggyho naučit vyrábět krmítka. Kde jenom vězí růžovka jeden. Tolik práce máme, tolik nápadů. A kde je? No, prosím. Kde je? Není. Už tu měl dávno být. Určitě někde po tento poskakuje. Místo, aby se tu učil užitečné domácnostní věci, jako třeba dělat krmítka. Ne, dýně, dlabat dýně a krmítka jistě, dělat krmítka. Našla jsem na ně skvělou inspiraci ve svých odporných, odborných domácnostních knihách. Mám je na půdě, víte, po babičce, no. Babička ta je schromažďovala na půdě a tam mám skované v krabicích. A ten Piggy nikde.

zoologická zahrada je jen chabá náhrada. V pralese skotačit, tu chuť nelze potlačit. Přejte nám víc radosti, chceme užít mladosti. V kleci

0: Čarodějnický rok se pomalu chýlil ke konci a víc se blížila Filipo-Jakubská noc. Malá čarodějnice si v těchto dnech opakovala svědomitě všecko, čemu se naučila. 3 dny před Filipo-Jakubskou nocí přiletěla teta Bimbula. Vystoupila z černého mraku a řekla: Přicházím z pověření vrchní čarodějnice. Zvu tě před čarodějnickou radu. Pozítří o půlnoci se máš dostavit na rozcestí za červeným kamenem na pastvině. Jestli jsi to ale rozmyslela...
1: Co bych si rozmýšlela?
0: Vykřikla malá čarodějnice. No, tak tedy naschledanou pozítří. Havran Abraxas by byl nejraději letěl s malou čarodějnicí, ale neměl na čarodějnické radě co pohledávat.
1: Nedej se zakřiknout, volal za ní na rozloučenou. Stala se z tebe dobrá čarodějnice a to je hlavní věc.
0: Úderem 12. dorazila malá čarodějnice na rozcestí za červeným kamenem na pastvině. Čarodějnická rada už byla pohromadě. Tak začněme, zvolala vrchní čarodějnice. A prozkoumejme, čemu se malá čarodějnice naučila. A začal jí pořadě dávat úkoly. Dělat vítr, hrom, odčarovat červený kámen z pastviny, přivolat kroupy a déšť. Malá čarodějnice nepřišla ani jednou do rozpaků. Ani když teta Bimbula od ní žádala. Vyčaruj, co stojí na straně 324 v kouzelnické knize. Malá čarodějnice si hned věděla rady. Prosím, řekla klidně a vykouzlila bouřku s kulovým bleskem. Stačí, zvolala vrchní čarodějnice. Dokázala s nám, že umíš čarovat. Dovoluji ti proto napříště tančit s námi o Filipo-Jakubské noci, třeba že jsi ještě notně mladá. Ale teď se ozvala znovu teta Bimbula. Mohu prosím dokázat, že je přesto špatná čarodějnice. A z kapsy u zástěry vyhrabala notes. Celý rok jsem jí tajně pozorovala. Zapisovala jsem, co tropila.
1: Ale jen to klidně přečti, vykřikla malá čarodějnice. Jestli to nejsou samé lži, nemám se čeho bát.
0: To se ukáže, řekla teta Bimbula. Potom předčítala čarodějnické radě, jak pomohla ženám, které sbírali dříví, jak vyléčila lesníka, jak pomohla kouzli chudé květinářce, jak v zimě zahřála kaštanáře a taky o tom Sněhulákovi a o zlodějích vajec. Je to pravda? Ptala se vrchní čarodějnice.
1: Ovšem, ovšem, volala malá čarodějnice, je to pravda.
0: A byla na to pyšná. Vylekala se proto, když vrchní čarodějnice najednou pohoršeně vykřikla.
1: A tuhle tu jsme málem pustili na skalnatou horu. Fuj, taková špatná čarodějnice. Jak to?
0: Dotčeně se zeptala malá čarodějnice.
1: Vždyť jsem vyčarovala vždycky jen samé dobro.
0: No, právě proto, hubovala vrchní čarodějnice. Jen čarodějnice, které vždy a všude působí zlo, jsou dobré čarodějnice. Ty jsi ale špatná čarodějnice, protože ustavičně děláš dobro. A kromě toho, přisolila si teta Bimbula, čarovala v pátek. Sice za zavřenými okenicemi, ale já koukala komínem.
1: Cože? Vykřikla vrchní čarodějnice. Ještě tohle?
0: Pavoučími prsty chytla malou čarodějnici za vlasy a vykrákala jí. Posměšně jí pak přikázala.
1: Za trest budeš na skalnaté hoře sbírat dříví na kouzelnou hranici. Ty sama jediná. A potom tě někde přivážeme ke stromu a celou noc budeš stát a dívat se,
0: jak my tancujeme.
2: Vigy básnička. Šedá myš. Malá šedá myš ve sklepě má skrýš. Do zahrádky vyjde vrátky a pak neví kudy zpátky. Hopsa, hejsa, hopsa, hejsi a ty v kole taky nejsi.
3: A teď ještě jednou.
2: Šedá myš. Malá šedá myš ve sklepě má skrýš. Do zahrádky vyjde vrátky a pak neví kudy zpátky. Hopsa, hejsa, hopsa, hejsi a ty v kole taky nejsi.
3: Jestli se vám básnička líbila, jděte na www.pigy.cz a tam ji najdete. Nya.

má kůrko dvojí, ptáček se z hnízda vyletěl. Trochu se těší, trochu se bojí, cože ho čeká ve světě. Kam složí hlavu, co když se ztratí, kdo pak ho vezme?

0: máš ho a ještě uletí. Tak tedy držme princezně palce, ať k svému štěstí doletí.
1: Piggy má pro tebe spoustu pohádek a písniček.
2: Zlatá nit a budiš. Bylo jedno království, ale docela malé, ne větší než velká ves. Uprostřed toho království stál zámek. Pěkný a prostorný, jako velký statek. Královal tu mladý král, jenom pýcha mu trochu stoupla do hlavy a žádná nevěsta, široko daleko, mu nebyla dost vhod. A tak dal rozhlásit, že si vezme za ženu jen takové děvče, které umí z obyčejného lnu upříst zlatou nit. Kdo to jakživ slyšel? Len je len, proto roste na poli. A zlato je zlato, proto ještě nikomu na poli nevyrostlo. Tohle si říkali všichni rozumní lidé v tom malém království a svým dcerám pomyšlení na pěkného mladého krále pěkně od plic rozmluvili. Jenže Janička byla sirotek. Mladý král jí už dávno padl do oka a jak mohla, tak se mu do cesty připletla. A jen slepý by nepoznal, že i on má oči jenom pro to hezké a milé děvče. Janička byla přadlena. S kolovrátkem si dobře rozuměla, ale láska jí hlavu popletla. Jednou si řekla, budiš vůle páně. A zalhala na zámku, že umí spřádat zlatou nit. Hned se za tu lež pánu Bohu omluvila a modlila se za odpuštění všech hříchů světa. Ale slovo se už zpátky vzít nedalo. Mladý král si pro nevěstu přijel kočárem a uvedl ji do jizby, kde všude kolem byla jen hromada lněného pačesí. Dnes tě tu nechám o samotě, povídá, ale zítra, když spředeš zlatou nitku, budou ohlášky a do týdne slavná veselka. Pak král odešel a Janička se posadila k přeslici. Copak kvočná, ta kuřátko vysedí, ale zlatou nitku ještě žádná přadlena, co svět je světem, z obyčejného lnu nespředla.
3: Ach, ouvej, hořekovala. Noc se přesype a ráno mě můj ženich s ostudou z domu vyžene. Proč si já hříšná o zlaté přízi vymýšlela?
2: A jak tak naříká, otevře se najednou na pár prstů stěna a tou škvírkou se protáhne mužíček. Vousy má dlouhé až k pasu, na hlavě červenou čepičku a kolem těla zástěru. Trochu si poskočí a škodolibě zaspívá. Byla jednou jedna panna, u přeslice uplakaná, uvřete na uvrátku, poženou ji ze statku. Je to tak, je to tak, ale možná naopak. Janička koukala, ani nedutala, jenom nové slzy jí vhrkly do očí a mužíček spustil. Všechno vím, ale co umím, naučím tě zlaté nitky spřádat, ale něco za to budu žádat. Až se zas rok s rokem sejde, moje čapka si tě najde. Ty uhodneš, chacha, moje jméno, nepopadneš na koleno. Vezmeš si mě za muže a nic ti nepomůže.
3: Pro pána Jána, to by byla smutná veselka s tímhle vousatým trpaslíkem.
2: Ale co pak měla Janička na vybranou? A tak jen v slzách přikývla a chlapíček se posadil k přeslici. Ručičky se mu jen zakmitaly a už z nich vycházela zlatá nit. A přitom si ještě prospěvoval.
1: Tak to na to, bude nitka samé zlato.
3: Janička na něm mohla oči nechat.
2: A jak se tak dívala, prsty se jí rozehrály. Posadila se k přeslici a sama začala nitky spřádat. Ani si nevšimla, že se najednou stěna rozevřela, mužíček s červenou čepičkou se škvírou protáhl a byl ten tam. Předla a předla. Nitek přibývalo, ale co to? Není to sen? Vždyť se všechno lněné pačesí ve zlato proměnilo. Když mladý král ráno přispěchal do jizby, málem že oslepl z toho jasu, jaký předeno vydávalo. Ale když si oči zvykly, popadl Janičku do náručí a začal na svatbu všechno schystávat. Svatba to byla náramná a co je ještě lepší, po hej nepřišlo žádné ouvej. Mladý pár žil ve svornosti a radosti, které ještě přibylo, když se jim narodil synáček. Ale co na plat? Tak jako každá zvonice má svůj zvonec, tak každá písnička má svůj konec. Rok se s rokem sešel a blížila se hodina, kdy si vousatý mužíček přijde buď to pro odpověď, nebo pro nevěstu. Ale jak uhodnout jedno jméno, když jsou jich tisíce? Budiž bych toho pidi mužíka nikdy nepotkala, naříkala Janička. Svého muže milovala, z děcka se těšila, ale přitom měla od samého pláče oči oslepené. Muž by ji rád utěšil a pomohl, ale nevěděl jak. A tak se marně trápil s ní. Jednou to trápení už Janička sama nevydržela a se vším se muži svěřila. Mladý král se dlouho nerozmýšlel a rozhlásil, že dá kus zlata, velký jako tykev, tomu, kdo objeví, najde a přivede pidi mužíka s červenou čepičkou a vousy až do pasu. A rázem všechno, co mělo v království nohy, rozběhlo se do polí a hájů, do lesů a strání. Kde jakou díru, kde jakou skulinu. I to nejmenší myší doupátko lidé prošmejdili, ale kde nic, tu nic. Vousatého pidi mužíka nikdo ani úkratkem nezahlédl. Přišel poslední den. Janička už všechny slzy do dna vyplakala. A král, aby nemusel na to marné trápení hledět, popadl pušku, že snad při lovu na žalost zapomene. Dlouho na srnce ani divočáka nenarazil, prodíral se houštím stále hlouběji, když tu nebe potemnělo, hrom stíhal hrom a za bleskem šel blesk. Takovou bouři, co se strhla, už dlouho nikdo nepamatoval. Pohůnci se rozutekli do jednoho a král zůstal v lese sám. Kam se v takové psotě vrtnout? Nit na jeho šatech nezůstala suchá. Zuby drkotaly zimou. A nikde v té studené tmě světýlko. Nikde ohníček, aby se usušil a nepohodu přečkal. Jak tak smutně přemítal, udeřil ho do nosu smolný kouř a vůně uzené klobásky. Který čert to na mne strojí pokušení, řekl si nahlas, ale nedalo mu, aby tu záhadu nevyskoumal. Kouř vycházel z díry v zemi. A když král přiklekl a nakoukl dovnitř, spatřil něco, co jen tak někdo neuvidí. Malou kuchyňku, v té kuchynice stoleček, na stolečku klobásky a za klobáskami mužíčka v červené čepičce a s vousy až do pasu. Plnou pusu měl a ještě si prospěvoval.
4: Byla jednou jedna panna u přeslice uplakaná, byla panna u přeslice uplakaná převelice. Když mé jméno neúhodne, přijdu pro ní v noci ve dne.
2: Když uhodne nechci ji, vždyť se budíš jmenuji. Víc mladý král vědět nepotřeboval. Zapomněl na nečas, na hromy a blesky a hnal se za Janičkou houští nehouští, až si lovecký kabát potrhal. Ale i kdyby roztrhal i kalhoty, ta zpráva, s kterou domů spěchal, stála za to. Na zámek vtrhl jako velká voda a ve dveřích volal. Netrap se, ten pidi mužík se jmenuje Budiš. Janička stála u kolébky, bledá, jako by z ní všecek život vyprchal. Ale po téhle zprávě zrůžověla jako pivoňka. Už se té noční návštěvy pranic nebála. Odebrala se do jizby a schystala si přeslici, vřeteno a vrátek. Měsíc svítil a Janička zlatou nitku k nitce spřádala, když tu se najednou stěna otevřela a škvírkou se protáhl mužíček v červené čepičce a hned spustil. Tak to na to, předeš nitky samé zlato. Tak to na to, bude hořko? Nebo sladko, buď uhodneš moje jméno, a nebo si chystej věno. Ha, tak uhodneš, jak se jmenuji? Ha.
3: Když jinak nedáš, řekla Janička, zkusím hádat, říkají ti, Budiš. A sotva to jméno vyřkla. Mužíček vstekle nožkou přidupl, stěna se znovu otevřela a ten zlostný skřítek se škvírkou do noci protáhl a víckrát se už v kraji neobjevil. Ale od těch dob Janička zlatou nitku už nikdy nespředla. Zelnu měla lněnou, z konopí konopnou, ale naštěstí jí to neubralo. Vždyť se měli s králem rádi. Synáček jim kolébku přerůstal a v jejich malém království to kdákalo, kejhalo, mečelo a bučelo. Veselo bylo každý den. A Budiš tak i zůstane.

0: u maminky zelenoočky. Druhý den mě Bělovou z Zrzunda vedl přes naši zahradu do jiné zahrady, až jsme přišli k velikému domu. Tam v pelíšku ze suché trávy ležela zelenoočka a u ní kvikaly malé živé drobečky. Jednoho z nich zrovna velmi důkladně milá. Tak tady máš zelenoočku s její rodinkou, pošeptal mi Bělovou ze Zrzunda. Buď zdravá, zelenoočko, jak pak se ti daří? Zelenoočka po mně otočila oči, vůbec nebyly zelené, ale celé tmavé a řekla, buďte zdraví, blíž ani krok. No, tak jsme se slušně posadili, ocásky otočili kolem předních nožek a koukali na ty kočičí děti a já povídám Bělovousu Zrzundovi. Ty Zrzundo, ta koťátka jsou ale ošklivá, viď? Vždyť ona jsou, myslím, i slepá. Zelenoočka vyskočila a vlepila mi z každé strany jednu, pak popadla do tlamičky to děťátko, které zrovna domila a utíkala s ním pryč. Za chvíli se vrátila pro další, potom pro to poslední a už se neukázala.
1: No, to jsi neměl říkat, modroočko, každou maminku bolí, když jí někdo pohaní děti. Nemyslíš si, že ty jsi byl hezčí, když ses narodil, povídal Zrzunda.
0: Ale slepý jsem nebyl.
1: I byl jsi slepý jako každé kotě.
0: Já nevěřil, protože jsem se na to nemohl upamatovat. Zrzunda mi vyprávil, že každé kočičí dítě, ať z něho vyroste kočka tak veliká, jako je tygr, nebo lev, nebo puma, nebo jaguár, nebo levhart, nebo rys, nebo tak malá, jako jsem já a Zrzunda. Každé koťátko přichází na svět s očkama zalepenýma. Když jsem se ho zeptal, jak dlouho to trvá, řekl, že tolik dní, kolik máme my dva dohromady nožek a ještě k tomu musíme připočíst jeden ocásek. V zahradě jsme si našli teplé místo, že se budeme slunit. Zrzunda se položil na záda, roztáhl všechny čtyři a spokojeně předl. Mně to ale pořád nešlo do hlavy. Šťouchl jsem do něj. Ty, co to je za kočky? Ten tygr, lev a ty ostatní. Jak jsou velké?
1: No tak to je různé. Ty největší jsou skoro jako kráva, povídá ospale Zrzunda.
0: Ale já nevěděl, co je kráva. A nechtěl jsem se přiznat, že to nevím, jenže Bělovous Zrzunda to poznal a povídá, ty největší kočky jsou tak veliké, že jejich tlapka je větší, než si ty. To mě docela vylekalo. Pomyslel jsem si, jak by to se mnou dopadlo, kdybych takové lví nebo tygří mamince pohaněl děti a ona by mi dala z každé strany jednu.

nebo jestli to zoo je něco, kde bydlí veliké kočky, co se jich lidé bojí. Zrzundu už jsem si budit netroufal a myslel jsem na to, jestli tyhle veliké kočky také předou a jaký je to asi rámus. A myslel jsem tolik, že jsem z toho usnul. Zdálo se mi, že přišla velká kočka a měla vousy delší než já ocásek, otevřela velikánskou tlamu, popadla mě za kůži na hřbetě a nesla mě do svého doupěte. Začal jsem křičet, až jsem se probudil. Za kůži na hřbetě mě držel můj člověk a moc se zlobil, že se toulám.

0: Chytrý Martin. Byl jednou jeden chudý nádeník a ten měl tři syny, kteří se učili řemeslu. Ten nejstarší měl být tkalcem, prostřední krejčím a ten nejmladší, kterému všichni říkali Chytrý Martin, protože když pánbů rozdával rozum, doběhnul si tenhle hoch nejmíň dvakrát, tak ten měl být ševcem. Když synkům skončila učednická léta, poslal je otec na zkušenou do světa. Protože byl ale velmi chudý, nemohl jim sebou dát nic jiného, než staré kožené pouzdro, ve kterém byla vidlička, nůž a lžíce. Ale bratři byli spokojeni i s tím málem a táhli do širého světa s veselou. Prvního dne večer dorazili do vesnického hostince, kde přenocovali, a ráno se dohodli, že dál půjde každý svojí cestou a ode dneška za 5 let se zase setkají v tomto hostinci. Potom si navzájem popřáli štěstí a srdečně se rozloučili. Chytrý Martin si vybral pohodlnou pěšinu a šel, až přišel ke kamennému mostu. Už vykročil, že přejde na druhou stranu, když kde se vzal, tu se vzal, stál před ním najednou nějaký chlap a z hurta na něj uhodil.
1: Co tu hledáš a kam pak jdeš?
0: Martin odvětil, jsem Švéd a jsem na vandru a hledám práci.
1: Vida,
0: zabručel cizinec. No baba, kývnul na to Martin. Ale teď mi řekni, kdo jsi a na koho tu číháš?
2: Tu se chlapisko divoce zašklebilo.
1: Já? Já jsem loupežník.
0: Tak, to je mi ale podivné řemeslo. Vynáší to vůbec?
1: To si myslím, rozesmál se loupežník. Určitě víc, než to tvoje.
0: Vida, vida. A myslíš, že bych se mohl také vyučit loupežníkem?
1: No, vyučíš se snadno, když jsi chlap od rány.
0: Nechej mě u sebe. Chci se stát loupežníkem.
1: No, já bych tě tu nechal, ale do tlupy tě může vzít jen náš náčelník. A ten tu zrovna není.
0: Martin čekal celé 3 dny, dokud se loupežnický kapitán nevrátil domů a jeho přání nevyslyšel. Pokýval hlavou a řekl,
1: no dobrá, vezmu tě, ale nejdříve musíš složit zkoušku, abys prokázal svoji šikovnost.
0: To nezaškodí, za 5 hodin jsem tu a pak uvidíš, že mě rád přijmeš, řekl Chytrý Martin a odešel přes most zpět do lesa. Po chvíli uviděl, jak po cestě kráčí řezník a vedetele. Chytrý Martin se plížil podrostem po vedlejší pěšince a získal tím nepozorovaně náskok. Pak se vrátil zpět na cestu, kudy musel za chvíli projít řezník s teletem, vytáhl nůž, vidličku a lžíci z pouzdra a pohodil prázdné pouzdro na cestu. Kousek dál hodil na zem vidličku, pak ještě dál lžíci a nakonec nůž. Potom se ukryl na blízku a čekal, dokud neuviděl mezi stromy přicházet řezníka s teletem. Ten právě přišel ke koženému pouzdru, zvedl je, prohlédnul si je a pomyslil si, co s prázdným koženým pouzdrem, nestojí ani za to zvednutí. A hodil ho zpět na cestu a kráčel dál. Za malou chvíli přišel k místu, kde ležela vidlička. Jen si ji tak z výšky prohlédnul a šel dál bez toho, že by se pro ní sehnul. Ale když zadal

0: Další chvíli našel nůž a lžíci. Obojí zvednul a schoval do kapsy. No, nebylo mi špatné mít celý příbor i s tím pouzdrem. Zapřemýšlel řezník, uvázal tele ke stromu a utíkal zpět, aby si vzal vidličku i pouzdro. Mezitím vyskočil chytrý Martin ze svého úkrytu, odvázal tele a hnal je do lesa. A žalostně přitom bučel, zrovna jako to tele. Když se řezník vrátil na místo, kde uvázal tele, nenašel ho. A pomyslil si, určitě se utrhlo a uteklo. A vydal se za tím bučením, které vycházelo z lesa. Martin mezitím přišel k rybníku, tele zabil, uříznul mu hlavu a tu hodil do vody. Potom se ukryl v křoví a žalostně bučel. Když řezník vyšel z lesa na břeh rybníka, myslel si, že tele vběhlo do vody a teď vystrkuje hlavu. Proto se rychle svléknul a skočil tam, aby ho zachránil. Zatímco se plácal ve vodě, vyskočil Martin z úkrytu, vzal řezníkovi šaty a s tím i vše, co bylo uvnitř. A jako vítr uháněl pryč. Potom vyprávěl loupežnickému náčelníkovi, jak to vše nastrojil. S tím mistrovským kouskem byl loupežnický kapitán velmi spokojen a vzal chytrého Martina do tlupy. A ten byl za nějakou dobu nejšikovnější a nejodvážnější loupežník široko daleko. A jak je zvykem, čas běžel neúprosně a bez ustání. Když uplynulo 5 let, pomyslel chytrý Martin na ujednání, které uzavřel se svými bratry. Od svého kapitána si půjčil kočár a koně a jel k hostinci. Jeho 2 bratři už tam seděli u stolu, ale nepoznali ho, dokud se jim sám nedal poznat. To vám bylo radostné shledání. Martin nechal nanosit pečení a víno a tak se spolu dobře poměli a veselili se až do pozdní noci. Zrovna té noci se ale událo, že loupežnický náčelník byl i s celou bandou dopaden. Martin byl jediný, kdo byřicům unikl. Tu nechal král rozhlásit, že tomu, kdo chytrého Martina přivede živého či mrtvého, dá jako odměnu 1000 dukátů. Martin sám to slyšel vyvolávat 2. rána, když seděl s bratry u snídaně. Slyšíte? Na 1000 dukátů si král cení moji hlavu. Ty budou moje. Na to vezměte jed. Prodal kočár i s tím krásným koněm a koupil si starý kramářský vůz. Naložil ho sudy s kořálkou, natáhl si rozedrané šaty a vydal se na cestu na královský zámek. Jel a jel, až přijel k zámeckému mostu, který hlídalo 25 husarů, aby na rozkaz krále chytilo chytrého Martina. Ten se dlouho nerozmýšlel. Začal hrát opilého, zpíval a řval a potácel se s vozem z jedné strany cesty na druhou a zrovna před mostem uhodil koně tak silně, že se leknul a uskočil. Kolo vozu se dostalo do příkopu a vůz sám se převrátil. Ach, já ubohý muž, já ubohý, naříkal chytrý Martin a pokoušel se jako vůz zase postavit. Ach, teď je všechno vniveč a taková výtečná kořálka to byla. Pomozte mi přeci, vojáčkové, já na nějakých těch pár žejdlíků nehledím. Tu husaři statečně přiložili ruce k dílu a chytrý Martin jim jako poděkování dal každému pořádnou holbu kořálky a stále jim doléval, až byli husaři tak opilí, že ani mluvit nemohli. A jeden po druhém padali jako žoky do příkopu. Martin z vozu vytáhl 25 kuten mnichů kapucínů a ty husarům oblékl. Naskládal je na vůz a jako pytle plné otrupě pod rouškou tmy zavezl do královské strážnice. Dovedete si představit, jak ráno král kulil oči, když ve strážnici našel kapucíny? Ptal se všech pacholků, sluhů a dvořanů, zda v noci neviděli či neslyšeli něco podezřelého. Ale nikdo nic nevěděl. Tu princezna řekla, to nemohl udělat nikdo jiný než chytrý Martin. Že mě to hned nenapadlo, ťukl se král do čela. Jsi chytrá, moje dítě, poraď mi, jak bych ho mohl chytit? Zdá se mi, že to přece nemůže být zase tak těžké, odvětila princezna. Uspořádej na zámku ples a na podlaze tanečního sálu nechej rozházet zlaťáky. Chytrý Martin nebude na tom plese určitě chybět. A když uvidí zlato, nebude ho moci jen tak nechat ležet. Nýbrž ho zvedne a strčí do kapsy. Pak ho lehko poznáš a můžeš ho dopadnout. Tahle dceřina rada se králi Arci zalíbila a nechal celou zemí křížem krážem rozeslat heroldy, aby sezvali kde koho na velký ples. Dříve, než se hosté dostavili, nechal po sále rozházet plný měšec zlata, jak mu poradila princezna. A opravdu, brány zámku byly otevřené sotva chvíli a už se v nich zjevil chytrý Martin. V tom nejdrahocenějším šatě a doprovázen sluhou. Ale nikdo nevěděl, kdo je ten cizinec. Když Martin uviděl zlaťáky na podlaze, pomyslel si, těm by se leželo měkčeji v mé torně, než na těch tvrdých prknech. A už přemýšlel, jak by ty zlaté ptáčky polapil bez toho, aby přitom lapili oni jeho. Když skončil první tanec, Martin vyšel ven a poručil sluhovi, aby mu kvapem sehnal smůlu. Pak ji rozehřál, natřel si s ní podrážky bot a vrátil se zpět do sálu tancovat. V jednu chvíli dokonce tančil i s krásnou princeznou. Pokaždé, když byl tanec u konce, opustil sál a venku poručil sluhovi, aby mu sundal z podrážek přilepené zlaťáky. Tucetkrát, možná ještě vícekrát to tak vyvedl a přinesl ze sálu pěknou hromádku zlata bez toho, že by si toho tajní královi špehové vůbec všimli a jako zloděje ho odhalili. Naopak, chytrý Martin měl daleko cennější úlovek než těch pár dukátů. Protože princezna ho dobře poznala a ten statný a odvážný jinoch se jí tůze líbil, že s jiným už ani tancovat nechtěla. Když ples pomalu končil, vzala ho potají stranou a řekla mu. Buď opatrný, můj otec usiluje o tvůj život, ale buď bez starostí, já vše přivedu ke šťastnému konci. Ples skončil a chytrý Martin nebyl ani poznán, ani dopaden.
1: Ach, chybí víc jak 30 dukátů, řekl král druhého dne dceři. Jak se to mohlo stát? No to je pro mě záhada. Kdybych tak jen věděl, jak toho chlapa dostat do rukou, tak nemůžeš mi ještě jednou radou poradit, dítě moje?
0: Tu se princezna na malou chvilku zamyslila a řekla. Uspořádej turnaj a vítězi slib za odměnu mou ruku. Chytrý Martin se toho souboje určitě zúčastní a vyhraje. Tak toho zajisté poznáš a můžeš ho uprostřed svých rytířů a dvořanů lehce zajmout.
1: Ano, ano, to udělám, řekl král, zavolal písaře a nechal vypsat velký turnaj. A k tomu slíbil, že vítěz dostane jeho jedinou dceru za ženu.
0: Tu se na turnaj sjížděla knížata, hrabata, rytíři a jiní šlechtici ze všech čtyř světových stran. A byli se statečně, neboť každý z nich by si rád zasloužil královskou dceru. Ale ten, kdo zvítězil, nebyl nikdo jiný než chytrý Martin. Místo toho však, aby ho král zaslíbil své dceři, chtěl ho nechat svázat a vrhnout do temného žaláře. Tu ale k chytrému Martinovi přistoupila princezna, především ho políbila a řekla. Toho chci za muže. A žádného jiného. Abyste, otče, věděl, já ho miluji. A vy musíte nyní dodržet své královské slovo.
1: Staníš se, volali dvořané a rytíři a hrabata i knížata a přistupovali ke šťastnému páru a tiskli mu ruce.
0: A tak přišel i král a dal jim oběma požehnání. A brzy na to slavili svatbu. A tak dostal chytrý Martin, který byl kdysi pouhý ševcovský tovaryš za ženu princeznu a nakonec se stal v tom království král.

0: taťuldo.
1: No to je dost, že už jsi doma. Tak co? Nalokal ses na procházce čerstvého vzduchu? Ano?
0: Nalokal, taťuldo. Až jsem skoro úplně ulokán.
1: No to je dobře. Počkej, pojď sem.
0: Co je?
1: Pojď sem trochu víc na světlo.
0: Proč?
1: No ne, hurvajs, jak to vypadáš?
0: Jak bych vypadal? Nesu prostě na sobě známky odpoledního skotačení.
1: Známky skotačení? Co pak takhle si chodí domů pod rodnou střechu? Takhle špinavej.
0: Taťuldo, dopoledne přece pršelo. A po dešti přeci vždycky bývá poněkud rozměklý terén.
1: Poněkud rozměklý terén. Vždyť máš na botách úplné kilogramy bahna.
0: Pro slávu se musí obětovat, taťuldo. Za to jsem soupeřům z Ostrovní ulice vsítil dva ukázkové góly.
1: Góly. Tak takhle to bylo. No to jsem si mohl myslet, že zas někde čutáš do toho půlmíče. Počkej, co...
0: To co děláš?
1: Co ta boule na čele?
0: A to nic.
1: Co nic? Kde se tady vzala?
0: To jsem se střetl s obráncem v souboji hlavou.
1: No vida, člověk si myslí, že se někde klidně prochází.
0: No klidně jsem procházel.
1: No to vidím.
0: Vážně, klidně jsem procházel ze začátku jejich obranou, ale pak na mě postavili tvrdého stopera.
1: Ten ti udělal tu modřinu na noze?
0: Ano. Ano, ale můj výkon tím nepolevil. Kdepak? Hra Ostrovní ulice nám jako lepším technikům plně vyhovovala.
1: A mě by zase vyhovovalo, kdybys jako lepší technik rychle zmizel na chodbu a tu Ostrovní ulici si seškrábal z bot.
0: Provedu, taťulo. Jo, ale kdybys viděl náš drtivý tah na branku v tak těžkém terénu.
1: Přecíni, pak ten terén pořádně zameť smetákem, ať se to nerošlape.
0: Ano, taťulo, ale představ si, že střed hřiště byl úplně v naší moci a odtamtud jsme rozvíjeli jeden útok za druhým.
1: Tak rozvinej se konečně na tu chodbu. Bude to?
0: Ovšem oče, jak by nebylo?

0: No, prosím, dnešní mládež kopá listi. Centrovaný drtivý boule. Boty jako lovec, to jsou pořádky.
1: Tak, požadovanou očistu jsem provedl, taťuldo.
0: Cože? Už jsi s tím hotov?
1: Jsím, ano.
0: A jestli pak si zametl předsíň?
1: Ani to nebylo potřeba, to se tam ztratí.
0: Jak to? Co se tam ztratí?
1: To bláto. Paní Švitorková stejně říká, že za nějakou dobu budeme tu předsíň místo zametání vorat.
0: To, že říká?
1: Jsím, ano.
0: Jen ať si svý připomínky nechá pro sebe, paní Švitorková. Zametá si před svým práhem. Co ještě říkala?
1: Ptala si, jestli bychom si tam nechtěli nasázet žampiony, když už tam máme kompost.
0: Podívej se na ní. Ale s ní se vůbec nebudu bavit. Ne, s ní se bavit nebudu. Ta má u mě rozlitý ocet už dávno.
1: Fakt, taťuldo, zapomeň na paní Švitorkovou a věnuj mi laskavě chvilku pozornosti.
0: Chvilku pozornosti?
1: Jsím, ano.
0: A na co jí, prosím tě, ode mě potřebuješ?
1: Chtěl jsem se tě otázat, jaká žeť je v současné době naše finanční situace.
0: Proč tě najednou zajímají takové smutné věci?
1: Protože hodlám, budu nucen, jak bych ti to... Patrně se nevyhnu tomu, abych nemusel podniknout malou investici, čili jinými slovy, jestli dobře rozumíš.
0: Jinými slovy, potřebuješ peníze.
1: Simano.
0: Tohle znám.
1: Já to vždycky říkal, taťuldo.
0: Co?
1: Že ty jsi úžasně chápavý člověk.
0: No, počkej.
1: Taťuldo?
0: No, nech mě. Na co potřebuješ peníze?
1: No, na co?
0: Vždyť jsem ti dal tuhle 2 koruny.
1: Kdy tuhle?
0: No, ani měsíc to není. To už jsi je utratil?
1: Uznáš zajisté, že z takového minikapesného nemohu existovat, tím méně investovat.
0: A ty zajisté uznáš, že jen stěží držím v rovnováze náš rodinný rozpočet a pořád si ještě kejklá. To je pořád stravování a šacování, šacení. Kde to má jeden pořád brát?
1: Uznávám tvé nesnáze, otče, ale snad bychom to mohli jaksi vyřešit jinak.
0: Jak jinak?
1: Například takhle. Zajisté víš, že budu mít v brzké době narozeniny.
0: V brzké době?
1: Simano.
0: Už zase?
1: Simano.
0: Vždyť jsi je měl nedávno, ještě to není ani rok.
1: Přesně tak, taťuldo. Tato událost se u mě pravidelně opakuje rok co rok.
0: No, ať se opakuje, proti tomu nic nemám, ale co má být?
1: Zajisté správně usuzuji, že budeš mít značné starosti s tím, co mi k narozeninám koupíš.
0: Starosti, myslíš?
1: No, určitě.
0: No, něco dostaneš, neměj strach.
1: Předpokládám, že to budou zase nové dřeváky, jako každý rok.
0: No a co? Nejsou snad dřeváky důstojným darem k narozeninám? Alespoň u nás všechno klape.
1: Jistě, taťuldo, ale ty staré jsou ještě docela dobré.
0: Jo,
1: taťuldo, já letos nové nechci.
0: Ne?
1: Ne, vážně, taťuldo.
0: Vážně ne?
1: Ne.
0: Ochud, to jsi mi udělal radost.
1: Vážně, viď?
0: No, aspoň ušetříme.
1: No počkej, taťuldo. Nové dřeváky sice nechci, ale místo nich bys mi mohl dát těch 50 korun v hotovosti a dopředu.
0: Aha, a koukejme, a v hotovosti.
1: A dopředu.
0: Počkej. Pořád jsi mi ještě neřekl, nač ty peníze vlastně potřebuješ.
1: Já ti to neřekl?
0: Ne.
1: Ale ne, to jsem ale hlava zapomnětlivá, to bude asi o těch starostí ve škole.
0: No počkej, moc se nevymlouvej a ven s tím.
1: Totiž, jak jsme hráli tu kopanou s ostrovní ulicí, víš?
0: Jo.
1: Museli jsme na chvilku přestat?
0: Jo.
1: Protože zrovna jel autobus.
0: Cože? Vy jste hráli na ulici?
1: No a kde jinde? Já jsem v zápalu boje autobus neviděl.
0: Šmankote.
1: A kopl jsem míč rovnou pod něj.
0: No tohle, ještě že se nestalo nic jiného.
1: Jo, nestalo.
0: Co se stalo?
1: Autobus ho přijel na placku, míč vypustil duši a já ho teď musím dát spravit.
0: To ještě dopadlo moc dobře, Hurweis. A abys věděl, ty peníze ti nedám. Tak nedám.
1: Ale taťuldo, proč bys mi je nedal? Kde bych je jinak vzal jako nevýdělečný dorosteneček?
0: Počkej, nech mě domluvit. Peníze ti nedám, ale koupím ti k narozeninám nový míč.
1: Taťuldo, to myslíš vážně?
0: Ano, to myslím vážně.
1: Sláva, hurra, ty bysi ohromný taťulda, já to vždycky říkám.
0: Počkej.
1: Co pak?
0: Koupím ti nový míč.
1: Ano.
0: Ale jen pod jednou podmínkou.
1: Pod jakou?
0: Že už nikdy nebudete hrát kopanou na ulici, kde jezdí auta a autobusy, abych já a ostatní taťuldové nemuseli mít strach, že přijdete k úrazu. Slibuješ, Hurvajs?
1: Slovo chlapa, taťuldo. Taková nová mída za to rozhodně stojí.

jak dostal poštovský panáček létací kobereček. Té noci, kdy je slunce na své pouti oblohou od nás nejdál a naši zemi zahalí temnota nejtemnější, mají skřídkové v pohádkovém království sněm. Temnotu prozáří tisíce lucerníček. Skřídkové přicházejí, aby složili hold svému králi a podali i účet, jak si kdo počínal ve skřídkovské službě. Ještě však, než měsíc rozsvítil nad sněmovním paloukem svou velkou lucernu k poctě dobrého díla, nastal mezi skřídky jakýsi šum a zmatek. Houfem skřídků se prodíral kupředu panáček v poštovské pelerině s listonožskou brašnou přes rameno. Smekl před králem poštovskou čepici a s úklonou se omlouval. Prosím o prominutí, že přicházím na sněm pozdě, pachtím se jako pěšák. Král pokynul panáčkovi v pelerině, aby předstoupil blíž. Přišel si, vrchní poštmistře, podat zprávu o práci poštovských skřídků, nebo si přišel podat stížnost? Spíš bych rád vyslovil prosbu za celou armádu poštovských skřídků. Však jdou se mnou, aby mou žádost o létací koberečky slyšeli a podpořili. Na sněmovní palouk se vyhrnul houfec podivně vystrojených pěti mužíků. Král skřídků se podivil, tyhle, že jsou poštovští panáčci, vždyť nemají poštovskou uniformu, čepici, ani brašnu na dopisy, jsou vystrojeni jako na maškarní bál. Vrchní poštmistr vysvětloval, jsou vystrojeni podle toho, v jaké zemi kdo slouží. A pokynul svým pošťáčkům, aby se představili panu králi jeden po druhém. Poštovní skříci se řadili, aby předstoupili před královský trůn spořádaně. Jsem poštovský panáček z Ameriky, služebně patřím do krajiny indiánského kmene Čirokézů. Poštmistr podal vysvětlení. V té krajině pradědečkové nepsali dopisy, psali vzkázání kouzem po obloze. Za dědečku nosili vzkazy a poselství rychlonozí běžci. Proběh cestou necestou obouvali střevíce mokasíny z medvědí kůže. Schromáždění se trochu stišilo, když před královský trůn přicupital droboukí šikmooký skřítek. Právem se dalo říci, že cupital, vždyť drojil krůčky, jako by se točil na tanečním parketu. Klopu na poštovském kabátku zdobil květ chryzantémy. Uklonil se, přidal zdvořilý úsměv a představil se. Klaní se vám skřítek ve službách japonské císařské pošty. Jménem země, kde se úcta ke květině dědí z pokolení na pokolení, zdravím ctěné schromáždění květinou. Za to však u vchodu na sněmovní palouk nastal zmatek. Dva strážní skřídkové skřížili meče, aby zabránili ve vstupu vetřelci. Žábo, neruš sněmování a odskákej svou mokrou cestou do Hastermanova hájemství. Na sněm se opravdu drala žába a doskákala až před královský trůn. Tam svlékla žabí masku, jako by svlékala kapucu. Přicházím v historickém kroji žabých skřídků. Sloužím u pařížské říční pošty na člunu zvaném Koule z Mule. Další panáček předstoupil před krále málem vojenským krokem. Však také jeho uniforma byla důstojná, i když připomínala spíš stejnokroj železničářů než pošťáků. Hlášení podával v červené čepici jako výpravčí, když se zdraví s vlakem přijíždějícím do stanice. Hlásím se,
Poštovský panáček z poštovního vozu vlaku Zghen na trati Alice Springs Adelaide. Poštmistr doplnil, že je to v Austrálii a ten vlak, že táhne parní lokomotiva, prababička všech lokomotiv. Za vyparáděným australským panáčkem se krčil skříteček drobný. Černou tvářičkou a námořnickou čepicí připomínal plavčíka z dalekých moří, kde slunce svítí štědřeji než jinde. Na krku mu visela šňůra lastur. V Tichomořských ostrovech nemají peníze, platí lasturami, doplnil poštmistr za nejchudšího ze svých poštovských skřítků. Král už nechtěl další poštovské panáčky slyšet a předal slovo jejich vrchnímu poštmistrovi. Ten se uklonil a přejal za všechny řeč. Královská výsosti a všichni vážení vyslanci skřítků. Jsme poddaní pohádkové říše a přijali jsme službu u lidí, abychom jim pomáhali a aby svět nebyl šedivý a smutný. Pořád jsme stejní, ale svět lidí se proměnil. Byly doby rytířské, kdy posel nesl z bojiště zprávu svému králi. Poštovský skřítek přisedl na rytířova koně, aby tu zprávu chránil. Pak byly doby poštovních dostavníků. A tehdy usedl poštovský skřítek vedle kočího na kozlík jako průvodce pytle s poštou a ochránce poštovního tajemství. Neboť taková byla odevždy práce poštovských skřítků. Chránit dopis, aby došel bezpečně tomu, komu je adresován, a aby nebylo porušeno tajemství skazu ukrytého v zalepené či zapečetěné obálce. Královská výsosti, lidi si píší čím dál víc a poštovský skřítek už na službu nestačí. I když je nás bezpočet, naše výbava stačí pro pohádkové království a ne už pro zrychlený a zmatený svět lidí. Proto podáváme žádost, tedy já, jakožto poštmistr, za všechny poštovské skřítky, aby byl každému skřítkovi přidělen vlastní létací kobereček. Král skřítků pokýval staletou moudrou hlavou. Tvá žádost je rozumná. Poštovský skřítek nemá opustit dopis, který střeží. Jenže jak vyčarovat milion létacích koberečků? Spočítal, kdy kdo kolik zrnek mákuje v poli makovic? Muselo by se to domluvit s lidmi, tedy s jejich panovníky, mínil vrchní poštmistr skřítků. Dát jim na vědomost, že mají každý pro svou zemi udělat tolik létacích koberečků, kolik je jich u nich potřeba. Vaše veličenstvo, usedli bychom na létací koberečky i jako vyslanci pohádkové říše. A na létacích koberečcích bychom vozili vzkazy ze země do země. Vždyť na létacím koberečku, tedy na poštovní známce, by nemuseli být jen hlavy králů. Kdo ví, co by malíři vymysleli? Třeba i zvířátka, kytičky, věže a chrámy jako ukázky, co všechno v té zemi mají a čím by se rádi proslavili. Lidé jsou plemeno chlubivé, pane králi, a třeba svá vzkázání ještě i ozdobí kraječkou, vyzlatí. A my ta vzkázání ještě zakuklíme jemňoukým předivem do pohádky. Pohádková říše je říše dobrá. A třeba by se i lidé mezi sebou míň prali, kdyby ty pohádky vysílané ze země do země znali. Mocní lidé pohádky nečtou, ani neposlouchají, vyslovil se král střídků. Ale čtou je jejich děti a z nich vyrostou třeba i králové a panovníci, dodal poštmistr střídků. A když jsou ještě malými školáky, tak jim poštovní známka
i lecos poví o zemi, odkud přišla. Zkusím se s lidmi domluvit, slíbil král pohádkové říše. A ty mi na příštím sněmu podáš zprávu, jak se armádě poštovských skřídků podařilo opatřit lidské vzkazy létacími koberečky a co to přineslo lidem i skřídkům. Tedy za rok a den podle našeho pohádkového kalendáře. To je podle lidského kalendáře jedno století, řekl vrchní poštmistr skřídků. Dostavím se a přinesu doklady. Sbírku létacích koberečků a jako přílohu k nim svitek s pohádkou. S pohádkou o tom, co obrázek na poštovní známce vypravuje. Přeji ti úspěch, poštmistře. Jen nevím, zda ti nepořádné a upospíchané lidstvo schromáždí za 100 let sbírku létacích koberečků. Obrátím se k dětem, vaše veličenstvo, uklonil se pohádkový poštmistr. Kluci sbírají ledacos a sbírají své poklady vážně i si je vyměňují a vedou pro ně války. Najdu si kluka, který bude shromažďovat létací koberečky poštovských skřídků a bude je opatrovat pro svého kluka a ten zas pro svého. Neboť co u nás v pohádkovém království rok a den, to je u lidí šňůra kluků od pradědečků pravnukům. Královská milosti, v klukovském věku není sběratelská posedlost ještě lakota. To je spíš láska. V lásku věříme i my v pohádkové říši, kývl král skřídků. Kdo má rád, neublíží. Snad budou ti kluci s létacími koberečky, tedy v lidské řeči s poštovními známkami, zacházet opatrně. A poštovský skřítek, vaše veličenstvo, jim k tomu zašpitá pohádku, kterou z té země vezeme.

0: akci je Hubert. Sláva to sice byla, ale lichožrouti si ji nestačili užít. A vzít nohy na ramena taky nestačili, protože za dveřmi vysokým hlasem ječila Květu Žvoráčková a basem hřměl Bernardín Hubert. To profesora Kadeřábka vzpamatovalo. Celou záchranou akci samozřejmě viděl, ale byl tak fascinovaný tím, co všechno lichožrouti dokážou, že se ani nepohnul. Jen jeho ruka se míhala nad blokem, kam si všechno chvatně kreslil a zapisoval. Teď se ovšem musel pohnout ke dveřím, nebo mu z nich podnájemnice Voráčková nadělá třísky. Na malou skulinu je pootevřel, byly pořád zatarasené tím botníkem a vztekle šeptal: paní Květuš, vraťte se okamžitě do postele, tady se nic neděje. Paní Květuš v noční košili vyděšeně o krok ustoupila, ale Hubert profesora odstrčil a už funěl na prahu jeho pracovny. Do lichožroutu jako když střelí. Každý z nich skokem splynul s něčím, co měl nejblíž. Tohle se museli naučit už jako mrňata. Co? No, že největším nepřítelem lichožroutů je pes. Jak to říkal Hihlíkovi děda? Pamatuj si, chlapče, že nejhorší jsou jezevčíci a teriéři, ale každý čokl bez rozdílu se už jako malé štěně učí trhat lichožrouty a začíná na ponožkách. Žádné chameleonské triky na hafany neplatí. Ať si lichožrout splyne s čím chce, psům je to fuk, protože jdou po pachu. Prostě si lichožrouta vyčenichají. A Bernardín to teď názorně předváděl. Sotva Čango splynul s fíkusem v květináči, Hubert fíkus povalil, když Ramses ze zíku splynul s profesorovou bačkorou, Hubert se do ní zakousl a když ze sebe Pepa Padrát udělal smetáček, tak si s ním Hubert začal pohazovat. Jen k Vasilovi se nedostal. Vasil se totiž odrazil od křesla a mohutným skokem dopadl až na psací stůl a tam splynul s životem lichožroutů. Byla to ta nejlepší skrýš, jakou si mohl vymyslet. Dokonalá finta. Bernardina by tím pravděpodobně obelstil, ale profesora, kde pak? Ten vyrazil jako lvice, když na její mládě zaútočí buvol. Přitiskl se k němu na prsa a bránil ji vlastním tělem. Vasila vytřásl, své životní dílo zachránil, ale jinak všude kolem sebe viděl jen spoušť. Povalené terárium, skácený fíkus, rozbitou vázu a Huberta s vyplazeným jazykem. Bernardín toho měl dost. Všechny lichožrouty z pracovny přece vyhnal. Tak proč tu pořád ještě nějakého vetřelce cítí? Někde docela blízko, kam se mohl schovat? A kdo to je? Položil si hlavu na tlapy, usilovně přemýšlel, mocně slintal a nevěděl. Ale my to víme. Přece když Hubert vrazil do pracovny, každý lichožrout splynul s něčím, co měl nejblíž. A Tulamor junior to měl nejblíž k Hubertovi. Skočil mu na záda, zavrtal se mu do kožichu, ale pak se za žádnou cenu z té jeho nečesané, zašmodrchané srsti nedokázal vyproskit. Dokonale s Bernardínem splynul a teď ho začal zuřivě kousat a škrábat a kopat. Hubert zavil překvapením i bolestí. Ta bolest mu nasadila ostruhy. Vyrazil z bytu a jako splašený kůň pádil noční ulicí. zatímco veselá partička šlapala po schodech k půdě. Záchranná akce se podařila. Tulamora juniora z klece dostali a k tomu ještě to psisko.
1: To nebyl pes, hlaholil Vasil, to byl metrák čistý váhy, vycvičený na lov lichožroutů.
0: A nevěděl, kam dřív skočit, smál se Ramses.
2: Chtěl jsem ho trochu přiškrtit, ale víte, že by ho bylo líto.
0: Vytahoval se Čango škrtič, jen Pepa Padrát neříkal nic. Pořád se ohlížel dozadu ke schodišti.
1: Hele, myslíte, že šel napřed?
3: Kdo jako? Nechápal Vasil.
1: Přece šéfu junior.
0: Vysoukal ze sebe Padrát. A bylo to jako, když nezahřímá a rovnou uhodí blesk.
4: Pracha! Kde zůstal Tulík? Vyděsil se Ramses.
0: Pepa Padrát naprázdno polikal a Čango škrtič dostal škytavku.
1: Třeba na nás nečekal. Nejspíš už je doma, vypráví, jak jsme ho zachránili.
0: Chlácholil je i sebe Vasil.
4: Jenže on doma není, řekl Ramses s mrazivou jistotou. Kdyby tam byl, tak jsou tyhle dveře do kořán a táta by tančil břišní tanec.
0: Až tohle Vasila přesvědčilo. Párkrát to už v minulosti zažil. Když se velkému šéfovi povedlo pořádné ponožkové bingo, takhle to oslavoval. Tančil břišní tanec a tleskal si do rytmu. Za dveřmi půdy však nikdo netleskal ani nedupal.
1: Jen žádnou paniku, hoši.
0: Pokusil se Vasil o úsměv.
1: Zkuste si každý vzpomenout, kdy jste ho viděli naposledy.
0: Ramses si uvědomil, že je to jen ztráta času. Najednou si připadal o pár let starší a rozumnější než ještě před několika dny. A hlavně věděl, co ho čeká, když přijde domů bez bratra.
4: Já se vrátím, řekl. Třeba tam ještě je. Možná se někam schoval. A teď nemůže ven. Já se u profesora vyznám, to přece víte.
0: Vasil popadl jeho rukou do své tlapy.
1: Klobouk dolů, mladej, zachraptěl. Koukám, že bys byl rád velký šif jako tvůj otec.
0: Ramses nejdřív zrudl píchou, ale pak k vlastnímu překvapení odpověděl,
1: no, to snad ani ne.
0: A seběhl ze schodů. Dveře do profesorova bytu zůstaly tak, jak je Hubert při svém úprku rozrazil. Ramses vklouzl dovnitř. Uměl jako všichni lichožrouti chodit docela neslyšně, ale teď tu mohl klidně dupat. Profesor Kadeřábek by ho stejně nevnímal. Stále ještě stál uprostřed pracovny se životem lichožroutů v náručí, zdrcený a zároveň úžaslý ze všeho, co se tu před chvílí událo. Ramses mohl v klidu prohledat všechny skrýše, které tu s bráškou měli. A když se potvrdilo jeho chmurné podezření, že Tulamor junior ani v bytě, ani v domě není, nahoru se už nevracel. Ano, Ramses se odhodlal.
4: Musím bratra najít. Co se stalo, je taky moje vina. Neměli jsme tam chodit. A když profesor bráchu chytil, tak jsem se měl radši taky nechat chytit a ne vzít roha a pak se krčit za trámem a poslouchat, jak táta zuří.
0: Ramses si tohle všechno říkal nahlas. Vlastně to úplně vykřikoval, ale nikdo ho neslyšel. Lidé i lichožrouti v okolních domech spali. Nikde se nesvítilo. Ulice, po které se Ramses při zdi plížil, byla temná a prázdná.
5: Jak to vypadá?
6: No, Žižka měla taky jedno oko a učíme se o něm do dnes.
5: Hele, když se na to nebudeš matat, když se nebudeš platit a když nebudeš mrkat, tak to vydrží.
6: Hele, Honzo, a hlavně se neboj. Řekni, že zastupuješ 20 dětí z naší obce.
5: Proč dětí, ať řekne klidně mládež, ne?
7: Jasně, mládež.
6: No takže zastupuješ 20 mládeží z naší obce a když pořád chtějí nějakou tu činnost, tak ať nám koukají ten hrad na valy.
7: No jasně, správně.
8: K poslednímu bodu promluví ředitel školy Vávra.
9: Jak víte, příští rok odcházím do důchodu. Každý člověk po sobě rád něco zanechá, někdo sepisuje paměti. Já sepisoval žádosti, aby se něco udělalo s naším hradem Brtníkem. A nic. Nic. Památkáři ho mají v plánu za 5 let. Až najednou přišel tenhle ten návrh našich dětí, který jste si jistě všichni přečetli.
10: No to teda přečetli. A řeknu vám, že...
9: Než se dáme do diskuze, snad bychom měli pozvat toho chlapce dál.
8: Jen do pocem.
11: Dobrý den.
8: Sedni si, chlapče.
11: Děkuji.
8: No tak se posaď.
10: Tak já jsem si teda přečet, co ty děti sepsali. A řeknu vám, mě to připadá jako hloupost. Co? No, dát dětem hrát. Co pak to je normální?
6: Slovo si vzal Jouza. Jenda stojí, voko normální, nikdo si ničeho nevšim. Pilátová alias Černá kronika se šklebí a kejvá hlavou.
12: Pilátová se šklebí a kejvá hlavou.
11: My nechceme celý hrad. Chceme jenom věž. Ve věži by byla klubovna a dole muzeum.
10: Tady švagrová Pilátová by vám nejlépe řekla, co děti bez dozoru dovedou. Prosím, švagrová Pilátová by řekla nejlépe, co děti bez dozoru dovedou. Prosím.
13: V obci Kukleny si vyšli 2 nezletilí chlapci ke stohu slámy. Pomocí 2 kamenů zkoušeli vykřesat oheň. Pokus se podařil, stoh schořel do posledního písmenka. Jste velká. V obci Vraná ploštice skupinka nezletilých si hrála se stavidlem rybníka o rozloze 2 hektarů, až rybník zcela vypustila. V obci Bouchálka odbrzdili nezletilý bagr.
6: Černá kronika furt něco malé.
14: Měli bychom se podívat na ty její jahody. Vitamíny už stejně nepotřebujeme.
12: Ano, vyplenit Černý kronice zahradu.
13: S náloží dynamitu a vyhodili do povětří skladiště bykané příze.
10: No, a ještě přeští švagrová, co se stalo v obci Hulín.
13: V obci Hulín nezletilí...
8: To by snad stačilo, ne? Tak vy tedy myslíte, že... Posaď se, chlapče. Vy tedy myslíte, že by ty děti mohly na hrádku způsobit škodu?
9: Neplač, Jendo, ještě jsme neprohráli. Ty teda myslíš, že je lepší nechat ten hrad bez užitku chátrat, než svěřit ho dětem?
10: Pozor, bez užitku ne. Vypracoval jsem následující plán.
15: Piggy má pro tebe spoustu pohádek a písniček.
16: Pelandok soudcem. Jednou se dostavili k jeho výsosti králi Sulajmánovi 2 muži, kteří vedli mezi sebou spor, aby mu přednesli svůj případ. Jeden si od druhého vypůjčil sekeru a po celý rok se neměl k tomu, aby ji vrátil majiteli. Když se tedy ani za rok majitel sekery nedočkal, žádal své vlastnictví zpět, ale dlužník sekeru odepřel vrátit s tím, že ji sežrali červotoči a že zkrátka ze sekery nic nezbylo. Když král spor této dvojice vyslechl, velmi se podivil a chtěl spor rozsoudit spravedlivě. Přikázal proto svému vojevůdci Šakalovi, aby zavolal Pelandoka. Šakal se okamžitě vydal do džungle, aby chytrému jelínkovi odevzdal poselství jeho výsosti. Pelandok vyslechl sdělení, Okamžitě odešel si šakalem ke králi a poslušně se před ním uklonil. Král mu řekl: dal jsem tě zavolat, Pelandoku, abys rozsoudil podivný spor. A pak mu vyprávěl celý případ od začátku do konce. Spravedlivý jelínek historku pozorně vyslechl. Prosím o odpuštění, veličenstvo. Tisíckrát prosím o odpuštění, odpověděl. Ale musím vás požádat o dovolení, abych se směl nejdříve vykoupat a pořádně umýt a potom s pomocí boží případ rozsoudím. Jeho výsost souhlasila. Dobře, Pelandoku, ale vrať se co nejdříve. Jelínek se odběhl vykoupat do řeky, která tekla kolem paláce krále Sulajmána. U řeky uviděl vypálené rýžové pole. Neváhal a vyválel se v tom spáleništi, až byl celý zmazaný ocazí a popela. Pak se teprve vrátil. Král se nesmírně podivil, když spatřil, jak Pelandok vypadá, a zeptal se: jak ses to koupal, Pelandoku? Po umytí jsme přece čistí a osvěžení. Jak to, že jsi ještě špinavější, než když jsi přišel? Pelandok uctivě odpověděl: máte pravdu, veličenstvo. Ale v okamžiku, když jsem se chtěl vykoupat, řeka se vznítila a téměř všechna voda schořela. Nemohl jsem se na to dívat. Vrhl jsem se do říčního koryta a oheň jsem uhasil. Proto jsem celý od popele a sazí. Vládce strnul a s ním i jeho ministři, vojevůdci, vysocí úředníci, podaní a vojáci, co byli přítomní na poradním shromáždění, neboť nikdo z nich nikdy neslyšel, že by řeku mohl spálit oheň. Potom se vládce obořil na jelínka. Co nám to tu vyprávíš? Jelínek úctivě odpověděl: prosím o odpuštění, veličenstvo. Povídal jsem pravdu, že řeka schořela a že všechna voda padla za oběť plamenům. Tu se vládce rozčílil a s brunátnou tváří se rozkřičel: ty drzý Pelandoku, copak si ztratil rozum, že mluvíš takové nesmysly? Kdo by věřil tomu, že oheň spálil vodu v řece? Zeptej se všech, co jsou tady, na jejich mínění. Všechno, co říkáš, je pustá lež. Pelandok poznal, že se jeho výsost skutečně zlobí, a honem uctivě poklekl a zaprosil: prosím o odpuštění, vaše veličenstvo. O tisíceré odpuštění, vládče světa. Řekl jsem to jen proto, že ten, kdo si vypůjčil sekeru, tvrdil podobné nesmysly, že celou sekeru sežrali červotoči. A řada lidí tady mu uvěřila. A teď nechcete uvěřit mně, nejvznešenější vládče, když tvrdím, že voda v řece schořela. Proč nikdo nic nenamítal, když se vypůjčovatel vytasil se lží, že sekeru za rok sežrali docela maličtí červotoči, kteří jsou stokrát menší než obyčejní červy? Vládce chvíli přemítal o slovech Pelandoka a porovnával je se sporem těch dvou. Potom vyhlásil rozsudek, kterým rozhodl, že ten, kdo si sekeru vypůjčil, ji musí okamžitě vrátit původnímu majiteli. Když vládce s Pelandokovou pomocí takto spravedlivě rozhodl, upřímně se zaradoval. Pochválil jelínka a dal mu mnoho užitečných věcí za jeho moudrost a pronikavý um. Udělil mu i titul jeho ctihodnost soudce pralesa, a od té doby musel Pelandok rozhodovat o všech závažných soudních případech.

0: Pojď si se mnou hrát. Pojď si hrát s Piggym.
1: O lišce nám babička říkala, že je všemi mastmi mazaná. To znamená, že liška se nedá jen tak přelstít, napálit nebo přechytračit. Ale Čápovi se to přece jen jednou povedlo. Napálil lišku. Chceš vědět, jak se to stalo? V lese u jezera žili liška a Čáp. Čáp u břehu chytal svým dlouhým zobákem rybky, liška zase čenichala po okolí a hledala, kde by bez velké námahy našla něco dobrého k snědku. Když uviděla Čápa, jak si pochutnává, začaly se jí zbíhat sliny a povídá. Čápe?
2: Čápe, už se tak dlouho známe. A ještě jsme nikdy nebyli jeden u druhého na návštěvě. Co kdybys mě někdy pozval k sobě? Připravil nějakou hostinu a společně bychom se najedli? A druhý den bych zase na oplátku pozvala já tebe. Ale proč ne, liško? Jenomže tě všichni tady v lese znají, že ty každého převezeš a napálíš. Jako třeba vránu krákalku, které si snědla její sýr. Víš co? Raději připrav první hostinu ty a teprve potom já pozvu tebe.
3: No, dobrá, dobrá.
1: Nerada souhlasila liška.
2: Tak se sejdeme dnes večer u velikého pařezu, kde mám svoje doupě.
1: Liška nazbírala pár slimáků a žížal a uvařila z nich polívku. A když večer Čáp přišel na hostinu, liška tu řídkou polívku nalila na dva veliké a mělké talíře. Sama pak začala jazykem polívku pohodlně lízat, ale chudák Čáp svým dlouhým zobákem jenom klapal na prázdno a nemohl si z talíře nabrat ani sousto.
2: Ale Čápe, to mě mrzí, že ti u mě nechutná.
1: Posmívala se mu liška.
2: No nevadí, přece takovou dobrotu nevyhodím.
1: A rychle vylízala i Čápův talíř.
2: Ale nezapomeň, Čápe, zítra musíš pozvat na hostinu ty mě.
1: Druhý den pilně chytal na břehu jezírka a když liška přišla na večeři, postavil před ní vysoký džbán s úzkým hrdlem, plný malých rybek.
2: Liška do džbán

dřevěný meč. Tento příběh se stal před mnoha lety v Afghánistánu. Jedné horké noci se zdejší král vydal dolů do města, aby se nadýchal svěžího vzduchu. Nechtěl, aby ho lidé poznali, a tak se oblékl jako prostý člověk. Prošel celým městem, až se dostal do chudé čtvrti. Před sebou uviděl stavení, ve kterém se ještě svítilo, a zevnitř se ozýval příjemný zpěv. Král přistoupil blíže k oknu a spatřil u stolu muže a ženu. Jaký klid vyzařoval z tohoto stavení. Král zatoužil dozvědět se, co je důvodem jejich pohody. Zaklepal na dveře, představil se jako chudý pocestný a požádal muže, zda by mohl být jejich hostem. Muž ho přivítal a nabídl mu místo u jejich stolu. Potěšený král poděkoval, ochutnal ovoce a zeptal se muže, kdo jsi a čím se živíš? Jsem chudý žid, odpověděl muž. Chodím po ulicích a čistím lidem boty. To, co vydělám, mi stačí k tomu, abych uživil sebe a svoji ženu. Ale co si počnete, až zestárneš a nebudeš už schopen pracovat? Zeptal se ještě král. Muž se jen pousmál a řekl, nemám se čeho bát. Bude tu někdo, kdo se o nás postará. A kdo, divil se král, vidím, že žijete sami bez dětí. Muž na něho vlídně pohlédl a řekl, ten, který mě ochrání, není člověk, ale Bůh, ať je jeho jméno požehnáno. Král se přestal dále vyptávat, poděkoval za pozvání a odešel. Když se král vrátil do paláce, rozhodl se, že si muže vyzkouší. Vydal nařízení, ve kterém zakázal čistit a spravovat na ulicích boty. Příští den si muž přečetl královu listinu a zjistil, že přišel o práci. Pozvedl své oči k nebi a řekl, Bože, jak mám teď žít? Pomoz mi, prosím tě, najít jinou práci, abychom měli být z čeho živi. V tom spatřil muže, který nesl čbány s vodou. Ano, to bude práce pro mě, pomyslel si. Koupil na trhu veliký čbán a vrátil se ke studni. Naplnil ho vodou, kterou potom nabízel každému, kdo ji potřeboval. Tak to dělal celý den. Večer zjistil, že vydělal tolik peněz jako dříve a tak se vydal domů. Té noci se i král znovu vypravil k jejich domu, aby se podíval, jak si muž poradil v nesnázi. Jaké bylo jeho překvapení, když uviděl za oknem muže spokojeného a šťastného jako minulý večer. Zachlepal na dveře a muž ho s radostí pustil dovnitř. Král usedl k jejich stolu a po chvíli se zeptal, co pak jste dnes dělal? Jistě jste četl králův rozkaz. Četl, odpověděl muž, ale Bůh mě neopustil. Král přede mnou uzavřel jedny dveře a Bůh pro mě otevřel jiné. Stal jsem se nosičem vody.

Peníze mi stačí na jídlo pro mě i mou ženu. Král se odmlčel, potom poděkoval muži za pozvání a odešel. Na druhý den král vyhlásil, že je zakázáno, aby někdo prodával na ulicích vodu. Každý si musí nosit vodu sám. Když se muž vrátil ke studni, přečetl si nové nařízení a zjistil, že opět přišel o práci. Stál tam a přemýšlel, co si počne. Najednou šli proti němu muži, kteří porážejí stromy v lese. Muž požádal, jestli se k ním může přidat, aby si vydělal na denní chléb. Vzali ho tedy sebou. Po celý den kácel stromy a večer zjistil, že si vydělal právě tolik, jako když spravoval boty či nosil vodu. Na večer přišel opět král do jeho domu. Byl zvědavý, jak si žid poradil tentokrát. Dozvěděl se, jakou práci si muž našel a vymyslel pro něho další překážku. Vrátil se do paláce, nechal si zavolat velitele stráží a nařídil mu. Vezmi si vojáky, vydejte se společně do lesa. Zadržte každého dřevorubce, kterého potkáte, a přiveďte mi ho do paláce. Všechny potom oblečte do šatů našich stráží, dejte jim meče a přikažte, ať hlídají můj palác. Velitel udělal vše tak, jak mu král přikázal. Mezi dřevorubci, které přivedl do paláce, našel král i muže, kterého hledal. Dřevorubci střežili palác po celý den a večer byli všichni posláni v nových uniformách domů, aniž by dostali zaplaceno. Stráže dostávají totiž peníze jednou za měsíc. Tak se stalo, že žid se vrátil domů s prázdnýma rukama. Byl z toho celý smutný, neměl dostatek jídla ani na příští den, natož na celý měsíc. Zadíval se na svůj nový meč a dostal nápad. Nejdříve vyrobil ze dřeva meč stejné velikosti i tvaru jako ten původní a zasunul ho do pochvy. Potom vzal královský meč a prodal ho. Peníze, které za něj stržil, mu bohatě vystačí na celý měsíc. Na trhu koupil jídlo a pití a vrátil se celý šťastný ke své ženě. Té noci nevěřil král svým očím. V domě chudého žida se jedlo a pilo jako předtím. Král vstoupil do domu a vyptával se muže, co celý den dělal. Muž mu všechno dopodrobna vypověděl. A co si počnete, až se král dozví, že nemáte pravý meč? Zeptal se král. Muž mu odpověděl, netrápím se tím, co se ještě nestalo. Pevně věřím, že mě Bůh neopustí. Druhého dne vyhlásil král, že se bude konat poprava. Bylo zvykem, že se na takovou událost přicházeli podívat lidé z celého města. Nadešel čas popravy a všichni se shromáždili na náměstí. Král ukázal na chudého žida, aby právě on sťal hlavu odsouzenému, který ukradl meloun z královské zahrady. Žid se velmi polekal. To přece nemůžu, volal. V životě jsem nezabil ani mouchu. Je to můj rozkaz, řekl král. A ty ho musíš splnit, jinak přijdeš o život i ty. Žid poznal, že není úniku. Požádal alespoň, aby se mohl pomodlit k Bohu. Postavil se před shromážděný dav lidí a tiše se modlil. Potom vzhlédl k nebi a zvolal. Bože můj, znáš mě velmi dobře. A ví, že jsem nikdy nikoho nezabil. Nechci udělat chybu. Prosím tě, Bože,
jestli je tento muž nevinný, proměň můj meč v pouhý kus dřeva na důkaz jeho neviny. Všechny oči se upíraly na žida. Ten uchopil svůj meč a zdvihl ho do výšky. Každý musel uznat, že meč je opravdu dřevěný. Zavládlo hrobové ticho. Lidé úžasle zírali na žida. Až po chvíli se spustil bouzlivý potlesk a provolávání slávy. Všichni se domnívali, že byli svědky velkého zázraku. Jen král a chudý žid věděli, že se žádný zázrak nekonal. Přesto však král musel obdivovat moudrost tohoto muže a popravu zrušil. Zavolal si žida k sobě a zeptal se: nepoznáváš mě? Žid si krále pozorně prohlédl a pravil: ano, vy jste byl 3 večery hostem v mém domě. Uhádl jsi, řekl král. Od této chvíle budete ty i tvá žena hosty v mém domě, v mém královském paláci. Poznal jsem, že jsi moudrý a tvá víra v Boha je silná a pevná. Budeš mi pomáhat vládnout a já budu rád naslouchat tvým radám. Žid měl pravdu. Důvěřoval Bohu a ten se o něj postaral. Ať je jméno Boží požehnáno až na věky.

0: Dobrý večer, děti. Za hezkých letních dnů si vždycky někam zmizím a u nás ve vsi nikdo neví kam. Vždyť oni by mi ani nevěřili. To víte jenom vy, kam chodívám. Že skočím na duhový můstek a tak se rázem stanu malý a po duhovém můstku vklouznu do jedné blízké, daleké země, voňavé země vysoké trávy. Večer se ale vždycky vrátím zpátky k vám, pohádky z trávy vám pak povídám. Dnes jsem si namířil ke svému kamarádovi červenému mravenečkovi, jenomže jsem ho nenašel doma. My dva se sešli až pozdě odpoledne a hned vám povím, proč. Zrovna toho rána řekla maminka mravenečkovi. Vím, že moc rád leckam strčíš svůj zvědavý nosík, ale prosím tě, poslechni mě jednou. Vyhni se aspoň louce, kde roste kokrhel. Tam se teď usadila zlatá broučice a říká se o ní všelico z podivného. Zkrátka, zlaté broučici prý straší ve věži. Bojím se, aby ti nějak neublížila. Sotva domluvila, její napomenutí začalo mravenečkovi vrtat hlavou. On už je takový. Jak to asi vypadá, když někomu straší ve věži? Říkal si a čím víc o tom přemýšlel, tím víc cítil takový divný neklid, který se jmenuje zvědavost a nedá se zahnat jinak, než že se udělá zrovna to, co se udělat nemá. Zajdu ke zlaté broučici, rozhodl se nakonec. Když budu opatrný, jak by mi mohla ublížit? Utrhl si na cestu jahodu a metelil si to rovnou k louce, kde roste kokrhel. Zlatá broučice právě seděla na verandě svého domečku, prohlížela se v zrcadle a sotva zahlédla mravence, zvolala: neseš mi dárek? Tak pojď blíž, mravenčí chlapečku, a slož mi ho k nohám, všichni to dělají kvůli mé sličnosti. Nosí mi dary, koří se zlaté broučici. Jsem ze všech brouků nejkrásnější, víš? Proto taky žiju tady pod kokrhelem, který se celým jménem nazývá Kokrhel sličný. To je nejlepší místo pro sličnou broučici. Všichni to o mně říkají. Říkají o vás něco jiného. Zasmál se mravenec a pomyslel si, tak už vím, co znamená, že někomu straší ve věži. Ale broučice se vztekala. Tak to si slyšel špatně, hloupý mravenčí chlapečku. Každý tvrdí, že jsem veliká krasavice a proto mi nosí dary. Dnes už tu byly bejlomorky, listohlodi, drvohlodky, tiplice a kuklice. Pak tedy máte dost darů a já už musím jít, řekl mravenec. Ale zlatá broučice se před něj hrozivě postavila a zvolala: stůj! Tam ti mi přinesli samé docela nechutné věci a já mám zrovna chuť na jahodu. Dej ji sem. Zaběhněte si na mes, tam jich roste, ocekl mravenec. Ale broučice vypískla: já? Mé zlaté nožičky, že by se měly trmácet na mes? To jsou mi drzé nápady, dej sem jahodu a zmiz. A broučice chňapla po jahodě, ale jak byla rozčilená, spolkla s jahodou i mravenečka. Co to děláte? Nechte mě! Puste mě! Ohyzdo žlutá! Ohyzdo líná! Ohyzdo hloupá! Volal mravenec celý pryč z toho, jak rychle se octl v žaludku zlaté broučice. Zlatou broučici to polekalo a rozčílilo ještě víc. Za všechno si můžeš sám! Proč si mi nedal jahodu dobrovolně? Pištěla. Teď mlč! A nenadávej mi! Mlč! Nemluv na mě! Ty jeden hlupáku hloupá! Na to se ozvala žalostná odpověď: ohyzdolína, žloutá. Kolem zlaté broučice zrovna skákala čiperná luční kobylka. Už dlouho měla na broučici pivku a teď najednou slyší, že na ní broučice volá: ohyzdolína, žlutá. Já nejsem ani líná, ani žlutá. To všechno jste vy? Utrhla se kobylka na broučici. Nechte mě laskavě na pokoji, ano, nebo to špatně dopadne. Jenomže broučice ji vůbec nevnímala, protože zrovna okřikovala mravence. Mlč! Nechci tě poslouchat! A já vás taky nemíním poslouchat. Já jsem si nezačala, já ne. Rozčílila se kobylka, skočila k broučici a slupla ji. Tak, Teď už nekřičel jen mravenec na broučici a broučice na mravence, ale taky broučice na kobylku a kobylka k tomu taky řekla svoje. Hádali se všichni tři o 106 a vlastně už nikdo nevěděl s kým, až kobylka zaječela: Vy tam! Ať jste, kdo jste, mlčte! Nechci to poslouchat! Je mi z vás na nic, bolí mě břicho, mlčte, ticho, ticho! To právě skákala kolem trnkového keře, ve kterém seděla malá pěnička. Bylo to poprvé, kdy si úplně sama vyletěla z hnízda vyzkoušet pěničí trylky. Lili, prospěvuje si pěnička a tu kolem skáče kobylka a křičí: Ohyzdo líná, mlč!
1: Nejsem ohyzdná a nejsem ani líná, ozvala se mírně pěnička. Vždyť slyšíš, že cvičím trylky? Co si to na mě vymýšlíš?
0: Dostala jenom nevrlou odpověď: Mlč!
1: Tak dost.
0: Pěnička se zakabonila a raz, dva, na dvě polknutí kobylku sezobla. Bylo to dost velké sousto pro malou pěničku, až jí z toho zaškrábalo v krku, ale věřila, že teď si konečně v klidu zaspívá. Otevřela zobáček a z hrdla jí namísto li-li-li-li-li vylétlo:
2: Mlč! Ty!
0: Zanaříkala spletená pěnička a celá nešťastná letěla honem domů, aby si postěžovala mamince. Maminka si zrovna v nejlepší náladě zkoušela árie. Li-li-li-li-li-li, hlaholila z plna hrdla. Li-li-li-li-li-li, neslo se daleko do kraje a ona si pyšně říká, že zpívá líp než Slavík. A v tom přiletí domů malá pěnička, otevře zobáček a vyhrkne: Mlč, nechci tě poslouchat! Tak to se maminky pořádně dotklo a bez rozmyšlení pleskla malou pěničku dozad. V tu chvíli vyskočila pěničce ze zobáčku kobylka, poskočila a vysvětlila: To neříkala vaše pěnička, ale já a ještě někdo, koho jsem spolkla. Pěkně vás prosím, plácněte mě taky. Kobylka dostala pěknou hrdu dozad a vyskočila z ní zlatá broučice. Potom plácli i broučici a té vyletěl z hrdla mravenec i s jahodou. Chvíli na sebe všichni vyjeveně koukali, ale pak jim to zčista jasna všechno přišlo k smíchu. A tak se všichni smáli a tu zas zlaté broučici najednou přišlo k smíchu, jak hloupě byla pyšná.
3: Mě asi strašilo ve věži,
0: vyhrkla a zase se všichni smáli dál. A zrovna v tu chvíli jsem se tam nachomítl já. V čemu se všichni smějete? Zvídám honem a jeden přes druhého mi začali vykládat, co se stalo. Chviličku jsem se s nimi smál a pak jsem doprovázel domů svého mravenčího kamaráda. Kde pak si zase lelkoval? Kam si zas strkal nos, že si byl celý den pryč? Zlobila se mravencova maminka a on mi zašeptal: Prosím tě, mamince nic neprozraď. Slíbil jsem to. Ale ten slib se týkal jen mravencovi maminky. Vám jsem to přece povědět musel. Dobrou noc.
4: Pojď si se mnou hrát. Pojď si hrát s Piggym.
5: Hoši, hroši. Tenhle příběh vypráví hroší maminky a hroší tatínkové svým malým hroším klukům a holčičkám a ti ho chtějí poslouchat znovu a znovu. Vůbec jim nevadí, že všechno bylo možná trochu jinak, protože v pohádce, jak víme, se může přihodit jakékoliv kouzlo. Tak tedy, kdysi, před dávnými a dávnými časy, nevypadaly hroši tak jako dnes. Byly celý, krásně růžový a kůži měly jako nemluvňátka. Každý den se nejdřív dlouho koupali v průzračně čisté teplé vodě a když si pokoupali, vyšli na procházku, nosili rozevřené slunečníky, aby se na horkém africkém slunci nespálili. Rádi jedli, rádi se i smáli a že se nikdy s nikým nehádali, měl je každý rád. Nejvíc jeden starý krokodýl byl obrovský. Z dálky vypadal jako dlouhá kláda. Zblízka vypadal jako ještě další kláda. A v puse měl tolik zubů, že vlastně nikdo nevěděl, kolik. Také se říkalo, že prý zná i kouzla. Ale kdo ví, co vlastně umí? Kdo ví, co vlastně umí, byl tatínek Hroch. Umí dobře hlídat malé hochy Hrochy a učí je spoustě užitečných věcí. Podívejte, jak hezky si s nimi hraje. A našeho nejmenšího má ze všech nejradši. Maminka se zamyslela. Jenže pokaždé, když vidím ty jeho strašlivé krokodýlí zuby, nechce se mi věřit, že ze všeho jídla má k obědu nejradši zeleninu. Tak ho pozvem na večeři a uvidíme, rozhodl tatínek Hroch. Tihle růžoví hroši jedí moc rádi různé vonavé bylinky a všechno, co růžově kvetlo kolem jejich řeky. Také růžové lekníny. Starý krokodýl pozvání Hrochů na lekníny k večeři nepřijal.
6: Je mi to velice líto, ale já nevečeřím, omlouval se.
5: Co když budeš mít v noci hlad?
6: Přemlouvali ho hroši. Nebojte se o mě. Měl jsem dneska k obědu hodně zeleniny. A v nejhorším si něco vyčaruju. Říká se přece o mě, že znám i kouzla.
5: Zasmál se krokodýl a vycenil všechny své ostré zuby. Ale než je někdo mohl spočítat, tak tu svoji usměvavou pusu zavřel, až to cvaklo.
6: A teď, hoši, hroši, jdem si zaplavat, volal krokodýl.
5: A všichni malí hrošíci, i ten nejmenší, naskákali za krokodýlem do vody. Celé odpoledne si pak s ním hráli. Na plovoucí klády, učili se potápět až na dno řeky a další pro hochy hrochy užitečné věci. K večeru odešel krokodýl domů, možná rovnou čarovat, protože po takovém koupání mu určitě vytrávilo. A k hrochům začaly chodit návštěvy. Přišly antilopy, aby se tu v klidu napili opravdu čisté vody. A plameňáci přiletěli, jen tak si postát u hrochů na mělčině, byl na ně moc hezký pohled. Růžoví plameňáci se tenkrát k růžovým hrochům krásně hodili. Poslední dorazili komáři. Komáři jsou sice malí, ale za to jich je na světě o hodně víc než hrochů. A tady byly komárů mraky. Ty mraky se potom celý večer nádherně vznášely nad vodou a pištivě tenounce vyhrávali svůj komáří koncert. Malí růžoví hroši vylezli z vody na břeh a vytřásli si vodu z uší, aby lépe slyšeli. Staří hroši vystrčili z řeky své velikánské růžové hlavy a v údivu nad tou komáří hudbou otevřeli své obrovské pusy, velké jako popelnice, a také poslouchali. A tehdy došlo k malé nehodě, která však měla, jak se hned ukáže, velké následky. Jeden komár se opozdil. Někde se cestou zdržel a teď rychle letěl, aby se připojil ke svému komářímu hejnu. Jenže jak tak spěchal, nekoukal na cestu a vletěl rovnou do otevřené hroší pusy. Velký hroch si malého komára nevšiml a bohužel ho spolkl. A bylo po koncertě. Bratři toho komára, a byla jich mračna, se vrhli na hrochy. Na hrochy, kteří ještě pořád měli růžovou jemnou kůži jako nemluvňátka. A štípali je, a štípali, štípali je celou noc. Hroši se sice potopili, ale komáři se potopili s nimi a štípali je i pod vodou, dokud jim stačil dech. Jediný, koho tenkrát komáři nestačili poštípat, byl ten maminčin nejmenší hrošík. Nejmenší, nejmladší a jak už to v pohádkách bývá, nejchytřejší. Byl tak malý, že si ho komáři nevšimli a tak chytrý, že se potopil včas a pěkně pod vodou rychle doplaval rovnou ke starému krokodýlovi. Pomoc! Pomoc! Křičel.
6: Proč ještě nespíš? Divil se krokodýl.
5: Potřebuju radu nebo kouzlo proti komárům, řekl nejmenší hrošík a vyprávěl, co se stalo.
7: Když to krokodýl slyšel, smál se, až mu zase byly vidět všechny zuby. Ale hrošíkovi do smíchu vůbec nebylo.
5: Lepší by bylo kouzlo. A jestli máš rád hrochy, čaruj rychle, jinak tuhle válku hroši prohrajou, křičel na krokodýla.
7: Krokodýl se zarazil. Přestal se smát, zavřel pusu, jen to cvaklo.
6: Tak dobře. Všichni hroši byli, jsou a budou moji kamarádi. A ty především. Zkusím jisté kouzlo. Ale nebude ti vadit, když už potom nebudeš růžový?
5: Na barvě přece nikomu nezáleží, řekl netrpělivě nejmenší hrošík. Hlavně si už pospěš. A tak krokodýl udělal kouzlo. Bylo to kouzlo dobré pro hrochy, méně dobré pro komáry a způsobilo, že hroši dostali úplně jinou kůži.
6: Pořádně tlustou, zkrátka hroší, kterou žádný sebevzteklejší komár neproštípne.
5: Také už není růžová. Ale ani voda, ve které se hroši pořád ještě tak rádi koupou, není průzračně čistá, jako bývala. A víte proč? Protože šedivé hrochy v kalné, blátivé vodě komár nenajde, i kdyby si nasadil brýle.

Jak se učili létat? Jaro bylo už v plném květu, nad mezí zpíval sedmihlásek a pod mezí u čmeláků se narodili Brunda a Čmelda. To vám bylo radosti. Cvrček vyhrával, kdo měl nohy, tancoval a ti dva kluci čmeláci rostli jako z vody. Než se maminka nadála, měli najednou i dost síly, aby se učili létat.

0: Brunda dokázal hned na jediné mávnutí křídel vyletět až na vršek kopretiny. Za to Čmeldovi létání moc nešlo. Jen se kousek vznesl a bum, byl na zemi.
1: Hihihi, smála se malá žlutá beruška. Co to děláte, medáčkové?
2: Lítáme, nevidíš? Zamračil se na ní Čmelda.
1: Je, naučte mě to také,
3: prosila ta roztomilá beruška.
1: Mě ale vždycky říkali, že napřed se letí z dola nahoru a ty to, Čmeldo, děláš obráceně.
2: Z hora dolů se letí hned potom, ocekl Čmelda. Ale já tě stejně nic učit nebudu, protože ty nejsi pravá beruška.
1: Já nejsem, jak to, že ne?
2: Polekala se beruška. Berušky jsou červené a mají černé puntíky, řekl Čmelda a odsedl si.
1: Ale,
2: vzlikala beruška,
1: já jsem ještě malá.
2: Pojď, můžeme letat spolu, těšil jí Brunda. Ale Čmelda se posmíval. Malá, žlutá.
0: A jak se tak posmíval, kde se vzal, tu se vzal, na modré nebe připlul černý mrak, zablísklo se, zahřmělo a na zem spadla velká ledová kroupa. Až se všichni lekli. Ale mrak brzy odplul, bylo zase hezky a teď už Čmelda teprve nechtěl o létání ani slyšet.
2: To je moje kroupa, řekl, s tou si budu hrát. Vy můžete zatím lítat.

A tak Brunda s Beruškou létali a Čmelda s Kroupou se rozběhli po louce. To bylo, panečku. Chvíli honil Kroupu Čmelda, pak zase Kroupa Čmeldu.

mě honí, vypadá to, že mě dohoní. Podpora studená, až ji chytím, bude má, zavřu ji v sednici, udělám z ní lednici.

0: to, že mě dohoní. Podpora studená, až ji chytím, bude má. Zavřu ji v sednici, udělám s ní lednici.
1: Kutáleli se a zas poskakovali, všechno, co jim stálo v cestě, porazili. Kroupa za sebou nechávala ledovou pěšinku. Zlobil se cvrček, že mu zamrzly housličky, naříkal zelený koníček, že ho zebou nohy, všichni lamentovali nad tím studeným nadělením, jenom Čmelda se smál. Tuhle kroupu hned tak někdo nezastaví. Že ne? Zašeptal pavučinkovým hláskem velikánský pavouk a hop, už měl kroupu ve své síti.

Zasloužil bys, Čmeldo, povídal ten pavouk, abych chytil i tebe. Ale jedna zdivočelá kroupa je i na takového sekáče, jako jsem já, až dost. To byl Čmelda rád, že se nemusí pavouka bát. Posadil se, aby si po té honičce odpočinul, a že sluníčko tak pěkně hřálo, začaly se mu klížit oči. Ani neviděl to, co viděl překvapený pavouk. Sluníčko tu ledovou kroupu rozpustilo, než by zřekl švec.

0: Zbyla z ní jen hluboká louže a v té louži plaval Čmelda. Pomoc, volal, já se topím. A ještě, že nablízku létali Brumda s Beruškou. Pavouk jim půjčil kousek své pavučiny a potom pevném stříbrném provázku společně vytáhli Čmeldu na pevnou zem. Je, tobě to sluší, mohl teď Čmelda na Berušce oči nechat.
1: To sluníčko mi obarvilo kabátek na červeno a vymalovalo na něj 7 černých puntíků,
0: usmívala se Beruška. Pojďte se všichni ještě trochu proletět, než nám sluníčko úplně zapadne.

0: Pane Hálí, jestli byste chtěl vědět, kdo by mohl být moje pravá ruka, tak je to tady učenej Lotrando.
1: Já?
2: My dáme hlavy dohromady. Drnec, ty zlobíš, ale ať je po tvojemu.
1: Děkuju, pane Drnec. Poznám cizí kraje a porovnám vše s vědomostmi získanými četbou knih.
0: No, hlavně musíme být nabroušený sekery.
1: Jo, to jo.

0: to daleko.
1: Máme to daleko.
2: Máme to daleko ještě.
0: Jak asi daleko?
1: Dnes

0: Už jedou! Nejedou!
1: Nelží!
0: Už jedou! Na mou duši jedou! Jedou! Jedou! Tak vidíš, když se díváš pořádně, tak jedou!
2: Piggy má pro tebe spoustu pohádek a písniček.

Byly jednou jedny poštolky, jedny ještěrky, jedny světlušky a jedny beberky a na jaře měli schůzku. Na prázdniny odjedeme na Jitřenku, řekl jim Radim. Je tam hřiště, koupaliště, televize, rozhlas, magnetofon, filmový projektor a výborné kuchařky. Do kina je to 2 stanice autobusem a kolem jsou lesy, louky a hory. Budeme dělat nádherné výlety do okolí. Poštolky chvíli mlčeli, světlušky chvíli mlčeli a veverky jak by smet. Ozvali se však ještěrky. My ale nechceme na Jitřenku. Tam jezdíme rok co rok. Už jsme tam byli několikrát. Chtěli bychom někam jinam, připojili se světlušky. Ale nechtěli bychom ani na chatu, ani do hotelu, ani do ozdravovny. Chtěli bychom letos na oprodický tábor, chtěli bychom spát pod stany, ale pod stany, které si postavíme sami, dali se slyšet veverky. A chtěli bychom, aby ten tábor nebyl v žádné vesnici anebo ve městě, ale v lese, aby to k němu bylo daleko a aby se k němu nemohlo autem, korunovali celou rozpravu poštolky. Poštolky, ještěrky, světlušky a veverky byly oddílové družiny. Družiny zájmového oddílu mladých turistů. Vaši tátové a mámy na mě vyletí jako sršni, až uslyší o stanech. A i kdyby vás na stanový tábor pustili, zardousí mě, jestli tam někdo z vás dostane angínu. A že ji tam někdo dostane hned první týden, to se s vámi mohu vsadit. Tak se vsadíme, vyletěli poštolky, ještěrky, světlušky i veverky a začali mlít pantem. Kdyby si místo toho čichli do vzduchu, všimli by si, že se klubovnou začala vznášet vůně připáleného kotlíku. Ale byl tam takový halas a takový hluk, že ta vůně neklepla přes nos nikoho. Ani Radima ne.

jak si opičáčci postavili loď. Jednou se opičáčci domluvili a postavili si loď. Vypadala jako obrovský sud, na kterém stála nepořádná vesnice domečků. Místo stožárů měli tři pralesní stromy plné pomerančů, banánů a vánočních ozdob. Na větvích měli zavěšené houpačky a také jeden kolotoč. Všude plno prskavek a svíčiček, lampionů a praporků a mezi tím vším poletovali strakatí papoušci a krákorali flašinetové písničky. Hotový cirkus. Kdyby tu loď jenom zahlédl nějaký opravdovský námořník, na místě by omdlel a potom by z toho měl do smrti třesavku. Ale to víte, pořádná loď by opičáčky nebavila. Pojmenovali ji jménem Pepča. A za všeobecného jásotu a za převelikého ohňostroje vypluli na výpravu k lízátkovým ostrovům. Na břehu zanechali jen zlého opelichaného jaguára, který za nimi zuřivě pokřikoval neslušné věci a také jim prorokoval, že s tou svou kocápkou k lízátkovým ostrovům nikdy nedoplují. Ale opičáčci se mu jen chechtali, vyplazovali na něho své světle růžové jazyky a dělali všema čtyřma rukama dlouhé nosy. Zostuzený jaguár zle zhlížel a zalezl raději do křoví, aby se tam vypořádal s blechami ve svém kožichu. Opičáčci zatím pluli v radovánkách k lízátkovým ostrovům. I stala se taková věc, že na jednom z pralesních stromů rostlo mezi pomeranči a vánočními ozdobami červené jablíčko. A to jablíčko, kterou si chvíli utrhl jeden z opičáčků a začal si na něm pochutnávat. Pochutnává si tedy na něm a tu, z nenadání, vykoukl z jablíčka červík a povídá opičáčkovi. Necháš to jablko, ty darebáku? Je moje. Já si ho našel dřív. Opičáček se napřed tuze ulekl, ale potom se vzpamatoval a povídá červíkovi. A sfoukl ho pryč a snědl jablko celé. Potom se pošťoural stopkou mezi zuby, hodil ji do moře a šel spát, protože právě začala hvězdičková noc. Za chvíli se celou lodí rozléhalo příšerné chrápání a krákorání. A to proto, že všichni opičáčci do jednoho ze spánku chrápou a papoušci zase krákorají. Pouze červík byl vzhůru a plakal. Jaký je slaboučký a jak si na něj každý silnější troufá. A tu na něj přišla zlá chvilka. Vlezl si na dno lodi a vyvrtal do jejího dna dírku. Potom si vylezl na nejvyšší strom a díval se, co se bude dít. A opravdu. Dírkou začala téct do lodi voda a začala ji pomalu potápět. Opičáčci by ještě dlouho nic nevěděli, kdyby se jednomu z nich nezdál sen, že se koupe doma ve vaničce a zrovna si to chtěl pochválit, ale sotva otevřel pusu, napil se slané vody a tu se probudil a začal vřeštět strachem, protože byl opravdu až po krk ve vodě. To už ale začal opravdu poplach a ve chvilce byla loď Pepča plná košilatých opičáčků, protože opičáčci spí v nočních košilích. A ti hned vylezli do korun stromů a společně s papoušky ve strakatých pyžamech křičeli pomoc! Pomoc! Hned si všichni vzpomněli na proroctví zlého opelichaného jaguára, že k lízátkovým ostrovům nikdy nedoplují a nářky a kvílení nebrali konce.
Kolem Pepči se schromáždily všechny stříbrné sardinky z celého moře, vystrčily z vody kulaté pusinky a tichounce se posmívaly opičáčkům, že neumějí plavat, jaká je to hanba. A strouhali jim ploutvičkami mrkvičku. Ale opičáčci si toho nevšímali a jen zborově vřeštěli, až z toho nakonec běhal sardinkám mráz po zádech. A tu se stala taková věc, že jeden z opičáčků chtěl z pralesního stromu přeskočit na měsíc, který se přišel zvědavě podívat, co se děje. Ale nějak si to ten opičáček špatně vypočítal, anebo se měsíc ulekl a uhnul. Zkrátka, opičáček spadl do moře, jen to žbluniklo. Tu chvíli se sardinky rozprchly, jako když do nich střelí. A nastalo hrobové ticho. Dokonce i měsíc se polekal, protože to vlastně tak trošku zavinil a honem se schoval za fialový obláček. Ostatní opičáčci si dodali konečně odvahy, aby se podívali, co se stalo jejich kamarádovi a jaké to je, když se někdo topí. Ale tu s údivem vidí, že opičáček se vůbec netopí, ale že stojí jen po kotníky ve vodě. Drží si před nima rukama košily a ocásek, aby si je nenamočil, a pusu má strachem otevřenou do kořán. Ale to se už začalo rozednívat. Za mořem vykouklo střapaté sluníčko, ještě celé červené od spánku, zívalo a protahovalo se a vydalo se pomalu na svoji každodenní pouť. Všechno se rozsvětlilo a tu opičáčci uviděli, že se netopí a že se zbytečně strachovali, protože najeli v noci na břeh Lízátkového ostrova a ani o tom nevěděli. Všude, kam jen oči dohlédli, se rozprostírali Lízátkové pralesy. A tu se všichni opičáčci rozesmáli a křičeli hurá! Byli zachráněni. To si oddechli. Dírku v lodi honem zazátkovali, vodu vylili a naložili ji vrchovatě lízátky. A potom pluli se slávou jako hrdinové domů. A víte, co se stalo s tím červíkem? Řekl si, že už s těmi opičáčky nepojede, když jsou takový. A zůstal na Lízátkovém ostrově. Našel si tam jeden tajný kokosový ořech, udělal si v něm útulný moderní byteček s vykachlíčkovanou koupelnou a s balkónem a žije si tam v klidu možná až dodnes.

Pana Vavřince čekají divné sny. Než pan Vavřinec sebere odvahu, vytáhne klíč ze zámku, zmáčkne kliku a vejde dovnitř, povím vám radši, co se v jeho bytě dělo. K Hejlíkovi přišli na návštěvu jeho dva bratranci Ramík a Tulík, neboli dvojčata Ramses a Tulamor junior. Tulík byl o hodinu starší, ale kdyby nenosil na krku kostkovaný šáteček, stěží byste je rozeznali. Nemyslete si, že jim Hihlík cizí byt otevřel, na to byl příliš dobře vychovaný. Lichožrouti nemají vlastní obydlí, vždycky jsou u někoho doma, ale nesmějí se tam chovat jako doma. To byla jedna z mnoha zásad, které mu dědeček vštěpoval. Ramses a Tulamor junior vrazili dovnitř sami a bez zaklepání. Lichožrouti se totiž dostanou, kam chtějí. Stačí jim k tomu nepatrná skulinka nebo štěrbina pod dveřmi. A není v tom žádné kouzlo. Přivolat si na pomoc kouzlo můžete jedině v pohádkách. V normálním životě to bohužel nejde. Člověk nebo lichožrout si ve svízelné situaci musí poradit sám. A lichožrouti svedou něco, co jim lidi můžou jen závidět. Dovedou se smrsknout a pak zase natáhnout a vrátit se do normální lichožroutí podoby. Potíž je v tom, že takové prudké smrsknutí a natažení pořádně bolí. A tak se k němu lichožrouti uchylují, jen když je to nevyhnutelně potřeba. Ramses a Tulamor junior se ovšem do bytu pana Vavřince dostali pohodlně balkónovými dveřmi, které v létě nechával pootevřené. A když byli uvnitř, hned začali řádit jako malí, i když už byli velcí.

Mezitím upoutala trumpeta, hned se jí chopil a začal do ní foukat. Přestaň, vzbudíš mi dědečka, zoufal si Hihlík, ale to už Tullamore junior vyloudil z trumpety zvuk podobný poplachu. Hoří, hoří, na to Ramses pustil sprchu a pan Vavřinec vytáhl klíč ze zámku, zmáčkl kliku a vešel do předsíně. Uvnitř bytu se ozval spěšný šramot až plouchnutí. Pan Vavřinec popadl smeták a vrazil do kuchyně. Na první pohled se zdálo, že se tu v jeho nepřítomnosti vůbec nic nedělo. Všechno bylo na svém místě, jen na podlaze ho něco upoutalo. Vypadalo to jako mokré šlápoty. A v koupelni na dlaždičkách stála kaluš vody. Že by nacákal, když se ráno sprchoval? Ne, to určitě ne. Ostatně vždycky pečlivě podlahu vytřel. Ale co ty šlápoty? Popravdě nevypadaly vůbec jako myší. Pan Vavřinec prohledal celý byt, podíval se i do skříní, smetákem prošťoural prostor pod postelí, i balkón prozkoumal, ale žádného vetřelce neobjevil. A protože nebyl z těch lidí, kteří si rádi moří hlavu záhadami, luští křížovky a v novinách se ze všeho nejdřív vrhnou na sudoku, otevřel konzervu olejovek od pana Liku, ukrojil si dva krajíce chleba a v klidu povečeřel. Teprve pak začal po bytě roznášet pastičky. Do každé dal kousek té rozkousané ponožky, kterou za postelí objevila kočka paní Smutné. Město za okny potemnilo a na noční oblohu se chystal vykulit měsíc. Čas jít spát. Byl úplněk a pan Vavřinec usínal svědomím, že ho čekají divné sny. Vždycky je za úplňku mýval.

0: Jak plavůňka utěšovala sedmikrásku. Jednou cupitala malá víla plavůňka v rozkvetlé louce od jedné květiny ke druhé a učila je, jak mají vonět, jak se mají modrat, červenat a nebo bělat.
1: No, co pak je to?
0: Napomenula mateří doušku.
1: Co pak takhle se červená?
0: Mateří douška se zastyděla a začervenala se.
1: No vidíš,
0: zasmála se plavůňka,
1: teď už je to lepší.
0: A jak tak pobíhá po louce, najednou zaslechla nějaký pláč. Rozhlíží se, odkud se to naříkání nese. A tamhle u lesa stojí tam o samotě útlá květina, hlavu smutně skloněnou a z bílého květu jí kanou slzy a sjíždějí po jejím tenkém stonku do trávy.
1: Co pak se ti stalo?
0: Zeptala se plavůňka. Kytička vzdychla.
1: Někdo mi ukradl vůni.
0: Zašeptala a z květu se jí znovu vykutálely slzy jako skleněné korálky.
1: Zatočil se kolem mě a najednou byla vůně pryč.
0: Malá víla si stoupla na špičky a přičichla ke květině. A opravdu, květ je krásně doběla rozkvetlý, ale nevoní.
1: A který vítr to byl?
0: Chtěla vědět plavůňka.
1: Ranní, polední, anebo večerní?
2: Večerní,
0: vzlikla sedmikráska.

0: takový ten malý s těma velikýma ušima. Tak, toho já znám, řekla plavůňka. To je ten nejmenší, ale nejdrzejší. Je to pěkný rošťák. Ale nic se neboj, utěšovala sedmi krásku. Já už to dám nějak do pořádku. No, jenom jestli.
1: Zašustila smutně listy květina a skanula jí slza, až to cinklo. Plavuňka přivolala motýla, který tam jen tak zbůdarma poletoval po louce a stejně neměl co dělat, usadila se mu na zádech mezi křídly a přikázala.
0: Teď mě zaneseš za večerním větrem. No, tady tohleto, co pak jsem nějaký tenhlensten, aby se na mě jen tak z ničeho nic lítalo.
1: Brblal motýl, ale nakonec přece jenom vzlétl a malá víla ještě konejšivě zavolala na sedmi krásku.
0: A ty už nebreč a pěkně tady čekej.
1: Zakroužili nad loukou a letěli k lesu. Tam hned u prvních smrčků stál košatý, rozložitý dub. V husté, rosochaté koruně na tlusté větvi poléhával večerní vítr jako na kanapy a čekal, až se smrákne a nastane jeho větrná hodina. Motýl s plavůňkou na zádech se z posledních sil dotřepotal do koruny dubu. Usedl na větev, na které se povaloval večerní vítr a musel se opřít o sosák, aby neupadl. Tak ho ten let s vílou vysílil. Plavůňka sice skoro nic nevážila, byla lehčí než šepot probouzejících se květin, dokonce lehčí než samotné komáří písknutí, ale i tak to bylo na křehká motýlí křídla moc. Malá víla nacupitala před toho ušatého větrného nezbedu. A podívejme se. Večerní vítr má sedmikrásčí vůni přehozenou kolem krku jako šálu.
0: Jestli pak víš, proč jsem tady?
1: Zeptala se.
2: To tady nevím, ty motýlí poletucho.
1: Ušklíbil se přidrzle večerní vítr a zahýbal velikýma průsvitnýma ušima.
0: Já nejsem žádná motýlí poletucha,
1: řekla káravě malá víla.
0: A nedělej, že mě neznáš. Já jsem přece plavůňka a jdu si pro vůni, kterou si dole na louce vzal sedmikrásce.
2: A jakou vůni?
1: Udělal překvapené oči večerní vítr a tím jedním velikým průsvitným uchem se snažil nenápadně vonavý šál přikrýt.
0: No, tu, co máš kolem krku,
1: ukázala plavůňka.
0: A jestli ji nevrátíš, tak se asi rozlobím,
1: řekla významně, nadzvedla obočí a dala si ruce v bok. Ale večerní vítr taškář se jenom rozesmál.
2: Co vítr jednou vezme, to už nikdy nevrátí. S tím se, plavůňko, musíš smířit. A sedmikráska taky.
0: Tak, to se tedy ještě uvidí.
1: Zakabonila se malá víla, vyhoupla se na motýla, který se mezi tím už zase trošku zmátořil a letěla zpátky.
0: Není s ním žádné pořízení,
1: řekla na louce sedmikrásce. Rozhodila závoj, usedla pod uplakaný květ a přemýšlela, co teď. Zdrchaný motýl, který stál opodál a už se zase musel podpírat sosákem, jak se mu podlamovaly nohy, toho využil a nenápadně potichu odešel. Vlekl se vyšlapanou broučí cestičkou, táhnul za sebou svěšená křídla a potichu si brblal. Tak teda na tuhle louku už nikdy nepřiletím, ne. No to by tak hrálo, aby se na mě lítalo. Já jsem tady, prosím, pro ozdobu, že? A ne nějaký taxík.
0: Já to věděla.
1: Zašumněla Sedmikráska a zase jí ukápla slza. Ale Plavuňka se najednou rozesmála.
0: Už to mám. Teď už vím, jak tu tvou vůni dostaneme zpátky.
1: A než si Sedmikráska otřela slzy, byla Plavuňka pryč. Jenom to zašustilo a mezi stébly trav zaplápolal výlin dlouhý závoj. Plavuňka proběhla trávou a u lesa na mechovém kopečku se zastavila. Vyňala ze záhybu pavoučího závoje flétnu, podívala se k nebi a jemně zapískala. Na obloze se objevil vypasený bouřkový mrak. Když spatřil malou vílu, spustil dolů tenký pramínek deště, obejmul Plavuňku něžně v pase a pomalu ji zvedal nahoru. Malá víla potom přitiskla svou hebkou tvářičku k naducanému obláčku a zašeptala.
0: Tamhle na dubu sedí večerní vítr a zlobí. Zaprš na něj trochu.
2: No jo, tak jak si přeješ, Plavuňko?
1: Zabrumlal mrak a spustil malou vílu opatrně zase zpátky na zem. Pak poodlétl nad dub a zapršel. Tlusté kapky deště zabubnovaly večernímu větru na hlavě.
2: Co to je?
1: Zablekotal vítr a vytřeštil oči.
2: Všude svítí slunce a na mě prší.
1: Plavuňka se vyšplhala po drsné dubové kůře až do koruny stromu, prošla se po větvi kolem zmoklého večerního větru, tam a zpátky a jen tak, jako by nic prohodila.
0: To je asi tím, že prší jenom na tebe. Protože svou vůní lákáš dešťové mraky. Kdybys tolik nevoněl, určitě by na tebe nepršelo.
1: Vítr překvapeně pomrkával, povíval průhlednýma ušima a načechrával si schlíplou čupřinu.
0: A ty bys tu vůni nechtěla?
1: Zeptal se opatrně.
0: No, kdybys mi slíbil, že už nikdy, ale nikdy žádné květině vůni nevezmeš, možná, že bych si ji i vzala.
1: Dělala na oko drahoty Plavuňka.
2: Tak si ji vezmi.
1: Rozhodl se večerní vítr a rychle si odmotával vonavou šálu z krku.
2: Já totiž déšť nemám rád.
0: Ale teď mi musíš slíbit ještě, že už to nikdy neuděláš,
1: řekla Plavuňka.
0: A přísahaj na 1000 hříchů a na chroustí svědomí.
1: Když to všechno vítr slíbil a odpřísáhl, stočila Plavuňka vůni do ruličky a sešplhala z dubu. Utíkala k Sedmikrásce, rozvinula ruličku vůně a přehodila ji přes její smutně svěšenou hlavu.
0: Tak, tady máš tu svoji vůni zpátky.
1: Zatleskala radostně ručkama. Sedmikráska se přes závoj slz vděčně rozzářila.
0: Děkuji ti, Plavuňko, děkuji.
1: Řekla, až se zajíkla a rychle vsoukala vůni do květu.
0: To ti nikdy nezapomenu. Rádo se stalo,
1: usmála se malá víla.
0: Ale stejně dávej si lepší pozor.
1: A od té doby se sedmikráska od rána až do setmění otáčí a opatrně se rozhlíží. A na noc, když jde spát, si raději svůj květ zavře a vůni si do něj schová. To, aby jí tu vůni zase nějaký ten vítr nezbedník nevzal.

0: Jednou šla Víla a Málka kolem lísky. Najednou jakoby zaslechla hlásek. Nikde nikdo, ale hlásek pořád volá: já jsem oříškový panáček. A kde pak jsi? Zeptala se Amálka. Já nevím, někde v oříšku, volá hlásek. Amálka přebrala 6 oříšků a ten 7. upustila na zem. Vyskočil z něj panáček. Má hnědé šaty a žlutý klobouk. Tiše, povídá, zrovna začal podzim. Na ta slova se po pasece zatočil vítr, očesal z lísky listí a zpřeházel trávu. Až mi to profouklo sukničku, otřásla se Víla a Málka. Tiše, řekl oříškový panáček, sáhl do kapsy a rozhodil kolem sebe hrst oříšku. Vždycky, když ti, Amálko, bude zima, budeme si koulet z oříšky a zahřeješ se. Kutáleli si z oříšky a Amálka celá zrůžověla. Pak si ale vzpomněla, že má taneční povinnost na sousední pasece. Odběhla a oříškový panáček na ní čekal. Za chvíli hop a stojí tam veverčák Pizi Zubka. Kůlí oči na panáčka. Co ty zač? Já jsem oříškový panáček a jsem celý kulatý, ale ty máš pořádně špičaté zuby, tiše řekl panáček. Pizi Zubka po něm bleskl očkem.
1: Ty zuby mám na oříšky.
0: Je, oříšku já mám vždycky plnou kapsu, řekl neopatrně panáček a začal je kolem sebe rozhazovat. Pizi Zubka oříšky chvíli sbíral, ale pak ty nazbírané zahodil, popadl panáčka a už si ho nese do hnízda na borovici.
1: Odtud mi neutečeš, povídá veverčák Pizi Zubka. Pohodlně si lehnu a ty mě budeš krmit jadýrky.
0: Když měla Víla a Málka po taneční povinnosti na sousední pasece, vrátila se k lístce. Oříškový panáček nikde. Leží tam jen pár oříšků. A Málka po nich došla pod borovici. Pizi Zubka nebyl doma. Chodil od veverky k veverce a chlubil se. Oříškový panáček seděl na kraji hnízda a zavolal na Amálku. Tady jsem. Jenže já si pro tebe nemůžu přijít, řekla smutně Amálka. Je tam nahoře velký vítr a odfoukl by mě. V tom se vrátil veverčák Pizi Zubka, vyskočil na větev a volal.
1: Máte to marné.
0: Čarovat se proti veverčákům nedá, protože jim čarování sklouzne po chlupech. Amálka šla pomaloučku pryč. Šla černým lesem. A on se tam vroští válí medvěd, seká se prackami po kožiše a ten se naříká. Je tě pořádná hora? Tak proč tak ten se naříkáš, povídá Amálka. Medvěd žaluje. Strašně mě, Amálko, trápí blecho. A zrovna po ní jede nosem i prackami. Jenže nos je veliký a pracka je veliká a maličká blecha vždycky uklouzne. Počkej, já to zkusím sama, řekla Amálka. Medvěd si klekl na koleno, aby dosáhla. Amálka si utrhla bylinu vejhoňku a roztřásla ji medvědovi do kožichu. Vejhoňkový prášek pošimral blechu pod paždičkem. Vypískla ihihi a skákala pryč přes paseku, jako když střílí brokem.
2: No, a teď zas já tobě, povídá Amálce medvěd.
0: Odvedl ji pod borovici, kde měl hnízdo veverčák Pizi Zubka a řekl,
2: pořídím to na dvakrát.
0: Nejdřív zatřásl z borovicí jemně, jen co by střásl oříškového panáčka Amálce do náručem.
2: Potom zatřásl celou medvědí silou. Sesypali se šišky a za nimi pizí zubka. Metl si to přes paseku za blechou. Medvěd zadupal a šel po svém medvědím. Ohříškový panáček rozhodil hrst ořechů a pak si s Amálkou kutáleli.

0: pojď si se mnou hrát. Pojď si hrát s Piggym.
1: Na Krkonošských horách vládne od nepaměti Krakonoš a pod horami se vystřídalo pánů, že by je nespočítal. A co lidi pamatují, nejhorší byl Trautenberg. Pro krejcar by hnal blechu na Sněžku a čert by u něho službu nevydržel. A tak není divu, že Anče, Kuba i Hajny, kteří milost pánovo krobiánství snášeli pěkných pár zim, měli toho akorát dost. A když jim Krakonoš nabídl přebejvání, srovnali skromný majeteček na dva trakaře a do třech nůší a s pánem Bohem. Když dojeli, kam jim byl Krakonoš poručil, vykřikla Anče. Kubo, štípni mě, jestli se mi to nezdá. Nezdálo. Uprostřed palouku stála chaloupka, jako malovaná, a ve dveřích je vítá sám Krakonoš. Jemnost, pane Krakonoši, to si snad ani nezasloužíme, vzliká Anče a slzy jí tečou jako dva horské pramínky.
2: No tak, Anče, zlobí se na oko Krakonoš. Kropíš a ještě si ani nezasela. Tady máš pytlík semínek, abys nemusela běhat pro koření po horách. A hleď, ať přijdou do země, než sejde rosa. To se jim nejlíp klíčí. Poradil ještě a byl pryč. Anče, Kuba a Hajný překročili práh nové chalupy a byli by se z ní těšili a radovali do večera, kdyby Anče nevzala komando.
3: Kubo, Hajnej, nanoste všechno dovnitř, já jdu na ty semínka.
1: Vytlačila v záhonku kolíkem důlky, do každého nasypala semínek po hrstičce, to aby jim nebylo pod zemí smutno, pokropila je vodou ze studánky a mějte se k světu. A pak už pospíchala dohlížet na to veliké stěhování. Slunce ještě nezapadlo, když věšela poslední záclonku a přišlo jí podívat se z okna. Očím nevěřila. Záhon, do kterého ráno zasadila semínka, byl teď samý květ a tisíc vůní.
3: Kubo, Hajnej, pojďte sem, volala Anče. Kdo to kdy viděl, aby v jednom dni něco vyrostlo, natož vykvetlo?
1: Nepřestávala se divit Anče.
2: To je proti lidskému rozumu, mudroval Hajný, ale Kuba řekl, že semínka byla od Krakonoše a co je od Krakonoše, nedá se měřit žádným rozumem.
1: Anče utrhla od každého koření po květu, hodila do hrnce a kdyby vůně uměly zpívat, zněly by nad Plotnou kůry andělské. Druhý den, sotva slunce vstalo, přiběhl Hajný do sednice a volá,
3: lidičky, já vám měl krásný sen. Tadyhle v prostředku stála kolíbka a v ní kluk jako buk.
1: Než se Anče stačila začervenat, zaburácel od hor Krakonošův hlas.
2: Co se zdá první noc, to se taky splní.
1: Splní, splní, opakovala vesele ozvěna. Zatímco Anče, Kuba a Hajný šťastně a spokojeně hospodařili ve své chaloupce, žil Trautenberg sám jako jezevec. Děně ho vystřídalo, že by je nespočítal, ale žádný se mu nezavděčil.
2: Že by však pro Anče, Kubu a Hajného vzkázal, kdepak, pýcha mu nedovolila. Kdo ví, jak by to s ním dopadlo, kdyby ho jednou po ránu první květnovou neděli neprobudil křik.
3: Máme kluka, máme kluka, kluka, kluka.
1: To ozvěna roznášela Kubovu radost od hory k hoře. Trautenberg se vyhrabal z postele a s funěním a hekáním se vydal na cestu, kterou mu utekla ta Himlaudo nevděčná čelátka. Hajný zrovna nesl pro malého kolíbku, co mu ze dřeva vyřezal, když tu vidí od zdola k chaloupce supe Trautenberg. Ale je to vůbec on? Kabát na něm visí jako na strašáku, tvář má propadlou. A než se Hajný rozmyslí, jestli je to Trautenberg nebo jeho duch, ozve se na celý hory.
3: Himlaudon donrvrtrkrucajs element, co na mě takový ráš?
1: Je to milost, pán, oddechl si Hajný. Kde pak by duch dovedl takhle sakrovat? A to už se Trautenberg žene rovnou do sednice.
2: Koukám, že vás přibylo, houkl místo křesťanského pozdravení.
1: Anče leknutím upustila pekáč a vykřikla. Milost, pane,
3: Co se vám stalo? Vždyť vy jste jen do truhly položit.
2: A Trautenberg hned. Já už ty truhle skoro ležím. Nikdo mi neposlouží. Hrníček vody nepodá.
1: Naříká slzu z okamačka a přitom pokukuje, co na to Anče. Ta duše soucitná už má oči na vodě a to se Kubovi pranic nelíbí. To víte, milost pane, zkouší zastavit Trautenbergovou brečavou notu. Lidi se sejdou a zase rozejdou.
2: No právě, obrací to Trautenberg, rozejdou a zase sejdou. Světničku máte u mě pořád, i toho klučinu bych ohlídal, na kolenou pohoupal, vemlouvá se hlasem andělským a kdyby chtěli, slíbil by jim Sněžku i s Krakonošem.
1: Mlčeli. Na jednu stranu jim bylo milost pána líto, ale zase jít ze svýho.
4: V Trautenbergovi zlost zrovna bublala, ale věděl, že s křikem nic nepořídí.
2: Vidím, že se z vás všechna outrpnost vytratila, zavzdychal. Ale jednou si vzpomenete, že jste nechali člověka v neštěstí.
1: Vyšel ze světnice a ploužil se cestou dolů, jako by to byla jeho poslední.
3: To už Anče nevydržela. Kubičku, zaprosila. Každý se někdy ocitne v úzkých. A když milost pán sám přišel...
2: No jak myslíš, zavrčel Kuba. Ale já se napřed poradím s Krakonošem.
1: Krakonoš Kubu vyslechl, ale radu mu nedal.
2: Milý Kubo, to si musíte rozhodnout sami. Já vás na opratí nedržím. A kam pak bych přišel, kdybych měl každého vodit za ručičku jako malou chasu?
1: Jak Kuba odešel, tak zase přišel. Večer seděli Anče, Kuba a Hajny kolem kolíbky a hlavy jim brněly ze samého přemýšlení. Rozum říkal, zůstaňte, kde jste. A cit zase, lidi si mají pomáhat. A protože měli srdce neokoralá a k lidem do kořán, srovnali skromný majeteček na dva trakaře a do třech nůší a s Bohem chaloupko, nebyla s nám souzená. Cesta jim byla dlouhá. To vždycky, když jde člověk nerad. Ale někdy musí, aby si jednou nevyčítal, že nechal druhého v nouzi bez pomoci.
5: Povídám pohádku pro kluky Třeštidla a pro holčičky Mazlíčky a bude zdaleka až ze dna moře. Právě na mořském dně bydlí velryba. Má tam svůj dům a celé své hospodářství. Na dvorku chová kraby a hvězdice, v ohradě mořské koníky a na kamenech pod skálou škeble. Je to pěkně nezvedená cházka, se kterou mám jen starosti, říká o nich velryba. Kraby pořád lezou, kam nemají, a ještě pospátku. Hvězdice by se jenom toulaly a vůbec jsou lehkomyslné, navíc jim to moc mluví. Mořští koníci jsou zas příliš hluční a bujní. Jenu, abych je všechny neustále hlídala, tedy až na škeble. Ty jsou má radost, moje zlatíčka. Jak jeden dlouhý sedí si na kamenech pod skálou jako přilepené a přitom ani nepípnou. Čas od času musí velryba odejít z domu, vyplout nahoru na mořskou hladinu, trochu se nadechnout, jak říká, a kouknout na lidi. Jednou se tedy zase chystala na výlet a přikazovala své havěti. Buďte tu hodní, hlavně sem nepouštějte sepí, protože ona vždycky všude maluje svým černým inkoustem, až nám zakalí vodu. Doplnili za velrybu kraby. Správně, a vy, hvězdice, vymějte rozum a nešplhejte na oblohu. Hvězdy z vás stejně nebudou, doplnili hvězdice, které ty rady také znali nazpaměť. Správně. A vy, mořští koníci, se pěkně paste a nedělejte žádné vylomeniny. Ať nezvíříte bahno, dořekli koníci. Tak hlavně, že všichni moc dobře víte, co máte dělat. Odsekla velryba a otočila se ke škeblím. Škeble, vy jediné máte rozum, dejte mi na ně na všechny pozor, ano? A jako obyčejně, škeble ani nepíply. Ano, všechny škeble svorně mlčely. Mlčení znamená souhlas, to se mi právě na škeblích líbí, že si nepotrpí na zbytečné řeči, jako někteří. Řekla velryba, vrhla významný pohled po ostatních, zavřela vodní vrátka a docela spokojeně si odplula. Sotva byla pryč, zelený mořský koník vypískl.
6: Mně se chce uspořádat závody mořských koníků. Voda je hladká, přímo láká, la, la, la, láká, láká.
5: Křičeli ostatní mořští koníci a začali poskakovat z nohy na nohu. Chutí v nich hrála každá žilka. Jen jedna vážná mořská paní koníková připomněla.
6: Pánové, víte, co řekla velryba? Žádné vylomeniny, nemá se vířit bahno.
7: Madám, vždyť velryba je pryč, vyprskl na to její soused. Nic se nedozví.
6: Dozví, nedozví, o to přece nejde. Chcete podvádět?
7: Nepřehánějte, řekl koník a vzdorně pohodil hlavou. Ale tak nějak šikovně, že se mu v ní v tu chvíli urodil nápad. Moc dobrý nápad. Až mu radostí z toho blízklo v očích a vesele prohlásil.
6: Tak se dovolíme, madam Škeblí, ty nás přece hlídají a když nebudou nic namítat...
7: Pak by to snad bylo něco jiného, kývla paní koníková.
5: Koník hned utíká ke škeblím a povídá. Škeble, škeble, voda je hladká, přímo láká, hej, slyšíte? Smíme si trochu zazávodit, ano, ano. Všechny škeble svorně mlčí.
6: Mlčení znamená souhlas, říkala to i velryba.
5: Zvolal koník a 10 nejdychtivějších závodníků se už staví do řady.
6: Tak pozor, velí koník. Běží se od sasanek ke korálům, ke startu připravit. Pozor, teď.
5: Ale ouvej, v cíli je pěkná mela. Zdá se, že tam doběhli všichni závodníci najednou. Tak kdo zvítězil? Všichni tvrdí, že právě on, červený, zelený i žlutý mořský koník.
6: Ať to rozsoudí škeble, ty nás přece hlídají.
5: Napadlo kohosi a všichni koníci pokřikují.
6: Škeble, škeble, kdo zvítězil? Já, vidíte, že já, ano.
5: A škeble mlčí.
6: Když s nimi není řeč, musíme běžet znova, rozhodl žlutý koník a už se všichni řadí u sasanek. Hyb, hyb, hurá, hyb, hyb, hurá, je slyšet ze všech stran.
5: Ale v tom do dráhy vplula velryba, zablízkla očima a zvolala.
6: Co to tu vyvádíte?
7: My nic, my se přece hezky paseme,
5: odpověděli koníci, i když někteří sotva popadali dech, oči jim svítily a hřívy měly rozcuchané.
6: To se mi vůbec nezdá, bahno je zvířené, voda zakalená,
5: rozhlížela se velryba.
6: No, paseme se a možná přitom tak trochu tancujeme, lžou dál koníci.
5: To se mi ale vůbec nezdá. Dvorek je plný kalů.
6: Protože jsem připlula chobotnice a malovala do vody svým černým inkoustem, tvrdili koníci. Velryba se otočila ke škeblím.
5: Opravdu tady byla chobotnice, ano?
6: A všechny škeble svorně mlčí. Mlčení znamená souhlas, že?
5: Zachichotal se žlutý koník. Ale velryba se zamračila, jako by se jí to tentokrát nezdálo. A znovu se ptá škeblí naléhavě a důrazně. Opravdu to byla chobotnice? Ano. A všechny škeble svorně mlčí.
6: Ale teď už to velrybu rozčílilo.
5: Ach, vy škeble, snad by vás neubilo, kdybyste sem tam utrousili slovíčko. Co z toho máte, že sedíte pořád jako přilepené a jak živ ani nepípnete?
6: Ale všechny škeble svorně mlčely a tak se velryba pravdu nikdy nedozvěděla, protože tentokrát zmlkli i moští koníci.

0: to je?
1: To je váš kluk, pane Lotrančo.
0: Morce z Hadry, to jsou události. Člověk se plahočí, tu obživu zhání, na dítě nemá čas a najednou mu to takhle vyroste. A mně bylo divný, že tady nevisejí pleny.
2: Takhle přerostlý dítě vám do žádné školy nevemou.
0: A to bychom se na to podívali, jestli vemou nebo ne. Chceš do školy?
2: Teď ani neví, co to je. Celý dny kouká do nebe a pase kozy. Akorát v zimě si prohlíží ty obrázkový knížky. No co jste ukradl tomu kupci z Vimperka?
0: Vykoupat, odvšivit, učesat, oblíct. Ráno půjde do školy. Tu nejlepší školu dám.
3: Správně.
0: Protože na to má.
3: Správně.
4: Dáme klukovi školy, ať co stojí cokoliv.
5: Nešetříme na chlapci.

0: učí se francouzsky, bude nosit licousky. Naučí se mluvnici,
1: všechny všečky pravíči.
0: Naučí se německy, řekne trochu nenecky.
1: Když bude mluvit plynně,

0: Daleko, předaleko, v zemi horké jako plotna, za pouští písečnou u moře Sargasového, je sultánství Solimánské. Tam vládne sultán Solimán. Má velké břicho a velké starosti se svou jedinou dcerou, krásnou, ale nemocnou princeznou Zubejdou.
1: Piggy má pro tebe spoustu pohádek a písniček.
2: Nezapomněli jste, o čem byla řeč? Že jsem přišel k Mánice na návštěvu a taťula s bábinkou si umanuli, že nás laskavě poučí, jak se chovat, nechovat, zachovat, schovat je? No to ne, zkrátka o abecedě slušného chování. Viď, Máni?
3: No, je to hrůza.
4: Cože?
3: No, jak málo toho víme, pane Spejble.
5: Ale když už jste začali o té návštěvě, věnujeme jí 7. radu.
3: Ať jsi hostitel či host,
2: pamatuj na zdvořilost.
5: Začíná to už zvoněním.
3: U dveří.
4: Kde jinde?
3: Taky mi můžeš zvonit v uchu.
4: Děti.
5: I když se třeba zrovna chystáme do divadla, neřeknu, koho to sem čerti nesou.
2: Neboť Mánička by se hned mezi dveřmi zeptala. Jej, Dananky, pane Spejble, kolik čertů vás přineslo?
3: Tedy tak nevychovaná nejsem, víš. Řekla bych hezky slušně. Dobrý den, pane Spejble, vy jste nám tu právě chyběl.
6: Návštěvu přece nemůžeš tak urazit, Máničko.
3: Jo, a přijdu kvůli ní o divadlo. Akorát.
5: Ale nepřijdeš. Slušně vychovaný návštěvník se omluví, že přišel nečekaně a zeptá se, jestli nepřišel nevhod.
3: Ale co, když není slušně vychovaný? Aha, a nezeptá se. Aha.
5: No tak se mu omluvím já.
3: Že není slušně vychovaný?
5: Ne, že se mu nemohu věnovat a pozvu ho na jindy. Vždycky to jde slušně. Když nikam nejdeme...
2: Tak jste doma.
5: No jistě. Ale zůstaneme...
2: Doma i dál.
5: Ano, ale v čem?
2: Asi v pokoji. Ale... Návštěvu přece nepotáhnete do koupelny a nestrčíte ji pod sprchu.
5: Zůstaneme v domácím úboru. Kvůli návštěvě se nepřevlékáme.
6: Ano, když to pozvanou návštěvu přijímáme v jakém úboru?
3: Joj, Dananky, spodním.
2: Prosím tě, sportovním.
6: No, no, vezmej si plavky a ploutve.
3: No, a návštěva si tě plete s rybou, že ano?
6: Ano, chtěl jsem říct v úboru společenském přece. Hosta ti mi přijde jako strašák do zelí.
5: Pokud se host v našem bytě nevyzná, buď ho zavedu...
3: Do cizího bytu.
5: Do pokoje sama. A nebo
2: Na povidla do špíže.
5: Ne, napovím pohybem ruky, do kterých dveří má vejít. A v pokoji hosta zaprvé posadím.
2: On si neumí sám sednout? Ha, to máte pěkné hosty.
5: To znamená, že mu nabídnu nejpohodlnější místo. A za druhé...
3: Mu nabídnu pohoštění.
5: Hned po příchodu, aby si myslel, že ho máš za hladovce. Za druhé se s hostem bavíš.
2: Ano, můžeme se koukat na televizi.
6: Jo, a nevadí ti, že hosti třeba něco povídá?
2: To mi tedy vadí, tati.
6: Takže televizi co?
2: Pustím víc nahlas, aby ho překřičela.
6: Neotvíráš, šmankote. Přišel navštívit tebe a ne televizi.
2: Ale tati...
6: Což neznamená, že budeš mlít pusou sám a jeho nepustíš ke slovu.
5: Ano. Mnoho nemluvíš a spíš...
2: Já když spím, tak nemluvím vůbec.
5: Ale neříkám, že usneš, ale spíš...
2: Nevím jak vy, ale já musím usnout, abych spal.
5: Horvinku, mnoho nemluvíš, spíš nasloucháš hostovi.
6: Přitom nezýváš, nekoukáš, kde co lítá. Hostovi se musí dostat...
3: Pohoštění.
6: Plné pozornosti. S tím tvým pohoštěním pořád. Nepřišel se nadlábnout, že ano?
5: Ano. Nejvíš mu po chvilce nabídneš malé občerstvení.
2: Povidla.
3: Náhodou ne. Třeba na něj pootevřu okno.
5: No, to by snad nestačilo, Máničko.
3: Aha, no tak otevřu okno do kořán.
2: Pane jo, už vidím, jak se hosti tlačí u vašich dveří, Máni.
3: K nám.
2: Ne, kde pak, od vás.
3: ono taky záleží na hostovi, víš?
5: Ano, i host musí dodržovat určitá pravidla, že?
6: Ano, a prvním je dodržet domluvenou dobu návštěvy, ano. Jinak se musí včas omluvit. Jaký důvod může být omluvou, Hurvínku? No, třeba nemoc, že ano?
2: Nebo onemocnění.
5: Ale no to je přece totéž. Řekni nějaký jiný důvod.
2: Choroba.
5: Něco úplně jiného, nevíš?
2: Jasně, že vím. Úplně jiná choroba.
6: No to je pořád dokola. No. Ale nějaká nečekaná povinnost.
5: Ano.
6: Třeba. Ovšem, když pozvaný na návštěvu zapomene, je to...
2: Zapomnětlivost.
6: Ne, je to známka...
3: Sklerózy, že ano.
6: Naprosté nevychovanosti, Máničko. Naopak slušnost je přinést drobnou pozornost. Například, květák.
5: Ale...
6: Květiny, šmangoté, které ovšem napřed vybalí z papíru.
5: Také musí vědět, kdy se má zvednout.
2: A zbytek návštěvy prostojí.
5: Ale ne k odchodu. Při loučení poděkuje za příjemné chvíle a ne za pohoštění, protože...
2: To stejně nestálo za řeč.
5: Ne, protože se nepřišel najíst.
6: Ale o jídle bude řeč teď.
7: Ty lenochu jeden, to víš, že tě zaměstnáme, volali včely. Aspoň pořádek bys tu mohl dělat. Zavedli ho ke bráně úlu, do ruky mu dali kartáč a lopatku. Budeš oprašovat všechny včely, které přiletí zvenku. No práce bylo dost. Včela za včelou přilétávali, každá měla na sobě tolik žlutého prachu, že se sotva hýbala. A pytlík z nich za chvíli skartáčoval plný kbelík pilu. Také byste se nemuseli v každém květu motat, jen se darmo zamažete, ručel a spěchal s kbelíkem zevrat, aby skartáčovaný pil vyhodil na smetiště. Jedeš, strhli ho včely ještě včas zpátky, my se s tím sbíráme a ty to chceš vyhazovat, vždyť u nás se z toho peče cukroví. No to ovšem pytlík nevěděl. Tak, aby se o tom přesvědčil, dovolili mu včeli příští den také se podívat do kuchyně, jak se to cukroví peče. Ach, to bylo sladkostí. Jedny včely přinášely kádě čistého medu, druhé do toho sypali kbelíčky pilu, třetí z toho míchali těsto a čtvrté z toho těsta dělali rohlíčky, koláčky, bochánky, piškotky a všechno se to peklo pro malá včelí miminka. Chceš s námi? Můžeš se podívat, jak jim budeme dávat papáníčko, zvali ho. No podívaná stála na mou věru za to. Kam ses ohlédl, byla komůrka vedle komůrky, tisíce komůrek natlačených na sebe až růza a ve všech byli červíčci, včelí miminka. Dělnice chodili s plnými koši a cpali červíčky sladkostmi. Některá miminka byla tak malinká, sotva vylíhlá, červíčci jako malé puntíčky. Těm dávali včeli kašičku a utírali jim tvářičku. Větším dávali preclíčky a kolečka do pusinky a těm dorostlým strčili prostě do ruky kornoutek. Na, už si veliký klacek, obsluž se sám. A dorostlý červíček spapal cukroví i s kornoutkem, protože i ten byl z medového papíru. Některá miminka byla už tak veliká, že musela přestat papat, jinak by přerostla přes komůrku ven. No, pak se to muselo dělat takhle. To si vždy k takovému tlustouškovi sedla nějaká včela, na papance uspala, potom dvířka jeho komůrky zavřela a zalepila voskem. A až se za čas miminko probudí, nebude to už červíček, ale hotová včela. A tak přicházejí všechny včely na svět. Náhle však ustaly včely v krmení a tichounce štuchli do pytlíka. Koukej, támhle, královna. Pytlík viděl nejprve jen veliký schon a chvat. To byly královniny strážkyně, služky, kuchařky a komorné. A teprve po chvíli spatřil, že uprostřed toho šumu je jedna včela větší než všechny ostatní. A to byla královna. Byla v nejpilnější práci, v nejvznešenější práci úlu, ve které se královna nikdy nezastaví. Ona totiž nedělá nic jiného, jen chodí od jedné komůrky ke druhé a snáší do každé prázdné komůrky jedno vajíčko. Dnes, zítra, pozítří, každý den. A když jich, prosím vás, má snést takhle třeba 50 tisíc za rok, tak to je, panečku, práce. Vždyť nemá nikdy na jídlo. Zatímco jde od komůrky ke komůrce a do každé klade jedno včelí vajíčko, kuchařky jí podá

0: šupina chybí. Zkusil to znovu, ale darmo nadarmo byla pryč. Co teď? Říkal si ustaraně. Snad jsem ji někde ztratil. Jezdil jsem a tam po rybníce, mohl si oči vykoukat a po stříbrné šupině ani vidu, ani slechu. Vyptával se raků, žab a potápníků, ale všichni vrtěli zamítavě hlavou. Nikdo o ní nevěděl. Slunce už dávno přešlo oblohu. Zapadlo v dálce do lesů a nad rybníkem se stmívalo. Hladina potemněla, rákosí tiše šumělo a celý kraj se chystal ke spánku. Kapr Stříbrňák byl nešťastný. Bloudil marně rybníkem, hledal a hledal, ale kde nic tu nic. Tma houstla a houstla, noc kvapem zrála, černá jako saze už se zdála. Bylo vidět čím dál míň, voda zmodrala na inkoust a kapra bolely ploutve. Oči mu vypovídali službu. Najednou slyší, jak na něj volá zelená váška.
1: Kapře Stříbrňáku, podívej!
0: A ukazuje nahoru k obloze. Kapr vykoukl z rybníka a šťastně polkl. Na černém nebi svítila stříbrná šupina. Kolem ní blikaly malé hvězdičky. To jsem rád, že už vím, kde je, řekl kapr. Bude mě chybět, ale aspoň posvítí v noci všem, kteří ještě nespí. Vypustil vzhůru k hladině pár bublin velkých jako jarní duhové skleněnky, zavřel ospalé oči a pomalu se potápěl do snu. A zatímco spal, plul po nebi měsíc jako stříbrná kapří šupina.

Zlatá studánka. Marta byla ještě dítě, když osiřela. Měla jen starého dědečka a ten se živil tím, že dělal košíky, jež prodával.

jestli ji nechytí hajný, když se v noci vracela s roštím. Bída na ně dolehla, když se dědeček roznemohl. Nebylo proutí. Marta se nemohla na dlouhou dobu vzdálit a proto musela pro ně do panského lesa. Aby jí hajný nedopadl, nařezala ho nade vsí, ale šla proti proudu potoku výše do hor, kam předtím nikdy nepřicházela. Bylo všude dost krásného proutí, ale dech se v ní zatajil, když přišla ke studánce, z níž vyvěral potok. Krásné, zlaté pruty rostly tam ze země. Nařezala jich, co jen nejvíc mohla unést, a spěchala domů. Vypravovala dědečkovi, jaké měla štěstí. Zdálo se, že je mu lépe. Slezl z postele a třeba ještě sláb, začal plést. Nedělal hrubý koš, ale zrovna nábožně splétal pěkné, ozdobné košíky. Marta šla s nimi za týden do města na knížecí zámek a dostala tolik peněz, že bylo po bídě. Hned druhého dne se vydala znovu za proutím. Třeba, že dědeček říkal, aby nechodila, že zatím není potřebí. Dobře celou cestu podle potoka prohlížela vrby a poznala, že to krásné zlaté proutí roste jen u studánky. Opatrně uřezávala nejkrásnější pruty. Lákaly jí zejména pruty nakloněné nad vodou. Na nebezpečí nepomyslila. Domnívala se, že je studánka jako studánka a vody, že v ní není víc než po kolena. Naklonila se, aby uřízla krásný dlouhý prut. Půda se pod ní probořila. Spadla do vody a voda se za ní zavřela. Dědeček vnučku marně vyhlížel. Nepřišla na večer, čekal jí v noci, ale Marta se neobjevila. Bylo ráno a když vyšel na zábraží, našel tam hromadu krásného zlatého proutí. Myslil, že někam odběhla, i zanesl pruty do světnice. Bylo jich mnoho, takže s nich mohl dlouho pracovat. Když se ani před polednem nevracela, vyšel ven a ptal se lidí. Nikdo ji neviděl. Ptal se i hajných, ale ani ti ji neviděli. Vydal se do hor podle potoka, jak mu Marta vyprávěla, ale ani studánku, ani Martu nenašel. Proutí ho sice uchránilo od bídy, neboť košíky z něho upletené draho prodával a proutí neubývalo, ale bylo mu smutno a na Martu nemohl zapomenout.

0: Marta v prvním leknutí cítila jen, že ji něčí ruka táhne dolů. Když opět otevřela oči, viděla, že je ve veliké světnici. Měla kamennou podezdívku a na té kol dokola byly poklopené hrnečky. Tady ti vedu pomocnici, řekl zelený mužík k ženě, která stála před pecí. Marta poznala, že se stala služkou u vodníka. Dala se do hořkého pláče. Nepláč. Bylo by ti milejší, abych tě utopil? Odsloužíš si 7 let a budeš-li řádně sloužit, můžeš se vrátit na zem nebo se stát vodní ženkou.
1: 7 let. Co si zatím dědeček počne?
0: Nebude mu zlé. Zanesu mu proutí, které jsi nařezala, a tomu přinese štěstí. Jen nepomysli utéct si, zle by se dařilo tobě i jemu. Ještě téže noci donesl opravdu proutí na zápraží k chalupě. Jak víme, dědeček je našel. V celku měla Marta s vodníkem

0: Jen málo co dělat. Býval většinou mimo domov. Často ani doma nespával. Když se někdy vrátil, přibyl obyčejně jeden dnem vzhůru obrácený hrneček na výstupek zdi ve světnici. Za to jeho žena byla doma skoro pořád. Měla malou dcerku, již se stále zaměstnávala. Skoro celý úklid zůstal proto Martě. Hned prvního dne jí Vodníková přikázala, aby se neodvážila obracet hrnečky. Také nesměla vyhazovat smetí. Musela je ukládat na hromádku. Život pod vodou byl jednotvárný. Den jak den stejný, ani slunce sem nepronikalo. Jen malý kahanec osvětloval jizbu. Její paní byla žena drsná, ale ne zlá. Když dítě usnulo, ráda si s Martou popovídala. Jednou se jí děvče ptalo, co je v těch překlopených hrnečcích.
1: Duše lidí, které můj muž utopil.
0: A proč je nepustíte k nebi? U nás, když někdo umře, otevřeme okno, aby duše mohla uletět. Ty půjdou k nebi teprve, až také náš osud bude vyplněn a my se budeme moci vrátit tam, odkud jsme vyšli. Vy jste nebývali vždycky ve vodě?
1: Pokud já pamatuju, vždycky.
0: Ale moje babička vypravovávala, že před dávnými časy žili naši předkové vesele na povrchu země, ve vzduchu a i na zemi. Ale nastaly zlé časy. Přišly mocnější bytosti, vzali nám zem a zatlačili nás na dno vod. Tady žijeme bezpečně. Sem jejich moc nesahá. Ale přijde den, kdy naše děti opanují zase, co naši otcové ztratili. Vodníková umlkla a Marta se neodvážila víc ptát. Dítě se počalo budit a Vodníková spustila skuhravou píseň, aby je ukonejšila. Když někdy, a to bylo zřídka, kdy odcházela někam na návštěvu, brávala na sebe žabí kůži. Marta dělala, jako když si toho nevšímá, ale zatím bedlivě pozorovala, kam ji uklízí, nebo odkud ji bere. Dávala ji všelikams, ale nejčastěji na dno veliké truhly plné pentliček a prádla. Jsou zlé časy, říkávala Vodníková. Ještě za mého mládí bývalo jinak. Nebylo potoku, rybníku, studně, natož řeky, bez vodníka. Teď široko daleko nenajdeš druhého. Jsou rozprchlí po horách, po samotách a od jednoho k druhému příliš daleko. A čím to, že se tak rozprchli? Přibývá lidí a nejvíc těch zlých. Naše děti hynou, staří umírají, mladých není a tak pomalu vymíráme. Vodníková zesmutněla. Měla jsem 3 děti. To jsme žili ještě v kraji a přišla jsem o ně. Nejstarší se zapletlo do mlýnských kol a zhynulo. Pochovali jsme je v tůni mezi lekníny. Druhý jezdil pro zábavu na štice a rozbil si hlavu o lávku, kterou tam lidé zřídili. Leží pod vrbou u té lávky. Třetí, byla to dcerka, chytili do sítí rybáři. Divili se, jaká je to ryba. Báli se jí. A zanesli ji do kostela. Pokropili ji svěcenou vodou. A zemřela. Nevíme ani, kde leží. Můj muž zuřil. Tady pod těmi hrnky jsou duše mlynáře, těch, kdo zřídili lávku a všech těch rybářů. Ale co je všechno platno? Děti nám to nevrátilo. Pak jsme se odstěhovali sem do hory. Na stará kolena mám jedno dítě, slabé a neduživé. Dožije-li, bude samo za nás 2. Zemřeli dřív, bude zase méně o 1 rodinu. Jednou přišel vodník na kvap domů. Ženo, chystej povřísla, musím na žně. Vodníková otevřela velkou truhlu a vybírala barevné pentličky jednu za druhou a šňůry krásných perel. Když vodník odešel, zeptala se Marta, jaké budou žně.
1: Bude velká voda a můj muž musí ve vsi utopit 12 lidí.
0: Děvče dobře vědělo, jak zle řádívá horská voda při povodni v dědině. Zachvěla se úzkostí o dědečka. I jejich chalupa byla od potoka nedaleko. Měla bych se dnes podívat dolů do řeky na návštěvu k švagrové. Dej dobrý pozor na dítě, řekla vodníková. Oblékla svoji žabí kůži a hup, zmizela ve vodě. Marta neměla stání. Byla odhodlána utéci za každou cenu, aby zachránila lidi v dědině. Odklopila jeden hrneček a dušička v podobě bubliny vyplynula. Marta slyšela tichý dík. Pak už neváhala a odklopila všechny. Viděla, že není návratu, i kdyby jí to mělo stát život. Nebylo tu žabí kůže, a proto bez rozmýšlení otevřela dveře a dupnutím vyplynula k hladině. Měla čas. Za ní zahučelo, jak se do vodníkova příbytku hrnula voda. Těžko se dostala na sucho. Byla omámena slunečním světlem. Horská voda zaplavila již celé údolí. Jen chalupy trčely z ní a na střechách lidé zoufale lomili rukama. Co jí nohy stačily, ubíhala k dědině. Už zdaleka slyšela křik nějakého tonoucího dítěte. Ze vší síly vykřikla: hory, vody, moře, hoří! Jej, moje dítě schoří, zvolal vodník. Pustil svoji oběť a co nejrychleji plaval k hoře. Velká voda překvapila lidi v dědině. 12 jich nenašlo času, aby utekli. 12 jich mělo být vodníkovou obětí. Již červenou pentličkou škrtil první, když všechny zachránila Marta. Dostali se šťastně na sucho. Marta stála na břehu a rozhlížela se, kudy by se mohla dostat k chalupě. V tom vidí, jak se cosi zmítá ve vodě. Bez rozmýšlení skočila a vynesla na břeh vodníkovu dceru. Vodník přišel patrně pozdě. Voda ji zatím vzala a on ji cestou minul. Stála dlouho na břehu a čekala, uslyší-li hlas vodníka nebo jeho ženy. Neslyšela nic. Vzala dítě sebou a šla k dědečkovi do chalupy. Jak radostné bylo to shledání po létech. Když voda opadla, šla s dítětem do hory k zlaté studánce, ale té nebylo. Místo ní byl hluboký, suchý výmol. Vodník se vystěhoval. Jednou v noci se jí zdálo, že slyší výkřik vodníkovy ženy. Vyběhla s dítětem, aby je vrátila matce, ale nikoho neviděla. Volala, ale nebylo odpovědi. Proto si dítě nechala. Po jejich zelených očích ji nazvala Zelenočka.

0: Moja je mládě gorily nížiné. Bydlí v pražské zoologické zahradě. Ale nebojte se, není tam sama. Má přeci tátu Richarda, mámu Kidživu a tytu Šindu a ti si s ní celé dny hrají a dovádějí. Jenže co si budeme povídat, správného kamaráda ve svém věku by Moja měla moc ráda. Mohla by s ním totiž podnikat všechna ta dobrodružství a tajemné výpravy, po kterých touží. Jenže nikoho takového ještě nenašla. Ale všechno chce svůj čas. Třeba se jednou objeví. A kde je teď naše malá Moja? Aha, už ji vidím. Sedí v trávě, občas si utrhne stéblo z nějakého šťavnatého trsu trávy, strčí ho do pusy a zadumaně přežvikuje. Táta mi ráno řekl, že už zbývá jen takhle malinkatý kousek a budu mít moje první narozeniny. To už budu asi velká holka, přemýšlela si potichu Moja. A protože už se nemohla dočkat, až přijde její velká chvíle a čas se jí tak líně vlekl, rozhodla se, že si zahraje hru, koho mám nejradši. Tak teď mám určitě nejradši tátu, protože můj táta je ten nejsilnější a nejhodnější gorilí táta na světě. Hrajeme si a taky spolu soutěžíme. A tátovi vůbec nevadí, že prohrává, i když si myslím, že to někdy dělá schválně. Jako zrovna včera, kdy jsme se přetahovali o klacek. Máma s tetou fandili a hlasitě nás povzbuzovali. Bylo z toho po celém pavilonu takové halo, že se seběhli návštěvníci, ošetřovatelé i okolní zvířata. Táhala jsem, až mi nohy podklouzávaly. Funila jsem jako stará gorila, ale nepohnula jsem tou velkou větví, kterou táta držel jenom jednou rukou ani o malý kousek. Jenže potom se táta otočil, aby pozdravil pelikány, kteří se na nás také přišli podívat, a já jsem přetáhla klacek i tátu na svoji stranu. To bylo jásotu. Všichni volali, Moja je vítěz, Moja je nejsilnější gorila. Já jsem se radovala s nimi. Mezi námi vůbec nevím, jak jsem to dokázala. Vždyť táta je 20krát větší než já a jakou má sílu. Určitě mě nechal vyhrát, abych měla radost. A já měla velkou. Moja ležela v trávě, usmívala se a vzpomínala na zápolení s tátou. Ale pak se zarazila. Mamku mám taky ráda, to se ví, moc ráda. Každý večer, než jdu spát, mi probírá srst a mazlí se mnou. A já si ji pak můžu stolit do náručí a usnout. To je moc prýma. Jenže někdy máma udělá odpornou brčálovou polívku a nutí mě, abych ji snědla. Brr, fuj. I když jí nechci, tak vždycky říká, jes Mojo, ta je dobrá na růst kostí, na hyboučkou srst a malá ouška. Jo, jo, tohle já už přeci všechno vím, ale stejně mi nechutná. Je tak kyselá, že se mi po ní úplně stahují uši. Teta Šinda mi jednou říkala, že když tuhle polívku přestanu jíst, tak mi uši vyrostou až ke stropu. Tak to bych teda nechtěla, protože gorila s velkýma ušima, to už vůbec není žádná gorila. A je velká škoda, že proti tomu nemůže máma vařit nic jiného než tu brčálovou polívku. Ale já jsem na to stejně vyzrála. Vždycky, když nechám tuhle brčálnici nedojedenou, rychle běžím ke sklu pavilonu, kde se vidím jako v zrcadle. Z větví, co tam leží, si utrhnu ten nejmenší lístek a porovnávám si s ním obě ouška. Zatím byl naštěstí pořád větší než moje uši. A doufám, že to tak zůstane. Moja se převalila ze strany na stranu, aby se mohla lépe rozhlédnout, jestli kolem náhodou naroste nějaká pěkná pampeliška. Dostala na ní obrovskou chuť. O kus dál jich zahlédla celý trs. Chvíli přemýšlela, jestli to stojí za to se zvednout a ujít těch pár kroků, ale nakonec se rozhodla, že určitě ano, protože si přeci může lehnout i tam a bude mít spoustu pampelišek přímo u tlamičky. Jakmile se uvelebila, začala přemýšlet nad tetou Šindou. Šinda. Teta Šinda si pořád stěžuje, že je moc tlustá, ale opravdu nechápu, proč se tomu diví, když slupne, na co přijde. Tak třeba při svačině. Já, táta a máma většinou okusujeme z větviček stromů jenom nejjemnější lístečky. Ale teta zbaští všechny lístky, pak větvičky a nakonec ohlodá tlusté větve a ještě se rozčiluje, že k svačině má být přeci i ovoce. Teta je spokojená, až když dostane celou bednu jablek jen pro sebe. To si k ní pak sedne a každé jablíčko si pěkně nadhodí a chytne ho rovnou do pusy.
1: ani ohryzek nezůstane.
0: To mně stačí na svačinu třeba jenom jedno jablko. A ohryzek si nechávám. Hraju si s ním a když je potřeba, schovávám ho pro tetu. To je potřeba dost často, protože teta hrozně zlobí. Pořád mě pošťuchuje a dělá si ze mě šašky. Když jí dám ohryzek, nechá mě chvíli na pokoji a já mám čas utéct a schovat se jí někam, kde mě nenajde. Myslím, že teta narušuje můj zdárný vývoj mláděte, o který se rodiče tolik snaží. Jakoby nestačilo, že jim promyšlené výchovné úsilí občas kazím já. Takhle ze mě nikdy pořádná gorila nevyroste. Je to tak. Tátu a mámu mám nejradši na světě, ale teta Šinda je tak zlobivá, že i když se moc snažím mít jí ráda, tak mi to nikdy vůbec nejde. Moja si uvědomila, že už si tu přemýšlí až moc dlouho a narozeniny by jí zatím mohly utéct. A tak se sebrala a vyběhla na kopec, odkud je nejlépe vidět na sluníčko, které určuje čas. To je teprve snídaně, podívala se Moja. Ach jo, já se těch narozenin snad nikdy nedočkám.
2: Pojď si se mnou hrát! Pojď si hrát s Piggym!
3: Zázračné zmizení. Paddington se hladově zadíval na dort. Je, vydechl udiveně. To je vážně pro mě? Hladově se zadíval na dort. Opravdu, to byl krásný dort. Jeden z nejhezčích, jaký se kdy paní Ptáčkové povedl. Navrch měl cukrovou polevu a náplň byla ze smetany a z pomerančové marmelády. Nahoře byla jedna svíčka a nápis Paddingtonovi. Všechno nejlepší k narozeninám od nás všech. Udělat narozeninovou oslavu napadlo paní Ptáčkovou. Paddington už u nich bydlel celé 2 měsíce. Nikdo, dokonce ani Paddington, přesně nevěděl, kolik mu vlastně je let. A tak se rozhodli začít od začátku a oslavit jeho první rok. Paddingtonovi se ten nápad tuze zamlouval, obzvlášť když mu prozradili, že medvědi mají narozeniny 2x do roka. Jedny v létě a jedny v zimě. Jako královna, řekla paní Ptáčková, takže si můžeš být jistý, že jsi velmi důležitý. Paddington si tím jistý byl. Dokonce se rovnou vydal za panem Pelichem, aby mu tu dobrou zprávu sdělil. Na pana Pelicha to udělalo dojem a měl radost, když ho Paddington pozval na oslavu. Málo kdy mě někdo někam zve, pane Fousku, řekl. Nevím, kdy jsem byl naposledy ve společnosti, budu se moc těšit. Nic víc neřekl. Ale druhý den ráno zastavila před domem Fouskových dodávka a doručila tajemně vypadající balíček od všech prodavačů z tržiště v ulici Portobello. Jsi ty to ale oblíbený medvěd, zvolala paní Fousková, když balíček otevřeli a podívali se, co je uvnitř. Krásný nový nákupní košík na kolečkách a se zvonkem na jedné straně, aby mohl Paddington zvonit, až bude přicházet. Paddington se podrbal na hlavě. Vůbec nevím, co dřív? Opatrně položil košík k ostatním dárkům. Budu muset napsat spoustu děkovných dopisů. Možná by bylo lepší nechat to na zítra, navrhla paní Fousková rychle. Kdykoliv totiž Paddington něco psal, podařilo se mu obvykle dostat víc inkoustu na sebe než na papír. A teď zrovna vypadal nezvykle upraveně, protože se den předtím důkladně vykoupal a tak by bylo škoda to zkazit. Paddington se zatvářil zklamaně. Psal dopisy rád. Možná bych mohl paní Ptáčkové pomoci v kuchyni, zadoufal. Popravdě řečeno, vykoukla paní Ptáčková z kuchyně, právě jsem všechno dodělala. Ale jestli chceš, můžeš vylízat misku. Na chvíle, kdy jí Paddington pomáhal v kuchyni, měla špatné vzpomínky. Ale nepředspi se, varovala ho, ať ti zbude místo na tohle. To byl okamžik, kdy Paddington poprvé spatřil svůj dort. Jeho oči byly i obvykle velké a kulaté, ale teď se tak zvětšily a zakulatily, že se paní Ptáčková začervenala pýchou. Výjimečné příležitosti vyžadují výjimečné věci, prohlásila a odběhla směrem k jídelně. Po zbytek dne honili Paddingtona z jedné části domu do druhé, aby nepřekážel při přípravě oslavy. Paní Fousková uklízela. Paní Ptáčková se oháněla v kuchyni. Jonatán a Juditka chystali výzdobu. Všichni měli něco na práci, kromě Paddingtona. Myslel jsem si, že jsou to moje narozeniny, zamručil, když ho už po páté vyhnali do salonu, poté co v kuchyni vysypal na podlahu krabici kuliček. To jsou, zlatíčko, uklidňovala ho paní Fousková nervózně, ale tvůj úkol přijde na řadu až později. Začínala litovat, že předtím řekli, že mají medvědi ročně dvoje narozeniny. Už teď se děsila těch příštích. Co kdybys vyhlížel z okna pošťáka? Navrhla a zvedla ho na parapet. Jenže to se Paddingtonovi moc nezamlouvalo. A nebo, napadlo ji, by si mohl nacvičit nějaké kouzelnické triky na večer. Paddington totiž mimo jiné od Fouskových dostal kouzelnickou sadu. Byla z obchodního domu Barkridge a byla docela drahá. Patřil k ní speciální kouzelnický stolek, velká tajemná truhla, ve které věci mizely, když jste postupovali podle návodu, kouzelnická hůlka a balíček karet. Paddington to všechno vysypal na podlahu, sedl si doprostřed a začal studovat návod. Seděl tam dlouho, pečlivě zkoumal obrázky a nákresy a všechno si pročetl raději dvakrát, aby měl jistotu, že mu nic neuniklo. Čas od času si nepřítomně namáčel tlapku do sklenice marmelády. Pak si vzpomněl, že má vlastně narozeniny a že se chystá velká hostina. A tak vstál, postavil sklenici na kouzelnický stolek a teprve pak se vrátil ke studiu. První kapitola byla nazvána Kouzla. Bylo tam popsáno, jak mávat hůlkou a správně vyslovovat abrakadabra. Paddington se postavil a s knihou v jedné tlapce několikrát zamával hůlkou ve vzduchu. Také zkusil říci abrakadabra. Rozhlédl se kolem. Zdálo se, že se nic nestalo. Už to chtěl vyzkoušet znovu, když v tom mu málem vypadly oči z důlků. Sklenice marmelády, kterou před chvílí položil na kouzelnický stůl, byla pryč. Rychle prolistoval knihu. O mizení marmelády tam rozhodně nic nebylo. A co hůř, nebylo tam nic o tom, jak ji vrátit zpět. Paddington dospěl k názoru, že to musí být mimořádně silné kouzlo, když dokáže odčarovat celou sklenici marmelády. Chtěl vyběhnout z pokoje a oznámit to ostatním, ale pak si to rozmyslel. Bylo by to dobré kouzlo na večer, obzvlášť pokud by se mu přitom podařilo přesvědčit paní Ptáčkovou, ať mu dá ještě jednu marmeládu. Šel do kuchyně a několikrát na paní Ptáčkovou zamával hůlkou, aby měl jistotu. Já ti dám abrakadabra, vystrčila ho paní Ptáčková z kuchyně. A dej pozor, ať tím klackem někomu nevypíchneš oko. Paddington se vrátil do pracovny a zkusil říct kouzlo pospátku. Nic se nestalo. A tak si přečetl další kapitolu návodu. Jmenovala se Záhada zmizelého vejce. Myslela bych, že na to ani není potřeba knížka, prohlásila paní Ptáčková, když jim o tom Paddington u oběda vyprávěl. Do toho, jak hltáš jídlo, nikomu nic není. No, dokud neskoušíš někoho rozříznout vejpůl, tak mi to nevadí, prohlásil pan Fousek. Jen si dělám legraci, dodal spěšně, když se na něj Paddington zkoumavě zadíval. I přesto ale, když byli po obědě, odběhl si pan Fousek zamknout nářadí v dílně. U Paddingtona si jeden nemohl být ničím jistý. Shodou okolností se ale neměl čeho bát, protože Paddington měl bez tak dost starostí. Na večeři se sešla celá rodina a dokonce i pan Perich. Přišlo i pár dalších lidí, včetně Fouskovic souseda pana Hněvkovského. Poslední jmenovaný byl nejméně vítaným návštěvníkem. Jenom proto, že se nabízí večeře zadarmo, stěžovala si paní Ptáčková. Podle mě je to nechutné takhle trhat mladému medvědovi jídlo od pusy. Vždyť ho ani nikdo nezval. Musel by být hodně mazaný, aby se mu povedlo sebrat Paddingtonovi jídlo od pusy, zasmál se pan Fousek. Ale popravdě to je trochu nepříjemné, po všem, co jsme od něj v minulosti slyšeli. Navíc se ani neobtěžoval mu popřát hodně štěstí a zdraví. Pan Hněvkovský byl v sousedství proslulý svou lakotou a strkáním nosu do věcí, do kterých mu nic nebylo. Byl bez ustání rozmrzelý a nadával na každou drobnost, která se mu nezdála. Což zahrnovalo i Paddingtona a proto ho Fouskovi původně na oslavu nepozvali. Ale ani pan Hněvkovský si na večeři nemohl stěžovat. Všichni se shodli, že od obřího narozeninového dortu po poslední chlebíček s pomerančovou marmeládou to byla ta nejlepší narozeninová hostina na světě. Paddington měl tak plné břicho, že se sotva zvládl nadechnout natolik, aby sfoukl svíčku. Nakonec se mu to povedlo, ani si přitom neopálil fousky, a tak mu všichni, včetně pana Hněvkovského, zatleskali a popřáli mu všechno nejlepší.

Jak čert s člověkem zápasil. Byl jednou člověk chudobný, těžko se živil. Chaloupka za vsí, zedraná byla, vetchá, políčko na stráni jako dlaň. To byl jeho majetek. 5 dětí hladových krků po jídle volalo a žena utrápená neměla z čeho vařit. Často měli stravu takovou, tvrdého chleba kousek, v zubech vrzal a vodou zapíjeli. Jednou zase za dlouhý čas hrstku mouky matka někde dostala za práci, chtěla chléb upéci. Ale nebylo čím v peci zatopit. A tak se tatík sebral, že půjde do lesa nalámat suchých větví. Přijde do lesa, po stromech soušky vyhledává, v tom tu najednou stojí před ním čert. Ten chudobný člověk byl kurážný a nic se čerta nebál. A čert povídá, čemu ty člověče po stromech hledíš? Mladou lipku hledám, černý panáčku, co bych s ní líko sedřel. Upletu provaz, oko udělám a budu čerty chytat. Líčený provaz, dobrá věc, z takového se nedostanou. Toho se milý čert, hloupý byl dost, ulekl a hned tomu chudákovi povídá, nedělej nám toho, věru by nám zle bylo. Co ti dám, když nás necháš? A člověk mu na to, pytel peněz mi přines. Čert se ztratil, ale za chvíli tu byl s pytlem peněz. Dal ho člověku a pospíchal s radostí do pekla. Tam povídá čertům, bratři milí, vysvobodil já vás od nebezpečenství náramného. Ale když jim všecko vypověděl, jen se mu vysmáli. Jaký jsi hlupák, pytel peněz darmo dá. Teď půjdeš k tomu člověku, o peníze budete zápasit. Čert dal se na zemi. Člověka chudobného vyhledal a hned, že těch peněz bylo mnoho, aby spolu zápasili, kdo vyhraje, budou peníze jeho. Člověk liška počitá, hned byl svolný a povídá k čertovi, mám já dědouška, starouška, už je mu 99, když toho přemůžeš, platí, jako bys mne přemohl. A vedl čerta do lesa, mezi skály, kde měl medvěd brloch. Tož tam leží dědoušek, vidíš-li ho? Čert z kuráží šel k medvědovi, vzbudil ho a povídá, pojď, staroušku, budem zápasit. Ale medvěd hned tlapami čerta přitáhl, k sobě přitisknul, až kosti praštěly. Měl čert co dělat, aby se mu vydral a horem pádem rovnou do pekla. Nic s tím člověkem mít nechci. Dědouška má starouška 99letého a ten má síly hrůzu, co teprve vnuk. Ale čerti nedali jinak, než že musí ještě na zemi s člověkem se měřit. A tak šel čert ke člověku a že se budou předbíhat, který je rychlejší, toho budou peníze. Člověk šelma hned byl svolný a povídá, mám já synáčka, drobného chlapečka, ještě mu rok není. Předhoníš-li toho, platí, jako bys mne předhonil. A vedl čerta na kraj lesa ke křoví, kde měl zajíc lože.
Tož tam leží synáček, vidíš-li ho? Čert šel vzbudit zajíce, volá: Vstávej, chlapečku, budem se předbíhat. Ale zajíc nečekal, až se čert připraví, vyskočil z palechu a utíká. Čert za ním, stačit mu nemůže. V tom tu rokle, hluboká a srázná, na dně potok tekl. Zajíc skočil, čert za ním. Spadl čert do rokle, o kamení se potloukl, ve vodě se vykoupal. Leze celý zmlácený z potoka, kouká, ale zajíc už do vršku upaluje. A tak čert hned zpátky do pekla a povídá: Nic s tím člověkem mít nechci. Synáčka má, ročního chlapečka drobného, a ten jako vítr běží, což teprve tatík. Ale že čerti jinak nedali, ještě potřetí ten hloupý na zem musil s člověkem se měřit, kdo lépe pískat umí. Člověk hned byl svolný. Pískej, povídá čert. Ale člověk jemu: Jen ty začni, jak umíš. Čert pískne ponejprv, listí se stromů sletuje, pískne podruhé silněji, halusky padají, pískne potřetí, větve se lámou. Och, slabě ty pískáš, povídá člověk, až já zapísknu, stromy se budou kácet, ohluchneš. A čert prosil člověka, aby mu zavázal uši. Člověk s radostí šatem uši mu ovázal a také oči. Potom jednu tu větev ulomenou hodně silnou sebral. Písknul a čerta tím dřevem po hlavě uhodil. Vidíš, říkal jsem ti, že budou stromy padat. Písknul podruhé a zas čerta přes hlavu praštil, až se mu v očích zajiskřilo. A tu čert člověka prosil, aby už nepískal. Když ty třikrát, já také třikrát, povídá člověk. Písknul potřetí a vší silou čerta udeřil. Čert chudák honem obvazek strhl, ani se po vyvrácených stromech nedíval, rovnou do pekla. Člověku zůstal pytel peněz.

0: svý.
1: Joldo.
0: Co je?
1: Můžu už usnout, nebo budeš ještě zpívat?
0: Pro pána, já tu čista přehlédl, že už je ráno. Takže, Hurvínko, žádné spaní a šupej rychle z postele. Za chvíli začíná vyučování.
1: Já bych rád, taťulínku, ale co pak si do čista zapomněl?
0: Na co?
1: Strčil si mi pod paží teploměr a nařídil jsi mi, že si mám změřit teplotu.
0: No, protože jsi mi tvrdil, že nepůjdeš do školy, protože jsi nemocný.
1: No, tak vidíš.
0: Jenže taky jsem ti nařídil, že si máš s tím měřením pospíšit. Protože když ti nic nebude, tak šupej to, preč to pošupeš do školy.
1: Teď se měřím.
0: No tak se měř pořádně. Drž ten teploměr hezky pevně pod paží.
1: A kde jinde bych ho asi měl tak držet, co?
0: Co se směješ? Šmanko, ty chlapče, teplota se dá měřit i jinde než pod paží.
1: Kde? Jinde?
0: No to je různé.
1: Tak třeba, tati, třeba. Schválně, kde třeba?
0: No tak třeba v
1: tátí.
0: V puse. Třeba.
1: Nepovídej.
0: No jistě. Ha, ha, ha. Třeba v takové Anglii.
1: Jo.
0: Tam, když jsou lidé nemocní, tak jim pan doktor strčí teploměr do pusy.
1: A když jsou zdraví?
0: No tak jim ho zase vyndá, ne?
1: Páni, a to kdybych já byl Angličan, tak by mi ten doktor taky strčil teploměr do pusy?
0: No jistě, taky.
1: A co kdybych si zrovna pískal, he?
0: U doktora? No to bych ti dal.
1: Dobře, tak kdybych zrovna zíval?
0: Hej, to by ti spadl do krku.
1: Ale tam by se mi nevešel.
0: I vešel.
1: Nevešel. Určitě by mu koukala alespoň hlava.
0: Jaká hlava? Komu?
1: No doktorovi.
0: Prosím tě, proč by mu měla koukat hlava?
1: Kdyby mě přece spadl do krku ten doktor, jak jsem zíval.
0: Šmanku, te kluku nechápavá. Já nemyslel doktora, ale teploměr. Teploměr by ti tam spadl. Co pak máš tak velkou pusu, abys mohl spolknout doktora?
1: Nemám.
0: No tak, vidíš.
1: A co kdyby ho kousl?
0: Já ti dám kousat doktora.
1: Proč doktora? Teploměr, kdybych kousl a překousl.
0: To bys tomu dal. Teploměr je přece jedovatý.
1: A proč?
0: Protože má uvnitř rtuť. No, a ta je co?
1: A ta je co?
0: Ta je jedovatá. A kdybys do ní kousl, tak by ses otrávil.
1: No to bys mě teda otrávil.
0: Já ne, ale teploměr. Hele, a přestaň mě už otravovat s těma věčnýma otázkama. A raději se podívej, kolik jsi naměřil. A jestli nemáš teplotu, tak hajdi šupky do školy.
1: To nepůjde.
0: A proč by to nešlo?
1: Protože bych přišel pozdě. Vyučování právě začalo.
0: Jo, tak takhle to je. Zase se ti podařilo mě zdržet, co? Čvaňháš nesmysly a já bych psal další omluvenku, že ano? Jo, ještě teď, abych si vzpomněl, kam jsem dal tušku.
1: No to jsi mi strčil pod paží místo teploměru.
0: Tak prosím, mě na to neupozornil.
1: No, já myslel, že jsi to dělal schválně.
0: Jak schválně?
1: No, protože ten teploměr je jedovatý. A co, kdybych se otrávil? To bych pak nemohl jít do školy. A sám přece víš, že já do školy chodím tak,

0: má pro tebe spoustu pohádek a písniček.
1: Zlověstné úkazy. Ve stejnou chvíli stál profesor Kadeřábek u psacího stolu se sluchátkem v ruce a vypadal poněkud, slušně řečeno, zmateně. Právě se chystal zavolat své podnájemnici paní Květuši Voráčkové z přízemí, aby mu dneska ani zítra nic nenosila a vůbec až do odvolání, aby k němu nechodila. Paní Voráčková byla hodná a pořádná osoba, vdova, která mu občas uklidila, vyprala a každé odpoledne mu nosila něco od oběda, aby si to ohřál k večeři. Ale Hubert, ten její Bernardín Hubert, ten by tu při své zvědavé nátuře určitě lichožrou tam vyslídil. Teď je nejdůležitější všechno udržet v tajnosti, nikoho nevpustit za práh tohoto bytu, zamknout dveře, neotvírat okna, zatáhnout záclony. Tohle všechno si pan profesor říkal, ale zatím pořád držel v ruce sluchátko, z kterého před chvíli slyšel něco moc podivného. Ještě teď mu to bzučelo v hlavě, hlavně Pepu Padráta a Škrtiče Čanga. V noci vás čekám. Kdo to mluvil? A proč mluvil do jeho telefonu? Jeho uvažování přetrhl náhlý smích. To se zachechtal Tulamur junior, který ten hlas z telefonu taky slyšel a dokonce poznal. Lichožroutova dobrá nálada hned přivedla profesora na radostnější myšlenky. Asi se mi do sluchátka připletl zvuk z televize. Nějaký hloupý horor, řekl si. A pak už čile zalhal vdově Voráčkové, že ho přijela navštívit neprovdaná neteř z Podivína a že se u něho pár dnů zdrží a o všechno se postará. A co jídlo? Je tu v Praze cizí. Neví, kam má zajít, já vám alespoň přinesu nákup, starala se paní Květuš. Ne, děkuji, jste moc laskavá, ale když má milá neteř otevřela v kuchyni kufr, co byste řekla, že v něm bylo? Jitrnice, jelítka, půlka zabíjačky, paní Voráčková. Profesor Kadeřábek položil sluchátko a poskočil si jako mladík. Vždyť ho čekají krásné dny s lichožroutem, který, jak to vypadá, si už v teráriu zvykl a má výbornou náladu. Nejraději by se hned pustil do nových výzkumů. Musí vyzkoušet, jestli lichožrouti trvají pouze na jednom jediném tradičním druhu stravy. Co když je jejich jídelníček pestřejší? Co třeba kapesníky? Také se přece lidem ztrácejí. A byl původce těch ztrát někdy odhalen? Nikdy. Profesor René Kadeřábek kypěl štěstím a smělými vědeckými myšlenkami. Měl jich tolik, že nevěděl, co dřív. Vyfotit, blesklo mu hlavou, vyfotografovat z profilu, z anfasu, v klidu i v pohybu, všechno zaznamenat. Obrazová dokumentace přece v jeho díle Život lichožroutu trestu hodně chybí. Jedním skokem je u stolu a druhým u terária. V ruce drží digitální fotoaparát. Odstoupí dva kroky a hledá nejvhodnější úhel svého historického snímku. První člověk vstoupil na měsíc a první lichožrout za okamžik vstoupí do jeho fotoaparátu. Ano, lichožrout rozpřahuje ruce, hrdě se usmívá. Teď vykročil, profesor stiskl tlačítko, právě zachytil ten historický okamžik. Krůček pro lichožrouta, velký krok
2: pro lidstvo. Ale na displeji nic nebylo. Místo usměvavého lichožrouta tu zůstala jen rozmáznutá bílá šmouha. Ani při nejlepší vůli se v ní podoba Tullamora juniora nedala vytušit. Profesor Kadeřábek pohasl, ale nevzdával se. Zkusil to ještě několikrát, párkrát s bleskem, párkrát bez, z různých úhlů a z různých vzdáleností, jenže vždycky to dopadlo stejně. V hledáčku lichožrout přímo pouzoval, ale po stisknutí spouště aparát pokaždé zaznamenal jen jakýsi nezřetelný stín a bílou šmouhu. Jak je to možné? Najednou pocítil nepříjemné mrazení v zádech. Do dosud tak klidné pracovny vstoupilo něco zlověstného. Nejdřív ten hlas v telefonu a teď tohle. Profesor Kadeřábek uložil fotoaparát do horní zásuvky psacího stolu a z dolní zásuvky vytáhl viržinko. Zapálil si a přemýšlel. Ne, na přemýšlení není čas. Udusil viržinko v popelníku, vstal a začal jednat. Zamkl dveře a pro jistotu je ještě zatarasil botníkem. Zavřel okna, zatáhl záclony, vyvěsil telefon. Ze zdi sundal tenisovou raketu. Neměl ji v ruce od dob studií. Teď se mu bude hodit. Jeho údery do tenisové zdi bývaly proslulé. S raketou na klíně se profesor Kadeřábek posadil před terárium a čekal, i když nevěděl proč a na koho.
0: Pojď si se mnou hrát! Pojď si hrát s Piggym!
3: Slovenská pohádka Pecko v nebi. V jedné dědině žil člověk, o kterém říkali, že je sprostáček. Nebyl také nikdy ani dvě míle za pecí a proto mu říkali Pecko. Ubohý Pecko byl každému na posměch. Všechny kouty s ním vymetli, neboť kdekdo ho považoval za blázna, i když neublížil ani kuřeti. Jednou šel nebožák do kostela a tam slyší, kterak pan farář káže. Kdo kráčí cestou trnitou, přijde do nebe. Pecko, jakmile přišel domů, povídá matce. Matko, půjdu do nebe. Jen si jdi, já tě zdržovat nebudu. Odpověděla mu matka a hned upekla černou hnětenku na cestu, vecpala mu ji do torby a doprovodila ho až za ves. Pecko, pamětliv slov kněze, nešel cestou, kudy jiní šli, ale raději šel přes kamení, trní a bodláčí v pevné víře, že jde do nebe. Lidé se mu sice smáli, ale on jich nedbal. Chodil dlouho. Už byl rozedraný, unavený k smrti, ale do nebe dosud nepřišel. Až jednoho dne padl hladový a žíznivý u dveří jednoho kláštera. Vrátný ho našel a dovedl do kláštera. Tam mu dali jíst a pít a řekli mu, jestli chce zůstat, aby zůstal, že může u nich sloužit. Pecko chudinka, když viděl krásné místnosti kláštera a mnichy často se modlit, anebo v krásné zahradě se procházet, tak si myslil, že je v nebi, zvlášť když se mu dostalo lepší a hojnější stravy. neboť kdykoliv se mnichové najedli, dostal i on na svou misku, že jak těživ se neměl tak dobře, neboť doma mýval jenom suchý chleba. Jednou si zalezl se svou miskou do postranní chodby, kde visel starý dřevěný kříž s tělem ukřižovaného. Pecko si sedl k němu a dlouho se na ukřižovaného díval a potom pravil útrpně. Chudinko, jak ty jsi ale hubený, jsi tu přece v nebi, proč ti taky nedají najíst? Pojď a jez se mnou. A už přistrčil misku blíže k samotným ústům ukřižovaného a položil k ní i svoji lžíci, aby Kristu jako hostu dal přednost. A z kříže sehnul se Kristus a pojedl s ním. Od té doby Pecko vždy přisedl se svou miskou k ukřižovanému a dříve, než sám okusil, mu podal. Nikdo o tom nevěděl. Mnichové se chodili modlit do kostela a o prostáčka se nestarali. Jednoho dne hledal vrátný Pecka a tu ho našel sedět v oné chodbě pod starým křížem. Ale na kříži viděl zářícího Krista a slyšel, jak prostáčkovi povídá. Dnes ty budeš u mne na hostině. I běžel vrátný k převorovi a vypravoval mu, co viděl a slyšel. Ten pospíšil do chodby s mnichy, kteří hned prostáčka vzali mezi sebe a dovedli ho do nejpěknější světnice, kde na všechno se ho ptali. Když Pecko vše jim pověděl, poznali, že je člověk Bohu milý a že Bůh ho chce povolati k sobě. I připravili ho k smrti a ještě ten den prostáček pokojně skonal. Kristus pro jeho lásku vzal si ho do skutečného nebe.

0: Bylo jednou jedno pole a to pole rozkvetlo začasného léta celičké růžovým jetelem. Jakmile jetelové paličky otevřely své kalíšky do sluníčka, začaly hned tak sladce a omamně vonět, že přivábily včely ze žlutého úlu, co stál v cípu louky u lesa. Jestli to nevíte, jetel je náramně zvědavé kvítí. Jetelíček kvítek z medu lákal k sobě na besedu zlatou včeličku. Povídej mi, slečno včelo, co se u vás v úle dělo. Poseď chviličku.
1: Kde pak? Na sezení a povídání nemám čas.
0: Kam pořád spěcháš?
1: Mám plné nožičky práce, co pak nevidíš? V každé plný košík pilu. Sotva je donesu domů, musím letět znovu.
0: Pro koho potřebuješ tolik pilu?
1: U nás ve včelím

0: Jetelíčku.
1: Včela sebrala své pilové košíčky a horem pádem s nimi uháněla domů, jen aby se včelí královnička nehněvala. Nehněvala se, jen byla očividně smutnější a také protivnější. Už ani nemluvila, jen fňukala a chřadla.
0: Takhle to dál nejde. Musíme pro ně najít nějakou silnou medicínu, jinak nám načisto umře.
1: Včely se poplašeně vyrojily z česna a rozletěly se znovu po kraji. Teď najednou jim bylo jetelové kvítí dobré.

0: Jetel je sice zvědavé kvítí, ale není skoupí. Našenkoval včelce plný čbáneček léčivého nektaru, co pomáhá proti všem neduhům. Jenže včelí královnička nejspíš chytila neduh nad neduhy. Jen co vypila léčivý čbánek, fňukala dál.
1: Ach, já nešťastná, já ubohá, fňu.
2: No tak, královničko, nech už toho naříkání a pověz, co tě bolí.
1: Nic mě nebolí, vlastně všecko mě bolí, chůvičko, ano. Všecičko.
2: A nevymýšlíš si tak trochu?
1: Nevymýšlím. Fňu.
2: A kde tě bolí nejvíc?
1: Nejvíc mě bolí u srdce, abys věděla. Chtěla bych. Poslyš, nevíš, co bych vlastně chtěla?
0: Včelka se usmála. Byla to velice moudrá včela. Dělala královničce od malička chůvu a věděla, že jak začne včelí královna takhle fňukat, má to pokaždé stejnou příčinu.
2: Už vím, co ti je. Poslyš, královničko, tebe posedlo vdávadlo.
1: Vdávadlo? To je jistě nějaká hrozná nemoc.
2: Ano, je to nemoc, kterou dostane každá včelí královnička, když vyroste z dětských křidílek a stane se z ní velká královna. Ty nepotřebuješ žádné lektvary, potřebuješ najít ženicha. Tak je to.
1: Ženicha?
2: No,
1: tak dobře, já ho jdu hledat.
2: Co tě napadá? Žádná královna si nemůže hledat sama nápadníka. Královna musí čekat, až jí bude nápadník představen. Hned zítra ti přivedu urozené pány a ty si z nich někoho vyvolíš.
1: Nikdy jsem u nás v úle žádné pány neviděla, natož pak urozené.
2: Urozené pány ženichy mám pro tebe v rezervě. Ve zvláštních zásobních komnatách.
1: Co tam dělají?
2: Nic. Polehávají, klábosí a čekají, až ti budou představeni, aby se mohli ucházet o tvou královskou nožku.
1: A kdo vlastně jsou ti urození ženiši?
2: Však sama uvidíš. A až uvidíš, sama si mezi nimi vybereš.

0: nejurozenější královno, dovol, abych ti představila tvé nápadníky. To jsou oni.
1: Vešli tři tlouštíci, jeden větší břichopásek než druhý. Ani se kvůli tloušťce nemohli

0: před trůnem náležitě uklonit.
1: Proč jsou tak vypasení? Proto, že na tebe museli tak dlouho čekat. Od čekání se tloustne.
2: Moc se mi nelíbí.
1: Líbí, nelíbí, když jsi královna, jednoho si musíš vybrat. Tak aspoň jim něco řekni, ať vidí, jak jsi vychovaná.
3: Tedy můžete povstat, pánové, ať si ta břicha netlačíte. Kdo pak jste?
0: Tlouštíci se s úlevou narovnali a ten nejkulatější předstoupil před královničku. Povídá. My jsme, prosím, trubci.
3: Trubci?
0: Ovšem veličenstvo. Jeden jako druhý s dlouhým rodokmenem, jeden jako druhý se šlechtickým titulem. Já jsem baron Trubec z Troubova. Zde bratránek, rytíř, Trumber, Strubčan. A zcela vzadu, račte si všimnout, synovec Zeman Trouba od Troubovy Hůrky. Písemné rodokmeny se seznamem předků předkládáme.
3: To nebude třeba.
0: Už jsi snad vybrala, rozářil se baron Trubec jako lívanec.
3: Já ne, nevybrala.
0: Ale ty musíš, nač bychom jinak tak dlouho čekali v zásobních komnatách.
3: Musím se trochu rozmyslet.
0: Dobrá, ale ne dlouho.
3: Do zítřka.
1: Slyšeli jste, pánové, její veličenstvo královna musí pečlivě zvážit, kdo z vás se stane jejím ženichem, potažmo manželem. Slyšení je u konce. Pokračování zítra.

0: ještě za posledním nápadníkem nezaklaply dveře a včelí královnička byla už zase jedno slzavé údolí.
1: Ach, já nešťastná, já ubohá, fňu.
2: Ale co zase naříkáš? Koukej se rozhodovat.
1: Ach, chůvičko, jak se mám rozhodnout, když je jeden ženich ošklivější než druhý?
2: Možná, že máš pravdu. Krásy nepobrali, za to urozenosti.
1: Co jsou mi platní urození tlustoši? A ten Zeman Trouba, vždyť má pléš.
2: No, on rytíř Trumbera taky není zrovna do módní přehlídky. Všimla si z těch nožiček do O.
1: Baron Trubec má zas nohy do X a pupík, že se přes něj nevidí na špičky těch xatých nohou. Moc se nesměj, ty si je brát nemusíš.
0: A včelí královnička začala tak hrozně vzdychat a plakat, že by se nad ní kámen ustrnul.
2: Chudinko moje malá, kdybych věděla, pro koho tě vychovávám.
1: Pane Chůvo, ani jednoho si nevezmu, i kdyby mě to mělo stát královský trůn.
0: Včelí chůva ožila.
2: To by šlo. To není nejhorší nápad.
1: Co jako?
2: Jediná cesta z toho zádrhelu je, že utečeš. Zítra, až se trubci dostaví k rozhodujícímu slyšení, oznámím jim, že jsi zmizela.
1: Chůvičko, ty bys to pro mě udělala.
2: To víš. Z čerstva královskou korunku dolů a pospěš si. Pustím tě zadním česnem.
1: Ale kam jít?
2: Kam tě oči povedou a křídla ponesou, královničko? Svět je velký, voní růžovým jetelem a ty se v něm jistě nestratíš. No tak leď, štěstí na tebe čeká jinde než v náručí hloupých trubců.
1: Sbohem, chůvičko, a nezapomeň na mě.
2: Nezapomenu, královničko, nikdy nezapomenu.
0: Včelí královnička rozebíjela křídla a rozletěla se nad jetelovým polem. Jetelíček jí voněl na cestu, mával jí růžovými paličkami a královničce bylo najednou veselo a volně, inu tak, jak může být jen tomu, kdo si letí hledat opravdové štěstí.

0: Bylo jednou jedno pole a to pole kvetlo růžovým jetelem. Jetelové paličky otevřely své kalíšky do sluníčka a voněly sladce, přesladce, až se z té vůně hlava zatočila. Jistě víte, co je to za pole. Od květu na květ, od lístku k lístku jím bloudí včelí královnička, která potají utekla ze svého rodného úlu, aby si v dalekém světě našla opravdické štěstí. Třeba už ho našla, to štěstí.
1: Možná, že trošičku štěstí už jsem našla. Rozhodně je ho tu víc než doma v úle. Nemusím sedět na trůně, nemusím panovat a všecko řídit. Nemusím se vdávat za žádného nemotoru, trubce. Ještě kdybych si uměla tak pěkně zaspívat, jako jetelové paličky ve větru.
0: Kdybys poprosila, možná, že by tě jetelíček svou písničku naučil.
1: Poprosila? Včelí královna prosit neumí. To mě chůva neučila.
0: Inu, tak se to budeš muset naučit sama. Jen to zkus.

kuličku, celou od medu. Paladí kvítí, voní louka, sluníčko ji s tebou prouka. Prosím,

0: Falešně, falešně, chichotaly se jetelové paličky. Musíš výš. Ještě výš.
1: Víš, už to nejde.
0: Včelí královnička si uraženě sedla na prostředek trojlístku, mračila se a fňukala, zrovínka, jako když sedávala na medovém trůně a nechala se rozmazlovat od chůvy a všech svých včel. Jenže teď byla chůva daleko, nikdo nepřispěchal, aby královničku politoval, aby se zeptal, co ji bolí.
1: Ach, já ubohá, já opuštěná. Všem jsem jen pro smích, i tomu jeteli. Fňu. Že já ho jen prosila, ponižovala se jako nějaká obyčejná včela.
0: Ta je ale protivná, inu královnička, že ty radši nezůstala doma. Mohla se se slávou vdávat, mohla s tebe být urozená paní Trubcová.
1: Ne.
0: Přestaň se vztekat a utři si nos, ať tě tu takhle nikdo nevidí.
1: Kdo by mě viděl? Široko daleko není včelí nožička.
0: Včelí snad ne, ale pod lístkem na tebe kdo si pokukuje.
1: Je mi ne kluk, jak hromotluk. Jdi odtud.
2: Jsem tady doma. Kdo vlastně jsi, že poroučíš?
1: Královnička.
2: A jak se jmenuješ?
1: Nepotřebuju se nijak jmenovat, protože jsem jedna, jediná a první ze všech.
2: To je divné. U nás se každý nějak jmenujeme. Já ku příkladu se jmenuju Brunďa.
1: Brunďa? Ty jsi ale velká včela, Brunďo. A co to máš za kabát z černého sametu? Jako bys nevěděl, že včelí móda je zlatě medová.
2: Co pak jsem včela?
1: A kdo jsi?
2: Přece Brundibár. A moc si na mě nevyskakuj. My čmeláci Brundibáři pod žádnou královničku nespadáme. Ani pod včelí, ani pod jinou. My jsme sami pro sebe.
1: A kdo pro vás sbírá pil do košičku?
2: Sami si ho nazbíráme, sami si ho užijeme.
1: A kdo vás řídí? Kdo za vás panuje?
2: Nepotřebujeme řídit ani panovat. K ničemu to nevede. Kdo v životě moc řídí a panuje, nakonec se umí jen vztekat a fňukat, jako ty, včelo.
1: Neříkej mi, včelo? Jsem královnička. Co pak si neslyšel?
2: Královnička nic není. Potkal jsem tě na medovém jeteli, budu ti říkat medunko. Chceš?
1: Když ale budu medunka, nebudu královnička.
2: To ne, buď jedno nebo druhé.
1: Medunka se mi líbí, ale co budu dělat, když nebudu panovat?
2: To, co my Brundibáři, a my nejlíp ze všeho umíme zpívat. Budeš zpívat s námi.
1: Je mi ne, to ne, já umím jen falešně.
2: Neboj se, medunko, naučím tě zpívat po našem. Po Brundibársku.
0: Plácli si. A v tu chvíli věděli, že budou kamarádi. Brunďa vzal královničku Medunku k ním domů a tatínek Brundibár s maminkou Brundibárkou si mohli hlavy ukroutit, koho si to vede.
2: To je Medunka, tati. Moc ráda by uměla zpívat jako Brundibár, jenže je trochu rozmazlená a hned fňuká, když jí něco nejde.
0: S nějakým hloupým fňukáním, řekl tatínek Brundibár, si u nás, medunko, moc neužiješ. Fňukání nech včelým královnám. Ty prý jsou ukňourané až běda, jak se k nám, Brundibárům, občas donese. Medunka ani muk. Za nic na světě by na sebe neprozradila, že ještě včera nosila na hlavě královskou korunu. U Brundibáru se jí totiž moc líbilo.
2: Pozor, začneme s učením. Tati, vem A.
0: Tatínek Brundibár vzal A, z komory vytáhl basu, maminka Brundibárka sedla k pianu a Brunďa spustil tu jejich.

0: pára, do těla mu vjede pára, hned se natřásá, šrumy, šrumy, šrum.
1: Co koukáš, medunko, zpívej přece taky.
2: Já si netroufám.
1: I jen si troufni.

0: šrum, myš rum, myš rum.
1: Co vám mám povídat? Než se týden s týdnem sešel, notovala si včelí královnička z Brundibáry, jako by se mezi nimi narodila. Na medový trůn, královskou korunu a urozené trubce si ani nevzpomněla. Jen pochůvě se jí občas zastesklo. Brundia, protože ji měl ze všech Brundibárů nejraději, to na ní hned poznal.
2: Co je s tebou, medunko? Nespíváš, nebroukáš, ani na jetelové vůni si nezamlsáš.
3: Vzpomínám, co doma.
1: A tak se Medunka s Brundou dohodli, že se na večer tajně vypraví do včelího úlu. Proč tajně? Inu proto, aby před Brundibárovi s tatínkem a maminkou neprozradili, koho si to vlastně přivedl Brundia domů na vyučení. Přilítli na česno. Nikde nikdo, ani jediná včelička nebyla doma.
3: To je divné. Jindy tu byl touhle dobou největší schon.
2: Je někdo doma?
1: Zase bylo dlouho ticho. Pak se dveře na škvírku otevřely a vykoukla chůva.
3: Pro pána! Spaste včelí duše, Brundibár!
4: Počkej, chůvo, nezavírej před námi. To je přeci Brundia, můj kamarád. A já, co pak mě nepoznáváš?
3: Královnička, naše královnička. No, to jsem se dočkala. Přivede jí domů Brundibár. Cos kde provedla, nešťastnice?
4: Nehuboj, radši mi pověz, proč je to tak pusto a prázdno?
3: Veliké neštěstí přišlo k nám do úlu, královničko. Jak si zmizela, zmizeli i urození trubci. Šli si hledat nějakou jinou královnu. A ostatní včely přestal bez královny bavit svět. Nemají se o koho starat, nemají pro koho sbírat sladký nektar do košíčků.
4: O mne už se nikdo starat nemusí. Naučila jsem se u Brundibáru starat se sama o sebe. A taky už umím zpívat. Chceš si, chůvo, poslechnout?
3: Co je to platné, že mi tu budeš zpívat jako Brundibár? Měla bys, královničko, vládnout a panovat. A to se ti, jak tak koukám, nechce, viď?
4: Nechce.
3: Já to věděla. Je konec s naším úlem. Včely bez královny jsou jako tělo bez hlavy.
4: Ledaže?
3: No?
4: Ledaže by mi s tím panováním pomohl tuhle Brundia. Co říkáš, Brundio? Chtěl bys mě dělat prvního královského rádce?
5: Co pak o to, zkusit bych to mohl. Jenže kdo to kdy viděl, aby včelí královna měla za rádce Brundibára?
4: Víš co, Brundio, nech planého mudrování, raději mi poraď, jak jen těm mým včeličkám nejlíp oznámit, že už jsem zase zpátky doma.
5: Snad nejlíp písničkou.
4: To je nápad. A kterou?
5: Přece tou naší, Brundibárskou.
4: Včeličky, kde jste která? Už jsem zase doma!
1: Jakmile královnička zavolala, najednou se celé jetelové pole rozespívalo. Ale nebyl to zpěv. To se včeličky zblízka i zdaleka slétaly za svou ztracenou a znovu nalezenou královnou.
4: Jen poleďte blíž, to jsem já a tohle je Brundia. Můj kamarád a první rádce. To on mě odnaučil vztekat se a fňukat. Za to mě naučil něco lepšího. Poslouchejte, bude to po Brundibársku.

0: námi.
1: Šrum, šrum, carára, tohle jsou nám noviny. Dobře se nám doma daří, při písničce Bruni váří. Šrum, šrum, taniny, tany, taniny.
2: Čajová kůra působila na oba naschválníčky blahodárně. Když se vyškrábali z kotle, měli nosy suché jako vál. Při nástupu se přitadili k veverkám. Na ty připadla zvlášť čestná a odpovědná práce. Postavit vstupní bránu do tábora.
3: My ale dovedeme veverky k tomu, že ta bráda bude dělat na každého špatný dojem. A nebo... Někomu prostě spadne na hlavu, víš, chodí bíko?
4: To nejde. Brána je moc na očích. Tu si všichni ohlídají, ta se nedá jen tak zkazit. Ale může nám být dobrá k tomu, že se veverky kvůli ní pohádají.
3: Jo, tak si na to plácneme.
4: Plác.
3: Plác.
2: Táborovou bránu navrhli veverky z tyčoviny. Z tenkých, naloupaných smrkových kmenů. Bránu stlučeme celou na zemi, vysvětloval Hejkal. Bleže, pak vykopeme díry a vstyčíme ji. A položil před sebe do trávy kresbu brány, aby viděli, odkud se má začít. Mezulán do papíru foukl a výkres odplachtil o pár metrů dál. Karkulka vyskočil, aby svému družníkovi nákres podal, jenže zakopl o jednu z tyčí a v ten ráz to žuchlo. Zuby mu cvakly a hvězdičky z něho vyletěly jako prskavky. Naráz dostal ohromný dopal a honem vzpomínal na co nebo na koho. Který mamut měl tak slabomyslný nápad, natáhat sem ty klacky, zasíčela, díval se krvelačně po své družině. Nebyla to ta nejvhodnější otázka, protože ten mamut byl vlastně Hejkal. Za prvé tady není nikdo mamut a za druhé jsme sem ty klacky táhli s tebou, upozornil Karkulku. Za třetí se tě nikdo neprosil, abys letěl pro odfouknutý výkres, přidal se tesařík. Chtěl jsi ho podat dobrovolně, tak teď nikomu neříkej, že je mamut.
3: Už jsou v sobě, škodí byku. No, a teď jim dáme chvilku pokoj, veď?
4: Dáme, ale chřebíky jim při zatloukání ohýbat budem. Aby o nás nemohl nikdo říct, že jíme chleba zadarmo.
2: Tesařík se právě chystal zatloucí první hřebík. Nejdřív ho jen zabodl do dřeva, pak ho lehce přiťukl kladívkem a potom se rozmáchl, aby ho dorazil až po hlavičku. A právě v tom okamžiku nazdvihli škudibík s mezulánem kapánek špičku tyče. Tesařík udeřil do hřebíku a ten se ohnul, jako by byl ze žvíkačky. Dej to sem, nemohu se na to dívat, řekl s pohodláním Karkulka a vzal kamarádovi kladívko z ruky. Pokořený tesařík zrudl jako krocan. Karkulka si hřebík přidržel mezi prsty, dvakrát klepl lehce a teprve pak se do rány opřel. Na to škudibík čekal. Nazvil špičku klády, ochloupek dřív, než kladivo dopadlo a ono bác. Vzalo Karkulku po prstech. Žou, to byla bolest. Tesařík škodolivě vyprskl a do Karkulky se to jeho uchechtnutí zabodlo jako šíp do divoké kachny. Škudivík to zpozoroval a pošpital tesaříkovi do ucha.
4: Karkulka ti to vrátí?
2: Namluvil mu to, ale tesaříka opravdu zachvátilo podezření, že mu pomstychtivý Karkulka určitě něco provede. Peberky se dlouho okouzleně dívali na své dílo a i mezulána vzala ta brána nějak u srdce. Úplně ztratil do dalších na schválu chuť. Škudibík však ne. Ten se rozvážně vysoukal na břevno, na kterém byl jediným hřebíkem přibit znak oddílu. Může zůstat tam, kde je. Kývl hlavou Hejkal a Karkulka dodal, já ho klidně přitluču nahoře. Stačí, když bránu podepřete zezadu tyčemi, aby se se mnou nesvalila, až budu stát na žebříku. Veverky přinesli žebřík a zapřeli se do brány. Karkulka vyšplhal do jejího štítu a bez potíží přibyl znak k břevnu. Ještě jeden hřebík požádal pak tesaříka a natáhl ruku i s kladívkem pro další hřebík. A v tom okamžiku škudibík šťouchl do násady, kladívko vyklouzlo Karkulkovi z ruky a bim, rovnou tesaříkovi na malíček u nohy. Au, zavil tesařík a hopsal po jedné noze.
0: To si mi udělal schválně, ty šakale, já to věděl. A začal rvát z louky drny a bombardovat jimi Karkulku na žebříku. Co šílíš, ty cvoku, já nerád, ječel na něho Karkulka v dešti drnových střel. Ale na rozlíceného tesaříka to neplatilo. Naopak, ten začal už sbírat i odřezky ze smrkových tyčí. Dost, zabelel hejkal a tesařík stuhl. Tímhle tónem ho slyšel rozkazovat poprvé. Karkulka slezl ze žebříku a hejkal je vzal oba za tričko pod krkem. Řekněte si ještě poslední šťavnatou nadávku a pak si podáte ruce. A zatřál se tesaříkem na pokyn, že nejdřív je na řadě on. Tesařík viděl rudě, ale cítil, že se na něho dívá i maličká Mimi a Kutilka. A najednou se mu zdálo, že to Karkulka opravdu neudělal schválně, že má třeba opravdu jen tak olšové ruce. Ty jsi ten nejrohatější pižmoň trojzápašný, co se kdy drbal v Kanadě o jedli, řekl Karkulkovi. Ten mu odpověděl, ty jsi erc nosorožec tlamovšivej, šmajdonohej, nudlorypákovej. A podali si ruce. Mezulán se na to díval s vlahýma očima.
3: Podívej, ona je ta bráda, dává dohromady škudibíku.
4: Když dává, tak dává. Ale ty, Mezuláne, vylez ke mně nahoru a nějak mi pomoz. Karkulka mě přibyl na bránu i s tím jejich oddílovým znakem.

0: Pojď si se mnou hrát. Pojď si hrát s Piggym.
1: Jsem okopané. Tak tohle byl tedy opravdu podivný zápas. No ale ve snu se může stát úplně všecko. Kolikrát se nám třeba zdá, že lítáme pěkně nad ulicemi, i když nemáme křídla. Tak proč by se nemohlo zdát, jak proti sobě hrajou kopanou dvě psí jedenáctky? Na jedné straně 11 jezevčíků a proti nim na druhé straně 11 teriérů. Jestli si ovšem myslíte, že jim to soucoval buldog nebo ratlík, tak to jste na omylu. Soucoval to, víte kdo? No přece Ája. Tak se to aspoň Fíkovi ve snu zdálo. A taky se mu zdálo, že Ája to píská prostě skvěle. Líp než ten nejlepší rozhodčí. Úplně bez chyb. Pískala tak znamenitě, že 10 000 přihlížejících psů všech ras jí nadšeně tleskalo a to se rozhodčímu, jak uznáte, hned tak nestává.
2: Bravo! Bravo!
1: No, hráči byli taky skvělí. Znamenitě kličkovali, nádherně běhali a skvostně stříleli. Občas se sice kousali do achilovy paty, podráželi si nohy a škrábali se do čenichů, no ale to přece u psů se nedá považovat za kdo ví jakou surovost. U psů, pozor, u psů teda ne. Ostatně víte co? Poslechneme si kousek reportáže.
3: Jajajajaja, to je surovost i při psím utkání. Teriér ukousl soupeři ucho, no to je ovšem jasná penalta, neboli desítka, neboli pokutový kop. No a jezevčíci vedou 1-0. Ale teriéři se ovšem nevzdávají, nevzdávají se a nadšeně se vrhají do útoku a snaží se vyrovnat. Pozor, pozor, teď mají teriéři jedinečnou šanci. Asta skvěle uniká po levém křídle, přihrává Azorovi, Azor dává patičkou zpět na Ferdu, Ferda prudce pálí na bránu a... Ano, vážení přátelé, teriéři vyrovnali stav utkání na 1-1. Takže se začíná opět z prostředka hřiště. Jezevčí Dandy si staví míč, chystá se rozehrát, rozhodčí dává znamení. Ale co to? Co to místo do míče kopl Dandy? Do krtince, který zcela nečekaně vyrostl přesně na značce ve středu hřiště? No tak tohle bychom, vážení přátelé, ale tohle bychom na našich hřištích neradi viděli.
1: Rádi, neradi, krtinec rostl tak rychle, že byl za chvíli vyšší než nejvyšší jezevčík. Pak se udělal na špičce ohromný kráter, krtek z něj vystrčil hlavu a bojovně vykřikl. To je ona! Na ní! 4 další krci vyjeli z podzemí, vrhli se na Áju, každý vzal za jednu končetinu a už ji táhli krčím kráterem do svého podzemí. Pomoc! To je únos! No jasně, únos. Teriérům a jezevčíkům unesli rozhodčího. Samo sebou na hřišti hned nastal děsný zmatek. Soupeři se vzájemně kousali do nohou a do uší, škrábali se, prskali, štěkali na sebe jako psi a vůbec se chovali naprosto neukázněně. Zkrátka, bez rozhodčího se žádné utkání hrát nedá. A co udělal v téhle situaci Fík? No, seděl na tribuně jako přikovaný a popravdě řečeno nedělal vůbec nic.
4: No co pak jsem mohl? Vždy to bylo ve snu. Chtěl jsem na ty krtky hrozně zařvat, ale nešlo to. Já jsem nemohl odevřít tlamu. Chtěl jsem se za nima rozběhnout, ale nemohl jsem vstát. No vážně.
1: No, to můžeme Fíkovi klidně věřit. Ve snu to tak opravdu někdy bývá. Možná to znáte.
4: No a pak jsem jako viděl, jak krci zatáhli Áju do takového velkého podzemního sálu, kde měli 2 branky a chtěli na ní, aby je hned naučila kopanou a pravidla, když se v tom tak dobře vyzná.
5: Neodmlouvej, my jsme tě hezky dlouho pozorovali.
1: Rozkřikl se na ní vrchní krtek, když odmítla uposlechnout.
5: A teď nás pěkně naučíš kopat a pak nám budeš soucovat.
4: No, já ji chtěl samozřejmě z toho krčího zajetí vysvobodit, ale nešlo to. Pak už jsem sice jako mohl vstát, ale zase, když jsem přiběhl těm krčím dňourám, nemohl jsem se dostat dovnitř.
1: Ono to taky není vždycky zrovna dobré, když je člověk moc velký.
4: No, nebo pes moc velký. Zkrátka, do toho krčího podzemního království jsem se nedostal a tak jsem začal vymýšlet, jak na to.
1: A vymyslel jsi něco?
4: Už ne, já se strachem probudil.
1: No a naučila Ája krtky kopat?
4: Asi ne. Co já vím, tak krci pořád ještě jenom hrabou.
1: Takže ten sen vlastně nedopadl nijak. Ale to už se u snů často stává.

Jo, sen nedopad nijak, ale já dopad špatně. Z postele jsem dopad na znak, čím jsem se zbudil. A zařval, poněvadž to trochu bolelo, ten znak, myslím. No ale sen to byl stejně fajn. A když jsem ho pak vyprávěl Áje, tak chvílema otvírala pusu a chvílema se zas děsně smála a potom řekla, že už se těší na večer a na noc, že třeba bude mít taky nějaký parád.

0: Nahoře na stráni, pod velikým stromem, stála chaloupka a v ní žil dědeček s babičkou. Jednou, když byl hezký letní den a sluníčko si hrálo s mráčky naschovávanou, dědeček se vyhříval na lavičce před domem a babička se procházela po zahrádce. Když to se dědeček mlsně olízl a povídá:
1: Babičko, neusmažila bys mi k svačině jeden koblížek? Prosím, dostal jsem na něj velkou chuť.
0: Proč ne, dědečku? Odpověděla babička a hned si to namířila do kuchyně. Smíchala trochu mouky se smetanou, na kastrůlku rozpustila lžíci másla a za chvíli už se koblížek smažil a voněl po celé chaloupce. Když byl koblížek na másle usmažený, babička ho položila do otevřeného okna, aby vychladnul. Ale koblížkovi se nechtělo jen tak ležet na okně. Sklouzl dolů do trávy, z trávy se skulil na cestu a už se kutálel po cestičce dolů ze stráně. Když tu proti němu stojí zajíc:
2: Koblížku, koblížku, krásně voníš, já tě s ním, povídá.
3: Ne, ne, počkej, zajíčku, než mě sníš, poslechni si, jakou písničku umím zaspívat.
2: Tak dobrá, zaspívej, řekl zajíc.
0: Posadil se, zvedl uši a začal poslouchat.

0: řekl. A tobě, zajíci, tobě taky uteču.
1: A než se zajíc vzpamatoval, koblížek si to kutálel po cestě dolů, až se za ním prášilo. Najednou ale koblížkovi skřížil cestu šedý vlk.
2: Koblížku, tak krásně voníš, hned si tě sním.
0: Počkej, vlku, nejdřív si udělej pohodlí a poslechni si, jakou umím zpívat písničku.
1: Vlk si lehnul, položil si hlavu na přední tlapy a začal poslouchat koblížkovou písničku.

0: A než se vlk vzpamatoval, byl koblížek pryč. Kutálel se dál po cestičce, když tu proti němu stojí huňatý medvěd.
1: Ale, koblížku, ty tak pěkně voníš. Hned si na tobě pochutnám.
2: Ne, medvěde, počkej jenom chviličku. Zaspívám ti písničku,
0: povídá koblížek. A zase začal tu svoji.
3: Koblížek na másle smažený, na okně chlazený. Já jsem! Dědečkovi utekl a babičce jsem utekl a zajíčkovi utekl a vlkovi jsem utekl a tobě, medvěde, tobě taky uteču.
0: A než medvěd stačil cokoliv udělat, koblížek byl pryč a kutálel se dál. Kutálí a najednou, kde se vzala, tu se vzala, stojí před ním zrzavá liška.
4: Ale podívejme se, koblížek, jak jsi hezký, červenoučký, ovoňavoučký. Budeš jistě dobrý.
2: Počkej chviličku, Liško. Poslechni si nejdřív moji písničku.
3: Já jsem já, koblížek, na másle smažený, na okně chlazený. Já jsem dědečkovi utekl, babičce jsem utekl a zajíčkovi utekl, vlkovi jsem utekl, medvědovi utekl.
4: Och, koblížku,
0: přerušila ho liška.
4: Určitě je to nádherná písnička a jistě ji moc krásně zpíváš, ale víš, já už jsem stará a špatně, moc špatně slyším. Co kdyby ses mi posadil přímo tady na čumák a zaspíval mi tu svoji krásnou písničku rovnou do ucha?
0: Koblížek byl celý šťastný, že ho liška pochválila. Sedl si tedy lišce na čumák a spustil.
3: Koblížek, na másle smažený, na okně chlazený. Já jsem dědečkovi utekl, babičce jsem utekl a zajíčkovi utekl.
0: Jenže liška udělala chramst a snědla ho. A co dědeček s babičkou? Když zjistili, že jim koblížek sklouzl z okna a skutálel se po cestě pryč, babička znovu smíchala trochu mouky se smetanou, na kastrůlku rozpustila lžíci másla a upekla dědečkovi koblížek ještě krásnější a voňavější.

o zvědavé Anešce a o chlapci Vojtovi, který jezdil na stoličce a na psovi Kuciánkovi. Když se v chalupě na Peklech narodilo děvčátko, všichni Tomešovi byli rádi. Tatínek chodil pracovat do cihelny, ale toho dne zůstal doma. Dlouho stál nad miminkem a smál se. Čekal jsem všelijakou holčičku, ale takovouhle ne. Bručel je černá jako cikán. Není černá, odvětila maminka a tiše se usmívala. Je jenom hnědá a nosík má nahoru. Opravdu, má nos nahoru, řekla babička, která v tu dobu byla u Tomešových na návštěvě. Bude zvědavá jako 7 čertů. Téhle holčičce začali říkat Aneška. Nezůstala malá, rostla jako ostatní děti každý rok o kousek. Nohama už nekopala do peřinek, ale běhala doma po podlaze a venku po trávě. Nosík jí zůstal nahoru a zvědavější byla čím dál víc. Ptala se tatínka i maminky, psa Kociánka, stoličky v kuchyni i lopaty na dvoře. Proč je ve dne světlo a v noci tma? Co dělá vítr, když nefouká? Proč je kocour rozum celý černý? A proč Anešce při chůzi zůstává jedna nožička vzadu? Tobě zůstává jedna vzadu, smál se tatínek. Já mám zase jednu nohu pořád vpředu. Když byly Anešce 3 roky, přijela babička z vesničky Koniklec a znovu u Tomešových pomáhala. Maminka ležela v posteli a nechtěla vstávat. V síni stál nový kočárek. Aneška se do něho podívala, nadzdvihla barevnou peřinku, ale kočárek byl prázdný. Příštího rána se malá Aneška lekla. Někdo ve světnici plakal a Aneška hned poznala, že je to děťátko. Zprvu si nebyla jistá, jestli to nekřičí ona sama, a proto se raději podívala do zrcátka. A tam se jí ukázala zavřená ústa. Aneška to být nemohla. Aneško, pojď sem, volala babička a ukázala na bílou peřinku v kočárku. Narodil se ti bratříček. Kde je? Vyhrkla Aneška a běžela ke kočárku. Opravdu. Leželo tam černé miminko, které právě hrozně řvalo. Proč křičí? Divila se Aneška. Nelíbí se mu v peřince, chce ven. Tak ho, babičko, pusť, budeme si spolu hrát. Děvenko malá, odpověděla babička. Na hraní má tenhle křikloun dost času. Ale Vojtíšek v peřince dlouho nezůstal. Byl to kluk jako šídlo a ruce i nohy mu jen hrály. Rejdil jima od rána do večera. Nejraději ze všeho jezdil. Nejprve na stoličce a potom na psovi Kociánkovi. Ten se ovšem zlobil, že zároveň s Vojtou nemůže nosit krásně nakroucený ocas. Vojtíšek chtěl také létat jako čmelák nebo jako vrabec. Vylezl na plot a skočil dolů. Nic mu nepomohlo, že přitom mával rukama, jako by to byla křídla. Spadl do kopřiv a popálil se na nose. Lítáš jako naše stará husa, smála se Aneška. Jo, husa, bránil se Vojtíšek. Já už lítám skoro jako pták.

0: pojď si se mnou hrát. Pojď si hrát s Piggym.
1: Byla zima, padal sníh a Křemílek s Vochomůrkou seděli u stolu. Chvíli si povídali, chvíli zpívali, chvíli mlčeli a nakonec Křemílek povídá.
2: Jojo, už nevíme co a zima bude dlouhá. Víš co, Vochomůrko, dojdi k slepici pro vejce. Posadíme ho na třetí židli. Vejce je šišaté a bude s ním veselo.
1: Vochomůrka vzal tedy sáňky a jel k slepici. Když k ní přijel, slepice povídá.
2: Co pak chceš, Vochomůrko? Vejce, ale veselé,
1: řekl Vochomůrka. Slepice mu dala vejce, Vochomůrka ho naložil na sáňky a jedou zpátky. Vpředu šlape Vochomůrka a táhne za popruh a vejce si podřimuje na sáňkách. Jenže je uviděl tchoř Šuperka a hned se jim přidal za paty. Měl na to vejce náramnou chuť. Dojeli rovinou až k místu, kde se cesta rozběhne a utíká po stráni dolů k pařizové chaloupce.
2: Uf, jach, to jsem se s tebou ale pořádně nadřel, povídá Vochomůrka vejci. Ale teď se svezu taky já.
1: Posadil se na sáňky za vejce, odrazil se patami a jedou. A tchoř Šuperka pořád za nimi, až se mu sníh práší od tlapek a tiše si počítá do vousů.
2: Až řeknu 7, tak to vejce popadnu.
1: V tom ale vrazili sáňky do pařezu a Šuperka, jak byl rozběhnutý, klopítl o pařez hned 3 tlapkami. Strčil do Vochomůrky, který rychle popadl vejce, aby ho ochránil a už se kutálejí. Křemílek zatím čekal doma v chaloupce. Pletl ze suché trávy polštář, aby se vejci měkce sedělo na židli. Dopletl polštář a podíval se oknem na stráň a co nevidí. Vochomůrka se kutálí sněhem a za ním tchoř Šuperka. Křemílek honem skočil ke dveřím a když byla ta pravá chvíle, otevřel je a Vochomůrka vletěl rovnou do postele. Za ním vejce, které si měkce sedlo na židli s polštářem. Pak Křemílek rychle přibouchl dveře a pevně je přidržel.
2: Přece si nenarazím nos,
1: zaprskal tchoř Šuperka, který sehnal 3, přeskočil chaloupku a běžel dál. Vejce se začalo spokojeně usmívat a protože bylo šišaté, budou mít určitě v pařizové chaloupce veselo celou zimu.

V jednom malilinkém království žili mlynář a rybář. Bydlili blízko sebe, pochopitelně u řeky. Neustále se přeli, neustále se svářili a soudili. Oba dva vodu potřebovali k živobytí, ale každý jinak. Co bylo rybářovi málo vody, mlynářovi bylo moc, anebo obráceně. Tak jim život plynul v hádkách o vodu a jiných schválnostech, zatímco řemeslo zahálelo. Jednou se jedna z jejich nekonečných pří dostala od okresní soudní komory přes vyšší okresní soudní komoru k nejvyšší soudní komoře okresní a pak k nejvyššímu soudu a nakonec se odvolali ke králi. Král byl mladý, hezký a celkem rozumný člověk. Byl svobodný, protože se chtěl oženit jenom s chytrou ženskou a o chytré ženské je nouze. Konečně o chytré mužské zrovna, takže ano. Král pozorně vyslechl obě strany, nakoukl do kupy lejstera spisů a nabyl názoru, že příčina všeho není ani tak voda, jako spíš nedobrá vůle, pýcha, malichernost, no zkrátka titěrnosti, kterými někteří lidé zkracují život sobě i druhým. Viděl, že tu dohromady není koho trestat. A když, tak snad soudce z předcházejících komor, a to za to, že takovou hloupost dovolili takhle nafouknout. I pravil. Dám vám 3 hádanky. Podle toho, jak je zodpovíte, bude znít můj konečný soud. Řekněte mi, co se lidem nejvíc vyplatí. Dále mi řeknete, co je nejsladší na světě a potom, kdo je největší nepřítel člověka. A ukázal na mlynáře. Ten se podrbal za uchem, zaotálel chvilku a jestli prej by to nemohlo počkat do zítřka, jako že by se rád na to vyspal. Dobrá, pravil král, dobrá, zítra v poledne oba dva. A přitom mu blesklo hlavou, že by se něco mělo dělat, aby se zvýšila inteligence obyvatelstva. Na rybáře před zánkem čekala jeho dcerka. Bylo jí 16 a rozum měla jako starý šalamoun. Zdenička se jmenovala. Tak jak pak jsme dopadli, tatínku? Ach, ještě nějak. Zítra v poledne se

Jedem, hlavu vzhůru, vyhrajeme to. Druhého dne zvonilo poledne, když král vcházel do soudního sálu. Králové musí být přesní, to patří k povolání. Tak jak jste se na to vyspali? A ukázal prstem opět na mlynáře. Mlynář se uklonil a spustil. Nejvíce se vyplatí, prosím, mít všecko pěkně pod zámkem. A nejsladší na světě je totiž můj 12-letý med. A největším nepřítelem člověka jsou daně. Král ukázal na rybáře. Nejsladší je, prosím, spravedlivý spánek. Nejvíc se vyplatí, když člověk člověku pomáhá, a to třetí, jo, že největším nepřítelem člověka je hloupost. Přitom se díval na krále a brada se mu chvěla. Král se obrátil k mlináři. Jsi hloupý mlinář, pravil. A ty rybáři to nemáš ze sebe. Dále řekl mlináři, aby se zamkl ve mlíně a aby nevycházel ven, dokud za trest nesní soudek 12-letého medu, a to bez chleba, a vyhnal ho. Rybáře si pozdržel a když byli o samotě, pravil, kdo pak ti poradil tak odpovídat? Rybáře ani nenapadlo krále obelhávat. Řekl mu, že to byla dcerka, Zdenička. To není hloupé děvče, nejchytřejší na světě, pyšnil se otec. Pojď se mnou. Dovedl rybáře do spižírny, vybral 10 vajec a podal je rybáři. Dej je té tvé nejchytřejší dcerce na světě a že ji ukládám, aby mi z nich zítra poslala 10 kuřat. Když rybář se vrátil domů, žena i dcerka věděli, jak soud dopadl. Takové věci se rychle rozkřiknou. Když pak vyřizoval králův vzkaz, nemohl si odpustit povzdech. Tohle musí špatně dopadnout. Zdenička si však věděla rady. Dala hrst prosa do pytlíčku a povídá, tatínku, doneste to panu králi, že pěkně prosím, aby to proso zasil, aby do rána uzrálo, abych měla čím ta kuřátka krmit, aby strčila ho ze dveří. Krále ten vzkaz pobavil. To je opravdu chytrá holka, ta tvoje dcerka. Je hezká? Jako růže z rána, rozpovídal se rybář. Jako pstruh v peřeji. Jako... A kolik pak je jí? 16. To bych ji rád poznal. Řekni, ať mě zítra navštíví. Ale dávej pozor. Musí přijet, nepřijet, musí být ustrojená, neustrojená, obutá, neobutá, učesaná, neučesaná, a ať mi přinese dar, nedar. Budeš si to pamatovat? Rybář si to cestou domů neustále opakoval, takže se mu to podařilo vyřídit téměř zúplna. Zdeníččina maminka jenom vrtěla hlavou. Ustrojená, neustrojená, přijet, nepřijet, obutá, neobutá, dar, nedar. Muži, táto, seš si jistý úplně, že jsi to nepoplet? Jo, ještě učesaná, neučesaná. Dcerka si založila ruce, svraštila čelo a několikrát si ten vzkaz opakovala. Pak řekla, tatínku, uměli byste chytit vrabce? No, proč pak ne? Maminko, uměla byste mě ušít šaty z rybářské sítě? No, jak pak bych neuměla? Tak mi prosím vás chytněte vrabce, tatínku, a dejte ho do škatulky. A vy, maminko, spíchněte mi z té potrhané sítě šaty a pěkně podle módy, buďte tak hodná. Rybář šel na vrabce, rybářka se dala do šití. A Zdenička běžela do kůlny. Vzala jedno kolečko od starého trakaře a druhé od nového. Našla si prkénko, ani ne široké, ani ne úzké, ne dlouhé, ne krátké, a kolečka k němu přidělala. Na každý konec jedno. Pak k tomu připevnila rozeklanou větev, co by řídítka, jednu nohu dala na prkénko, druhou se odstrkovala a rejdila s tím po dvorku. Rybářka ji viděla z okna a volala na ní, cože to má za nesmysl? No jak jinak bych mohla přijet, nepřijet, maminko? Kolečka mě trošku vezou a jednou nohou trošku běžím. Ani nejedu, ani neběžím, kolo běžím.
Za hodinu

0: hodinu se vrátil rybář s krabičkou, ve které se vztekal vypasený brabec. Rybářka šila až do rána. Zdeníčka se časně ráno vykoupala v řece. Potom na levé straně si upletla cop a na pravé straně rozpustila vlasy. Oblékla si nejlepší košily a přes ní šaty z potrhané rybářské sítě. Na jednu nohu si obula střevíček a druhou nechala bosou. Pentličkou ovázala krabičku s brabcem, dala si popřát šťastnou cestu a vyjela za králem na koloběžce. Bosou nohou se vezla, obutou odstrkovala. Než dojela k zámku, měla za sebou průvod ze vlounu. Stráže ji nechtěli pustit do zámku, ale Zdeníčka se s nimi nebavila, mocně se odstrčila a ujížděla porád pryč ze sálu do sálu a zabrzdila rovnou až před králem. Zde mě máte, pane králi. Ustrojená, neustrojená, učesená, neučesená, přijela, nepřijela, obuta, neobutá, přišla, nepřišla se vás navštívit. Zde prosím, přijměte ode mě dar, nedar. A podala mu škatulku. Král vzal škatulku, rozvázal parádní mašličku, otevřel víčko a frr! Brabec ulít. Usmál se a začal si Zdeníčku podrobně prohlížet. Jezdil očima po její postavě, ale neustále se vracel na důlek, který se Zdenice dělal na levé tváři, když se usmívala. Pstruh v horské peřeji, pomyslil si. A protože, jak už jsem říkal, to byl král mladý, svobodný a venkoncem rozumný člověk, neotálel, nýbrž dal rovnou zapřáhnout do zlatého kočáru a vezl Zdeničku domů. Vezl jí velikou oklikou, takže než přijeli do rybárny, byla noc a tykali si. Vzbudili rodiče a král požádal o ruku jejich dcery. Po svatební hostině, která trvala 3 dny, jakmile byli sami, král řekl Zdeničce: vzal jsem si tě, protože jsi chytrá a hezká. Aby nám naše láska a naše kamarádství dlouho vydrželi, aby nic nestálo v cestě našemu štěstí, slib mi, že se mi nikdy, nikdy nebudeš plést do vladařských záležitostí. Nikdy, slibuješ? Slibuji, řekla Zdeníčka s důlkem. Načež se velice milovali. Asi za půl roku, v den blahoslavené tuberózy, byl v sídelním městě výroční trh. Z celé zemičky se sjeli lidé a lidičky, komedianti, provazolezci, sklenkáři, pláteníci, karbaníci a s nimi konští handlíři. Tentokrát jich všech bylo dvojnásob než loni. Každý chtěl vidět novou, mladou paní královou. Zájezdní hospody byly plné, lůžko na přenocování bylo vzácnost a lidé spali, kde se dalo. I stalo se, že pod mostem se utábořil jeden koňař a hned vedle jiný koňař. Ten první prodával kobily a ten druhý valachy. Jedné z kobyl se v noci narodilo hříbátko a v tom všeobecném zmatku se mámě ztratilo a ráno je našli hned vedle pod valachem. Ten, co prodával valachy, prohlásil, že hříbě patří jemu. Ten s těmi kobylami to vyvracel. A celkem správně namítal, že hříbě patří kobyle a kobyla jemu, takže hříbě je také jeho. Křičeli na sebe, koňař daleko pro nadávku nejde, a lidé z toho měli šprým. Hecovali je, na oko se zastávali tu toho, tu zase toho druhého, až chlapi ve vsteku na sebe vytáhli kudly. Byzicové je museli od sebe roztrhnout. Protože o výročním trhu všechny pře rozhodoval panovník, přivedli ty dva vykuky před krále. Král byl samým oslavováním unavený, nevyspalý a aby stání zkrátil, ukvapeně rozhodl. Je známo, že hříbě se drží u rodiče. Tudíž bylo-li pod valachem, valach je rodič a patří jemu. Celkem už to nehrálo roli, protože to hříbě mezi tím někdo ukradl. Ten, co přišel o hříbě a ještě k tomu prohrál při, se rozmrzel. chodil po královském parku a mlátil kloboukem o zem. Jeho počínání uviděla z okna Zdenička. Sešla za ním a ptala se, co to provozuje. Koňař si vyprávěl, jak král rozhodl psi. To je proti koňskému rozumu, zvolal a praštil kloboukem o zem. Zdenička mu musela dát za pravdu. Protože však chtěla být věrna slibu, že se králi do vlády plec nebude, nemohla nic dělat. Dala však koňařovi radu. Navedla ho, aby s lukem a šípem chodil po královské zahradě a díval se k nebi do korun stromu. Až potká krále, aby mu řekl, že hledá, kde si kapři postavili hnízdo. Aby řekl, že mu ulítli z rybníka a že se bojí, že snesou všechny jikry ve hnízdě. Kdyby se mu král smál, tak aby mu řekl, že od té doby, co se valachům rodí hřibata, kapři hnízděj na stromech. Pak ho ještě poprosila, aby nezradil, že mu to ona poradila a přenechala ho osudu na zahradě. Koňař se choval přesně podle její rady. Chodil po parku, luk k výstřelu připravený a zíral do větví. Jak předpověděla, potkal krále, který se ho ptal, co tam pohledává. Koňař povídá, že číhá na kapry, co mu ulítli z rybníka. Král se na něj rozřekl, aby ho neměl za blázna. Jsi blázen, od které doby kapři snášejí jíkry na stromech. Přesně od té doby, co se valachům rodí hříbata, pane králi. Královi svitlo. To tě navedla moje choť. Koňař zapíral. Nelži, znám její argumenty. Musel ještě dlouho křičet a nakonec pohrozit žalářem, než koňař přiznal barvu. Král se vrátil do zámku a kázal připravit na večer slavnost čeři s hudbou a tancem. Skázal Zdeničce, aby si oblékla nejlepší šaty a aby pak přišla za ním do trůního sálu. Když přišla, krásná, jako růže z rána, král seděl na trůně s korunou na hlavě, s žezlem a se všemi odznaky své moci. Kázal jí pokleknout a pak řekl, nikdy jsem nechtěl s tebou mluvit jako tvůj panovník. Přál jsem si, abychom do smrti zůstali muž a žena, manžel a manželka. Proto jsem chtěl tvůj slib, že se mě nebudeš plést do vládnutí. Slíbila jsi, ale slíbenému si nedostála. Dnes spolu večeříme naposled. Po večeři odejdeš domů, odkud jsem tě přivedl. Byla jsi mě dobrou ženou a mám tě stále rád. Můžeš si vzít proto sebou to, co je ti tu nejmilejší na památku. Ke konci se mu už trošku třás hlas. Slavnostní večeře se povedla. Všichni byli veselí, tančili čtverilku a hlahol hudby a zpěvu zalétal otevřenými okny daleko do setmělého parku. Až král zacinkal lžičkou o skleničku, utišil halas a oznámil všem přítomným své rozhodnutí. Když domluvil, několik dvořanů se pokusilo opět o družnou zábavu, leč pokus krutě selhal. Všichni měli Zdeničku rádi a teď jim začalo být smutno. Hudba pípala až skončila na nedostatek nadšení. Hosté se začali vytrácet. Za stolem zbyl jen král a Zdenička. Vlastně jen Zdenička, protože král už nevěděl, kde je. Před proslovem se napil na kuráž a po proslovu si dal tuplák Rinského ze zármutku. Když Zdenička viděla, že už nemůže ohýbat prsty a že se sune pod královskou tabuli, složila ho opatrně na zem a zabalila ho do koberce. Sluhům řekla, že si ten koberec bere domů, aby jej naložili. Stalo se, kočí sykl na vraníky a jela domů. Druhého dne k polednímu se král probudil. Byl v prosté posteli, v malém pokojíku. V otevřených oknech s řeřichou a rozmarinou vrkají holuby. Už se začal obávat, že ho někdo ukrad. Když se otevřely dveře a vešla Zdenička v obyčejných šatech, na rukách tác s bílou kávou, s medem a kobliškou. Kde to jsem? No u nás doma, v rybárně. A co tu dělám? Mého manžela. Řekl jsi mi, že si smím vzít sebou, co je mi nejmilejší. Ty jsi můj nejmilejší, tak jsem si tě vzala sebou a udělal si důlíček. Zase se jelo na zámek a zase bylo plno slávy, ale tentokrát je slavné slávy. Král se vzdal trůnu ve prospěch své ženy. Rozhodl se, že bude dělat prince manžela, to je pohodlnější, než to vládnout, že bude moudrá a chytrá Zdenička. Těsně před Zdeniččinou korunovací prosila o slyšení deputace urozených pánů, vedená Nestorem zemanstva. Ve vší skromnosti přišli upozornit, že jim jméno Zdenička odporuje královské tradiční nomenklatuře a snažně by tudíž prosili, aby královna ve své bezmezné moudrosti si zvolila jméno královské hodnosti vhodnější.
1: Zdenička jim vyhověla. Na paměť vozítka, které jí dovezlo za štěstím, rozhodla se pro jméno královna Koloběžka první. Ha. Stejně však, když vycházela z katedrály s korunou na hlavě, lidi volali, ať žije naše Zdenička!
2: Jednoho dne povídal Honzík tátovi, táto, já už nechci být prostým člověkem, chci být pánem. Táta na to, o, já bych si také dal říci, kdyby mě někdo velkým pánem udělal. Ale víš-li pak, Honzíku, že takový pán musí umět latinsky? Což je o latinu. Půjdu do světa a latinsky se naučím. Myslíš-li si, že je to tak lehká věc? Tedy jdi a zkus to. Honza si nabral do kapesy hnětánek a šel do světa učit se latinsky. S chutí kráčel přímo za nosem, ale že jakživ nebyl dále než za humny, nemálo se podivil, když vystoupil na první vršek a před sebou uviděl kus krajiny, kterou nemohl ani přehlídnout. Je, mináčku, zvolal a spráskl ruce. To je veliký svět, kdypak ho celý asi přejdu. Šel tedy dál do toho velkého světa a kdykoliv potkal nějakého pána, dával pozor, co říká, neboť si myslel, že je to latinsky. Nejdřív uviděl pána, který stál na záspy a komu si povídal sud kulatý. Jak ta dvě slova Honzík zaslechl, hned si je 10krát zopakoval, aby je nezapomněl. Sud kulatý, sud kulatý, sud kulatý. Šel dál a tu uviděl pána, který ležel v okně. Pod okny stál chlapec, koukal na ptáka u louže a volal Ristupie! Sud kulatý, Ristupie, opakoval si Honzík, už umím 5 latinských slov a než se naděju, bude ze mě pán. O 100 kroků dál stál opět pán a ukazoval pacholkovi na káru, říká, tu je kára. Sud kulatý, Ristupie, tu je kára, předříkával si Honzík a když to dobře uměl, poskočil radostí a povídá sám sobě. Já nevím, co ten táta měl. Vždyť mi latina jde jako hračka a hnedle budu umět latinsky jako česky. Ušel zase asi 200 kroků a cesta ho zavedla okolo zahrady, kde právě ryl zahradník. Tu vejde do zahrady pán a zlostně zvolá. Tento ryje! Sud kulatý Ristupie, tu je kára, tento ryje, říkal si Honzík a kráčel dále. Najednou se zastaví, přemýšlí a povídá, noč bych se té latiny tolik učil. Náš pan kantor neumí o nic víc a přece je to pán. Kdybych si toho měl pamatovat ještě víc, mohly by se mi myšlenky splést a zapomněl bych jedno pro druhé. Po této moudré úvaze se Honzík otočil na patě a utíkal domů, jako by ho štvali. I hleďme, Honzík se už vrátil, divil se tatík, když ho viděl vstupovat do dveří. No, jak umíš latinsky? Sud kulatý, Ristupie, odpověděl vážným hlasem Honzík, který si umínil, že nebude mluvit jinak než latinsky. Co to žvatláš? Tomu, aby čert rozuměl, bručel tatík a nechal Honzu stát. Mámě to ale nedalo a zeptala se po chvíli, a kde pak si chlapče celý den chodil? Tu je kára, tento rije, zase na to Honza. Což se ti to v hlavě popudilo? Hněvala se máti, ale Honzík spustil od začátku svou latinskou písničku a ať se ptal, kdo chtěl, co chtěl, nic jiného neodpověděl, než sud kulatý ristupuje, tu je kára, tento rije. A že to říkal velmi zčerstva, nepochopil nikdo, co to vlastně znamená. Sedláku, povídá za několik dní máma svému muži, tomu našemu klukovi se vzněla v hlavě fantas. Blábolí a neví co. Musela jsem se zeptat starého pastýře, co s ním máme udělat. A už to vím. No a co? Radil mi, abychom mu vlili z výšky a z nenadání na hlavu studenou vodu. To můžeme zkusit hned, protože sedí venku pod stájí všecek zamyšlen. Vezmi vědro studené vody, vylez nahoru na stáj a poklopem ji dolů na něho vlej. Aspoň hned uhlídáme, zdali to pomůže. Máma popadla vědro vody, vylezla na stáj a v okamžení je na zamyšleného latiňáka vyklopila. Ten vyskočil, chytl se za hlavu a křičel, co mu hrdlo stačilo. Mámo, táto, pomozte, má hlava! Táta přišel a jako by o ničem nevěděl, divil se, kýho šlaka, co se ti stalo? Seděl jsem a přeříkával si latinsky, tu najednou jako by se nebe roztrhlo a chtělo mě zabít, bědoval Honza. Já myslel, že z česky už mluvit zapomněl a vydá, ono ti to jde docela dobře, usmál se tatík. Ba, vždyť jsem vletnutí všechna latinská slovíčka zapomněl. Pán Bůh sám ti je z hlavy spláchl, protože máš být starým, poctivým Honzou a ne panským bláznem. Pamatuj si to. Po těch slovech se tatík obrátil, šel k mámě a povídá, je uzdraven. A bohdá, že mu fantaz do hlavy víc už nepřijde. Tatík mluvil pravdu. Od té doby rozprávěl Honzík zřetelně, hezky česky a o latině nechtěl ani slyšet.
3: Pojď si se mnou hrát! Pojď si hrát s Piggym!
4: Tak co pak máte hurvínku na zítřek do školy?
5: Ale jen takovou bezvýznamnou nepatrnost.
4: No počkej, nepatrnost. Hezky mi všechno odříkej, o čem se máš učit.
5: O něčem důležitém, jenom o rybách.
4: No tak vidíš. A řekneš o něčem důležitém. Pěkně mi řekneš, co jsi o těch rybách naučil.
5: O rybách?
4: No ano.
5: Co jsem se naučil?
4: Samozřejmě.
5: Ryba. Ryba páchne od hlavy. Ani ryba, ani rak. Ryba a host třetí den. Mlčí jako ryba. Třeboňská ryba na třeboňský stůl. Tati, můžu jít ven.
4: Hele, ani nápad. Ještě jsme neskončili. Musíš mě říct, do které čelátky, čeledi ryba patří, čím se ryba hlavně zabývá, tak podobně, že ano.
5: Ryba?
4: No bodeď.
5: Ryba se zabývá hlavně mlčením, což je o ní všeobecně známo.
4: A to je všechno? To je všechno tohle? Tak pěkně dál.
5: Dál na nejvýš občas šplouchne.
4: Počkej, podívej, musíš na to takhle. Pořád si mi ještě neřekl, kam ryba patří, jestli mezi obratlovce, plazy, sudokopitníky. No tak to s tebe musím tahat, jak...
5: Ryba je savec, protože pořád saje vodu.
4: No vidíš, no to chci slyšet. Z čeho se skládá?
5: Z čeho se skládá? No vpředu má hlavu.
4: No.
5: Vzadu ocas.
4: No a něco mezi?
5: A něco mezi tím, to má to ostatní.
4: No tak vidíš.
5: Dále si skládá hlavně z ploutví, které ji pohánějí z místa na místo.
4: Správně.
5: Potom, počkej, jak bych... Nejdál vpředu má ryba tlamu.
4: Ano.
5: A tato huba tvoří s tlamou uzavřený monoblok.
4: No vidíš, jak to pěkně zní. Kdybys tohle řekl ve škole, tak by se učitel radostí zřejmě neznal. No a co má ryba dál?
5: Dále má ryba už jenom několik maličkostí, které nestojí ani za řeč, tatu, tohle můžu šít ven.
4: No tak počkej, pověs mi alespoň, které druhy ryb rozeznáváme?
5: Rozeznáváme ryby buď velké, to jsou velryba, ryby mrňavé, neboli čurly, tati, můžu jít ven.
4: No, tak to je zhruba, ne?
5: Ano, to je tak všeobecně okolo, kolem si bych mohl jít ven.
4: No dobře, a které ryby znáš dál?
5: Dále znám kapry nebo štíky.
4: Kapry nebo štíky? No to snad ne.
5: Nebo štíky taky. Ti přece velmi často plavou v našich stříbropěných, otrávených řekách. Jenomže já myslím kapry nebo štíky, rozumíš?
4: Jo, tak, jako nebo štíky.
5: Ne, nebo štíky, nebo zvlášť.
4: Jo, ne, aha, už rozumím, ano. A dále? No, co znáš ještě dál? Třeba filé, nebo ančovičky, nebo uzly, na ty jsi zapomněl, ne?
5: Jo, to mi nějak už tohle můžu jít ven.
4: No počkáš, tak to se doučíš tohleto a teď mě třeba pověz, čím se ryby živí.
5: Ryba se živí hubou, hele, můžu už jít.
4: No, počkej pořád, tak tohle nemyslím, mně jde o to, co ryby jaksi požírají.
5: Ryby požírají všechno, co jim voda přinese před čumáček.
4: Hele, koukej, na mě si nepřijdeš. Hned mi přesně řekni, čím se živí třeba taková ryba akvarijní.
5: Ryba akvarijní se živí všemi.
4: Cože, čím?
5: No, žere vodní vši, čili se živí všemi.
4: Povídej radši o normálních rybách. Čím se živí? No, třeba kapři.
5: Kapři se živí bramborami.
4: Jo.
5: No, knedlíky a jinými pochutinami, které před ně házejí důvěřiví rybáři, přičemž vyplivují udice.
4: Kdo, rybáři?
5: A ne, kapři. Ale můžu šít ven?
4: No tak počkej ještě. A čím se živí třeba taková velryba?
5: No, velryba strašně otevře tlamu a nechá do sebe naplavat vodu i s rybičkami. Některé ryby se živí jonášem. Rybičky zachroustá a přebytečnou vodu vykejchne horem.
4: No tak vidíš, jak to pěkně umíš. A čím se živí třeba takový mořský dravec, jako je žralok?
5: Mořský dravec, žralok se živí rovněž vodními zvířaty, ale když mu utečou, nepohrne ani člověkem.
4: No.
5: Můžu už jít ven.
4: Počkej, ještě směr. A jak ryby dělíme?
5: Ryby dělíme nožem, když jsme z nich dříve odřeli všechny penízky.
4: Tak to nemyslím, chci vědět, podle čeho je rozdělujeme, že ano?
5: Ryby rozdělujeme podle toho, v čem plavou.
4: Jak to?
5: No přece, když plavou v rybníku, jsou to kapři, a když plavou v oleji, jsou to olejovky.
4: No, dobře, no tak celkem by ti to šlo, ale tyhle knižní vědomosti stejně nejsou k ničemu. To je jenom takhle teorie, víš, půjdeme na to jinak. Hned zítra zavedeme tuhle tu názornou výchovu, jdeme na ryby.
5: To myslíš vážně, taťuldo?
4: Smrtelně vážně. A abys věděl, dřív domů nepůjdem, dokud nějakou tu rybu nechytím a řádně ti nepopíšu. Říkal jsi něco?
5: Celkem nic, jen mě tak napadlo, co řekne učitel mé dlouhé nepřítomnosti ve škole.
4: No vidíš, Horajsa, jsme tady, je to vodička. Není nad rybářský sport, chlapče. Jak jsme si krásně prošli lesem, viď?
5: Spíš proklestili.
4: Jak to?
5: S těmi tvými ohromnými pruty jsem skoro neprošel mezi stromy. Každou chvilku jsem z nich měl hrazdu.
4: Hurvaj, dlouhý prut je předpokladem úspěšného lovu.
5: Jenže tohle jsou spíš telegrafní tyče a musím je vláčet na svých školou povinných bedrech.
4: Tak už neremcej a těš se z krásné přírody a meteorologicky předpověděné pohody. To je místečko, cohle? Sluníčko svítí, vlnky šplouchají, no, namoj si nohy do vody.
5: A komáři hryžou.
4: Tak se trochu oháněj, ale ne moc, ať nesplašíš zdejší rybstvo.
5: To není nic platy, au. To jsou komáři jak vrabci, dávají skoro žihadla.
4: Nenaříkej pořád, jsi šmanko, ty. Jsi u vody, žáno, na lovu, tak to ber sportovně. Něco musíš vydržet hele, podej mi ten chlebníček.
5: Který chlebníček?
4: Který, kolik jich máme? Přece stojí za tebou opřen o strom.
5: A málem ho vyvrací z kořenu. Tomuto tlumoku obrovitých rozměrů říkáš chlebníček? Vždyť je to jak malý autobus. Co v tom máš?
4: No co bych v tom měl? Přece krmí pro ryby, že ano? No?
5: To mají na 2 roky. Co jíst? Tatí, nestoupne voda, když to tam naházíš?
4: Hele, moc nevykládej a radši mi ho pomoct rozbalit.
5: Snad bych měl do něj spíš sfárat, ne?
4: Takhle to úplně stačí, počkej, tadyhle, no, tak, tady je hrách, počkej, tadyhle kroupy, tadyhle v tom sáčku, no, to dej stranou, tak, tadyhle knedlík v novinách, to vyndej, no, brambor, těsto, ve spod ještě kolínka.
5: Vepřová nebo telecí?
4: Ale těstová pořád.
5: No, ty máš všechno jenom pro ryby a pro mě si k jídlu nevzal nic, veď.
4: Ale vzal buď bez starosti, jestli máš hlad, sáhni mi do levé kapsy u kabátu.
5: Vždyť ti z ní leze žížala.
4: Tak ji chyť a hned ji napíchni na háček. To je v nadidlo nejvíš přitažlivé.
5: Žížala je magnetická.
4: Nemluv hlouposti.
5: Tak proč je tak přitažlivá?
4: Protože sebou na udici vrtí, což brambor nedokáže, i kdyby se zbláznil. No a máme to. Teď jenom odjistím naviják, zatočím prutem. Počkej, raz, dva, tři, no. A návnada letí do vody. Na prut dáme čihač, aby se poznalo, kdyby ryba brala.
5: Tati, co chceš vlastně chytat, ryby nebo kosy?
4: Samo sebou, že ryby, proč se ptáš?
5: Protože vlasec se žížalou vůbec není ve vodě. Jak se s tou harpunou ohnal, namotal si ho za sebe na větev.
4: Ale vážně, koukejme se. To jsem se tím bičem moc rozmáhl. Tak co, stojíš, vylez na strom a sundej to.
5: No já jsem nevěděl.
4: No tak.
5: Já nevěděl, že rybařina bude spojena se stromolezectvím. Si připadám jak jeníček v perníkové chaloupce.
4: Hele, moc nemluv a dělej. Stejně to všechno podnikám jen kvůli tvé vzdělanosti. Tak, dej to sem.
5: No tady je to.
4: No a na druhou udičku dáme hrách.
5: Jestli chceš dělat rybám obloženou mísu, tak si zapomněl na okurku.
4: Ticho a dávej pozor, ať se něco přiučíš. Jak se tohle bílé tady lehne, ryba bere.
5: Co ti ryba bere?
4: Ale nic mi nebere, to se tak říká, když potahuje za návnadu, že bere. Vidíš, hele, vidíš, jak se to pohnulo?
5: No, protože si kopeš do prutu.
4: Tak se mi nepleť, mám tu málo místa.
5: Na to, jak se kolem sebe oháníš, bys kolem sebe potřeboval fotbalové hřiště. Pozor, teď se ten čihač vážně zatřásl.
4: A neotřás, to je věkem, už je starý. Radí mi pomoct tou druhou udicí, někde mi za něco drží.
5: Bolej by nedržela, když ji máš zapíchnutou vzadu v límci.
4: Tak vem nůž a opatrně to vyoperuj, ale s citem, ať mě neskalpuješ.
5: Tati, teď bych s tím počkal, ten prut se vážně kejklá. Taťuldo, hle.
4: Ale nehodilá, co chce, radši tahají udičku z límce. Ježku, zraky, co to je, hurvajs, dělej něco, pomoc, prut je ve vodě.
5: Stáhla ti ho tam ryba, to je to, když jsem ti říkal, že se kejklá.
4: No co pak jsem tohle mohl tušit? Teď já, hurvajs, chodím na ryby už 20 let. Ale aby mi nějaká zabrala, to se mi ještě nestalo.

Jednou přišla víla Amálka ke stromu a zaťukala. Z okýnka vykoukl datel a povídá, teď nemám čas, zrovna dodělávám botu. Zobákem dírkuje podrážku, pařátkem nasazuje floky a čelem je zatlouká. Už je ta větrná botička hotová, řekl. Tak co pak mi chceš, Amálko? Víla Amálka si vyzula střevíček. Ale tancovala jsem po ostřici a ve střevíčku je díra. Datel si postrčil červenou čepičku od ucha k uchu. Ten střebíček je šitý stříbrnou měsíční jehlou. Ale zkusím to i tak. Zrovna udělal na střebíčku poslední steh, když v tom se všechno zatřáslo. Z dubů se sypou žaludy a z buků bukvice. Jej, lekla se Amálka, asi někde blízko uhodilo. Jenže, kde se vzal ten hrom, když se neblízklo, řekl datel. Podrval se za uchem a zamyslel se. Amálka si obula spravený střevíček a rozběhla se po špičkách trávy domů na mítin. A ono tam zrovna uprostřed mítiny sedí nějaké chlapisko. Hlavu má jako balovan, tělo jako skála a hlasem by mohlo hřmít. Já jsem Hrompac, povídá to chlapisko. Tedy obr Hrompac, jestli ti to není jasné. A proč by nebylo, odpověděla víla Amálka. Protože si tě, Amálko, vezmu za ženu. A Hrompac si vzdychl, až se to hnalo lesem a lámali se haluze. Obři mají sílu, ale za to rozumu míň. Víly jsou sice jemné jako kvítek, ale vědí si rady. Tak dobře, kývla Amálka. Jenže já chci jen takového muže, který by dokázal, co dokážu já. A co bych já nedokázal, zahučel obr Hrompac. A pomalu se zvedl z borůvčí. Ale to už Amálka na špičky, na patičky a tančí. Tančí kroky, tančí krůčky, smyčky, kličky se závojem. Udělala poklonku a řekla, teď zas ty. Teď zas já. Hrompac se pohoupl v bocích, klopítl si špičkou opatu a řinkl sebou, až se hnulo v srdci lesa. Sezbíral se ze země a povídá, nejde to vílo. Asi je to tím, že nemám tak lehké střevíčky jako ty. A že to napraví, šel rovnou k datlovi a povídá mu. Mám boty z buku a dělá mi to těžké nohy. Do zítřka mi uděláš měkké, lipové botičky. Za chvíli přišla k datlovi Amálka. Už to víš, povídá smutně. Co si počnu, když mě Hrompac v lehkých botičkách přetancuje? Nic se, Amálko, netrap. Uděláme Hrompacovi taneční botičky. Jeden div. Zaťukal a slétli se tam datlové, datlíci, strakapounkové a brhlíci až z třetího polesí. Datel jim ukázal dva hromské pařezy, co opodál trčeli ze země. Hrompac chce mít lipové taneční botičky. Tak mu je tedy uděláme z těch pařezů. A dali se do toho. A už tam na mítině stojí pár bot. Už se tam hrne taky obr Hrompac. Kde jsou ty boty? Datel mu ukázal pařátkem. A kde je k ním muzika? Datel ukázal druhým pařátkem na ptáčky. Tak já si ty botičky obuju, zatancuju a pak si vezmu Amálku za ženu, zahučel Hrompac. A
Vrne se do bot a libuje si, že jsou mu jak ulité. Potom spustili ptáčkové muziku. Datlové bubnovali, datlíci repetili, brhlíci hevízdali jako flautička a strakapunkové to trochu kazili. Hrompac chytil takt, pohoupl se v bocích a chce se dát do tance. Jenže každá jeho bota se drží země nejméně 7 kořeny. A to je moc i na obra. Chvíli tam sebou cloumal, chytal se nebe, ale tanec mu z toho nevyšel. Hrom ti dej pác, povídá nakonec. Udělal jsem si amálko před tebou takovou ostudu, že už tě radši nechci. Vyjel nohama z pařezových bot a utekl po velikých palcích za les.

poprvé uvidíš hvězdy na procházce nebem. Usneš a ve snu možná potkáš hrneček s medem. Pro tebe kromě medu vymyslet nedovedu nejhezčí.

0: Nastala zima. U kouzelnického domečku byla sněhová bouře a lomcovala okenicemi, ale malé čarodějnici to pramálo vadilo. Seděla teď den za dnem na lavici před kachlovými kamny a hřála si záda. Čas od času zatleskala a Polínko samo skočilo z bedny vedle kamen do plotny. Havranu a Braxasovi se to docela líbilo, ale malou čarodějnici přestalo to líné živobytí bavit. Jednoho dne prohlásila.
1: Pojď, vyletíme si. Cože?
0: Zděšeně zvolal Abraxas.
1: Zač mě vlastně máš? Copak jsem ledňáček? Pěkně děkuju za pozvání. Zůstaňme raději doma v teplé světnici.
2: No dobrá, jak chceš, poletím tedy sama.
0: Navlékla si 7 sukní, pěkně jednu za druhou, potom si uvázala kolem hlavy vlněný šátek, vklouzla do zimních bot a natáhla si 2 páry palčáků. Takto vyzbrojena se vyšvihla na koště a vylítla komínem. Venku byla krutá zima. Stromy měly tlusté bílé kabáty, kostelní věž měla huňatou sněhovou čepici a ze všech komínů se kouřilo. Na kopečcích za vesnicí se hemžily děti na sáňkách. Malá čarodějnice se dívala a dívala, jak se o závod ženou ze svahů. Mezitím ale notně prostydla, třeba že měla 7 sukní a 2 páry palčáků. Když se zašera zase vrátila domů, chtěl Havran a Braxas vědět, co z toho výletu měla. Ale malá čarodějnice jen drkotala zuby.
1: To ti povím později. Ze všeho nejdříve si musím uvařit čaj, protože je mi taková zima, že sotva mluvím.
3: O, tak vidíš, krákal Havran. Mě si ovšem poslechnout nechtěla.
0: Malá čarodějnice si rychle navařila veliký hrnec bylinkového čaje.
3: Já tě někdy prostě nechápu, řekl Havran. Kdybych byl tebou a uměl čarovat, určitě bych pro zahřátí nepotřeboval bylinkový čaj.
1: Ale vždyť já udělala všecko, co jsem mohla, řekla malá čarodějnice. Navlékla jsem si 2 páry palčáků, zimní boty, vlňák a 7 sukní.
3: Prosím tě, vykřikl Havran, to bych věděl lepší věc pro zahřátí než 7 sukní.
1: Lepší než 7 sukní?
0: Malá čarodějnice mu pořád ještě nerozuměla.
3: Věc je přece jasná. Když znáš tolik kouzel, řekni mi, proč nemůžeš zahřát sama sebe.
1: Ach, je,
0: zvolala malá čarodějnice a plácla se do čela.
1: Že mě to nenapadlo dřív, od čeho jsem vlastně čarodějnice, že? Ty jsi ale opravdu nejmoudřejší, Havran. A jestli chceš, zahřeju kouzelnou průpovídkou i tebe, abys nemusel být doma, když já někam letím.
3: O, vidíš, tak platí, řekl Abraxas.
0: A od té doby si mohli vyletět na procházku i za nejtužší zimy a vůbec nepocítili mráz.
4: Piggy má pro tebe spoustu pohádek a písniček.
5: Kdysi dávno, kdesi daleko, byl mramorový les. Neuvěřitelný. Neuvěřitelně krásný. A tak se v něm děly i neuvěřitelné věci. Na tom, že objevili les lidé, nebylo nic překvapujícího. Vždyť lidé už přišli na tolik věcí. Ale že našli les jednoho dne i děti, byl div divoucí. Mramorový les totiž ležel daleko, moc daleko. Toho dne, kdy do něj vkročily první dětské nožky, byla středa. A v ten den s pravidelnou neúprosností na mechovém palouku jeden z hříbků pod dubáků společně s kropenatou muchomůrkou parádnicí česali mech. Hříbek se snažil, ale muchomůrka ohrnovala nos. Taková ošklivá práce, ještě si ušpiním své puntíky. A co chvíli se zhlížela v zrcadle studánky, jestli se opravdu neušpinila. Náhle tichem lesa zazněl dětský hlas. Podívej! A prst neznámé dětské ruky zamířil k hříbku s muchomůrkou. Na palouku totiž stál David a jeho sestra Pavlína. Kam se mám podívat? Támhle! Ukázal znovu prst. Houby moc dobře věděli, že člověk, byť i docela malý, přináší do lesa nebezpečí. Hříbek se ohlédl po muchomůrce, aby ji jako správný muž ochránil. Ale kde pak muchomůrka? Ta už pelášila pryč. O kamaráda se ani trochu nestarala. Vzala svoji štíhlou nohu elegantně na rameno a zamířila k pařezu u stoleté kapradiny. Dobře věděla, že dorazili tam dřív než podubák, bude mít vyhráno. Běžela, až jí bílé puntíky nadskakovaly. Hříbek viděl, že se o přítelkyni starat nemusí, ba naopak. A tak podle jejího příkladu vzal na rameno svoji tlustou a nemotornou nohu a rozeběhl se za muchomůrkou. Počkej na mě, volal, ale docela zbytečně. Ani mě nenapadne, myslela si muchomůrka v duchu. Proč utíkáš tak rychle, funěl hříbek. A mám snad utíkat pomalu, smála se pro sebe muchomůrka a ještě zrychlila. Já už nemůžu, naříkal hříbek, ale to už byla muchomůrka u pařezu. Kdyby tolik nepracoval a odpočíval jako já, myslela si, mohl tady být dřív. A to by bylo zlé. Pařez totiž dokázal v případě nebezpečí schovat jen jedinou houbu, a nebo dvě žáby, a nebo 10 žížal. Věděla to muchomůrka, možná to věděl i hříbek, ale ten sotva dýchal a klopítal, takže neměl čas přemýšlet, kam to vlastně běží. Vrátka, vrátka, otevřte se, nebezpečí bojíme se, řekla muchomůrka. Vrátka vrzla a pařez se otevřel. Muchomůrka vběhla dovnitř a v tu chvíli, jako by se po ní země slehla. Muchomůrka zkrátka zmizela. Hříbek dosupěl k pařezu jako druhý. Vrátka, vrátka, smilujte se. Hříbečkovi otevřte se. Vydechl. Nestalo se však vůbec nic. Pařez mlčel. Jen odkud si zevnitř bylo možné zaslechnout vítězoslavné chichotání muchomůrky. Kdo dřív přijde, ten dřív mele, posmívala se a hříbku nezbylo, než pochopit, že prohrál. Svěsil hlavičku, usedl do trávy, sklopil zrak a čekal na svůj konec. Vydal se dětem na pospas dobrovolně. Ale David s Pavlínou jakoby nic. Usedli na pařez. Vezmeme si ho domů? Zeptal se kluk. Proč? Já mám radši zmrzlinu. Máš pravdu, přisvědčil David. Zmrzlina je lepší. Po chvíli se děti zvedli a odešli. Asi na zmrzlinu. Hříbek si odechl a když se vzpamatoval, vrátil se na mechový palouk dodělat svoji práci. A muchomůrka? Ta se uvnitř pařezu tak dlouho vrtěla a chichotala, až vrátka zaskočila a nešla několik dní otevřít. Možná ji chtěl pařez potrestat. Kdo ví? Vždyť myslet jen a jen na sebe se nikdy nevyplácí.
4: Pojď si se mnou hrát! Pojď si hrát s Piggym!

0: Spali a spali a spali, dokud je ráno nevzbudilo sluníčko. Sluníčko? No ano, už je po potopě. Velká voda přes noc opadla a psí bouda najednou stála vysoko na stráni. Byl odtud nádherný rozhled. Dole leželo městečko jako na dlani, lidé se hemžili v ulicích, dávali všechno do pořádku, každý každému pomáhal a byli na sebe moc hodní. Jak už to první den po potopě vždycky bývá.
1: Do skoukání, hodem do práce.
0: Mláďátko v psí boudě ještě dávno spalo, když se Krtek rozběhl dolů do městečka, aby sehnal všechno, co takové miminko potřebuje. Kočárek, peřinky, plínky, láhev s rudlíkem a taky něco na hraní.

0: Skrtka byla rázem chůva k pohledání. Krmil ptáče, kolíbal je, hrál si s ním. Však to taky ptáče ti šlo k duhu. Rostlo jako z vody, za chvíli mu byl kočárek malý a krtek je musil krmit ze žebříku.
1: Tak ať jednou z něj bude ten největší a nejkrásnější pták na světě.
0: Víš to jistě, krtku? Jaký pak pták, když nelítá? Je na čase, krtku, abys ho to naučil. Švitořili ptáčci, kteří se na ten krtku v zázrak přiletěli podívat. No to se lehko řekne. Ale jak? Má peří? Má křídla? Musíš ho dostat do vzduchu. A pořádně vysoko. Tam už bude lítat sám. Zašvitořili a letěli si po svém. A malé velké ptáče najednou zesmutnilo.
1: Neboj se, já to nějak vymyslím.
0: A vymyslel. Chvíli si lámal hlavu a už to měl. Vytlačil kočárek i s ptáčetem na vrcholek stráně a pustil je oba šupem dolů. Kde končila stráň, začínala propast, kamenitá a hluboká, až z ní šel strach. Kočárek plachtil docela dobře, za to veliké a tlusté ptáče padalo dolů jako balvan.
1: Jestli se ti něco stane, skočím za tebou.
0: Možná ptáče krtka uslyšelo, možná ne. Jisté je, že těsně nad zemí zamávalo křídly a hladce přistálo. A z ptáčete byl najednou pták. Dokonce orel. Viděl jsi, jak jsem letěl? Zavolal hrdina krtka. A krtkovi se z toho samou radostí zatočila hlava.

o Karlu IV., že to byl nejmoudřejší ze všech českých panovníků. Horáček samo sebou neposlouchal a dělal všelijaké opičky, takže se ho paní učitelka zeptala, jestli ví, co významného Karel IV. Vykonal. Horáček se rozhlížel, jestli mu někdo nenapoví, a tak mu Kropáček z legrace pošeptal, že Karel IV. Dal zbourat Karlův most. Horáček se zatvářil jako mistr světa a řekl ten nesmysl pěkně nahlas. Třída se mohla uválet smíchy a Horáček dostal na Kropáčka příšerný vztek a řekl mu: Kropáčku, tohle ti nedaruju, budeš teprve koukat, co ti provedu. Žáky to povídání o Karlu IV. Docela zajímalo, ptali se na všechno možné, jak vypadal trůn, jestli si už tehdy lidi měli krk a uši, otázky nebrali konce, a tak Max s Šebestovou zašli o přestávce za paní učitelkou a řekli, že zítra má je celá třída na výlet k rybníku Krajáči, ale že u toho rybníka už jednou byli, jestli by nebylo lepší podívat se do toho 14. století. Oni mají přece kouzelné sluchátko a když zařídili výlet za Piráty, mohou zařídit i výlet za Karlem IV. A paní učitelka si řekla, to není špatný nápad, poradila se s panem ředitelem a když ani on nebyl proti, řekla žákům, kam se zítra poletí. Nače se ráno sešla celá třída před školou, paní učitelka si je spočítala, přesvědčila se, že mají všichni chlebníky se svačinkami, pak dala pokyn Machovi a Šebestové, ti dali pokyn sluchátku a najednou byli všichni pryč. Octli se přímo na nádvoří Pražského hradu, kde se právě stavil chrám svatého Víta. Před chrámem stál Karel IV. Se svým rádcem. Přišel se podívat, jak to těm zedníkům jde. Paní učitelka slušně pozdravila a děti taky, akorát Horáček s Pažoutem nepozdravili, protože se kamsi nenápadně vytratili. Pažouta ze všeho nejvíc zajímal, jak vypadala mučírna, a Horáček šel s ním. Paní učitelka mezi tím císaři vysvětlila, že jsou z 21. století, že měli jet k rybníku Krajáča, že se podívali radši sem. Karel IV. Se podivil, jak je to možné, a tak mu Max s Šebestovou ukázali kouzelné sluchátko, které dokáže úplně všechno. V tom rádce císaři cosi pošeptal a Karel IV. Poprosil, aby mu to sluchátko na chvíli půjčili, že s ním zajde do státní pokladny a nadělá si trochu zlatých dukátů, aby mu nechyběli při stavbě té katedrály. Max s Šebestovou se řekli, že když nás prosí sám Karel IV., nejmoudřejší ze všech panovníků, nemůžeme odmítnout. A tak to sluchátko císaři půjčili, což ale dělat neměli, protože pak došlo k těm nejpříšernějším událostem, s jakými nikdo nepočítal. Karel IV. Si vzal sluchátko, vešel s rádcem do paláce, ale na chodbě nešťastnou náhodou zakop a upad. Sluchátko mu vylítlo z ruky a jelo po podlaze až k Horáčkovi, který tam s Pažoutem hledal tu mučírnu. Horáček chňapl po sluchátku a řekl: Pažouté, mám senzační nápad, sleduj. A požádal sluchátko, aby proměnilo Karla IV. A jeho rádce ve dva vrabce, což se okamžitě stalo, a Pažout se chytil za hlavu a řekl: Horáčku, ty blbouné, lítáme v děsným průšvihu, kdy zmizí císař, je to nepředstavitelný malér. Jenomže Horáček řekl: Jen klid, Pažout, žádný císař nezmizí, protože tím císařem se stanu já a ty budeš tím rádcem. Načež řekl do sluchátka svoje přání a najednou tu stál císař Karel IV. A vedle něj jeho rádce, a ten Karel IV. Řekl: Tak, Pažouté, a jsme z malé ruinku, já nevím jak ty, ale já už žádným horáčkem nebudu, já už tím císařem zůstanu, protože císařové se mají nejlíp ze všech a můžou úplně všechno. A Pažout, který byl teď císařským rádcem, řekl: Teda, Horáčku, teď jsi zaválen. Teď si to můžeš vyřídit i s tím Kropáčkem, který tě tak příšerně včera naštval. Ale když si tohle Horáček s Pažoutem říkali, vůbec je nenapadlo, že je slyší Mach a Šebestová schovaní za rohem, kteří se vydali tajně za císařem, aby věděli, co se děje se sluchátkem. A Šebestová šeptala Machovi: Machu, z Horáčka je císař Karel IV., to je strašné.

všichni, co budeme dělat. A Maš šeptal, člověče, Šebestová, tohle může špatně dopadnout. Musíme dát vědět paní učitelce, co se stalo. A hned začal hledat v chlebníku tušku a papír. A potom se na té chodbě objevili nějací ministři, řekli, že v trůním sále čeká plno lidí, že nejvyšší čas, aby císař začal vládnout. A tak Horáček, který teď vypadal jako Karel IV., šel, sedl si na trůn a vládl. Ti ministři chtěli, aby rozhodli, jestli univerzita v Praze bude nebo nebude. Horáček se poradil s Pažoutem, který teď vypadal jako jeho rádce, a řekl, že se žádné školy zavádět nebudou, že se naopak všechny školy zruší, protože otravují dětem život. A hned taky nařídil, aby místo škol byly všude samé cukrárny, protože všechny děti mají rádi sladkosti. V korunním sále nastal šílený poprask, ale Horáček všechny ty lidi vyhodil, nechal si tam jen pár zbrojnošů, dal sluchátku příkaz, aby mu postavil trůnu televizor s 50 programy, nači s Pažoutem seděli a koukali na kreslený seriál Kocour Poky a pes Moky. A paní učitelka, která s celou třídou pokračovala v prohlídce hradu, si říkala, kam pak se asi ztratili Horáček a Pažout, určitě někde provádějí ty své lumpárny. A zrovna, když si tohle v duchu říkala, vešla s celou třídou do trůního sálu, kde se císař, Horáče a pár zbrojnošů koukalo na kreslený seriál Kocour Poky a pes Moky. Císař Karel IV. Uviděl Kropáčka, ukázal na ní a řekl, tento žák bude okamžitě popraven, odvedte ho. Nače se zbrojnoši chopili chudáka Kropáčka a tahli ho pryč. Kropáček šíleně ječel a kopal nohama, ale nic mu to nebylo platné. Bylo ho slyšet ještě za dveřmi, když otáhli po chodbě a paní učitelka začala na Karla IV. křičet, co si to dovolujete? Nechat popravit nevinné dítě pro nic za nic? No nezbláznili jste se! Ale Karel IV. Si dal klidně nohu přes nohu a řekl, že to má Kropáček za to, co včera provedl žáku Horáčkovi, kterému schválně špatně napověděl, aby mu udělal ostudu před celou třídou. A paní učitelka se zarazila a řekla si, to je divné, jak může Karel IV. Vědět, co se stalo včera ve třídě. A vůbec, jak to, že se císař Karel IV. Kouká na kreslený seriál Kocour Poky a pes Moky. V tom jele dobla do nosu papírová vlaštovka, která přiletěla otevřeným oknem, paní učitelka ji rozbalila a četla. Paní učitelko, to není Karel IV., to je Horáček a ten druhý je Pažout. A paní učitelka, která poznala Machovo písmo, si řekla, aha, takhle je to. A pak začala křičet na celé kolo. Horáčku, to už ale přestává všechno. Vzít na sebe podobu samotného císaře. No to je ale opravdu trochu moc. Tohle si se sakramensky odskáčeš. A křičela a křičela. Nače se Horáček polekal, že by nějaký ministr mohl paní učitelku slyšet a že by se to všechno vyzradilo, a tak rychle nařídil sluchátku, aby paní učitelku okamžitě vrátilo zpátky do školy a s ní všechny žáky, kteří jsou v trůním sále, a sotva to řekl, byl s Pažoutem v tom sále sám. A paní učitelka, která se najednou ocitla s celou třídou zpátky ve škole, běžela za panem ředitelem, řekla mu, co se stalo, pan ředitel si musel sednout, aby neomdlel, a řekl, proboha, Horáček, českým panovníkem, no nic horšího se nemohlo stát. Dovedete si představit, paní kolegyně, kolik škody může takový osel napáchat, jaké nesmysly může nařídit. A když mu paní učitelka řekla, že první, co Horáček nařídil, byla poprava žáka Kropáčka, pan ředitel celý zezelenal a chytil se za srdce, načež ho paní učitelka začala rychle uklidňovat, že ve 14. století nezůstal jen Horáček s Pažoutem, ale taky Mach s Šebestovou, a že ti dva Kropáčka snad nějak zachrání. A opravdu. Ve 14. století se Mach a Šebestová radili s královnou Alžbětou, manželkou Karla IV., jak zachránit chudáka Kropáčka před popravou. Potřebují k tomu kouzelné sluchátko, které má Horáček v kapse.
A královna dostala nápad, zavolala své dvorní dámy a řekla jim, aby mach oblékli jako královské páže, a potom už byl oběd, Horáček seděl v čele stolu jako císař, Pažouk seděl vedle něj jako jeho rádce, Horáčkovi se všichni klaněli a přáli mu dobré chutnání, a pak už k němu přicházela pážata jedno za druhým, jednomu neslo polévku, druhé předkem, třetí maso, čtvrté přílohu a páté omáčku, a právě to páté páže byl převlečený mach. Horáček si ho vůbec nevšiml, za to mach si všiml sluchátka, které kukalo Horáčkovi z kapsy. Takže, když položil s úklonou omáčku na stůl, vyfoukl to sluchátko nenápadně Horáčkovi z kapsy a odnesl je do kuchyně, kde už byla připravená královna, taky šebestová, a kde poskakovali na okně dva vrabci. Mach dal sluchátku ten správný příkaz a najednou stál na okně pravý císař Karel IV. A jeho pravý rádce. A pak se v hodovní síni objevili mach a šebestová s kouzelným sluchátkem. Mach do ní řekl pár slov a najednou seděl v čele stolu Horáček a vedle něj Pažou. Ale to už do hodovní síně vcházel pravý císař Karel IV. A ten dal Horáčkovi takový pohlavek, že si ten darebák namočil celou hlavu do omáčky. Mach s šebestovou a se zachráněným kropáčkem se slavnostně rozloučili s Karlem IV. A 14. stoletím, poprosili sluchátko a vrátili se do školy i s Horáčkem a s Pažoutem, který paní učitelka nechala za trest po škole a řekla, až se příště někam pojede, tak vy dva rozhodně zůstanete doma.

0: o prolhané princezně. V jednom království, co není vůbec nějak daleko a už vůbec ne za sedmero řekami, žila princezna, která byla strašně, ale strašně ulhaná. Vlastně všechno, co řekla, si vymýšlela. Třeba dojedla kuře k obědu a šla za chůvou. Chůva se zeptala, co pak bylo dobrého k obědu? Škubánky, odpověděla ta princezna, jen tak. Prostě proto, že nikdy neříkala pravdu. Ani vám nepovím, jak se vlastně jmenovala, protože to bylo každou chvíli jinak. Říkala si Věruška, Evička, Eulálie, Hanka a někdy dokonce Robert nebo Petr. Jen aby mohla víc a víc lhát. To víte, její královské rodiče to hodně trápilo. Pan tatínek králi často přehnul přes koleno a naplácal jí žezlem, aby holku vychoval. Paní královna se trápila a často si poplakala, po kom, že ta holka je. Tohle, že si nezasloužila. Já jsem po své mamince výlet s fialovýma očima, vykřikla ta princezna drze a utekla tropit další nepleku. Když bylo princezně 18, celé království se těšilo, jak se jí zbaví, že se konečně provdá a půjde lhát někam jinam. Na zámku uspořádali veliký ples a sjeli se princové ze všech koutů světa. Dokonce i turecký sultán poslal svého syna, i ruský car a pruský císař. Princezna, to jsem ještě neřekl, byla moc krásná a všem, kdo ji neznali, se moc líbila. Princové netušili, jak je prolhaná, a při pohledu na ní se zamilovali. Do jednoho. Princezna se všemi tančila a pro každého měla líbezný úsměv. Jednomu vypravovala, jak přemohla draka, druhému vychválila své přednosti při řízení země, třetímu líčila svá vítězství na dostizích. Všichni jí byli okouzleni a každý toužil jen potom odvést ji sebou do své říše. Den po plese se konala velká hostina, které se zúčastnili všichni královští hosté, a princezna začala. Tureckému princi řekla, jak ho pomlouval jeho komoří, ruskému careviči vylíčila, že jeho severní soused chtěl mermomoci, aby s ním utekla, a maďarskému následníkovi si postěžoval, že ji chce unést šejk Ibn Al. No to vám byla mela. Pustili se do sebe každý s každým, jen aby ochránili čest princezny a získali její srdce. Jenže to byly hlavy korunované a ne žádní truhlíci. A tak, když potom leželi vedle sebe na marotce, slovo dalo slovo. Všichni si vysvětlili, jak to doopravdy bylo. A místo světové války se konal jen hromadný odjezd. Nezůstal ani jeden. Co teď s princeznou? Na celém světě má zkaženou pověst a nikdo ji nebude chtít. Snad ji teď máme na chrku doživotně, hrozili se rodiče. Nakonec se rozhodli pro to nejchoulstivější řešení. Nechali na zámek povolat čarodějnici. Princezna byla tou dobou vzteklá, velice uražená, že ji její nápadníci tak lehce prokouchli.
1: Asi jsem to trošku přepískla, řekla si. Ale taky nemuseli utíkat tak honem, například ten snědý princ z východní říše nebyl vůbec ošklivý.
0: Zasnila se, ale jen na chvíli. Když jí rodiče zavolali do svých komnat, byla už opět připravena lhát. Tentokrát však byla překvapena spolu s rodiči, byla v místnosti i obávaná čarodějnice.
1: Zavolali mě sem proto, zaskřehotala čarodějnice, že prý pořád jenom lžeš, děvenko.
2: To není žádná pravda, odpověděla princezna. Za prvé nikdy nelžu a za druhé nejsem žádná děvka, ale zbrojnož bivoj a přemohl jsem právě v lesích hvozdech divočáka.
0: Maminka královna se rozplakala nad tou nehorázností a dokonce i čarodějnice se zarazila.
1: Tady pomůže jen opravdu silná medicína. Víš, že se říká, že lež má krátké nohy a daleko nedojde? Tak teď si to můžeš vyzkoušet.
0: Udělala ve vzduchu pár čarodějných gest a princezna se začala zcvrkávat a zcvrkávat. Měla nožičky kratší než trpaslík.
1: To je proto, děvenko, aby se lež nemohla rychle šířit, řekla čarodějnice a zmizela.
0: Princezna chtěla běžet za ní, ale mohla jen cupitat miniaturními krůčky po místnosti a vztekle nadávat.
1: No, to víte, královští rodiče tak příkrou medicínou nebyli taky dvakrát nadšení, ale ta holka si o to řekla.
0: Princezna dochlopítala na hradní nádvoří a tam ji potkala děvečka Madlenka.
1: Princezno, co se vám stalo? Vykřikla v hrůze.
0: Princezna odpověděla, jak bylo jejím zvykem.
1: Přišel zlý černokněžník a když jsem odmítl stát se jeho ženou, tak mi uřezal obě nohy. Tu chvíli to ve vzduchu hvízdlo a princezně se nohy o další centimetr zmenšily. Na nádvoří se objevila čarodějnice a řekla jí, za každou vyslovenou lež se vaše nohy zkrátí a za každou řečenou pravdu povyrostou. Sama si vyberte, jak chcete vypadat.
0: Pravda, uběhlo pár let, než z princezny byla zase kráska s dlouhýma nohama. Ale v pohádkách je možné všecko.
1: Dneska prý docela spokojeně žije se svým snědým princem a mluví čistou pravdu. Občas ještě ze zvyku, když něco řekne, podívá se rychle pod sukně.

0: Pojď si se mnou hrát. Pojď si hrát s Piggym.
1: Byla nebyla v křišťálovém paláci žila pyšná princezna. Tak pyšná, že se jí i květiny v zahradě museli uklánět. Tak zlá, že se jí srdce změnilo v ledový diamant, který studil jako rampouch. Pořád jenom něco chtěla. Od samého rána se křišťálový palác otřásal princezněným umíněným křikem. Chci bílé šaty z obláčku, chci jahodovou omáčku, chci pravou hvězdu na opasek, kočku chci tahat za ocásek, chci, aby na mě rostly trny, chci ušít polštář z mořské vlny. A tak dál, a tak dál. Div, že král z toho nestonal. Kudy jen chodil, hořce vzdychal a ze samého hoře kýchal. Toť se ví a toť se rozumí, že princezna už měla všechno na světě. Ale čím víc měla, tím víc chtěla. A celé noci přemýšlela, co by si ještě mohla přát. Samým přemýšlením už nemohla ani oka zamhouřit. A tak vstala a vyšla si do zahrady. V tom stanula jako skamenělá. Kam jen oko pohlédlo, na listí stromů, v trávě i na květech se v paprscích slunce třpitily kapky rosy. Zářily jako duhové perly. Takovou nádheru dívka ještě nikdy nespatřila. Dlouho ze sebe nemohla úžasem slůvko vypravit, ale pak se rozeběhla do paláce a umíněně se rozkřikla. Chci náhrdelník z rosy, slyšíte? Chci na své šíji nosit nejkrásnější duhové kapky. Chci a chci a chci. Král s královnou nad rozmarem dcery nešťastně lomili rukama. Marně jí konejšili, marně jí domlouvali. Umíněná princezna nic nedala na jejich slova. Starý utrápený král rozmaru dcery nakonec přece jen ustoupil a povolal do paláce nejlepší zlatníky a šperkaře z celého království. Pod trestem smrti jim poručil do 3 dnů zhotovit princezně náhrdelník z nejkrásnějších kapek rosy. Zkroušení řemeslníci jen smutně svěsili hlavy a v duchu se už loučili se životem. Což by se někde ve světě našel mistr, který by dokázal takový zázrak. 3 dny nešťastní muži vysedávali v královském paláci s rukama v klíně a plakali nad svým osudem. Po poslední bezesné noci vyšel si jeden z nich, mladý zlatnický tovariš, do královské zahrady, aby se naposledy rozloučil se sluncem. V planoucí záplavě orosených květů ze všeho nejkrásněji zářily slzy v jeho očích. Tu se před ním rozvilo růžové poupě a z květu vystoupila malá, křehká víla. Ve vlasech se jí třpitila čelenka z duhy a kolem něžné šíje zářil duhový náhrdelník z rosy. Zlatník úžasem oněměl. Jsem rosná víla, usmála se nad jeho ohromením útlá pana. Zaslechla jsem tě vzlikat. Tvůj pláč je krásný. Krásnější než nejkrásnější kapky mé rosy. Dej mi své slzy, ozdobím jimi čelenku z duhy, žadonila. Nemusela dlouho prosit. Mladý tovariš sklonil hlavu a hořce.

0: hladce zaplakal nad svým osudem. Slza za slzou plíštila z jeho očí do dlaní malé rosné víly a ty slzy jiskřily v paprscích slunce jako oslnivé hvězdy. Děkuji ti, zašeptala okouzleně víla a zkrášlila duhovými slzami rosnou čelenku. Jak se ti odměním? Dej mi svůj náhrdelník z rosy. Zachráníš život můj i životy mých druhů, poprosil zlatník a svěřil se víle se svým trápením. Ale víla smutně zavrtěla hlavou. Nemohu splnit tvé přání, zašeptala. Kapky rosy jsou drahokamy víl. Kdokoliv z lidí se jich dotkne, tomu se rozplynou pod rukama. Pak se na okamžik zamyslela. Ale dám ti dobrou radu, mládenče, řekla a něco zašeptala zlatníkovi do ucha. Chlapcova tvář se rozzářila. Děkuji ti, má dobrá rosná vílo, zvolal vesele a spěchal do paláce. Před královským trůnem už odevzdaně stáli jeho druzi, hlavy svěšené, a čekali na králův nelítostný ortel. Zlatník poklekl před panovníkem a jeho pyšnou dcerou. Králi, promluvil zvučným hlasem, splním rád princeznino nevšední přání, ale mé skromné znalosti se ani zdaleka nemohou rovnat jejímu vytříbenému královskému vkusu. Ať tvoje dcera se mnou vyjde do zahrady a sama si podle své libosti nazbírá ty nejkrásnější drahokamy z rosy. Zhotovím je z nich náhrdelník, jaký lidské oči ještě nespatřili. Jakmile zlatník domluvil, princezna nedočkavě vyběhla do zahrady a dychtivě vztahovala ruce po největších a nejzářivějších kapičkách rosy. Ale když se jich dotkla, duhové kapky se pod jejími prsty rozplynuly v obyčejné stružky vody. Pyšná dívka se nevzdávala. Zahlédla na záhonu růžové poupě zářící tou nejčistší duhovou rosou, ale marně se namáhala. Po křišťálových krůbějích jí zůstaly v dlaních jen malé kalné loužičky. V té chvíli se růžové poupě rozvilo a uprostřed květu se vztyčila útlá postava rosné víly se zářivým náhrdelníkem kolem šíje. Princezna mohla na skvostném šperku oči nechat. Bezcitná, pyšná krasavice, promluvila víla přísně. Chtěla si poslat na smrt nevinné lidi, protože nesvedli to, co sama nedokážeš. Rosa odedávna patří květinám a vílám. Lidská ruka se jí nezmocní. Když tolik toužíš po náhrdelníku z rosy, zvol si některou růži za svůj domov. Staneš se jednou z nás, ale pamatuj. Zůstaneš zakletá tak dlouho, dokud tvůj otec a matka nevypláčou tolik slz, kolik je po ránu krůp její rosy. Po těch slovech víla lehce pohnula rukou a na její pokynce kolem dokola rozvily nádherné květy. Princezna se dychtivě rozběhla k nejkrásnější bílé růži a bez váhání vstoupila do jejího květu. Kolem šíje se jí v paprscích raního slunce zatřpitil nádherný náhrdelník z rosy a princezna se roztančila radostí. Pak se nad její hlavou zavřely bělostné lístky. Nedobře si zvolila, marnivá krásko. Bílá je v našem království barvou věčného smutku, povzdechla víla. A i nad ní se zavřelo růžové poupě. Daleko od nás stojí smutný palác. Žije v něm stařičký král se svou bělovlasou královnou. Dnem i nocí pláčí. Až vám někdy bude zase do pláče, milé děti, přidejte své slzy k slzám stařičkého krále a smutné královny. Třeba jim vaše slzičky pomohou vrátit zakletou dceru.
1: Beránek se pá.

0: pásl pod lesem a ovečka se pásla s ním.
1: To ti povídám, ovečko, řekl beránek. Nechoď daleko, ať tě nikdo neodnese.
2: Ano, ano, řekla ovečka, ale jak se tak pásla, vzdalovala se od beránka čím dál tím víc.
0: Za velikým bukem číhali tři vlci, únosci. Když viděli, že je ovečka sama, vyskočili spoza buku a ubohou ovečku uloupili. Beránek se chvíli klidně pásl, pak ale zjistil, že se mu ovečka někam zatoulala a rozhodl se jí najít. Nikde ji neviděl, ale došel až k buku, kde si přečetl vzkaz, který mu tam vlci nechali.
3: Chytrý beránku, jestliže nepřijdeš a nepřineseš zítra večer sem k buku pytel opravdických dukátů, upečeme ovečku a sníme ji k večeři. Únosci.
1: Pro pána, povídá si, kde pak já bych vzal pytel opravdických dukátů?
0: Jenomže to by nebyl chytrý beránek, kdyby nevymyslel plán, jak vlky oklamat. Vzal pytel, do pytle nazbíral bukvice a pak se vydal hledat ztracenou ovečku. Když ji konečně našel, byla už hluboká noc. Vlci spali okolo ní, stočeni tak, aby ji nikdo nemohl ukrást. Beránek se potichu připlížil k prvnímu vlkovi a do kožichu mu podstrčil tento vzkaz. Druzí dva vlci tě chtějí ošidit o dukáty za ovečku. Smlouvali se na to dneska v noci a já je dobře slyšel. A podepsal se jako měsíček. Druhému i třetímu vlku napsal to samé a potichoučku odešel.
3: Aha, povídá první vlk, když se ráno přečetl dopis. Aha, povídá i druhý vlk, když si přečetl dopis. Aha, povídá si i třetí vlk. Tak je to tedy, řekli si všichni tři a hrozivě se na sebe zamračili. Začali kout vlčí plány, jak by na druhé dva vlky vyzráli.
0: Přišel večer, vlci jako pěny, měsíček na obloze a ovečka chudák úzkostí bez sebe roní slzy.
3: Dej se pro dukáty, řekl první vlk. Zůstaň tu, druhý vlku, a hlídej ovečku. Ani mě nenapadne, zavrčel druhý vlk. A ti hlídá třetí.
4: Ani mě nenapadne, ohradil se třetí vlk. A ti hlídá první.
5: No, ale mě se ani trochu nechce,
0: na to první vlk.
3: A nás hlídání nebaví, řekli druzí dva vlci. No jo, tak co budeme dělat? Zeptal se první vlk.
6: Půjdeme pro dukáty všichni tři.
3: Tak jo,
0: souhlasili všichni. Měsíček jim pěkně svítil na cestu a když dorazili k buku, uviděli pod ním pytel jako dům.
6: Sem z dukáty,
0: vykřikli vlci a hned si začali valchovat hřbety a vít a vrčet až hanba. A jak se tak rvali, pytel se roztrhl a vysypali se z něj bukvice.
6: Kde jsou naše dukáty?
5: Dukáty nejsou,
0: zabrečeli.
5: Někdo nás ošidil.
0: A už všichni tři pádí a ženou se s jazyky až k zemi, aby se pomstili na ovečce. Ale ovečka nikde. Zatímco se vlci prali, beránek totiž ovečku osvobodil.
5: Kde je ovečka?
0: Zavili vlci.
6: Ovečka tu není.
3: někdo nám ji uloupil.
2: Smál se měsíček, který to všechno zhora pozoroval a měl radost z toho, jak se Beránkovi podařilo vlky přelstít.
3: Měsíček to byl, já ho na cimpr-campr rozkousám. Já ho na kusy roztrhám, já ho na hadry rozškubám.
2: Jenomže měsíček byl tuze vysoko, převysoko. A co zatím dělali Beránek s ovečkou? Ti už dávno byli doma a Beránek řekl ovečce.
1: Příště se mi netoulej, nebudu.
2: Slíbila ovečka a oba šli spát a měsíček se na ně zhora pěkně usmíval.

Jednou se maková panenka podívala na nebe a povídá motýlu Emanuelovi. Schovej si někam cylinder, za chvíli je tu bouřka. Emanuel líně seděl na konvi na zalívání a jen mávnul ty kadly. Kde pak bouřka? Tak to musíme makové pole zalít sama, vzdychla si panenka. A bylo horko, makové korunky vadly. Dojdeš mi aspoň z konví provodu, Emanueli. Jenže motýl Emanuel byl líný zvednout se z konve. Studánka už asi stejně dávno vyschla, řekl. Na nebi se sešly mraky, tmělo se víc a víc, zafoukal vítr, letěly s ním tenoučké slámové sestřičky a volali: už to začne. Aspoň déšť pokropí makové pole, řekla panenka. Ani nekápne, volali slámové sestřičky. Jen hrom bude být. Aspoň jisté konve, Emanueli, povídá panenka. Musím zalít pole, než bouřka očesá mákům povadlé korunky. Emanuel líně slezl z konve. Sestřičky ničemu nerozumějí, povídá a smekl z hlavy cylindr. Za chvíli tu máme déšť jako skropáče. A jestli lžu, tak ať mi do toho cylindru uhodí hrom. Blesk a rána a Emanuelovi poskakuje v cylindru lesklý panáček, jakoby sestrojený se samých tenoučkých a leskle žhavých pérek. Přeju romský dobrý odpoledne, já jsem Blesk. Přišel jste tak najednou, šeptla panenka. Emanuel mě přece pozval, jmenuji se Amos. Na A se nadýchnu a na Mos spustím. Panáček se nadýchl a spustil, až lehl Blesk a bouchnul hrom. Motýl Emanuele leknutím sklapl křídla a byl bílý a tenoučký jako papír. Taky maková panenka měla duši stisklou na semínko. To umíte jen takhle rámusit? Šeptla. Ne. Já jsem Blesk pracovitý. Hned se začal ohlížet, čím by panence posloužil. A co všechno umíte, Amosi? Mohl bych vám tu podpálit stromy nebo roštípat skály, kdybyste si to přála, zahromcoval Amos. To si nepřeju, lekla se panenka. Ale dovedl byste spravit konev? Já chtěla zalít makové pole a konev trošku teče. Hned se na to podívám, řekl Amos. Skočil rovnou do konve a za chvíli bylo slyšet, jak volá: opravdu, je tu dírka. Tak ji spravte, Amosi, řekla panenka a kývla na Emanuela, aby šel dál od konve. V konvi to bouchlo, ale ne moc, a Amos vystrčil hlavu. Nezlobte se na mě, ale v konvi jsou už dvě dírky. Tak je spravte, Amosi, řekla panenka. Vy, panenko, nevíte, že já nikdy nic nemůžu spravit? Povídá tiše Amos. Tak, Amosi, tak tu konev rozbíjte a taky už v ní nebude dírka, usmála se na bleskového panáčka maková panenka. Jste moc hodná a máte dobré srdce, řekl Amos a hnul sebou v konvi tak prudce, až se rozletěla, jako by do ní uhodil Blesk. Potom panenka počkala, až jí odlehne v uších a poručila motýlu Emanuelovi. A teď si dojdeš někam vypůjčit konev, u studánky ji nabereš plnou vody a pořádně zaliješ makové pole.

0: má pro tebe spoustu pohádek a písniček.
1: Když budeš hezky poslouchat, povím ti pohádku o tom, jak chytrá liška napálila vránu. Černá vrána Krákalka poletovala nad vesnicí a rozhlížela se, kde by našla něco dobrého k snědku. Když tu uviděla na jedné zahradě stoleček, na stolečku talíř a na talíři veliký kus krásného a voňavého sýra. Krákalka se pozorně rozhlédla a když zjistila, že u stolu ani na zahradě nikdo není, šup! Už měla sýr v zobáku a odnášela si ho na kraj lesa. Tam se pohodlně usadila na větvi a těšila se, jak si na tom dobrém sýru pochutná. Jenže sýr tak krásně voněl, že ho ucítila liška, která byla nedaleko. Čenichala, odkud ta vůně přichází, až přiběhla ke stromu a na něm uviděla vránu Krákalku se sýrem v zobáku. Lišce se začaly zbíhat sliny. Přemýšlela, jak by se k sýru mohla dostat.
0: To musí být výborný sýr, když tak krásně voní. Viď, Krákalko,
1: povídá liška.
0: No však ty si ho zasloužíš. Každý přece ví, že v celém lese není krásnější pták než si ty. Máš hezké lesklé černé peří, překrásný silný zobák a ty pěkné štíhlé nohy.
1: Vrána Krákalka se natřásala samou radostí, že jí liška tak chválí její peří, zobák a nohy. Liška se usmála pod fousy a pokračovala.
0: A kamarád medvěd mi dokonce říkal, že prý máš úžasně silný hlas a umíš nádherně zpívat. Ale tomu já vůbec nevěřím, kde pak. Já si myslím, že žádný silný hlas nemáš. Určitě jenom slaboučce pípáš, jako malý vrabeček.
1: To Krákalku dopálilo. Každý přece ví, že umím krákat tak silně, až se to rozléhá široko daleko, pomyslela si. Jak může ta hloupá liška říkat, že já pípám jako vrabeček? A rozhodla se, že svůj silný hlas musí lišce okamžitě ukázat. Zhluboka se nadechla a plná hrdla zakrákala na celý les. Jenže, jak otevřela zobák, sýr jí vypadl na zem a už ho měla mlsná liška v tlamě a spokojeně si ho odnášela do lesa. Teprve naše milá Krákalka pochopila, jak hloupě se nechala od lišky napálit.

0: Tatí?
1: Hmm?
0: Tatí, promiň, že tě ruším, ale píše se Dubsp nebo Zb?
1: Jak to Dubsp? Zb jako Božena.
0: Jaká Božena, tatí?
1: No Božena, co jí unes kníže Oldřich.
0: Kterou?
1: No Boženu s velkým B. Líbila se mu taky unes.
0: A kde ho měla?
1: Na koni, kde by ho měla? Kníže přece nepojede na motocyklu.
0: Proč by nejel na motocyklu, tatí?
1: No protože knížata jezdí na koni. Tak vysadil Boženu a jel.
0: A kde měla to velký B, tatí?
1: No kde by ho měla na začátku?
0: Na začátku toho motocyklu?
1: Na začátku jména. Kníže Olří, Žano, unes Boženu, Žano, která se píše s velkým B.
0: Žano.
1: Ovšemže.
0: A jiná ne, tatí?
1: Jak to jiná ne? Když je to Božena, tak se píše vždycky s velkým B. To máš už dávno vědět.
0: A kdyby to byla Vendula?
1: Jaká Vendula?
0: Co je odnes kníže Oldřich?
1: Hernajs kníže Oldřich, co pak mluvím turecký? Boženu odnes, co by dělal s Vendulou, prosím tě.
0: A co dělal s Boženou, tatí?
1: Hele, nebuď. Prostě si pamatuj, že se psala s velkým B.
0: Ta Vendula?
1: Božena. Každá Božena se psala s velkým B.
0: I kdyby ji neuzved.
1: Kdo? Kníže Oldřich nikoho nezdvíhal. Kníže, že ano, a ne nějaký nosič. Kdo ti takovou hloupost zase řek?
0: Přece ty, tatí.
1: Já ti dám, že já.
0: Jsi říkal, že kníže unesl Boženu s velkým B?
1: No počkej, unesl, to je něco jiného, tomu si špatně rozuměl. Co pak ty nevíš?
0: Jsme se ještě naučili o Boženě.
1: Jsme se naučili. Takový věci máš dávno vědět i bez učení. Božena šla k potoku a tam přeprala, co?
0: Velký B.
1: Ale.
0: Malý B.
1: A Hernajs, to neumíš trošku logicky myslet?
0: Oldřicha.
1: Ale Oldřicha, proč by se s ním prala, s Oldřichem? Ona prala v potoce prádlo, že ano? Ručník zrovna prala a on tam tudy jel a unesí...
0: Ten ručník.
1: No, Boženu unes. Hernajs to by dělal s ručníkem. Ručníků měl plno, Božen měl málo.
0: Kolik jich měl, tatí?
1: Žádnou neměl, proto si ji unes. A to nebylo jen tak, víš, jak vypadá takový únos? To je člověče fofr. Přijel k potoku, hrrr na ní, a než se vzpamatovala, tak ji měl zamotanou v ručníku a tryskem na hrad. Toho nesměl člověče nikdo chytit, je to by bylo. Co se směš tak hloupě?
0: Jak mohu utíkat tryskem, když byl v ručníku?
1: Hernajs, mi už přechází trpělivost. Pořád do toho pleť ručník. Ačkoliv jsem ti 10krát říkal, že Oldřich unesl Boženu a jde o to, že Božena se píše s velkým B, protože je to co?
0: Protože to je... Co to je, tatí? Protože to...
1: Protože to je vlastní jméno. Na to jsi se přece ptal, ne?
0: Na to jsem se neptal, tatí. Mě Božena vůbec nezajímala.
1: Hurvajs, nehejbej mi žlučí. Proč se bavíme takovou dobu o Boženě, abys mi nakonec řekl, že tě vůbec nezajímala?
0: Protože jsem se ptal, jestli se Dub píše s P nebo s B.
1: Tak ti říkám, že z B jako Božena, co unesla Oldřich. Hele, a ty mi tadyhle za trest stokrát napiš Boženu z B jako Dub.
0: Ale tatí...
1: Neodmlouvej a piš.
0: Kdybys tatí řekl, jak se píše Dub.
1: Neodmlouvej. Já tě naučím takový Dub, že si to budeš pamatovat na věčný časy, ty nepozoro, nepozorná.
2: Pojď si se mnou hrát! Pojď si hrát s Piggym!

0: Drobiež.
1: Bílé pírko. Dnes po celý den mi nějak nebylo dobře. Coural jsem kolem chaloupky a nic mi nechutnalo. A bříško mě bolelo. Když začalo dne ubývat, řekl jsem si, že to takhle dál nejde, že se musím léčit. Šel jsem nakonec louky, kde je velice mnoho stromů vedle sebe a za sebou tak hustě, že i ve dne je pod nimi skoro tma. U těch stromů rostla pěkná tráva, to je pro nás pro kočky nejlepší lék. Vybral jsem si hodně tuhé listy a pustil jsem se do nich. Najednou za sebou slyším hubky, hubky, cupy, dupy. Ohlednu se tam, na zadních nožkách s předníma přitisknutýma na bříšku stojí jeden takový divný. Má dlouhatánské vztyčené uši, temné oči a čumáček se mu pořád hýbe. Dívá se na mne, čumáčkem mele a povídá, hele, co tu děláš? To je moje tráva. Tebe také bolí, bříško? Ptám se. Ušatý svěsil jedno ucho a povídá, proč? Mne bříško nebolí, já mám jenom rád. Mně je dobře. A tuhle trávu mám každý večer k večeři. Zkrátka, já se tady pasu a tak se tady nemůžeš pást ty? A svislé ucho zase postavil. No já jsem mu řekl, já se nepasu, já se léčím, protože mě bolí bříško. Ušatý se spustil na všechny čtyři, dlouhá ušiska složil dozadu, hopsal ke mně blíž, poškubával mladičkou trávu a povídá, to je divné, jaké ty si vybíráš léky. Na bolení je přece pampeliška. Má výborné hořké mléko, je to učiněná pochoutka. No, řekl jsem mu, že nejlepší kočičí lék je tráva tvrdá a skoro suchá. Ta bříško znamenitě vyčistí. Nechápu, že by někdo mohl zahnat hlad tak, že okouše kus paloučku. No, mám k večeři nejraději maso a zapijím ho mlékem, které mi můj člověk dává do misky. Ušatý se zarazil, posadil se na zadní, vztyčil uši a rozčileně hýbal nosem. Tak ty rád maso? A máš něco s člověkem? Tak já ti něco povím. Já jsem králík Bílé pírko a na tenhle palouček už raději nechoď. Tahle tráva je moje. A já jsem mu řekl, že jsem kocour Modroočko, že mu to tady nesním a že bychom si mohli ještě trochu popovídat. Ale Bílé pírko řekl, když ty rád maso a kamarádíš s člověkem. A zase se spustil na všechny čtyři a asi už docela ztratil chuť k jídlu. Pomalu hopsal ke stromu, jen se mu Bílé pírko, tedy jeho kratičký ocásek v šeru pod stromy, blýskal. Chtěl jsem mu ještě něco říct, ale Bílé pírko se rychle obrátil a povídá, hele, Modročko, nechoď ty za mnou, když jsi maso rád. Já to nemám rád. Nechoď, kdyby šel, musel bych tě bacit zadními běhy do nosu. Bylo mi to velice divné a taky trochu smutno mi z toho bylo, že Bílé pírko se mnou nechce nic mít. Ty se mnou nechceš mluvit, Bílé pírko, zeptal jsem se ho. Bílé pírko vystrčil hlavu za stromem a povídá, maminka by to zakázala. Ani na dálku se mnou nesmíš mluvit, ale opravdu jenom na dálku. A ušatý kličkoval pryč, jen občas jeho Bílé pírko zasvítilo mezi stromy. Já se vracel k chaloupce a musel jsem moc přemýšlet o tom, jak je to na světě divně zařízeno, že jeden má rád trávu a jiný maso. A že ti dva se proto nemohou dorozumět.
2: Načmuchanou. Nadešla nejkrásnější chvíle v roce, první den prázdnin. Všichni už měli zabalené kufry a torny a každý vyrazil na tábor nebo někam k moři, nebo aspoň k pořádnému rybníku. I sestřenice Běta z města poslala svého pejska za Káťou na venkov, aby se trochu zotavil na zdravém vzduchu. To bude báječné. Bratranec Filip si s tebou bude hrát od rána do večera, slibovala Káťa. Budete spolu chodit na průzkum okolí a závodit v přespolním běhu. Přesně v 11:30 byl

0: hodinu a hrnulo se za Škubánkem.
1: Nazdar, já jsem tvůj bratranec. Užijem si spolu prýma prázdniny.
0: Zaštěkal Filip písklavým hláskem a nastavil Škubánkovi tlapku.
2: No nazdar, takový prcek, s tím bude pěkná otrava.
0: Bručel si Škubánek pod fousy. Sotva doma Filipek rozbalil svůj ruksáček, měl tam kartáč, psí známku, gumový míček a jednu zánovní umělou kost, hned byl Škubánkovi v patách.
1: Na co si budem hrát? Na honěnou nebo na čmuchanou? Umím oboje.
2: Tak pojď, rozdáme si to ve sprintu,
0: podvolil se Škubánek.
2: Schválně, kdo dřív oběhne kolečko kolem plotu.
0: Při prvním rozběhu vyhrál Škubánek aspoň o 3 délky, ale Filipek to nemínil vzdát a tak museli běhat znova a znova. Po 6. kole si Škubánek sednul a s vyplazeným jazykem oddychoval. Filipek poskakoval kolem a vrtěl kupírovaným ocáskem.
1: Už jsem tě skoro měl, pojď, zkusíme to ještě jednou.
2: Víš co, chvíli trénuj sám, až si zlepšíš styl, tak přijď, jo?
0: Odbil ho Škubánek a natáhnul se do stínu. Filipek hned vystartoval a lítal sem tam kolem plotu, jako by ho za to platili. Škubánek byl rád, že má chvíli pokoj, když se objevila Káťa.
1: Jak to, že si nehraješ s Filipkem?
2: No, jsem snad nějaká chůva, nebo co?
0: Bránil se Škubánek. Káťa to nechala bez poznámky. Popadla košík a že půjde koupit 0,5 kila mletého, aby mohli mít k večeři karbanátky.
1: Buď rozumný a dávej na Filipka pozor.
0: Sotva byla Káťa z dohledu, zalezl Škubánek do boudy. Měl tam rozečtenou knížku. Z výcvikového kurzu přinesl letos samé jedničky a Káťa mu za to koupila psa Baskervilského. Ten ho teď zrušoval 3x víc než nějaký prťavý bratranec. Sotva ale přečetl 0,5 stránky, strčil do boudy hlavu Filipek.
1: A mám tě, to je prýma, že si se mnou hraješ na čmuchanou. Ale příště se musíš schovat líp.
0: Nedalo se nic dělat. Škubánek vylezl s psem Baskervilským z boudy a zatímco Filipek odpočítával s čumáčkem otočeným ke zdi, koukal, kam by se schoval. Vzadu za domem měla Káťa kočárek na panenky. Škubánek skočil dovnitř a přikryl se i s hlavou.
2: To není tak nejhorší hra,
0: pomyslel si, a než Filipek dopočítal do 10, začaly se Škubánkovi klížit oči. Filipek náruživě čmuchal, prošmejdil celý dům, sklep, půdu i zahradu. Najednou uslyšel lehonké chrápání a viděl, jak se kočárek pohupuje. Přikradl se po špičkách, ale do kočárku nedosáhnul. Vydrápal se na kolečko a chtěl prudce odkrýt peřinku. Jenže kolečko se otočilo, kočárek se rozjel, nabral rychlost z kopečka a dole na konci zahrady sebou praštil do plotu. Škubánek vypadl i s peřinkou do louže.
1: A mám tě!
0: Hihněl se Filipek na celé kolo.
1: Schovávat se moc neumíš, tohle nic nebylo.
2: Já ti dám, že to nic nebylo. Málem jsem z toho dostal psotník,
0: vzdychal Škubánek.
2: Být bratrancem není žádná sranda.
0: Rozjařený Filipek stál už zase u zdi a odpočítával.
2: Teď toho mám dost,
0: láteřil Škubánek a vyběhl na ulici. Před sousedovic domem stál objemný kufr.
2: Jen počkej, tajtrlíku, teď se schovám tak, že mě v životě nikdo nenajde.
0: A Škubánek odklopil víko, popadl 2 tlusté svetry a pár polobotek a šoupnul to do bezového keře u plotu. Sám skočil do kufru mezi narovnané košile a zaklapnul se víkem.
1: 9, 10, už jdu!
0: Volal Filipek a za chvíli s nosem u chodníku vyběhl před dům. V tom vyšel ze sousedního domku pán s dalšími zavazadly. Když uviděl cizího pejska, že mu očichává kufr, hned se po něm ohnal deštníkem. Filipek

0: vyskočil a dírou v plotě koukal, jak pán přivolal taxík, naložil zavazadla a odjel. Když Káťa přišla z nákupu, našla Filipka, jak se pohupuje v síti na zahradě.
1: Kde je Škubánek? Jak to, že si s tebou nehraje?
0: Zajímala se.
1: Škubánek odjel autem. Hele, nedělej si ze mne legraci,
0: nevěřila Káťa.
1: Odjel v kufru toho pána odvedle a myslí si, že to nevím.
0: Pohyhňával se Filipek. Káťu zalil studený pot.
1: To je malér, to byl pan Novák, který dnes letí na služební cestu do Londýna.
0: Káťa hned skočila na kolo a vystartovala. Filip popadl Škubánkovu koloběžku a hurá za ní. Za minutu byli na poště, Káťa se hned vrhla k telefonu.
1: Halo, halo, je tam letiště, můžete prosím prohledat zavazadla do Londýna? V jednom kufru je můj pejsek.
0: Ze sluchátka se ozval odměřený hlas.
2: Litujeme, ale zavazadla do Londýna už jsou odbavena. Letadlo startuje za 10 minut.
0: O Káťu se pokoušeli mrákoty.
1: To je konec, Škubánka už nikdy nenajdeme.
0: Ale Filipka to rozjařilo.
1: Tomu teprv říkám napínavá hra.
0: Rozhlédnul se pátravě po poštovní hale a zastříhal ouškama.
1: Co pak to mají tamhle?
0: Ukázal na podivnou soustavu rour a trubek za přepážkou.
1: To je potrubní pošta, vysvětlila Káťa. A je rychlá. Vůbec nejrychlejší. To se právě hodí,
0: rozhodnul Filipek. Vyskočil na přepážku, otevřel potrubí a vyndal kulaté pouzdro. Hned se do něj začal soukat. Byl maličký, tak tam vlezl raz dva.
1: Jen aby ses nestratil ještě ty,
0: strachovala se Káťa.
1: Neboj, jsem přece stopař,
0: mrknul na ní Filipek. Tak ho Káťa zazátkovala a odeslala. Za okamžik už vyskočil z potrubí na letišti a hnal se k východu na letadlo do Londýna. Ale tam už nikdo nebyl. Letadlo se právě rozjíždělo po ranveji. Filipek se dal do běhu, jen se mu ouška kmitala. Letadlo přidalo na rychlosti a začalo se odlepovat od země. V tu chvíli je pejsek dohnal, s vypětím všech sil vyskočil a chytil se pod vozku. A už se vznášel nad krajinou a podvozek se s ním pomalu zatáhnul do trupu letadla. Filipek se octnul v naprosté tmě. Rychle oddychoval po tom zběsilém úprku a srdíčko mu bušilo jako splašený budík. Tik, tik, tik, tik, tik, tik. Jeden z pilotů v kabině uslyšel ve sluchátkách podezřelý zvuk. Tik, tik, tik, tik. Co to jen může být? A hned pomyslel na to nejhorší, naklonil se k druhému pilotovi. Nechci malovat čerta na zeď, ale nejspíš máme časovanou bombu v zavazadlovém prostoru. Druhý pilot neváhal a okamžitě hlásil do služebního mikrofonu. Vracíme se, žádáme o přistání. Letištní věž jim hned dala přednost. Káťa dorazila na letiště na kole současně s hasičským vozem. Letadlo už dosedalo na letištní plochu. Hasiči otevřeli zavazadlový prostor. Jak dovnitř padlo světlo, Filipek uviděl, že sedí hned vedle kufru se Škubánkem. Odklopil víko a vítězně vyštěkl.
1: A mám tě!
0: Z kufru se vysoukal Škubánek, celý zpytomnělý.
1: Už ti to schovávání jde líp, ale stejně jsem tě našel.
3: To jsem rád,
0: oddychnul si Škubánek. Od té chvíle byli nejlepší kamarádi a užili si spolu prýma prázdniny.

0: Kdyby v pavoučím lese měli hodiny, určitě by se zastavili. Byl prostě takový den, kdy se vůbec nic neděje. Větřík nefouká, slunce nesvítí a potůček nebublá. Takový nějaký den je nejlépe prospat nebo věnovat studiu života mravenců. A tak se pavouček Pája vypravil proti proudu potoka k mraveništi. Byl asi v půli cesty, když potkal Artura. Málem se srazili. Dávej pozor na Artura, ozvalo se před ním. Pája se zastavil a koukal. Viděl před sebou něco žlutého. No co koukáš, řeklo to žluté naštvaně. Neviděl jsi nikdy mravence? Pája se znovu rozhlédl. Ale žádné mravence neviděl. Kde jsou? Zeptal se. Právě k ním jdu. Chtěl bych poznat, jak žijí. Jeden stojí před tebou a říkají mu Artur. Zavrčelo to žluté. Teprve teď si Pája všiml, že je to mravenec. Já jsem Pája, pavouk. Ale co se ti stalo? Nic se mi nestalo, jenom jsem se opílil. Opíl, opravil ho Pája. Opílil, zařval Artur. Opílil. Uklouzla mi noha na lilii, vletěl jsem po hlavě do pilu a teď nesmím domů. Ale to je hrozné, co teď budeš dělat, zesmutněl Pája a v tom dostal nápad. Ta pojď k nám, můžeš bydlet u mě. Já nevyženu nikoho, mám pěknou pavučinu, bude ti tam jako v prsince. Artur si něco nespokojně brumlal, ale cupital za Pájou. Tak, milý Arture, udělej si pohodlí, řekl Pája, když vyšplhali do jeho pavučiny. A co budeme jíst, vycenil zuby mravenec. Počkáme, až nám sem něco přiletí, řekl Pája. A co, když nic nepřiletí? Taky se to někdy stává, připustil Pája. Ale já mám hlad. Dal bych si muší vajíčka, oznámil Artur. Muší vajíčka nemám, ale můžeme si povídat. Vyprávěj, co všechno si zažil, prosil Pája, protože měl příběhy raději než plný žaludek. Jenže Artur se převaloval v síti a brůčel a vztekal se. Já jsem nic nezažil a příběhy jsou k ničemu. Když mě tu máš, tak mě krm, jsem tvůj host, přines mi muši vajíčka. Já ti nějaká seženu, povzdechl si Pája a začínal litovat, že se s tím divným žlutým mravencem potkal. Běžel proti proudu potoka k mraveništi a říkal si, že je asi lepší, když se nic neděje. A že vůbec není moudré zvát si domů na návštěvu někoho, koho vůbec nezná. Z myšlenek ho vytrhl ostrý povel. Stát, ani hnout, řekni heslo. Teprve teď si Pája všiml, že stojí u ohromného mraveniště a tenhle křik se ozýval před ním i za ním a kolem něho. Pavouček byl obklopen hordou divokých černých mravenců. Co teď? Neslyšíš? Heslo! Tajné heslo! Křičel ten největší z nich. Pár vajíček pro Artura. Tohle Pája zvolal, protože ho nic lepšího nenapadlo. Mravenci začali pobíhat kolem dokola a ten největší, co vypadal jako jejich dozorce, vycenil strašlivá kusadla. Tak ty znáš Artura, zařval. Přiznej se, kde je, kde se zase ulejvá, kde se fláká. Pája přiznal, že Artura ubytoval ve své pavučince na zeleném smrku blízko potůčku. Víte, on se bojí přijít domů, protože je celý žlutý, vysvětloval. To my dobře víme, že je celý žlutý, zařval dozorce a ostatní mravenci se rozchechtali. Pájovi se ulevilo. Nevěděl sice, co je to za vtip, ale kdo se směje, nemůže být přece zlý, říkal si v duchu. A to není všechno, dodal. Je celý žlutý a ještě k tomu má hrozný hlad, má chuť na muší vajíčka. Na muši vajíčka! Ha! Dozorce vyskočil a začal cvakat kusadly.
1: Také má asi hlad, napadlo Páju. Ale teď se musím především postarat o Artura. Přece jen je to můj host, pomyslel si v duchu. Tak už se může Artur vrátit, zeptal se. On se musí vrátit, i kdyby nechtěl, řekl dozorce a obrátil se k četě černých mravenců. Pochodem vchod, směr zelený smrk u potručků, rozkaz zní přivalit trestance Artura, mrtvého nebo živého. Trestance? Artur je trestanec, vyděsil se Pája. Jasně, řekl dozorce, to je přece vidět už na dálku, co pak není žluťák? To je, přikývl Pája, on totiž spadl do květu lilie. Nikam nespadnul, přerušil ho dozorce. To my jsme ho tam zatres šoupli, jako každého, kdo nechce makat na stavbě mraveniště. Žlutá je barva ulejváku. Aha, řekl Pája, ale nerozuměl ničemu. Na co se divíš, zazubil se dozorce. Jak to děláte u vás, když někdo nechce pracovat na stavbě pavučiny? U nás si každý uplete sám svou pavučinu a v ní pak bydlí a chytá mouchy. A kdo vám vládne? Přerušil ho mravenec. Máte královnu nebo krále? My máme strýčka sekáče, ale ten nevládne, jenom nám radí a vypráví různé příběhy. A teď už má asi o mě strach, vzpomněl si Pája, protože se začínalo stmívat. To my, mravenci, nemáme na vyprávění čas, řekl dozorce a řekl to možná trochu smutně. Ale hned na to se postavil do pozoru a zařval, teď upaluj domů a když příště potkáš mravence žluťáka, radši se mu vyhni. Pája rád poslechl, upaloval domů a když potkal žlutého mravence Artura, který se vracel v doprovodu černých mravenců zase do práce, raději se jim vyhnul. I když mu bylo Artura líto, a vlastně nejen Artura, všech mravenců, kteří pro samou práci nemají čas na vyprávění a dobrodružství.
2: Pojď si se mnou hrát! Pojď si hrát s Piggym!